0: Na mou duši a psí uši. Ono to přece jen funguje. A hned vypadlo 5 jitrniček i s papírem. To si dám, panečku, líbit. Tomu říkám moderní živobytí. Když budu mít hlad, vždycky jen poručím a stoleček mi dá hned právě to, na co budu mít chuť. Velevážené přítelkyně, sousedky, lištičky, uklidněte se.
1: Já jsem klidná.
0: A když už jste tady, sdílejte se mnou moji radost, která mě tak nenadále potkala, a račte se podívat.
2: Co to je?
0: Za mou velikou moudrost a za stálý pořádek, který pečlivě udržuji ve svém doupěti, daroval mi jeden moc mocný kouzelník tento báječný stoleček. No, není to, abyste si snad mysleli nějaké staré haraburdí, ale pořádná a solidní práce. Kouzelnický stoleček toho nejmodernějšího typu, který na moje přikázání vydá balíček s jitrničkami. A to se prosím může opakovat třeba i milionk.
3: To není možné.
1: No to není.
0: Já, velectěné dámy, nejsem žádná krkna a lakomec, to je o mě přece známo. A proto si vás tímto dovoluji pozvat na menší hostinu.
1: No konečně.
0: Zde prosím.
2: Děkuji.
0: Zde prosím je balíček a v něm 5 jitrniček, které, jak jste se sami přesvědčili, voní po celém dolanském revíru a ještě o kus dál. Jak sami vidíte, velestěné dámy, není to žádný podfuk, ale pravda pravdoucí, a proto hned začneme hostinu.
3: Ukažte se,
0: tak pozor! Stolečku, prostři se. Tak povídám. Stolečku, prostři se.
2: To nefunguje.
4: Podvod je to, podvod.
2: Já to říkala.
0: Povídám, stolečku, prostři se.
4: Zase nic.
2: Žádný kouzelnický stoleček to není.
3: Je to
4: Ale to je to.
0: Ale to je to.
4: Ale to je to. Ale to je to. Ale to je to. Ale to je to. Ale to je to. Ale to je to. Ale to je to. Ale to je to. Ale to je to. Ale to je to. Ale to je to. Ale to je to. Ale to je to. Ale to je to. Ale to je to. Ale to je to. Ale to je to. Ale to je to. Ale to je to. Ale to je to. Ale to je to. Ale to je to. Ale to je to. Ale to je to. Ale to je to. Ale to je to. Ale to je to. Ale to je to. Ale to je to. Ale to je to. Ale to je to. Ale to je to. Ale to je to. Ale to je to. Ale to je to. Ale to je to. Ale to je to. Ale to je to. Ale to je to. Ale to je to. Ale to je to. Ale to je to. Ale to je to. Ale to je to. Ale to je to. Ale to je to. Ale to je to. Ale to je to. Ale to je to. Ale to je to. Ale to je

0: To jsem dopadla. To jsem dostala na kožich. Stoleček jistě kouzelný je. Vlastně byl, než mi ho ty zrsky nedůvěřivé rozbily. Ale asi jsem s ním špatně zacházela. Nebo se na mě rozlobil, že jsem se tak vychloubala. No, teď nemám ani jitrničky, ani stoleček. Jen pár prkínek z něho zůstalo. Večer je radši odnesu zpátky do hájovny, aby je myslivec nenašel u mého doupěte. Ten by mi dal, panečku.
1: Tak si představ, Venoušku, včera jsem si dal do toho stolečku v komoře, co jsme dostali od Hubového dědečka, 5 jitrníček. A víš, co se stalo?
0: No.
1: Všechny jsou pryč. A stoleček je rozbitý, jen třísky z něho zůstaly.
0: Pro krýle pána, to jsem se zase nechala pěkně napálit.
1: A na jednom prkénku jsem našel liščí chlupy.
0: Mordě klepe, to tohle mi ještě chybělo.
1: Teď, abych zatelefonoval panu Špejlíkovi a objednal si jitrničky nové. A také nějakou pěknou šunčičku.
2: Tatínku, a jak se to dělá, když se chce od nás ze samoty telefonovat panu Špejlíkovi?
1: Pojď se podívat. Tadyhle u telefonu se zatočí kličkou a musí se říct tomu pánovi na poště v nohavicích, že chceš pana uzenáře Špejlíka, který má číslo 54.
0: Pardie, klepe, to tohle není špatný vynález. Budu dávat dobrý pozor a zítra, až nebude pan myslivec doma, tak to také vyzkouším, ale aby v tom nebyl zase nějaký podfuk.
1: Haló, pošta Nohavice, prosil bych pana uzenáře Špejlíka, který má číslo 54. Tady je lesník Březina ze samoty, pane uzenáři, prosím vás, pošlete mi zítra 5 jitrníček a nějakou pěknou šunčičku. A abyste s ní nemusel až sem k nám na samotu, dejte ji prosím třeba do toho dutého stromu na rozcestí. Já vám ji v neděli, až půjdu do města, zaplatím, ano? Děkuji vám a tedy v neděli naschledanou.
0: Jemináčku, tohle se mi líbí. Stačí zatočit kličkou a pan uzenář Špejlík dodá hned, co hrdlo ráčí. Hned ráno to také zkusím.

0: Byl jednou jeden rybník a v tom rybníku jsem tam nějaký kapr. Každý kapr roste jako z vody. První rok váží asi jako půl špekáčku, druhý rok mívá i jako pět špekáčků a třetí rok se lidé o něj přetahují, aby byl zrovna u nich na štědrovečerní večeři. Když mu však Pán Bůh požehná a dožije se čtvrtstoletí, je tak těžký, že se nedá vytáhnout ze dna. Dožije-li se sta let, promění se v kámen. A za 300 let kámen pukne a vylíhne se z něj vodník. Takhle složitě je to na světě pro vodníky zařízeno. Žabák má žábu, mlynář mlynářku a kačer kačku. Jenom vodník chudák nemá žádnou vodnici, která by se s ním hádala, které by dělal nepořádek a která by mu přiváděla na svět malinkaté vodníčky. Nikdo mu je nepřivede na svět, zrovna tak, jako mu nikdo nepřipraví snídani, nikdo se s ním nevítá, když se od někud vrátí a nikdo se ho nezeptá, jestli si nezapomněl kapesník, když se někam vypravuje. Ovšem jen tak pro krásné oči se nový Hastrman z toho kamene přece jenom nevylíhne. Kapra, který se dožije sta let, musí si vodník vyhlédnout a vychovat. Když je kapřík malinký, musí ho chránit před štikami. Celý život ho musí kartáčovat a hřebelcovat, aby se na něm nedržely pijavky, chobotnatky a kapřivci. A když je výlov, musí ho zavřít do sklepa, aby neskončil v kádi na vánočním trhu. O tomhle všem si povídal košíkář Opálka s vodníkem na Vackově. Ten rybník, co byl jednou jeden, byl totiž na Vackově. A tam je první pořádný rybník na Černovickém potoku. Vamberák je sice větší, ale vackovský rybník vždycky uživil mlýn a dvůr. Opálka žil v chatrné haluzně za mlýnem a vodník Hrouzek v rybníku pod kořeny prastaré vrby. Skamarádili se nejspíše, že na tom byli oba stejně. Vodník neměl vodnici, protože tu nemá žádný vodník. Ale ani košíkář neměl košíkářku, která by mrmlala, že u nich Hastrman zacamrá podlahu. On tedy žádný košíkář nebývá pro ženskou obzvláštní terno, ale která viděla Opálku, říkala: Pánenko svatohorská, toho bych si vzala jen, kdyby bylo opravdu nejhůř. Kdybych, nedej pámu, přišla o nohu, o oko nebo o rozum. A jak léta běžela, pro žádnou nikdy nebylo nejhůř. A tak byl košíkář nakonec rád, že se skamarádil s vodníkem. Skamarádili se tak dávno, že už si ani nemohli vzpomenout, kdy. Ale bylo to v zimě, protože pod Svidníkem jsou zimy jako břitvy. Tam často zamrzají potoky až na dno a rybníkům k tomu moc neschází. A takové zimy neměl vodník Hrouzek rád. Tak se v těch mrazech vyškrábal na led dírou, kterou mlynář prosekával, aby se v rybníku všechno neudusilo. Chodil po břehu a po hrázi, měl zmrzlé vousy i vlasy a obočí a chrastil, jak z něj při každém kroku padal led. Jednou takhle chrastil před košíkářovou haluznou, když Opálka náhodou vyšel před dveře. Pojď se trošku ohřát, řekl vodníkovi. A ten šel a rád. Od té doby k němu chodil nejmíň dvakrát v týdnu. Na jaře s ním sedával Hastrman na dvorku, nejraději, když košíkář drhal pruty, když jim loupal kůru a ještě raději, když košíkář pruty vařil. To je vůně, pochvaloval si vodník a nasával tu vařenou vrbovou vůni do nosu stejně, jako lidé nasávají vůni pečené husičky. Opálka pletl košíky, přidávačky a nůše sice také z neloupaných prutů, ale z loupaného proutí vydrželi dvakrát tak dlouho. Proutí na ně musel ovšem vařit ve staré plechové vaně. Loupané košíky i nůše dělali parádu, protože jim nabarvil kolem dokola dvojitý štráfek buď červeně nebo modře. Častěji však chodil Hastrman ke košíkáři v prosinci, lednu a únoru, kdy to někdy bylo pod ledem k nevydržení. Jestliže byla obzvlášť psí zima, dal Opálka Hrouzkovi ke štokrleti teplou vodu do škopíku a Hastrman se zul, strčil si do škopíku nohy a za chvíli byl v náladě. To toho napovídal, že by z toho šla kdekomu hlava kolem. Ale Opálkovi ne. Jednou na jaře, když mu Hastrman zvyprávěl kde co, zeptal se ho košíkář. A co malej? Malej to byl kapřík, kterého si Hastrman vybral a pěstoval na budoucího vodníka. Malej, zamyslel se Hrousek, pak mávnul rukou a řekl, je moc rozmazlenej. I ne, divil se košíkář a vodník na to, i jo, pořád by se jenom houpal. Od rána do večera musím dělat na rybníku vlnky, nic jiného ho nebaví, jen se houpat a jen se houpat. To víš, je to ještě dítě, konejšel ho košíkář. Pak přišla zima, Hastrman seděl u Opálky, nohy ve škopíku s teplou vodou a když vyprávěl kdeco, zeptal se ho zase košíkář. A co malej? Malej zlobí, mávnul rukou Hrouzek. Pořád omrzuje s tím houpáním. Já se nevyspím, on se nevyspí. To víš, je to pořád ještě dítě, konejšil ho zase košíkář. Jak mám dělat vlnky, když je na rybníku led tlustý jako slamník? A co kdyby ho houpal na kolenou? To by mu nestačilo?
1: Stačilo. Ale kdo to má vydržet?
0: Až do rána přemýšlel košíkář, jak by se dali dělat vlnky na zamrzlém rybníku. Ráno si nabrousil pilu a hoblík a dal se do práce. Do oběda měl nařezáno, do večeře ohoblováno, do druhého oběda měl hotové čepy a kolíčky, do druhé večeře měl všechno sesazíno a do týdne mu na tom uschly barvy. Vodník Hrouzek netušil nic, jenom říkal, smrdí ti tu fermeš. Sedmý den se košíkář zeptal, a co malej? Pořád zlobí, mračil se Hrouzek, pořád omrzuje s tím houpáním.
2: Tak ať se houpá,
0: zdvihl se ze židle Opálka a vyšel ven.
1: Jak když je na rybníku led tlustý jako dva slamníky, volal za ním Hastrman.
0: Košíkář se vrátil a postavil před Hastrmana kolébku. Je z olšového dřeva. To vydrží pod vodou 400 let. Dalo mi to týden práce. Hastrmanovi dojetím div nevstoupily slzy do očí. Ta je krásná a je vodnická, je natřená na zeleno. Co pak si ji mohu vzít? Co tě to napadlo dělat si takovou škodu? Jakou pak škodu? Olšová prkna se válí mlynáři ve stodole už druhý rok. A firmež i barvu jsem si od něho půjčil.
1: No jo, ale ona se asi na dně neudrží, polekal se Hrouzek. Ona asi vyplave, když je dřevěná.
3: Nevyplave, na to jsem taky myslel, vysvětloval mu Opálka. Udělal jsem jí hlubokou. Do spod naskládáš kameny a ty budou držet kolíbku u dna. A na ně teprv nasteleš kapírkovi prameničku, lakušník, přesličku či stolístek, aby ho to netlačilo.
2: A bude se houpat a houpat jako hraběcí synek.
0: Ty můj kamaráde, popadl Hastrman kolébku, za tohle ti na jaře vypěstuju na svých vrbách takové proutí, že si ještě letos budeš moct koupit kozu. Ať každý, kdo přijede sem do Vackova mlít, pukne závistí. Oba měli pravdu. Kolébka ze dna nevyplavala, Hastrmanův kapřík se v ní houpal jak hraběcí synek, a dal pokoj. Hastrman pak hnojil vrby hvězdným prachem a vypěstoval na nich pro košíkáře takové proutí, že si opravdu mohl koupit kozu. Harckou. A ta netrkala. A dojela divné jako kráva. A jestli neumřela, dojí tolik dodnes.

0: Žil v daleké zemi král a ten si s lidmi rád povídal. Ale samé povídačky. Věčně rozesmátá tvář. Není divu, že mu kdekdo říkal sedmilhář. A ten král sedmilhavý dal jednou v celé říši vyhlásit, že půl království od něj dostane ten, kdo mu poví takovou povídačku, že i král sedmilhář bude muset říct, to je lež. Kdo by nechtěl půl království? Přijížděli, přicházeli, ale odcházeli s nepořízenou. Král sedmilhář už byl unavený a vyhlásil poslední den přijímání návštěv, co lžou. Hned první se to ráno přihnal jakýsi hrabě Johan z Motýlích hor a povídá.
1: Mocný králi, můj otec měl dlouhou hůl a ta hůl byla tak dlouhá, že s ní dosáhl na nebe a míchal s ní hvězdy.
0: Hrabě vítězoslavně čekal, že nad králem vyhraje. Ten se ale jen usmál. Což o to, řekl chytrácky. To můj děda měl tak dlouhou dýmku, že si ji strčil do pusy a zapálil si ji o sluníčko. Hrabě odešel s nepořízenou a poslal ke králi druhou návštěvu. Přišel královský krejčík.
2: Odpusť, pane králi, že jsem se zdržel. Včera při té bouřce roztrhali blesky oblohu a já ji musel celou noc zašívat.
0: Ale ani krejčík si na krále nepřišel. To si dobře udělal, krejčíku, ale zašil si je špatně. Podívej, už zase poprchává. I krejčík odešel s nepořízenou, kde pak na krále sedmilháře jen tak něco neplatí. Úplně nakonec přišel chudý tovaryš a valil před sebou prázdný sud. Co tu chceš s tím velikým sudem, chlapče? Jsi mi dlužen, králi. Půjčil jsem ti předčasem plný sud zlata, tak si pro něj jdu?
3: Já ti nic dlužen nejsem. To je lež.
0: A tovaryš se smál, až se za břicho popadal. Když je to lež, tak mi dej půl království. Král sedmilhár se hned chtěl opravit. Ne, ne, ne, je to pravda, už jsem si vzpomněl. Aha, konečně. Tak mi dej ten sud naplnit zlatem. Jenže tak bohatý, aby mohl sudy zlata rozdávat, nebyl ani pan král. Dal tovaryši půlku království a společně královali až do smrti.

i když jsem jen prostý holub, snad připravím vlka olub, holub, holub, holub, holub, připravím ho olub, olub.

Právě jsem byl informován holubem, že náš vlk má zase něco za lubem. V pušce mám kulku, hledám karkulku. V pušce mám kulku.

0: O červených zobácích, o bílých mracích a stříbrné košilce. Čápy letěly nebem. Uviděli je bílé mraky se zlatými okraji a hned na nich vyzvídali. Kam pak, na výlet?
1: K moři, kde slunce věčně hoří, zaklapali čápy červenými zobáky.
2: Můžeme plout s vámi? Ptali se mraky.
1: Proč ne?
0: Odpověděli čápy. Byli rádi, že budou mít společnost. Modrým nebem teď letěly čápy s červenými zobáky a bílé mraky se zlatými okraji. Letěli a pluli a najednou se k ním přidal vítr.
1: Fouky, zafoukal, zvědavě se přitom ptal.
3: Kam pak, chtěl bych znát, jestli smím se ovšem ptát.
1: K moři, kde slunce věčně hoří,
0: odpověděli čápy.
1: A mraky, že letí taky.
3: Vzali byste mě sebou, foukl vítr.
1: Proč ne,
0: souhlasili čápy. Byli rádi, že budou mít ještě větší společnost. Modrým nebem letěly čápy s červenými zobáky a pluly bílé mraky se zlatými okraji. Utíkal s nimi vítr ve stříbrné košilce. Utíkal s nimi a foukal a fičel. Z louky jim každý hned mával a křičel.
1: Ahoj, čau, těpero, proč si nenajmete Ero na tu cestu k moři, kde slunce věčně hoří?
4: Na co Ero?
0: Divili se čápy.
4: Umíme přece létat.
5: Na co Ero?
0: Divili se mraky.
5: Co pak neumíme letět a plout?
3: Na co Ero?
0: Divil se i vítr.
3: Dokážu sám letět a běžet a utíkat.
0: Nikdo už je ze země nepřesvědčoval. Jen jim všichni mávali a mávali, až jim z toho mávání mohli ruce upadnout. Všichni se dívali na nebe a mohli si z toho dívání nahoru hlavu ukroutit.
6: A bylo jaro. Všechno kvetlo. A Janinka už byla u broučka a kmotřička, kmotříček a beruška a čekali, až jen slunko zapadne. Brouček byl takový silný a veliký. Seděl vedle Janinky, radost mu zářila z očí, ale neříkal pranic. Maminka se nemohla zdržet a plakala a snídaně by tak honem nebyla uvařená, kdyby jí beruška nebyla pomohla. Měli čokoládu, nevím, kde ji vzali, a k ní smažené věnečky. Pomodlili se, nasnídali se a že už slunko zapadlo. Brouček byl první venku. Povznesl se do výšky, letěl třikrát dokola, jako by nic, a u Janinky se zase spustil na zem. Všichni si stoupli kolem něho a tatínek, že má něco na srdci. Milý Broučku, já mám radost, maminka má radost, my máme všichni radost, že už dnes poletíš. To je dobře, Pán Bůh to tak chce. Ale my nebudeme vždycky pohromadě. Musíme se rozdělit, aby lidé všude viděli. A tu mám o tebe strach. Hodné broučky má Pán Bůh na starosti a nic se jim nestane. Ale jen jestli ty budeš hodný a budeš-li pořád pěkně svítit, jak to Pán Bůh chce. Já bych měl velikou žalost, a maminka také, a kmotříček také, a my všichni, kdybys neměl pěkně poslouchat. Tu se ještě ozval kmotříček. Milý broučku, už máš přece rozum a slyšíš, že si všichni přejeme, abys pěkně poslouchal. Já ti řeknu jen to, že kdybys neměl pěkně poslouchat, ty sám bys nejhůř přitom pochodil. A teď už ve jménu páně poletíme. A letěli. Ale jen nizoučko a pomalinku, aby jim mohla maminka i kmotřička a Janinka a Beruška stačit, až přiletěli tam za potok a přes vrch, odkud bylo vidět daleko, daleko do širého světa. To kmotříček, aby prý se oni už vrátili. A tak se vrátili a brouček letěl pryč a pryč do širého světa. Oni ještě za nimi, s pánem Bohem, zprovázej pán Bůh, šťastné navrácení, sám pán Bůh tě nauč poslouchat. Ale brouček už byl daleko a už to snad všechno ani neslyšel. A tak se vraceli a povídali si, jaké má brouček krásné světlo. Kmotříčka myslela, že je krásně žluté jako zlato. Mamince se zdálo být víc do běla, hodně jasné. Beruška tvrdila, že je do růžova. Janinka pak měla za to, že je takové, jaké mívají broučci, když po nejprv letí, a že jen aby brouček poslouchal, že ona má strach, že poslouchat nebude. Maminka však myslela i, že snad bude, a kmotřička také i, že ano, a tak už Janinka neříkala nic. Byli už nedaleko, dali si s pánem Bohem a letěli každá domů. Maminka tam měla stát hromadu nádobí, dala se hned do práce, ale nešlo jí to jaksi nějak od ruky. Myslela na broučka a myslela na Janinku, že by měl být můj brouček neposlušný. To jí na Janinku skoro mrzelo. Oni pak letěli. Vlevo kmotříček, vpravo tatínek a brouček v prostředku. Na západ se nebe rdělo a broučkovi se srdce v těle smálo. Ale tu se blížili k velikému dubovému lesu. A zas letěli a letěli. Les přestal a šlo to dolů do takového krásného údolí. Po stráních byly vinice s hezonkými chaloupkami. A ta vůně, to byla vůně. A když tak letěli, tu viděli dva broučky. Vidíš je, broučku, tamhle? Ukazoval kmotříček. Ten malý taky dnes poprvé letí, já je znám. Jsou tam nedaleko od nás, zůstávají v roští. A když se potkali, volal tatínek a kmotříček. Zdař Bůh! A brouček také řekl, zdař Bůh, zdař Bůh. A oni oba, zdař Bůh, zdař Bůh. Ten malý také. A když přiletěli dál, tam se broučci kmitali, jeden sem, druhý tam, staří a mladí, velicí a malí, a pořád, zdař Bůh, zdař Bůh, a zas, zdař Bůh, zdař Bůh. A kde vinice přestali, tam počali krásné zahrady, a v těch zahradách krásné veliké domy a zahrada vedle zahrady a krásný dům vedle krásného domu. Broučku, nebolí tě křidelka? Ptal se tatínek. Ale brouček, že ne a ne. I přece si trochu sedněme, abychom si odpočali, radil tatínek. Ale brouček pořád, že ne a ne. Ale když kmotříček pravil, že už ho křídelka trochu bolí, tu teprve, že si drobátko sednou. A sedli si v zahradě na hrušku na samý vrcholek a dívali se. Měsíček vykukoval z podmraků, Tu a tam se hvězdička třpitila a broučků všude plno. Nikde se nic nehnulo, ani ten list nezašustil. Lidé pěkně spali, jen tam v tom jednom okně u samé střechy bylo světlo. A tu se to okno otevřelo. Velká silná paní s krásnými kaštanovými kadeřemi se dívala na všechny strany, vzhůru a dolů, po celém nebi, po všech hvězdách a po všech broučcích. Něco povídala, ale nebylo jí rozumět. Pak se okno zase zavřelo, světlo zmizelo. Ale hned vedle v okně se objevilo a hned zas v třetím okně a za chvilku ve čtvrtém okně, až se ztratilo. Myslím, že se maminka byla dívat po dětech. A broučci zas letěli. Vlevo kmotříček, vpravo tatínek a brouček v prostředku. Ze zahrady do zahrady, až zahrady přestaly, a tu na návrší krásné město. Vysokánská věž a na ní čtyři malé věžičky, kolem samé domy. A jenom domy a okny jen poseté. Ale všecko spalo. Nikde ani človíčka, nikde ani světelka. Broučka něco napadlo. Tatínku, tam, kam jste letěli oknem, nepoletíme? Poleďme. Tam, kde zpívají tu naši modlitbičku, to už teď nejde, až někdy jindy. Je to tadyhle v jinou stranu za městem a museli bychom si přivstat hned, jak slunce zapadne. A tak svítili a svítili ze zahrady do zahrady, ale nejvíc tam v té, kde si ponejprv náružce odpočali. Nikde se nic nehnulo, ani ten list nezašustil a lidé pěkně spali. A ty hvězdy se třpitily a ti broučci se kmitali a pořád zdař Bůh, zdař Bůh, zdař Bůh. Ale hvězdy začaly jaksi blednout a tam na východě se tolik rdělo, že kmotříček radil, poleťme domů, slunko už vychází, a doma na nás bez toho čekají. A tak letěli domů. Broučkovi se z těch zahrad skoro ani nechtělo, ale přece letěli vzhůru vinicemi až tam k lesu. A letěli pořád pěkně vedle lesa, až les přestal a byli na vrchu. A z vrchu dolů a přes potok a hned všichni tři tam pod jalovec. Však už na ně čekali. A když je viděli, vyběhli jim naproti maminka a kmotřička a Beruška. A Janinka tu není? Ptal se Brouček. Není zde, pravila maminka. Ona si myslí, že nebudeš poslouchat. A jestli pak tatínku poslouchal? Tatínek se usmíval a neříkal nic. Ale kmotříček i poslouchal. Vždyť už má rozum a už se nebude bát. A že budou večeřet, hlad už bez toho měli. Měli čokoládu a k ní takové smažené věnečky. Ale když nenechali Broučka ani se najíst, pořád, aby jim vypravoval, jak se tam měli. A Brouček se bez toho sám k tomu měl. Jaká byla ta zahrada krásná a v tom jednom okně, že bylo světlo a že se okno otevřelo a taková krásná paní se dívala na hvězdy a na broučky a kmotřička k tomu přidala. Však ano, půjdeme spát. Broučkovi se už oči zavírají. A takže se budou modlit. Podvečer tvá čelátka, co k slepici kuřátka, k ochraně tvé hledíme, laskavý hospodine. Brouček dal pac a pusu, každý šel po svých a spali a spali. krásně se jim to zdá.

0: Byla nebyla v křišťálovém paláci žila pyšná princezna. Tak pyšná, že se jí i květiny v zahradě museli uklánět. Tak zlá, že se jí srdce změnilo v ledový diamant, který studil jako rampouch. Pořád jenom něco chtěla. Od samého rána se křišťálový palác otřásal princezniným umíněným křikem. Chci bílé šaty z obláčků, chci jahodovou omáčku, chci pravou hvězdu na opasek, kočku chci tahat za ocásek, chci, aby na mě rostly trny, chci ušít polštář z mořské vlny. A tak dál, a tak dál. Div, že král z toho nestonal. Kudy jen chodil, hořce vzdychal a ze samého hoře kýchal. Toť se ví a toť se rozumí, že princezna už měla všechno na světě. Ale čím víc měla, tím víc chtěla. A celé noci přemýšlela, co by si ještě mohla přát. Samým přemýšlením už nemohla ani oka zamhouřit. A tak vstala a vyšla si do zahrady. V tom stanula jako skamenělá. Kam jen oko pohlédlo, na listí stromů, v trávě i na květech se v paprscích slunce třpitily kapky rosy. Zářily jako duhové perly. Takovou nádheru dívka ještě nikdy nespatřila. Dlouho ze sebe nemohla úžasem slůvko vypravit, ale pak se rozeběhla do paláce a uměně se rozkřikla. Chci náhrdelník z rosy, slyšíte? Chci na své šíji nosit nejkrásnější duhové kapky. Chci a chci a chci. Král s královnou nad rozmarem dcery nešťastně lomili rukama. Marně jí konejšili, marně jí domlouvali. Umíněná princezna nic nedala na jejich slova. Starý utrápený král rozmaru dcery nakonec přece jen ustoupil a povolal do paláce nejlepší zlatníky a šperkaře z celého království. Pod trestem smrti jim poručil do 3 dnů zhotovit princezně náhrdelník z nejkrásnějších kapek rosy. Zkroušení řemeslníci jen smutně svěsili hlavy a v duchu se už loučili se životem. Což by se někde ve světě našel mistr, který by dokázal takový zázrak. 3 dny nešťastní muži vysedávali v královském paláci s rukama v klíně a plakali nad svým osudem. Po poslední bezesné noci vyšel si jeden z nich, mladý zlatnický tovariš, do královské zahrady, aby se naposledy rozloučil se sluncem. V planoucí záplavě orosených květů ze všeho nejkrásněji zářily slzy v jeho očích. Tu se před ním rozvilo růžové poupě a z květu vystoupila malá, křehká víla. Ve vlasech se jí třpitila čelenka z duhy a kolem něžné šíje zářil duhový náhrdelník z rosy. Zlatník úžasem o něm měl. Jsem rosná víla, usmála se nad jeho ohromením útlá pana. Zaslechla jsem tě vzlikat. Tvůj pláč je krásný. Krásnější než nejkrásnější kapky mé rosy. Dej mi své slzy, ozdobím jimi čelenku z duhy, žadonila. Nemusela dlouho prosit. Mladý tovariš sklonil hlavu a hořce zaplakal nad svým osudem. Slza za slzou plíštila z jeho očí do dlaní malé rosné víly a ty slzy jiskřily v paprscích slunce jako oslnivé hvězdy. Děkuji ti, zašeptala okouzleně víla a zkrášlila duhovými slzami rosnou čelenku. Jak se ti odměním? Dej mi svůj náhrdelník z rosy. Zachráníš život můj i životy mých druhů, poprosil zlatník a svěřil se víle se svým trápením. Ale víla smutně zavrtěla hlavou. Nemohu splnit tvé přání, zašeptala. Kapky rosy jsou drahokamy víl. Kdokoliv z lidí se jich dotkne, tomu se rozplynou pod rukama. Pak se na okamžik zamyslela. A Ale dám ti dobrou radu, mládenče, řekla a něco zašeptala Zlatníkovi do ucha. Chlapcova tvář se rozzářila. Děkuji ti, má dobrá rosná vílo, zvolal vesele a spěchal do paláce. Před královským trůnem už odevzdaně stáli jeho druzy, hlavy svěšené, a čekali na králův nelítostný ortel. Zlatník poklekl před panovníkem a jeho pyšnou dcerou. Králi, promluvil zvučným hlasem, splním rád princeznino nevšední přání, ale mé skromné znalosti se ani zdaleka nemohou rovnat jejímu vytříbenému královskému vkusu. Ať tvoje dcera se mnou vyjde do zahrady a sama si podle své libosti nazbírá ty nejkrásnější drahokamy z rosy. Zhotovím ji z nich náhrdelník, jaký lidské oči ještě nespatřili. Jakmile Zlatník domluvil, princezna nedočkavě vyběhla do zahrady a dychtivě vztahovala ruce po největších a nejzářivějších kapičkách rosy. Ale když se jich dotkla, duhové kapky se pod jejími prsty rozplynuly v obyčejné stružky vody. Pyšná dívka se nevzdávala. Zahlédla na záhonu růžové poupě zářící tou nejčistší duhovou rosou, ale marně se namáhala. Po křišťálových krůpějích jí zůstaly v dlaních jen malé kalné loužičky. V té chvíli se růžové poupě rozvilo a uprostřed květu se vztyčila útlá postava rosné víly se zářivým náhrdelníkem kolem šíje. Princezna mohla na skvostném šperku oči nechat. Bezcitná, pyšná krasavice, promluvila víla přísně. Chtěla si poslat na smrt nevinné lidi, protože nesvedli to, co sama nedokážeš. Rosa odedávna patří květinám a vílám. Lidská ruka se jí nezmocní. Když tolik toužíš po náhrdelníku z rosy, zvol si některou růži za svůj domov. Staneš se jednou z nás, ale pamatuj. Zůstaneš zakletá tak dlouho, dokud tvůj otec a matka nevypláčou tolik slz, kolik je po ránu krůpějí rosy. Po těch slovech víla lehce pohnula rukou a na její pokynce kolem dokola rozvily nádherné květy. Princezna se dychtivě rozběhla k nejkrásnější bílé růži a bez váhání vstoupila do jejího květu. Kolem šíje se jí v paprscích raního slunce zatřpitil nádherný náhrdelník z rosy a princezna se roztančila radostí. Pak se nad její hlavou zavřely bělostné lístky. Nedobře si zvolila, marnivá krásko. Bílá je v našem království barvou věčného smutku, povzdechla víla. A i nad ní se zavřelo růžové poupě. Daleko od nás stojí smutný palác. Žije v něm stařičký král se svou bělovlasou královnou. Dnem i nocí pláčí. Až vám někdy bude zase do pláče, milé děti, přidejte své slzy k slzám stařičkého krále a smutné královny. Třeba jim vaše slzičky pomohou vrátit zakletou dceru.
1: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!

V rybníce pod Černou skálou se žábám tak dobře vedlo, že jich každým rokem přibývalo, až nebylo v rybníce k hnutí. A tak se mladé žáby vydali hledat nový domov. Potok jim poradil, aby se pustili přes louku k Trautenberkovu. Rybník je tam mělký, vyhřátý, zrovna jak stvořený pro žabí rod. Žáby poslechli a než se slunce skutálelo od červánků, doskákali k novému domovu. A tak se jim tam líbilo, že se dali do zpěvu a zpívali až do rána. Jenže Trautenberg nemohl přitom jejich koncertě spát. Nepomohly zavřené okenice ani peřina přes hlavu. Himmel, Herr Gottunwetter, mám toho dost! Zařval Trautenberg, vyskočil z postele, popadl flintu a prásk, prásk. Chvíli bylo ticho, ale pak žáby spustili ještě hlasitěji. Trautenberg zburcoval čelátku a hulákal, aby přehlušil žabí zpěv. Vyhnat, zabít, zničit! Milost, pane, zhrozil se Hajný. Vždyť jsou to boží tvorové a každý takový má na světě své místo. Na světě možná, ale v mém rybníku ne, odsekl Trautenberg. A jestli ti jich je líto, vypust rybník. A kde budu máchat prádlo? Vyjela Anče. Tohle Trautenberg uznal, ale jak byl v ráži, hned ho napadla jiná špatnost. Kubo, Hajný, sežeňte soudek střelního prachu, my jim k tomu zpívání zabubnujeme. Žádný výmluvy, mlčet, dělat. S dovolením, milost, pane, opovážil se Hajný nemlčet. To byste ráčil být sám proti sobě, takový žáby jsou veliká vzácnost, v cizině je zlatem platějí. Co to meleš? Vyštěkl Trautenberg. A Anče si pomyslel, že si to Hajný vymyslel, aby ty chudinky zachránil před strašnou smrtí. Ale Hajný už vykládal a pěkně zeširoka. Když tady tenkrát za veliký vojny táhli Francouzi, vypravoval jeden mýmu neboštíku tátovi, že tam u nich ve Frankreichu jedí vznešení páni žabí stehinka, ale jen ti nejbohatší, dokonce i jejich císař pán, a kdyby si nějaký chudák dovolil ulovit jen jednu žábu pro sebe, stihne ho přísný trest. Volej, to se má nějaká holota co opičit po panstvu, přikivuje Trautenberg, ale hned se otřese. Žaby, stehinko, fuj, Hajnej, ty lžeš? Ale Hajný se dušoval, zaklínal památkou neboštíka táty, až Trautenberg řekl. Dobrá, buď do večera seženeš kupce, nebo přineseš soudek prachu. A teď všichni ven, chci se vyspat. Nedá se nic dělat, Hajný, řekla Anče. Musíte za Krakonošem. Jestli on nepomůže, pán Bůh chraň ubohý žabičky. Vem mě sebou, dědo, žádný. A tak šli spolu. Věděli, že touhle dobou sklízí ve své zahrádce první jahody. Úctivě pozdravili, všechno vypověděli a Krakonoš řekl. Věřte Trautenberkovi, že se kupec našel. A zítra ráno, že ho bude čekat i se žábami u Bílého potoka, ale o mně se nezmiňujte. Trautenberkovi nebylo ani trochu divné, že tak rychle našli na to divné zboží kupce. Jen aby pořádně zaplatil, pomyslel si. A pak začala mela. Anč s Hajným museli opravit sítě, aby žáby neproklouzly. Kuba prohlédnout sudy, jestli netečou a víka dobře drží, a Kubíček do nich nosit vodu z rybníka. Jen vysvítl měsíc a žáby začaly koncertovat. Kuba s Hajným přehodili přes ně sítě, Kubíček je z nich vybíral, přendával do sudů a šeptal. Nebojte.

0: nic se vám nestane.
1: Ten podivný lov trval do svítání a Trautenberg hulákal, že jestli v rybníce zůstane i jen jediná Kruzsais Element žába, tak si to vypijou. Uhonění, umordovaní naložili na trakař dva velké sudy, menší navrch. Hajný se zapřáhl vepředu do popruhu, Kuba zezadu tlačil a Anče s Kubíčkem přidržovali náklad, aby se po té hrbolaté cestě neskutálil. Když dorazili k Bílému potoku, čekal tam na ně kupec, vznešený a bohatý už od pohledu. Trautenberg rychle počítá, kolik že by mohl stržit. Velké sudy po 40 zlatých, malý po 20, to je dohromady, rovná stovka. Ani se nenamáhá s pozdravením a hned vypálí na kupce. Zboží se vám dovezl, račte platit. 100 zlatých. Souhlasím, na to kupec ani okem nemrkne. Jen lehce hvízdl a víka ze sudu se odloupla jak rozinka z koláče. Tenon se hvízdl po druhé a žáby hup a hop a hop a hop rovnou do tůně. A místo cizího kupce tu stojí krakonoš. Tak ti, Trautenbergu, děkuju, že jsi mi přestěhoval žáby do Bílého potoka. Bez tak potřebuje vyčistit a na to jsou žáby odbornice. Směje se krakonoš. To je podvod, křičí Trautenberg vsteky modrý. To mi zaplatíš. Platit bys měl ty mě, že jsem ti pomohl ke klidnému spaní. Ale máš pravdu. Kdo pracoval, zaslouží odměnu. A dal Ančeti, Kubovi, Hajnému i Kubíčkovi po zlaťáku. Ale abys nenaříkal, že jsi škodný, můžeš mít zadarmo odvoz. Mávl holí a sudy se sami od sebe začali kutálet k domovu. Nasedej, poručil krakonoš a ukázal na trakař. Jindy by se Trautenberg k smrti urazil nabízet mu takové svezení. Ale jak byl nevyspalý, uhoněný, uvstekaný, byl nakonec rád, že se veze třeba na obyčejném trakaři. A nadlouho mu potom zašla chuť zakazovat někomu písničku. Natož ho za ní chtít trestat.

0: o pejskovi, který se stále toulal. Ve společné domácnosti žila kočička s pejskem. Kočička se držela většinou doma, ale pejsek během dne a někdy i v noci byl často mimo domov. Kočička, jak už to bývá u těch, kteří mají někoho rádi, mívala o pejska strach.
1: Co se o mě pořád bojíš? Nejsem malé štěňátko, abych někam spadl, nebo se utopil, či mě něco sežralo.
0: Rozčiloval se pejsek, když viděl, že je kočička celá nervózní, že zase někam odchází.
2: Já nevím, proč se bojím, když se bojím, odpovídala pokaždé kočička. Asi proto, že tě mám ráda a bojím se, aby se ti něco nestalo, když nevím, kde jsi.
1: Jo, jsi docela obyčejná žárlivá kočka. Ty žárlíš, protože nedovedeš tak rychle a daleko běhat, jako to dovedou psi. Nemáš takový orientační smysl jako já. Tebe, kdyby někdo odnesl kus za naši chloupku, tak ani netrefíš domů. Kdežto já, pes, dojdu po čichu třeba 100 kilometrů.
0: Vytahoval se pejsek.
2: Já nežárlím, já se jenom o tebe bojím. Proč mi nikdy neřekneš, kam jdeš, kdy se vrátíš? Kdybych věděla, kde jsi a kdy se vrátíš, byla bych klidnější.
0: Řekla své, dalo by se říct, docela rozumné důvody kočička.
1: Pche, to určitě, budeš mě ještě ke všemu kontrolovat, ani nápad. Já ti zakazuju, aby ses o mě bála. Až přijdu, tak přijdu. A nechci už žádné strachování. To mě jako bystrého psa uráží. Mně se nemůže nic stát. Dovedu se vždycky o sebe postarat. Podívej, jaké mám ostré zuby, silné drápy a rychlé nohy.
0: Předváděl se pejsek jako na nějaké soutěži krásy. Co měla kočička dělat, když se nechtěla s pejskem hádat? Moudřejší vždycky ustoupí. Jednoho dne sotva pejsek zhltnul snídani, už ho to táhlo ven. Kočička už měla na jazyku otázku, kamže jde a kdy přijde, ale v poslední chvilce se zarazila.
2: Raději se nebudu ptát, to by se pejsek zase zlobil, povídá si v duchu.
0: Pejsek odběhl a kočička začala jako každý den s poklízením, vařením a veškerou prací, která v domácnosti je a musí se udělat. Celý den se doma pejsek neukázal. Už byl večer, pejsek nikde. Přišla noc a pejsek zase nikde. Kočička si stále dokola opakovala to, co jí pejsek nařídil.
2: Nesmím se bát, pejsek je dospělý, nic se mu nemůže stát. Všude se prokouše, má přece ostré zuby. Všude se vydrápe, má silné drápy, rychle každému uteče, znám jeho rychlé nohy. Nebojím se o něho.
0: Povídá si stále dokola, ale nevím, jestli to byla pravda. V koutku dušičky se o pejska přece jenom strachovala. V životě totiž mohou přijít situace, že ani ostré zuby, silné drápy či rychlé nohy nám nejsou nic platné. No a co vám mám povídat, taková chvilka pro pejska nastala. Minulou noc totiž v té vesnici jednomu chovateli nějaký toulavý pes zakousl slepici. On se z pochopitelných důvodů rozlobil, pochytal všechny psy z blízkého i nedalekého okolí, zavřel je do chlívku a čekal, až je budou jejich majitelé, známí či příbuzní hledat. A pod přísahou potvrdí, že dnes ráno, kdy k té ošklivé události došlo, byli doma nebo dosvědčí, kde se v tu dobu nalézali. Pro každého pejska si někdo přišel. Jenom pejsek, o kterém vám vyprávím už od začátku, byl v chlívku zavřený 3 dny, 3 noci bez vody a chleba. Tak dlouho to kočička vydržela doma, jak jí pejsek nařídil. Potom už ho šla hledat a bylo jí jedno, jestli se na ní bude zlobit nebo ne. Samozřejmě se na kočičku nezlobil, když si pro něho přišla a dosvědčila u přísného chovatele slepic pejskovu nevinu. Od té doby, kdykoliv šel pejsek ven, řekl kočičce, kam jde a kdy se vrátí. No a to také vždycky dodržel. A když se náhodou trošinku zdržel, to se u pejsku stává, tak se nikdy nezlobil na kočičku, že měla o něho strach, protože už věděl, že když má někdo někoho doopravdy rád, musí se o něho i tak trochu bát.

0: útrobách vraku. Stále tu proti sobě v raním slunci. Tulamur senior s obrovským břichem a s hlavou kulatou a oblízkanou jako hříbek na štupování punčoch a vytáhlý šlachovitý Carlos, kterému, když potřásl hlavou, poletovali kolem tváří copánky. Zdálo se, že se chtějí porvat. Náhle ve stejnou chvíli vyrazili, objali se a hned zase od sebe odstoupili.
1: Carlosi, jak to vypadáš? Kde jsi byl celý ty roky?
2: Tak různě, ha. Hlavně v Mexiku.
1: Ale proč?
2: Abych nevypadal jako ty, amigo.
0: Zašklebil se Carlos.
2: Jiné podnebí, jiná strava.
3: Kde je můj syn?
0: Přerušil ho Tulamur senior. Carlos se zadíval k řece. Kolem vraku proplouval párek labutí.
1: Tam bude, že jo?
0: Dovtípl se Ramses.
2: Možná, řekl Carlos zamyšleně. Půjdeš se tam podívat se mnou? Nebojíš se?
1: S váma se nebojím,
0: vyhrkl Ramík.
2: Dobrá, jdeme, ale bude to dost nebezpečný.
3: Tak počkáte, kdo je tu šéf?
0: Poskočil vztekle Tulamur senior.
2: Tady jsem šéf já, amigo, a tebe s sebou neberu.
0: Carlos dlouhým krokem vyrazil k parníku. Ramses se podíval, co na to jeho otec. Ten na to nic. A tak se rozběhl za Carlosem. Po vratkém lodním můstku se dostali na palubu. Byla tu skládka hadrů, prázdných konzerv a spuchřelých lodních lan. Rezavé schody vedly do podpalubí.
2: Dolů půjdu radši sám,
0: zašeptal Carlos. Schody strašlivě skřípaly. Carlos se ohlédl dozadu a když viděl, že Ramses sestupuje za ním, jen pokrčil rameny. Po levé straně chodby byla řada kajut, většinou s vylámanými dveřmi. Vchod do jedné z nich zatarasil promáčený slamník. Carlos se protáhl dovnitř, ale hned ucouvl. Kolem nohou mu proběhl pištivý chumel myší a zmizel v pootevřených dveřích kajuty na konci chodby. Hned na to se odtamtud ozval řev. Carlos popadl železnou tyč, která se válela v koutě.
2: A ty se schovej,
0: přikázal Ramsesovi a vrazil do kajuty. Na palandě se povalovali tři lichožrouti. Vypadali dost zuboženě. Jednoho z nich Carlos občas na nábřeží vídal. Byl to hromotluk, kterého nešlo přehlédnout.
2: Pardon, nerad ruším,
0: řekl a tomu svalovci přátelsky pokynul.
2: My dva se možná známe. Od vidění
0: upřesnil.
4: Mně v tomhle městě zná každý i od slyšení.
0: Zazubil se ten hromotluk.
4: Jmenuju se Vasil.
0: Už je to tak. Vasil s Pepou Padrátem a Čangem Škrtičem si tady sešívali rány. Když se včera vrátili bez Tulamora juniora, nastalo na půdě zemětřesení a po něm tsunami. Vlna ponožek se v záchvatu šéfova vzteku zvedla a smetla je na jednu hromadu a Padre po té hromadě dupal. Vypadli na ulici orvaní a potrhaní a Vasil je zavedl k vraku, kterému říkal můj houseboat. Tady se dají do pořádku a pořádně se vyspí.
2: Neviděli jste tu nikoho?
0: Chtěl vědět Carlos.
4: Sem nikdo nepřijde, zavrčel Vasil. Nebo snad někoho hledáš?
2: Dobrá otázka. Někdo tu hledá brášku. Vypadá to na únos a prsty v tom má kudla Dederon a jeho parta.
0: Carlos zahvízdal a ve dveřích se objevil Ramses.
1: Pane Vasile,
0: Ramse, si.
5: Škrtič a Padrát ze sebe nedostali ani slovo. Čangu měl překvapením knedlík v krku a Pepa nejspíš bramboru.
2: Vidím, že se znáte, řekl Carlos. Ramíku, doveď pány nahoru, otec bude mít jistě radost.
1: Šiof je tady,
5: vyhrkl Vasil. Ve velkém těle měl malou dušičku a ještě se opatrně zeptal, a co tula mor junior? Ramses jen zavrtil hlavou a šel napřed. Vasil, Škrtič a Padrát se loudali za ním. Zůstal tu jen Carlos. Zvedl odhozenou železnou tyč, prozkoumal každý kout toho rezavého vraku, ale žádnou stopu po únosci nebo jeho oběti tu neobjevil.
6: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
7: Hrdinku!
8: Pšt, tiše, Máničko, tiše.
7: Co je?
8: Já jsem slyšel kukačku.
7: V hodinách?
8: A ne, na stromě.
7: Tak to nekukala kukačka.
8: Jak to?
7: Ta totiž nikdy nekuká.
8: No a kdo by pak podle tebe kukal, když ne kukačka?
7: No, zamysli se, Hurvinku. Když nekuká ona, kukačka, tak kuká kdo? No?
8: Kominík.
7: Co to plácáš, kominík? Ty už jsi někdy slyšel kukat kominíka?
8: Slyšel?
7: No, povídaj.
8: Zrovna včera. Po chodníku šla nějaká slečna a kominík na ní dělal z komína kuku, aby si všimla, že vymetá a že je užitečný.
7: No jo, no tak dobrá, no, ale to bylo na střeše, víš, no. Ale když něco kuká na stromě, tak to není kominík ani ta kukačka, ale jedině ten kukaččák. Sameček od kukačky.
8: A samička nekuká?
7: No.
8: Nikdy?
7: Nikdy.
8: A co tedy dělá, když nekuká?
7: Hledá cizí hnízdo, aby mohla snést vajíčko.
8: Jak cizí?
7: No, protože svoje hnízdo nemá, tak vejce podstrkuje cizím ptákům.
8: No a proč ona hnízdo nemá?
7: Protože ho nepotřebuje. A jestli pak víš proč?
8: Protože bydlí v hodinách.
7: Ale já nemluvím o té dřevěné kukačce, ale o té živé, no. A ta hnízdo nemusí mít, protože ta svoje vejce strčí třeba kosovi nebo lvostrnadovi. Nebo kocholoušovi, no. A ten jí to mláje vysedí a vychová, víš?
8: Páni, máni, ty jsi tak nebezpečně chytrá.
7: Víš, že?
8: Jenže jak to mládě naučí ten chocholouš kukat, no? Když on sám kukat neumí, ha?
7: On ho to nemusí učit. Kukat umí ten ptáčí prcek od narození.
8: Nevěřím.
7: Co pak ty neumíš kukat?
8: Umím.
7: No.
8: Hele, kuku, kuku.
7: No tak vidíš, kluku.
8: Ty brďo, ona mě snesla kukačka.
7: Co se ptáš? Co pak nevíš, kdo je tvůj rodič?
8: Kukačka?
7: Ne.
8: Strnát?
7: Ne.
8: Chocholouš?
7: Ne. Přece pan Spejbl.
8: Jo. S ním se dělím o hnízdo. Ale nevím, kdo je moje maminka, která mě k němu prskla.
7: Aha. No, tak to já tedy taky nevím. Ale víš co?
8: Ne.
7: Nejlepší bude, když se na to zeptáme přímo pana Spejbla.
8: Kuku! A vlastně ano! Máni, jdeme!

Jednou maková panenka řekla, já bych něco ráda. A co bys ráda? Zeptal se motýl Emanuel. Já jsem se ještě nikdy nesvezla na loďce. A já bych se na ní moc ráda svezla. Šli spolu k rybníku, kůl tam byl, ale loďku někdo odvázal a odvezl. Kdo odvezl tu loďku? Zavolal přes rybník Emanuel. Za rybníkem bylo ticho, ale rovnou vedle nich se ozval zelený hlas. Kde pak, Emanueli, ten rybník nepřekřikne ani ozvěna? To promluvila kytka, co tam rostla na krajíčku u vody a čekala, až do ní včely nasypou zlaťáky. Něco za něco. Prodám vám loďku, ale za 50 zlaťáků. Maková panenka si jen povzdychla. Kde bych vzala zlaťáky? Vždyť ani nemám kapsy. Motýl Emanuel smekl cylindr, odletěl dál na louku a tam si od kytek, co tam kvetli, do něho vyprosil po zlaťáku. Vrátil se k chudé kytce u rybníka, poklonil se jí a řekl, dovolíte? Prosím, špitla kytka a Emanuel jí nasypal všecko zlato z cylindru. Potom pustila ta kytka na vodu list a řekla, tuhle máte loďku. Když nastoupili do loďky, panenka si znovu vzdychla. Stejně nepojedeme. Nejsou tu vesla. Vesla tu nejsou, ale máme plachty, řekl Emanuel. Stoupil si doprostřed loďky a rozevřel křídla. Vítr se mu opřel do křídel a jeli. Jeli nejdřív při břehu a pak dál na vodu. A já chci až na konec rybníka, já chci až k leknínům, řekla panenka. Zrovna jsem tam chtěl zakormidlovat, řekl Emanuel. Nohama se opřel o dno loďky a chytil do křídel silnější vítr. Už jsou u leknínů, loďka skáče přes malé vlnky, ale o jednu větší klopítla a povídá vystupovat, protože já se zvrhnu. Převrhla se a sklouzla ke dnu. Panenka a Emanuel sotva stačili přeskočit na leknínový květ. Panenka chodila po krajíčku květu, dívala se do hluboké vody a spínala ruce. Taková hloubka. Radši se dívej dovnitř do leknínu, aby se ti nezatočila hlava, poradil jí Emanuel. A tak si panenka prohlížela leknínový květ. Ale aby bylo ještě hůř, za chvíli se leknín zamračil a povídá, konec prohlídky, zavírám. Panenka se podívala přes vodu. Já bych ráda šla pryč, ale co pak můžu? Zavírám, řekl leknínový květ a zavřel se. Panenka v něm uvázla jako ve vězení. Emanuel, co v poslední chvíli stačil uletět, lítal okolo leknínu a domlouval mu, pusti ji, vždyť si pomačká sukničku. Spím, broukl leknín a spal. Leknín spal, panenka v něm seděla jako ve vězení a motýl Emanuel bez rady kličkoval nad rybníkem. Když si ale motýl už vůbec neví rady, rozletí se nahoru ke sluníčku. A tak Emanuel doletěl až k slunci a povídá mu, poslíš, je to tak a tak. Leknín usnul a panenka mi tam sedí jako ve vězení. Sluníčko se podívalo dolů na rybník a vidí, jak se mezi zavřenými lístky leknínového květu červená cíp panenčiny sukínky. Mám dost jiné práce, řeklo sluníčko, ale tohle pro mě bude maličkost. A co za to budeš chtít? Zeptal se Emanuel. Já nic nechci. Já mám všeho dost, řeklo slunce. Probudilo leknín a po větru poslalo panence loďku z vrbového listu, co sama běží po vodě a zastaví se až u břehu.

Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym. Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

Říkala, že by si se mnou zatančila, kdybych jí přinesl červené růže, naříkal mladý student. Jenže já nemám ani jedinou červenou růži v celé své zahradě. V hnízdě na Cesmínovém dubu ho slyšel Slavík, vzhlédl skrze listí a zvědavě čekal, co bude dál. V celé zahradě ani jedinou červenou růži, naříkal student a krásné oči se mu zalily slzami. Ach, na jakých to maličkostech závisí štěstí? Přečetl jsem všechno, co napsali moudří lidé. Pronikl jsem do všech záhad filozofie a přece jsem v životě ztroskotal, protože nemám červenou růži. Konečně opravdový milenec, řekl si Slavík. Noc co noc o něm zpívám, ačkoliv jsem ho zatím nepoznal. Noc co noc o něm vyprávím hvězdám a teprve teď ho vidím. Vlasy má tmavé jako květy hyacintu a rty rudé jako ta růže, po které touží. Ale vášní mu pobledla tvář, že je jako ze slonoviny a na čelo mu vtiskl pečeť žál. Zítra večer pořádá princ ples, šeptal mladý student, a přijde tam i moje milovaná. Když jí přinesu červenou růži, bude se mnou tančit až do svítání. Když jí přinesu červenou růži, budu jí držet v náručí a ona mi skloní hlavu na rameno a její ruka se schoulí do mé. Ale já nemám v zahradě ani jedinou červenou růži a tak budu sedět sám a sám a ona se u mě nezastaví. Vůbec si mne nevšimne a mě z toho pukne srdce. Vskutku opravdový milenec, řekl si Slavík. O čem já zpívám, tím on trpí. Co mně působí radost, jemu působí bolest. Ba, láska je něco úžasného. Je vzácnější než smaragdy a drahocenější než skvostné opály. Ani za perly a za granátová jablka ji nekoupíš a nevystavuje se na tržištích. Nedostaneš ji u kramářů a nedá se vyvážit zlatem. Na kruchtě se usadí muzikanti, pravil mladý student, a budou hrát na struné nástroje a má milovaná bude tančit za zvuků harfy a houslí. Tak lehce bude tančit, že se bude nohama sotva dotýkat podlahy a dvořané v pestrých úborech se k ní jen pohrnou. Se mnou však tančit nebude, protože pro ní nemám červenou růži. A vrhl se do trávy, zabořil tvář do dlaní a plakal. Proč pláče? Ptala se zelená ještěřička, která kolem něho běžela se zdviženým ocáskem. No vážně proč? Divil se motýl, poletující za slunečním paprskem. No vážně, proč? Zašeptala něžným, stlumeným hláskem své sousedce Sedmikráska. Pláče po červené růži, řekl Slavík. Po červené růži, volali všichni, to je k smíchu. A ještěřička, která byla tak trochu cynik, se rovnou rozchechtala. Ale Slavík rozuměl tajemství studentova žalu. Seděl na dubu mlčky a přemýšlel o mystériu lásky. A náhle rozepjal hnědá křídla a vznesl se do vzduchu. Jako stín prolétl houštinou a jako stín plul nad zahradou. Uprostřed trávníku stál krásný růžový keř a Slavík, když ho uviděl, doletěl k němu a usedl mu na větévku. Dej mi červenou růži, prosil, a já ti zaspívám svou nejlíbeznější píseň. Ale keř zavrtěl hlavou. Já mám růže bílé,
odpověděl. Bílé jako mořská pěna, bělejší než sníh na horách. Ale zaleď si k mému bratrovi, co obrůstá ty staré sluneční hodiny. Ten ti možná dá, co potřebuješ. I letěl Slavík k růžovému keři, který obrůstal staré sluneční hodiny. Dej mi červenou růži, prosil, a já ti zaspívám svou nejlíbeznější píseň. Ale keř zavrtěl hlavou. Já mám růže žluté, odpověděl. Žluté jako vlasy mořské pany, co sedí na jantarovém trůně, žlutější než narcis, co kvete na louce, než přijde sekáč s kosou. Ale zaleď si k mému bratrovi, co roste pod studentovým oknem, ten ti možná dá, co potřebuješ. I letěl Slavík k růžovému keři, který rostl pod studentovým oknem. Dej mi červenou růži, prosil, a já ti zaspívám svou nejlíbeznější píseň. Ale keř zavrtěl hlavou. Já mám červené růže, odpověděl. Červené růže jako holubí nožky, červenější než ohromné vějíře korálů, co se vlní a vlní v podmořských jeskyních. Ale zima mi zmrazila cévy, mráz mi spálil poupata a bouře mi polámala větve, takže letos vůbec žádné růže mít nebudu. Já potřebuji jen jednu červenou růži, pravil Slavík. Jednu jedinou červenou růži. Copak není vůbec žádná možnost, jak ji získat? Jedna možnost je, odpověděl keř. Ale ta je tak hrůzná, že nemám odvahu ti ji prozradit. Jen mi ji prozrať, řekl Slavík. Já se nebojím. Potřebuješ-li červenou růži, pravil keř, musíš ji za měsíčního světla vytvořit z hudby a zbarvit krví z vlastního srdce. Musíš mi zpívat z hrudí nabodnutou na trn. Celou noc mi musíš zpívat a trn ti musí proniknout do srdce a tvá živá krev musí proudit do mých cév a stát se krví mou. Smrt je vysoká cena za jednu červenou růži, zabědoval Slavík. Život je každému velice drahý. Je tak příjemné sedět v zeleném háji a pozorovat slunce v jeho ekvipáži ze zlata a lunu v její ekvipáži z perel. Tak líbezná je vůně hlou, tak líbezné jsou zvonky schovávající se v údolích a vřes kvetoucí na kopcích. Jenže láska je víc než život. A co je srdce ptačí ve srovnání se srdcem člověka? I rozepjal Slavík hnědá křídla a vznesl se do vzduchu. Jako stín prolétl nad zahradou a jako stín proplul houštinou. Mladý student dosud ležel v trávě, kde ho Slavík opustil, a slzy v jeho krásných očích dosud neoschly. Raduj se, volal Slavík, raduj se, budeš mít tu svou červenou růži. Já ji za měsíčního světla vytvořím z hudby a zbarvím krví vlastního srdce. A od tebe za to žádám jenom jedno, abys vždycky zůstal opravdovým milencem, neboť láska je moudřejší než filozofie a ta je velmi moudrá a vlivnější než moc a ta je velmi vlivná. Plameně zbarvena jsou její křídla a jako plamen je zbarvené i její tělo. Rty má sladké jako med a dech jí voní po kadidle. Student vzhlédl z trávy a naslouchal, ale nemohl rozumět tomu, co mu Slavík říká, neboť znal jenom to, co je psáno v knihách. Ale rozuměl tomu dub a zesmutněl.
protože toho slavíčka, co si vystavěl hnízdo v jeho větvích, měl velice rád. Zaspívej mi ještě jednou, naposled, zašeptal. Bude mi po tobě teskno, až tu nebudeš. I zaspíval slavík dubu a jeho hlas zněl jako zurčení vody tekoucí ze stříbrného džbánku. Když slavík svou píseň dospíval, zvedl se student a vytáhl z kapsy zápisník a olůvko. Formu má, říkal si, procházeje houštinou, to se mu upřít nedá, ale má nějaký cit? Bohužel asi ne. Inu, jako většina umělců, všechno jen styl a upřímnost žádná. Pro nikoho by se neobětoval. Myslí jen a jen na hudbu. A umění, to ví kdekdo, je sobecké. Nicméně nutno přiznat, že mu v lásku zní pár krásných tónů. Škoda, že nic neznamenají a nejsou k praktickému užitku. A šel do své jizby, lehl si na pryčnu a začal myslet na svou milovanou a po chvíli usnul. A když na nebesích zazářila luna, slavík přiletěl k růžovému keři a nabodl se hrudí na trn. Celou noc zpíval s trnem v hrudi a chladná křišťálová luna se sklonila níž a naslouchala. Celou noc zpíval a trn mu vnikal do hrudi hlouběji a hlouběji a z těla mu odtékala životodárná krev. Nejprve zpíval o zrození lásky v srdci jinocha a dívky. A na nejvyšší větévce růžového keře vykvétala divukrásná růže, plátek po plátku, jak šla píseň po písni. Bledá byla zpočátku, jako opar vznášející se nad řekou, bledá jako nožky jitra, stříbrná jako perutě úsvitu. Jen jako odraz růže v zrcadle ze stříbra, jako odraz růže ve vodní kaluži, taková byla růže vykvétající na nejvyšší větévce keře. Ale keř zavolal na slavíka, aby se na trn přitiskl ještě víc. Přitiskni se ještě víc, slavíčku, volal keř, nebo přijde den a růže nebude dotvořena. I přitiskl se slavík na trn ještě víc. A jeho píseň zněla hlasitěji a hlasitěji, neboť zpíval o zrození vášně v srdci muže a panny. A do plátků růže se rozlil něžně růžový ruměnec, podobný ruměnci v tváři ženicha, který líbá rty nevěstiny. Avšak trn ještě nepronikl až k srdci slavíkovu. A tak i srdce růže zůstávalo bílé. Neboť jenom krví srdce slavíkova může skarmínovět srdce růže. A keř zavolal na slavíka, aby se na trn přitiskl ještě víc. Přitiskni se ještě víc, slavíčku, volal keř, nebo přijde den a růže nebude dotvořena. I přitiskl se slavík na trn ještě víc. A trn se dotkl jeho srdce a tělem mu projel divý záchvěv bolesti. Krutá, krutá to byla bolest. A bouřlivěji zněla píseň, neboť slavík zpíval o lásce zocelené smrtí, o lásce, která neumírá ani v hrobě. A divukrásná růže skarmínověla jako růže východní oblohy. Karmínový byl prstenec jejich plátků, karmínové jako rubín bylo i její srdce. Slavík však zpíval hlasem stále zemdlenějším, začal tlouci křidelky
a oči se mu pokrývaly blankou. Píseň slábla a slábla a co si svíralo Slavíkovo hrdlo. Pak náhle propukl v poslední melodii. Slyšela ji bílá luna a zapomněla na úsvit a omeškala se na obloze. Slyšela ji červená růže a zachvěla se v extázi a rozevřela plátky do studeného jitřního vzduchu. Ozvěna si ty tóny zanesla do své purpurové jeskyně v horách a probudila ze snů spící pastýře. Tóny proletěly dále rákosím na řece a rákosí doneslo jejich poselství k moři. Podívej se, zvolal keř. Teď je růže dotvořena. Ale na to už Slavík neodpověděl. Ležel mrtev ve vysoké trávě v srdci trn. V poledne otevřel student okno a vyhlédl ven. No ne, vykřikl, takové zázračné štěstí. Červená růže. A podobnou růži jsem jakživ neviděl. Ta je tak krásná, že má určitě dlouhatánské latinské jméno. A vyklonil se a růži utral. Pak si nasadil klobouk a s růží v ruce utíkal k profesorovu domu. Profesorova dcera seděla před dveřmi, navíjela klubko modrého hedvábí a u nohou jí ležel pejsek. Říkala jste, že byste si se mnou zatančila, kdybych vám přinesl červenou růži, zvolal student. Tady máte tu nejčervenější růži na světě. Připněte si ji večer těsně k srdci a ona vám poví, až spolu budeme tančit, jak vás miluji. Ale dívka se zamračila. Nehodí se mi bohužel k šatům, odpověděla. Ostatně synovec Komořího mi poslal pár pravých šperků a šperky, jak je kde komu známo, mají mnohem větší cenu než kytky. Vy jste ale nevděčná na mou duši, řekl rozlobeně student a odhodil růži na ulici. Spadla do kaluže a přejela je jakási kára. Nevděčná, odsekla dívka, vy jste pěkný nezdvořák, abyste věděl. A kdo vůbec jste? Obyčejný student. A já si myslím, že nemáte ani takové stříbrné přesky na střevíce jako synovec Komořího. A zvedla se ze židle a odešla do domu. To je ale pitomost, ta láska, říkal si student, když šel odtamtud. Není ani z polovice tak užitečná jako logika, protože nic nedokazuje a pořád nám slibuje něco, co se neuskuteční a nutí nás věřit tomu, co není pravda. Je prostě dočista nepraktická. A protože být praktický znamená v téhle době všechno, oddám se zase filozofii a začnu studovat metafyziku. A vrátil se do své jizby, vytáhl velikánskou zaprášenou knihu a pustil se do čtení.

0: Anička. Moře večer odpočívá po práci. Vlní se a vrní v olivovém vánku. Kam se ale ztratili ti rošťáci, kteří do něj vysypali velikánskou slánku? A teď ještě jednou. Moře večer odpočívá po práci, vlní se a vrní v olivovém vánku. Kam se ale ztratili ti rošťáci, kteří do něj vysypali velikánskou slánku?
1: Jestli se vám tahle básnička líbila, tak běžte na www.tigy.cz a tam ji najdete.

jsem šel přes Pražský most, našel jsem stříbrný groš. Najedl jsem se, napil jsem se, měl jsem všeho dost. Najedl jsem se, napil jsem se, měl jsem všeho dost.

0: Dobrodružství u moře. Jednoho dne poklepal pan Fousek na barometr. Vypadá to, že dnes bude hezky, poznamenal. Co byste řekli výletu k moři? Všichni členové rodiny jeho návrh s nadšením přijali a v mžiku byl celý dům vzhůru nohama. Paní Ptáčková krájela obrovskou horu sendvičů a pan Fousek chystal auto. Jonathan s Juditkou hledali plavky a Paddington si šel do pokoje zabalit. Výlet, kterého se účastnil Paddington, byl vždycky náročný na přípravu, protože medvěd trval na tom, že si sebou vezme všechny své věci. Postupem času se jeho majetek poměrně značně rozrostl a tak měl kromě kufru i elegantní sportovní tašku s iniciálami MP a papírový sáček na různé drobnosti. Na léto mu paní Fousková pořídila slamák. Byl velmi poddajný, což se Paddingtonovi líbilo, protože když ohnul krempu nahoru nebo dolů, snadno změnil jeho tvar a bylo to jako mít několik klobouků v jednom. Až dorazíme do Bright Sea, řekla paní Fousková, koupíme ti kyblíček a lopatku, abys mohl stavět hrady z písku. A taky půjdeme na molo, těšil se Jonathan. Na molu bývá spousta zábavných automatů. Měl by si vzít s sebou dostatek mincí. A taky si můžeme jít zaplavat, dodala Juditka. Umíš plavat, ne?
1: Obávám se, že moc dobře ne, odpověděl Paddington. Víte, já jsem ještě nikdy u moře nebyl. Nikdy si nebyl u moře.
0: Všichni nechali všeho, co zrovna dělali, a překvapeně se na Paddingtona zadívali.
1: Nikdy, potvrdil Paddington.
0: Všichni se shodli na tom, že musí být skvělé jet poprvé v životě k moři. Dokonce i paní Ptáčková se přidala a vyprávěla o tom, jak byla před mnoha lety poprvé v Bright Sea. Vyprávěli mu o všech těch báječných věcech, které tam uvidí, a Paddington se začal moc těšit. Když vyráželi, bylo v autě plno. Paní Ptáčková, Juditka a Jonathan seděli vzadu, pan Fousek řídil a paní Fousková s Paddingtonem seděli vedle něj. Paddington rád jezdil vpředu, obzvlášť, když bylo otevřené okénko a on mohl vystrkovat hlavu ven a chladit se větříkem. Po menším zdržení, kdy Paddingtonovi na okraji Londýna odletěl klobouk, byli konečně na cestě. Už cítíš moře, Paddingtone? Zeptala se po chvíli paní Fousková. Paddington vystrčil hlavu z auta a začichal. Něco rozhodně cítím. V tom případě čichej dál, řekl pan Fousek, protože už tam skoro jsme. A měl pravdu. Jen co vyjeli na kopec, zahnuli za roh a znovu se pustili dolů. Už ho v dálce zahlédli. Celé se třpitilo v raním slunci. Paddington vytřeštil oči. Podívejte se na všechny ty lodě na tom blátě, vykřikl a packou ukázal směrem k pláži. Všichni se rozesmáli. To není bláto, řekla Juditka, to je písek. Než mu vysvětlili, jak se to má s pískem, byli už v samotném městečku a jeli podél pobřeží. Paddington se na moře pochybovačně zadíval. Vlny byly mnohem větší, než si je představoval. Sice ne tak, jako na jeho cestě do Anglie, ale na malého medvěda pořád dost veliké. Pan Fousek zastavil u obchodu na promenádě a vytáhl peníze. Rád bych tady medvěda vybavil pro den na pláži, řekl paní za pokladnou. Takže budeme potřebovat kyblíček a lopatku, sluneční brýle a jeden nafukovací kruh. Jak si odškrtával věci ze seznamu, podávala paní předměty Paddingtonovi, kterého v tu chvíli mrzelo, že má jen dvě tlapky. Kruh měl kolem pasu a pořád mu sklouzával až ke kolenům. Na nose mu nejistě seděly brýle, na hlavě měl slamák, v jedné tlapce držel kyblík s lopatkou a ve druhé kufřík. Fotografii, pane? Paddington se otočil a spatřil rozcuchaného muže s fotoaparátem. Jen za jednu libru, výsledek zaručen. Když nebudete spokojen, vrátím vám peníze. Paddington to chvíli zvažoval. Muž se mu nezamlouval, ale už několik týdnů poctivě šetřil a teď měl něco přes 3 libry. Usoudil, že by bylo pěkné.

Nejspíš se radši schoval, když viděl tvůj odporný rypák, utrhl se na něj muž. A co bude s tou librou? Paddington se na něj zadíval ještě ostřeji. Nejspíš si ji někam odnesl ten váš ptáček. Ha, ha, ha, zasmál se jiný fotograf, který celou situaci sledoval se vzrůstajícím zájmem. Ten tě dobře napálil, Vašku. To ti patří za to, že tu fotíš bez licence. A teď koukej zmizet, než zavolám policii. Chvíli sledoval, jak si první fotograf balí vybavení a šine se směrem k molu a pak se otočil na Paddingtona. Neuvěřitelní drzouni, řekl. Připravují počestné lidi o práci. To jsi udělal jedině dobře, že jsi mu nic nezaplatil. A jestli mi dovolíš, rád bych tě za odměnu sám vyfotografoval. Fouskovi se po sobě podívali. Když já nevím, řekla paní Fousková, mně se zdá, že Paddington jde do všeho moc po hlavě. To proto, že je to medvěd, podotkla paní Ptáčková ponuře. Medvědi mají hlavy veliké. Vedla ostatní na pláž a na písku za vlnolamem rozložila deku. Vyjde to asi na stejno, jestli zůstaneme tady nebo jinde, prohlásila. Navíc budeme přesně vědět, kam se vrátit a nikdo se nestratí. Je odliv, řekl pan Fousek, takže je to bezpečné na koupání. Otočil se na Paddingtona. Půjdeš do vody, Paddingtone? Paddington se zahleděl na moře. Možná bych se mohl trochu vycachtat. Tak si pospěš, volala Juditka. A vezmi si kyblík a lopatku, ať můžeš stavět hrady. No tohle, Jonatán ukázal na plakát, připíchnutý na zdi za nimi. Podívejte. Koná se tu soutěž ve stavění hradu z písku. Pane jo, první cena za největší hrad je 10 liber. Mohli bychom jeden postavit všichni dohromady, navrhla Juditka. Vsadím se, že my 3 postavíme větší, než kdo kdy viděl. Myslím, že se to nesmí, řekla paní Fousková s pohledem upřeným na plakát. Píše se tu, že každý musí postavit vlastní. Juditka zklamaně protáhla obličej. No, já to zkusím tak jako tak. Pospěšte si vy dva. Pojďte se vykoupat a po obědě se můžeme pustit do stavění. Rozběhla se po písku a těsně za ní se hnali Jonatán s Paddingtonem. Lépe řečeno, Jonatán běžel za ní, ale Paddingtonovi se po několika metrech svezl na fukovací kruh kolem nohou a on se zabořil hlavou napřed do písku. Paddingtone, nech si tu ten kufr, volala paní Fousková. Nemůžeš ho brát do moře, byl by celý mokrý a zničil by se. Paddington schlíple zanechal svůj majetek u paní Fouskové a pak se vydal po pláži za ostatními. Když tam dorazil, byli už Jonatán s Juditkou daleko od břehu a tak zůstal sedět na kraji moře a nechával se omývat vlnkami. Byl to příjemný pocit. Ze začátku mu sice byla trochu zima, ale brzy se zahřál a usoudil, že u moře je krásně. Doplaval o kus dál, lehl si na kruh a nechal se vlnkami unášet zpátky ke břehu. 10 liber. Kdybych tak vyhrál celých 10 liber, zavřel oči. Představoval si krásný písečný hrad. Takový, jako viděl v knihách, s cimbuřím, věžemi a příkopem. Zvětšoval se a zvětšoval a všichni na pláži se přišli podívat a podpořit ho. Několik lidí říkalo, že v životě takhle veliký hrad neviděli a najednou ho někdo pocákal vodou a on se vytrhl ze snění. Pojď, Paddingtone, řekla mu Juditka, válíš se tu na slunci a spíš jako dudek. Je čas k obědu a potom budeme mít spoustu práce. Paddington byl zklamaný. Hrad, o kterém se mu zdálo, byl překrásný. Určitě by vyhrál první cenu. Promnul si oči a vydal se za Juditkou a Jonatánem na pláž, kde už paní Ptáčková rozbalila sendviče. Šunkové, vaječné a sírové pro všechny ostatní a speciální marmeládové pro Paddingtona. Jako dezert měli zmrzlinu a ovocný salát. Navrhuji, řekl pan Fousek, který si představoval, jak si on sám po obědě zdřímne, že až se najíme, vydáte se každý jiným směrem a postavíte vlastní hrad. Kromě té oficiální si uděláme ještě svou vlastní soutěž. Dám libru tomu, kdo postaví největší hrad. Všem třem se nápad zamlouval. Ale nechoďte moc daleko, volala paní Fousková, když Jonatán, Juditka a Paddington vyrazili.

Nezapomeňte, že se blíží příliv. Její rady nikdo neposlouchal. Všichni byli příliš zaujati písečnými hrady. Obzvlášť Paddington svíral kyblíček a lopatku velice odhodlaně.

o bílé velrybě a mořských loupežnících. Velryby jsou mořské kravičky. Pasou se ve stádech, dělají vodotrysky a jsou černé jako kominici. A teď vám musím povědět tu pohádku o bílé velrybě. Byla to taková neobyčejná velryba, jaká se potkává jenom v pohádkách. Byla bílá jako nevěsta. A taková veliká, že omývala hvězdy na obloze, když dělala vodotrysk. Hvězdy se pak leskly, osprchované jako bílé hrnečky v kuchyni. A bílá velryba plavala po všech mořích a oceánech a umývala hvězdy, až jednou plula kolem jednoho ostrůvku. A na tom ostrůvku číhali mořští loupežníci, že někoho přepadnou. Jakmile spatřili bílou velrybu, zaradovali se převelice. I začali ji na lodičce pronásledovat a měli připravený rezavý šíp a konopnou smyčku, aby ji lapili. Bílá velryba je spozorovala a začala utíkat. Ale loupežníci byli umínění a pronásledovali ji vytrvale. Plavala ze všech sil a loupežníci pořád za ní. Třeba, že byla veliká, srdíčko měla jenom maličké a to jí tlouklo ustrašeně. Když obepluli po nevím kolikáté celou zeměkouli, byla už bílá velryba na smrt unavená. Ale mořští loupežníci měli síly ještě dost, protože se u vesel střídali. A oči jim svítily jako dravcům na divoké honičce. Nevím, jak by všechno dopadlo, kdyby bílá velryba v poslední chvíli nevplula do Černého moře. Tam se obarvila na černo. A když ti loupežníci konečně doháněli, viděli, že se ženou jenom za obyčejnou černou velrybou a ta bílá, že jim utekla kdo ví kam. Začali se hádat, šťouchat, vrtět a vyčítat si, kdo to zavinil a šťouchali se tak dlouho, až se s nimi loď převrátila a všichni mořští loupežníci se v tom Černém moři utopili. A bílá velryba, co v Černém moři zčernala, plavala pomalu, bez cíle a na hvězdy už ani nepomyslila, jako by neměla sil udělat vodotrysk. Jenom plakala. A dost možná, že zrovinka od jejich slz je moře slané. A tak plavala a plavala a ani nespozorovala, že proplula bílým mořem. Bylo bílé jako mléko. Jen najednou pocítila, jako by se z ní umila tíseň a smutek a žal a všechno zlé. Podívala se na sebe a vidí, že je zase celá bílá, jako bývala. I zaradovala se převelice, jak to jenom velryby dovedou, a udělala převysoký vodotrysk až ke hvězdám, které se už pomalu ztrácely ve tmě. Hned se zaleskly veselé jako osprchované porculánové hrnečky v kuchyni. A tak ta pohádka o bílé velrybě přece jenom šťastně skončila.

0: Tak jsem chlap jako dub.
1: Zdravý?
0: To ani ne, ale mám taky jen jednu korunu.
2: Yeah. Počkej, jak to myslel?
1: No, dub má korunu s lístečku.
2: A
1: on měl korunu v kapse jako peníze.
2: A...

0: Bigi cvičení a jdeme na to!
1: Ahoj holky a kluci, je tady Hanka Kinichová a s Hankou budeme zase vymýšlet nějaké sportovní skopičiny.
2: Ano, já tady sice jsem, ale jsem taky plná očekávání, jak to dopadlo u toho našeho medvěda.
1: Hanku, jestli dobře jste spolu to dopadlo.
2: Soutěžili?
1: No.
2: Jak to dopadlo?
1: Medvěd skočil dál než já.
2: Aha, takže tenhle ten koláč hold bude pro medvěda, ale to nevadí, jestli je to správný kamarád, tak ten se přece vždycky podělí.
1: Medvěd je moc hodný, kamarád.
2: Není důležité vyhrát, ale zúčastnit se, a to ty určitě víš.
1: Pro mě bylo nejdůležitější, že vím, že medvěd bude zdravý, protože já mám Huga rád, je to můj kamarád a my budeme soutěžit a budeme zdraví. Oba.
2: Přesně tak. A mě napadlo další soutěž, kterou by si mohl opět vytáhnout z doupěte tvého kamaráda Huga.
1: Výborně, jdeme na to.
2: Děti, možná teď doma nemáte žádný míč, ale my jsme zručné, šikovné a máme určitě doma novinový papír.
1: Máš tady novinový papír?
2: Já mám novinový papír.
1: Učíš mi?
2: Já ti totiž udělám tu kouli. Zmačkáme novinový papír. Aha. Ano. Aha. Vezmeme si náplas.
1: Je, tady je takový obrázek.
2: No tak to teďka tam nechej.
1: No.
2: Obalíme to s páskou.
1: Ale to budu muset vzít těch papírů víc.
2: Nestačí.
1: Takhle malinký.
2: Obalíme to páskou, kterou já jsem si taky vzala.
1: Hanko, tu z toho je papírový míček.
2: Tak a právě o tom bude ta další soutěž. Aha. Vy to možná budete znát ze školky anebo z atletiky, kdy se háže kriketovým míčkem.
1: A takový házet
2: hot míčkem si dnes tady uděláme. Potřebujeme opět startovací čáru. A je to zase soutěživost mezi dětmi, kdo dohodí dál, máme na to opět 3 pokusy. Uhum. A má to i svoji techniku. Asi těžko dohodíme daleko, když se u toho nezakloníme. Takže pojďme se naučit správný hod. Držíme kouli z papíru u hlavy. Lehce se zakloníme. Uhum. Paži natáhneme ještě víc za sebe. Přední paži dáme dopředu. Teď předkláním tělo. Přední paži dávám dolů a horní mrsknu ten míč.
1: Jo, takže jedna ruka jde do zadu, druhá jde dopředu a ta, co jde dopředu, mrská.
2: Přesně tak, zatím nehážeme míče, budeme trénovat ještě jednou tenhle ten postoj. Jednu nohu mám vepředu.
1: Jednu nohu mám vepředu.
2: Na zadní noze mám lehce pokrčené koleno. Zakloním záda. Papírovou kouli držím v ruce u hlavy. Ruku dám do předpažení. A pojďte předklonit trup. A šup, mrsknout rukou.
1: Je to pak to tělo mi zapruží a přidá se tomu větší síla.
2: Ano, přední ruku dám dozadu, zadní rukou hodíme kouli dopředu. Jo. Tak co, dáme si soutěž?
1: Hanko, no, co když dohodím tak daleko, že se ten míček odrazí od zdi? Pak změřím, kam jsem dohodil?
2: A to je právě problém, takže to by bylo asi lepší, kdybychom šli házet někam do pokoje, kde máme delší vzdálenost, a nebo šli třeba na chodbu.
1: Chodba je dlouho, jo.
2: Chodba je dobrá,
1: chodba je dlouhá.
2: Takže děti, jedna noha vepředu, na druhé mám pokrčené koleno, jedna ruka vepředu, jedna drží míček u hlavy, lehký záklon těla a teď hodím.
1: Jo, tak jsem se bál zbytečně.
2: Musíš do toho dát větší švung, větší odraz, jo? Takže ještě jednou nácvik. Přední noha vepředu, na zadní pokrčené koleno, míček u hlavy, přední ruka je předpažená, pozor, záklon těla jde do předklonu, ha! A hodím. No,
1: lepší, ale to pořád lepší. Ještě na zdi nejsem, tak Piggy, tam můžu i v malém.
2: Piggy, nemůžeš očekávat, že od koule, kterou jsme si tady vyrobili, že budu létat daleko. To je samozřejmě záležitost kriketového míčku, anebo toho, jak jsem říkala, toho tenisového míčku. Tohle to je pro zábavu doma.
1: Víš, co mě napadlo?
2: Ne.
1: Že by šla s papírovými koulemi. Oni jsou takové měkké.
2: Ano.
1: Že by s nimi šla udělat bitva.
2: Tak víš co, teď máš svůj nápad, já jsem ti dala svůj, tak utíkej rychle za medvědem a zkus obě aktivity s ním provést a uvidíme, kdo s vás vyhraje. Děti, vy se mějte krásně, samozřejmě takovou papírovou kouli si můžete vyrobit i vy sami doma, vyzvat svého kamaráda, vyzvat svoji sestru, bratra nebo mámu s tátou a udělat si takovou soutěž doma. Mějte se hezky, ahoj.
1: Ahoj děti, jo, papírová bitva.
3: Jak se koníček splašil, Jednou měla maminka velké prádlo. A protože jí Brunda s Čmeldou pořád zlobili a zdržovali, poslala je na louku pást zeleného koníčka. Louka se zelenala, kopretiny kvetly, ptáci švitořili a koníček místo, aby se pásl, koukal, kde co lítá. Koním se má na pastvě hrát, povídal Brunda. Při hudbě líp žerou. Popadl Čmeláčí trumpetku a Čmelda se hned s tou svou přidal taky.

už si zpívá, radovali se čmeláci. Možná, že za chvíli začne tancovat a přidali ještě jednu písničku. To už koníček nevydržel, zadupal, přeskočil mes a byl pryč. Proč nám utekl? Divili se Čmelda s Brumdou. Vždyť jsme mu tak pěkně hráli. A vám šel kolem Cvrček a povídá: splašili ho ty vaše bručavé trumpety, Brundibáchy. Zelený koníček je lekavý. Na toho se musí s písničkou lehounkou, housličkovou. Poslouchejte.

0: A cvrček hrál, až se čmelákům dechtajil a než se nadáli, byl koníček zpátky.
1: Tak, tady ho máte, trumberové, smál se cvrček. A už žádné troubení.
0: To si Čmelda s Brumdou oddychli. Když cvrček odešel, tak zase chvilku pásli, ale pak je napadlo, že by se mohli na koníčku povozit.
1: Hije!
0: Na to koníček. A jako by do země vrostl, neudělal ani krok.
2: To je divný kůň, nechce běhat, povídal Brumda.
3: Nemůže, řekl Čmelda. Koukej, teď nemá podkovy.
0: A tak se vypravili ke kovaříkovi, aby jim koníčka podkoval rychlými podkůvkami. Byly ty podkůvky celé stříbrné a velice neposedné. Koník začal hned podupávat a jen se Čmelda s Brumdou na něm usadili, vyrazil jako splašený.

kýchnul Čmelda a mám pampeliškovou rýmu. Koník proběhl černým lesem, kde se černě prášilo z obrovských píchavek a čmeláci zčernali jako kominíci. Kýchnul Brunda. Já mám zase rýbu píchavkovou. A to už koníček doběhl až k čmeláčí chaloupce, ale tam se teprve splašil. Polekal se prádla, které maminka vyprala, pověsila a které zrovna teď sušil vítr. Zařechtal koníček, vzepnul se a schodil oba dareby do škopíku s mydlinkami.

Z kominíků se tak stali zase maminčini včelí medvídci. A splašený koníček? Na toho přece platil vždycky jenom cvrček. Jeho písnička, jemná, housličková, přinesla všem potěšení.

0: Dnes je 19. července.
1: A svátek slaví Čeněk.
0: Jméno Čeněk je příbuzné se jmény Vincenc a Vincent.
1: Vycházejí ze stejného základu a jejich význam je také stejný.
0: Jaký tedy je jejich význam? Vincent, Vincent a Čeněk, co mají společného?
1: No přece vítězství, znamenají vítěz.
0: Tedy ten, kdo přemůže všechny ostatní? Čendové, vy jste kabrňáci!
2: Takže Čendové, Čenkové, všechno nejlepší!
0: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček!

Orel a princezna. Byl jeden chudý lovec, žil se svou matkou, jak se dalo. Z ruky do úst. Někdy si žaludek naplnili, jindy jim smutné písně zpíval. Jednou lovil ten muž ve skalách a náhle spatřil na dubu obrovského orla. Lovec na něj namířil luk, ale orel promluvil lidským hlasem. Bylo by hanbou zabít zraněného, který se bránit nemůže. Lovec se podíval pozorněji, vidí, že pták má zlomené křídlo. Zastyděl se a pravil, jsi-li zraněn, vezmu tě domů a ošetřím. Jak řekl, tak udělal. I když to jeho matce po vůli nebylo, sami přece nemáme co do úst a ještě dravce budeme živit. Kde se najedí dva, nají se i třetí, řekl lovec. A orel povídá, za vaši péči se odvděčím. Živili obrovského ptáka, jak se dalo. Co lovec domů přinesl, z toho dostal host nejlepší díl. Lovcova matka orlu kost v křídle srovnala, hojivou mastí pomazala a bílým plátnem ovázala. Není divu, že se zranění brzo zacelilo. Tehdy promluvil pták k lovci. Dobře ses o mě staral. Teď je řada na mě, abych se ti odvděčil. Vyskoč mi na záda. Lovec to učinil a orel se s ním vznesl k obloze. Dlouho, dlouho letěli, až moře přelétli. Tam stála skála, na skále obrovské hnízdo a v něm dva ptáci jako hory velcí. To jsou mí rodiče, povídá orel. Budou ti nabízet odměnu, ale neber nic. Požádej jen o rezavou skříňku. Zdálo se to lovci trochu podivné, ale věděl, že orel to s nimi myslí dobře a tak poslechl. Pták jej zanesl před hnízdo a praví k rodičům. Otče, matko, měl jsem souboj s větrem. Vítr se mnou o skálu mrštil, zlomil mi peruť. Byl bych zahynul, avšak tento muž mě zachránil. Co mu dáte odměnou? Mávli orly křídly, spod nich se řinou proudy zlata, stříbra, perel. Ale muž, pamětlivý orlova ponaučení, vrtí hlavou. Je ti to málo? Co bys tedy chtěl za život našeho syna? Chtěl bych rezavou skříňku, tu mi dejte. Vytáhla orlí matka z hnízda skříňku a praví. Jinému bych ji nedala, ale ty jsi v skutku dobrý člověk, proto ti štěstí přeji. Lovec se uklonil, rozloučil se a orel jej snesl dolů ze skály. Teď můžeš skřínku otevřít. Muž zvedl víčko a vidí šátek, lehký jako dech. To je závoj dcery krále duchů. Má matka jej nalezla. Kdo ho má, je nejbohatším člověkem na zemi. Až se vrátíš domů, třikrát šátkem zamávej a uvidíš, co se stane. Lovec kývl a orel se s ním rozloučil. Naspět, že jej odveze loď. Loď přeplula moře, a lovec už směřuje k domovu. Ale cestou jej přepadly pochybnosti. Co když jej orly ošidili? Což jestli je ve skřínce jen obyčejný šátek? Co tomu řekne matka? Tak se lovec rozhodl, že se přesvědčí. Zastavil se na mítině, otevřel skříňku a třikrát mávl šátkem. Ale co se nestalo?
Ze skříňky se hrnuly domy, ulice, trh, nakonec i palác. Maličké to bylo, jako hračky, ale všechno rostlo. A už je tu veliké město. Jenže se na mítinu vejít nemůže. Domy stojí v korunách stromů, trhovci mají stánky na větvích. Vidí lovec, že udělal chybu. Nedobře se zachoval, že orlům nevěřil. Kdyby se to všechno dalo vrátit zpátky, jen na to pomyslel, stojí před ním duch, ve větru mu černý plášť vlaje. Chceš-li, vrátím to město do skřínky, ale zadarmo to nebude. Pověz, co bys chtěl. Dáš mi to, nad čím tvé oči prvně zapláčí. Lovec se zasmál, tvrdý muž, naposled plakal v kolébce, proto povídá: souhlasím. Duch mávl rukou, domy, ulice, trh i paláce začaly zmenšovat a hop, naskákali sami do skříňky. Lovec ji vzal, poděkoval a šel domů. Na stepy pak před matkou skříňku otevřel. A hle, je zde město, jaké dosud nikdo neviděl. Na lovce čeká královské obydlí. On tu bude vládnout. Celý den se procházel s matkou palácem, obdivují krásné pokoje, vděčně vzpomínají na orla. Když přišel večer, služebníci prostřeli na stůl, nosí pečenin, nosí vzácná vína, jako v ráji se ti lidé měli. Když vyšel měsíc, šla lovcova matka spát, ale on se šel ještě projít po zahradě. Zraje tam ovoce, stříkají vodotrysky a ze zlatého altánu najednou vychází dívka. Má krásné šaty, ale krásnější je její tvář. Lovec by ji chtěl oslovit, ale ústa nemůže otevřít, je jako očarovaný. Dívka usedla na lavičku a dala se do zpěvu. Zpívá tak krásně, že se to vypovědět nedá. Lovec stojí, srdce mu usedá a najednou mu z očí slzy vytryskly. Kde se vzal, tu se vzal, objevil se duch v černém plášti. Na co si v slzách pohlédl, to je teď mé, řekl. Uchopil dívku kolem pasu a zmizel s ní v oblacích. Teprve teď se lovec mohl pohnout. Vrhl se na zem, slzy mu proudem tečou. Takové štěstí jsem ztratil. Tomu zastřel tvář veliký stín, to se objevil orel. Škoda, že jsi o mé vděčnosti pochyboval, řekl veliký pták. Mohl se stát mužem nejkrásnější princezny, dcery krále duchů, to ona ti zpívala. Ale neklesej na mysli, ještě ji můžeme vyhledat. Vzal orel lovce na záda a letí s ním daleko, daleko až do říše duchů. Princezna tam před otcem stojí, naříká, že si nechce vzít toho v černém plášti. Zde je její právoplatný manžel, povídá orel. On má její závoj, proto mu dívka náleží. Bylo by tomu tak, řekl král duchů, kdyby se jí sám nevzdal. Tak to ale oni musí bojovat. Dal se lovec s černým duchem do boje. Ale jaký je to zápas? Duch mu mezi prsty jako pára uniká, chytíš jej a je hned pryč. Pomoz mi, zavolal lovec na orla. Ten se dotkl černého ducha perutí a tomu hned kosti stvrdly.
teď je to boj muže proti muži. Tři dny a tři noci bojoval lovec s duchem. Ale že její láska ke krásné princezně posilovala, nakonec zvítězil. Černý duch před ním musel na koleno pokleknout a říci, že se nevěsty vzdává. Pak se lovec mohl vrátit domů. Orel jej tam i s dívkou odnesl a svatbu s nimi oslavil. Od té doby vládne lovec šťastnému městu, v němž se všem dobře daří.

0: holky se rády baví?
1: Jsou to ptáčci povídaví.
0: Jsou to ptáčci zpěvaví.
1: Zpěv je dobrý pro zdraví.
0: No a teď ještě jedno. Andulky se rády baví.
1: Jsou to ptáčci povídaví.
0: Jsou to ptáčci zpěvaví.
1: Zpěv je dobrý pro zdraví.
0: Jestli se vám ta básnička líbila,
2: jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete.

Zima ubíhala moje strašně pomalu. Od té doby, co se narodil malý tatu, měli na ní mnohem méně času nejen máma Kidživu a táta Richard, ale i babička Kamba. A hrát si s tetou Šindou, která dovede být pořádně zlomyslná, to není jen tak. Proto moja samou radostí povyskočila, když jí rodiče jednoho předjarního dne konečně dovolili vyběhnout ven. Hned zamířila na kopec, aby se rozhlédla po krajině a zjistila, co se za dlouhou zimu změnilo. Už od malinka totiž z vršku ráda sledovala výběhy, klece a rybníčky, kde žijí nejrůznější zvířata. Ptáci, antilopy, želvy a taky velikánské kočky. O nich moja od babičky Kamby věděla, že se jmenují geparti a žijí v Africe. Vždycky se proto snažila dohlédnout až daleko dozadu za gepardí výběh, kde, jak si myslela, jsou africké pralesy, ve kterých si Kamba jako gorilí holčička hrávala. Snad to bylo tou dlouhou zimou, kdy nesměla ven, ale jak moja o překot utíkala na kopec, z čista jasna se jí zapletly ruce s nohama. Uf, uf. Udělala kotrmelec a skutálela se až do rákosí u vody. Ještě, že do ní nespadla. Rákosí sice náraz změkčilo, ale i tak jí bolelo koleno a palec na pravé ruce. Už se chystala natahovat moldánky a v tom na své bolístky zapomněla. Z vodní hladiny se k ní nesly tiché hlasy. Co tam může být? Postavila se a opatrně rákosí rozhrnula. Na vodě se pohupovali dva ptáci. Jeden byl celý hnědavý, druhý měl v křídlech krásná modravá pírka a na hlavě nápadný

0: a tak se ozvala trochu hlasitěji. Dobrý den. Hnědavý pták otočil hlavu, podíval se na moju a lehce šťouchnul zobákem do svého společníka.
1: Na. Dobrý den, na.
0: Kejhavě pozdravili oba naráz a zhoupli přitom hlavami. Moja se jim představila a zvědavě se zeptala. A kdo jste vy? Kde jste se tu vzali?
1: A jsme kachny. A.
0: Odpověděla jí ta hnědavě zbarvená.
1: Na. Ty jsi kachna. A.
0: Skočil jí do řeči pták s bílým pruhem na hlavě.
1: A. Já jsem kačer. A.
0: Kachna naklonila hlavu ke straně, jakoby z vrchu se na kačírka podívala a pak se otočila zpátky k moje.
1: Zastavili jsme se tu, abychom si odpočinuli. Ale co nevidět, poletíme dál.
0: Poletíte? A kam? Podívala se moja.
1: Přece domů, řekla kachna. Každý rok létáme tam a zase zpátky. Tak daleko, že si to ani neumíš představit. Cestujeme až do Afriky.
0: Spustil důležitě kačer.
1: Vždycky koncem léta se vydáme na jih. Přes zimu jsme v teple v Africe. A na jaře, jako zrovna teď, se zase vracíme domů.
0: Moja se podrbala na hlavě. Nešlo jí to na rozum. Afrika je snad tamhle, nesměle ukázala k výběhu gepardů. Jen kousíček odtud. Byla bych tam co by dub?
1: Na.
0: Zasmál se kačer.
1: Že prý je Afrika tady za rohem, na. Ale mojo, do Afriky je veliká dálka,
0: vysvětlovala kachna.
1: Pěšky bys tam šla nejmíň rok. Tak,
0: pokýval kačer.
1: Do Afriky můžeš jedině doletět.
0: Pokynul moje a zamával křídly.
1: Naschledanou, mojo.
0: Loučila se kachna.
1: Musíme domů.
0: A pak oba, kachna i kačer, odstartovali. Moja se úžasle dívala, jak stoupají výš a mizí v dálce. Jedině doletět? Mumlala přitom. Do Afriky jedině doletět? Jo, umět tak létat, to by bylo něco. Pomalu se sbírala z rákosí, že si půjde hrát. A v tom jí to napadlo. A proč vlastně ne? Proč bych se také nenaučila létat? Nejdřív se podívám, kdo bydlí v těch velikých pavilonech se spoustou oken. Potom poletím ještě dál a až po vyrostu rozletím se do Afriky. Od babičky slýchala, že v pralesech je na stromech spousta prolézaček a lián a na svazích, že tam jsou úžasné skluzavky. To bude něco? Je. Rozběhla se, že to poví mámě a tátovi a taky babičce a tetě. V zápětí však zpomalila. No jo, jenže co když se jim to nebude líbit? Co když mi létání zakážou? Zpomalila ještě víc. Už se sotva loudala. Nakonec se zastavila a v zamyšlení usedla do trávy. Kde pak? Radši s tím počkám. Až se naučím lítat, rovno jim to předvedu. Ti budou koukat. Létat, to se snadno řekne. Ale jak na to? Jak tak moja seděla, zkusila mávat rukama. Mávala a mávala pořád rychleji, jenže ani stéblo by spod ní nepodstrčil. Byla na zemi jako přilepená. Že bych zkusila taky nohy? Lehla si na záda a mávala rukama i nohama. Sotva popadala dech, ale zase nic. No, tak jinak, zafunila. Vyskočila na nohy a znovu zkusila mávat rukama. Ani takhle to nepůjde. Musím vymyslet něco jiného. Unaveně si sedla do trávy a zamyslela se. Jak oni to všichni dělají? Kachny jenom zamávali křídly a fí, a byli pryč. Mouchy to dělají taky tak. A co vrabci?
2: Jú, já už vím.
0: Moja si vzpomněla, že vrabci si vždycky sednou někam na větvičku, skočí z ní a je to. Jsou ve vzduchu a letím to samo. Je, tak odkud poletím? Rozhlédla se a pak se rozběhla k úplně nejvyššímu stromu. Byl suchý a holý, jen na horních větvích zůstaly zbytky kůry. Moja objala kmen a pokusila se vyšplhat nahoru. Jenže hladké dřevo jí klouzalo pod rukama i nohama. Vždycky se dostala kousek nad zem a buch, sjela dolů. Jen dosáhnout na první větev a pak už to půjde, řekla si a přivlekla ke stromu dlouhou tyč. Opřela ji o kmen, vyšplhala po ní a vyšvihla se na nejbližší větev. To je ono, ale abych se pořádně rozletěla, musím výš. Moja šplhala a šplhala, větve byly pořád slabší, na vrcholek zbýval jenom kousíček. A najednou se ozvala rána, pod mojou praskla větev. Buch! Moja padala dolů. O jednu větev se uhodila do nohy, o druhou do zad, ale třetí se na poslední chvíli chytila. Visela vysoko nad zemí, držela se dvěma prsty, na létání si už ani nespomněla. Spadnout z takové výšky, to by nebylo jako skutálet se do rákosí. Pomoc, mami, pomoc, tatí! Naštěstí Moju zaslechla Šinda, která se vyhřívala na jarním sluníčku a ládovala se čerstvými lístečky. Znepokojeně se rozhlédla. U všech bílý goril, tamhle je. Honem se rozběhla za Kidživu, Richardem a Kambou. Pomoc, Moja, pomoc! Ale to už Moju uviděl táta Richard. Přiběhl ke stromu, jedním skokem byl na nejnižší větvi, druhým na půli cesty k Moje. Ještě jeden skok? Mojo, vydechl, jakmile svou gorilí holčičku pevně držel. Teď se mě chyť kolem krku. A pomalu s ní slézal dolů. K mámě Kidživu, která si se starostlivým výrazem držela ruce na uších, k odfukující Šindě a k chápavě se usmívající Kambě, již se křečovitě držel malý tatu. Mojo, co tě to napadlo? Pustila se do ní Kidživu, když se s tátou Richardem ocitla zpátky na zemi. Moja s provinilým výrazem vyprávěla, jak se rozhodla naučit létat, jak se chtěla podívat, kdo bydlí v těch velkých pavilonech a hlavně, jak plánovala doletět do afrických pralesů, o kterých ji vyprávila babička. A že si to zkoušela rovnou z takové výšky, podivil se táta Richard. Když však viděl, jak se na něj podívali Kidživu se Šindou, vzal Moju kolem ramen. Bylo by to krásné, jenže gorily létat nemohou. Za to umíme jiné věci. A ty jsi, Mojo, chytrá holka a určitě se je všechny brzo naučíš.

o osiřelé skleničce. Žilo bylo 6 sestřiček stejných skleniček. Všechny měly stejně dlouhé štíhlé nožky a těla jako zvonečky. Vyrobili je z čirého průhledného skla. Vypadali velmi elegantně a vznešeně. Bydleli na skleněné poličce v dřevěné leštěné skřínce v obývacím pokoji. Jejich sousedy byly samé noblesní věci. Porcelánové sošky rozkošných dámyček v roztomilých šatičkách, barevné mísy s ovocem jako živé, ale celé ze skla, jiné rodinky skleniček podivných tvarů, několik různě silně zlacených šálků z růžového porcelánu, s nimi ale nebyla žádná řeč, byli to jedináčci, a úplně vzadu se o sklo opíral prastarý krajkový vějíř. Byla to vybraná společnost. Nikdo neurozený, obyčejný se na skleněnou poličku nemohl dostat. Sestřičky skleničky si toho moc považovaly, že mohou přebývat na tak výhodném místě. Pravidelně je oprašovali, leštili a obdivovali. Navíc naše sestřičky skleničky měly tu nevídanou výhodu mezi všemi ostatními nádherami z prosklené skříňky, že byly pravidelně zvány ke slavnostní tabuli. Vždycky, když se sešla rodina a prostíralo se na velkém, kulatém, rozkládacím stole v pokoji, byly sestřičky skleničky vybrány, aby posloužily. Většinou do nich nalévali červené víno, protože svým zvonkovitým tvarem k tomu byly nejvíce vhodné. To pak sestřičky přímo zářily. Rubínová barva vína v nich zvláště vynikala. Skleničky hrdě vypínaly nožky a rozevíraly své zvonečky, které vypadaly v tu chvíli jako kalichy vzácných rostlin. Ve skřínice se jich všichni vážili. Nejčastěji ze všech se totiž dostali do společnosti a mohli pak vyprávět, jaké to venku je. Dokonce nejstarší z obyvatel skleněných poliček v dřevěné prosklené skřínce, mrzutý ručně malovaný porcelánový čajový šálek, rád poslouchal jejich vyprávění. Sestřičky se chichotaly stříbrnými hlásky a brebentily o tom, co bylo na stole za nádobí, co bylo na stole za jídlo a pití a kdo u stolu seděl a co vyprávěl. Samozřejmě, že popletli, co mohli. Jistě rozuměli jen málo čemu, ale byly zábavné. Jednoho dne se jich do skříňky vrátilo jen 5. Posmutněle cinkali něco o nešťastné náhodě, o těžkém ocelovém noži, co vyklouzl při mytí z ruky a roztříštil křišťálový kalich jedné ze sestřiček skleniček. Ale rychle přestali být smutné a za krátkou chvíli zase vesele zvonili své spletité historky, své zamotané příběhy a popletené vtipy. Pořád jich ještě zbývalo 5. Za krátkou dobu se přihodilo další neštěstí. Tentokrát mohli průběh události sledovat všichni obyvatelé dřevěné skřínky. Seběhlo se to hrozně rychle. Skleničky nastoupily jako obvykle na tác, aby se nechali ještě naposledy přeleštit, než se postaví každá na své místo na slavnostně prostřeném stole. V tom kolem velikou rychlostí proběhl veselý zlobivý pejsek. Podnos se nějak zakymácel a jedna ze skleniček se skutálela na zem. I když spadla do měkkého koberce, rozbila se. Teď už zbývaly skleničky jen 4. Přestali být tak častými hosty na slavnostních tabulích. Spíš je zvali na soukromá večerní posezení, kde nevadilo, že jich je už tak málo. Ještě
pořád jiskřily červeným vínem, ještě pořád odrážely světlo svíček ve slavnostních svícnech, ještě pořád vypadaly slavnostně a vznešeně. Ale bylo jich málo. K obědům a večeřím už je na stůl nezvali. Skleničkám to sice bylo trochu líto, ale protože měli spoustu historek z minulosti, měli o čem cinkat. Jednoho večera dvě skleničky postávaly na nízkém stolku u krbu. Byl to takový tichý večer. Maminka s tatínkem seděli v pohodlných křeslech, popíjeli červené víno, pozorovali hru plamenů v krbu a povídali si. Černý kocour Bertík seděl mamince na

skleničky se poroučily na zem. Na zemi před krbem zůstaly v loužičkách červeného vína jen střepy. Pátá sklenička přišla o život při pravidelném předvánočním úklidu. Vyklouzla mamince z ruky, když ji leštila, a rozbila se na parketách. Poslední sklenička osiřela. Zůstala sama v leštěné dřevěné skřínce. Teď už se ven nedostala. Padal na ní prach. O osamělou skleničku nikdo neměl zájem. Brzy přišla do skříňky nová rodina skleniček. Vypadaly velmi krásně, vzácně a ušlechtile. Poslední stará osamělá sklenička najednou překážela. Při dalším úklidu ji odsunuli do kuchyně. Tam stála na obyčejné dřevěné poličce mezi houfem různých sklenic a skleniček. Některé vypadaly staře a unaveně, jiné byly mladé, bláznivé a veselé. Některé možná kdysi byly i vzácné, jiné se ani nepokoušely tak vypadat. Co se ale zdálo zvláštní a co naši skleničku nejvíce překvapilo, byla úplně jiná nálada. Všechny skleničky se k sobě hezky chovaly, žádná se nepovyšovala. Novou kamarádku všechny pěkně přivítali, vyptávali se jí na její život, politovali její nešťastně rozbité sestřičky a přijali ji jako novou příbuznou. Na dobré věci se rychle zvyká. Sklenička brzy zdomácnila a chichotala se s ostatními. Když tak jednou postávala s kamarádkami u dřezu a čekali na umytí od malinové šťávy, co měli děti k svačině, zavzpomínala na své skleničky sestřičky. Jak se pořád snažili být vznešené a jak je starožitný růžový porcelánový šálek stále napomínal a jak si je něžné, ale velmi namyšlené sošky vždycky pohrdlivě měřily a sykali, aby bylo ticho. To se přece nedá vůbec srovnat, povzdychla si sklenička. Teď si užívám daleko víc legrace a vůbec mě ten život najednou baví. I bez té vznešenosti.

0: Piggy vtip.
1: V restauraci. Máte prázdnou sklenici? Chcete ještě jednu?
2: Neblázněte, pane vrchní. Co bych dělala se dvěma prázdnými sklenicemi?

Příští Vánoce taky budu mít stromeček na zahradě, plánovala si hned jedna holčička. A pak přišlo to ze všeho nejlepší. Dárky. Všechny děti si vylezly na strom a každý si vybral svůj balíček. Když se někdo neodvažoval vyšplhat tak vysoko, jak by potřeboval, s radostí mu tam vylezl pan Nilsson. Děti byly tolik napnuté, co v těch balíčcích je. A našli samé krásné dárky. Vláčky a panenky, knížky a skládačky, autíčka a jeřáby a spoustu jiných hraček. Potom už nezbývalo, než strom dočista odstrojit. Není to takhle nejlepší, mít vánoční strom, na který se dá vyšplhat, když se má očesat. Liboval si Tommy a opatrně se natahoval na jednu větev pro sladkou podkůvku. Taky si myslím, přisvědčil Elof, který se po břiše opatrně sunul k perníkovému panáčkovi. Nakonec na stromě nezůstalo nic, ani jediný bonbon ve střapatém papíru. Pak na strom vylezla Pipi a sfoukla všechny svíce. Na zahradu kolem vily Vilekuly padla tma. Tedy ne úplná tma, protože sníh krásně bíle svítil a na nebi zářily hvězdy.

Bylo na čase se rozloučit a jít domů. Děti měly tolik perníkových panáčků, karamel zabalených v celofánu a malých papírových praporků, že to sotva unesly. Vždyť vy teď sami vypadáte jako vánoční stromečky, smála se Pipi. Navrch každému dala jednu z těch svící, co předtím hořely na smrku. To, aby se ještě víc podobali vánočním stromkům a také, aby si posvítili na cestu k domovu. Plamínky se všem odrážely v očích. Ano, skoro to vypadalo, jako kdyby jim ty plamínky v očích svítily, když se loučily s Pipi. Děkujeme, Pipi, řekla Anika. Bylo to moc krásné. Tohle určitě byla ta nejlepší vánoční oslava, jakou jsem kdy zažil, přizvukoval Tomík. Já taky, přidal se Elof.

Šmudlík poskakoval kolem Pipy a štěkal. I jemu to připadalo jako skvělá vánoční oslava. Dneska v noci se nemusí toulat ulicemi úplně sám. Dneska bude spát na zemi vedle zelené postýlky pro panenky, kde chrupe pan Nilsen. Tak dobrou noc, Pipi, loučili se děti. Nebude vám cestou chladno? Strachovala se Pipi. Ale kdepak, nikomu chladno nebylo. Všichni se přece báječně rozehřáli. Počasí se vyvedlo náramně, bylo jasné nebe, hvězdy zářily, vítr utichl a byla tak akorát příjemná zima.

0: Figy cvičení
1: s Hankou. Miau.
0: Ahoj, děti.
2: Jak to bylo, ahoj. Jak to bylo? Sakra,
0: ahoj, Hanko, Hanko. Je tady Hanka Kynichová, ale
2: ahoj,
0: Hanka
2: Figy.
0: Vypadá náramně ustaraně, Hanko.
2: Já jsem teď opakovala choreografii, sestavu, protože bych ji teď chtěla naučit vás, děti, a tebe samozřejmě, Figy. A každá choreografie musí mít nějaký smysl, musí na sebe nějak navazovat, tak aby to náš mozek schroupul, pobral a aby se nám pak nestalo třeba, když budeme někde na vystoupení, že nám ta sestava vypadne z
0: hlavy. Hanko, tak mě to nevypadlo a já ti řeknu, co si pamatuju.
2: Tak povídej.
0: Já si pamatuju, že jsme vzali obruč.
2: Mm-hmm.
0: A tu obruč jsme vyhodili z jedné ručičky a chytili do druhé ručičky.
2: Ano.
0: Pak zase zpátky.
2: Ano.
0: Pak jsme si nandali obruč jako na háček na palec z jedné ruky a točili jsme s ní. To mi vůbec nešlo.
2: To
0: musím
2: nevadí.
0: Říct, že jsem teda moc nepokročil, i když jsem se snažil.
2: Ale my jsme také...
0: Jsme si s tou kotoulali jsme si s ní.
2: Přehazovali jsme si ji, protože nic jiného se přes éter nedá naučit. Tam je spousta věcí, které by děti mohly doma dělat.
0: A ještě
2: ale
0: jsme
2: dají
0: prolézali,
2: se špatně
0: prolézali
2: to
0: jsme.
2: To je ono. Ale protože každá sestava musí něčím začít, tak my si teď vezmeme obruč nad hlavu.
0: Yeah.
2: Ukloníme se k pravé straně, jdeme rovně, ukloníme se k levé straně, prolejzáme obručí, pouštíme ji před sebe, jdeme do ní pravou nohou, levou nohou, za zády vedeme obruč zpátky nahoru. Tak, Figy, přehodím ti obruč, ty ji chytíš, hop.
0: Co mám dělat s tou svojí, co jsem prolejzala?
2: Tu zase hodíš mě,
0: já, takhle.
2: Hop. A zase vyměníme ty mě, já tobě, hop, do druhé ruky. A ještě jednou já tobě, ty mě, hop. A opačně, hop. Super, teď si vyhodím sám obruč nad hlavu, chytím do levé ruky cvak, z levé ruky do pravé a mám tady ten háček. A točíme.
0: Palcový háček.
2: Chytím obruč a bude závěr.
0: Ukolím se.
2: Opřu se obruč, podívám se za ní, zdvihnu levou ruku.
0: Jsem hladný.
2: Podívám se do porodců a je konec sestavy.
0: Ty jsi porodce, Hanko.
2: Já nejsem porodce, to je jako někdo. Ten tady teďka není. Jo, ty, já jsem tvůj porodce, ano.
0: Porodce to je jako kdybych byl na mistrovství světa, tak tam sedí někdo, kdo mi dává pak medaile.
2: Pokud si ji zasloužíš, jak dostaneš medaili.
0: On komu bych dostat dneska medaili?
2: Pojď za mnou, já ti dám medaili. Tak děti, pojďte ještě jednou zopakovat sestavu.
0: Dostala jsem pusu, ale to je někdy lepší než medaile.
2: Jdeme na to. Takže dáme si obruč nad hlavu. Ukloníme se k pravé straně. Narovnáme se. Ukloníme se k levé straně.
0: Hraje taky hudba.
2: Pouštíme obruč dolů, zpívej. Prolízáme pravou nohou, levou rukou. Obruč dávám za hlavu, až nad hlavu. Pustím ruce a budeme si přehazovat ty mě, já tobě. Stop. Vyhodíš si nad hlavu pravou, chytíš do levé. Z levé do pravé. Umístíš si obruč na háček, který tvoří palec a točím. Chytím obruč, opřuji o zem, levou ruku vzpažím, podívám se dopředu na poruce a sestava má závěr, tečka, bum. A je to. Takže děti, já pevně věřím, že se vám naše sestava povedla, že jste si ji užili a prosím pěkně, mě už teď nic nenapadá. Takže já si jdu sednout a jdu vymýšlet příště
0: medaile
2: nějakou sestavičku pro vás.
0: Medaile jsou ostatně rozdány. Ahoj!
2: Ahoj.

0: O dobrmanech. Pravda, někteří jiní psi mají také useknuté ocásky. Například dobrmani. Však víš, jak vypadá dobrman, ne? Je to takový černý nebo hnědý halama, samé nohy a ocásek má ufíknutý u samého zadečku. Ale to není na památku po Foxlíkovi, kde pak? Seď tiše a já ti povím, proč se dobrmanům utínají ocásky. Byl jednou jeden dobrman a měl takové hloupé jméno. Astor nebo Felix, tak nějak. A ten Astor nebo Felix byl tak hloupý, že si neuměl jinak hrát, než že si honil do kolečka svou vlastní oháňku. Počkej chvilku, vrčel na ní. Já si do tebe jen tak drobátko kousnu. Nepočkám, řekl ocásek. Počkej, nebo se budu zlobit, zaštěkal dobrman. Nepočkám, smál se jeho ocásek. Když nepočkáš, hrozil dobrman, tak tě sežeru. A že nesežereš, vsázel se ocásek. Tu se ten dobrman dopálil, skočil po svém ocásku, chňapl po něm a sežral jej. A byl by možná sežral sebe celého, kdyby nepřiběhli lidé a nerozehnali ho koštětem. Od té doby lidé usekávají dobrmanům ocásky u samého zadečku, aby si je ti dobrmani nemohli sežrat. Hotovo. To nám to dnes rychle šlo, co?
1: Tiki kalendář! Dnes je 19. července.
2: A svátek slaví Čeněk.
1: Jméno Čeněk je příbuzné se jmény Vincenc a Vincent.
2: Vycházejí ze stejného základu a jejich význam je také stejný.
1: Jaký tedy je jejich význam? Vincenc, Vincent a Čeněk, co mají společného?
2: No přece vítězství, znamenají vítěz.
1: Tedy ten, kdo přemůže všechny ostatní? Čendové, vy jste kabrňáci!
3: Takže čendové, čenkové, všechny!

0: Ančičin výlet po řece. Když Marcelka dávala v zahradě čaj, byly samozřejmě všechny panenky pozvány, Ančka, plechový vojáček, Indián a všechny ostatní, i čtyři maličké krejcerové panenky v krabičce od cívek. Po báječné hostině se zázvorovými koláčky a mlékem byly panenky ovšem hrozně ospalé, aspoň tak Marcela usoudila, proto je všechny kromě Ančky odnesla domů, kde je uložila do postýlek, aby si hezky odpoledne zdřímly. Ančce Marcela zatím řekla, aby se na zahradě bavila sama jak může. Ančka čekala tedy na Marcelu a protože neměla nic jiného na práci, pozorovala mravenečky, tahající se od ropty, které jim Marcela hodila. Tu najednou slyšela za sebou dupot psích nohou. Bylo to štěně Fido. Štěně dobíhlo k Ančce a dívalo se na ní. Pak přistoupilo k ní a štěkalo jí do obličeje. Ančka chtěla vypadat hrozně přísně, ale nemohla schovat svůj široký namalovaný úsměv. Ty si chceš hrát, viď? Fido zaštěkal a začal po Ančce skákat. Čím víc se Ančka usmívala, tím víc Fido dorážel, až ji konečně chytil za šaty a tahal se s ní. Tohle byla báječná zábava pro štěně, ale Ančce se to naprosto nelíbilo. Kopala a škubala sebou, jak nejvíc mohla, ale štěně myslelo, že si Ančka hraje. Fido vyběhl ze zahrady a běžel po cestičce na louce, každou chvíli se zastavoval a dělal, jako by se hrozně zlobil. Přitom vždycky silně Ančkou zatřásl, až jí přízová hlava byla o zem. Bum, bum, bum, bum. Potom vyhodil Ančku do vzduchu, kde sebou dvakrát až třikrát zatočila, než spadla zase na zem. Při této zábavě ztratila zástěru a přízové vlasy měla už hodně uvolněné. Před potokem jim přiběhlo po lávce naproti jiné štěně.
1: Co to tam máš, Fido? Baf, řeklo a čichalo k Ančce.
2: To je Ančka.
1: Baf,
2: odpověděl Fido. Báječně si spolu hrajeme.
1: Vidíte?
0: Fido skutečně myslel, že se to Ančce líbí, když se s ní točil a házel ji vysoko do vzduchu. Samozřejmě se mýlil. Ale hra se ku podivu brzy skončila. Druhý pes chytil Ančku za šaty a utíkal s ní po louce, Fido štěkal těsně za ním. Uprostřed můstku chytil Fido psa a teď se o Ančku hrozně tahali. A jak se tak tahali, váleli a škubali, Bůh ví, jak se to stalo, že se Ančka převážila přes okraj lávky a spadla do vody. Psi byli velmi překvapeni a Fido toho opravdu litoval, protože si vzpomněl, jaká k němu byla Ančka vždycky hodná a jak ho zachránila před rasem. Ale proud už Ančku unášel a všecko, co mohl Fido dělat, bylo běžet podél břehu a štěkat. A teď vy si jistě myslíte, že se Ančka utopí, ale ne. Ona krásně plula, protože přece byla vycpaná čistou bílou vatou. Voda jí tedy nemohla tak rychle prosáknout. Po chvíli se psi během pobřehu unavili a cizí štěně utíkalo přes louku domů s ocáskem vesele zdviženým, jako by nic nebylo provedlo, zač by se mělo stydět. Ale Fido se vracel nešťastný domů. Jeho malé psí srdce krvácelo pomyšlením, že on je příčinou toho, že se Ančka utopí. Ale Ančka se neutopila ani pomyšlením. Ve skutečnosti dokonce usnula, protože pohyb proudu, jaký unášel, byl tak kolíbavý, zrovna tak, jako když ji Marcela houpala, tak spokojeně spala a plula po proudu, až narazila o balvan. Chtěla si na něj vylézt, ale mezi tím voda tak prosákla její hezkou, čistou, bílou vatou, že Ančka byla velmi těžká a nemohla tedy vůbec lézt. Musela tam tedy zůstat a čekat, dokud Marcela s tatínkem nepřišli a nenašli ji. To víte, že se po ní scháněli. Našli kusy její zástěrky na louce, kde si Fido s cizím štěnětem s ní hráli. Pak šli podél potoka, až Ančku šťastně našli. Když tatínek Ančku vylovil, Marcela ji tak pevně k sobě přivinula, že voda z Ančky tekla proudem na její zástěrku. Ale Marcela byla tak šťastná, že našla Ančku, že si z toho vůbec nic nedělala. Pospíchala s ní domů, kde ji svlékla z mokrých šatů. Pak ji posadila na červenou židličku před kamna v kuchyni a přinesla k Ančce ostatní panenky, kterým pak přečítala pohádky, zatímco se Ančka pařila a sušila. Když už byla proschlá, řekla maminka, že je ten čokoládový dort, který se v troubě pekl, již hotov, a dala Marcele veliký kus, aby mohla její dceruška uspořádat novou hostinu. V noci, kdy celý dům už spal, zdvihla se Ančka na posteli a řekla panenkám, které ještě nespaly: já jsem tak blažená, že se mi nechce ani trochu spát. Víte, ono asi to cukrové srdce se mě ve vodě rozpustilo, takže je mám teď v celém těle. A proto se ani trochu nezlobím na Fída, že si se mnou tak hrubě hrál. Tak byly všechny panenky také spokojené, protože spokojenost je velice nakažlivá, zvláště když se mají všichni vzájemně rádi.
3: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

0: Šel jednou krejčovský tovariš Vandrem na nohou bodky z toulavýho telete, v kapse cihličku, aby ho neodfouklo, a jehlu s nitějí napíchnutou za kloboukem, aby si lidi všimli, kdyby někdo potřeboval něco šít. Ale asi, že se ta jehla málo blejskala, žádnej ho na práci nezjednával. A tak si ten tovariš zamanul dovandrovat do nějaký lepší země. Kudy z Čech, všude se musí přes hory. Drápal se přes kopce a vydrholce až tam, kde jenom mrak oblíká nahatou skálu. A tam si vyhledal mezi kamením dolík, aby dal nohám pohov. Vypigloval a urounal si to místo žehličkou, pod hlavu si dal pingel jako páperník a přikryl se nitějí. Jak dlouho chrůněl po tom termácení, kdo pak to dneska změří? Funělo to nad ním, dloubalo to do něj a tak se posadil. Před ním stáli nějaký tři potentáti, panáci převeliký a čtvrtýmu, co se kejval ještě vejš nad nima, nedohlíd hlavy. Čekáme, až se prodřítíš, abys nás rozsoudil, povídali ty tři a čtvrtej, ten převelikej, zaburácel hlasem, až se musel milej krejčík přikerčit za kámen, aby ho vozvěny toho mocného hlasu nerozmázli vo skálu. Mám ve svým království nepokoj, hřímal ten obrovitej chlapák. Tyhle ty tři vojvodové, co nad nima krakonošují, se šprajcujou a štajfujou jeden na druhýho, který je mocnějším pánem. Mám s tím jen darebnou šukaci. Budliky, budliky, hudry, hudry. Flák hromem, až se zlomila skála a upliul si a na té skále zapěnil vodopád. Čekáme, až půjde tudy cizej, aby nás rozsoudil, řekli ty tři rozhádaný panovníci. Vode už konečně brule, spáči nedospanej a promni si je růsou, abys viděl a soudil dobře. Tak já jsem král všeho, co chodí po zemi. Skáče po skále, pluje po vodě a bystřinách a tůních a dupe po sněhu. Poudal první, celý v huňatým kožiše, s korunou rohů a parohů a s řetězem na kerku z liščích a kančích zubů. Mau žezlem, to mělo na konci kopito, a z důlí lesa pod nohama začal vystupovat k ním nahoru přemocnej průvod. Nejdřív se hnali jako forposti zající a za ním kráčelo panstvo, srnci a laně, důstojní jelení a mohovitej vašnosta v kožiše, nedjed bertník. Podél průvodu se táhla ta rota loupežná, velcí a lišky a nakonec se jako rozlitá velká voda hrabal a plazil v obecnej lid. Rejskové a hraboši, kerci a ješkové, zmije a ještěrky a mloci a mezi travou a kamením tesařící, kovařící, střevlící a po stromech skákali veverky a v potoce pluli pstruh a siven. Když se to přehnalo, hlásil se druhej mocipán. A teďka já! Měl na hlavě korunu z orlých per, přes ramena plášť, ze svatebního roucha tetřevů a na královským žezle mu seděl jako drahokam veliký motyl jasoň. Tím žezlem mau a odevřeli se vrata větérný maštali a už se to hnalo. Bělohřívej vítr, co rozhazuje lidem kupky sena, i černohřívej vítr, co nosí na hřbetě bouřku a bere střechy chalupám, i vohnivej hřebec, co křeše kopitama voskály blesky. A v tom pojetří táhli královským průvodem orly a jestřáby, krahující a káňata a ze skalních hnízd k ním slítali jako pážata poštolka a rehek. Z hnízd v klečí a stromovi přilítali lindušky a taky červenka a čečetka. Spod střech horských stavení se slítali jiřičky a hejlové. Z lesu datli a kukačky, z tišin sova, kulíšek a pouštík, vír a sic a zděr netopíři. A zatím vším se táhla vlečka křídel, šidílek a motýlu, vážek, pestřenek a tiplic, až oči přecházeli, čistě, jako by se jeden díval do duhy. Když si krejčík protřel oči z toho barevného mámení a když mu voternuli uši z toho zpěvu a krákorání, stál před ním třetí panovník. Kor ani na panovníka nevypadal, spíš na vandrovníka, který mu rozedral šaty vítr a déšť jim rozměl barvu. Já jsem mechovej král, stelu pocestným, aby si pospali na měkkým a v oblíkám jeho veličenstvu krakonošej tady nahoře skály, aby nesvítili chudobou. Chceš-li uvidět moje podaný, musel by se zvenout. Spás na jedný mojí vesnici. Líběj odpustit, vomlouval se krejčovskej tovaryš a honem vstával ze svýho dolíku. A děkuju za nocleh, pán Burač nadělit na dětech i na dobytku. Děkoval, jak byl uvyklý děkovat. My ti děkujeme, pištilo to z dolíku. Co se tu držíme na kameni, česal nás vždycky jen vítr studeným řebenem. Až ty s nás přežehlil a srovnal žehličkou v krásnej rovnej polštář. Krejčík se nahnul, měl oči ostrý, aby viděl na štychy jehlou a tak docela dobře uviděl tu vesnici mechovýho krále. Bylo to převeliký schromáždění malinkých, tenonkých skřítků a výliček. Držel se to všecko ve veliký svornosti pohromadě, jak to lidi nikdy nedokážou, a klanili se a děkovali. Krejčí mu se udělalo z toho až měko u srdce, jak jsou ty podaný mechovýho krále skromný a honný. A z čeho pak žijou, smímili se voptat láskou je. Z deště a slunce žít se dá taky na skále. Jsou otužilí, dělají svejma životy cestu v ostatním živejm. Kde jinej nevydrží, vydržej mechy a lišejníky. Jsou potrava, když už nic jinýho neroste. A jsou studna, když už všecko vokolo vysklo.
1: A teď suď, hřímal krakonoš.
0: Ach je, mi nepoudal krejčík, to je pro chudýho lehký rozhodnutí. Nejbohatší a nejmocnější je přece ten, komu stačí k živobytí déšť a slunce a za lůžko skála a ještě přitom dokáže být užitečněj a k něčemu dobrej i těm druhým. Milost páni panovníci, odpuštějí, ale pole rozumu chudáka je nejbohatší na světě ten, kdo není na nic odkázaný, je si svým pánem a žádnej mu neporoučí. Krakonoš Kejf byl rád, že je po soudě a že to nemusel soudit von. A mechovej král byl celý šťastný. Milej vandrovníku, poudal krejčíkoj, tuze ses mi zachoval, já tě za to udělám svým prvním dvořeninem a můžeš se u mě vyučit, co to je žít vo slunci a vodě. Krejčí byl tuze ušlej a mechový vesnice ho vábili. I skulil se do tý nejbližší, přepigloval si pod hřbetem cihličkou a byl v limbu. No, spal, až se mu zdálo, že slyší nějaký kokerhání. Otevřel oči a pak se teprve ťuk do čela. Dyť von mu kokerhá žaloudek a hlásí se o svoje právo. Odpočatej byl, nohy by mohly mašírovat někam, kde se kouří z komína, a tak ho to dvořanský řemeslo u mechovýho krále začalo skoro mrzeť. Panenko svatá, na co pak se to dá? Možná nejlíp vzít nohy na ramena a rovnou čarou dolů za nosem. Však on si už nos najde po vůni, kde pečou chleba. Jenomže to mělo svoje ouvej. Já pak se proplíst královstvím, kde kralujou ty dva druhý uražený panovníci. No, nakonec se vydal s prosbou za samotným krakonošem. Takhle a takhle, mocný pane, uschnul bych tu jako had v terní. Jsou ty lásky a dobroty a domluvějí se svýma vejvodama, abych se dostal zpátky k lidem.
1: Milej zlatej, poudá krakonoš, zadarmo to nepůjde. Leda, že bys se nějakou pracej vykoupil. Co pak umíš?
0: Krejčí mu okázal tovarišskej vanderbůh. Jsem vyučený krejčí jemnost, pane. Až ve Vídni jsem byl naskušený. Znám módu.
1: No jo, ale k čemu pak by to tady bylo dobrý?
0: Krejčí špekloval a nakonec se přihlásil s tímhletím. Mocnej pane, já bych podaný jeho jasností měchovýho krále v oblík. Tak jako oni svýma těly oblíkají kameny a skály, tak bych já zase ty jejich outlí tělička vyparádil. Našel bych sukničky výličkám a mechovej mužičkům fraky. Nebylo by to tady nahoře ve skalách potom takový smutný. To se zdála být Krakonošej rozumná řeč a že se o tom poradějí s mechovým králem. Že by jako krejčí nebyl už jenom takovým zbůdarma dvořeninem, ale královským mechovým krejčím. Mechovej král byl do toho celý žhavej, bez tak si mezi svýma královskýma kompaňony připadal jako chudej švager. Hned se vypravil k zemní bábě, zbylo-li jí od jarního jarmarku nějaký sukno. Ale vrátil se berzo a neveselej. Milej dvorní krejčíku, povídal tomu tovarišoj, bába je po jaru celá vyprodaná. Nežli oblíkla celou přírodu pozejmě do jarního, mnohlí pak jí zbylo. Všecko bareuní zboží šlo na chmatačku, vostal jenom štůček zelenýho. Jestli prej z toho něco svedeš. Ráčej se spolehnout, jemnost pane, poudal mechovýmu králi. Kde se nedostává materiálu, musí dobrý mistr nastavit nápad. Udělám jejich podaným šaty musterštiky, všecko v zeleným a každý šaty jiný. Vyhlásil pro mechový království zelenou barvu za velikou módu a začal vymýšlet jako vídeňský salon. Enu, on je každý dobrý krejčí kus nějakýho básníka a tak těm šatům zrouna dával taky kudernatý jména. Stříhal a šil, to tu rouný a tu cípatý, tu udělal cokny a tu náběr a volánek, kroužkoval, dírkoval, oprupoval, plísoval, zapošíval a žaloudek mu k tomu z hladu vyspěvoval a vymýšlel přenáramný jména. Nakonec udělali velkou slávu a namísto maršparády vyhlásili módní přehlídku a dvorní krejčí hlásil, jak se ty ušitý modely jmenujou. Děrkavka kroucená, širokolístka stříbřitá, břehovec kostrbatý, bělozubka ocaskovitá, prstenatka plazivá, sourubka kadeřová, žilnatka převislá, dvouhrotec kvastavý, pérovec hřebenitý, pěknice polstnatá, srpnatka splývavá, útlovláska sprohýbaná, lahvovec. Seš mistr svýho řemesla znalej, poudal mechovej král. Ušil s mým podaným kabáty parádní, jen se pravda, můžou se postavit každý malovaný kráse roveň. Tejde si řekni, co jsem dlužnej. Krejčí rozvažoval, co asi říct, aby se jim to nezdálo mnoho. Víte-li, co jemnost páni, udělejte to právo posedět na mechu a přespat na měkkým dědičný pro všecky vandrovní tovaryše a budem si kvit. A tak si plácli a od té doby přespávají všecky vandrovní tovaryši na mechových polštářích a zelený výličky je kolíbají. Říkají přitom mína svých šatiček a zní to lidským uším jako ukolíbavka. No jen si poslechněte. Vlnoústka plavá, srpnatka splývavá, kulatec jablíčkový, sourubka

0: Digi básnička.
1: Obdivuji hady. Lituji veliké hady. Vím, že se svíjejí hlady. 4 metry dlouhý had jen tak nezažene hlad. I když něco uloví, půl těla dál hladoví. Od soboty do pondělí trvá, než se nacpe celý. Obdivuji hady, že neumřou hlady.
2: A teď ještě jednou.
1: Obdivuji hady. Lituji veliké hady. Vím, že se svíjejí hlady. 4 metry dlouhý had jen tak nezažene hlad. I když něco uloví, půl těla dál hladoví. Od soboty do pondělí trvá, než se nacpe celý. Obdivuji hady, že neumřou hlady.
2: Jestli se vám básnička líbila, jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete. Mňau.

To bylo tenkrát, když se francouzský král s pruským králem nepohodli a pruská vojska obléhala Paříž tak, že by neproklouzla myš, natož listonoš s brašnou. Tehdy svolal poštmistr pařížských poštovských skřídků valnou hromadu a pronesl k ním řeč. Prvním a nejdůležitějším přikázáním v zákoníku poštovských skřídků je věrnost dopisu, který má být doručen adresátovi. Toto přikázání ctí poštovský skřítek v zasněžených pláních severu stejně jako poštovský skřítek, který provází sudánského pošťáka na velbloudu. Skřítek na saních obléká kožíšek, aby nezmrzl. A skřítek z horkých pouštních krajin kryje svou hlavu plachetkou, aby si chránil oči před žárem a pískem. Z obleženého města Paříže neunikne živáček. Voda v řece Séně však pluje svobodně. Hledám dobrovolníky, kteří by v převleku z žabí kůže provázeli poštu v říčním člunu. Pošmistr zvýšil hlas. Poštovský člun se maskuje jako koule, která se vlnami prokutálí a skřítek by měl mít vodnické převlečení. Pak dal poštovským skřítkům chvíli volna, aby si rozmysleli, kdo statečný by chtěl provázet dopis v převleku z žabí kůže.

té chvíli rozjímání, v jaké u lidí před bitvou hovoří k vojsku kazatelé a připravují je k boji za vlast a králem, rozvažovali i poštovští panáčci, jak divné je to u lidí.

je člověk se svou starostí sám, píše dopis a hledá druhého člověka, aby se mu svěřil. Když je těch lidí houf, nezdělují si starosti navzájem, ale začnou se ve jménu té velké starosti prát a vyhlašují si válku. Přerijí kopyty koní cesty, jež vedou od lidí k lidem. Rozboří mosty. A kudy pak má poštovský panáček putovat, aby doručil dopis podle prvního poštovského přikázání? Vrchní poštmistr pařížské pošty vytáhl z poštovského pytle dopis, který ležel na vrchu. Beru první dopis, který mi přišel do rukou. Poruším jeho tajemství a přečtu ho, abyste sami podle svého svědomí zvážili, jak důležité poselství obsahuje, a rozhodli, kdo z vás vezme na sebe žabí kůži jako doprovodný skřítek říčního poštovského člunu. Nejdřív přečetl adresu. Paní Marianě, Selce na statku při řece Sejně, výrobna sýrů. Pak dýchl na zalepenou obálku, aby zprůsvitněla a byla čitelná jeho poštovským brýlím. V dopise stálo. Má drahá ženo a děti, sloužím vlasti a budu hájit s obránci Paříže naše město, pokud tu bude co jíst a až do posledního žejdlíčku vína. Pro případ, že bych v boji padl, dávám ti vědět, že je nám hostinský dlužen za sýry. V číslech je to napsáno na cedulce v šuplíku police. To, abys věděla, kde vzít peníze, až je budeš potřebovat. Líbá tebe i děti Žána, Paula, Françoise, Madeleine i babičku. Opatruj vás pánu. Vive la France a žije Francie. Po přečtení se hlásilo o žabí kůži hned několik párů rukou. Poštmistr vyvedl dobrovolníky před poštu a žádal, aby v kaluži, která tam zbyla po včerejší dešti, předvedli, jak kdo z nich umí plavat a jak by nejspíš obstál ve vodním živlu, kdyby říční člun ztroskotal. Nejlepší plavec pak složil slib věrnosti dopisům, jež budou svěřeny člunu, maskovanému jako zinková koule. Na památku té události se dostal obraz zinkové koule, zvané koule z Moulin, na francouzskou poštovní známku. Skřítek, který zdárně doprovodil dopis až k adresátce matce Marianě, vyprávěl, že Selka ještě přidala bochník síra rybáři, který zinkovou kouli vylovil a přinesl dopis. A skřítek v žabí kůži pak proplaval vodami Sény zpátky k mateřské poště.

0: Paní zima. Jedna vdova měla dvě dcery. Jednu pěknou, pilnou a milou, druhou nepodařenou, línou, nehezkou. Jenže ta nepodařená byla její vlastní. Tu milovala a všemožně rozmazlovala, zatímco na nevlastní nakládala jen práci. Ubohá dívka musela den co den sedět u studny a příst, až jí ruce krvácely. Jednou ulpěla krev i na vřetenu a tak se nahnula nad studni, aby je omyla. Vřeteno se jí však vysmeklo z ruky a sletělo do vody. Dívka se dala do pláče. Utíkala se maceše přiznat, jaká ji potkala nehoda, ale milosrdenství se nedočkala. Když si nechala vřeteno spadnout do studny, řekla macecha, tak je odtamtud zase přines. Pastorka se vlekla zpátky ke studni a marně přemýšlela, co dělat. Nakonec byl ale její strach z macechy tak velký, že do studny opravdu skočila. Cítila, jak padá, pozbývá vědomí a když přišla k sobě, stála na překrásné louce ozářené sluncem. Tráva se leskla, květiny voněly, ona šla po té louce dál a dál, až došla k peci plné chleba a chléb volal.
1: Vytáhni mě, nebo schořím, jsem už dávno upečený.
0: Dívka otevřela dvířka, lopatou vytáhla všechny bochníky, naskládala je na sebe a pokračovala v cestě. Po chvíli přišla k jabloni. Větve obsypané plody se skláněly až k zemi a jablíčka sborem prosila.
1: Zatřes stromkem, jsme už všechna zralá.
0: Pastorka začala třást stromkem a jablka jako déšť pršela k zemi. Když na větvích nezůstal jediný plod, složila jablka nahromadu a znovu vykročila cestou. Tak přišla k chaloupce, z níž vyhlížela babička s obrovskými zuby. Dívka se před ní dala na útěk, ale v tom za sebou zaslechla.
2: Proč utíkáš, děvenko? Můžeš u mě zůstat a umíš-li poctivě pracovat, dobře se ti povede. Musíš jenom dbát, abys pokaždé pěkně ustlala mou postel a natřásla důkladně perziny, aby mohlo na světě hezky hustě sněžit.
0: A stařenčin hlas zněl tak laskavě, že se dívka přestala bát, řekla babičce, že jí bude ráda sloužit a skutečně vykonávala vše k její spokojenosti. Natřásala peřiny a stlala postel tak důkladně, že se peří sypalo proudem a jako obrovské sněhové vločky dopadalo na zem. Za to měla opravdu hezký život. Nikdy neustala.

0: jedlo. A přesto na mne přišla taková tesknota, že u vás nemůžu déle zůstat. Paní Zima se dobrotivě usmála.
1: Líbí se mi, že chceš domů, a za to, že jsi mi věrně sloužila, tě do světa lidí sama dopravím.
0: Vzala dívku za ruku a vedla ji k velikánské bráně. Brána se otevřela a jen do ní dívka vkročila, začal na ní padat zlatý déšť a všechno to zlato na ní zůstávalo.
1: To máš za svoji píli a poctivost,
0: řekla stařenka a vykouzlila dívce v rukou i vřeteno, které jí kdysi spadlo do studny. Bylo neposkvrněné jako padlý sníh. Na to se brána zavřela a dívka viděla, že stojí nedaleko macešina domu.
2: Kikiriki, dočkali jsme se naší zlaté dívčinky!
0: Zakokrhal kohout, sotva vešla na dvůr. A kvůli třpitu, který z ní vyzařoval, ji i ženy v chalupě uvítali vlídně. Když pastorka převyprávěla, co všechno se s ní dělo, a macecha uslyšela, jak lehce k velikému bohatství přišla, hned chtěla své nehezké a líné dceři k podobnému štěstí do pomoci. Postavila ke studni kolovrat, děvče si poranilo prst o šípkový keř a sotva vřeteno skrvavělo, hodila je do studny a vrhla se za ním. Jen tak učinila, probudila se, stejně jako pastorka, na louce plné slunce a květin a kráčela po ní dál, až došla k chlebové peci.
3: Vytáhni mě honem, sic schořím,
0: zavolal na ní prosebně chléb.
3: To by tak hrálo, abych se kvůli tobě zamazala.
0: Odvrátilo děvče hlavu a pokračovalo v cestě. Zanedlouho došlo k jabloni, ale jabloň marně prosila.
3: Zatřes stromkem, zatřes mnou, má jablíčka jsou již zralá.
2: To zrovna, aby mi nějaké jablko potlouklo hlavu.
0: Šlo děvče dál a také přišlo k chaloupce zimní stařenky. Babička se dívá z okna, velikánské zuby vyceněné, ale děvče už ví, že se nemá čeho bát a hned se hlásí do služby. První den se jakž takž činí, protože myslí na spoustu peněz, které dostane. Druhý den však už začíná lenošit a třetí den ráno se mu ani vstávat nechce. Postel sněhové paní nikdy není pořádně ustlaná, peřiny jsou nevyvětrané a peří nelítá a na zem nesněží. Taková práce babičku věru brzy omrzela a rozhodla se s děvčetem rozloučit. Tím se ovšem lenošná dívka pranic netrápila. Byla naopak ráda a už jen čekala, až se na ní snese zlatý déšť. Jenže když ji stařenka dovedla k bráně, vylil se na ní místo zlata kotel smůly.
1: To je mzda za tvoji službu,
0: řekla paní Zima a zabouchla za ní. Zasmolená dívka vešla na dvůr rodného domu a kohout na plotě se rozkokrhal.
2: Kikiriki, dočkali jsme se zasmolené holčinky!
0: A smůla z ní nesešla, ať ji ze sebe drhla, jak chtěla a čím chtěla.

0: Držela se jí až do smrti.
1: Kohoutek po dvoře běhá, slepičku k sobě volá. Pojď sem ty, slepičko, budeš mít vajíčko, ráno raníčko.
2: Piggy vtipk.
0: K rybáři přišel porybný.
3: Jak to, že lovíte na zakázaném místě?
2: Já nelovím, já koupám červa, zní pohotová odpověď.
3: Ukažte, já se podívám. No, zaplatíte stejně pokutu.
2: Za co?
3: Ten červ má mít plavky.
4: Pana Vavřince čekají divné sny. Než pan Vavřinec sebere odvahu, vytáhne klíč ze zámku, zmáčkne kliku a vejde dovnitř, povím vám radši, co se v jeho bytě dělo. K Hejlíkovi přišli na návštěvu jeho dva bratranci Ramík a Tulík, neboli dvojčata Ramses a Tulamor junior. Tulík byl o hodinu starší, ale kdyby nenosil na krku kostkovaný šáteček, stěží byste je rozeznali. Nemyslete si, že jim Hejlík cizí byt otevřel, na to byl příliš dobře vychovaný. Lichožrouti nemají vlastní obydlí, vždycky jsou u někoho doma, ale nesmějí se tam chovat jako doma. To byla jedna z mnoha zásad, které mu dědeček vštěpoval. Ramses a Tulamor junior vrazili dovnitř sami a bez zaklepání. Lichožrouti se totiž dostanou, kam chtějí. Stačí jim k tomu nepatrná skulinka nebo štěrbina pod dveřmi. A není v tom žádné kouzlo. Přivolat si na pomoc kouzlo můžete jedině v pohádkách. V normálním životě to bohužel nejde. Člověk nebo lichožrout si ve svízelné situaci musí poradit sám. A lichožrouti svedou něco, co jim lidi můžou jen závidět. Dovedou se smrsknout a pak zase natáhnout a vrátit se do normální lichožroutí podoby. Potíž je v tom, že takové prudké smrsknutí a natažení pořádně bolí. A tak se k němu lichožrouti uchylují, jen když je to nevyhnutelně potřeba. Ramses a Tulamor junior se ovšem do bytu pana Vavřince dostali pohodlně balkónovými dveřmi, které v létě nechával pootevřené. A když byli uvnitř, hned začali řádit jako malí, i když už byli velcí. Ramses vběhl do koupelny a objevil tam ruční sprchu. Budeme si hrát na hasiče. Jásal. Kluci, neblázněte, za chvíli přijde pan Vavřinec. Hylík se pokoušel své rozjívené kamarády zarazit, ale ti si ho vůbec nevšímali.
5: Prima nápad, tak já udělám oheň.
4: Tulamor junior šmejdil po kuchyni a hledal zápalky. To ne! Hylík mršně skočil na poličku u sporáku a krabičku zápalek schoval v dlani. Tulamora juniora mezitím upoutala trumpeta. Hned se jí chopil a začal do ní foukat. Přestaň, vzbudíš mi dědečka, zoufal si Hylík. Ale to už Tulamor junior vyloudil z trumpety zvuk podobný poplachu.
5: Hoří, hoří.
4: Na to Ramses pustil sprchu a pan Vavřinec vytáhl klíč ze zámku, zmáčkl kliku a vešel do předsíně. Uvnitř bytu se ozval spěšný šramot a šplouchnutí. Pan Vavřinec popadl smeták a vrazil do kuchyně. Na první pohled se zdálo, že se tu v jeho nepřítomnosti vůbec nic nedělo. Všechno bylo na svém místě, jen na podlaze ho něco upoutalo. Vypadalo to jako mokré šlápoty. A v koupelně na dlaždičkách stála kaluš vody. Že by nacákal, když se ráno sprchoval? Ne, to určitě ne. Ostatně vždycky pečlivě podlahu vytřel. Ale co ty šlápoty? Popravdě nevypadaly vůbec jako myší. Pan Vavřinec prohledal celý byt, podíval se i do skříní, smetákem prošťoural prostor pod postelí, i balkón prozkoumal, ale žádného vetřelce neobjevil. A protože nebyl z těch lidí, kteří si rádi moří hlavu záhadami, luští křížovky a v novinách se ze všeho nejdřív vrhnou na sudoku, otevřel konzervu olejovek od pana Liku, ukrojil si dva krajíce chleba a v klidu povečeřel. Teprve pak začal po bytě roznášet pastičky. Do každé dal kousek té rozkousané ponožky, kterou za postelí objevila kočka paní Smutné. Město za okny potemnilo a na noční oblohu se chystal vykulit měsíc. Čas jít spát. Byl úplněk a pan Vavřinec usínal svědomím, že ho čekají divné sny. Vždycky je za úplňku mýval.

0: ke cvičení a jdeme na to!
1: Ahoj, holky a kluci, dnes cvičíme opět s Hankou. Poprodá.
2: Ahoj, děti, minule jsme si říkali, co je to atletika a slíbila jsem vám, že budeme závodit doma.
1: A to já si pamatuju, atletika je královna sportu.
2: Jestli si taky pamatuješ, že jsem vám dala úkol, abyste si sehnali nějakého soupeře.
1: O, to si nepamatuju, ale
2: to vůbec
1: soupeře.
2: Nevadí, protože určitě doma nejste sami a můžete si zavolat maminku, brášku, sourozence, babičku nebo strejdu, to je úplně jedno, v každém případě potřebujete s někým soupeřit.
1: Soupeřit znamená, jako že se třeba běží závod a ten člověk běží vedle tebe a vyhraješ buď ty nebo on.
2: Výborně, Piky, přesně tak, to si kápnul. Já tady mám samozřejmě tebe, takže já předpokládám, že děti už teď běhají po domácnosti a schání nějakého svého soupeře a kamaráda. A my zatím, než si ty děti přivedou někoho takového, si připravíme plíce.
1: Plíce.
2: Plíce. Tak, plíce. Postavte se do mírného roznožení. Děti, přidejte se k nám. Piggy, polož si ruce na prsa. Ne, na prsa, to jsem řekla špatně. Nad prsa.
1: Pod krček.
3: A zabouchej si pořádně do hrudníku.
1: Já vím, takhle to dělají někdy gorily v zoologické zahradě třeba. Vždycky se hraje taková hra, kdo je tady králem opic, a pak se buší a volá se jo.
2: Přesně tak. A víš, proč teďka tento cvik děláme?
1: Já vím.
2: No, protože tady jsou plíce a já jsem chtěla dětem ukázat, že ty plíce potřebujou vědět, kde v tom těle jsou, a proto, že v atletice je potřebují, tak si ještě jednou teď s námi můžou do těch plic zabubnovat. Nadechněte se. Říkejte dlouhé. A voukáme si do hrudníku, super. Takže teď.
1: Já už hučím jako lev.
2: Ještě jednou naposledy nádech, říkejte dlouhé. A voukejte si do hrudníku. A tím pádem máme na náš následující start, který se přibližuje, připraveno. Můžete si teď sednout na nějakou startovací čáru doma. To znamená třeba na bobek. Na bobek.
1: Dobře, tak ano. Startovací čára je třeba tam, kde končí koberec.
2: Tam, kde končí koberec.
1: A přesně. Sedím na bobku.
2: No, spíš si sedneme tam, kde začíná koberec, a tu cílovou pásku budeme mít na konci toho koberce.
1: Dobře.
2: Tak, sedíme na bobku. Děti, až řeknu teď, vy vyběhnete, prosím vás, nesrazíte se, nezabijete se. A kdo bude dřív v cíli, tak je Piggy. Co?
1: Tak je kabrňák.
2: Říká se tomu jak?
1: Šílenec.
2: Ne. Piggy, vítěz.
1: Vítěz,
2: sláva vítězům, čest poraženým přece. Takže sedneme si na bobek, děti, poslouchejte na kouzelné slovo. Pozor, teď a běžíme.
1: Já jsem se zapomněl na startu.
2: Tak ještě jednou, tak nevadí, chyba se může stát. Sedneme si ještě jednou na bobek, Piggy, soustřed se na můj.
1: Soustředím se.
2: Soustřed se, pozor, teď a běžíme a běžíme a běžíme.
1: Já nechám děti a se Piggy ho vyhrát.
2: Piggy je v cíli jako
1: první.
2: My se dnes s Pigouškem s vámi loučíme, ale vy si dejte určitě závod ještě jednou. My sice teď trénujeme doma v obýváku, ale až bude krásně a budou venku kvést krokusy, tak budeme běhat kde?
1: V parku?
2: Přesně
1: nebo na hřišti?
2: Přesně tak.
1: Nebo přes přechod?
2: No, Piggy, myslím, že přes přechod radši budeme koukat, jestli nás něco nepřejede, a přejdeme v klidu, podíváme se doprava a doleva a budeme běhat na hřišti.
1: Prima! Ahoj!
2: Ahoj!
4: Ještě pojď sem! Kulaté melony, zahnuté banany.
5: Nem, jestli mu já je jet, ještě teď jsem zelený. Žádé melony, kumte ryby.
6: Jestli bych mohla něco říct, sultáne Solimáne.
7: Ona je utrápená.
8: To víme. Mlč, chůvo. Koukej radši, aby jedla.
9: K tomu by se měl přivolat pravý, nefalšovaný a študovaný doktor od nás. Kde pak mastičkáři a šarlatáni?
8: A podle čeho se pozná pravý, nefalšovaný a študovaný doktor?
9: Pozná se podle toho, že začíná dr. Tak například dr. Neumann nebo dr. Pelnář. A když nemá dr., tak to znamená, že není doktor.
8: Nemá dr., není doktor. Mádr je doktor.
1: Tiki kalendář! Dnes je 19. července.
10: A svátek slaví Čeněk.
1: Jméno Čeněk je příbuzné se jmény Vincenc a Vincent.
10: Vycházejí ze stejného základu a jejich význam je také stejný.
1: Jaký tedy je jejich význam? Vincent a Čeněk, co mají společného?
10: No přece vítězství, znamenají vítěz.
1: Tedy ten, kdo přemůže všechny ostatní? Čendové, vy jste kabrňáci!
11: Takže Čendové, Čenkové, všechno!

0: zoologická zahrada je jen chavá náhrada. V pralese skotačit, tu chuť nelze potlačit. Přejte nám víc radosti, chceme užít mladosti. V kleci jsme celý den, tak ať se taky zasmějem.
1: Být ředitelkou není žádný med. To mi teda věřte, všechny ředitelky čeká ráno vyřizování, obvykle to bývá slušná porce, a jak se tou porcičkou Žovka prohrabuje, vidí dopis Anglie a říká si, no ne, kdo pak nám to píše? A potom málem padne Tomdo. Je to totiž, podržte se, nabídka k sňatku. No vážně, nabídka přichází z londýnské zoologické zahrady od pana Harryho orangutana, což není jen tak nějaký obyčejný orangutan, nedá byl totiž povýšen do šlechtického stavu anglickou královnou. A večer říká Žovka Pardě, já jsem z toho Janek, to se mám jako vdát nebo co? A Standa se chechtá, no proč ne? Získat šlechtický titul není přece k zahození. Ale Karolína řekne, jen jestli ten slavný Harry není nějaký podvodník. Nači Žovka řekne, tak to zase ne. Viděla jsem ho v novinách. Královna ho povýšila do šlechtického stavu u příležitosti založení zoologické zahrady spolu se slavným slonem Bimbo. A Karolina, když to slyší, povídá. Víš co, Žovko, pozvi ho, ať vidíme, co je zač. A Sir Harry Orangutan pozvání opravdu přijme, přiletí z Londýna v pondělí, kdy je zavídací den, z letiště ho přiveze pan Veverka, na první pohled je jasné, že to není žádný obyčejný orangutan, ale pravý gentleman, ví, jak se má chovat, má vznešené způsoby, lehký šarm a těžké kufry. Žovka ho pozve na kávu do své ředitelské pracovny, aby si mohli v klidu popovídat. A Sir Harry Orangutan se usmívá a říká, o, to víte, nějakou obyčejnou opici by si nevzal, to by bylo pod mou úroveň, jenže vy jste ředitelka, madam, to je úplně něco jiného. Vy jste významný lidoop, já jsem významný lidoop, patříme prostě k sobě, že ano. A Žovka přemýšlí a říká si, pozdrav pánbu, tohle bude nějaký mimořádně zajímavý exemplář. A pak se jde Žovka s Harrym projít po zahradě, je pondělí, zvířata mají volno, některá se věnují domácím pracem, jako tahle paní Medvědová. A Sir Harry povídá, tedy s londýnskou garden, s zahradou se to nedá srovnávat. U nás má každé zvíře pračku, anebo tohle, no to je nějaký bazén, kde jsou káchlíčky, schludky a zábradlí, to je hrůza. Ale Žovka řekne, jen žádný strach, váš bazén bude s kachlíčkama a zavede Harryho tam, kde bydývali Brkofrkovi, ta exotická dvojice podvodníků, jestli se pamatujete. A Sir Harry řekne, no, žádná sláva to není, ale po svatbě s tím něco uděláme. Ale proč je tu tolik lehátek, mon dieu? A Žovka řekne, pozvala jsem na večírek svoje kamarády, Větoslava Slona, Standu Klokana, Emila Tučňáka, Karolínu Višovou, ale Sir Harry řekne, cože? Já se mám stýkat s nějakou myší. Promiňte, to není společnost pro mne. Ani pro vás, madam. Večírek prosím, ale pozve se někdo úplně jiný. A tak pan Veverka roznáší pozvánky, jde o samé nobl hosty. Pan Bažant, diamantový, paní Liška, stříbrná, pan Hrozníš, královský a samozřejmě pan Páv, ozdoba každé lepší společnosti. Bude to společenská událost na patřičné úrovni, k večeři budou samé dobroty. Například švestkový kompot od maminky, jenže Harry s tím zásadně nesouhlasí. Vyloučeno. Lepší společnosti jí jen lepší věci, obyčejný švestkový kompot, fuj, no to by byla ostuda. A tak pan Veverka kupuje kaviár, artičoky, ústřice a další vzácné lahůdky a pan Páv je ochutná a skřehotá. Výborné, znamenité, tohle bychom měli dostávat každý den. A proč ne, jsme přece lepší zvířata, Žofinka nám to zařídí. A všichni ti vznešení hosté říkají, že už bylo na čase jíst něco lepšího. Zvedal se mi žaludek, když jsem musela jíst totež, co nějaký obyčejný klokan.
2: Mimochodem, Žofínko, rád bych sežral tvou bývalou kamarádku, Karolínu Myšovou. Nemáš nic proti tomu, viď?
1: Takže když tahle povedená večeře skončí, spěchá Žovka se svou partou, načež spustí hezky zostra. To bylo přímo geniální pozvat toho pičáka. To byl tvůj nápad, že jo, Karolíno? Tak aby si věděla, pan hrozný Škrálovský by tě chtěl místo moučníku. Co se divíš, kolem pana Harryho se sešla ta správná společnost, to byste koukali. Chtějí extra kuchyni, sluhu a jídlo až do postele. Přišel s tím ten Harry a ti druzi se opičí, aby vypadali nobl. Jenže ten Harry, milá Karolíno, ten vznešený Harry, který si mě chtěl vzít, aby se tu měl jak prase v žitě, ten na mě hned tak nezapomene a ty mi v tom, Karolíno, pomůžeš. To si piš. A potom přijde ráno. Sluníčko už je hodně vysoko, ale sir Harry je ještě v limbu a jak tak spokojně spí, někdo zaklepe, sir Harry řekne dole. Je to pan Veverka, něco nese, co by to tak mohlo být?
2: To bude snídaně, uvidíte, řekne sir Harry. Ale je toho nějak moc, to já nemohu sníst.
1: A pan Veverka řekne,
3: to teda opravdu nemůžete, hlavně proto, že to není k jídlu.
1: Vy to pouze po sobě perfektně umyjete, je to nádobí od večeře, řekne Žovka a dodá. A dokud to nebude umytý, kufry jsou v úschovně. Načež sir Harry zařve,
2: o co to má znamenat?
1: A Žovka řekne, vážený pane, to znamená, že žádná svatba nebude a vy pojedete hezky domů, ovšem až umyjete to nádobí. A tak náš vznešený orangutan mi nádobí, až se z něho kouří. A když je s tím hotov, nastoupí zpáteční cestu do londýnské zoologické zahrady a Žovka řekne. Tak vážení, bylo to poučné. Aspoň jste viděli, kam to vede, když někomu vleze na mozek, že je něco extra.

0: Jak se čert nechtěl ženit. Holič Štětina právě vyprovodil posledního zákazníka ze svého kadeřnického krámu a už se chystal, že zatáhne roletu, když se za ním ozvalo tiché zakašlání. Otočil se a kouknul se do tmy. Na protější straně ulice se od lucerny odlepil nějaký stín. Mistr Štětina, ozval se sametový hlas. Ano, to jsem já, řekl holič. Co pro vás mohu udělat? Nechci o tom mluvit tady venku, zahuhlal ten stín. Můžeme jít dovnitř? No tak pojďte, řekl holič. Stáhl roletu, vpustil pozdního návštěvníka dovnitř a zavřel dveře. Zatemnil, aby do krámu nebylo vidět, a pak se otočil, aby si hosta prohlédl. A v tu chvíli se mu podlomily nohy. Před ním stál čert. No, nazdar, už jsou tady pro mě, zasténal holič. Nazdar, povídá čert, ale nic se nebojte, já jsem si nepřišel pro vás. Vytáhl papír a kouknul do něho. Ne, jak se tak dívám, vy máte ještě čas. A co byste ode mě potřeboval, zeptal se holičský mistr Štětina Třaslavě. Čert stišil hlas. Věc se má takto, povídá. Peklo mě pověřilo, abych zůstal nějakou dobu tady u vás v městečku a trochu to tu okouknul. A dali mi vaši adresu, abych se na vás s důvěrou obrátil, protože vy tady u nás máte nějaké hříchy, dodal potutelně a dlouhým nechtem klepl významně do papíru. Jaký hříchy? Vyděsil se holič. Co já můžu mít za hříchy? Co si tak vzpomínám, jednou jsem připálil paní starostové vlasy, jednou jsem ustřihl omylem kus ucha, ale jinak nic. Nebudeme to tady teď rozvádět, povídá čert. Jak jsem již řekl, vy máte ještě čas. O mistra Štětinu se pokoušeli mdloby a musel si sednout. Když se trochu vzpamatoval, povídá, a co bych měl tedy jako dělat? Nechci tady po vás moc, řekl čert. Co byste mi radil, jak to udělat, abych vypadal jako jeden z vás? Jak jako jeden z nás, zablekotal nechápavě holič. No, aby nikdo nepoznal, že jsem čert. Jo, takhle to tedy je. Mistr Štětina čerta zamyšleně pozoroval, pak ho dvakrát obešel a nakonec si dodal odvahy a nesměle prohlásil jedině oholit, ale celýho. No, to, že by nevadilo, čert na to. A ať se tedy pan Štětina pustí hned do práce. Holič začal čerta stříhat. Troje nůžky na něm stupil, než ho opižlal na hrubo. Pak ho vzal několikrát mašinkou a nakonec ho celého namydlil a najemno šmydlal břitvou. Už začínalo svítat, když byl s čertem hotov. Oholil ho do hladka, jenom pod nosem mu nechal knírek. Holičský mistr Štětina poodstoupil a prohlížel si dílo. Čert byl holý jako žížala, ale vypadal ku podivu velice dobře. Jen kůži měl trochu tmavší, takovou přičmoudlou, jako kdyby byl odněkud ze zdola, z jihu. No konečně, ze zdola vlastně byl, když byl z pekla. Čert se zhlížel v zrcadle a bylo vidět, že je sám tou proměnou mile překvapen. Holič ho okukoval ze všech stran a pořád se mu něco nezdálo. Potom povídá, už to mám, co tu neštimuje. Teď by ve vás sice nikdo čerta nehledal, ale mezi lidi takhle stejně nemůžete. Jak to? Divil se čert, vždyť vypadám docela jako člověk. To jo, řekl holič, ale vždyť vy jste teď úplně nahý. Vy potřebujete ještě něco na sebe. Čert hodil na stůl zlaťák, holič koupil šaty a na hlavu klobouk, aby nebylo vidět rohy. A ocas mu vsoukal do nohavice od kalhot. Čert hned vyrazil na zkoušku do městečka. Co na to lidi budou říkat, jestli ho náhodou někdo nepozná? Ale nikdo nic. Naopak, ještě ho všichni uctivě zdravili a dámy po něm házeli očkem, neboť se jim ten opálený pán velice líbil. Čert se vrátil a nadšením přímo žhavil. Toho dne se také dveře holičského krámu netrhly. Najednou se kdekdo nechával stříhat a hlavně chodili dámy na trvalou a vyptávali se, cože je to za pána s těma jiskrnýma očima. Dokonce přišla i paní starostová. Na té sice nebylo co stříhat, neboť od odborného zásahu mistra Štětiny nosila paruku, ale tak se nechala aspoň navonět. Večer povídá holič čertovi. Co já mám pořád těm lidem vysvětlovat? Pravdu jim říct nemůžu. Nejlepší by bylo, kdybyste mi tady v krámu pomáhal. Pak to nebude tak nápadné. A co by ne, povídá na to čert. Aspoň se nebudu muset někde trmácet. Lidi budou chodit přímo ke mně. A já tak lehce zjistím, kdo je zralý pro peklo a kdo ještě ne. A jak to řekli, tak to hned udělali. Holič rozšířil krám a čert mu dělal pomocníka. Jak se to po městečku rozkřiklo, to nastal teprve poplach. To se už dveře holičského krámu nezavřely vůbec. A čert se opravdu snažil. Poletoval kolem zákaznic jako netopír nad zříceninami, usmíval se, švitořil a laškoval, tady přistřihl, tamhle natočil, okartáčoval a vyprovodil. Holič Štětina jenom úžasle pomrkával. Ale nic netrvá věčně. Čerta, tedy teď mistra kadeřnického, začali zvát do domácností na různé oslavy, bály, plesy, merendy a tak. A dámy bez rozdílu věku se snažili získat jeho přízeň. Všechny se k němu lísali a přichomejtali a hlavně ty, co se chtěli vdávat. A nejvíc nějaká cukrářovic Pepina. Čertovi to ze začátku velice lichotilo a šmajchlovalo, ale jak se říká, čeho je moc, toho je příliš. Jednou se vrátil takhle po ránu do oficíny, sotva se držel na nohách a vypadal jako vyžužlená blecha. Povídá, ty Josefe, to už si s holičem tykali. Nějak mě to začíná zmáhat. Jak se na to tak dívám, nejradši bych odsud vypadl. A proč pak to? Vyptával se udíveně holič. Co pak se nám daří špatně? No to ne, zahudral čert, ale ty ženské mi nedaj pokoj. A každá se chce hned vdávat. A ty máš něco proti manželství? Vyptával se holič. Ale to taky ne, kroutil se čert. Ale to víš, peklo je peklo. A zapráskal ocasem o podlahu a chtěl zmizet. Ale nic se nestalo. Sice se tak trochu začmoudilo, ale to bylo všechno. Jak to, že to nefunguje? vyděsil se pekelník. No, to je asi tím, že jsem tě ostříhal, řekl holič. Tím si ztratil veškerou moc a taky se po těch návštěvách moc vysílil, přimhouřil oko. A co teď? Vyděsil se čert. Jak se odsud dostanu zpátky do pekla? Možná, že bych věděl, jak, usmál se holič, ale ty mě za to vyškrtneš z toho svého pekelného seznamu, kde stojí, že si jednou pro mě přijdete. A ne, to nemůžu, zafuněl čert. To je proti předpisu. V tu chvíli někdo zabouchal na dveře. Čert se zarozil, však taky potvora jedna pekelná moc čisté svědomí asi neměl. Kdo to je? Mistr Štětina kouknul skrz staženou roletu. A je, povídá, venku stojí cukrářovic Pepina a hledá tě. A za ní přešlapuje fronta ještě jiných ženských a ty taky nevypadají, že by se chtěli nechat ondulovat. Jak čert uslyšel o cukrářovic Pepině a že za ní stojí ještě celé procesí těch dalších, celý se roztřásl. Asi jim něco sliboval, nebo co? Úplně ho zimnice popadla a rohy se mu ohnuly dolů. Tak, já tě z toho seznamu vyškrtnu, zabrblal rychle a vytáhl spoza ucha havraní brko a čmárl přes papír černý čár. A jak to bylo dál? Holič vyvedl čerta z krámu zadním vchodem a potom z městečka ven rovnou na čertí vrch. Však tam už bylo peklo, co by kamenem dohodil. To prý už čert dojde sám. A cukrářovic Pepina? Co jí čert nasliboval, to se neví. Ale co se ví, je, že ho Pepina hledá dodnes.
1: Mám pro vás novou Piggy básničku.
2: Měsíčku, můj měsíčku, pes na tebe vrčí, že jsi upustil hvězdičku do hustého smrčí. Než ponocný odtroubí, hledej mezi mraky. Ráno půjdu na houby, pomohu ti taky.
3: A teď ještě jednou.
2: Měsíčku, můj měsíčku, pes na tebe vrčí, že jsi upustil hvězdičku do hustého smrčí. Než ponocný odtroubí, hledej mezi mraky, ráno půjdu na houby, pomohu ti taky.
3: Jestli se vám básnička líbila, jděte na www.piggy.cz a tam ji najdete. Mňau.
4: Mix Live, Pix Live.

0: To bylo tenkrát, když ještě všechna zvířata mluvila lidskou řečí a lidé zase mňoukali, kdákali, bučeli, mečeli, syčeli, vrčeli a štěkali na sebe jako zvířata. Ale to už bylo hodně dávno. Tehdy se kočky a myši spolu dobře snášeli. Náš kocour bydlel s jednou myší ve společné příboudě. Bydlilo tam s nimi i několik broučků, mravenečků. Byla to dost dobrá bouda. Nahoře měla půdu, dole sklep a kolem dokola zahrádku s květinami a se zeleninou. Byla sobota, kocour seděl v křesle, četl noviny a myška nedělala nic.
1: Mňau, na co myslíš, myško?
0: Zeptal se kocour. Na to, kdo dnes uvaří večeři a kdo umije nádobí. A taky na to, kdo ti zašije ponožky a kdo ti uplete svetr na zimu.
1: Aha, řekl kocour. Ty bys asi chtěla, abychom si práci rozdělili. Dobrá, začni tedy vařit večeři, já zatím budu příst. Třeba upředu nějakou nit na to šití a pletení.
0: Myška tedy odešla do kuchyně a kocour si lehl na sluníčko a hlasitě předl. Myška zatím nakrájela zeleninu a dala ji do hrnce. Pak na to nalila vodu, přidala špetku pepře a trošku soli a dala hrnec vařit na kamna. Kocour pořád ležel na sluníčku a předl, ale žádnou nit dosud neupředl. Myška vzala mouku, mléko a droždí a taky vajíčko a udělala z toho těsto na knedlíky. Kocour pořád ležel na sluníčku a předl, ale nikde žádná nit. Myška mezitím dala na pekáčku smasa, osolila a okořenila, pak trochu podlila vodou a dala do trouby. A kocour pořád ležel na sluníčku a předl a předl a předl.
2: Za chvíli bude oběd, kocourku. Ukaž, kolik nití si už upředl,
0: volala Myška okénkem z kuchyně.
1: Mňau, ale Myško, to bys už přece měla vědět, že když kočky předou, tak nikdy neupředou ani kousek niti. Mňau,
0: chechtal se kocour.
2: Ach ty, kocourku, ty děláš vždycky jen samou legraci a práci žádnou. Umí si hezky tlapičky a pojď k obědu.
0: Když všechno snědli, lehl si kocour zase na trávu a Myška mila nádobí.
2: Tebe, kocourku, jednou snědí mouchy. To se přece lenochům stává.
0: Mračila se Myška, vzala konev s vodou a šla na zahrádku zalévat květiny. Zalila chrpu a sedmikrásku, podléšku i vlčí mák, pomněnku, kopretinu i sasanku, i psárku luční. Kocour ležel v trávě a mžoural očima na sluníčko. Najednou ho něco kouslo do břicha, až vyskočil.
1: Mňau! Myško, Myško, kde jsi?
2: Zalévám květiny,
0: ozvalo se ze zahrádky. Ale kocour Myšku neviděl. Byla celá schovaná mezi květinami. Tak se zvedl a šel ji hledat. Hledal ji pod tulipánem a pod pivoňkou, pod měsíčkem zahradním a pod růží i pod kosatcem a pod jiřinou a nakoukl i pod netřesk. Ale Myška nikde. A zase ho to kouslo. Tentokrát na zádech a hned potom na hlavě za ušima.
1: Au, au, au!
0: Zakňoural kocour a Myška hned přiběhla.
2: Co je ti, kocourku?
1: Něco mě kouslo.
2: Kam tě to kouslo?
1: Do bříška, do zad a do hlavy.
2: A co tě tam kouslo?
1: To já nevím, ale strašně to pálí.
2: To budou asi blechy, to já znám,
0: řekla Myška.
2: Máš blechy v kožichu, musíme je pochytat.
1: Mňau, tak je honem pochytej, Myško. Když se ti to podaří, tak si uděláme bleší cirkus a budeme chodit po světě a cvičit blechy. Mňau, to budou všechny kočky koukat. Hned začni s chytáním, už mě zase nějaká kousla. Jistě už mám z toho kožich celý děravý,
0: řekl kocour a natáhl se do trávy. Myška přišla ke kocourovi blíž a najednou spráskla tlapičky.
3: Ale kocourku, to nejsou plechy. Vždyť ty jsi slehl zrovna do mraveniště. Vždyť ty jsi samý mravenec. Vždyť ty vypadáš jako mravenečník. Vždyť ty vypadáš jako chlupaté mraveniště. Co teď budu s tebou dělat?
1: Mňau, musíš mi, Miško, ty mravence z kožichu vyklepat,
0: řekl kocour, pověsil se na klepadlo, na jakém se klepou koberce, a Miška mu celý kožich pěkně vyprášila. Bylo z toho všude tolik prachu a mravenců a chlupů, až se z toho oba rozkýchali. Když kocour přestal kýchat, vzpomněl si na svůj nápad s blechami.
1: Mňau, co bude s naším cirkusem, když nemáme žádné blechy?
3: Buď rád, že to byli jen mravenci, blechy jsou horší. Ty by se nenechal jen tak vyklepat z kožichu.
1: Jenže já bych tak moc rád měl ten bleší cirkus. Já bych moc rád cvičil s těmi blechami, ale teď nemám ani jednu blechu. Nemám s kým cvičit.
3: Víš co, kocourku? Můžeme cvičit spolu.
1: Mňau, ano, to je nápad,
0: zvolal kocour.
1: Budeme cvičit jako dva cirkusáci.
0: A tak cvičili, dělali stojky a kotrmelce, dřepy, kliky a schyby a taky sklopky, hvězd, přemety a kotouly. Chodili pozadu a skákali po jedné noze a po dvou nohách a po třech i po čtyřech a honili se za ocáskem. Potom si pěkně zatleskali a volali: bravo, výborně, opakovat! A znovu cvičili, až toho byli celý tak unavení a utáhaní a uskákaní a ucvičení a ukřičení, že si lehli do svých postýlek, zavřeli oči a hned spali. Jen tak, že si ještě stačili před spaním říct dobrou noc. To jsme ale měli dneska krásný den.
4: Jak teploměr předpovídal počasí. V domě, ve Sluneční ulici, měli za oknem už dlouhá léta teploměr, jenže na něj nebylo zrovna spolehnutí. Na jarním sluníčku dědek teploměr v tu ránu zadříml a teplotu kloudně neukázal. Když mrzlo, zachumlal se do sněhové peřiny a mějte mě všichni rádi. Nikdo nevěděl, jak velký je mráz. To potom třeba buchty, když se vystrčili za okno, aby vystydli, zmrzli na kámen, že by se jimi mohl dláždit Karlův most. A teď si představte, až by na jaře rozmrzli, jak by se turisté na Karlově mostě bořili do povidel. S teploměrem nebylo zkrátka pořízení. Ona to taky není maličkost, sedět pořád na dešti a mrazu za oknem a držet se ručičkama rámu. Poslali ho do lázní, aby okřál a odpočinul si. Do domu ve Sluneční ulici přišel na záskok docela nový, mladý teploměr Celsius.
5: To jsem rád, že jdeš. Já si, Níčko, pojedu pěkně do lázní, aby mě kurírovali regma,
4: řekl děda teploměr a slézal opatrně po okenním rámu dolů. Celsius vyskočil na jeho místo a hned svou stříbrnou hulčičkou ukázal, že je 17,5 stupně nad nulou.
5: Tak já už jdu,
4: povídá starý teploměr a šoural se pryč.
5: Jen běž,
4: řekl teploměr Celsius a hulčičkou ukázal na 18 stupňů přesně, protože sluníčko zase kousek povylezlo. Celsius se rozhlédl po obloze a řekl, aby to každý v domě i na zahradě dobře slyšel.
5: Dnes bude krásný den. Otvírat okna, věšet prádlo, ptáci cvrlikat. Ten to umí, to se hned pozná,
4: řekla Klika a otevřela okno a koš vyběhl s prádlem na zahradu a ptáci cvrlikali. Jen barometr bručel.
6: Heleme se, od kdy pak teploměr předpovídá počasí? Kde pak ses to učil?
5: Učil, neučil, umím to. Umím jinší věci.
4: Řekl mladý teploměr a bylo ticho, protože barometr nic neodpověděl. Chlubivost je jako horký brambor v puse. Tu taky nikdo na jazyku neudrží. A tak teploměr Celsius za chvíli řekl.
5: Kdybys chtěl, můžeš se mě zeptat, co všechno umím.
7: Kdybych chtěl, zeptal bych se.
4: Řekl na to barometr a nic víc. A neozval se ani nikdo jiný.
5: Abyste věděli, bude pořád krásné počasí, dokud neřeknu.
4: Prohlásil potom teploměr Celsius hodně nahlas. A bylo hezky, až do odpoledne. Odpoledne vyplul na oblohu mrak, jako kdyby někde čoudila parní lokomotiva.
5: Pozor, konec krásného počasí, bude pršet,
4: oznámil hned teploměr Celsius. A Klika zavřela okno a koš honem sebral prádlo ze zahrady a ptáci přestali cvrlikat. Barometr ale pořád dál ukazoval na jasné, stálé počasí.
5: Povídám, že bude pršet, být tebou opravil bych si předpověď,
4: řekl teploměr barometru. Ale barometr na to nic.

0: Nic nad zahradou zaburácelo. Zaburácelo velice silně, až sklo v okně zadrnčelo. Ptáci stichli a bylo takové ticho, jako když vejde do třídy školní inspektor. A košili, co se na zahradě sušila, se leknutím zcvrkl rukáv. A trenýrky, co se taky sušily, se popadly tam, kde je vzadu.
1: Bude bouřka, všichni schovat!
0: Vykřikl vyděšeně Teploměr. Stříbrná hůlčička se mu rozčilením třásla jako ocásek koni páska. Všichni se horem pádem poschovávali. Ale víte, že žádná bouřka nebyla? Však taky barometr ani prstem nehnul a pořád ukazoval na stálé jasné počasí. On totiž jen nad domem ve Sluneční ulici přeletěl tryskáč nad zvukovou rychlostí a za ním to udělá ránu, jako když zrovna u ucha praskne 77 papírových pytlíků. A jako naschvál přišla k večeru opravdová bouřka. Barometr ukázal sice ručičkou na bouřlivo, ale nikdo si toho nevšiml, protože si všichni rychle zvykli na ústní hlášení povětrnosti. Jenže věštec Celsius si už netroufal, když si svými předpověďmi dvakrát za sebou udělal ostudu. Bouřka vtrhla do zahrady a cloumala oknem, že se Teploměr Celsius na něm neudržel a spadl do záhonu s cibulí. Po trávníku honila prádlo a prádlo zděšeně pleskalo a z ptactva zpěvavého bylo rázem ptactvo brodivé, jak lilo.
1: Taková ostuda!
0: Naříkal Celsius v cibulích a nemohl se dočkat, až se starý Teploměr vrátí. Celsius dostal za vyučenou a jistě si teď hledí svého a nemíchá se do toho, v čem se nevyzná.

0: Děkuju, děvečko, že jsi tak hodná. Dneska to vínečko vyžunknu do dna.
1: Proč máš tak velké oči, baby?
0: To mám, kulko, proto aby. To abych tě lépe viděla.
1: Proč máš tak velké uši, baby?
0: To mám, kulko, proto aby. To abych tě lépe slyšela.
1: Tobě narostly fousy, baby.
0: To mám, kulko, proto aby. To aby mě zima nebyla.
2: Snad připravím vlka o lupu.
1: Proč máš tak velkou pusu, baby?
0: Mám. To mám ty loupa, proto aby. To abych chtěl.

0: Na ulici pláče malá holčička.
1: Proč pláčeš? Ptá se kolem jdoucí pán.
2: Když my dnes máme k obědu štrůdl.
1: Pánovi se uleví, že se nic hrozného nestalo a říká, no to přece nemusíš plakat, to je přece moc dobré.
0: A holčička na to,
2: ale já nevím, kde bydlím.
3: To určitě ten pán tu holčičku odvede k policistovi a pan policista zavede holčičku domů, aby ten štrůdl stihla, viď?
1: No, protože jinak je to smutný, když se někdo ztratí.

Česká pohádka Kmotr Matěj. Kmotr Matěj šel navštívit kmotra Jíru. Nedaleko statku potkal kmotrova chlapce. Co dělá tatík Jozívku? Ptá se ho. Právě chtěl jíst, ale když vás viděl okny, která k nám jdete, vstál a nechal jídla, odpověděl pravdomluvný hoch. A proč pak? Inu otec povídal, že byste nám mnoho snědl a proto matka to musela honem všecko schovat. A kam pak to schovala, Jozívku? Huzdala na pícku, kýtu na kamna, klobásy se zelím do trouby, buchtu na mysník a dva džbány piva pod lavici. Kmotr neptal se dále, usmál se a vešel ke kmotrovi. I pozdrav tě Bůh, vítal ho Jíra. Škoda, že si nepřišel o chvilku dříve, mohl si s námi jíst. Náhodou nám dnes nic nezbylo a tak ani nevím, čím bychom tě uctili. Nemohl jsem, milý kmotříčku, dříve přijít. Přihodilo se mi na cestě cosi neočekávaného. A co? Povídej. Zabil jsem ti hada, zrovna k tobě na cestě. A ten had měl tak velikou hlavu, jako je ta kýta, co máte na kamnech. A tlustý byl jako ta hus, co je na pítce. Bílé masíčko ti měl jako ty buchty, co jsou na mísníku. A dlouhý pak byl jako ty klobásy, co leží stočené na zelí ve vaší troubě. A krve ti bylo v něm tolik, jako piva v těch dvou džbánech, co tamto stojí pod lavicí. Dobře to Matěj vyvedl. Kmotr Jíra se zastyděl za svou skoupost, a protože namusela jídlo a pití postavit na stůl. A oba teprve hosta pohostili, že si nemohl stěžovat.

0: figy cvičení?
1: S Hankou.
2: Miau. Ahoj, kluci a holky. Zdravím taky tebe, Piggy. Ahoj.
0: Ahoj, Hanko. Kluci a holky, dnes cvičíme s Hankou Kivichovou. Ahoj, ahoj, Hanko, Hanko,
2: ahoj, ahoj, ahoj, ahoj. V některých z předchozích dílů jsem vás učila, jak správně držet tělo, a to proto, abychom chodili rovně, vzpřímeně, hrdě a hlavně, abychom se copigy...
0: Abychom se...
2: Zdravě vyvíjeli.
0: Já jsem zdravý jako zdravice.
2: Mám na tebe ještě další otázku. Stejně důležité je také pro naše svaly, aby byly copigy...
0: Aby byly, Hanko. Pro svaly je důležité, aby hlavně byly.
2: Aby byly pevné a do třetice, to znamená, že se musí co s těmi svaly dělat? Musí se posilovat. A jdeme dál ve výuce. A to hlavně musíme posilovat střed těla, tedy přímé břišní svaly a také svaly zádové.
0: Počkej, Hanko, teď jsem zmatený. Tak střed těla to je, kde mám bříško.
2: Střed těla je to, kde máš pupík, takže svaly břišní najdeme jak nad pupíkem, tak pod pupíkem. Děti, dejte si tam ruce, zaťukáme si. Já mám jednu ruku nad pupíkem, druhou pod pupíkem a jdeme na bubínek. Tak budeme bubnovat. Sám už si říkal na bubínek, tak jdeme bumtarata na buben. Tam máme pupík a zároveň si dáme ruce dozadu a tam najdeme svaly zádové. To je všechno, co jsem chtěla na úvod říct, a těmto partím se teď budeme věnovat. To znamená, že budeme cvičit.
0: Já když si zachrochtnu, tak mám kopítka na zádech a pod těmi kopítky mi ta záda dělají klop, klop, klop, když dělám...
2: Přesně tak, yeah. Přesně tak. My se samozřejmě samotnému dýchání budeme v některém z dalších dílů věnovat, ale teď bych chtěla zůstat u samotného posilování břišních svalů. A napadá mě, Piggy, pojď pozvat i maminky, ať si jdou zacvičit s dětmi, protože co si budeme povídat, maminky potřebují své pupíky, co?
0: Maminky potřebují své pupíky, hlavně potřebují pupíky.
2: Posilovat. Takže?
0: Hanko, tak to ten můj pupík asi taky potřebuje.
2: Ten tvůj pupík to potřebuje jako sůl. Oni totiž potřebují všechny pupíky. Takže my se teď, děti a Piggy...
0: Tak maminky, pojďte si se mnou posílit pupík.
2: Maminky, děti, Piggy, lehneme si teď na zádička. Piggy mu se nechce, tomu se nechce.
0: No mně se právě chce.
2: Tak, teď už můžu říct, že Piggy leží, vy děti doufám také, dáme si fajfky, to znamená, že nebudete mít na nožičkách dopnuté špičky, ale ohnete je do flexu.
0: Já myslím, že si dám fajfky do pusy.
2: Nedáš si fajfky do pusy. Toto, tu fajfku totiž uděláme ze svých chodidel. Ležíme rozplácle na zemi, z chodidel uděláme fajfky, ruce si položíme, Piggy na prsa. Pravou, levou, děti. Křížem na prsa si položíme ruce.
0: Křížem jako Turek.
2: Jako Turek, stejně jak když sedíte v tureckém sedu, ale tentokrát turecký sed dělají vaše tlapky. Zdvihneme hlavu, bradu přitáhneme směrem k rukám a teď držíme. A držíme a já počítám do 10, nepouštíme záda, máme pořád hlavu zdviženou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 a položíme se na záda. Ruce položíme na podložku, rozložíme dlaněmi vzhůru. Ještě jednou dáme jednu ruku křížem na rameno,
0: druhou.
2: Zdvihneme hlavu, bradu táhneme směrem na hrudní kost, to nevím, jestli nebude těžký, hlavu táhneme směrem k pokrčeným rukám a zase počítám 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 a pauza. Piggy, jak se ti cvičilo, děti, jak se vám cvičilo?
0: Moc dobře tedy.
2: Moc dobře, to znamená,
0: že mám asi ty svaly nějaké
2: přesně
0: zkrácené.
2: Tak. Takže vy, kteří jste zjistili, že vás při posilování to bříško bolelo, tak je to informace o tom, že by chtělo posilovat. A my se tomu teď ještě jednou budeme věnovat a pak už se s vámi rozloučím. Takže ležíme na zádech, máme natažené nohy, z chodidel uděláme fajfky.
0: Fajfky už umím.
2: Jednu ruku křížem na prsa, druhou ruku křížem na prsa, nadechneme se teď. Nosem by to bylo lepší, zdvihnu hlavu a přitáhnu si bradu směrem k pokrčeným rukám. A držím a já počítám, zadeček stáhněte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, Piggy, ty spíš?
0: Ne,
2: jedna, dvě, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět, deset a pauza. Tak, milé děti, pro
0: Hanko,
2: dnešek je to všechno.
0: Mně už to šlo teď líp.
2: Já ti taky tleskám a určitě, až se uvidíme příště na cvičení, se budeme věnovat opět posilování bříška. Ahoj, děti!
0: Ahoj, děti! A maminky!
2: A maminky!
1: A proč je to takový popletený konec? Protože to vlastně není tak docela konec. Protože se ještě něco stalo druhého dne. Druhého dne se přišly tři děti, jedna holčička a dva hošíci podívat k plotu, jestli měla maminka pravdu, že tu bude hrobeček. A vida, byl tu hrobeček a docela pěkný. Hrobaříčci udělali hrobeček, řekla holčička, která byla nejstarší. Ale najednou uviděli, že se povrch hrobečku hýbe. Drobky hlíny se rozhrnovaly, teď se tam udělala díra a z díry vylezl Brouk Pytlík, živ a zdráv. Už mu ani špatně nebylo. Rychle se otřepal, roztáhl křídla, uletěl vzhůru, jak nejrychleji mohl. Hleďte, hleďte, Brouk, zvolala holčička a ukazovala za Pytlíkem, který rychle mizel ve vzduchu. Kanárek se proměnil v Brouka, řekl první hošík. A letí až do oblak, řekl druhý hošíček a všichni se dívali, jak letí. Pak běželi za maminkou a vypravovali jí, že se kanárek proměnil v Brouka a odletěl. No, maminka se jim smála. Říkala si, co si ty děti zase vymyslili. Tohle se tedy stalo ještě druhého dne. Ale co se stalo potom, to už nevím.

0: Dnes je 19. července.
1: A svátek slaví Čeněk.
0: Jméno Čeněk je příbuzné se jmény Vincenc a Vincent.
1: Vycházejí ze stejného základu a jejich význam je také stejný.
0: Jaký tedy je jejich význam? Vincent, Vincent a Čeněk, co mají společného?
1: No přece vítězství, znamenají vítěz.
0: Tedy ten, kdo přemůže všechny ostatní? Čendové, vy jste kabrňáci!
2: Takže Čendové, Čenkové, všechno nejlepší!
3: Dobrý večer, děti. Nevím, jestli si ještě vzpomenete na tu noc, kdy byla ta velká bouřka. Už odpoledne to bylo nějaké divné. Vy jste pořád zlobili, měli jste takovou špatnou náladu. Nevěděli jste, s čím si máte hrát. Jestli se stavebnicí, nebo se zvířátkama, s autíčkem nebo panenkou. Taky jste si pořád objednávali. Mámi, já chci rohlík. Za chvilku zas už ne rohlík, ale jablíčko. Sotva jste si kousli, už zas tu byla chuť na nějakou sladkost, bombóny nebo čokoládu. Ve všem jste se ale jenom tak povrtali a nechali jste to ležet. Maminka a tatínek už se na vás málem zlobili. A pak se spustil liák, za chvilku zase přestal. To už byl večer. Vy jste šli do postýlky, ani nevíte, kdo vám to tenkrát četl pohádku. A najednou se za oknem na tom temném nebi, které bylo tehdy úplně bez hvězd, objevil bledě modrý až bílý blesk, zazářil hrozivě a zmizel. Za chvilku zase jiný. Mezitím vždycky zahřmělo, až se to všechno třáslo a uši vám zaléhaly. Už jste usínali a najednou prásk a zas to světlo blesku a zase bum a krach. Těžko se usínalo. Člověk se vždycky lekl toho hluku a do očí mu zazářilo to světlo blesku a ještě celý ten divný den předtím. A tak se nedá nic dělat, než ležet, občas se převalit na jednu nebo na druhou stranu a čekat. Těžko říct, jak to dlouho trvalo, když tu se najednou u nohou postele objevila ta postava. Podivná figura to byla, větší než normální člověk, bez hlavy a s rozepjatýma rukama. A tak to tam bez hnutí stálo a jen to bylo obrácené směrem k vaší posteli. A vy na to mluvíte a ptáte se a ono to neodpovídá. Nebo když, tak tomu člověk ani nerozumí. Co chceš? Ptáte se a ono nic. Kdo jsi? Proč jsi tady? Jsi nějaké strašidlo nebo co? A najednou prásk až kráp a blesk, až to oslepuje. A pak otevřete oči a ono to tam zase stojí nehnutě, jako předtím. Díváte se, vidíte svou postel, před ní ta obluda a za ní okno, které občas tak strašidelně zazáří. Ale teď ne, teď je tma. Najednou nějaké zvuky. Schováváte hlavu pod přikrývku, ale po chvíli vám to přece jenom nedá. A když slyšíte nějaké kroky, temné a tiché, tak trochu vykouknete ven, abyste viděli, co se děje. Hrůza, hrůz, strachy vykřiknete. Právě přichází tatínek, něco drží v ruce, blíží se k tomu strašidlu, chvilku se ho snaží strhnout k zemi. Nejde to, ta postava se brání. Tatínek spíná ruce, ale postava se nechce dát. Vyvyšuje se nad tatínka. Zdá se, že už vyhrává. Ale ne, tatínek se nedá jen tak. Bojuje a statečně se brání a už vleče toho čerta. Ono je totiž možné, že to byl čert. táhne ho ven z pokoje, ve dveřích se taky objevuje maminka, poněvadž slyší ten váš křik, kterým tatínka povzbuzujete proti té příšeře. Dej mu! A zase dej mu! A drž ho pevně! A osol ho! A různé takové výkřiky a skřeky podle toho, jak ten boj probíhá. Maminka jde k vám, aby vás chránila. Ale asi to není třeba. Tatínek pevně svírá tu nestvůru v podpaždí, takže ta se nemůže ani pohnout a smíká s ní do předsíně. Pak za sebou zamyká a maminka už vám dává na čelo chladivou dlaň a šeptá uklidňující slova. Co pak se ti zdálo, že tak křičíš? Už je dobře, už se nic neděje, už je klid. Tak spínkej pěkně, já ti obrátím přikrývku a už to bude v pořádku. A taky, že ano, sotva toho čerta, nebo co to bylo, tatínek odvlekl, už se všechno uklidnilo. Přestaly hromy i blesky, na nejvýš se ozvalo něco z velké dálky a jen tiše, jako ozvěna. Za oknem teď šuměl déšť a to uklidňuje. Toho už se člověk nemusí bát. Maminka ještě chvilku poseděla, pohladila tě po čele, dala ti pusu, jen takovou lehounkou vzdušnou a pomalinku tichounce odešla z pokoje. A ty teď teprve můžeš konečně usnout a klidně spát až do rána. Protože ráno, to byla zrovna neděle, jste se umyli a oblékli a sedíte u snídaně a maminka se ptá, co se ti zdálo. Tatínek se tváří jako by nic a taky se vyptává. Tak co to bylo v noci, co to byl za křik a nářek? U mé postele byl možná čert, odpovídáš a tatínek se diví, jako by o tom nic nevěděl a nesvedl s tím zjevením tak těžký boj. Jak vypadal ten čert, ptá se tatínek. Tak mu to člověk všechno vylíčí. Byl velký, větší než ty, bez hlavy a takové ruce divné, rozepjaté a šel na mě. Tatínek se dívá na maminku, maminka na tatínka, vyměňují si pohledy, ale tebe neoblafnou. Ty přece víš, jak to v noci bylo. Vždyť se nedalo ani spát. Tak řekni, s kým bojoval jsi v noci, jen se přiznej. Maminka to říká, ale vždyť přece byla u toho, tak to musí vědět. To ona jenom dělá, jakože neví, aby tatínek tu příhodu musel pěkně celou povyprávět. Ale on se vymlouvá a nechce nic říct, že prý o ničem neví, že jenom slyšel, jak křičíš ze spaní a tak se šel podívat a viděl, že máš nějaký špatný spánek, což při té bouřce nebylo ani divu, že se ti něco zdá a křičíš ze sna. Ale jinak prý bylo všechno v pořádku. Prý. A on, když už tam jako v tom pokoji byl, že tam měl na okenní klice na věšáku pověšený kabát, aby uschnul a nebyl zmačkaný, no prostě vymýšlel si všechno možné, ale tebe neoblafl. A taky maminka se nějak potutelně usmívala a říkala jenom, to jsou věci, a mrkala na tebe. Však ty víš, že tatínek je statečný, když porazil takovou příšeru a ještě o tom skromně mlčí a tváří se jako by nic. Ale teď už je taky večer, jenže je klid a je na čase jít spát. Tak běž a dobře se vyspi. A vůbec všichni. Ať jste zítra taky tak šikovní a silní, jako ten váš tatínek. Dobrou noc.
0: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

0: Václav Cibula.
1: Španělské pohádky.
0: Tajemství. Žili kdysi muž a žena. Žena byla povídavá. Neřekla, co nevěděla. A muž se proto na ní často hněval. Nakonec byl raději s kamarády, než se ženou. A leckdy se s nimi veselil dlouho do noci. Jednou se zase vrátil domů až k ránu. Žena ležela už dávno v posteli, ale nespala. Sotva vrzla před chalupou vrátka, vyskočila a začala muži vyčítat, že se vrací tak pozdě. Muž však položil ukazováček na ústa a řekl: tiše, nekřič tolik, kdybys jen věděla, proč se vracím tak pozdě. Žena byla zvědavá a hned se vyptávala: co se stalo, rychle mi to pověz. A muž řekl znovu: jenom nekřič, nebo vzbudíš sousedy. Já ti to povím, ale nejdřív zavři okna a dveře, aby nikdo nic neslyšel. Žena zavřela dveře i okna a ptala se netrpělivě: tak povíš mi už, co se vlastně stalo? Hrozná věc, řekl muž. Hrozná. Ale nejdřív mi slib, že to neprozradíš nikomu na světě. Žena slíbila, že bude mlčet jako ryba. A muž pokračoval: když jsem se vracel domů, jeden na mě vyběhl z houští a pustil se do mě. Bránil jsem se ze všech sil, ale byl bych se neubránil. Musel jsem ho zabít. Zahrabal jsem ho na kraji lesa u cesty. Ale pamatuj si dobře, nikomu ani slovo. Jestli to prozradíš, budeme oba ztraceni. Žena chvíli nemohla promluvit hrůzou, ale pak řekla: neboj se, jsi přece můj muž, nikomu nic nepovím. Na zítří ráno šla žena pro vodu ke studni uprostřed návsi. Vždycky se tam scházely sousedky z celé vesnice a vyprávěli si, co je nového. Nejvíc novinek znala pokaždé povídavá žena. Věděla všechno. Kdo chce vdávat dceru, kdo bude sklízet nejlepší olivy, kdo má jaký důvod k pláči nebo ke smíchu. Tentokrát však nepromluvila ani slovo. Čekala, až na ní dojde řada, a hlavu měla sklopenou. Sousedky si toho brzy povšimly a ptali se jí: proč pak jsi tak smutná? Stalo se ti něco? Žena jen zavrtěla hlavou. Co by se mi stalo? Muž se vrátil v noci pozdě a probudil mě. Nemohla jsem usnout a teď mě bolí hlava. Když sousedky odešly, zůstala jen jediná, její nejmilejší přítelkyně. Pověz mi pravdu, tobě se něco přihodilo. Neskrývej to přede mnou, jsem přece tvá nejlepší kamarádka a nikomu nic neprozradím. Naléhala tak dlouho, až žena dlouze zavzdychala a přiznala se: předevčírem v noci můj muž jednoho zabil a zahrabal ho v lese. Ale nezapomeň, nikomu nesmíš prozradit ani slovo. Sousedka však byla stejná jako povídavá žena a nedokázala si nechat tajemství pro sebe. Řekla to další sousedce, ta zase další, a za chvíli věděla celá vesnice, co se přihodilo. Třetího dne přišli k muži četníci a spustili z ostra. Teď půjdeš s námi a ukážeš nám místo, kde si ho zabil a zakopal. Muž je zavedl na okraj lesa, ukázal pod vysokou borovici a řekl: tady kopejte. Začali kopat a vykopali psa. Co to má znamenat? Zeptali se přísně. Chceš si z nás dělat blázny? Hned vám to vysvětlím, odpověděl muž. Vracel jsem se pozdě v noci domů a tady na mě vyběhl z lesa vzteklý pes. Musel jsem ho zabít, nic jiného mi nezbývalo. A tady pod borovicí jsem ho zakopal. Četníci viděli, že mluví pravdu, a propustili ho. Muž se vrátil ke své ženě a řekl jí: vidíš, teď budeš celé vesnici pro smích. Prozradila si první tajemství, které jsem ti svěřil. A pamatuj si, že žádné tajemství už ode mne nikdy neuslyšíš.

Neposlušná manželka. V jedné vesnici žil mladý muž a ten se oženil s dívkou, kterou měl rád. Díval se na ní jako na obrázek. Všechno se mu na ní líbilo, ruce i oči, ústa i vlasy. Smála se od rána do večera a to se mladému muži líbilo ze všeho nejvíc. Jen jednu chybu měla nevěsta. Celý den chodila od ničeho k ničemu a kam ji ráno postavil, tam ji večer našel. Ženichovi to však nijak nevadilo. Když ráno žena nechtěla vstávat z postele, muž uvařil snídani, přinesl jí všechno, co si přála a byl šťasten, že jí může dělat radost. První sladké dny jejich manželství míjeli a oba si připadali jako holoubci v lese. Přešel však nějaký čas a mladý muž musel jít pracovat na pole, aby nezarostlo bílým. Sotva kohout ráno zakokrhal, muž otevřel oči, povzdechl si a řekl: nedá se nic dělat, musím jít orat, jinak nic nesklidíme. Buď tak hodná a přines mi v poledne oběd na pole. Žena se zasmála a zvolala vesele: nic ti nepřinesu. Ale já to myslím doopravdy, řekl muž. V poledne přijdeš a přineseš mi oběd, jinak to nejde. Nic ti nepřinesu, opakovala žena. Budu se celý den těšit, až se vrátíš. Ale oběd ti nepřinesu. Muž byl už ve dveřích. Obrátil se a řekl: poslouchej dobře. V poledne mi musíš přinést oběd, nezapomeň. Usmál se na ženu a odešel. Zapřáhl volky do pluhu a plahočil se na tvrdém kamenitém poli. V poledne zavedl volky do stínu, dal jim trochu ječmene a posadil se do trávy ke studánce, aby si odpočinul. Čekal a čekal, až mu žena přinese oběd. Ale žena nepřišla. Když už viděl, že se nedočká, napil se vody ze studánky, zapřáhl volky a pustil se znovu do práce. Sotva se večer vrátil domů, žena ho objala a zvolala vesele: tak, jak ses měl celý den. Vidíš, že jsem měla pravdu. Řekla jsem ti, že oběd nepřinesu a také jsem ti ho nepřinesla. Máš radost, že tvá miloučká ženička opravdu udělá, co řekne? Ale já měl velký hlad, povzdychl si muž. Ale příště už se mnou takhle nežertuj. Musím pracovat a nemám čas chodit na oběd domů. Teď udělám večeři, najíme se a ty mi zítra přineseš oběd na pole. Mladá žena se zasmála, až jí bílé zuby zasvítily a zvolala: a ne, nic ti nepřinesu. Na zítří se muž probudil tak časně, že ještě ani kohout nezakokrál. Zatřásl zlehka svou ženou a řekl jí: v poledne se musím najíst. Včera si nepřišla. Dobrá, nebudeme o tom mluvit, ale dnes nezapomeň. Pamatuj si to dobře. Žena otevřela oči a rozesmála se. A ne, žádný oběd ti nepřinesu. Muž měl naspěch. Už byl ve dveřích, ale ještě se naposled obrátil a řekl prosebně: já vím, že jenom žertuješ, ale pamatuj si dobře, co ti povídám. V poledne mi přineseš oběd. Vyšel z chalupy, zapřáhl volky do pluhu a orál na svém vypráhlém kamenitém poli. Když měl slunce nad hlavou, otřel si pod čela, zavedl volky do stínu a dal jim trochu ječmene. Posadil se pod strom ke studánce a čekal na svou ženu. Čekal a čekal, ale žena nepřišla. Večer se vrátil domů unavený a hladový.
Sotva vkročil do dveří, žena mu skočila kolem krku a zvolala se smíchem. Tak vidíš, blázínku, že jsem ti nic nepřinesla, ale ty mě máš rád a to je to hlavní. Co záleží na jednom obědě? Políbila ho a byla šťastná, že jsou zase spolu. Muž řekl, to je pravda, že tě mám rád. Mám tě moc rád a ty to víš. Ale tyhle šprýmy budou muset přestat. Dvakrát jsem ti odpustil, ale pamatuj si dobře. Zítra mi oběd přineseš a potom mi ho budeš nosit každý den. Na zítří se muž probudil pozdě. Rovnýma nohama vyskočil z postele a začal se oblékat. Žena se polekala a řekla, proč stáváš tak brzo? Pojď si ještě na chvilku lehnout. Nepůjdu, řekl muž, protože jsem zaspal. Kohout už dávno kokrhal a slunce vyšlo nad obzor. Udělám rychle snídaní a půjdu orat. V poledne mi přines oběd a nezapomeň, že s tím žertováním je konec. A vyšel ze dveří. V poledne muž čekal u studánky na oběd, ale žena nepřišla. Napil se vody a oral až do večera. Když slunce zapadlo, vydal se zpátky k domovu a cestou si v křoví uřízl silný prut. Sotva vstoupil na dvorek, žena vyběhla se smíchem ze dveří a zvolala, vidíš ty můj blázínku, že jsem ti oběd zase nepřinesla. Chtěla obejmout, avšak muž ustoupil dva kroky zpátky a několikrát ji přetáhl prutem. A učinil to s takovou silou, že se žena lekla, padla na zem jako bezducha a při tom pádu si zlomila ruku. Muž ji vzal do náruče a odnesl ji k ranohojiči. Ranohojič ženu ošetřil a zlomenou ruku jí srovnal. Kolik jsem dlužen, zeptal se muž. Ranohojič pokrčil rameny a řekl, půl stříbrňáku. Muž sáhl za opasek a dal mu stříbrňák. Ranohojič vzal ze stolu půl stříbrňáku a chtěl mu ho dát nazpátek. Avšak muž zavrtil hlavou a řekl hodně nahlas, aby to žena dobře slyšela. Raději si to nech, až zase přijdeme příště. Potom vzal ženu do náruče a odnesl ji domů. Od té doby mu žena přinášela oběd na pole každý den, poslouchala ho na slovo a dělala všechno, co mu na očích viděla. A tak vzniklo ve Španělsku rčení, z převelké lenosti zlámala si kosti.

0: Digi básnička. Šeptá srnec, šeptá srně.
1: Nesmíš dupat jako slon, šlapej lesem opatrně. Myslivci dnes mají hon.
0: A teď ještě jednou. Šeptá srnec, šeptá srně.
1: Nesmíš dupat jako slon, šlapej lesem opatrně. Myslivci dnes mají hon.
0: Jestli se vám ta básnička líbila,
2: jděte na www.pigy.cz a tam...

0: Matěj vyhrál zlatou medaili na krajském přeboru v lehké atletice. Zvítězil ve skoku dalekém. Doskočil strašně daleko a proto se právem stal nejlepším skokanem v celém kraji. Na zlatou medaili byl pyšný. Ani večer ve vaně si ji nesundal. Dokonce, i když už byl v pyžamu, zlatá medaile se mu houpala na krku. Bylo to sice trošku legrační, ale Matěj se rozhodl, že bude s medailí i spát, že si ji prostě nesundá a nesundá. Samou radostí nemohl ani usnout. Převaloval se v postýlce a ne přivolat sen. Venku byla krásná teplá noc, hvězdičky svítily a měsíc zářil jak obrovský lampion. Matěj dostal chuť vyběhnout do zahrady. Otevřel okno a tiše vyskočil bosýma nohama do trávy.
1: Au, sa prlo, te dávej pozor, kam šlapeš, no! Obře obrovitá, no!
0: Matěj se podíval do trávy a uviděl v ní malého mužička s velikou barevnou čepicí. Skřítek, proletělo mu hlavou. Konečně ho vidím na vlastní oči. Promiň, ale já zas nejsem tak veliký, jsem ještě malý kluk. Povídá Matěj, ale skřítek už byl ten tam. Matěj se posadil na lavici pod oknem a prohlížel si, jak se mu medaile v měsíčním světle krásně třpití. V tu chvíli uslyšel smích a drobné cupitání. Uviděl maličké mužičky v různobarevných čepicích, jak pobíhají sem a tam, chichotají se, vytahují tatínkovou hadici na vodu a kropí trávu i sebe navzájem. Jeden mužiček se cpal angreštem, druhý rybízem a třetí si udělal z maminčina trička na šňůře na prádlo lanovku. Další rozverně sázel plevel a u toho popichoval sádrového trpaslíka, kterému se smál, že má veliké břicho. Matěj jich napočítal 12. Najednou ho někdo zatahal za nohavici.
1: Já jsem Září,
0: pravil mužíček v oranžové čepici a vyšplhal se po Matějově nohavici od pyžama nahoru.
1: Tamhle je bracha Říjen ve vínové čepičce a listopad v hnědé a v té zlaté čepici to je prosinec, no, no. Bledě modré leden, no, no. Bílé únor, no. A v zelené březen, no. Ve fialové duben, no. A v růžové květen, no, no.
2: Počkej, počkej. A proč mají tamhle ti dva stejnou červenou čapku?
0: Ukázal Matěj na dva mužičky ve stejně barevných červených čepicích.
1: No, to jsou přece dvojčata, no. Červena, červenec, no. A už nám chybí jenom srpen, no. Kde zase vězí?
0: Srpen ve žluté čepičce visel hlavou dolů a hrál si na netopíra.
1: Tamhle je. No, podívej. Je, co to máš?
0: Zeptal se Září a prohlížel si Matějovu zlatou medaili. Pískl na dva prsty a rázem tu bylo všech 12 skřítků jako na zavolanou. Všichni koukali na medaili, červenec se na ní chtěl zhoupnout a listopad se do ní zakousl, aby zjistil, jestli je pravá. Líbí se vám? Zeptal se Matěj.
1: Jo.
0: Odpovědělo 12 hlasně 12 chlapíčků.
1: Vyhrál jsem ji,
0: oznámil důležitě Matěj.
1: Jak vyhrál? Jak?
0: Opakovali skřítkové jeden přes druhého. Nakonec se prosadil upištěný květen a pravil pisklavým hláskem.
1: My si taky hrajeme a žádnou medaili nám ještě nikdo nedal, no.
3: Jo,
0: přitakal bručivým hlasem listopad. Matěj se zamyslel a pak povídá. Medaili může dostat jen ten,
2: nejlepší.
1: Jak se to pozná, kdo je nejlepší? Ne?
2: Zapištěl Květen.
4: Jo, jak se to pozná?
2: Zabručel Listopad a Prosinec kousl Matěje do ucha. Au! Zakřičel Matěj.
1: Jak se to pozná? Jak se to pozná? Jak se to pozná? No, jak se to pozná?
4: Jak se to pozná?
2: Ptali se skřídci jeden přes druhého. No, musíte si určit přesná pravidla hry. Tak třeba namaluju na zem čáru a každý se musí od té čáry odrazit a skočit. Kdo doskočí nejdál, ten vyhrává. Matěj vyryl do země klackem tlustou čáru a skřídci začali skákat jeden přes druhého. Květen se odrazil a skočil lednu na záda a červenec červnu na hlavu a Prosinec je u toho kousl do ucha, všichni skákali jeden přes druhého, až tam byla hromada skřídků a nebylo možné určit, kdo doskočil nejdál. To chce disciplinu, hoši! Poučil je Matěj a začal skřídkům vysvětlovat pravidla soutěží a her, třeba jak se hraje Člověče nezlob se nebo dáma, a ukončil to slovy, že pro každého normálního člověka je nejdůležitější věcí, aby vyhrál. Skřídci si posedali na lavičku podle měsíců těsně vedle sebe a poslouchali tiše jako pěny. Potom dlouho kroutili hlavičkami v barevných čepičkách. Vypadalo to, jako by na lavici seděla barevná duha.
1: Už musím do postele, ráno vstávám do školy, řekl Matěj a namířil si to k oknu do svého pokoje. Zase se někdy zastavím, až se mi nebude chtít v noci spát. Jo, a tamhle v kůlně v krabici jsou nějaké hry. Člověče, nezlob se a tak, klidně si je půjčte. Ale nepostrácejte figurky. Jasný?
2: Jasný. Špitli jednohlasně zaražení skřídci. Další noc spal Matěj jako zařezaný a skřídky několik dnů neviděl. Jednou v noci ho probudil otravný komár. Rozsvítil si malou lampičku u postele a nemohl usnout. Tu si vzpomněl na skřídky, rychle otevřel okno a vyskočil opatrně do trávy. Ticho. Nikde nikdo. Jen kousek od lavice ležela figurka od Člověče nezlob se. Vzal si z kůlny paterku a posvítil si do koruny stromu. Nikde nikdo. Potom posvítil do angreštu a rybízu. Taky nic. Dokonce ani po šňůře nikdo nejezdil jako po lanovce. Chtěl jít zpátky k oknu a málem na něco šlápl. Posvítil si na zem a tam sedí mužíček v růžové čepici. Spíš mrtvý než živý. Proboha, to je Květen. Co se ti stalo? Vykřikl Matěj, klekl si na zem a posvítil Květnu do očí. Vypadal divně. Očka pohaslá, tvářičky propadlé a kalhotky na něm visely. Tak moc pohubnul. Co je? Zeptal se Matěj. Co tady sedíš jak tělo bez duše? A kde jsou ostatní?
1: Nevím, a je mi to jedno,
2: řekl nazlobeně Květen.
1: Nezajímají mě. Červen se chlubí, že nejdál doskočí, no. Leden, že vydrží nejdéle v ledničce, no. Prosinec, že vyhrál v soutěži krásy, no. Březen, že vyleze nejrychleji na kamna a duben, že tam nejdýl vydrží, no, no, no, no, no. A všichni jsou to hlupáci, protože já umím vyjmenovat nejvíc slov, co začínají na k, protože jsem Květen.
2: Matěj si posvítil baterkou ještě kousek dál a postupně objevil všechny skřídky. Váleli se po zemi celý naštvaní a bledí, jako by je postihla nějaká těžká nemoc, třeba příušnice nebo obrna. Tu ho někdo zatahal za nohavici, byl to Září. Sotva se držel na nohou. Matěj si klekl, vzal ho do náruče a když ho uviděl, neubránil se slzám.
1: Vidíš, co jsi způsobil? Matěji, no, dříve jsme jen tak běhali a běhali po zahradě a bylo nám dobře, no. Ale od té doby, co si nás naučil soutěžit, tak to s námi jde z kopce, no. Vždycky, když jeden vyhraje, ostatních 11 je smutných, no. Stali se z nás smutní skřítkové, Matěji. Podívej se na nás, jak jsme hubení a utrápení, no.
0: Matěj se vylekal. Opatrně položil skřítečka na lavici, sundal si kabátek od pyžama a něžně ho jim přikryl. Jestli je na světě nějaká spravedlnost, ať mě něco napadne. A jen na to pomyslel, už měl nápad. Běžel do sklepa, kde měl tatínek basu piv. Měl je tam schované a občas Matěje pro jedno poslal, aby mu ho přinesl k obědu. Láhve měly krásná zlatá víčka. Matěj si vzal otvírák, opatrně otevřel 12 lahví a víčka si strčil do kapsy. Potom utíkal do kůlny, vzal si hřebík a kladívko a do každého víčka pomocí hřebíku a kladívka vyklepl malou dírku. Nakonec utrhl 12 dlouhých stébel trávy a víčka na ně navlékl. Pomohl všem skřítkům na lavici a když je pěkně usadil podle měsíců, řekl.
1: Milí kamarádi, jeden umí skákat, druhý běhá, třetí plavat, čtvrtý zná nejvíce slov od K. No prostě každý z vás umí něco jiného a každý je vítěz. A proto mi dovolte, abych vám jménem nás, lidských dětí, předal tyto zlaté medaile.
0: Matěj pověsil každému skřítkovi zlatou medaili, vyrobenou z víčka od piva na krk, pěkně podle pořadí. A tak tam sedělo 12 malých mužíčků se zátkami od piva na krku. Mělo to obrovský úspěch. Skřítkové se začali usmívat, potom se i radostně smát a nakonec se skočili z lavičky a začali si medaile prohlížet a obdivovat. Pobíhali a medaile jim zvonily na krku a odrážel se od nich měsíční svit. Skřítkům zčervenaly tvářičky a dostali i chuť k jídlu a tak se cpali angreštem a rybízem a bříška se jim opět začínala kulatit. Matěj si vzpomněl na své kamarády. Určitě jim bylo taky líto, když jsem se před nimi vytahoval s tou svojí zlatou medailí.
1: Jestli je na světě nějaká spravedlnost, tak dostanu nápad.
0: A dostal. Vyrobí klukům zlaté medaile, alespoň z papíru, aby viděli, jak moc je má rád. Ráno, když šel Matěj do školy, tak se maminka podivila, že už si nebere na krk medaily. A tatínek volal.
5: Mámo, asi tady máme skřítky. Ukradli mě 12 zátek od piva. Taková škoda, to pivo už budu moct jen vylít.

0: a žije si blaze. Žena mu vysvětlovala, že se doma taky musí pořádně ohánět a že kdyby se nestarala o domácnost, muž by neměl nic do úst ani na sebe. On ale nic z toho nechtěl slyšet. Měl za to, že všechno leží jen na jeho bedrech. Jednoho dne, když už se takhle dohadovali pěkných pár pátků, řekla žena:
1: Dobrá, zítra si tedy práci vyměníme. Já půjdu do lesa ohýbat větve a ty zatím doma zastaneš mou práci.
0: Muž proti tomu nic nenamítal.
2: Já se o dům postarám,
0: odpověděl.
2: Ale jak to ty zvládneš v lese, na to jsem zvědavý.
0: Časně z rána řekla žena manželovi:
1: Napeč chleba, struč máslo, napas krávu a uvař k obědu hustou kapustovou polévku.
2: To bude hračka,
0: pomyslel si manžel a s tím se rozloučili. Žena si vzala sekiru a vydala se do lesa. Muž šel rozdělat oheň v kamnech a zamísit na chleba. Když usoudil, že je těsto hotové, dal se do pečení. Umíte si ale představit, jaký chleba asi tak mohl upéct, když do něj zapomněl dát kvasnice a když nevymetl pec. Myslel si, že všechno udělal správně a při pomyšlení na čerstvý chléb se mu zbíhaly sliny.
2: Čerstvý chléb je neskutečná dobrota,
0: pomyslel si.
2: Ale když se jí s uzeným masem, chutná ještě líp.
0: A tak šel do spíže pro jediný kus uzeného, který měli. Jenže maso bylo hodně slané a proto si chtěl nalít trochu piva. Uzené tedy položil na schody do sklepa a sešel dolů. Právě když z bečky vytáhl čep, přiběhl pes a sebral uzené. Muž o maso ani za nic nechtěl přijít a tak se rozběhl za psem. V tom si uvědomil, že má v ruce čep od bečky, nechal tedy uzené uzeným a chvátal zpátky do sklepa, aby aspoň zachránil pivo. Bylo ale pozdě, bečka byla prázdná a všechen drahocenný mok vytekl na podlahu. To bylo mrzuté, muž se ale utěšoval myšlenkou, že manželce se v lese určitě nevede o nic líp. I když bude muset oželet uzené a pivo, má přece vynikající čerstvý chléb a jak praví přísloví, kdo má chléb, hladem neumře. Útěcha mu ale dlouho nevydržela, protože když se vrátil do světnice, všechen chleba tam našel spálený, takže z něj neochutnal jediné sousto. Bylo to k vzteku.
2: Tohle se nedaří,
0: povzdechl si.
2: Že já tu mámu nenechal, ať zůstane doma. Ale jestli se mně takhle nedaří, co teprve ona v lese? Co když si sekerou utne ruce i nohy?
0: Na takové myšlenky ale nebyl čas. Slunce už stálo vysoko na nebi a on měl k obědu uvařit kapustovou polévku.
2: Ta se přece dělá z něčeho zeleného,
0: řekl si. Vzal proto ženinu z brusu novou zelenou halenu, nařezal ji na malé kousky a dal do hrnce. Že polévku bez vody neuvaří, tomu bylo jasné, jenže studna byla daleko. A taky má stlouct máslo. Jak to jenom všechno stihne?
2: Když si máselnici dám na záda a pořádně s ní budu po cestě třást, tak až se vrátím, bude v ní máslo.
0: Jak řekl, tak taky udělal. V tom spěchu ale zapomněl máselnici zavřít a když se sehnul, aby vědro vytáhl ze studny, stekla mu všechna smetana po hlavě do studny. Celý nešťastný se vrátil k plotně. Měl taky jít s krávou na pastvu, nemůže ale

0: přece být v domě i na pastvě zároveň.
1: Co s tím?
0: Ve slunci se střecha porostlá trávou krásně zelenala a muže napadlo, že by se kráva mohla dobře napást i tam. Proto jí kolem krku uvázal dlouhý provaz, vytáhl ji na střechu a konec provazu schodil komínem do chalupy. Už o něco klidnější vešel do světnice, uvázal si provaz kolem pasu a zafoukal do ohně pod hrncem. Jenže v tom kráva spadla ze střechy a muže provaz vytáhl do komína. V tu chvíli se z lesa vrátila žena s velikým svazkem stočených větviček na zádech. Když uviděla, jak na zdi chalupy visí kráva, rychle provaz přeřízla a vešla do chalupy. Tam ležel na zemi manžel, celý vyuzený a popálený.
2: Bůh mě ochraňuj,
0: vykřikla žena.
2: Tak jak se ti dařilo?
0: Chudák manžel ze sebe nemohl vypravit jediné slovo. Jen skučel a naříkal. Ale jak se mu dařilo, to brzy žena uviděla na vlastní oči. Uzené bylo pryč. Pivo vylité na zemi, chléb spálený, smetana ve studni, halena nakrájená v hrnci, kráva donedávna pověšená na střeše a muž sám potlučený a popálený. Jak to bylo dál, to každý snadno uhodne. Žena se mohla dál v klidu starat o domácnost, muž chodil bez reptání do lesa a už nikdy si na svůj úděl nepostěžoval.
3: Semínko, hola, bude tebe fiala. Dávej, semínko, hola.

0: Při hodině zeměpisu se pan učitel ptá třídy. Děti, kde leží Kuba?
1: Přihlásí se Pepíček a povídá: v posteli a má hrozný kašel.
2: Vysvětlivka. Co je to ten pokojík? Než vám povím, jak to bylo dál s panem Vavřincem a s Hejlíkem, měla bych vysvětlit, kde vlastně Hejlík s dědečkem bydlí. Samozřejmě, že pan Vavřinec neměl žádný zvláštní pokojíček pro lichožrouty a podobné nezvané hosty. Vždyť ani vy žádnou takovou komůrku doma nemáte a přesto u vás nějaký lichožrout bydlí. Nebo snad chcete tvrdit, že vám se ponožky nestrácejí? Nejspíš tedy nevíte, že za stěnou vaší kuchyně, obýváku nebo ložnice je dutý prostor. Možná, kdybyste kousek po kousku tu zeď malým kladívkem proklepali, zaslechli byste takový zvláštní dutý zvuk, jako když klepnete na bubínek. A když se vám poštěstí ten zvuk uslyšet, tak to jste právě zaklepali na dvířka místnosti, ve které žije nějaká lichožroutí rodinka. Pokud si to budete chtít doma zkusit, tak vám ještě napovím, že to místo je často schované za tapetou nebo za nástěnným kalendářem nebo za zasklenou svatební fotografií vašeho pradědečka a prababičky. Lichožrouti, kteří žijí ve školních třídách, mívají bydlení za obrazem prezidenta. Hejlík s dědečkem měli svůj pokojík mezi kuchyní a koupelnou, a to za zarámovaným diplomem, který Egon Vavřinec obdržel ještě na vojně. Byl v něm jmenován jako nejlepší trubač hradní stráže. Ten jejich pokojík vypadal v mnohem menším měřítku, ovšem tak trochu jako byt pana Vavřince. I oni měli malou kuchyňku a ložnici, jen bez koupelny se obešli. Lichožrouti se totiž vodě vyhýbají, protože hrozně dlouho schnou a neradi se ždímou. Konec vysvětlivky.

Hodím mi trasa ještě víc, až z toho v noci vyju na měsíc. Lakuna je luna horou, Kyoto najed jako strela v únoru. A Deus má prostě styl. Tyto jsou mi kostry, tým pro hodně ostrý, divnej. Ale to si snad i ty pojď s náma a je to ušitý.

0: Biggie cvičení a jdeme na to!
1: Ahoj kluci a holky, už jste určitě někdy slyšeli, anebo viděli, anebo trénovali ve školce nebo na hřišti žabáky. Že mám pravdu, víte, že už jste to někdy trénovali, ale určitě nevíte, že žabák je spojením dvou cviků, a to dřepu a výskoku. A jak se naučit tyto cviky, vám teď prozradím. Dřep je pohyb vašeho tělíčka, který povedete směrem dolů do pokrčených kolen, ale pozor na zadeček, ten nikdy nesmí jít až úplně k zemi na paty. A pak druhým cvikem, který žabáka dělá žabákem, je výskok, tedy odražením se ze země vzhůru ke stropu anebo k nebi. Já to raději ještě jednou vysvětlím. Tak, když chceme provést žabáka, tak je to dřep, který vedeme svým tělíčkem dolů k zemi, zastavíme ho těsně u kolen, a pak je to odražením se směrem vzhůru, tedy výskokem, a vyskočíme až nahoru ke stropu. Teď jsme si to vysvětlili, doufám, že jste to všechno pochopili, a teď si uděláme společně 10 výskoků. Jdeme na to. Dřep a výskok, dolů, nahoru. Už byste mohli být trošičku zadýchaní, a ještě aspoň 4x a vyskočím, 3x a vyskočím, 2x a jednou a máme to hotový. Tak to bychom měli. Pořádně jsme se zahřáli, ale hlavně jsme si natrénovali a posilili stehenní sval, který se vám bude hodit třeba na dovolené, když pojedete na lyžování, a nebo když v létě pojedete s rodiči na kolo. Protože stehenní sval je velmi důležitý sval. Je, děti, víte vy vůbec, kde stehenní sval je? Já vám ho teď pomohu najít. Dejte si ruce na váš zadeček. Pomalinku si je přesuňte na svoje bříško a směrem dolů, ještě kousíček a už si držíte stehna. A jestli jste je správně objevili, tak já bych teď měla slyšet, jak si na ně zaplácáte. Plácáme si do stehen a tím pádem jsme udělali i jejich masáž. A je to. Dnešní trénink považuji za zdatný a povedený. Děti, mějte se hezky. Já už sice další žabáky dělat nebudu, ale vy si jich klidně dejte ještě dalších 10. Ahoj!
2: V nemocnici byli coby dub a pan doktor zavelel.
3: Sestro, udělejte rentgen pravého křídla, připravte operační sál, svolejte všechny asistenty, operovat budu sám.
2: Operovat sám. Víc už krtek neslyšel, protože musel zůstat venku, aby nepřekážel. Teď mohl jenom čekat a čekat, a čekání je ze všeho nejhorší. Trvalo celou věčnost, než konečně vyšla sestřička.
4: Všechno dobře dopadlo, pacient bude v pořádku. Už se probudil z narkózy, dostal transfúzi, infúzi, tu taky. Za chvíli může přijímat návštěvy. Ale nenos mu prosím nic k jídlu, žádné pamlsky, pouze květiny.
2: Krtek utrhl na záhoně žlutou kytku, moc pěknou, vypadala jako sluníčko, a poslušně ťapal za sestřičkou. Orlovi na posteli koukal z obvazu jenom zobák, ale kytku slupl s chutí. Největší radost však měl, že zase vidí Krtka.
5: Je, Krtku,

Víc už si povědět nestačili, protože v tu chvíli se vrátila sestřička a oznámila konec návštěv. Pacient je po operaci, nesmí se unavit. Na to se nedá říct ani ňo. Zase čekání. Ještě, že Krtek netušil, jak dlouhé tohle čekání bude. Děti s rukou v sádře mohou klidně běhat po ulici. Ale orel? Nakonec si musel Krtek v parku pod lavičkou vyhrabat další světničku s kloboukem hlíny, aby měl kde spát. Protože nespat celé týdny, no to se zkrátka nedá.

0: ale vždycky, když se na večer smrákalo a park zůstal jako vymetený, na krtka doléhaly černé myšlenky. Co jestli spravené křídlo orla neunese? Co jestli už nikdy nebude lítat? Jen srpek měsíce se díval z oblohy a konejšil krtka hláskem tenounkým jako flétnička. Co bude, bude. Proč se už předem bát? Uvidíš, že se všechno urovná. Chce to jenom trpělivost.
1: Já vím. Ach jo.
2: Tiki kalendář!
3: Dnes je 19. července.
4: A svátek slaví Čeněk.
3: Jméno Čeněk je příbuzné se jmény Vincenc a Vincent.
4: Vycházejí ze stejného základu a jejich význam je také stejný.
3: Jaký tedy je jejich význam? Vincent, Vincent a Čeněk, co mají společného?
4: No přece vítězství. Znamenají vítěz.
3: Tedy ten, kdo přemůže všechny ostatní? Čendové, vy jste kabrňáci.
5: Takže Čendové, Čenkové, všechno nejlepší.
6: Člověče, nezlob se. Je hodně pohádek, kde se vyskytuje jméno Honza. Ve většině případů celým jménem Hloupý Honza. V hodně pohádkách se potom ke konci zjistí, že ten Hloupý Honza byl přece jenom chytrý, i když to tak na začátku nevypadalo. Nakonec si vezme princeznu a dostane k tomu půl království. Honzovi, o kterém vám budu vyprávět, se přihodilo něco podobného. Žila byla totiž v jednom království princezna, která měla jedinou, ale za to pořádnou vášeň. Byla náruživou hráčkou Člověče, nezlob se. Ve hraní této oblíbené hry si získala takovou zručnost, že se nenašel široko daleko nikdo, kdo by nad princeznou dovedl vyhrát. Princezna byla, jak se říká určitému věku u děvčat, navdávání, ale pomyšlení měla jenom na Člověče, nezlob se. Zlobil se ale pan král, který chtěl vidět svou dceru kdekoliv, jenom ne u Člověče, nezlob se. Budeš se vdávat a hotovo, rozhodl jednou odpoledne. Dobrá, budu, připustila princezna, ale vezmu si za muže jenom toho, kdo mě porazí v mé milované hře. Král vyhlásil turnaj a pozval všechny z dalekých i sousedních států, ale pouze hráče se šlechtickými tituly. To by v tom byl čert, aby se nenašel někdo na celém světě, kdo to Člověče, nezlob se, dovede zahrát lépe než moje dcera, doufal král. Ale jak se záhy ukázalo, doufal marně. Vítězem mezinárodního turnaje ve hře Člověče, nezlob se stala po zásluze princezna. A tak ze svatby tentokrát sešlo. Kdo vyhraje nad mojí dcerou princeznou Člověče, nezlob se, dostane princeznu za ženu a ještě půl království, vyhlásil král a dodal. Ať už je to kdokoliv, třeba Hloupý Honza. V ten okamžik ho totiž nenapadlo, že by nějaký Honza mohl doopravdy vyhrát. Mámo, táto, co to je, Člověče, nezlob se? Zeptal se Honza, když se dozvěděl o té nabídce. Rodiče mu pravidla hry vysvětlili a on prohlásil, že by se jako pokusil nad princeznou vyhrát. To tě nesmí ani napadnout, ty začátečník, a hrát s takovou mistryní a ještě ke všemu princeznou, zrazovali ho táta s mámou. Ale jaká pak mistryně, povídá Honza. Jestli jsem to dobře pochopil, tak tady nejde ani tak o umění, ale hlavně o štěstí, a to můžu mít i já. Princezna nejprve nechtěla s Honzou hrát, protože s nějakým začátečníkem prý se nebude zahazovat. Ale protože zrovna žádného lepšího soupeře neměla, dala nakonec svolení. Jakou barvu figurek si chceš vybrat? zeptala se princezna a dávala najevo, že hra bude za chvilinku ukončena jejím vítězstvím, pochopitelně.
7: To je jedno, odpověděl Honza, mně na barvě nezáleží.
6: Princezna si tedy nechala svoji oblíbenou zelenou barvu a Honzovi přidělila žluté figurky. Dlouho se nezdržovali a začali hrát.
7: 6,
6: hlásila princezna při svém prvním hodu.
7: 2,
6: hlásil Honza.
7: 6,
6: princezna.
7: 1,
6: Honza. A než se nadál, tak princezna měla první figurku doma. V druhém kole se už začalo Honzovi dařit, ale těsně před cílem si princezna se svojí figurkou počkala a Honzovu figurku přímo mistrně vyhodila z dráhy, jak se to při člověče nezlob se stává. Hra pokračovala. Honzovi se sice moc nevedlo, ale princezně se začal líbit. Většinou totiž musela při hře poslouchat nudné řeči princů, které se točily všechny kolem zlata, šperků a jejich udatnosti. To Honza princezně vyprávěl o úplně jiných věcech, o kterých neměla ani potuchy. O tom, jak se u nich na dvoře klubou kuřátka z vajíček, o rohatém kozlovi, který má hlavu zrovinka jako čert, o krásných proutěných koších, které plete každou zimu Honzův tatínek, o vlaštovkách, které se do jejich chléva vracejí každé jaro až odněkud z Afriky. Také princeznu moc zaujalo, jak se dojí kráva, protože to ještě nikdy neviděla, jak se krmí králíci a ková kůň, anebo suší seno. Ve stohu nikdy nespala a na borůvky do lesa nikdy nechodila, protože jí je nosili na stříbrném talířku a ještě ke všemu pocukrované. Je, to bylo věcí, které by princezna chtěla vidět a prožít. Poslouchala, na hru se nesoustředila a netrvalo to dlouho a člověče nezlob se prohrála. A víte, že to princezně vůbec nevadilo. Dozvěděla se tolik zajímavých věcí, které kvůli hře, kterou hrála od rána do večera, vůbec neznala. Honzu si vzala za muže ráda, protože měl, jak se říká, přehled a nebyla s ním nuda. Po svatbě se odstěhovali k Honzovi na chalupu, možná proto, že by si Honza na zámku těžko zvykal. Princezna se brzy naučila sušit seno, krmit králíky, pěstovat mrkev, rajčata, petržel a chodit do lesa na borůvky, jahody a maliny. Asi se zeptáte, jestli si někdy zahrajou člověče nezlob se? Jednou za rok, vždycky, když mají výročí svatby. To, aby si připomněli, že by se vlastně vůbec nepotkali, kdyby nebylo člověče nezlob se. A víte, že by to byla škoda?

0: jak skřítek Racochejl přišel na svět. V černém lese, napůl zapadlé do vlhkého mechu, leželo malé, strakaté vajíčko. Přes den na něj ze zhora skrz koruny borovic pražilo slunce a v noci mu po skořápce skotačily měsíční paprsky. Ale vajíčko nic. Spokojeně leželo v hebkém mechu, ani se nehnulo. Až jednou strhla se v noci ukrutná bouřka. Pršelo a vítr ohýbal stromy až k zemi. Hrom duněl a rachotil a z mraku lítaly ohnivé blesky, že bylo chvilkama vidět jako v poledne. A v takové bouřkové metelici je to ten nejlepší čas na líhnutí všelijakých rarachů, skřítků a strašidel. A najednou uhodil blesk do borovice. Ohnivá čára sjela po kmenu, projela mechem a rozprskla se na tisíc světel. Z mechu se zakouřilo, vyvalila se horká nazelenavá pára, ve vajíčku to zapraskalo, překulilo se a dole z něj vykoukly dvě nožičky. Pak to zapraskalo po druhé a po stranách se vysunuly dvě ručičky a vajíčko se postavilo. Chvilku se tak nějak pomotávalo, točilo se dokola a potom zase upadlo. V tom samém okamžiku pukla skořápka docela a rozpadla se na dva kusy a vyskočil skřítek Racochejl. Bylo to takové tenké holátko s velikýma ušima, třemi vlásky na hlavě, ale už uměl pěkně zlobit.
1: Co je to tu za randál?
0: Zavřískal nespokojeně.
1: A zima je tady, ve vajíčku mi bylo líp. A
0: v tu chvíli mu spadla rovnou na hlavu tlustá dešťová kapka, až se mu nohy podlomily.
1: A prší na mě,
0: rozkuckal se skřítek, honem na sebe překlopil půlku z kořápky a schoval se. Ráno nebylo po bouřce ani stopy. Racochejl seděl schoulený na mechovém kamenu a veliké uši se mu klepaly zimou. Šel kolem hraboš. Když uviděl skřítka, povídá:
2: dám ti kožich, nebo tady ještě zmrzneš.
1: A co budeš mít ty?
0: Zeptal se Racochejl a popotáhl.
2: Ale mám doma ještě jeden,
0: mávl tlapkou hraboš.
2: Ber, dokud dávám, je pravý, hraboší.
0: A tak dostal skřítek Racochejl kabát. Pravda, byl mu kapánek větší, trošku ho tahal za sebou po zemi, ale bylo v něm teplo. Za chvíli šla kolem stonožka. Dělalo to pěkný rámus, když pochodovala, bodeť by taky ne, když měla na každé botě podkůvku. Otočila hlavu dozadu a křikla:
1: zastavit, stát, rastla.
0: A všech těch 100 nohou se rázem zastavilo.
1: Jak to, že nemáš boty?
0: Zeptala se zvědavě.
1: Já jsem se teprve dneska v noci vyklubal z vajíčka,
0: vysvětloval Racochejl.
1: Ten kožich jsem taky dostal. Tak já ti nějaké dám,
0: rozhodla se stonožka.
1: Mám jich stejně nějak moc. Když mi budou dvě chybět, tak se to ani nepozná. A nebudu jich muset aspoň tolik pucovat.
0: Zachechtala se. A tak přišel Racochejl ještě taky k botám. Když stonožka oddusala, seskočil z mechového kamenu a šel se podívat do lesní kalužinky, jak mu to sluší.
1: No, žádná sláva to není,
2: povídá, když se na sebe dost vynadíval.
1: Už mám jak žebravý placky, na hlavě dva, ne, tady je ještě jeden, tři vlasy a v tom kožichu vypadám jako strašidlo.
2: Ale potom mávl rukou.
1: No a co? Na začátek to stačí, vždyť jsem se teprve teď vyklubal.
0: A rozběhl se do lesa, aby si ještě taky našel nějaké bydlení. Proběhl kapradím, přeskočil konvalinkové listy, běžel dál kolem strouchnivělých pařezů a najednou Racochejl si musel protřít oči, jestli dobře vidí. V křoví leží klobouk.
1: Je, kdo pak ho asi ztratil?
0: Šeptá si a rozhlíží se.
1: To by bylo něco pro mě. Takový klobouk, to je vlastně hotová chalupa. Jenom se musí správně postavit.
0: Převrátil klobouk střechou nahoru a obhlížel ho ze všech stran.
1: Chalupka by to byla pěkná. No jo, ale jak se dostanu dovnitř? Těžko.
0: Zašišlalo mu to najednou za zády. Postával tam myšák Rejsek a přátelsky cenil dva přední zuby. A hned skočil a vykousal v kloboukové chaloupce dvířka.
1: Ještě okýnko,
0: vzpomněl si Racochejl.
1: Aha, a jaké by to prosím mělo být?
0: Zašišlal Rejsek.
1: Takové to mrňavoulinké skřítčí? A nebo to od zhora dolů francouzské, jako na zámku? To já nevím,
0: řekl rozpačitě Racochejl.
1: Takové, abych mohl vykukovat. Vykukovat se přece dá z každého,
0: povídá Rejsek a vyhryzl po straně klobouku okénko. Rázem měl skřítek Racochejl i svou chaloupku. Ale ještě se ani pořádně nezařídil, už se hrne do dveří první návštěva, skřítek polníček. Rozhlédl se po chalupě a diví se.
1: A kde máš postel? Ještě žádnou nemám,
0: pokrčil Racochejl ramínky.
1: Teprve jsem se nastěhoval. Taková měkká postel je přece velice důležitá,
0: poučoval skřítek polníček.
1: Nadarmo se neříká postel, přítel člověka. Od toho jsme to my skříci odkoukali.
2: No jo, vzdychl Racochejl, byla by dobrá.
1: Kožich a boty jsem dostal, ale kdo mi dá svou postel?
2: Nikdo,
0: řekl polníček.
1: Musíš si ji udělat a já ti pomůžu. A aby byla obzvlášť měkoulinka, vezmem na to měkké dřevo, jo?
0: Navrhl Racochejl.
1: Správně,
0: přisvědčil polníček.
1: Je vidět, že se rychle učíš.
0: Stloukli postel z vonavých lesních prkýnek a vystlali jí mechem. A kousek mlhy ustřihli na peřinu.
1: Tak, teď ještě musíme vyzkoušet, víš?
0: Řekl polníček.
1: Jestli někde netlačí. A já se hlásím dobrovolně jako první.
0: Rychle vlezl do postele, přikryl se mlhovou peřinou a než by řekl švec, usnul.
1: Tlačí?
0: Zeptal se po chvíli Racochejl.
1: Netlačí.
0: Zavrněl ze spánku polníček a spal dál. Racochejl tam postával, přešlapoval a když už to trvalo moc dlouho, nesměle se ozval.
1: Jo, já bych ji chtěl taky vyzkoušet. Netlačí,
0: Zafunil polníček a vmuchlal se pod peřinu.
1: Vzbuď mě, až dvakrát zakouká. Koko, koko,
0: udělal racochejl.
1: Tak honem vstávej, už dvakrát zakukalo.
0: Polníček vylezl z postele a smál se.
1: Teď, vždyť jsem ti říkal, že se rychle učíš.
0: Racochejl vlezl pod peřinu a blaženě zavřel oči. A skřítek polníček šel domů, aby vyzkoušel zase svoji postel.

0: básničku.
1: Huso, huso divá, kdes tak dlouho byla?
2: Byla já jsem na potoce, myla jsem si nohy, ruce, abych byla bílá jako sníh a křída.
0: A teď si ji zopakujeme.
1: Huso, huso divá, kdes tak dlouho byla?
2: Byla jsem já na potoce, myla jsem si nohy, ruce, abych byla bílá jako sníh a křída.
3: A jestli se vám básnička líbí,
0: běžte na www.piggy.cz
4: a tam ji najdete.
5: Proč jste utekli? Teď se budu číst divnej pergamen, aby vás všichni viděli.
6: Ach, Janku, Janku, jsem znechucen. Ten, jehož jsem klackem natřel, že chtěl, aby v mé ložnici rostly houby, tam slavnostně hubou tluče.
5: To máte fuk, ať si tluče.
6: A taky jsem si říkal, Janku, ukážeme se a hrad bude jako pouťová atrakce. Chvíli klidu bychom neměli. Navrať mi můj zjevný pergamen.
5: To už vás nikdy neuvidíme.
6: Taky mě to mrzí, ale bude to tak lepší. Má stará je z toho bez tak celá chorá. Pojď.
5: Ani za soumraku ne. Tatínek nechce.
6: Dej mi ten pergamen.
5: Leontýnko. Leontýnko. Leontýnko. Počkej!

0: Já jsem myslela, že na to nepřijdeš.
1: Na co?
0: Že obživnu, když mi někdo živý podá kopretinu.
1: Ty jsi živá.
0: Javor.
1: Říká se Jasán. No jo, už nejsi tak studená. Myslím, že máš 37, jako my.
2: Jsi smrtelná.
0: Ale živá. Nezlob se, tatínku, že jsem tě opustila. Ale já jsem musela. Budu ti sem každý večer nosit pivo.
3: Když jsi, Minko, ještě nebyla na světě, jeli jsme lyžovat do Alp se sportturistem. Já, tvůj táta, tvoje maminka a ostatní strýčkové. Ubytovali jsme se pod sedlem svatého Bernarda. V průsmyku postavil mnich Bernard útulek pro pocestné. Před 1000 let. Později ho předělali na klášter, ale ne ledajaky. Mniši z něj zřídili stanici horské záchranné služby. První na světě. A rozhodně nejslavnější. Protože k zachraňování vycvičili psy. Bernardíny. V průsmyku často přicházejí náhlé vánice. Když sníh v Alpách zasype cesty, je zle. Zbloudí se. No a ti mniši tam chodili se psy a zachraňovali zbloudilé. Později vycvičili své Bernardíny ještě líp. Psi chodili průsmykem sami. Slyšeli volání o pomoc a přiběhli k ubožákovi. Nebo neslyšeli nic, ale vyčuchali ho a vyhrabali ze sněhu a dokonce i z laviny. Nejslavnějším Bernardínem byl Barry. Ale nejhůř skončil. Když zachraňoval svého 40. člověka, přišel o život. Ten člověk ho probodl bajonetem. Byl to voják. Hloupý jako poleno. Uměl dobře střílet a bodat, ale myslel, že Barry je vlk. Třeba, že Bernardín se podobá spíše krávě než vlkovi. Je strakatý přesně jako ona. V tom průsmyku jsem zbloudil i já ve strašlivé vánici. Nebylo vidět ani na krok. A najednou vidím, že 50 kroků přede mnou něco běží. Co je to? Přemýšlel jsem. Ale nebyl jsem tak hloupý jako ten voják. Že to není vlk, říkal jsem si. Vždyť je to strakaté. Že je to kráva. Co ale dělá ve vánici kráva? Ve velehorském průsmyku. V tom to udělalo haf, haf. Jak to, že kráva štěká? Vrtalo mi hlavou. Jak to, že nebučí? Pak to přišlo ke mně a olízlo mě to. Jazyk to mělo velký jako utěrku. Byl však teplý a hladký. Tak jsem poznal, že to není kráva. Ta má jazyk drsný jako rašply. Olízlo mě to ještě jednou a já si všiml, že to má obojek. A na obojku soudeček. A na zádech přivázané přikrývky. Že ty jsi pes. Že ty jsi Bernardín. A že ty mě jdeš zachránit. Radoval jsem se. Bernardíni nosili v soudečku horkou limonádu, nebo co to bylo. A na hřbetě deky. Když měl zbloudilec trošku sil, přikryl se, aby nezmrzl. Pes zatím běžel pro pomoc. Když sílu neměl, zahříval ho Bernardín svým tělem. Mně přišel bohužel zachránit zkažený Bernardín. Lehl si na mě, aby mě zahřál. Byl však těžký jako cent. Kráva by vážila míň. Hřál mě, ale div, že mě neudusil. Jdi dolů, valachu. Udusíš mě? Hekal jsem. Bernardín nic. Dej mi pít. Škemral jsem. A co myslíš, že on? Zavrtěl hlavou, že ne. Odepěl jsem mu soudeček a odšpuntoval. Bernardín mě odstrčil a vypil to sám. Jak říkám, byl to zkažený Bernardín. Teplo mě však postavilo na nohy. Jemu se naopak přitížilo, vypil toho moc. Začal se mu pronášet žaludek, začaly se mu podlamovat nohy. Bernardíni znají horské stezky, zbloudilého člověka vedou po nich bezpečně, i ve vysokém sněhu, aby se nezřítil do propasti. Můj Bernardín se však potácel, škobrtal a věčně zíval. Řítil se do každé propasti, vpravo i vlevo. Každou chvíli jsem ho v posledním okamžiku chytil za ocas. Nevedl mě, vždyť nikam netrefil. Spletl se a místo do průsmyku mě odvedl na vrcholek hory, v divoké Vichřici. Tam zívl a usnul. Hora svatého Bernarda je vysoká 1943 metry. Snesl jsem ho z vrcholku až do kláštera. Ve 2 hodiny po půlnoci. Mniši byli radostí bez sebe. A starostí taky. Už večer poslali výpravu na záchranu tohoto Bernardína. Před půlnocí poslali druhou. Na záchranu té záchranné výpravy. Můj Bernardín byl příkladně potrestán. Dávno už ho podezřívali z nepravosti. Již několikrát se vrátil s prázdným soudkem. Ale bez zachráněných obětí. Teď se poznalo proč. Dostal za to klášterníka. A to je jako na vojně dostat kasárníka. Nesměl prostě ven z kláštera. Po mně však pojmenovali první nové Bernardiňátko. Z vděčnosti. Dostalo jméno Řehoř. Protože však v Alpách nedovede nikdo vyslovovat ř, volají na něj Fifi. Ostudu mi ale nedělám. Fifi zachránil už 7 lidí. A taky se naučil r. Neštěká haf, haf, ale řaf, řaf.
4: Strýček Řehoř poodhlédl, co Minka na to. Smíchy se nepřetrhla, jen snaživě vycenila zoubky. Aspoň to řekl si. Potom zívla a za chvíli zaklapla oči. A v té chvíli se ozvalo zase vrčení. Už ji však nevylekalo, jenom si přetáhla přes hlavu peřinu. Ale i tou pronikalo neodbytné. Tohle není horská bouda, to je spíš psí, přemýšlela rozmrzele. Třetí den byl v čudu a zbývali jen 4. Kdyby tu tak byla máma, pomyslela si Minka, sotva ráno otevřela oči. Táta se holil. Vedle postele stála její snídaně. Kdo mě dneska tati hlídá? Zeptala se místo pozdravu. Strýček Arno. Strýček Arno. Jestli pak taky hned usne. Strejda Řehoř usnul, než se rozkoukala. Teď věděla, co měla udělat. Měla se tichonce obléct a utéct na autobus. Měla odjet za mámou. Než by se probudil, fičeli by si to po boleslavské dálnici. Než by se vrátil táta, byla by u mámy. Nebylo by to lepší? Co tady? Vidět, jak se strejdové nutí do zábavy? Jak si kvůli ní nemohou zaližovat? Jestli strejda Arno taky usne, pojde Minka na autobus. Pojede za mámou.
5: Ahoj, vstoupili do pokoje 2 strejdové, Arno a Roman. Strýček Roman vyndal z kufříku dřevěnou špachtli a řekl Mince: Baroneso, otevři tu svou míchačku. Minka otevřela ústa. Strýček ji pootočil hlavu pod lampu a pak jí poručil: vyplázni tu překližku. Minka vyplázla jazyk. Holka, ty snad budeš už do konce srpna zdravá. Dělal si legraci, vždyť byl teprve leden. Já bych chtěla lyžovat už dnes. Nic mě nebolí a horečku nemám. Máš ještě knedlík v krku a už s tebou šijí všichni čerti, řekl strýček Roman. Rázem si vzpomněla na dědečka. Taky jí kdysi řekl, že s ní šijí všichni čerti. Copak čerti šijí? Ptala se ho. Děda jí vyprávěl.
6: Čerti? Čerti šijí v jednom kuse. A kdyby bylo po jejich, udělali by z pekla krejčovskou dílnu. Jenže by na to museli mít lidi. Nikdy nechtějí šít sami. Vždycky s někým. Nejraději ší teda kožichy. Holenku, sukně nebo šaty, to ne. Ty vždycky už mudlají. A hlavně je zatrhnou svými nestříhanými drápy. Ke kožešině však mají cit. Asi proto, že každý čert je taky chlupatý a žamba. Věď, jak říkám, sami si k šicímu stroji nesednou. Vezmou jen kožešinu a začnou si prohlížet, jestli v ní není bleška nebo veška. Pokaždé ji najdou. Ne, že by v kožešině žila, ale ona do kožichu seskočí z někoho z nich. Protože se nemyjí, protože jsou to špindírové. No, nač se máme mít, vymlouvají se, když nás něco kouše, podrbeme se a je to. Jakmile však vidí někoho sedět u stroje, hned se k němu se běhnou. Všichni. Budeme šít s tebou, slibují. Ale zlaté oči, které by od nich viděli za nehet práce. Čerti se jen podrbávají, pak začnou drbat toho u stroje, aby ho to prý nekousalo, a potom začnou drbat kůži, ze které se má šít kožich, že prý je samá breberka. A to je moje, křičí jeden, tu si zadrbnu sám. Jo, tvoje, moje je, já si ji zadrbnu, hádá se druhý a třetí. A nakonec se poperou a je pošití.

0: O třech kuřátkách. Francouzská pohádka. Narodila se jednou tři kuřátka. Jedno bílé, jedno černé a jedno červené. Dokud byla malá, starali se o ně tatínek Kohoutek a maminka Slepička, ale když povyrostla a naučila se sama schánět potravu, řekl Kohoutek. Nic platno, děti, musíte se podívat trochu do světa. Jste už dost velké na to, abyste se sami starali o živobytí. Kuřátka chvíli plakala. A také tatínek Kohoutek a maminka Slepička potají utřeli slzičku. Bylo jim všem líto, že se musí rozloučit. Ale tak už to chodí na světě, že když děti odrostou, odcházejí od svých rodičů. A tak se kuřátka vydala do světa. Kohoutek a Slepička s nimi vyšli až před vrátka a mávali jim, dokud kuřátka nezašla za kopec. Po nějaké době přišla kuřátka k hromádce kamení. Zastavila se u ní a tu červené kuřátko povídá.
1: Což abychom si, bratři, udělali z toho kamení malou chaloupku. Žili bychom tam společně v družnosti a v bezpečí a bylo by nám všem dobře.
0: Bílému i černému kuřátku se to líbilo a tak se všechna tři pustila do práce. Snášela kamenky, vršila je pěkně na sebe a brzy tu stál hezký malý domeček. Když byl hotov, povídá červené kuřátko.
1: Počkejte, bratři, zkusím, jak se nám tu bude bydlit.
0: Ale sotva bylo červené kuřátko vevnitř, přirazilo dveře, zavřelo je na závoru a volalo, že k sobě nikoho nepustí, že prý je to jeho chaloupka a že tu bude žít jen ono samo. A žádné prosby ani pláč nepomáhaly. Červené kuřátko nechtělo o svých sourozencích ani slyšet. Tak se tedy vydalo bílé a černé kuřátko na další pouť. Netrvalo to dlouho a kuřátka uviděla při cestě zase hromádku kamení.

0: dovnitř, přirazilo za sebou dveře, zastrčilo závoru a volalo.
1: Jdi si kam chceš, já tě k sobě nepustím. Tohle bude jen můj domeček. Nechci, aby tu žil někdo se mnou.
0: Bílé kuřátko prosilo a plakalo, ale marně. Černé kuřátko bylo neoblomné a tak nezbylo nic, než jít dál a hledat přístřeší. Ubohé, oklamané bílé kuřátko se vydalo samo na další cestu. Šlo dlouho a dlouho. Už se začalo smrákat a kuřátko ještě stále nevědělo, kde bude přenocovat. A jak tak šlo a usedavě plakalo, kde se vzala, tu se vzala, objevila se přímo proti němu krásná víla. Co pak pláčeš, kuřátko? Povídá laskavě. Stalo se ti něco?
2: Jak pak bych neplakalo?
0: Vzdychlo bílé kuřátko.
2: Pomáhalo jsem stavět chaloupku červenému kuřátku a vyhnalo mě. Pak jsem pomáhalo stavět chaloupku černému kuřátku a také mě vyhnalo. A teď ani nevím, kde budu přenocovat.
0: Jen nepláč, těšila krásná víla kuřátko. Když ti tvoji bratři tak ublížili, dostaneš ode mne chaloupku mnohem lepší, než mají oni. Ale dávej pozor, co ti řeknu. Dobře se zamkni a kdyby někdo přišel a chtěl dovnitř, nesmíš mu otvírat. Mohla by to být lasička a ta by tě bez milosti zadávila. Sotva to krásná víla dořekla, zmizela, jako by se propadla do země. A na tom místě, co stála, objevila se najednou krásná malá chaloupka. Bílé kuřátko radostně zapípalo a hned vklouzlo dovnitř a dobře se zamklo, jak mu to ta dobrá víla poradila. A věru dobře udělalo, protože k večeru vyšla na lov lasice. Zavětřila a ucítila, že je tu někde kuřátko. Kuřátko, kuřátko, otevři! Začala volat lasička sladkým hlasem. Přinesla jsem ti plnou ošatku zrní, ochutnej. Ale červené kuřátko přece jen poznalo podle hlasu lasičku a odpovědělo.
1: Ba ne, neotevřu. Ty jsi lasička a kdybych otevřelo, zadávila bys mě.
2: Nezadávím tě, neboj se,
0: řekla lasička. Ale jestli neotevřeš, rozzlobím se, rozběhnu se, rozbořím ti chaloupku a potom tě opravdu sním. Ale kuřátko neotevřelo. Tu se lasička rozběhla a opřela se o chaloupku, až se kamenky rozsypaly. Potom skočila a zadávila červené kuřátko. Ale co pak je jedno kuřátko pro lasičku? Sotva je spolkla, už se olizovala a přemýšlela, kde by ulovila ještě něco. Zavětřila, začichala a už běžela k druhé chaloupce, kde bylo černé kuřátko. Přiběhne k chaloupce a volá sladkým hlasem.
3: Kuřátko, kuřátko, otevři. Přinesla jsem ti ošatku zrní, ochutnej.
1: Ba ne, neotevřu. Jsi lasička a kdybych ti otevřelo, zadávila bys mě.
0: Odpovědělo černé kuřátko.
1: Nezadávím tě.
0: Ale jestli neotevřeš, rozzlobím se, rozběhnu se, rozbořím ti chaloupku a potom tě sním, odpověděla lasička. Černé kuřátko mělo strach, ale neotevřelo. Tu se lasička rozběhla a vrazila vší silou do chaloupky z kamenků a rozbořila ji.
3: potom skočila

0: po černém kuřátku a na místě je zadávila. Sotva kuřátko spolkla, už se olizovala a přemýšlela, kde by ještě bylo něco na zub. A jak zavětřila, začichala, ucítila, že je tu nablízku ještě jedno kuřátko. A rozběhla se k domečku, kde bylo bílé kuřátko. Přiběhla a začala líbezným hlasem volat.
1: Kuřátko, kuřátko, otevři, přinesla jsem ti plnou ošatku zrní.
2: Ba ne, neotevřu, nestojím o tvé zrní,
0: odpovědělo bílé kuřátko.
2: Myslíš, že tě nepoznám po hlase? Ty jsi lasička a kdybych ti otevřelo, zadávila bys mě.
1: Nezadávím tě, kuřátko, řekla na to lasička.
2: Ale jestli neotevřeš, rozzlobím se, rozběhnu se a zbořím ti domeček a pak tě sním.
0: Bílé kuřátko se strachy celé zachvělo. Schovalo se do koutka, schoulilo se, ale neotevřelo. Lasička se rozběhla, opřela se o domek, ale domek nepovolil. Rozběhla se tedy po druhé, zase nic. Rozběhla se po třetí a tu se najednou na kraji lesa objevil myslivec. Jak uviděl lasičku, strhl s ramene pušku, zalícil a jednou ranou lasičku položil. Bílé kuřátko si oddechlo, poděkovalo myslivci a pak šlo s ním a zůstalo už v myslivně, kde dostávalo denně 3 hrsti zrní. Myslivcová sype zrní, má ho plné ošatky, kuřátko jde pěkně za ní, uteklo nám z pohádky.

0: Jiříčku, máš tetu?
1: Ne, žiju sám.
0: A kdo ti říká, co máš dělat?
2: Tati, musí být peníze. My jsme se učili, že dřív peníze nebyly.
3: No jo, dřív.
2: Dřív prý byly krávy.
3: No ovšem, platilo se dobytkem. Taky slovo peníze je odvozeno ze slova dobytek, jenž se latinsky řekne begonie, nebo tak nějak.
2: Proč se dnes neplatí krávama, tati?
3: No proč, protože peníze jsou lepší než krávy.
2: Jak to, tati?
3: No například, kráva se nevejde do té dírky v automatu, víš?
2: Do jaké dírky?
3: Chceš koupit třeba žvejkačku, jo?
2: Simano.
3: Když k pouličnímu automatu, tedy jako vhodíš minci do otvoru, že ano?
2: Simano?
3: No a zkus tam nacpat krávu.
2: Kam?
3: Do té dírky.
2: Do jaký?
3: No v tom automatu, co si tam hází koruna.
2: A co tam mám hodit?
3: Ty ti říkám, že krávu.
2: Když já ji nemám, tati.
3: Ale kdyby si ji měl, tak by si tam stejně nenacpal, ta dírka je malá.
2: O co, že bych ji tam nacpal?
3: No to bych tě rád viděl.
2: O co, tati, hele, sežej mi tu krávu a já ji tam nacpu.
3: Ale hurvajs. To by se musela nejdřív nechat projít mandlem, nehledě na to, že se dneska platí penězma. Krávama se platilo dřív.
2: Všecko?
3: Všecko.
2: A co když chtěl jet někdo třeba elektrikou?
3: Tak zaplatil krávu a průvodčí mu dal třeba tele nacpátek.
2: A kam dával ty vybrané krávy?
3: Ty zřejmě táhli tu tramvaj.
2: A kam dával ta telata?
3: No kam, do brašny nebo do portmonky, kam jinam.
2: A když mu to tele v portmonce chcíplo?
3: Tak šel domů a řekl, maminko, za to, dneska budou telecí řízky. Neptej se tak hloupě, nebo se s tou sfamfrním.
2: Teď se ho nic neptala.
3: Kdo?
2: Ta maminka.
3: Jaká maminka?
2: Ta, co jim chcíplo to tele.
3: Komu chcíplo tele?
2: Tomu průvodčímu.
3: Průvodčímu?
2: Simano.
3: Díti panu Vančurovi od nás domů.
2: No jo, co oni měli tele?
3: Vančurovic? Ne, kde by ho vzali?
2: Přece ho dostal pan Vančura.
3: Díti od koho?
2: Od jednoho cestujícího.
3: A podívejme se, a co pak s ním dělal pan Vančura?
2: No co, nic, vždyť mu chcíplo.
3: Nepovídej.
2: No fakticky, vždyť přece přišel domů a povídá, maminko, za top, budeme mít telecí řízky. A neptej se tak hloupě, nebo s tou svamprním.
3: No tak hurvajs, jak to se mnou mluvíš?
2: Jak normálka přece.
3: Já ti dám normálka, jestli je tohle u tebe normálka.
2: No co jsem řekl, tati?
3: Co? Neptej se tak hloupě, nebo se s toho svamprním.
2: No tak já se ptát nebudu.
3: No počkej, já nemám nic, když se zeptáš.
2: Já už se nic ptát nebudu.
3: Já ti všecko rád vysvětlím, hurvajs, počkej, nebůl.
2: Já už nechci nic vysvětlovat, já zůstanu hloupej.
3: No já ti rád rozšířím obzor, ale musíš vědět odsuť až pocuť.
2: Oni lidi budou dobře vědět, po kom jsem, když zůstanu hloupej.
3: No to bych taky rád věděl. Já nemluv porád. Tadyhle si vem peníze a skoč k paní Vančurové, že jestli by nám nepřenechala kus toho telecího, když k němu přišli, tak mírnix, týrnix.

0: Figy cvičení
1: s Hankou.
0: Ahoj holky a kluci, dnes zase cvičíme s Hankou.
2: Ahoj děti, minule jsme si řekli, co je to atletika a slíbili jsme si, že budeme dnes doma závodit. A vy jste měli jeden úkol a víte jaký, Piggy? Vzpomeneš si?
0: Měli jsme si sehnat kamaráda, aby s námi soupeřil. To
2: výborně, ano, je to soupeř, měli jste si sehnat soupeře. Já vám dám ještě chvilinku prostoru na to, abyste si šli pro bratra, pro sestru, pro kamarádku.
0: Já bych si nejradši šel pro Vojtu.
2: Výborně, ty si zajdi, no ty nepůjdeš nikam, Piggy,
0: protože... My se s Vojtou vždycky kočkujem, ale ten má něco na práci.
2: To je hezký, ale dnes budu soupeřem pro Piggyho já.
0: Nemůžu vyhrát, nikdy nemůžu vyhrát.
2: Uvidíme, hele, nikdy neříkej nikdy, nikdy neříkej nikdy. A já ti pomůžu, jak by si mě mohl porazit, protože my si teď připravíme na trénink společně s dětmi naše plíce.
0: Plíce, to jsou takové ty... pytlíky pod hrudníkem, které se nafukují, když se nadechujeme.
2: Já ti, Piggy, moc děkuju za to, protože mi vůbec nedošlo, jestli naše děti vědí, kde jsou plíce. Jak jim to ukážeme, jakou pomůcku jim dáme, aby objevili, kde mají plíce, které se při tréninku...
0: Hanko, já mám nápad.
2: Nadechují, vydechují.
0: Já mám nápad. No. Viděla jsi někde v zoologické zahradě, co tam dělá ten největší gorilák?
2: No to si teda nechám, Piggy, od tebe ukázat.
0: Já jsem to viděl v jedné mateřské školce. Tam hráli, kdo je králem opic, a všichni se bouchali pěstičkama do hrudníku a volali jo.
2: Jo. Výborně, to je dobrá pomůcka. Tak děti, my budeme buď volat já, anebo budeme říkat a, položíme se ruce na hrudník a budeme do sebe bubnovat, bouchat a sami uvidíte, jak sám krásně rozbibrují plíce. A každý správný atlet je musí mít veliký, protože každý správný atlet je má natrénovaný. Tak, ještě jednou nádech. Ruce na plíce, na hrudník a bušíme do sebe. A super, povedlo se.
0: Hanko, možná stačí nechat si tam takhle jenom dlaní a dýchat do těch dlaní.
2: Dobře. No, já mám z vlastní zkušenosti informaci o tom, že málo kdo se umí nadechnout právě do toho hrudníku, ale když to děti teď naučíme, tak co? Až budou velké, budou to umět. Tak, my už máme určitě k dispozici nějakého sourozence a můžeme začít závodit. Kde uděláme start a kde uděláme cíl?
0: Třeba, hele, taková čára je, když začíná nebo končí koberec.
2: Výborně, děkuju, Piggy. Takže pozor, sedneme si na začátek koberce, na bobek teď.
0: Na bobek, to je jako králíček.
2: Na bobek, přesně tak. A budete čekat, až řeknu kouzelné slůvko teď. Ještě nikam, prosím vás, neběžte. Až řeknu teď, tak vyběhnete. A kdo bude v cíli dřív, tak se stal čím?
0: Prognostikem.
2: Piggy, když budu v cíli jako první, tak budu co?
0: Prňák.
2: Dobře, budeš vítěz.
0: Vítěz.
2: Sláva vítězům, čest poražený.
0: Já jsem tě tak pokoušel, promiň.
2: Já vím, že jsi chytrej. Takže pojď sedni si na ten tvůj vytoužený bobek. Děti, sedíte vedle sebe? Připravím se. Pozor, teď a běžíme, a běžíme, a běžíme, a běžíme.
0: Hurá, já jsem vítěz. Hanko, ale možná by se také dobře běhalo v parku, viď? Nebo na hřišti, mnohem líp než doma, že jo?
2: Určitě, to máš pravdu, ale my teď nemáme zrovna venku vlídné počasí, proto jsem zvolila, že děti naučíme trénovat doma, s ohledem na to, že si nevyrazí zuby a nezabíjí se nám, a až bude krásné počasí a venku budou kvést krokusy, tak vyběhneme ven.
0: Jupí!
2: Můžeme běhat třeba v parku, můžeme běhat, napadá tě ještě někde, kde se dá trénovat?
0: Můžeme běhat třeba na procházce, na poli,
2: výborně.
0: Na cestičce, všude, kde nejezdí auta, není to tam nebezpečné, viď?
2: Tak si to děti dobře pamatujte a mějte se krásně.
0: Ahoj!
3: Vánoce v mlází. Uprostřed smrkového lesa na pasece v mlází stál velikánský smrk a ten dosáhl snad až do nebe. Jednou, jakoby pochodovala lesem, se ozvala veselá písnička. Vánoce, Vánoce přicházejí a bylo jí slyšet až na pasece z mlází. Srnka zavětřila a Sojka svým sípavým hlasem varovala les, že se něco děje. Na pěšině se objevila banda děcek s tou písničkou. Kluci si vykračovali jako vojáci a holky si co chvíli poskočili do kroku. Holky si mohly poskakovat, protože šli nalehko. Všechno nesli kluci. Když došli k mlází, zastavili, složili svoje saky paky na zem a začali je rozbalovat. To bylo věcí. Jablka, mrkve, tuříny, žaludy a kaštany, seno, pytlíky obilí, oříšky i sůl nalízání pro lesní zvěř, bobule, semena a semínka, jeřabinky, slunečnicová a jiná jadýrka pro ptačí havěť i lůj pro síkorky. Holky ty dobroty pro zvěř a ptáky navazovaly na mašličky, jako kdyby to byly čokoládové figurky a ozdoby, a rozvěšovaly je po větvích smrčků v mlází. Byla to událost, jakou les nepamatoval. Srnky ze zvědavosti a údivu vystrkovaly hlavy mezi větvemi, zajíc panáčkoval, aby taky viděl, a dokonce jezevec vystrčil z díry hlavu, ačkoliv se už chystal k zimnímu spaní. Veverky valily oči a kuna si očima taky už vybírala. Sojka, která ptáky ještě před chvíli varovala, teď je svolávala, ať se jdou podívat, co se to děje. A co se dálo? Děti přišly lesní zvěří a ptactvu strojit vánoční stromky. Hotovo, hlásil jeden kluk, když vyndal z batohu poslední jablko a copatá holka ho zavěsila na větev. Kdepak? To hlavní teprve přijde, řekla holka. V ruce držela krabici a když ji otevřela, ležela v ní hvězda. Byla to hvězda stříbrná, třpitivá, nádherná. Jú, udělali holky, ta je správná, řekli kluci a posadili hvězdu na špici smrčku. Teprve teď to byl vánoční stromek, protože vánoční stromek musí mít na špici hvězdu. Z kouta mlází se ozvalo tiché chroustání. Zajíc to už nemohl vydržet a pochutnával si na mrkvi. Ještě ne, štědrý večer je až večer, napomenula ho srnka, protože na mrkev měla taky zálusk. Děti odešly a na pasece se schromáždila zvěř a ptactvo z celého lesa. Už se šeřilo a z lesa vystoupil jelen. Parohy měl ověšené balíčky a krabicemi v ozdobném papíře. Zatroubil a oznámil. Pan ministr pro lesní zvěř a ptactvo se dává poroučet a posílá vám vánoční dárky. Veverka dostala automatický louskáček na oříšky, jezevec zavinovací šálu kolem krku, srnky francouzskou kosmetiku, zajíc ochranné kalhoty na cesty přes Trniště, sova brýle na noční vidění, sojka poplašnou pistoli, každý něco. Už se úplně sešeřilo a hvězda na špici smrčku začala krásně svítit. Já bych chtěl taky takovou, zaprosil nejmenší smrček v mlází a po něm ještě jeden a ještě tři a ještě sedm smrčků a vlastně všichni. A když už všichni chtěli, velikánský smrk na pasece, který rostl snad až do nebe, zvedl větve a celé nebe s hvězdami stáhl jako roletu na paseku. Na špici každého stromku svítila hvězda. Pozor, Vánoce teď, zavolal velikánský smrk a hvězdy na špičkách smrků se rozzářily jako prskavky a les vracel ozvěnou. Vánoce, Vánoce, Vánoce.

0: Dnes je 19. července.
1: A svátek slaví Čeněk.
0: Jméno Čeněk je příbuzné se jmény Vincenc a Vincent.
1: Vycházejí ze stejného základu a jejich význam je také stejný.
0: Jaký tedy je jejich význam? Vincent, Vincent a Čeněk, co mají společného?
1: No přece vítězství, znamenají vítěz.
0: Tedy ten, kdo přemůže všechny ostatní? Čendové, vy jste kabrňáci.
2: Takže Čendové, Čenkové, všechno nejlepší.
0: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

0: Dnes vám budu vyprávět o jednom malém království, kde všechno kvetlo a vonělo a jablka v zámecké zahradě byla sladká jako mámino pohlazení. A jako jablko jablku právě tak si byli podobni oba královští synové, princ Jája a princ Tumáš. Bratři se narodili ve stejný den a stejnou hodinu a přestože na pohled byli k nerozeznání, ve skutečnosti byl každý z nich úplně jiný. Princ Jája byl pyšný, panovačný a myslel jen na sebe a tak stále volal: to chci já, to musím mít já. Princ Tumáš myslel spíš na druhé, na to, jak jim udělat radost, jak jim pomoci a svému bratru ve všem ochotně vyhověl. Jen si vezmi, co se ti líbí. Tumáš, už víte, koho měli lidé raději a proč se princové jmenovali právě Jája a Tumáš?
1: Jájo, počkej, zastav se, je tam potok, spadneš, chceš mě dohonit, haha, ale to se ti nepovede, já budu v královské zahradě první, já. Je tam potok, jájo, stůj. Pomoc, utopím se, pomoc.
2: Nekřič tolik, a podej mi ruku. No, vidíš, vždy tě tu vody po kolena.
1: To jsi mi udělal na schvál. Chtěl jsi mě předhonit, porazit.
2: A to není pravda. Volal jsem na tebe, aby ses zastavil, ale ty nic, hnal ses dál přímo do potoka.
1: Ne, vehnal jsi mě do potoka. A proč je tu vlastně ten potok? Proč ho už dávno nezasypali? Nemusel jsem do něj spadnout, vždyť je životu nebezpečný. Ano, mohl jsem se dokonce zabít. Já princ. A proto poroučím, potok se musí zasypat.
2: Potok přece za nic nemůže. Jen se podívej, jak kolem všechno voní, kvete. To on dává vláhu květinám i stromům v sadech, lukám a polím. Bez něj by i květiny v královské zahradě uvadly.
1: Aby květiny v královské zahradě neuvadly, na to máme přece zahradníka. Potok se zasype, prostě tu nebude a já už do něj nikdy nespadnu. Nechci přijít o život.
2: Ty o život nepřijdeš, ale připravíš o něj všechny stromy, keře i květiny. Nemohou žít bez vláhy.

0: Nic nepomohli Tumášovi domluvy a prosby. Umíněný princ Jája nechal potok zasypat. Sotva však zmizel poslední pramínek vody, začala celá zámecká zahrada uvadat a zanedlouho v ní nebylo jediného kvítku. Dokonce i velká jabloň uprostřed zahrady začala usychat. Ať se zahradník snažil sebevíc, bez vody nic nesvedl. A vody bylo v království stále míň a míň.
1: To jsi zahradník. Nechám tě zavřít do černé věže. Zničil jsi naši krásnou královskou zahradu. Proč se nestaráš o kytky a stromy? Copak nevidíš, jak všechno vadne a usychá?
2: Vidím, princi, vidím. Srdce mi nad tím pláče. Ale kde vzít vodu? Čím zalít květiny a keře, kdyby alespoň trochu zapršelo? Ale od toho dne, co jste nechal zasypat potok, neukápla do našeho království ani kapka rosy, ani kapka deště. Sady žloutnou, pole jsou vyprahlá, nic se neurodilo. Jestli to takhle půjde dál, zahyneme žízní a hladem. Jasnosti, ten potok jste neměl.
1: Si drzí, mlč. Stráže, odveďte zahradníka do černé věže.
3: Zahradníku, pojď ven. No pojď si volný.
2: To jste vy, princi Tumáši? Váš bratr vám neodpustí, že jste mě pustil z vězení.
3: O to neměj starost. Raději mi poraď, jak zachránit zahrady, pole i lesy, než sucho všechno zahubí. Je to zvláštní. Od toho dne, co zasypali potok, ani kapka deště nespadla. Je to už několik měsíců. To přece není samo sebou.
2: Není, princi, není. Vodní vládce se na nás rozněval. Nechali jsme zasypat potůčkové víle její nejmilejší potok. No, tak teď nám nedá ani kapku vláhy.
3: A kdo ti tohle všechno řekl?
2: Kdo? No, potůčková víla přece. Každé ráno se brouzdávala v potoce za královskou zahradou. Raní rosou si omývala oči.
3: A teď? Kde je teď?
2: Ten den, co poslední pramínek potoka zmizel, se přišla rozloučit. A pak už se neukázala. Volal jsem ji, ale marně.
1: Tumáši, kde jsi, slyšíš? Tumáši, ozvi se.
3: Zkusím tu vílu najít.
1: Tumáši.
2: Já raději půjdu. A děkuju vám, princi, děkuju.
1: Tady jsi. Konečně jsem tě našel. Ale co děláš u černé věže?
3: Nic. Prohlížím si tu spoušť, kterou si udělal z naší krásné zahrady. A sadů, a luk.
1: Nic jiného neumíš jen vyčítat? No to mám tedy, bratra.
3: Jen se podívej. Stromy spálené sluncem, tráva suchá, květy uvadlé. Tolik bych jim chtěl pomoci. Když tady bublal potok, bylo všechno jiné. Je to vlastně i má vina. Neměl jsem ti dovolit udělat takovou hloupost.
1: Tak podle tebe za všechno můžu já. A mraky a déšť jsem asi taky zahnal já, ne?
4: Ano, princi Jájo. Za to, co zprovedl, nekápne ve vašem království ani kapka deště. Nespadne ani krůpěj rosy.
5: A ty jsi kdo?
4: Potůčková víla. Zničil si můj potok. Voda v něm byla průzračná a čistá. Každý poutník se jí osvěžil, uhasil žízeň. Všem rostlinám, všem tvorům poskytovala vláhu. I tobě, princi.
3: Potůčková vílo, prosím tě, řekni, co udělat, jak chybu napravit.
1: Nic se napravovat nebude. Já, princ této země, jsem spadl do potoka a dost.
4: Svojí nešikovností a zbrklostí.
3: Co si to dovoluješ, ty,
1: stráže?
4: Stráže ti nepomohou. Ty sám musíš vše napravit.
1: No tohle? Nikdy.
4: Budeš mě volat, prosit a hledat, až budeš žízní vyprálí jako ty ubohé květy a stromy kolem.
3: Potučková bílo, počkej. Udělám, co mi řekneš. Všechno napravím.
4: To musí tvůj bratr, Tumáši.
1: Snad bys tomu nevěřil, Tumáši. Ty bys byl ale povedený král. Pojď raději do zámku, začíná být horko a dusno. A neboj se, žízeň mít nebudeme. Sklepy jsou plné studeného vína.
0: A tak nechal princ Jája otevřít staré zámecké sklepy a místo vody teď používali víno. Kuchař vařil omáčku z vína, polévku z vína, ke snídani bylo víno a koláče, dokonce i nádobí umývali vínem. Jenomže netrvalo dlouho a v zámeckých sklepích nezbyla vína ani kapka. Prince Jáju sužovala stále větší a větší žízeň. Marně sliboval stříbro, zlato, zadoušek vody, marně vyhrožoval vězením. Služebnictvo už ho nechtělo poslouchat a nakonec uteklo ze zámku pryč. Tehdy si princ Jája vzpomněl na Potůčkovou vílu.
1: Mám žízeň, tu máš, slyšíš, já mám žízeň. Co pak nikde není ani kapka vody nebo šťavnaté jablko? Ano, ano, přines mi jablko, třeba malé. Tumáši, prosím tě.
3: Márně prosíš, bratře, zahradu jsem prošel křížem krážem, všecko je suché, zvadlé.
1: Nevěřím ti, hledal jsi špatně, něco tam být musí. Já to chci, rozumíš? Já nechám celou zahradu prohledat. Zavolám stráže.
3: Stráže ti nepomohou.
4: Nepomohou?
5: Tohle mi přece řekla ta víla. Jak se jen jmenovala?
3: Potůčková víla.
5: A ano, ano, ano. Potůčková víla. Co to jenom říkala?
3: Že ty sám musíš všechno napravit.
1: No, to se řekne, ale jak? To mám já sám odklízet kameny z potoka?
3: Nic jiného ti nezbude. Ale chceš-li, pomohu ti.
1: Tumáši, víš, co je to práce? Vždyť tam padneme horkem a žízní.
3: Pojď, zkusíme to. Já Potůčkové víle věřím. Nenechá nás zahynout.
0: Po celý den a po celou noc odnášeli oba bratři písek a kameny, kterými byl potok zasypán. Únavou se jim hlava točila, nohy podlamovaly, ruce měly do krve sedřené. Teprve k ránu, když odvalili poslední veliký kámen, uviděli, jak se pod ním zatřpitil průzračný pramínek vody.
1: Tumáši! Voda! Dokázali jsme to! To byla dřina. Podívej, ruce mám samou krev.
3: Já mám ruce sedřené, Jájo.
1: Já vím, pomáhal jsi mi, díky, Tumáši. Podívej, to jsou kapky deště. Prší!
3: Prší. Lidičky, prší!
4: Nesu vláhu a déšť všem rostlinám, zvířátkům i ptactvu. Všem lidem v království. I vám, princi Jájo a Tumáši. Ať všechno kvete a zraje jako dřív.
5: Děkujeme, Potůčková víla. Však si to za tu dřinu taky zasloužím.
4: Napravil si jen to, co jsi předtím pokazil, princi Jájo. Doufám, že si to budeš pamatovat.
3: Budeme si to pamatovat oba, Potůčková víla.
4: A já teď posílám do všech studánek dostatek svěží, pramenité vody. A v potoce za královskou zahradou, ať smije únavu každý, kdo to potřebuje.
3: Slyšíš, Potůčková víla? Už zase bublá tvůj potok.
4: Je nás všech a všichni ho budeme chránit.
0: Princ Tumáš a princ Jája to Potůčkové víle slíbili. A do království, které opět kvetlo a vonilo jako dřív, se lidem vrátila radost a smích.

0: Tak co? Že ta Justýna nemůže nikdy přijít včas.
1: Go, to se mi nezdá. Dnes se opožďuje nějak hodně, hodně. Vypadá to, že na nás vážně zapomněla.
0: V tom případě tedy máme jedinečnou šanci dnes jazykový oříšek hádat sami.
1: Jejda, jako za starých časů. Já už si skoro nepamatuju, jaké to bylo bez Justýny. Tak jo, jaký máš dneska oříšek?
0: Já mám dnes přísloví. Všude je chleba.
2: Počkat. Co to je? Co to je? Vy jste začali beze mě. Že jste začali? No toto.
0: Ahoj, no, Justýno.
2: Vy jste začali beze mě.
1: My jsme na tebe čekali. A ty jsi pořád nešla.
0: Nešla.
1: No, tak jsme si mysleli, že už asi nepřijdeš. A tak jsme začali bez tebe.
2: To je úroveň. A to jsem vám donesla svačinu. Čekala jsem, než laskonce vystydnou hoblinky. Ty joblinky. Ne, tento noc. Koblíšky. Já do vás svačinou a vy do mě. A vy? Já tady vůbec nemusím být.
1: Chtěl jsem říct, že my jsme ještě ani nestačili začít.
0: Tak.
1: A nemusíš se rozčilovat. No. Jdeš moc pozdě a my jsme na tebe čekali, tak bychom taky klidopíjo mohli začít bez tebe.
2: To tedy nemohli, Piggy. Beze mě znamená bez koblíšku.
0: No, tak když o tom tak přemýšlím, tak to bych vlastně nerad.
2: Takže si to rozmyslete.
0: No, já jsem tedy rád, že jsme na tebe počkali.
2: No, prosím. Stejně jste na mě museli čočkat. Počkat. Protože, proč? No, protože dnes mám přece oříšek já.
0: No, dnes bych ho správně měl mít já, ale jestli chceš, tak si dám ten koblížek a rád si poslechnu, co jsi připravila.
2: Aha. No tak na, vem si, jsou ještě heboučké, totiž teploučké.
1: Já se v tom nevyznám, pletete mě. Hugo říkal, všude je chleba. A teď najednou koblíšky, já myslel, že to bude něco s chlebem.
2: Ty jsi popletený od jak živá růžovko. No, Hugo si dobne koblížek a vybalí ten svůj oříšek. Dobře, ať si má všechno. Já tady nakonec vůbec nemusím být, já jsem dobrá, jen abych nosila knoflíčky. Totiž koblíšky, že?
0: Ale Justýno, tak se hned neurážej. Posaď se, nalij si čaj a můžeme začít. Já si dám ten koblížek až potom.
2: No, já jsem naprosto klidná.
1: To určitě.
0: Tak dost, vy dva. Nehádejte se. Už jsme tu všichni a to je hlavní. Tak můžeme začít.
1: No tak ten chleba, Hugo.
0: Justýno, můžu ten chleba?
2: No jistě, že. Já tedy nevím, proč bys nemohl koblížek a musel bys zůstat o chlebu, ale jak chceš. Já ty koblížky schovám, aby tě to nepokoušelo. Asi máš tuhle tu tetu, že?
0: No tak já mám tet víc, ale bydlí daleko. Ty by mi koblížky nesnědly.
2: Ale ne tu tyhle ty tety. Já myslela tuhle tu dietetu, jako tento nonc tu, jak se nejí, no, tu...
1: Dietu?
2: No jistě, ano, přesně. Takže asi hubneš. To je dobře, zbyde víc koblížku.
1: No rozhodně bys o dietě mohl uvažovat, Hugo, to jo.
0: Ach jo. Takhle jsem si to tedy vůbec nemyslel. Já jsem říkal chleba, protože to byl oříšek.
2: Ořechy při dietetě? Vyloučeno, jsou tučné.
0: Ne, já mám slovíčkový oříšek a ten začíná, všude je chleba.
2: No jo, nemá každý koblížky, že?
1: Prosím tě, Justýno, už jen poslouchej a hádej, Hugo mluví.
0: Takže... Dnešní oříšek je přísloví, které zní: všude je chleba o dvou kurkách. Tak, teď se ukažte. Justýno?
2: Co? Prosím?
0: No, co? Uměla bys to přísloví vysvětlit?
2: Aha, já myslela, že mám jen poslouchat.
1: A hádat.
2: Já se přece nikdy nehádám.
1: Hádej, co to znamená?
2: Že má chleba dvě kůrky? Aha. No, chleba má půlky, kůrky. Co na tom chceš vysvětlovat? A když všude, tak všude. Znamená to, že chleba bez kůrky neexistuje, protože chleba se vždycky seče. Peče, tudíž má vždycky půlku kůrku. A když si pak ukrojíš zajíc, krajíc toho, tento noc chleba, má dvě kůrky. Nahoře a dole. U každého chleba na světě stejná věc. Nic složitého, to bylo snadné. Rychle, dáme si koblížek. Hugo, ne? Ten má dietetu. A ještě stihneme i ten můj oříšek. Takže...
0: Počkej, Justino, já nemám dietu.
1: Ní ani dietetu.
0: Ne. A pokud jde o to přísloví, musím tě zklamat. Znamená to trochu něco jiného. Je to přísloví.
1: To už přece dávno víme, že když je to přísloví, tak neznamená doslova to, co se v něm říká.
0: Ano.
1: Říká se to něčeho jiného, jenomže nějak nemůžu přijít na to, čeho se to říká.
2: Chceš snad říct, že tedy nemám bod?
0: Nemáš.
2: Aha. Tak řekni, co to znamená, když ti můj výklad není dost dobrý.
0: Justino, nejde o to, že by mi nebyl dost dobrý, ale prostě není úplně, jak to říct, přesný. Piggy, přišel jsi na něco?
1: Ne, vzdávám se, tak nám to řekni.
2: No, to jsem zvědavá.
0: Tohle přísloví prý vzniklo v dávných dobách, kdy lidé měli chleba ve velké úctě. Dokonce se chléb na noc balil do plátna, aby se mu dobře spalo. A to přísloví má tenhle význam, že všude je vždycky něco dobrého i špatného. Nic není jen černé nebo bílé.
1: Tomu tedy moc nerozumím.
2: Já také ne, Hugo. Je to celé zmatené. Chleba, kůrky, černé, bílé, já nevím.
0: Tak já vám to zkusím vysvětlit nějak líp. Tak třeba... Už to mám. Kdyby si Justína stěžovala, že tam, kde má zahrádku, například málo svítí slunce a proto se nedaří její zelenině a kvůli tomu by zahrádku přenesla na jiné místo. Myslela by si, že na novém místě žádné problémy nebudou, protože tam svítí slunce krásně.
2: Ono to s tím sluncem není jen tak. Jako domácnostní kachna vám musím říct...
1: Justino, potom, teď ho to nech doříct.
2: Pardon, nechceš koblíže?
1: Potom, děkuju, teď ne. Hugo, tak dál. Přenese se zahrádka na slunce a...
0: Ano. Ale po čase by přišla na to, že tam třeba není úrodná půda, nebo tam žijí krtci a úrodu ničí, nebo něco podobného.
2: Ono to s těmi prtky. Krtky, je to všelijaké, to je pravda. S krtkem se nedá dohodnout. Z domácnostního hlediska...
1: Justino, prosím tě, nech ho to doříct.
2: Pardon, mě vzala vášeň. Nechceš koblížet. Nic, mlčím.
0: Prostě, všude je chléb o dvou kůrkách. Všechno má svoje. Každé pro má své proti.
1: Aha, já už tomu asi rozumím. Hugo, to bylo dneska docela těžké, ale máš bod, no. A my zase víme něco nového, viď, Justino?
2: Já jsem to pochopila.
1: No?
2: Hugo chce říct, že to neumím se zahrádkou.
0: Ale...
2: Já jsem domácnostní kachna Justína a já bych si nikdy nevybrala pro zahradu místo,
0: prosím,
2: které by
0: zástav...
2: nebylo absolutně nejlepší.
0: Ale to přece není...
2: To jsou výmysly.
0: To není tak.
2: Ale Hugo, ty...
0: No, já jsem to tak nemyslel.
2: Jdi pryč. A Hugo, žádné koblížky.
0: Ale...
2: Ani jeden nedostaneš. Nic nebude. Dietetě by se to nelíbilo. Když pomlouváš moje zahradničení, tak budeš sušit čumák.
0: Ale Justino, to byl přece oříšek. Já bych si ten koblížek dal tuzerát.
1: Hugo, nech to plavat. Máš bod? Byl to parádní oříšek. Vezmi si koblížek. Justýna ti ho přinesla, tak ti ho ráda dá. Víš, Justýno? A Hugo ti to ještě jednou vysvětlí, jak to myslel.
2: Ten už se ukázal. Teď se bude vymlouvat, protože je po koblížkách jako divej. Tak bude dělat, že něco olejoval. Vysvětloval.
0: Jak zněl ten můj oříšek, Justýno?
2: Že si neumím najít místo na zahrádku.
1: Hugo, začni znovu.
2: Jo, bylo to tak.
1: Dneska nebylo. Je největší oříšek vysvětlit Justýně, že tvoje dieteta louská oříšky
2: teta.
1: Umí ve stínu na zahrádce
2: v koblížkách. To je ohromná legrace, tohle. Ohromná legrace. Hugo!
0: No co?

hvězdy na procházce nebem. Usneš a ve snu možná potkáš hrneček s medem. Pro tebe kromě medu vymyslet nedovedu. Nejhrnější

O čarovné zahradě. Na kraji vesnice, až vzadu u hájku, co v něm rostou křemenáče a je v něm studánka s velikou zelenou žábou, žije v malé chaloupce Kuba s maminkou. Nemají toho mnoho, ale nemají také hlad. Na dvorku se popelí slepice, vzadu za kůlnou bydlí králíci se svými mladými a z chlívku vykukuje zvědavá, bradatá koza. Život v chaloupce se ubíral poklidně. Všechno šlo dobře a nikomu nic nechybělo. Koza měla každé jaro kůzlátko, někdy i dvě. Králíci byli baňatí a spokojeně stříhali ušima. Slepice vydatně snášely a neobtěžovala je žádná škodná. Chaloupka svítila bíle a čistounce uprostřed malé zahrádky a nic nenasvědčovalo tomu, že by se mělo přihodit něco špatného. Až jednou, na sklonku léta, se všechno zamotalo. Kuba tomu vůbec nerozuměl. Maminka ráno nevstala z postele a řekla, že je nemocná. No jo, ženské, říkal si Kuba přesně tak, jak to slýchával od pana Stárka z Milířů. Jenže maminka nevstala ani druhý den, ani za týden. A každý den se ptala. Kubo, dal si trávu králíkům? Nasypal si slepicím? Podojil si kozu? A Kubo, nezapomněl si, že musíš nasekat?

piva už je tolik, že nám vystačí až do příštího léta. Lhal a maminka spokojeně usnula. Paní sousedko, přišel pan Bárta, co pásl ovečky. Nepotřebujete něco? Maminka se usmála a vrtěla hlavou. Děkuji vám, pane sousede, ale mám hodného chlapce. Je už velký a všechno zastane. Pravda, sousedko. Viděl jsem, jak pěkně opravil plot. No, tak já půjdu. A když budete něco potřebovat, dejte vědět. Maminka znovu poděkovala, přitáhla si k sobě Kubu a hladila ho a laskala. Byla pyšná na svého hocha a byla moc ráda, že není odkázána na cizí pomoc. Kuba byl šťastný, že se panu Bártovi líbí ten opravený plot. Pochvala od chlapa, to je něco jiného, než když ho teď k sobě mačká maminka. A pak se zase všechno změnilo a zamotalo. Jednou, když od nich pan doktor odcházel, zavolal si Kubu a řekl mu, že maminka je už zdravá. A taky ano. Maminka vyskočila z postele a řekla: Kubo, já se tak hrozně těším, až si teď všechno prohlédnu a podívám se, jaký jsi dobrý hospodář. A šla. Maminka šla a nohy se zase už pod ní podlamovaly. Zvířátka hubená a zanedbaná, sláma rozhozená po dvoře, dřevo na zimu skoro žádné. Vrátila se do chaloupky. Proč jsi mi to udělal, Kubo? Proč jsi mi lhal? Řekla takovým strašně smutným hlasem. Já bych tady stejně nezůstal, kdybys umřela. Sotva to Kuba dořekl, zatřásla se země, zatáhla se obloha, zvedla se vichřice, prolétla okny i dveřmi do chaloupky. A pak už Kuba nic nevěděl. Ví jen, že chtěl křičet, ale nešlo to. Hrdlo měl stažené, nemohl vydat ani hlásku. Když se probudil, ležel v trávě v nádherné zahradě s čarokrásnými, nevídanými květinami, s ušlechtilými starými stromy, které jakoby se všechny nad ním sklánily a chránili jej, a modravým jezírkem porostlým lekníny. Všechno kolem by bylo skutečně neuvěřitelně kouzelné, kdyby čísi hrozná, obrovitá ruka nerozházela všude kolem bezpočet kamenů. Byly všude. Dusily květiny, hyzdily jezírko, bránily koloužkům, aby se mohly dosyta napást. Ohýbaly slabší stromy. Kubu až bodlo u srdce z té bezcitnosti. Taková zahrada a tak poničená, přemýšlel. A umínil si, že zahradu od kamenů vyčistí. Hned se do toho také pustil. Jenže zahrada byla veliká. Z jednoho konce si nedohlédl druhého a kamenů bylo moc. Kuba si svlékl košily, zavázal ji u krku a svázal rukávy. Tak získal jakýsi vak, ve kterém kameny nosil. Nevšak dlouho. Kameny byly těžké a tenkou košili brzy roztrhali. Zkusil to tedy s kalhotami. Ty sice vydržely o něco déle, ale nakonec to s nimi dopadlo stejně jako s košilí. Zoufal si už skoro, ale nevzdal se. Přemýšlel, jak to udělat, pot se z něj řinul, ne a ne něco vymyslet. Nešťastně přecházel sem a tam, sešel k jezírku, opláchl si rozpálené čelo a v tom jeho pohled zabloudil na druhou stranu jezírka, až tam, co se pozvolna měnilo v močál, ve kterém bydleli krásní, pestře zbarvení vodní ptáci. Bylo tam rákosí. Když si přece někde četl, že se z rákosí dá lecos vyrobit. Jak se pletou košíky, viděl, když byl na prázdninách u prince.

0: Rákosu? Proč by ho neskusil udělat z rákosu? Vydal se ke druhému břehu, ostrým kamenem nařezal rákos, usušil ho na sluníčku a upletl si důkladný koš. Ještě jednou se vrátil a nařezal radši rákos do zásoby. Rozložil ho na slunci, aby ho měl připravený, kdyby první košík nevydržel. A pak už nosil a nosil. Večer uléhal unaven. Spal těžkým spánkem plným zlých snů a ráno se necítil čilejší a silnější než večer. Kameny musel nosit daleko, daleko, až přes brod v řece na druhý břeh, kde z nich pomalu vyrůstala hora. Byla to těžká práce a někdy by Kuba se vším nejradši praštil, ale když se ohlédl na místa, která už vyčistil, skoro až ztrácel dech. Pohled na ten čarokrásný park, plný omamných vůní a zářivých barev, mu dodával sílu. Čím více a déle o zahradu pečoval, tím se mu zdála nádhernější a tím více ji miloval. Když jednou večer ulehl a už téměř usínal, zaslechl hlas. Jsi unaven, Kubo? Vidíš, vidíš. A přitom to všechno bylo zbytečné. Nemuselo se to stát. Každý ten kámen, Kubo, je jedna tvá lež. Je snadné mrštit kamenem po květině. Ale jak únavné a těžké je čistit celou zahradu. Stejně těžké je získat si důvěru někoho, kdo nám věřil a koho jsme klamali, Kubo. Kuba vyskočil a pátral ve tmě.
1: Je tam někdo? Je tam někdo?
0: Volal. Byl docela sám. Nikde nikdo. Nejspíše už zdříml a něco se mu zdálo. Ulehl tedy opět do trávy a teď už spal nerušeně až do rána. A ráno zase odnášel kameny a zveleboval zahradu a nosil a nosil. Ale ta slova, co v noci zaslechl, mu nešla z hlavy. Každý ten kámen, Kubo, je jedna tvá lež. Teď už Kuba chápal, jak mnoho ubližoval mamince. Ale moudrý z toho všeho ještě nebyl, to ne. Nesl snad posté toho dne svůj košík z kameny přes celou zahradu, kolem jezírka, ještě přes brod a už byl skoro u své hory, když tu se najednou nad ním objevil černý stín a stále se přibližoval. Kuba leknutím upustil kameny do trávy na břehu řeky a úplně ztratil řeč. Z temena hory se snášel obrovský orel s roztaženými pařáty a vražedně zakřiveným zobanem a mířil rovnou na něj. Kuba se otočil a utíkal. Utíkal, co mu síly stačily. Utíkal do hlouby zahrady, kde věděl, že stojí starý strom, jehož větve sahají až k zemi. Doběhl bez dechu k němu. Proklouzl pod větvemi a přitiskl se šťastně ke kmeni. Sem za ním orel nemohl. Jenže co teď? Jak teď bude moci pracovat? Jak dlouho na něj bude orel čekat? Dovolí mu vůbec, aby vylezl ze svého úkrytu? Teď se bojíš, Kubo. Promluvil k němu strom přesně tím hlasem, jaký slyšel v noci. Ta tvá pravda, kterou si řekl mamince, když si ji viděl naposledy, byla horší než orel a přece ses nebál. Když se Kuba trochu vzpamatoval z leknutí i z překvapení, namítl nesměle.
1: Ale vždyť lhát se taky nemá. Každý ten kámen tady v zahradě je jako jedna moje lež.
0: No tak tedy přemýšlej, Kubo. Líbí se ti má zahrada. Chtěl bys ji vidět bez kamenů a bez orů?
1: Ano, moc bych to chtěl, vydechl Kuba.
0: A proč? zašuměl starý strom. Kuba váhal, rozmýšlel se, ale pak to řekl.
1: Protože ji mám rád.
0: Správně, Kubo. Teď už mě nepotřebuješ. Teď už také víš, že i k lidem se máš chovat s láskou. A v lásce není místa pro kameny ani pro zlé orly. Láska ti vždycky správně napoví, jak máš jednat.
1: Chlapče, chlapče!
0: Maminka se skláněla nad postelí a hladila Kubu po čele. To jsem ráda, že se probouzíš. Už jsem o tebe měla strach. Ale pan doktor říkal, že si ještě pár dnů poležíš. Maminka přiložila do kamen a postavila před Kubu hrnek s teplým mlékem.

Naše babi, to je babi, není jako jiné babi, je to u ní skvělý. A když vaří naše babi, volá na nás, pojďte zrabi, to je přece zelí. I když to nevypadá jako zelí, je to zelí uleželý.

0: Dva kamarádi se spolu hádají.
1: Patriku, tvoje mamka je učitelka a ty neumíš ani psát, ani číst. A ty zase máš tátu zubaře a tvůj malý bráška nemá ani jeden zub.
0: Když je malinký, tak mu zuby ještě nerostou.
1: A nebo už mu vypadly a rostou mu druhý.

0: Co chybí loupežnickému synkovi na síle, to musí dodat na chytrosti, řekl Romcaj Scipískovi. Od této chvíle můžeš být přišem, přičem budu já. A hned tu noc, co přišla, se Rumcajs neklidně převalil na posteli a zív.
1: Manko,
0: neslyšíš nic?
2: Nic, Rumcajsi.
0: Ale Cipísek z nich měl nejtenčí uši a povídá. Někdo loví v lesním rybníčku raky.
1: Jo, to by tak hrálo. Škodit Volšovičkovi na vodním hospodářství.
0: Rozlobil se Rumcajs a hrne se nohama rovnou do bot. Taky Cipísek vjel do střevíčků z kolčavý kůže. Oba se spolu rozběhli tmavým lesem k rybníčku, ale tam už bylo po všem. Jen hráz a cesta k jíčinu byla postříkaná, jak tamtudy někdo nesl koše s raky.
1: Musíme se vodníka Volšovička zeptat, kdo mu to provedl, povídá Rumcajs.
0: Zaťukal palcem na stavidlo, ale Volšoviček se neozval. Měli o něho starost. A protože mokrá cesta vedla k jíčínu, vypravili se po ní. Ale na jíčínském rynku se jim cesta ztratila, vyfoukal jí noční vítr. Rumcaj se opřel o kašnu, trochu se zamyslel a povídá Cipískovi.
1: Raků bylo na tři koše, a v takovém koši raků, to je nějakého přelézání a škrabání, budeme poslouchat, až je uslyšíme.
0: Šli tiše podloubím kolem rinku. Slyší, jak chrupou spáčí, jak kohout přešlápl na hradě, jen ne to radši škrabání a přelézání. Až když došli k domu jičínského sládka, se to ozvalo.
1: Tady je to, povídá Rumcajs. Sládek kule pobral Volšovečkovi raky.
0: Obešli dům a Rumcajs už to měl vymyšlené. Vysadím tě, Cipísku, do okna, podáš mi košíky a odnesem raky zpátky do rybníka. Opatrně vysadil Cipíska oknem do kuchyně. Cipísek se rozhlíží, pod stolem tam leží tři košíky. A vedle ve světnici na těžké posteli spí sládek kule. Z podpeřiny mu kouká palec, celý placatý odchozený po spilkách.
1: Podávej, Cipísku,
0: zavolal pod oknem Rumcajs. Košíky byly těžké. Cipísek chtěl nejdřív pevněji přivázat víka, aby se raci nerozsypali. Když vázal třetí, probudil se sládek kule vedle ve světnici.
1: Kdo je to v kuchyni?
0: Vyvalil se z podpeřiny a jde tam. Cipísek rychle vklouzl do koše k rakům a přiklopil za sebou víko. A už tam je taky kule a osahává koš po koši. Cipísek vystrčil ruku a štípl sládka pořádně do placatého palce.
1: Hejsa, tuhle v tom koši je nějaký račí chlapák,
0: povídá kule a nese košík k oknu, aby se při světle měsíce do něho podíval. Jenže v tom sáhl oknem do kuchyně Rumcajs a štípl sládka do placatého palce jako kleštěmi.
1: Hejsa, tenhle bude ještě větší. Asi se mi rozutekli z košů.
0: Padl na všechny čtyři, začal po podlaze shledávat raky a zlobil se, že žádného nemůže namátnout. Cipísek znova tajně vykoukl z koše a znova štípl sládka do palce.
1: Hejsa!
0: Kule odskočil až k oknu a tam už čekal Rumcajs.
1: Hejsa, sa!
0: No takového štípání a kule nemůže namátnout ani ráčka.
1: Hromovej hrom! Bez světla to nepůjde.
0: Než rozkřesal a podpálil v lucerně, Cipísek dávno odkutálel koše s raky pod okno. Rumcajs si je srovnal do náruče, přibral Cipíska a měsíc mu posvítil, když to po císařské silnici nesl všecko domů do Řáholce. Když potom sypali raky z košu zpátky do rybníka,
2: vykulil se s nimi taky vodník, Volšoviček. Spal a tichoučce chrupal, jako když se ve větru třese

0: básnička. Až ti sluně sluníčko šlápne ráno na víčko, nepláč, vždyť to nebolí, a běž honem do školy.
1: A teď ještě jednou.
0: Až ti sluně sluníčko šlápne ráno na víčko, nepláč, vždyť to nebolí, a běž honem do školy.
1: Jestli se vám tohle básnička líbila, tak běžte na www.pigy.cz a tam ji najdete.

0: proč se kapr Stříbrňák nedopočítal. Kapr Stříbrňák se probudil. Otevřel ospale oči, vypustil vzhůru k hladině pár bublin velkých jako jarní duhové skleněnky a znovu na něj šlo spaní. Do ničeho se mu nechtělo. Potápěl se do snů, ale najednou si vzpomněl, že chtěl dnes počítat šupiny.
1: Víc už to nemůžu odkládat, řekl. Nedá se nic dělat.
0: Bylo po spaní. Otevřel oči do kořán a vypustil vzhůru k hladině pár bublin velkých málem jako balonky z pouti. Potom zlehka zamával pravou ploutví, zamával i levou a rozjel se pomaličku ke kořenům staré vrby. V zeleném přítmí tůně bylo jeho oblíbené místo. Měl tam klid a ticho. Nikdo ho nerušil. Hned se dal do práce. Počítá, ale co to? Pořád se nemůže dopočítat. Pořád mu jedna stříbrná šupina chybí. Zkusil to znovu, ale darmo nadarmo byla pryč. Co teď? Říkal si ustaraně. Snad jsem ji někde ztratil. Jezdil jsem a tam po rybníce, mohl si oči vykoukat a po stříbrné šupině ani vidu, ani slechu. Vyptával se raků, žab a potápníků, ale všichni vrtěli zamítavě hlavou. Nikdo o ní nevěděl. Slunce už dávno přešlo oblohu. Zapadlo v dálce do lesů a nad rybníkem se stmívalo. Hladina potemněla, rákosí tiše šumělo a celý kraj se chystal ke spánku. Kapr Stříbrňák byl nešťastný. Bloudil marně rybníkem, hledal, ale kde nic tu nic. Tma houstla a houstla, noc kvapem zrála, černá jako saze už se zdála. Bylo vidět čím dál míň, voda zmodrala na inkoust a kapra bolely ploutve. Oči mu vypovídali službu. Najednou slyší, jak na něj volá zelená váška.
2: Kapře Stříbrňáku, podívej!
0: A ukazuje nahoru k obloze. Kapr vykoukl z rybníka a šťastně polkl. Na černém nebi svítila stříbrná šupina. Kolem ní blikaly malé hvězdičky.
1: To jsem rád, že už vím, kde je, řekl kapr. Bude mě chybět, ale aspoň posvítí v noci všem, kteří ještě nespí.
0: Vypustil vzhůru k hladině pár bublin velkých jako jarní duhové skleněnky, zavřel ospalé oči a pomalu se potápěl do snu. A zatímco spal, plul po nebi měsíc jako stříbrná kapří šupina.
3: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

Sobecký obr. Každého odpoledne, když přišli děti ze školy, chodívali si hrát do obrovy zahrady. Byla to veliká, rozkošná zahrada s měkce zelenou travou. Tu a tam zvedaly se nad trávu krásné květiny jako hvězdy. A 12 broskvových stromů bylo na jaře obaleno něžnými růžovými a perleťovými květy. A na podzim neslo bohatství ovoce. Ptáci seděli na stromech a zpívali tak sladce, že děti často přestávali si hrát, aby jim naslouchali. Jak je nám tu blaze, volávali druh na druha. Ale jednoho dne se vrátil obr domů. Byl navštívit svého přítele, kornvolského lidožrouta, a zůstal u něho 7 let. Za uplynulých 7 let vypověděl všecko, co měl na srdci, neboť nebyl od slova, a rozhodl se, že se vrátí na svůj hrad. Když přijel domů, spatřil děti hrající si v jeho zahradě. Co tu děláte? Vzkřikl velmi nevrlým hlasem a děti utekly. Moje zahrada je moje zahrada, řekl obr. Tomu může každý rozumět, a mimo mne nikdo nesmí si v ní hrát. I vystavěl vysokou zeď kolem zahrady a dal na ní návěstní tabuli: vstup pod trestem zapovězen. Byl to velmi sobecký obr. Ubohé děti neměly si nyní kde hrát. Pokusili se hrát si na silnici, ale silnice byla plna prachu a tvrdého kamení a jim se na ní nelíbilo. Po vyučování bloudívali kolem vysoké zdi a povídali si o krásné zahradě za ní. Jak šťastní jsme tam byli, říkali si. Potom přišlo jaro a celý kraj byl plný kvítků a ptáčků. Pouze v zahradě sobeckého obra byla dosud zima. Ptákům se v ní nechtělo zpívat, když tam nebylo dětí, a stromy zapomněly kvést. Krásná květina vystrčila hlavičku z trávy, ale když spatřila návěstní tabuli, bylo jí tak děti líto, že vklouzla zase zpět do země a šla spát. Pouze 2 lidé se radovali. Sníh a mráz. Jaro na tuto zahradu zapomnělo, volali. Budeme tu žít i po celý boží rok. Sníh pokryl trávu velikým bílým pláštěm a mráz obarvil všecky stromy na stříbrno. Potom si pozvali severáka a on přišel. Byl zahalen do kožešin a burácel zahradou celý den a schazoval střížky komínů. To je rozkošné místečko, řekl. To musíme pozvat na návštěvu ještě kroupy. A tak přišly i kroupy. Den jako den po 3 hodiny řinčeli na střechu zámku, až rozbili skoro všechnu břidlici a potom se honili dokola zahradou, jak nejrychleji dovedli. Oděny byly do šedivých šatů a jejich dech byl jako led. Nemohu pochopit, proč jaro nejde tak dlouho, řekl sobecký obr sedě u okna a hledě na svou studenou bílou zahradu. Doufám, že počasí se změní. Ale jaro vůbec nepřicházelo, ani léto. Podzim přinesl všem zahradám zlaté plody, ale zahradě obrově nedal žádných. Jest příliš sobecký, řekl. A tak tam byla stále zima a severák a kroupy a mráz a sníh tančili mezi stromy. Když si z rána ležel obr v posteli probuzený a tu zaslechl líbeznou hudbu. Zněla tak sladce jeho uším, že si pomyslel: královští hudebníci jistě, že jdou kolem. A zatím to byl pouze malý konipásek zpívající před jeho okny, ale on již tak dávno neslyšel ptačího zpěvu ve své zahradě, že se mu zdál nejkrásnější hudbou na světě. Potom přestali kroupy tančiti nad jeho hlavou a severák ustal v burácení a oknem k němu zavanula lahodná vůně. Myslím, že konečně přišlo jaro, řekl obr a vyskočil z postele a vyhlédl oknem. Co spatřil? Spatřil divokrásný zjev. Malou dírou ve zdi vlezli děti do zahrady a seděli na větvích stromů. Kam dohlédl? Na každém stromě bylo děcko. A stromy byly tak šťastny z návratu dětí, že se obalili květy a mávali mírně svými rameny nad hlavami dětí. Ptáci poletovali kolem a štěbetali rozkoší a květiny vyhlédali ze zelené trávy a smáli se. Byl to milostný obraz.
ale v jednom koutě byla dosud zima. Byl to nejvzdálenější kout zahrady a stál v něm chlapeček. Byl tak malý, že nebyl sto dosáhnouti na větve stromu a chodil kolem něho a plakal. Ubohý strom byl dosud pokrytý novatkou a sněhem a severák dul a burácel nad ním. Vylez, chlapečku, říkal strom a chýlil větve, seč byl, ale hošík byl příliš malinký. Obr díval se ven a srdce jeho roztálo. Jak jsem byl sobeckým, řekl, teď vím, proč jaro nepřicházelo. Vysadím toho ubohého chlapečka na strom a potom zbořím zeď a moje zahrada bude rejdištěm dětí na věky věkův. Litoval skutečně velice, co učinil. I sešel opatrně dolů a otevřel zcela tichounce vrátka a vyšel do zahrady. Ale jak ho děti spatřili, tak se lekli, že všecky utekli a v zahradě nastala zase zima. Jenom chlapeček neutíkal, protože měl oči tak zalité slzami, že přicházejícího obra neviděl. A obr se pozadu přikradl až k němu, vzal ho jemně za ruku a vysadil ho na strom. A strom hned rozkvetl a ptáci přilétli a zpívali na něm a chlapeček rozepěl své malé paže a zprutka jimi objal obrovu šíji a políbil ho. A ostatní děti, když viděli, že se obr více nehněvá, přiběhli zpět a s nimi přišlo jaro. Teď je to zahrada vaše, dětičky, řekl obr a vzal veliký mlad a zbořil zeď. A když šli lidé ve 12 hodin na trh, spatřili obra hrajícího si s dětmi v nejkrásnější zahradě, jakou kdy viděli. Po celý den si hráli a večer přišli dát obrovi s bohem. Ale kde je váš maličký kamarád, tázal se. Chlapec, kterého jsem vysadil na strom. Obr miloval ho ze všech nejvíce, protože ho políbil. Nevíme, odpověděli děti. Odešel. Musíte mu říci, aby sem zítra jistě přišel, řekl obr. Ale děti mu řekli, že nevědí, kde zůstává a nikdy předtím prý ho neviděli. A obr se velmi zarmoutil. Každého odpoledne, když bylo po škole, přišli děti a hráli si s obrem. Ale chlapeček, kterého obr miloval, se již nikdy neukázal. Obr byl velmi laskav ke všem dětem a přece toužil po svém prvním malém příteli a často o něm mluvíval. Jak rád bych ho viděl, říkával. Léta minula a obr velice zestárl a zeslábl. Nebyl již sto dováděti s dětmi, i seděl ve veliké lenožce a pozoroval děti a jejich hry a obdivoval se zahradě. Mám mnoho krásných květin, říkával, ale děti jsou květiny nejkrásnější. Jednou v zimě, když se oblékal, vyhlédl oknem. Teď už neměl zimu v takové nenávisti, protože věděl, že je to pouze spící jaro a květiny, že si odpočívají. Pojednou počal si údivem mnouti oči a díval se a díval. Byl to věru zázračný pohled. V nejzaším koutě zahrady byl strom všecek pokrytý květy. Větve jeho byly z ryzího zlata a stříbrné plody visely z nich a pod ním stál chlapeček, jehož miloval. Obr se běhl po schodech plný radosti. Spěchal po trávě a přišel blízko k dítěti. A když byl až u něho, zrudla mu tvář hněvem a on řekl, kdo se opovážil tě zraniti? Na dlaních dětských ruček byly stopy hřebů a stopy hřebů byly i na malých nožkách. Kdo se opovážil tě zraniti? Skřikl obr. Pověz mi, abych mohl vzít svůj veliký meč a zabít ho. Ne, odpovědělo dítě. Rány ty jsou rány lásky. Kdo jsi? Řekl obr. A podivná bázeň se ho zmocnila i poklekl před malým dětskem. A dítě usmívalo se na obra
a řeklo mu: Ty jsi mě nechal hrát jednou ve své zahradě. Dnes půjdeš se mnou do zahrady mé, která jest rájem. Když odpoledne děti přiběhly, našli obra mrtvého, ležícího pod stromem a pokrytého bílými květy.

0: 기억이 약고 말아봐네. 오고. 알로. 누구셨어? 메라이만 아스코프. 요스티노 만타리스와 치노 스와치노 라스콩기.
1: 자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자 sedíš a nezavoláš, Růžovko?
0: Já jsem volal. Vy se tady snad schováváte, nebo co?
1: Víš, kdo se schovává? Ta svačina, co jsi přines. Tak šup, šup sem s ní. Kde pak je?
2: Ahoj, Piggy. Je svačina.
0: Ahoj. Svačinu jsem donesl od Laskonky, ale...
3: Justino, no, má úcta.
1: Konečně, konečně, trocha úcty, Hugo, že ty se začetl do nějakých knih o slušném vychování.
3: No, začetl se nedá říct. Piggy, promiň, čekali jsme s Justínou na tebe a zdá se, že jsme oba na chvíli usnuli. Ale už jsme vzhůru a jsme připraveni louskat. Máš něco dobrého?
1: No, to je otázka na pravém místě. Co máš ještě dobrého, co?
0: Svojí svačinu už máš v sobě. Tak už mám jen jazykový oříšek.
1: Škola, škoda. Ještě bych něco dobla.
3: Tak vytaz ten oříšek, kamaráde.
0: No, dneska jsem na vás zvědavý. Dnešní oříšek zní... Ahoj!
1: Nazdar! Už jsme se zdravili. Radši řekni, co máme hádat. A nemáš ještě něco od Laskonky? Třeba v kapsičce?
3: Justino, soustřeď se trochu. Piggy tě nezdravil. Jeho oříšek zní ahoj.
0: Ano, ten pozdrav. Ahoj, jestli pak víte, jak vznikl, jestli něco znamená. No znáte to, jako vždycky při oříškování.
3: To je zajímavý oříšek, Piggy. Takové slovo, které se tak často používá a nikdo ani nepřemýšlí nad tím, jak vzniklo nebo co znamená. Ahoj, ahoj.
1: Ale já říkám nazdar.
0: Ale můj oříšek je ahoj, ne nazdar.
3: Jo.
0: Přišel jsem na to se svou Hedou. No a teď už povídejte. Víte o tom něco?
3: Já teda na nic nedokážu přijít, to jsem zvědavý.
1: Ahoj, to je přece pozdrav, ne? Nazdar je tedy lepší.
0: No ale je to pozdrav. No to je pravda, ale víš o tom ahoj něco víc?
1: Znám ještě další pozdravy. Nazdar třeba.
3: Ale Piggy se neptá, jestli znáš ještě další pozdravy. Ptá se, jestli víš něco o tom, jak a proč se začalo říkat ahoj.
2: Jako bychom tu byli poprvé, nebo co?
1: Co si to tam špitáš, Hugo? Víš, že je to neslušné?
0: Justino. Ahoj, víš nebo nevíš?
1: No samozřejmě. No nevím. Nevím. Ale mohla bych dostat alespoň půl bodu za to, že jsem uhádla, že je to pozdrav, ne?
3: Uhádla, že je to pozdrav. Drž mě, Piggy. Nemohla bys dostat bod za to, že říkáš nazdar. Nemohla.
0: No tak já vám to radši povím, jak to s tím ahojem je. Je to náhodou docela zajímavé. Že je to pozdrav, na tom jsme se všichni shodli.
1: Hlavně já. Ale já si myslím, že by to bylo...
3: Nazdar!
1: Já tady taky nemusím hnít. Být, když se tu na mě křičí.
3: Já tě zdravil.
1: Nezdravil? Ty jsi na mě křičel.
3: Máš pravdu, promiň, už nebudu.
1: To bych si vyprasila. Vyprosila.
0: Přestaňte. Pokračuju, ano. Ahoj, vzniklo už ve středověku.
3: Fíha, už ve středověku? To bych nečekal.
0: Heda mi říkala, že se tehdy všechno točilo okolo moře plavby.
1: Bez zemědělství by to ale nešlo.
0: Justino, promiň, ale takhle se nikam nedostaneme, když budeš pořád něco namítat.
1: Nenamítám. Spolupracuji, abych ukázala dobrou vůli. Pokračuji.
0: Takže lodě se plavily po moři.
3: To je pravda. Objevovaly se nové světadíly, všechno zboží se vozilo na lodích. A některé zboží bylo velmi vzácné a tak se moře hemžila piráty.
1: Piráti se věšeli.
3: Ale jen když je chytili.
0: Námořníci na obchodních lodích se pirátů báli, protože proti nim většinou neměli šanci. A ještě jednu důležitou věc jsem vám zapomněl říct. Většina námořníků věřila v Boha. Byli to křesťané. Takže, když námořník uviděl piráta, začal se křižovat a vyvolával větu, která zněla... mám to tady napsané? Moment. Ad honorem Jezu.
1: Cože?
0: Ad honorem Jezu. Ad honorem Jezu.
3: Co to znamená?
0: Je to latinsky, tak se mluvilo v kostelích. V překladu to je k poctě Ježíše Krista.
1: A čarovali?
3: Proč by čarovali? No. Křižovali se. To znamená, že se báli a snažili se ochránit před strachem a dodat si odvahu.
1: Takže čarovali, to je jasné. Začarovali je a pak je pověsili a přitom volali. Ahoj! Proto mám raději nazdar.
3: Piggy, jak ta latinská věta, jakže to bylo?
0: Ad honorem Jezu.
3: Jezu. A jak to souvisí s tím pozdravem ahoj?
1: Tohle to, tady to, tento noc louskání, to má být snad zábava, ne? A ne vyučování latinských věd, k čemu mi to bude. Řetkvičky tím nepřesadím. A stejně zdravím tím nazdarem.
0: Justino, kdybys mě nechala domluvit.
3: Justino, ty máš dnes svůj remcací den, co?
1: No dovol.
3: Pokračuj, Piggy.
0: Když vezmeš první písmena z toho námořnického pozdravičku, tak ti vznikne...
3: Ad honorem Jezu, ahoj. Vznikne ahoj.
0: Přesně tak.
1: Cože? Nechápu. Já si to snad radši napíšu.
3: No to je zajímavé, Piggy. Jen se mi nějak nezdá, že by zrovna ve středověku vzniklo nějaké slovo takhle zkratkou, to je prostě divné.
0: No, tak na tohle jsme s Hedou taky narazili. Takhle se to povídá, ale asi ten příběh není úplně pravdivý, no.
1: Aj, pojď honem k Jezu. To nevychází, ať to píšu, jak to píšu.
3: Ukáž. Ale to není aj pojď honem k Jezu, to je ad honorem Jezu. Vidíš? Ad honorem Jezu. Vidíš to? Přečti jen ta písmena v kroužku.
1: A.
3: No.
1: Ho. J.
3: Tak.
1: Je to tak. Podívej se, to jsou věci.
3: A jak to tedy bylo doopravdy, víš, Piggy?
1: Ono to bylo celé jinak. A mě to tady necháte psát?
0: Heda říkala, že ahoj prý pochází z angličtiny, kde se píše s tvrdým i na konci ahoj. Ale skutečně se prý takhle ahoj zdravili námořníci. Prý, že je to ze slova, počkej, mám to tady taky napsané. Přečteš to?
3: Hoj, ze slova hoj, což znamená loď. Nebo člun, aha.
0: No a to a na začátku, tam prostě před to hoj přidali ta ahoj, aby se to dobře volalo, no asi.
3: Zajímavé, zajímavé. Pozdrav, který pořád používáme a vůbec nad ním nepřemýšlíme. Máš bod, Piggy, to se ti moc povedlo.
0: Děkuju, od tebe to potěší, Jugo.
1: Já jsem se v tom tedy trochu ztratila. Mohl by mi to ještě jednou někdo vysvětlit?
3: No, nazdar.
1: Viď, to je pozdrav. To je lepší pozdrav, kam se hrabe kánoj. Totiž ahoj, viď? Nazdar. To zní, no, to zní.
4: Běhala myška okolo bříška, šup do pupíčka.
5: Anděl v kulichu. Příběh o Felixi Maršnerovi z Kořenova, o kulichu z modré a červené vlny a také o rozličných papírových květinách pro Ježíška. Maršnerovi z Kořenova měli tenkrát malého chlapce a ten se jmenoval Felix. Nebyl kdo ví jak poslušný, ale jinak to byl dobrý kluk. A tak to mělo být. Víc bychom od správného malého kluka ani neměli očekávat. Felix bydlel s rodiči v malé chaloupce pod lesem. Byla tam jenom kuchyně a jedna jediná komůrka a úplně vzadu ještě zvenčí přístupný chlívek a v něm místo tak akorát pro dvě kozy. Třetí by se tam už stejně nevešla. Felixův táta, pan Antonín Maršner, byl koštišťář. A i když byl člověk pilný, rodinu výrobou košťat uživit nedokázal. Felixova maminka tudíž z nouze musela ještě vedle obstarání domácnosti a dvou koziček vázat papírové květiny. Každý den plný prádelní koš. Dvakrát týdně pak táta Maršner odvážel koše s hotovými květinami do Rýnovic. V zimě na saních, v létě na kárce. A v Rýnovicích je odevzdával panu velkoobchodníkovi Vondrakovi, který je pak prodával dál, do Liberce a do Prahy, do Vídně a Bůh ví kam ještě. Tenkrát takto po domácku vyráběla papírové květiny spousta hospodyň, nejen Felixova maminka. Drát na stonky dodával pan Vondrak a pestré hedvábné papíry na lístečky a květy rovněž. A za každý koš s hotovými květinami platil ženám po dvou krejcarech. To nebylo moc, ani tehdy ne. Někdy Felixova maminka celý týden nevázala nic jiného než karafiáty, jindy růže, někdy chrpy, jindy zase poměnky, prostě to, co bylo zrovna potřeba. A to pak seděla u okna a Maršnerovic Felix se nestačil divit, jak rychle jí jde práce od ruky. Maminka byla křehká, drobná paní s velikýma očima a černými vlasy. A i když chudá, přesto byla milá a krásná. A pokaždé, když si v neděli uvázala kolem hlavy modrý šátek, ptával se Felix sám sebe. Nevypadá skoro jako panenka Marie. Jeden obrázek Panny Marie jim visel v koutě vedle okna. Nebeská matka z něj s přátelským úsměvem zhlížela do světnice. A líbezné jezulátko, které jí sedělo na klíně, se také usmívalo. V levé ruce drželo zlaté jablko na znamení toho, že je pánem světa. A pravou rukou tomu zlatému jablku žehnalo to milé jezulátko. Jak už bylo řečeno, Maršnerovic Felix sice nebyl kdo ví jak poslušný, ale jinak to byl dobrý a správný kluk. A nikdo přece nemůže po malém správném klukovi chtít, aby pořád dřepěl ve světnici. Správní kluci musí totiž čas od času vyšplhat na nějaký ten strom nebo přeskočit potok. Musí házet kamenem po starém plechovém hrnci, který si předtím pověsili na sousedův plot. A když nastane zima, musí vyzkoušet, jestli je už unese led na rybníce u mlýna. A v létě zase musí hloubit jeskyně a v lese stavět chatrče. Zkrátka na světě je tisíc věcí, které musí správní kluci bezpodmínečně dělat, aby byli správní kluci. A když si pak při šplhání roztrhnou kalhoty nebo košily? Když se kamenem trefí nejen do hrnce, ale i do sousedovic okna? Když se vším oblečením spadnou do potoka nebo i jen do bláta? Proti tomu se nedá nic dělat, to měli holt smůlu. A že pak za to budou doma vyhubováni, to musí holt nějak spolknout. A že k tomu čas od času dostanou pár na zadek? S tím musí hold počítat. Ostatně Felixovi to potom bylo pokaždé strašně líto, když vyvedl podobnou hloupost, poněvadž si pokaždé všiml, jak je kvůli tomu maminka smutná. Ale žádný člověk se nemůže vysvléci ze své kůže a přirozenosti. Natož pak správný malý kluk. To všechno by ani nebylo třeba vyprávět, kdyby se jednoho dne, a bylo to zrovna na Vánoce, nestala ta příhoda s kulichem. Toho kulicha totiž náš Felix dostal od Ježíška. Spolu s malými dřevěnými sáňkami. Když se ráno na Božího dvánoční probudil, stály ty sáňky u jeho postele. A na sedátku ležela čepice z bambulí. Překrásný nový kulich z červené a modré vlny s bílou bambulí skoro tak velikou, jako to zlaté jablko od Jezulátka. A ten kulich byl navíc naplněn jablíčky a oříšky, sladkými placičkami a cukrovým a malými kousky kandovaného cukru. Dozajista si umíte představit, jakou z toho měl Felix radost. Ještě téhož odpoledne vyrazil se svými novými sáňkami za kamarády dolů do vesnice. A jelikož toho dne mrzlo až praštělo, tak si předtím, než vyběhl ven, nasadil toho svého krásného, velkého, nového, teplého kulicha z modré a červené vlny. Od toho tu přeci kulichy jsou, že ano? No a tak tam Felix a jeho kamarádi jezdili celé odpoledne na sáňkách. Bylo tam i pár holek. Některé děti sáňky měly, jiné ne. Ty, které žádné neměly, jezdili s ostatními a někdy sjížděli kopec jen tak po zadku. A všechny děti, ať už se sáňkami nebo bez, si toho odpoledne na svahu užili náramnou legraci. A večer, když se Felix s novými sáňkami zase vrátil domů, byl celý od hlavy až k patě od sněhu a rudý v obličeji. A špičku nosu měl studenou a tváře rozpálené a uši od mrazu skoro modré. Ještě štěstí, že jste tam nevomrzli, pravila maminka. Proč sis nevzal toho kulicha? No jo, toho kulicha. Felix se hrozně vylekal. Právě ten kulich, ten krásný nový kulich, který mu nadělil Ježíšek, tak právě tenhle kulich byl pryč. Musel ho ztratit při sáňkování, aniž by si toho v tom zápalu všiml. Druhý den ráno, když se pak s maminkou vydali dolů do vesnice hledat tu čepici, byl celý svah pod vrstvou nového sněhu, co přes noc napadal. A ta čepice ležela někde hluboko pod sněhem. A ač ji dlouho hledali, nic nenašli. Felix byl toho rána velmi sklíčený a maminka také. Chlapče, chlapče, pravila mu. Pořád musíš tropit nějaký skopičiny. Jen si představ, jak je teď Ježíšek smutnej, že si toho novýho, krásnýho kulicha zase zašantročil. Na Ježíška si Felix doteď vůbec nevzpomněl. Mlčky a zkroušeně se za maminkou ploužil domů a přemýšlel, co by měl udělat, aby kvůli němu nemusel být Ježíšek smutný. A protože to byl chlapec dobrý, jak už všichni víme, tak ho také skutečně něco napadlo. Když pak zase přišli domů, vzal Felix jednu z maminčiných papírových květin, byl to červený karafiát, který ležel v horním koši s již hotovými květinami. A ten karafiát položil pod obrázek s jezulátkem.
4: Ježíšku, nebuď kvůli tomu kulichu smutnej, řekl. Příště už si dám na svý věci větší pozor, to ti slibuju.
5: Do druhého dne ráno ten červený karafiát zmizel. Polička byla prázdná. A Felix si zhluboka oddechl úlevou. Nyní s naprostou jistotou věděl, že mu Ježíšek odpustil. Tedy přinejmenším do příště.

znovu prosil Ježíška o odpuštění. A opět byl do rána měsíček pryč. A od této chvíle už Felix nikdy nezapomněl při příhodné příležitosti položit jezulátku na poličku některou z maminčiných papírových květin. Jednou to byla růže, podruhé tulipán, jindy astra, vždycky podle toho, co zrovna bylo po ruce. A když uvážíme, kolik má rok dní, a když si k tomu domyslíme, co všechno musí takový správný malý kluk den co den provádět, tak si můžeme snadno spočítat, že těch květin nebylo zrovna málo, které Felix v průběhu roku musel jezulátku položit pod obrázek v koutě světnice vedle okna. A když se sešel rok s rokem a nadešel štědrý večer, lehl si Felix do postele plný očekávání, co mu asi tak Ježíšek následujícího jitra nadělí. A v hlavě se mu vybavovaly všechny ty hlouposti a skopičiny, které v poslední době natropil. Z toho usoudil, že si kvůli zítřejšímu ránu nemusí dělat žádné přehnané naděje. No a tak ten náš Felix od Maršnerů z Kořenova usnul. A jak tak spí a spí, i jeho rodiče už byli dávno v posteli, tak najednou z ničeho nic slyší, jak někdo zvenčí ťuká na okno. Jen zlehinka, jakoby malíčkem. Ale na probuzení Felixe to stačilo. Felix tedy přistoupil k oknu a na jedné okenní tabulce si mezi ledovými květy vydýchal malý kruhový průhled. A jak vykoukne ven, vidí před oknem stát malého andílka. Stojí tam bos v bílém andělském rouše a Felix se podivuje, jak to jen v té zimě, že by psa nevyhnal, venku na sněhu a ledu může vydržet. Pouze na hlavě měl ten andílek kulicha. Kulicha z modré a červené vlny a s bílou bambulí. Felix ale nemá čas se tím zabývat. Ten andílek mu totiž dává znamení a říká, aby za ním vyšel ven. Povídá to tichým hláskem a přece mu Felix i přes zamrzlou okenní tabulku rozumí každé slovo. Maršnerovic Felix se tedy oblékl, rychle a tiše, aby tím nevyrušil rodiče ze spánku, a pak se nenápadně protáhl ven před chalupu k andílkovi a zeptal se ho, kamže to s ním má jít. No, kam asi, pravil andílek. Kam jinam, než do Betléma. To je snad jasný, ne? Do Betléma? Zeptal se Felix. A je to odsaď daleko? Ale kdéž? Odpověděl andílek. Posaď se, Felixi, tady pěkně na sáně a já tě potáhnu. Sáně stály pod střížkou vedle vchodových dveří. A tak se tedy Felix posadil na sáňky a andílek zavelel. Odjezd! S lehkostí a radostně svištěl sněhem šňůr od saní v ruce. Tak to táhl Felixe za sebou. Nejdříve je cesta vedla lesem, pak přes luční stráně dolů k Tesařovskému potoku a potom přes dřevěný můstek zase vzhůru do dalšího lesa. A když pak vyjeli z lesa ven, spatřili dole v údolí střechy Betléma a nad tím vším zářila hvězda betlémská. Chlév s jesličkami byl jasně osvícen nebeskou září. A o této svaté noci se líbeznému Ježíškovi přišlo poklonit i 57 řádně zvolených starostů a

0: představených obcí z okresů Liberec, Jablonec nad Nisou a Turnov, stejně jako již chvíli před nimi pastýři. Stáli tam, přivedeni anděli, v černých kabátech a černých kloboucích a někteří měli dokonce na hlavách cylindry a kolem krku zlaté řetězy na znamení svého úřadu. Těch 57 pánů tam před chlévem s jesličkami s ponížeností postávalo a trpělivě čekalo již přinejmenším půl hodiny na to, až budou vpuštěni k Ježíškovi. Ale Felix od Maršnerů z Kořenova, ten náš Felix, čekat vůbec nemusel. Jen co se objevil na svých sáňkách, dva jiní andílci před ním otevřeli vrata od chléva a ten s kulichem ho uvedl dovnitř. Matka Boží tam seděla namalované truhle s velkýma očima a černými vlasy pod modrým šátkem. V prvním okamžiku Felix opravdu věřil, že ta paní, co tam sedí na té truhle, je jeho máma. Za ní stál vousatý muž s holí a zlatým kroužkem v uchu, takovým, jaký nosívají tesaři. Zkrátka a dobře, svatý Josef. A před nimi ležel v kolébce ze smrkových prken líbezný Ježíšek. A neležel ani na seně, ani na slámě, nýbrž na samých překrásných barevných květinách. Na růžích, narcisech a chrpách, měsíčcích a astrách, na fialkách a rudém máku. A to teď, uprostřed zimy. Jak to těch 57 starostů a představených skrze vrata od chléva zahlédlo, nemálo se podivili. A liberecký starosta, pan doktor Bayer, pronesl to, co si už ostatně všichni při té podívané myslili.
1: Ústa hromů, zvolal. Takové krásné květiny. To by člověk nevěřil, že je něco takového v tuhle dobu vůbec možné.
0: Sotva to dořekl, milý Ježíšek se v kolébce napřímil. Tyto květiny zde, pravil jasným hláskem, ty jsem dostal od mého přítele. Od Maršnerovic Felixe z Kořenova, který tady stojí po mojí pravici. Spatřete všichni na něho. Není kdo ví, jak poslušný, ale jinak je to dobrý kluk. A to je to nejlepší, co se může od správného malého kluka očekávat. Jak to Felix uslyšel, zrudly mu uši. Z části radostí a hrdostí a z části rozpaky. A pak poklekl před kolébkou a sklonil hlavu. A Ježíšek ho žehnající rukou lehce pohladil po vlasech. A Felixovi bylo náhle tak nádherně teplo a blaženě, že měl pocit, že už je v království nebeském. Ale nebyl v království nebeském, ale v chlévě betlémském. A venku nadále čekalo těch 57 starostů a představených na to, až konečně budou také vpuštěni do chléva. Proto také jeden andílek, ten s kulichem, zašeptal Felixovi do ucha, aby ho teď následoval. Zatím ještě ne domů, Bože chraň, ale jenom pár kroků stranou do zadní části chléva k ostatním dětem. Tam vzadu totiž, u volka s oslíkem, bylo již několik holek a kluků. Všichni tak ve věku Maršnerovic Felixe. I oni dnes o svaté noci přišli k Ježíškovi do chléva betlémského. I oni byli doma andílky probuzeni ze spánku a přivedeni k jesličkám. A všechny ty děti nebyly, stejně jako Felix z Kořenova, kdo ví jak poslušné, ale jinak to byli správní kluci a holky. Konečně smělo také těch 57 starostů a představených obcí z okresů Liberec, Jablonec nad Nisou a Turnov předstoupit před Ježíška a poklonit se mu. Jeden po druhém přistupovali ke kolébce, smekali uctivě klobouky a hluboce se klaněli. Jeden každý z nich pronesl k Ježíškovi krátkou, ale nadmíru slavnostní řeč, většina v jazyce německém a někteří také v jazyce českém. Ale maršnerovic Felix z Kořenova spolu s ostatními dětmi těm pánům starostům a představeným nenaslouchal a raději se v zadní části chléva zabýval interesantnějšími věcmi. Kluci si tam se svými andílky hráli v seně na schovávanou. Holky zase s těmi svými seděly na fošně, kterou jim svatý Josef připevnil pomocí dvou provazů na příčný trám pod seníkem a společně se houpali, což bylo dozajista velmi legrační. Když pak těch 57 starostů a představených bylo se svými poklonami a chválořečmi v obou zemských jazycích hotovo, a když konečně v hlubokých úklonách opustili chlév betlémský, směli děti opět přejít dopředu k Ježíškovi. Ze dvou kos na řezání dřeva a jedněch starých dveří pro ně svatý Josef narychlo zhotovil veliký stůl a Matka Boží na něm děti pohostila. Horkým medovým mlékem a jáhlovou kaší, perníkem a anýzovým pečivem, s kořicovými hvězdičkami, mandlovými koláčky a vánočkou. A zatímco malí hosté hodovali, ona s Ježíškem v náručí chodila kolem stolu a měla radost z toho, jak u ní dětem chutnalo. A milý Ježíšek a svatý Josef, volek a oslík a všichni andělé se v chlévě betlémském radovali s ní. Děti už ale pomalu museli jít domů. Jedno po druhém přicházeli k Matce Boží a za všechno se poděkovali. A Ježíšek každému na rozloučenou ještě jednou požehnal a promluvil pár milých slov, načež byli svými andílky zase odvedeny domů do svých vyhřátých postýlek. Také maršnerovic Felix z Kořenova se u Matky Boží poděkoval se slovy zaplať pánbu. A Ježíšek mu stejně jako ostatním dětem na rozloučenou požehnal. Zůstaň i nadále dobrý chlapec, pravil mu a přitom ukázal na množství květin, které mu Felix během uplynulého roku věnoval. A pak dodal, tolik jich ani nebylo zapotřebí, příště jich může být o pár méně. A Matka Boží, jejíž hlas zněl stejně jako hlas Felixovy mámy, přikývla a dávala slovům svého děťátka za pravdu. Ach ano, klidně by stačila i polovina, chlapče, pravila. Hezky se snaž, abys nám ty květiny nemusel dávat tak často. No, co měl na to Felix Matce Boží odpovědět? Ovšem, že se bude snažit, říkal. Od teďka se prý pokusí být o trošičku poslušnější. To jí slibuje. Přitom se jí díval pevně a upřímně do očí, dokud mu andílek, ten s kulichem, nepoložil ruku na rameno a nenaznačil, že teď už ale opravdu musí jít domů. No a tak ten andílek odvezl Felixe na jeho saních zpátky domů, až před maršnerovic chalupu pod lesem v Kořenově. Tam ho vysadil a počkal venku, dokud se přesto vydýchané kolečko na okenní tabulce nepřesvědčil, že už Felix leží ve své posteli. Až teprve pak se zase andílek odebral zpátky na věčnou blaženost. A teprve teď Felixe napadlo to, co ho mělo napadnout již mnohem dříve. On se totiž měl andílka zeptat, zda by se za něho, Felixe z Kořenova, u Ježíška nepřimluvil, aby mu ještě jednou nadělil nějakého kulicha. Takového krásně teplého, z modré a červené vlny, jakého, bohužel, loni ztratil hned první den při sáňkování.
1: No škoda, na to už bylo pozdě, to už milý Felix propásl.
0: Ale v takovýchto příbězích to nezřídka končí úplně jinak, než by rozumný člověk očekával. Když se tedy Felix ráno na Božího dvánoční probudil, nemělo by nás udivit, že na stoličce před jeho postelí modro-červený kulich neležel. Za to tam ale byl jiný. Tentokrát ze zelené vlny, s hnědým vzorem a žlutou bambulí. A když si ho Felix vyzkoušel, jen tak v noční košili a bos, tak ke své radosti zjistil, že je ten nový kulich ještě mnohem, mnohem teplejší, než byl ten loňský. A také mnohem, mnohem měkčí. Tak hřejivý a měkoučký, jako by ho pro něho, Felixe z Kořenova, nechal Ježíšek uplést přímo Matkou Boží.

0: Piggy vtip.
1: Při hodině dějepisu se učitel ptá žáka. Milane, co víš o významných matematicích starého Řecka?
0: Milan odpoví. Všichni zemřeli.

0: Hejlík má tajný plán. Hejlík vyrazil z Kilimandžára a křivolakými uličkami spěchal do klidnější horní části města, kde bydlel pan Vavřinec i profesor Kadeřábek. Doufal, že Egon bude ještě doma, ale nebyl. Místo něho tu seděl za stolem Ramses. Vypadal naštvaně.
1: Kde se pořád touláš? Myslel jsem, že mi chceš pomáhat.
2: To taky dělám, odpověděl Hejlík. Egon, tu není.
0: Zeptal se roztržitě.
1: Jaký Egon?
2: No, přeci pan Vavřinec.
1: Co by tu dělal?
2: Je tady doma a já ho zrovna teď moc potřebuju.
0: Tohle už Ramses nevydržel.
1: Tak poslouchej, křičel. Chceš mi pomoct najít bráchu nebo ne?
2: Ale o to já se celou dobu snažím, bránil se Hejlík.
1: Tak mi konečně pověz, kdo je ten kudlo Dederon? Přece si říkal, že o něm něco víš. A on už profesorovi volal, že chce výkupný.
2: A proč profesorovi? Nechápal Hejlík.
1: No, protože to zvednul. Táta se mu připojil na telefon, ale na tom už teď nezáleží. Ty něco víš a nechceš mi to říct,
0: vztekal se Ramses.
2: Tak dobrá, vím, kdo je kudla Dederon a taky vím, kde Tulíka vězní.
1: Tak co uděláme?
0: Ramses vyskočil od stolu.
1: Musíme ho osvobodit.
2: To není jen tak, řekl Hejlík a řekl to velice vážně. Dederon je šéf gengu strašně nebezpečných lichožroutů. Patří jim celý dolní město a uši mají propíchnutý spínacíma špendlíkama.
0: Ramses se nezmohl na slovo. Zdálo se mu, že jeho bratranec blouzní, ale přesto navrhl, že přivede posily, toho siláka Vasila, o kterém už Hejlík jistě slyšel, a jeho kumpány Padráta a Škrtiče.
2: Ne, já už mám plán, jak Tulíka osvobodit, ale nejdřív musím vyloupit jeden krám s ponožkama,
0: oznámil mu Hejlík. A do toho zarachotili klíče v zámku a vešel pan Vavřinec. Ramses se musel ztratit. Proklouzl na balkón a ještě než se začal spouštět po hromosvodu na chodník, stačil na něho Hejlík křiknout.
2: Ramíku, věř mi a nikomu ani slovo. Hlavně teď nic sám nepodnikej, nebo všechno zkazíš.
3: Jenom jednou za to táče spořádal i Punčo Cháče. Od tetičky z Francie chudinka už nežije. Ach, to bylo pláče.

0: Sedí sticha a počítá. Sudá lichá,
1: sudá lichá, sudá lichá, lichá, lichá, lichá.
2: Mám pro vás novou Piggy básničku. Jezevčíci, ty jsi hoví, vždyť to jsou psi salámoví.
3: Podívej se, mámo, sama, je to salám s nožičkama.
4: A teď ještě jednou a pomalu.
2: Jezevčíci, ty jsi hoví, vždyť to jsou psi salámoví.
3: Podívej se, mámo, sama, je to salám s nožičkama.
2: Jestli se vám ta básnička líbila,
3: jděte na www.piggy.cz a tam ji najdete.

0: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!
1: Na tomto místě se ve scénáři paní Drncová zeptá: a jak se vám u nás líbí, páni vyslanci? A vyslanci odpovědí písničkou Čechy krásné, Čechy vaše. Je složená, ale do filmu se nevešla. A tak vám ji skladatel Uhlíř a já, scenárista Svěrák, zaspíváme.

0: Kapitola 14. Začarovaný les. Brzy jsem došla k začarovanému lesu. Celý se koupal v pološeru měsíčního světla. Člověk by řekl, že mezi kmeny hoří nějaká veliká svítilna, neboť všechny stromy byly osvětlené. Zářily do modra, do červena a do žluta. Světelné odlesky se křižovaly a tvořily tak jemné tóny barev, že to vypadalo jako v pohádce. Poletovalo tam tisíce včel, jako déšť zlatavých kapek. Při letu se dotýkaly strun visících z větví, takže celý les zněl hudbou. Mezi listím stromů se kolébalo mnoho květinek. Některé z nich zpívaly, jiné vyšívaly stříbrnými nitkami nevídaně nádherné pláště. Květinky byly průhledné, jako kdyby měly tělíčka stylu. Na ramenou měly ozdobná křídla a létaly docela lehce sem a tam. Snášely se ze stromu na strom, jak se jim zachtělo, klouzaly z větve na větev lehčeji než veverky a usedaly na zem půvabně jako ptáci.
1: Jsou to opravdu květiny?
0: Myslela jsem si.
1: Tolik se podobají ptáčkům.
0: Marně jsem se snažila vzbudit jejich pozornost. Nevnímali mě, neviděli ani neslyšeli a já jsem brzy dočista zabloudila. Ale na to jsem přišla teprve tehdy, když jsem si všimla, že pěšinka, po které jdu, hned za mnou mizí. Snažila jsem se dostat z lesa ven, ale všude vpravo, vlevo, přede mnou i za mnou byly tytéž červené, modré, žluté stromy ve vyrovnaných řadách. Řekli byste, že se mi znovu stavějí do cesty tytéž stromy, okolo nichž jsem už přešla. Začínala jsem už ztrácet odvahu, když jsem postřehla u paty jednoho kmene žlutého slimáka. Okamžitě jsem si vzpomněla na dobré rady, které mi dali na rozloučenou mechové snídky.
1: Promiňte, prosím,
0: oslovila jsem ho.
1: Bylo mi řečeno, že víte, kde bydlí krtek něžně černý.
2: Abyste se tam dostala,
0: odpověděl mi,
2: musíte nejdřív projít bludištěm, a to je ještě daleko, ale přejete-li si, mohu vás tam dovést.
0: Na skořápce měl vysekané sedátko a tak jsem se tam usadila. Požádal mě, abych vzala do ruky malé opratě, které měl připevněné na růžcích. Klouzal lehce a bez nárazu, a stromy ubíhaly kolem mne dozadu, jako když jedete ve vlaku. Po zuby ozbrojené, statné břečťany hlídaly vchod do bludiště. Jak jsem vyslovila jméno Šedozelená, uctivě se rozestoupily.
2: Jen dejte dobrý pozor,
0: poučoval mě žlutý slimák, než jsme se rozloučili.
2: V bludišti je 100 sálů a do každého vede 40 dveří. Ať uvidíte cokoliv, za nic na světě se o to nesmíte zajímat. Jen docela malá nepozornost a jste neodvratně ztracená. V prvním sále projdete 7 dveřmi vlevo, v druhém 19 dveřmi vpravo. V třetím 13 dveřmi vlevo, ve čtvrtém 5 dveřmi také vlevo. 5. sál projdete rovně prostředkem a tam bydlí náš vážený něžně černý.
1: V prvním sále 7 dveřmi vlevo, v druhém 19 dveřmi vpravo, v třetím 13 dveřmi vlevo, ve čtvrtém 5 dveřmi také vlevo. 5. sál rovně prostředkem.
0: Nechal mě to několikrát opakovat a když jsem se to naučila nazpaměť, přál mi mnoho štěstí. Vstoupila jsem do bludiště chvějíc se strachem. V prvním sále hrachory a zelené fazole střílely z luků do terče a já jsem bez váhání prošla 7 dveřmi vlevo ven. V druhém sále skupina různých zelenin stála v kruhu okolo cvrčka, který zpíval a přitom hrál na harmoniku. Rajská jablíčka se usmívala, opírajíce se o hubená ramínka kerblíků. Celery vážně pokyvovaly hlavami do noty a za nimi, jak to mají ve zvyku, vystupovaly na špičky chřesty, aby lépe viděli. Hlávky zelí přivíraly oči rozkoší, brambory si lehly, aby se neunavily, a pórky si hladily vousky a snily. Právě jsem počítala dveře na pravé straně sálu až do 19, když v tom jedna bláznivá cibule vykřikla:
1: Rajská polévka, rajská polévka.
0: Okamžitě se všechny zeleniny, které se dávají do rajské polévky, v šíleném zmatku vrhaly k sobě a objímaly se. Byla to tak bláznivá podívaná, že jsem na chvíli zapomněla, ke kterému číslu jsem došla. Musela jsem začít počítat znovu, ale protože dveře, kterými jsem vstoupila, byly právě takové jako ty druhé, nevěděla jsem, zda jsem začala od těch pravých. Vstoupila jsem do třetího sálu, kde okřídlené květinky hrály dámu. Sasanky, vzájemně se držící za ruce, představovaly čáry na šachovnici a místo kamenů byly na jedné straně červení a na druhé modří slimáci. Hrálo se v hlubokém tichu. A protože sama strašně ráda hraji dámu, mimovolně jsem k hrajícím přistoupila a dívala jsem se. Zapomněla jsem tak dalece na svou cestu, že po ukončení hry jsem se dala do hovoru s jedním modrým slimákem. Teprve když jsem si všimla jeho zlomyslného úsměvu, uvědomila jsem si náhle nebezpečí, do kterého se vrhám.
3: Šťastnou cestu!
0: Posmíval se mi.
3: Zdá se mi, že jdete do říše věčného sněhu. Ha!
1: Co?
0: Odpověděla jsem nakvašeně.
1: Tohle bludiště taky není nekonečné. Však já něžně černého přece jen najdu.
0: Vstoupila jsem do první chodby, kterou jsem viděla. Ale ta se náhle ostře zahýbala a já jsem se octla před dveřmi, na nichž plála ohnivá písmena.
1: Nebezpečí smrti.
0: Krev mi stuhla v žilách a horem pádem jsem spěchala zpět do sálu. Ale ať jsem zabočila do kterékoliv chodby, vždycky jsem se znovu octla před dveřmi, kde svítila výstražná písmena.
1: Nebezpečí smrti.
0: Uvědomila jsem si, že jsem se stala zajatcem bludiště a cítila jsem, jak mi na čele vyvstává ledový pot. Buď projdu dveřmi, a nebo budu muset bloudit chodbami, až zhynu hladem a žízní. Poprvé mě napadlo, že třeba už nikdy neuvidím maminku, a v zoufalství jsem otevřela ty hrozivé dveře.

0: V daleké zemi žil mocný král Nazir, který si podrobil mnohá království. Jeho palác byl přeplněn bohatstvím, ale král Nazir stále nebyl spokojen. Toužil po ještě vzácnějších pokladech, ještě krásnějších zrcadlech, ještě lépe utkaných kobercích. Jednou ho navštívil král z daleké země, který tudy projížděl na své cestě za tajemným mořským palácem. Král Nazir byl udiven, že o tomto paláci ještě nikdy neslyšel. Druhý král mu tedy vyprávěl. Mořský palác, králi, je jedním z největších divů světa. Podlahy, stěny, zdi, to vše je vytvořeno z mořské vody. V zahradách rostou divukrásné mořské květiny, prohánějí se v nich mořští koníci. Palác je obehnán 10 zdmi, vytvořenými z různých mořských proudů. Proto je velmi těžké se do něj dostat. Mnoho statečných mužů skončilo v mořských vlnách, když se pokoušelo vstoupit do tohoto paláce. Přesto jsem se i já rozhodl, že musím palác spatřit na vlastní oči. Má dcera Daria cestuje se mnou. Teprve nyní si král Nazir povšiml půvabné dívky stojící opodál. Krásnější tvář ještě nikdy neviděl. Usmyslel si, že se Daria musí stát jeho ženou. Ona bude tím nejvzácnějším pokladem v jeho sbírce. Nabídl jim, aby si u něho odpočinuli, a druhý den se s nimi vydal na cestu k mořskému paláci. Za 3 dny dorazila výprava k zátoce, blízko níž bylo vidět vodní hradby mořského paláce. Princezna Daria byla ohromena jeho krásou a celá se rozechvěla. Ano, právě takový palác vídávala ve svých snech. Slunce již zacházelo za obzor, ale princezna stále odmítala opustit zátoku. Nyní jí připadal palác ještě krásnější. Jakési světlo jim prostupovalo a osvětlovalo všechny klenby a terasy. Král Nazir si dobře všiml jejího okouzlení a nabídl jí, že pokud se stane jeho ženou, nechá pro ní postavit palác ze slonoviny právě tam, kde teď stojí v přímé blízkosti mořského paláce. Princezna udiveně pohlédla na krále. Představa, že by nemusela mořský palác opustit ani na chvíli, byla pro ní velmi lákavá. Krále Nazira sice příliš nemilovala, ale pokud chtěla navždy zůstat u svého mořského zázraku, neměla jinou možnost. Souhlasila. V den svatby stál již nový palác na mořském břehu a byl na vlas stejný jako ten v mořských vlnách. Komnata krále a princezny byla umístěna přímo proti mořskému paláci. O svatební noci ležel král po boku své ženy na svatebním loži a zdál se mu podivný sen. Viděl v něm svoji ženu, jak se blíží k jeho posteli se zlatým lukem a šípem. Upřeně se na něj zadívala a střelila mu šíp rovnou do srdce. Opustil spící princeznu a přikázal služebné, aby nepouštěla Dariu ani na krok, dokud se král neporadí se svými ministry. Ráno se princezna probudila a zjistila, že je v komnatě sama. Služebná přinesla snídani a oznámila jí králův rozkaz, aby prozatím neopouštěla svoji komnatu. Princezna nechápala, ale pokud se mohla dívat na mořský palác, nebylo jí tak smutno. Král Nazir svolal všechny své rádce a vykladače snů, aby mu poradili, co znamená jeho podivný sen. Nejdříve promluvil nejstarší ministr. Nemusíte se zneklidňovat, králi. Ten šíp, který princezna vystřelila, byl jistě šípem lásky. Ostatní se k němu připojili. Pouze jeden z nich tvrdil, že král je ve smrtelném nebezpečí. Tento sen prý dokazuje, že mu princezna nějak usiluje o život. Ostatní rádcové z nenadání změnili názor a připojili se k poslednímu. Doufali, že se tak princezny zbaví a získají opět královu přízeň. Radili mu, že musí princeznu buď vyhnat, nebo nechat zabít. Král zatím odmítl obě možnosti a rozhodl se dál žít se svou ženou. Pověřil stráže, aby mu byli neustále na blízku a každý den prohledávali celý palác, zda není někde ukrytý zlatý luk. Přes všechna opatření nemohl král na svůj sen zapomenout. Myslel na něj pokaždé, když se s princeznou setkal. Když uléhal ke spánku, když se ráno budil, když se s ní procházel podél zátoky. Tento strach nakonec zničil i královu velikou lásku k princezně. Darja cítila, že s králem není něco v pořádku. Byl stále rozmrzelý, nedůvěřivý, uhýbal jejím dotekům. Za chvíli již v paláci nezůstal nikdo, kdo by jí měl rád. Kdyby nebylo obrazu mořského paláce, jistě by už dávno opustila toto nevlídné království. Často sedávala u okna a pozorovala vodní klenby, terasy i věže tajemného paláce. Jedné noci se v zoufalství rozhodla, že se pokusí najít cestu ke svému paláci. Opustila spícího krále, otevřela okno a spustila se po provaze dolů. Král Nazir zaslechl šramot, rozhlédl se po pokoji a když nenašel princeznu, velmi se vyděsil. Domníval se, že odešla pro zlatý luk, kterým ho dnes v noci zabije. Zavolal stráže, aby mu princeznu našli, ať je kdekoliv. Stráže objevili princeznu na břehu moře. Princezna Darja spatřila své pronásledovatele a vrhla se do mořských vln. Raději se utopí, než aby žila celý život jako vězeň u nemilovaného krále. Střílejte, nařídil král. 10 vojáků napnulo luky s otrávenými šípy a vystřelilo. Všech 10 šípů zasáhlo princeznino tělo, které pomalu klesalo ke dnu. V tom okamžiku ji jedna vlna uchopila a odnášela přímo k branám mořského paláce. Darja proplula všemi jeho 10 branami a nakonec ji vlna položila na lůžko v té nejvzdálenější komnatě paláce. Zemdlená princezna upadla do hlubokého spánku. Mezitím král Nazir a jeho vojáci byli již tak posedlí honbou za princeznou, že se za ní vrhli i do mořských vln. Najednou se přihnala jedna obrovská vlna a odnesla je daleko od břehu, kde všichni, včetně krále, utonuli. Když se lidé dozvěděli, že se jejich král utopil a princezna pravděpodobně také nežije, poslali zprávu princezninu otci. Nešťastný král okamžitě přijel do paláce a oplakával svoji milovanou dceru. Stále doufal, že je ještě naživu, že se nějak zachránila v mořském paláci. Vyhlásil, že bohatě odmění každého, komu se podaří dostat k mořskému paláci a najít jeho dceru. Pokud by byla princezna živá, dostane ji za ženu a stane se v této zemi králem. Mnoho udatných princů a odvážných mladíků ze všech koutů světa přicházelo zkusit své štěstí. Někteří plavali, někteří pluli po pramici nebo na loďce. Nikomu se však nepodařilo proplout 10 zdmi, které obklopovaly celý palác, a mnozí z nich se utopili ve vlnách. V nedalekém království žil mladý princ, jehož rod vládl v zemi po mnoho generací až do doby, kdy jejich království uchvátil bohatý král Nazir. Nechal zabít princova otce a samotný princ unikl smrti jen o vlásek. Byl pevně rozhodnut, že svého otce pomstí. Převlékl se za žebráka a vydal se do paláce krále Nazira. Dozvěděl se, že král Nazir je po smrti a že neznámý král hledá svou ztracenou dceru v mořských vlnách. Tyto zprávy ho tak rozrušily, že ulehl na chvíli pod strom a usnul. Zdál se mu zvláštní sen. Ve snu spatřil, jak na mořský břeh přiletěli ptáci z celého světa a zpívali 10 různých melodií. Dříve než odletěli, upustil každý na zem jedno svoje pírko. Pírka spolu vytvořila překrásnou loďku ve tvaru labutě a první vlna ji smetla do moře. Když se princ probudil, hned si vzpomněl na svůj sen a dokonce si zapamatoval i všech 10 ptačích melodií. Co je to asi za znamení? Možná, že právě taková loď by ho mohla dovést ke ztracené princezně. Ohlásil se u krále a oznámil mu, že se pokusí dojet pro jeho dceru. Král si prohlížel prince stále převlečeného za žebráka a nemohl pochopit, kde se v něm vzala taková odvaha. Dlouho se už u nich nikdo nezastavil a tak král nakonec souhlasil. Princ požádal, aby nashromáždili pírka ze všech ptáků v zemi, od těch nejkrásnějších až po ty nejprostší. Z nich si potom udělal loď, se kterou se vydal na moře. Jeho loď ve tvaru labutě se snesla po proudu tak lehce, jako by se ani vody nedotýkala. Král v úžasu hleděl za ujíždějícím mladíkem a přemýšlel o tom, zda takováto loď může překonat všech 10 zdí mořského paláce. Náhle se přihnala mohutná vlna, popadla loďku i s princem, proplula s ním všemi branami paláce a zanechala ho v té nejvzdálenější komnatě nedaleko spící princezny. Princ ještě nikdy nespatřil tak krásnou dívku. Přistoupil k ní a začal jí ošetřovat rány. Vyjmul vždy jeden otrávený šíp z jejího těla, zakryl ránu dlaní a zanotoval jednu z 10 ptačích melodií. Ve chvíli, kdy dospíval poslední melodii, otevřela Daria oči, posadila se a usmála se na svého zachránce. Princ jí pohladil po krásné tváři, vzal jí do náruče a posadil do své loďky s peří. Za chvíli už spolu připlouvali k mořskému břehu. Šťastný král objímal svoji dceru a děkoval princi z celého srdce za její záchranu. Princ odhodil žebrácké šaty a přiznal svůj pravý původ. Zanedlouho se konala svatba. Princ se ujal vlády v zemi a svou ženu velmi miloval právě tak, jako ona milovala jeho. Říká se také, že vždy jednou v roce se oba vydali na své loďce s peří do mořského paláce a strávili den v té nejvzdálenější komnatě. O čem si tam spolu povídali, to už nikdo neví. Možná o tom, jak je dobré, když má člověk někoho rád.
1: Mám ploché nohy po tetě a fantazii po svém strýci. Už dlouho šlapu po světě a nevím, co mám o něm říci. Kdysi jsem sníval o Nilu, a pak se plavil po Vltavě. Já věřil spoustě omylů a dodnes nemám jasno v hlavě, nemám jasno v hlavě.

a čekám, co se ještě stane. Mám pořád v duši dítěte a říkají mi, starý pane, já citově jsem založen, při smutných filmech slzy roním a měl jsem taky málo žen. Teď už to asi nedohoním, už to nedohoním.

0: sundáš si botičky.
1: Tak je tam
0: vlhko. A holýma kopítkama chodíš po trávničku.
1: No.
0: Tak máš mokrá kopítka. Je to rosa.
2: V létě jsme chodili s babičkou do lesa sbírat maliny, jahody nebo borůvky, nebo jen tak na procházku. Když byl hezký slunečný den, v lese byl příjemný chládek a všechno vonělo, často jsme slýchávali kukat kukačku. Pšt, poslouchej, já ji umím přivolat. To je ona. Dlouho jsme ale nevěděli, že kukačce se také říká žežulka a že je o ní jedna moc hezká písnička, až když nám ji babička zaspívala.

0: básnička. Táta včera na venku našel první sněženku. Vedle Petr Klíč, zima už je pryč.
1: A teď ještě jednou.
0: Táta včera na venku našel první sněženku. Vedle Petr Klíč, zima už je pryč.
1: Jestli se vám tohle básnička líbila, tak běžte na www.tigy.cz a tam ji najdete.

0: Kurvínková, tedy moje politika. Dobrý večer.
1: Ano, ano, Hurvínku, správně si řekl večer.
0: No?
1: Jdeš pozdě, to jsi zase musel zůstat po škole.
0: Nemusel, ale zítra chci zůstat doma, víš, tak jsem si to nadělával.
1: Ale to je pořád dokola. Vysvětli mi, co ti na škole vadí.
0: Na škole nic.
1: No tak.
0: Budova je to pěkná. I novou střechu nám na ní dali. Jenom s učiteli tedy je to horší. Ano, ano.
1: Prosím tě, proč?
0: Představ si, taťuldo, vůbec nic neví.
1: Co to tady plácáš?
0: Neplácám. Tak hele, třeba naše učitelka, jo?
1: Co je s ní?
0: V jednom kuse se mě na něco ptá.
1: A co ty?
0: Nic. Nechám ji, ať se na to přijde sama.
1: Je. No jo, no, tak. Tak vysyp, co si za...

0: co vyvedl?
1: Ani nic, jen jsem si zahrál na politika, víš?
0: Jo. A jak se to tedy hraje?
1: A trošku jsem si při vyučování zdřímnul a...
0: její danánky. A dál?
1: Dál jsem si taky trošku zdřímnul.
0: A dál?
1: Dál jsem si...
0: Hurvajs?
1: A dál se pančelka zlobila, že spím.
0: No a?
1: A tak jsem jí diplomaticky řekl, že je to směšné obvinění. Štvanice na mou osobu.
0: Pro pána Jána. A co ona?
1: No. Že mám jít k tabuli a...
0: A?
1: A tak jsem jí řekl, že své místo neuvolním, protože by mi ho někdo zasedl. A když chtěla, abych jí dal žákajdu, tak jsem jí moudře odpověděl, že to nejdřív musím probrat s partnery.
0: Šmankote.
1: To jsem jí dal, že jsem jí nedal, co? Co je? No to si myslím taky tohleto. Jo. No a pak mě za trest zkoušela z Archimédova zákona.
0: A jejda.
1: Viď? A já jí diplomaticky odpověděl, že tento zákon je třeba zvážit ve druhém čtení, jelikož má řadu chyb.
0: To zírám.
1: Ona taky zírala, jak směle politikářím, že prý, kde jsem na ty řeči přišel, říkala pančelka, tak jsem jí řekl, že v televizi.
0: A co na to říkala pančelka, paní učitelka?
1: Zlobila se, že nemám koukat na politické horory, ale na večerníček. A pak taky říkala, že máš tatilda zajít do školy.
0: Ajajaj. No, to ti děkuju. To zas bude ostuda, tohleto. Hernajs, Hurvajs, od koho máš ty hloupý řeči?
1: No, od tebe.
0: Hurvajs, já s tebe snad jednou ztratím rozum a bude zle.
1: No to bude, protože malé věci se špatně hledají, říkala pančelka.
2: Piggy vtipk.
3: Přijde vnuk za dědou a ptá se ho.
4: Dědo, ty nemáš zuby, že?
5: Ani jeden, zašišlá děda.
4: Tak mi podrž ten chleba se šunkou, říká vnuk.
3: Napadla mě během dneška koloběžka. Ta by stála za pokus. Kolojízda, poloklus. Dospělí to neocení. Pro ně koloběžka není. Nemáte však ponětí, co to bude pro děti.

0: Setkáme-li se s překážkou,
1: ubrzdíme to podrážkou.
0: Kdo neumí řídit,
1: dá si odstan hlinitý.
2: Dá si odstan hlinitý.
0: Setkáme-li se s poruchou,
1: dojdeme k cíli porukou.
0: Setkáme-li se s bahnem,
1: okamžitě zahneme.

0: Vysotkové a Šmakovinky. Vítáme vás s Piggym u dalšího vaření. Se mnou, tedy s Laskonkou.
1: A se mnou, já jsem Piggy. Ahoj.
0: Každý ví, že jsi Piggy, Piggy. Na tebe se nedá zapomenout.
1: Ty si ze mě děláš legraci, viď?
0: To víš, že ne. Než začneme s vařením, chtěla bych vám, děti, všem poděkovat za vzkazy, které mi píšete přes www.piggy.cz. Piggy mi všechny vzkazy předává.
1: Já je roznáším moc rád všem kamarádům. Hedě, Hugovi, Pjárovi, Bibi, Egonovi i Justýně. Tohle dělám, no. To já roznáším. A kdo na to ještě nepřišel, můžete mě, Laskonce, i ostatním kamarádům poslat vzkaz přes Piggy.cz. Dělá se to takhle. Nahoře, tam, kde si zapínáte zvuk, můžete kliknout i na to místečko, kde je napsané napište nám. No a vy už víte, kdo my jsme, napište nám, tak to jsme my. Třeba Myšce Bibi můžete napsat, co má vyšmejdit na internetu. Tady Laskonce třeba můžete poslat nějaký váš báječný a přitom jednoduchý recept. A nebo nám napsat, co byste chtěli, abychom se všichni naučili vařit.
0: Mě by třeba moc zajímalo, co nejraději jíte, co vám nejvíc chutná.
1: Já jim všechno, ale něco radši.
0: Tak to si na tom asi stejně jako děti. Vážně, podle vzkazů, které jsem od vás už četla, to vypadá, že jste opravdu mlsotkové a šmakovinky. A že někdy máte pěkně mlsné jazyčky. Ale mlsat se musí jak, Piggy?
1: Mlsat se prostě musí, no. Mlsat se prostě musí, to jsi řekla správně.
0: Ale Piggy, tak já ti tu otázku ještě zopakuju. Mlsat se musí jak?
1: Sladce? No vlastně někdy mám i chuť zamlsat si slaně, a nebo někdy i kysele a občas i sladko-kysele.
0: Mlsat se přece musí s mírou a hlavně zdravě.
1: Zdravě, no to myslíš určitě jenom ovoce a tak, že žádné čokolády, bonbonky, tyčinky, zákusky, že jo.
0: Kdyby jedl pořád sladkosti, to by se za chvilku pěkně kutálel.
1: No.
0: A brzy by ti odpochodovaly i zoubky za něčím zdravějším.
1: A ty umíš něco, co by byla mlsotka? A bylo by to i zdravé.
0: Jistě. Když vás pořád honí mlsna a máte tolik rádi sladké, naučíme se společně připravovat nějakou sladkost, která bude jednoduchá na přípravu, sladká, takže zaženeme tu mlsnotu a přitom tahle mňomka bude náramně zdravá.
1: Jsem napnutý zvědavostí jak napínák. Co to je?
0: No přece domácí mysli tyčinky.
1: Mysli tyčinky? Já myslel, že se kupují jen v obchodě.
0: Samozřejmě si je můžeš koupit. Ale doma připravované budou chutnat daleko líp než ty kupované. Uvidíš, až ochutnáš. Navíc těch kupovaných je spousta zbytečného cukru a tuku. Když si něco vaříš doma, máš přehled o tom, z čeho vaříš a kolik tam čeho opravdu dáváš.
1: Aha.
0: My si upečeme takové mysli tyčinky, ve kterých budou vitamíny, důležitá vláknina a přece jenom méně cukru než těch kupovaných. Navíc se hodí i jako svačinka, ať už do školy nebo na výlet. Zaženou totiž hlad, zasytí a ještě dodají energii. Tak se do toho pustíme?
1: Pustíme!
0: Piggy, nachystej prosím tě tohle. Jeden hrnek ovesných vloček, obyčejných, přírodních.
1: Mám?
0: Půl hrnku mandlí a jiných oříšků, třeba lískových nebo kešů. Záleží na vás, jak moc máte tyčinky rádi oříškové. Půl hrnku vašeho oblíbeného sušeného ovoce. Tady opět existuje spousta variant. Můžou to být meruňky, rozinky, švestky, báječné jsou i brusinky. Nebo si ovoce můžete namíchat. Od každého trochu. Je to prostě jenom na vás.
1: Jú, to se dají vymýšlet pořád nové a nové varianty, viď?
0: Právě proto je to zábava. Nikdy to nebude stejné. Tak dál. Budeme potřebovat ještě malou lžičku z kořice, jeden měkký banán a asi 4 lžičky jablečné přesnídávky.
1: A čím to osladíme? To tam nedáme vůbec žádný cukr?
0: Já myslím, že nebude potřeba. Pokud bys chtěl ale sladší, můžeš přidat 1 nebo 2 lžíce medu. Teď mi zopakuj, co máme všechno nachystáno.
1: Ovesné vločky, sušené ovoce, oříšky, trochu z kořice, banán a jablečnou přesnídávku.
0: Správně. Ze sušeného ovoce si vybereme dneska třeba...
1: Mám tu brusinky.
0: Tak ty brusinky. Začneme tím, že Piggy vyloží plech pečícím papírem a na něj dáme vločky a mandle z oříšky.
1: Láskonko, víš, na co je pečící papír dobrý?
0: Nespálí se na něm pečivíčko.
1: No, to je možné, ale hlavně se do něj krásně bzunká, když hraješ na hřeben.
0: Piggy, já nevím, jak se hraje na hřeben. Musíš mi to někdy ukázat. Ale teď prosím tě, nehraj na nic a rozprostři mandle, vločky a oříšky na papíře po celé ploše plechu. Dáme asi tak na 10 minut péct, jen tak, aby trošičku zezlátl. A teď, Piggy, oloupej a rozmačkej banán. Musí být hodně zralý. Bude ale dobré, když odkrojíme špičky banánu. U takhle zralých banánů je to zdravější. Když je zralý, půjde ti lehce rozmačkat vidličkou. K banánu přidej 4 lžičky jablečného pyré, oříšky a sušené ovoce a všechno to zamíchej. Já zatím vytáhnu plech s vločkami a oříšky z trouby. Jej zapálí, pálí. Přisypuje do tvé směsi. A ty všechno zamíchej dohromady. Směsí naplníme dno zapékací misky. Tuhle misku si také můžete vyložit pečícím papírem, ať je umývání nádobí po vaření pak snadnější. Snažte se, aby vrstva té směsi byla všude stejně vysoká, aby se to všude stejně propeklo. Tak a dáme do trouby. Pečeme asi půl hodiny na 180 stupňů.
1: Vypadá to skvěle, laskonko. Já bych si to klidně už teď nepečené.
0: Ještě budeš muset chvilku počkat, Piggy. Po vytažení z trouby to necháme chvilku vystydnout a pak já, u dětí doma maminka, nakrájíme tu hmotu nožem na tyčinky. Mělo by vám to krásně držet a nerozpadávat se při krájení. Jsem zvědavá, co na to Piggy řekne.
1: Já vezmu ochutnat kocouru Vojtovi. On má pořád hlad. Asi, že tolik běhá a skáče. No tak to by se mu svačinka určitě šikla. Pochutná si a nesloustne.
0: To je dobrý nápad. Napečeme do zásoby všem kamarádům, ať mají zdravé svačinky. A vy, děti, najdete recept i postup opět na www. www.piggy.cz v laskončině sbírce nejlepších veveřích receptů. Těším se na vás zase příště, mlsotkové

0: má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
1: Bratr Pepa bere lepidlo,

0: Krkouni. Aneb dobrodružství na planetě Bimbuli. Na námět Romany Andělové napsala Zuzana Pospíšilová.
1: Byl jsi někdy dlouho nemocný? Nebo snad v nemocnici? Zkrátka zažil jsi někdy nudu? Hrozná věc. Ale nic v našem životě není přece náhoda. Věříš na zázraky? Myslím, že bys měl. Protože mně se opravdu jeden takový stal. Tím zázrakem je planeta Bimbule, kterou ti chci právě představit. Doufám, že tě očaruje stejně jako mě.
2: Moc mě těší, že ti můžu představit planetu Bimbuli a provést tě všemi jejími taji a kouzly, která skrývá. Věř nebo ne, od země nás dělí jen ždibínek duhové cesty. Ale to si nech jenom pro sebe. Nerada bych uvítala na Bimbuli nějaké darebáky a zlouny. Těm je k nám vstup přísně zakázán. Provedeme tě Bimbulí zemí. Seznámíš se s profesorem Bimbulíkem a křehoučkou Bimbulinkovou vílou Bimbulinkou se srdíčkem na dlani. Možná se ti občas zamotá ze všech těch jmen jazyk, ale ani já na tom nejsem o nic lépe. Nemysli si. Zaručeně nejvíc legrace si jistě užiješ s mými kamarády krkouny. Ovšem pozor, nejsou ani krkaví, ani hamouni. Prostě na mě jen neustále vystrkovali ze všech koutů své zvědavé krky a díky nim dohlédli vždy mnohem dál než já. Tak prostě krkouni. Jejda, málem jsem zapomněla říci to nejdůležitější. Že jsou to moji oživlí plyšáci. Ale to je strašně tajné. Vlastně tu nejsou tak úplně náhodou. Přála bych si, abys na našem výletě na Bimbuli zažil spoustu zábavy. Ať se ti na ní líbí stejně jako mě, skrkouny. Tvoje Adélka.

Obušku, hýbej se. Jeden chalupník byl velice chudý. Tak chudý, že si sám spravoval v sobotu staré boty, aby mohl jít v neděli do kostela. Pracoval dlouho do noci a ráno, když ukončil práci, pěkně se oblékl a šel na modlitby. Na kázání slyšel, že když někdo obětuje svoje jmění kostelu, Pán Bůh mu 100krát jiným způsobem vše vynahradí. I tu chuďas hned si umínil, že svou chaloupku prodá a knězi do kostela peníze přinese. Přišel domů, pověděl ženě svůj úmysl a v několika dnech byly peníze u faráře. Ale den za dnem utíkal, děti plakaly hladem, žena hartusila na muže, ale o náhradě nebylo ani vidu. Když naposledy trápil hlad i jeho, oblékl se jako žebrák, vzal do ruky hůl a šel Pána Boha hledat. Šel jeden den, šel druhý den a potkal starého ovčáka, který pásl velké stádo beranů. Že měl ubožák velký hlad, šel k ovčákovi a prosil ho, aby mu dal zbytky od jídla. Při jídle vypověděl všechno, co udělal a jak se mu vedlo. Tu starý ovčák nad ubohým chalupníkem se slitoval a dal mu beránka, který na každé zavolání beránku, zatřes se, sypal dukáty, ale přitom mu řekl velikou výstrahu, aby v jedné vsi, kterou musí projít, ke své staré kmotřičce nechodil. Chalupník s velkou radostí uložil si beránka na ramena, poděkoval starci a chutě vydal se na cestu domů, aby děti a ženu potěšil. Když byl za horou, začal slovům starcovým nedůvěřovat. Nemohl si to nějak v hlavě srovnat, aby obyčejný beránek sypal dukáty. Chtěl se lépe opravdě přesvědčit. Posadil beránka na zem a zavolal slovy starcovými. Beránku, zatřes se! A když v tom okamžiku spatřil u nohou beránkových dukáty, považoval se za nejšťastnějšího člověka na světě. Bez odkladu naložil si beránka na ramena a šel domů. A jak šel kolem hostince k motřičky, hned ho prosila, aby ji navštívil, že už tak dlouho se neviděli. Chalupník zpočátku trochu váhal, ale chtěl ukázat, že má dukáty v kapse a že ho také štěstí potkalo, šel ke kmotře. I dal jí nejprve svůj dárek od starce k uschování a ve své prostodušnosti jí hned upozorňoval, ale neříkejte mu, kmotřičko, beránku zatře se. Potom sedl si za stůl a vypil sklenku piva. Ale chytrá kmotřička hned se domyslila, že v těch slovech musí být nějaké tajemství. Proto odnesla beránka do jiné světnice a když byla sama, řekla: Beránku, zatřes se! Když viděla, že dukáty sype, začala uvažovat, jak by kmotra ošidila. Po malé chvíli si umínila, že kmotra počastuje a pozve na nocleh a na zítří ráno místo jeho beránka, že mu dá jiného, podobného, ze svého stáda. A tak se také stalo. Časně ráno vzal chalupník beránka na ramena a běžel k ženě a dětem, které plakali. On jim však hodil několik dukátů, aby žena připravila dobrý oběd. Žena nemohla se vynadivit, kde její muž nabral tolik peněz, ale nechtěla se hned na nic ptát. Po obědě postavil chalupník beránka na stůl, zavolal děti, aby jim kutálejícími dukáty udělala radost a křikl: Beránku, zatřes se! Ale beránek stál jako dřevěný, ani hlavou nehnul. Děti byly najedeny, začaly se smát a žena si myslela, že se muž zbláznil.
Chalupník se rozlobil, že se jeho přání nesplnilo, opakoval ještě jednou slova starcova, ale opět bez výsledku. Dokud dukáty stačily, byla v domě spokojenost. Ale když se začalo v domě nedostávat, začala žena mužovi vyčítat, že nic nedělá a o živobytí se nestará. I nezbylo chalupníkovi, než aby vstal, vzal zase hůl a šel hledat starce. Že ho pěkně neuvítá, věděl, ale co měl dělat. Stařeček se nakonec slitoval nad chudou rodinou a dal mu zase ubrus, který na každé zavolání Ubruse, roztáhni se! Sám se prostřel a na něm bylo nejpěknější jídlo a pití, ale dal mu opět výstrahu, aby nechodil ke své kmotřičce. Chalupník byl starým spokojen, poděkoval starci a šel domů. Brzo byl za horou, sedl si na zem a poručil ubrusu ne z nedočkavosti, ale z hladu, protože mu v břiše kručelo, tak mu poručil, aby se roztáhl. A když najeden šel kolem hostince, čekala na něj jeho stará kmotřička před dveřmi, opět ho prosila, aby jejího hostince nemíjel. Chalupník sice dlouho váhal, ale nakonec šel, dal jí ubrus k uschování a řekl. Drahá kmotřičko, hlavně neříkejte, ubruse, roztáhni se. Chytrá kmotra mu dala jíst a pít zadarmo a kmotr pil víc a víc, až se mu hlava točila. A kmotra s ubrusem udělala to, co udělala s beránkem. Chalupník přiběhl k ženě a dětem, hodil ubrus na stůl a zavolal. Ubruse, roztáhni se! Ale ubrus se nehnul. A tu teprve bláhový začal rozmýšlet a na kmotru se začal zlobit. Pak se vrátil znova ke starci, prosil ho na kolenou, aby mu odpustil, že ani nyní jeho výstrahy neuposlechl, aby se nad ním slitoval a zachránil ho. Stařec tentokrát dlouho váhal. Konečně dal mu hůl se stříbrným kováním, vykládanou drahými kameny, a poručil mu, aby nyní svou kmotru navštívil a dobře si pamatoval slova. Obušku, hýbej se! Chalupník plný radosti děkoval starci mnohokrát a pospíchal rychle k ženě a dětem, ale byl za horou zvědavý, co hůl znamená a chtěl se přesvědčit, tak zavolal. Obušku, hýbej se! V tom okamžiku stáli před ním dva ohromní siláci a začali ho nemilosrdně bít. Chalupník byl strachem bez sebe, nevěděl, jakým způsobem poručit, aby ho přestali bít. Konečně notně zbyt vykřikl. Obušku, přestaň! A hned siláci zmizeli a hůl stál před ním. Dobrý jsi, dobrý, pravil chalupník, stal ze země. Ty mi pomůžeš k dřívějším darům. Jak přišel do vsi, kde bydlela kmotra, vstoupil k ní do domu jako ke staré známé. Ta byla velice ráda, protože se domnívala, že zase z něj bude mít dobrý zisk. Dobře ho pohostila a pak se ho ptala, nemá-li nic k uschování. I dal jí hůl s prosbou, aby neříkala, obušku, hýbej se. Kmotra se v duchu smála hloupému sousedu a říkala si, bodejť by si mi všechno nepověděl, co nemám říkat. I šla z holí do druhé světnice a sotva práh překročila, zvolala netrpělivě. Obušku, hýbej se! A už tu byly dva obrové a začaly jí holemi bít, až nemohla dechu popadnout. Na její křik přiběhl hostinský na pomoc.
a tu hupy cupy i jemu se dostalo notného výprasku. Chalupník to viděl a křičel. Obušku, jen hodně, dokud mi beránka a ubrusu nevrátí. K motře nezbývalo nic, než vrátit mu, co mu vzala, i poručila přinést mu beránka a ubrus. Chalupník tentokrát byl chytřejší a proto se nejprve přesvědčil, zdali dostal pravého beránka a pravý ubrus. Potom teprve vzkřikl. Obušku, přestaň! A obušek přestal být. Pak šel se svými dary rychle domů k ženě a k dětem. I měli potom všichni velkou radost, protože měli dost peněz na živobytí, ale nezapomněli na Pána Boha ani na lidi a každému chudému pomáhali.

0: vyčaruje, co kdo chce.
1: Maso, buchty, ovoce.
0: Také byste chtěli kousek?
1: Jak se volá na obrousek?
2: Kdo pak ví, odpoví. Tohle já vím.
3: Já si pamatuju, že to je asi z té pohádky Obušku z pytle ven.
2: No.
3: Takže na obušek se volalo Obušku z pytle ven.
2: Ale tohle je jiná pohádka.
3: To je skoro stejná pohádka. A volalo se
2: Ubrousku prostři se.
4: Na druhý den svítilo slunce a běloučký sníh ležel krásně na všech stromech a byl poslední den školy před Vánocemi. Paní učitelka povídala, že nespala celou noc, že prý jen ležela a vzpomínala, jak jsme se asi dostali tím sněhem domů. A protože to byl poslední den školy před Vánocemi, četla nám paní učitelka vánoční povídku. Všechno se nám zdálo tak zvláštní. A právě než jsme se vydali domů, přišlo to nejlepší ze všeho. Paní učitelka nám nedávno objednala ze Stockholmu pohádkové knížky. Mohli jsme si prohlédnout velký arch, kde bylo moc krásných obrazů, a to byly právě obálky těch různých knížek. Tak jsme si mohli vybrat, které knížky bychom si chtěli koupit. Já jsem si objednala dvě a Lasse a Bosse taky po dvou. Na těch mých byly krásní princové a princezny. A právě ten poslední den školy paní učitelka knížky dostala. Chodila po třídě a rozdělovala je. Nemohla jsem se dočkat těch svých. Ale maminka řekla, že je nesmíme číst dřív než na Štědrý večer. Než jsme šli domů, zpívali jsme všechny vánoční písně, které jsme znali. A paní učitelka řekla, že doufá, že budeme mít příjemné Vánoce. Byla jsem si jista, že já je příjemné mít budu. Brita, Anna a já jsme běželi ke kupci a koupili jsme červený, žlutý, zelený a bílý a modrý lesklý papír, protože jsme si chtěli nadělat košíčky na vánoční stromek. Pak jsme šli všichni domů. Bylo jasno a krásně. Najednou, jak jsme šli, vyndala Brita svou knížku pohádek. Čichla k ní a pak dala čichnout i nám. Nové knížky voní tak pěkně, že člověk může hned podle vůně poznat, jak prima se v nich bude číst. Potom začala Brita číst. Její maminka jí taky říkala, že má se čtením knížky počkat až na Štědrý večer. Ale Brita teď řekla, že si přečte jen malinký kousek. Když ten kousek přečetla, všem se nám to zdálo tak hrozně napínavé, že jsme jí prosili, aby nám přečetla ještě kousek. Přečetla tedy ještě kousek. Ale nic to nepomohlo, protože když dočetla, bylo to zase stejně napínavé. Já se musím dovědět, jestli ten princ byl zakletej nebo nebyl, řekla Lasse. A Brita musela číst ještě kousek. A tak to šlo dál a než jsme konečně došli domů do Bullerbinu, přečetla nám celou knížku. Ale říkala, že to nevadí, protože si ji na Štědrý večer stejně přečte znovu. Doma dělali maminka s Agdou vánoční uzenky a všude byl velký zmatek. Jakmile jsme se najedli, šli jsme Lasse, Bosse a já ven a postavili jsme si na zahradě velikou sněhovou lucernu. Brita, Anna a Ole nám přišli taky pomoci. Na lípě seděla spousta vrabců, hejlů a síkor a vypadali tak hladově, že jsem se běžela zeptat tatínka, jestli jim smíme přinést vánoční snůbky o trochu dřív než obvykle. Tatínek řekl, že smíme. A tak jsme běželi všichni do stodoly a vzali jsme tam 5 snůbků ovsa, které jsme v létě, když se mlátilo, schovali ptákům na zimu. Přivázali jsme je na jabloně v naší zahradě a za chvíli už tam ptáci seděli a pochutnávali si. Asi si mysleli, že už je Štědrý večer. Je to přece jen krásné, ty vánoční snůbky a sníh. A vůbec všecko. Večer jsme seděli, Brita, Anna a já u dědečka a dělali jsme košíčky na vánoční stromek. Kluci tam byli taky. Napřed nám s tím vůbec nechtěli pomáhat, ale za chvíli jim to přece jen nedalo. Seděli jsme kolem dědečkova kulatého stolu a udělali jsme dohromady 54 košíčků, které jsme rozdělili stejným dílem, takže 18 košíčků pro Nor Gordon, 18 pro Milan Gordon a 18 pro Sir Gordon. Dědeček nám dal jablka a cukr kandl. Celou tu dobu, co jsme tam seděli, jsem myslela na to, že budeme druhý den péci perníčky. To je skoro stejně prýmá jako Štědrý večer. Najednou se Lasse rozběhl na zahradu a zapálil svíčku, kterou jsme měli ve sněhové lucerně. Je, jak ta lucerna ve tmě krásně svítila. Když jsem se tak dívala na to světlo v zahradě, musela jsem pořád myslet na vánoční písničku Čas Vánoc u zavátých dveří stojí, zubí se přešlapuje zaťuká. Opravdu jsem ho viděla, jak stojí a zubí se, právě tak jako sněhová lucerna. Škoda, dědečku, že nemůžeš vidět sněhovou lucernu, řekla Anna. Neměli bychom ti aspoň trochu zaspívat, co myslíš? Protože dědeček je moc rád, když zpíváme. A tak jsme zpívali. A zaspívali jsme právě tu písničku, na kterou jsem v tu chvíli myslela. Čas Vánoc u zavátých dveří stojí. Víš, že je to moc prýmá, když jsou Vánoce, šeptla mi Anna. A já jsem přisvědčila, protože si to taky myslím. Opravdu, je to to nejkrásnější ze všeho. My všechny děti z Bulerbinu se o Vánocích máme moc dobře. Jindy se ovšem máme taky dobře, i v létě, i v zimě, i na jaře a na podzim. Moc dobře se máme.

0: Uhněte mi z cesty, teta. Já jsem strašný rak. Dejte pozor na klepeta. Sice po vás bude beta. Já jsem jako drak.
1: Jestli se vám básnička líbila, jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete. Mňau.
2: To si můžete myslet, jak pavouk skoprněl, když viděl v pavučině takového nemotorného brouka, který sebou házel jako ryba v síti.
3: Co tu děláte?
4: Vysím, pane šéf.
3: Co pak to nevidíte?
5: Pavoučí děti, které za tátou přiběhly, už to brali jinak.
6: Je, tatí, ten se třese. Je, tatí, ten je legrační. Nechaj nám ho na hraní.
5: Ale najednou uprostřed všeho volání se utrhlo několik vláken pavučiny, na kterých pytlík visel, a pytlík spadl horem pádem dolů. A jak se obrátil a zůstal viset vzhůru nohama na poslední niti, vypadlo mu několik medových koláčků z kapsy do trávy. No to jste teď měli vidět pavouka. Jako střela se spustil po svém vlákně za pytlíkem, zůstal viset vedle něho a ihned soukal vláknat provazy a lana na záchranu. Malí pavoučci se také spustili, ovšem jen proto, že viděli, jak pytlíkovi něco vypadlo z kapes. Šup dolů, také každý na svém vlákně, a už byli u medových cukrátek.
6: Tatí, ten pán něco ztratil, to je dobré. Halo, pane, vy jste cukrář?
5: Zatím tatínek tahal pytlíka omotaného už spoustou lan nahoru. Dětičky každé v ústech kousek kolečka nebo preclíčku šplhali kolem nich také nahoru, každé po svém vlastním provázku. Pytlík byl hned v dobré náladě a volal na malé pavoučky. Hyb, hyb, hyb, kdo bude první nahoře? Malí pavoučci křičeli, hnali se o závod nahoru a tam s radostí čekali, až tatínek toho veselého pána vytáhne.
3: Šampion světa ve šplhu po pavučině blahopřál pytlík pavoučkovi, který závod vyhrál. Já vám tu, chlapíci, budu muset jednou uspořádat celou olympiádu, sliboval. Na pavučině byl ovšem hned jako doma. No to je ohromné, jaké tu máte krásné provazy, ale velká škoda, že pod nimi není žádná záchranná síť. Já bych vás naučil po nich chodit jen tak po dvou nohách, jak to dělají provazolezci.
5: To je pravda. Síť tam sice měli, ale ta byla na chytání mušek. Záchranou, jakou mívají provazolezci na poutích, neměli.
6: My bychom třeba řekli tatínkovi, aby vám ji udělal, volala pavoučata.
5: A hned také šla za tatínkem. No a druhý den už měl pytlík z jedné větve ke druhé napjato pěkné lano a pod ním velikou záchranou síť. Pavoučata s mámou už čekala nedočkavě na představení a tatínek to chtěl také vidět.
3: Tak koukejte, pavoučata. Já vám to ukážu, zahájil představení pytlík. Nejprve musím mít jako řádný provazolezec důkladné bydlo a vzal si z větví pořádné dlouhé bydlo, které si už včera připravil. To se musí pěkně nadhodit do ruky, povídá, a bác.
5: Jak si bydlo nadhazoval, už jedním koncem srazil mámu i s pavoučaty z větve dolů. Štěstí, že máma hned pustila vlákno a pavoučata také. Visely teď dolů jako ozdoby z vánočního stromku.
3: Pardon, zavolal zahambeně pytlík.
5: Ale jak se podíval za nimi, srazil dolů druhým koncem bydla starého pavouka.
3: Prach milion zatras mákem, zaklel starý pavouk, když už se houpal na vypuštěném vlákně. Pardon,
5: volal pytlík za ním a zdvihl bydlo do výše, aby na nikoho nenarazil. Ale co čert nechtěl, nahoře byl velký zlatohlávek, který se právě motal v růžovém květu. Prásk sletěl dolů, jak dostal jednu bydlem do břicha a začal sebou mlít v záchranné síti. Ale to nebylo ještě všechno. Bydlo srazilo také růžový květ, ten spadl pytlíkovi jako klobouk na hlavu a pytlík se vším s bydlem a s růžovým kloboukem poroučel do sítě rovnou na zlatohlávka.
3: Pomoc, vražda, ten pán mě chce zabít, volal zlatohlávek a začal se s pytlíkem potýkat.
5: No, to vám bylo k popukání. Pytlík s růžovým kloboukem

0: Na hlavě vypadal jako nějaká panička. Zlatohlávek zase třímal v ruce bydlo, které sebral Pytlíkovi, a vypadal jako nějaký rytíř s kopím. Ale jak se s bydlem rozháněl, roztrhal úplně síť, až oba, Zlatohlávek i Pytlík, spadli dolů. Ne, až docela na zem. Zlatohlávek, jak padal, roztáhl křídla a uletěl. Pytlík zase zůstal viset za nohu v pavučině s kloboukem na hlavě.
1: Malí pavoučci se tomu ze svých vláken ohromně smáli, tleskali a také jiní broučci to viděli a hned to potom vykládali dál.
0: Ale to víte, jak se všechno poplete, když se to vykládá od úst k ústům. Za chvíli se všude povídalo, že Zlatohlávek chtěl nějakou paní s růžovým kloboukem.
1: Spletli si Pytlíka s paní
0: pohoupat v houpací síti a že mu ta paní za to nabila bydlem.
1: Zkrátka, Zlatohlávek měl z toho potom dlouho hroznou ostudu.

0: Dědeček vyloví zlatou rybku. Rybka dědečkovi povídá: když mě pustíš, splním ti 3 přání.
1: Dědeček se na ní zadívá a odpoví: to ti nepomůže. Já jsem kouzelný dědeček.

0: Proč třikrát ahoj? Jedno ahoj ti nestačí?
1: Nestačí, Piggy. Když zdravím svoje kuchaříčky a chci jim naznačit, že dnes budeme připravovat něco doopravdy hodně mňamkózního, tak mi třikrát ahoj přijde jako parádní pozdrav.
0: Jo, a co pak tak mňamkózního si dnes ochutnám?
1: Chtěl ses asi zeptat, a co pak ti, milá laskonko, můžu dnes pomoci udělat dobrého? Co?
0: No, původně ne, ale teď jako, kdybych se na to zeptal, jo, takže s čím ti můžu pomoct, abych to pak sloup?
1: A na co by se ti zbíhaly sliny nejvíc?
0: Na něco sladoučkého. A hlavně, aby to nebylo zelené. Jak je to moc zelené? Kouká z toho nějaká ta tvoje super zdravá a super zelená mňamka.
1: Ale vždycky si pochutnáš, tak se nedělej.
0: Jenomže ta zelená, zelenina.
1: No to snad nevadí. Zelenina je většinou co?
0: Zdravá.
1: Zdravá. A dobře připravená je to i prvotřídní mňamka. To už bys mohl vědět.
0: Já to vím, ale dnes nejsem zeleninově naladěný.
1: A banánově naladěný bys byl?
0: No tak to určo.
1: Co je to určo?
0: No to říká myška Bibi, určo. Znamená to určitě. Na banány jsem určitě úplně naladěný. Jako basá tydlidům banánům, tak jsem naladěný.
1: Dnes si připravíme takové banánové bonbonky. Takové jednohubky. Prostě svačinku, která zažene mlsnou a udělá radost. A navíc třeba i parádu.
0: Takže by se dala tahle mňamka udělat i na narozeninovou oslavu?
1: No na narozeninové oslavy je jak dělaná.
0: Tak to jí budeme říkat narozeninový mls, tydlidům, banánům. Co ty na to?
1: No tak třeba když chceš, tak narozeninový mls, tydlidům, banánům.
0: Co na něj budeme potřebovat?
1: Připrav, prosím tě, dva banány, arašídové máslo, čokoládu a trochu kokosového oleje. Dál pak připrav prkénko na krájení, kulatý nůž, dřívka na nanuky, rendlík a tác vyložený pečícím papírem.
0: Škoda, že se nedělá ječící papír. Ha, to by mě bavilo. Tak jen ten pečící. Všechno mám, co teď?
1: V prvé řadě je potřeba nakrájet banány. Oloupej je tady a nakrájej na kolečka. Tak, ani tlustá, ani tenká. Zkrátka tak akorát.
0: Takhle používám ten kulatý nůž, takže se nemůžu říznout. Dělám to dobře?
1: Ano, děláš to moc dobře, Piggy. Přesně tak. Teď musíme banánová kolečka slepit jako cukroví arašídovým máslem. Tady u arašídového másla jsem si vzpomněla na jednu věc. My ho spolu používáme docela často, viď?
0: No, protože je dobré.
1: No to je. Ale snažte se vybírat to máslo s vysokým obsahem oříšků. Dá se sehnat i 100%. To znamená, že je vyrobeno opravdu a pouze jen z oříšků. K dostání jsou nejrůznější druhy. Ale vyhledejte si to opravdu kvalitní, vyplatí se vám, jsou v něm zdraví prospěšné látky z oříšků bez nějakých zbytečných příměsí navíc.
0: Jasně, tak na narozeninový mls, tydlidům, banánům, jen to nejlepší arašídové máslo. Takže slepujeme banánová kolečka.
1: Ano, je několik možností, jak to udělat. Buď kulatým nožem namazání Namažte jedno kolečko vrstvou arašídového másla a přiklopte ho druhým kolečkem. Ale při téhle metodě se může stát, že pak budete hodně upatlaní.
0: Já jsem upatlaný rád, aspoň je vidět, že jsem ti pomáhal.
1: Jenže to tvé upatlání pak všem kolem přidělává práci navíc, víš? A to my nechceme. Proto jsem vymyslela jinou věc. Pokud má doma maminka soupravu na zdobení cukroví, takový pytlíček s hubičkou, který naplníte krémem, nebo v našem případě arašídovým máslem, a pak ho opatrně hubičkou vytlačujete přesně tam, kam potřebujete.
0: Tak ten použijeme, že ty tu ten pytlíček s hubičkou někde máš, co?
1: Tady.
0: No jo, já to tušil.
1: Naplnila jsem ti ho už arašídovým máslem, takže jen opatrně vytlačuj máslo na připravená banánová kolečka.
0: Takhle.
1: Děláš to výborně. Ničeho se nebojte, kuchaříčkové. Je to opravdu jednoduché. Nezapomeňte přiklopit druhým kolečkem banánu. Vzniknou nám takové mini banánové sendviče.
0: Tedy, Laskonko, já bych už skoro i ochutnal.
1: I ty jeden mlsoune. Vím, že je to lákavé. Skoro bychom to už mohli nechat takhle. Ale ještě to není všechno. Pokračujeme. Teď do každého banánového slepence zapíchni nanukové dřívko.
0: Že by to nakonec byl zmrzlinový nanuk, tydlidům, banánům.
1: Nech se překvapit. A dělej to opatrně, pomalu. Chce to trochu cvik, aby se vám banánová kolečka nerozjela do všech stran. Ale není to nic těžkého, určitě to zvládnete. No koukám, že Piggy už taky chytnul ten správný gryf.
0: Co to je gryf?
1: No to znamená, že už víš jak na to.
0: No to vím, už jsem na to přišel, takže mám gryf, aho.
1: Přesně, skládej je na tác vystlaný pečícím papírem. Pak je dáme do ledničky nebo na chvíli do mrazáku. Potřebujeme je trochu zmrazit.
0: A vidíš, já to věděl, já to říkám, že to nakonec bude zmrzlina.
1: Vydrž, ještě nekončíme.
0: Jsou v ledničce, co teď?
1: Potřebujeme udělat čokoládovou polevu. Tedy, rozpustit čokoládu s kokosovým olejem. K tomu budete doma potřebovat pomoc dospělého. Do rendlíku nalámejte čokoládu a přidejte kokosový olej. Až bude směs tekutá, přelijte ji do skleničky, aby se vám banány lépe namáčely.
0: A proč k té čokoládě přidáváš ten kokosový olej?
1: To je takový trik. Kokosový olej totiž tuhne už při pokojové teplotě. Jakmile do rozpuštěné směsi namočíme zmrzlé banány, poleva velmi rychle stuhne a vytvoří bezvadnou křupavou krustičku.
0: Krustička? To bude takový kabátek na ty banánky, co?
1: Ano. Jakmile budete mít polevu připravenou, vytáhněte banány z ledničky a začněte namáčet. Po namočení je vracejte zpět na tác s pečícím papírem.
0: S ječícím papírem. A papír vám krásně zaječí. Takhle.
1: Piggy, nech těch bláznivin, prosím tě. Komu by to obalení bylo pořád málo, může každý bombónek po namočení ještě posypat rozdrcenými arašídy. No a máme hotovo. Nechte mlz chvilku odpočinout, aby poleva opravdu stuhla. a můžete se do toho pustit. Piggy, ochutnej.
0: Já už ochutnávám.
1: No a co na to říkáš?
0: Jsem v banánovo-arašídovém nebi. Jo, narozeninovým tydlidům banánům, to je vážně mersi.
1: Takže Piggy mu chutná. Jsem zvědavá, jak bude chutnat vám. Recept i postup najdete na www.piggy.cz. A nebojte se, i když vám to mohlo znít dneska složitě, nic složitého to není a za chvilku máte mňamku, jakou jste ještě nikdy předtím nejedli.
0: Já bych si dal ten mes klidně i ráno, třeba k snídani, anebo pak k svačince.
1: Jo. Uvidíte, že je to parádní start do nového dne. Tak ahoj.
0: Ahoj.
1: Ty jsi taky rozloučil třikrát.
0: Když jsi třikrát s dětmi přivítala, tak jsem se třikrát musel rozloučit. Tu dá rozum.
1: To je pravda.

0: pasik kňourek, kaneček a prasátko. Když máš kolem kamarády, si veselé zvířátko. Chrochta, čumík, pasik, kňourek, prasátko a kaneček. Kdo jen bručí, kdo se mračí, ať si balí raneček.
1: Jo, jo.

užívá. Krochtačů mít paši, kňourek, prasátko a kaneček a bříško, šup sem, šup tam. Každý den je jenom jednou berl jako dáreček.

0: má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
1: Kdo daleko do kokosu, proč má chobot místo nosu, proč pak svět je

0: O tom, jak zase straka ošidila lišku. Uvila si vrána hnízdo na vysokém stromě a vyseděla v něm tři mláďata, tři holá vráňata. Povšimla si toho kmotra liška, přiběhla pod strom a povídá.
1: Hej, holá, vráno, já jsem dřevorubec. Posílá mě velký šáh, abych porazila tenhle strom.
0: Polekala se vrána a začala lišku prosit.
1: Počkej, dřevorubče, posečkej mi ještě nějaký čas. Až má mláďátka, holá vráňátka povyrostou, odletím s nimi jinám. Pak si strom poraz. Jak ti mám počkat, když mě nepočkají?
0: Odpověděla liška.
1: To bych jim musela dát jedno tvé mláďátko.
0: I dala jí vrána jedno mláďátko, holé vráňátko. A liška odběhla. Jenže druhého dne ráno byla liška pod stromem znova a znova povídá.
1: Hej, holá, vráno, ale dnes už ten strom musím porazit, děj se, co děj.
0: Polekala se vrána ještě víc než poprvé a začala prosit.
1: Počkej, dřevorubče, posečkej mi ještě nějaký čas. Dám ti ještě jedno mláďátko, holé vráňátko.
0: Liška se vymlouvala, dělala drahoty, ale nakonec vráňátko popadla a byla pryč. Zanedlouho na to přiletěla na strom straka. Když viděla vránu, jak smutně sedí ve svém hnízdě s posledním vráňátkem, povídá.
1: Hej, holá, vráno, pověz, co ti je.
0: I vyprávila jí vrána, co ji potkalo. A tu jí straka povídá.
1: Ale vráno, to přece nebyl dřevorubec, jenom liška.
0: Dobře poslouchej, co ti řeknu. Až zase přijde, směle jí odpověz. Jen si rubej, jen si řeš, já ti už žádné mláďátko nedám. Stejně mám poslední. Druhého dne přišla liška jako obvykle a že už ten strom bez milosti porazí. Ale tentokrát se vrána nelekla a směle řekla, co jí poradila milá straka. Marně liška dorážela na strom, marně do něho byla ocasem, nic nepořídila. Dostala hroznou zlost a povídá.
1: To není z tvé hlavy, to ti jistě namluvila straka. Ale já se jí pomstím, že si to budou pamatovat ještě děti jejich dětí.
0: Odběhla. Kousíček dál si lehla na stráň a natáhla se s tlamou do kořán jako mrtvá. Straka na sebe dlouho nedala čekat. Přiletěla k lišce, podívá se na ni a vidí, že se nehýbe. Řekla si,
1: vydá oběd.
0: Ale pozor, kdybych ji začala klovat do oka, mohla by mě chytnout do zubů. Raději začnu od ocasu. A začala lišku klovat od ocasu. A když oklovala ocas, sedla jí na tlamu, aby jí vyklovala oči. A na to právě liška čekala. V tu ránu sklapla tlamu a milá straka byla v pasti. Ani teď se však nevzdala a povídá.
1: Proč pak mě chytáš, liško? Co pak jsem ti udělala zlého?
0: Co jsi mi udělala zlého?
1: Vránu si naváděla,
0: vykřikla liška zlostně. Ale zlost je špatný rádce, zapomněla liška, že její sousto má křídla. Sotva otevřela tlamu, straka ulétla na nejbližší strom. Liška zlostí celá bez sebe se pustila na strom za strakou. Lezla, lezla, ale sotva kousek povylezla, spadla. A hlavou rovnou na kámen. V tu ránu bylo po ní.

0: U kameníků seděli večer u stolu. Právě dojedli chleba s tvarohem. Věděli, že je dnes konec školního roku a chtěli vidět vysvědčení. Táta se tahal za vousy, maminka skládala talíře, ale nahladila kočku Cilku a Vítek si nohama hrál s princem. Vojtíšek už na kočárku spal. Hned utřu stůl, řekla maminka. A já si vezmu brejle, abych na vysvědčení pořádně viděl, usmál se tatínek.
1: Mám samé jedničky,
0: hlásil Vítek a strkal tatínkovi vysvědčení pod nos. A co ta dvojka ze psaní, všiml si tatínek. Opravdu je tam jedna dvojka, kývala hlavou maminka.
1: Ta dvojka není mezi jednotkami ani vidět,
0: hájil se Vítek. Ani jemu se dvojka ze psaní nelíbila. A proto se na ně radši nedíval. Pes princ tu dvojku nespozoroval, i když prohlížel Vítkovo vysvědčení dost dlouhou chvíli. Za to kočka se vysvědčením nezdržovala. Mrkla na ně jen koutkem oka a dívala se jinam. No tak vysvědčení jsme už viděli, ale já nevím, co bude zítra, řekla maminka. Na tváří bylo vidět, že to opravdu neví.
2: Zítra bude čtvrtek, odpověděla Alena.
0: To je pravda, přikývla maminka. Ale co budeme zítra dělat?
3: Nic, prohlásil Vítek. My máme první den prázdno.
0: Jenomže já musím do práce, připomněla maminka.
2: Já taky musím do práce, oznámil tatínek.
0: A tady zůstane domek s Vojtíškem a se zvířaty, řekla maminka.
2: Babičin domek bude taky prázdný, protože babička pojede zítra ráno do Prahy a vrátí se až večer, dodal tatínek a za vousy se už netahal.
0: Jeden z vás zůstane doma a bude mít na starosti Vojtíška. Druhý půjde k babičce a obstará její zvířata, vysvětlovala maminka.
1: Já si vemu sebou koníka Vinska.
2: Můžeš si vzít Vinska, svolil tatínek. Alespoň se trochu proběhne.
0: Ráno se Vítek probudil poslední. Vojtíšek si hrál na podlaze s několika dřívky, Alena četla u stolu, na dvorku kokrhal kohout a vrkali holuby.
3: Kde je maminka?
0: Zakňoural Vítek.
3: V práci, odpověděla Alena.
0: A tatínek? Dožadoval se Vítek.
3: V práci. Alena ani nezdvihla hlavu.
0: A ty? A kde je Vojtíšek?
3: A kde jsem já?
0: Máš už být dávno u babičky a ty tam ještě nejsi, řekla Alena a konečně zdvihla hlavu. Bylo na ní znát, že má na někoho zlost.
3: Zlobila se snad na Vítka?
0: Včera jsem se tě zastal, že máš dvojku z vlastivědy, připomněl jí Vítek. To už dnes neplatí, odsekla Alena. Ale že mám hlad, to asi víš, domlouval jí Vítek. Najez se u babičky, mračila se Alena. My jsme s Vojtíškem všechno snědli. Tak já jdu k babičce, urazil se Vítek. Měl už na sobě trenýrky, natáhl si přes hlavu tričko a vyrazil ven. Před dveřmi na něj čekal koník Vincek. Uši mu stály jako klacíky, to znamená, že dával pozor. Snad už věděl, že pojede s Vítkem k babičce. Natáčel se tak šikovně, aby na něj mohl Vítek vyskočit. Už s ním uměl jezdit. Jenomže vyskočit na koně Vítek sám od sebe nedokázal. Byl zvyklý, že ho tam tatínek vysadí. Ale tatínek byl v práci a nikdo jiný to neuměl. Nejlepší bude, když Vítek půjde k babičce pěšky. Zastaví se pro vlastíka, protože ho chce vzít sebou. A tak šli spolu. Vítek vpředu, koník vzadu. Zastavili se u domku, kde bydlili vlastíkovi rodiče. Vítek zapískal a Vincek zařechtal. Ze dveří vyšla vlastíkova maminka a řekla: Vlastík ještě spí.
2: Proč spí, divil se Vítek. Slunce už dávno vyšlo a kluci z celé Libice byli vzhůru.
0: Má prázdniny,
2: odpověděla maminka. Chceš mu něco?
3: Aby se mnou šel k babičce.
2: Já mu to řeknu a pošlu ho za tebou, usmála se maminka.
3: A proč nejedeš na Vinskovi?
2: Vincek má taky prázdniny, řekl Vítek a podíval se na Vinska. Koník zařechtal, že to je pravda. Byl asi rád, že má prázdniny, i když o tom nevěděl. Nezastavili se na Vítkově políčku, nevšimli si loďky pana Vávry, nečekali u podjezdu, až pojede vlak. Došli až ke koupališti Koňáku a tam zůstali stát. Ani se nedívali na řeku, věděli, že tam teče jako jindy. Dívali se na cizí hříbě, jak se tam koupe. Běhalo v řece sem a tam, stříkalo na všechny strany, řechtalo na koníka Vinska, aby se šel taky vykoupat. Bylo to hříbě rezavé jako veverka a mělo chlupaté uši. Oči mu svítily, ocas mělo nahoru jako kostelní svíčku. Koník se podíval na Vítka a Vítek se podíval na koníka. Napadlo je, že by měli jít do vody taky. Ale nepůjde tam každý sám, půjdou spolu. Vítek se dostal na koníku v hřbet docela lehce. Nechal vejít Vinska do vody a potom mu skočil ze břehu na záda. Trefil se moc dobře. Hlavu měl nahoře, nohama tiskl koníku v trup a rukama se držel hřívy. A teď si začali hrát s rezavým hříbětem nahoněnou. Běhali dokola v mělké vodě, skákali jako opravdoví koně, stříkali na všechny strany. Vítek křičel a výskal, protože nemohl dělat nic jiného. Musel se držet, aby nespadl do vody. Ryby se jistě divily, co se to na koupališti děje. Jenomže Vítek si vzpomněl, že je vlastně na cestě k babičce. Začal volat na Vinska, ať jde z vody ven. Koník poslechl a vylezl na druhý břeh. Odtud už bylo do babičina domku blízko. Ale když se ohlédli, viděli rezavé hříbě, jak šlo těsně za nimi, jako by patřilo do Kameníkovy rodiny. Ale na babičin dvorek Vítek koníky nepustil. Nechali před vrátky. Doporučil jim, aby si hráli nahoněnou. Vincek stál a díval se za Vítkem. Rezavé hříbě k němu přiběhlo a dloublo ho do břicha. Vincek mu to chtěl oplatit a tak začala mezi dvěma koníky opravdová honěna. Vítek už stál na dvorku, ale nemohl dál. Ani pořádně neviděl, ani neslyšel. Slepice kolem něj kdákaly, kohout proti mně skřehotal, holuby mu létaly kolem hlavy, králíci v chlívku dupali a kočka na zápraží mňoukala. Všichni měli hlad.
1: Puste mě, dusinky! No tak, puste mě, dusinky!
2: Křičel na ně Vítek. Věděl, že tam má babička zrní. Jenomže holuby nerozuměli a slepice taky ne. Vítek je musel zaplašit rukama a kočku odehnal nohou. Prskla na něj, jako by to ani nebyl Vítek, ale nějaký cizí kluk.
1: Puste mě, dosínky, co pak nevíte, že babička jela do Prahy?
2: Ale dosínky se přece jen dostal. Hodil zrní holubům, hodil zrní slepicím. Všechno zobalo, jen kohout skřehotal dál a díval se po Vítkovi, jako by ho chtěl klovnout.
1: Mě babička něco přiveze, ale tobě ne, kohoute.
2: Kohout natáčel hlavu, aby dobře slyšel, co Vítek povídá. Ale dal si nakonec říct a začal taky hledat zrníčka. Vítek nandal králíkům do kocu seno a kočce přinesl misku mléka. Kočka si sedla, obtočila ocasem přední nohy a začala pít. Jazyček se jí míhal nad mlékem jako malá lopatka.
1: Jestli pak víte, kdo tady má největší hlad?
2: Zeptal se nakonec Vítek hodně nahlas, aby to babičina zvířata dobře slyšela. Ani jedno z nich nezvedlo hlavu. Ani jedno neodpovědělo.
1: Já mám největší hlad.
2: Prohlásil Vítek a hnal se do světnice. Věděl, že tam najde buchty a taky je tam opravdu našel. Tu první snědl tak rychle, že ani nevěděl, s čím byla. Teprve ve druhé zpozoroval mák. Ve třetí byl tvaroh. Byl zvědavý, co bude ve čtvrté, ale to už se nedozvěděl. Venku hvízdal Vlastík a Vítek musel ven. V
0: Vlastík nadskakoval u branky, jako by měl v kalhotách vosu. Taky trhal hlavou a koulel očima. Vítka hned napadlo, že se něčemu strašně diví.
1: Je, jsou tu dva koníci.
0: To je pravda, přikývl Vítek. A hned je oba spočítal. Vincek a rezavé hříbě. Dva opravdoví koníci. Skákali a řechtali před plotem, jako by měli z něčeho radost.
1: A proč je tady to hříbě?
4: Já mám Vincka. A na čem bys potom jel ty, až já pojedu na Vinskovi?
1: Ty myslíš, že pojedu na hříběti?
4: Ano.
1: A neschodí mě na zem?
4: Třeba tě jednou schodí, ale po druhé tě už neschodí. Zrovna tak, jako ses učil jezdit na kole.
1: Tak jo, pojedeme spolu na koních.
0: Přikývl Vlastík a hned se hrnul k rezavému hříběti. Chtěl se mu vyšplhat na hřbet, jenomže hříbě si ho ani nevšimlo. Poskakovalo, stříhalo ušima a snad se taky trochu smálo. Pořád se ohlíželo po Vinskovi, co dělá. Vlastíku, nejdřív nasednu já na Vinska a potom nasedneš ty na hříbě, řekl Vítek a přitáhl koníka k plotu. Vyšplhal se nahoru a snadno přelezl na Vinsku v hřbet. Sláva, vykřikl Vlastík, protože už věděl, jak se dostane nahoru. A hříbě to vědělo taky. Přitočilo se k plotu a chvilku čekalo, až Vlastík nasedne. Drž se, křičel Vítek. Sám se držel Vinskovi hřívy, jako by to byly opratě. Já se držím, odpověděl Vlastík. Tiskl hříbě okolo krku tak pevně, jako by ho měl nejradši na světě.
1: Je, kam pojedeme? Na výlet! Na koni se jinam nejezdí! To já vím, ale kam až dojedeme, než se vrátíme?
5: To ví jen Vincek!
1: A hříbě to neví!
5: Hříbě jde za Vinskem a tomu to stačí!
1: Vítku, řekni Vinskovi, aby se vrátil!
5: A proč? Nám se jde moc pěkně!
1: Já už to dlouho nevydržím! Za chvíli asi spadnu!
0: Vlastík držel hříbě kolem krku, ale nebylo to nic platné. Jednou se svezl hodně napravo a potom zase hodně nalevo. Hříběti se to nelíbilo a chtělo ho setřást. Vlastík se už viděl na zemi. Vítek se ohlédl a viděl, co se děje. Pust hříbě, nebo ho uškrtíš, křičel na Vlastíka. Posaď se rovně jako já a drž se hřívy. Pustím se a spadnu, hučel Vlastík. Ale nakonec přece jen Vítka poslechl. Opřel se o krk hříběte, vzpřímil se, takže měl kolena dopředu a rukama se lehce držel hřívy. Začal volně dýchat a v obličeji najednou vypadal, že se usmívá. Hříbě se na něj ohlédlo a spokojeně zařechtalo. Vítku, řekni Vinskovi, ať jede na výlet hodně daleko. Tak vidíš, zasmál se Vítek a už se o Vlastíka nestaral. Byl rád, že Vincek je kůň, že hezky kluše, že na něm sedí a že Vlastík jede za ním na hříběti. Stromů tady bylo hodně, trávy ještě víc a ptáci zpívali tak hlasitě, jako by měli dojednaný koncert.

0: Za chvilku kluci dorazili k řece. Koníci byli rozběhnutí a byli by snad mohli řeku přeskočit hlavu nahoru, hřívu do větru, přední nohy skrčit, zadní natáhnout, ocas za sebou jako vlečku a byli by letěli vzduchem jako v pohádce. Ale Vincek vyvalil oči, nastražil uši a včas se zarazil. Opřel se nohama o zem a začal se točit do kolečka, jako by chtěl na břehu vyšlapat dolík. Hřibě se točilo taky. Snad, aby si Vincek nemyslel, že to neumí.
1: Mně se točí hlava.
2: Mě taky.
1: Ani nevím, kde je řeka.
2: Já taky ne.
1: A kde jsou mraky?
2: Já taky ne.
1: A kde je zem?
0: Vítek už nestačil odpovědět, protože v tu chvíli se to stalo. Z řeky se ozvalo silné zaržání. Slyšeli to oba kluci? Slyšel ho koník Vincek? Ale nejvíc ho slyšelo hříbě, jako když do něho někdo píchne jehlou. Nejdřív vyhodilo zadkem hezky vysoko a to se Vlastík ještě udržel. Potom se vzepjalo na zadní a to už Vlastík letěl vzduchem jako ptáček. Neletěl moc daleko. Žuchl na zem jako pařízek. Hlava mu nadskočila, ruce se roztáhly, nohy taky. A co měl Vítek dělat? Seskočil z Vincka a hnal se k Vlastíkovi. Koník se asi divil, protože kýval ušima ze zadu dopředu a zase naspátek. Pak dal hlavu dolů a začal se pást. Vítek se naklonil nad Vlastíka. Nejdřív chtěl, aby Vlastík vstal. Když kluk leží, nevypadá jako pořádný kluk. Vlastík musí vstát a pak teprve bude sobě podobný. Jenomže Vlastíkovi se moc vstávat nechtělo. Nejdřív se posadil a hmatal si rukama po hlavě. Nahmatal dvě boule. Jednu nad okem a druhou za uchem.
3: Vstaň, proč nevstáváš?
1: Já nemůžu.
3: Proč nemůžeš?
1: Protože mám dvě boule.
3: Tak se aspoň zasměj.
1: To můžu.
3: Tak vidíš, když se můžeš smát, tak taky můžeš vstát.
0: Vlastík opravdu vstal. Nejdřív se mu zdálo, že se s ním všechno houpá, ale to netrvalo dlouho. Za chvíli stál jako svíčka a najednou chtěl vědět, co se vlastně stalo. Nebylo to moc těžké uhádnout. Vítek se podíval na koupaliště a hned to věděl. Procházela se tam v mělké vodě veliká rezavá kobyla a kolem ní pobíhalo hříbě. Koňská matka zavolala na hříbě a hříbě ji okamžitě poslechlo. Zbavilo se Vlastíka a pelášilo k mámě. Teď si tam spolu ve vodě hráli, dupali ve vodě kopyty, stříkali na sebe, hladili se nozdrami a rechtali tak vesele, jako by se něčemu smáli. To je její hříbě, řekl Vítek a ukazoval na rezavou kobylu. A já jsem myslel, že je moje, odpověděl Vlastík. U babičky se kluci najedli buchet, chtěli chytit kočku, ale to se ví, že ji nechytili. Prohnali po dvoře protivného kohouta, zaplašili holuby, ale taky napumpovali vodu a připravili ke kamnům hraničku dříví, jak to měla babička ráda. Obrátili na dvorku seno, které tam babička sušila, a pak vzali košík a šli k lesu na trávu. Koník Vincek klusal za nimi a strkal hlavu mezi ně, jako by to byl třetí kluk. Škubal taky trávu, ale do košíku ji nedával. Rovnou jí polikal. Když měli košík plný, vzpomněl si Vlastík na bouli. Mám ještě něco na čele? Zeptal se, jako by nevěděl, co tam má. Už skoro nic, odpověděl Vítek. Můžu takhle domů? Můžeš, přikývl Vítek. Vlastík pomohl Vítkovi nést košík trávy až k babičinu domku, ale dovnitř už nešel. Řekl dvakrát ahoj. Jednou Vítkovi, po druhé koníkovi Vinskovi. Podíval se ještě na řeku, jestli tam neuvidí divoké hříbě. Ale voda tam tekla sama. Hříbě bylo pryč a kobila taky. Plastík začala hvízdat, aby všichni věděli, že je mu to jedno. A šel domů. Vítek začal hvízdat taky, aby bylo vidět, že už je velký kluk. A šel hospodařit do babičina domku. Myslel si přitom, že už je nejvyšší čas, aby se babička vrátila.

0: gonna do fine.
1: Biggie hádanka.
2: Běžím, běžím, nemám dech. Přitom ležím na zádech.
3: Mňau, už víte.
1: Had, kdyby se plazil, tak ale se neplazí po zádech.
2: Ale ten se plazí po břiše.
1: Běžím, běžím, nemám dech, takže ne, takže to není živé, když to nevíš. Ležím na zádech. Kdo pořád běží a nikdy se nezastaví.
2: Vítr.
1: A to není živý.
2: Vítr běží po poli.
1: Vítr běží po poli, ale ten by dýchal, ten dělá.
2: A hlavně běží po nožičkách, že jo? Nožičkama.
1: Vítr? Tak dobrá, vítr má nožičky. Kocoura, ty blázníš, vítr nemá nožičky.
2: No jo, jo, utíkej.
1: Víš, co by to mohlo být?
2: Co?
1: Víš, co vypadá jako modří hadi, když se na to podíváš z velikananánské výšky? Kdyby si třeba letěl letadlem a z letadla by si koukal dolů na krajinu pod sebou, tak tam běží takové modré stužky jako modří hadi, kteří leží na zádech.
2: Je, to bude asi řekavý.
1: Ano!

0: Jo, je, kdybych já tak věděl, kam jsem to jenom... Jej, Danánku, to je ale nepříjemné. Už bych to měl mít vymyšlené. Auweis! Že by to bylo v téhle knížce? Ne, ne, tady to taky není.
1: Ahoj, Hubo!
0: Jau!
1: Pozor! Já. Proč padáš, Hubo?
0: Protože tu mám všude ty knížky, no.
1: Takhle? No, hromadě, knížky? Ho. No, to vypadá, že si tu hraješ na knihovníka horolezce. Teda spíš na knihovníka padače.
0: No jo, no, máš pravdu. Mám tady čurbes.
1: Jo, to říká Justýna. Máš tu čurbes, to říká Justýna. Ona tu byla? Ona to viděla?
0: Ne, nebyla a nebude. Čeká doma na jaro, aby začala s jarním úklidem přesně ve chvíli, kdy jaro přijde.
1: Jo, a ty jsi začal ještě než přišlo jaro, viď?
0: Ne, ne, ne, já neuklízím, já hledám.
1: Co hledáš?
0: Nápad hledám.
1: Na co nápad?
0: Zkoušel jsem vymyslet nějaký krásný stálý pozdrav na úvod našeho oříškování. Všichni tady mají vymyšlený nějaký krásný pozdrav a my nemáme nic.
1: Jak to myslíš? Jak pozdrav?
0: No, tak třeba Laskonka říká...
1: Já vím co.
0: No?
1: Ahoj, mlsotkové a šmakovinky říká.
0: No právě. Nebo netopír Pierre začíná vždycky...
1: Zimní se lápou, bim.
0: Přesně tak. A myška Bibi říká co?

0: a byl tanec. To by ti tady pěkně zvedla mandle za ten tvůj čurbes, jak ona říká.
1: Piggy, to je přece typické oříškové slovo.
0: Zvedla mandle? To jsou dvě slova.
1: Ne, ten čurbes, ten se mi líbí. A před chvílí na mě vypadla z knihovny knížka, kde se původ tohle oříškového slovíčka vysvětluje.
0: Takže hr na něj.
2: A co s tím naším pozdravem?
0: A tím se teď netráp. Později něco vymyslíme, neboj se.
2: No dobře. Stejně mě nic pořádného nenapadlo. Vždyť si to slyšel.
0: Nic si z toho nedělej, Hugo. Pojďme raději oříškovat. Jsem s tím čurbesem. Jsem s tím čurbesem. Je, to se rýmuje. Jsem s tím čurbesem.
1: Tak dobře, dobře. Jestli pak víš, co je a proč se říká čurbes.
0: No, čurbes? Čurbes je samozřejmě jiné slovo pro nepořádek.
1: To je pravda. Odpověděl jsi správně, Piggy. A věděl bys, proč se čurbes říká? Z čeho slovo čurbes vzniklo?
0: No, tím jsem nikdy nepřemýšlel. Tak to budu mít dneska jenom za půl bodu.
1: Ale půl bodu je také úspěch, Piggy.
0: Já vím, no. Tak jo, a teď mi řekni, jak to s tím čurbesem je.
1: Jo, tak v téhle té knížce píší, že vznik slova čurbes je trošku nejasný. Ale má se za to, že do češtiny bylo převzato z německého Chorbeis, které vzniklo ze dvou slov jiných národů, které se na našem území potkávaly. Z cikánského čor, to byl výraz pro krádež, a slova bajs, to je slovo z prastarého jazyka, kterému se říká jidiš. A tohleto slovo bajs v jazyce jidiš znamená krčma. Takže když význam těch dvou slov spojíš, vznikne ti něco jako Chorbeis, zlodějská krčma?
0: Zlodějská krčma. Já tomu teda vůbec nerozumím. Zlodějská to bych věděl, ale krčma, jakože je něco pokrčené nebo přikrčené, nevím.
1: Aha, ty nevíš, co znamená slovo krčma.
0: No nevím.
1: No krčma je starší výraz pro hostinec nebo hospodu, putiku. Už chápeš?
0: Ne. Já totiž nerozumím tomu, jak čurbes může být zlodějská krčma. Nevím to.
1: Celé to náhodou smysl docela dává. Jen se zamysli.
0: Tak jo, tak já se zamyslím. Zavírám očička a ty říkej, co si mám představit.
1: Dobře, představ si zloděje. Máš?
0: Mám.
1: A teď si představ tlupu zlodějů.
0: Jo, mám.
1: Představ si krčmu.
0: Mám.
1: Tak, a teď si představ tlupu zlodějů v krčmě. Máš?
0: Jo.
1: No, a jak to tam vypadá?
0: No, to mi zkouká.
1: Neříkej mi, že všichni spořádaně sedí za stolem, všude je bezvadně uklizeno a tiše v klidu usrkávají heřmánkový čaj.
0: Tak to ani náhodou. Perou se, ječí, pijou ano. A buchají do stolu. Jo. Vzduchem lítají sklenice a šavle a meče a pistole a klobouky. Pane, jo, tam to tady vypadá.
1: No takže docela čurbes, co?
0: Jo. No jo, už to chápu, Hugo.
1: Tak to bychom měli.
0: Dneska se ti ten oříšek povedl, jen co je pravda. No jo, loupežnická ta, jak to říká, ta...
1: Krčma.
0: Jo, he? A co když se tam i podřezávali krčky? Ne, krč mě. Nebo tam nechávali po stolech tancovat s krčky.
1: Kdybys už opustil krčmu a přenesl svou fantazii na vymýšlení pěkného výstižného pozdravu na začátek našeho oříškování, byl bych ti velmi vděčen.
0: Jo, tak třeba vítejte v Hogově čurbesu.
1: Ale to ne, nebo, čurbes to je...
0: Oříšková krčma do každé rodinky.
1: Oříšková krčma.
0: Že to je dneska nepořádek, tak by to šlo. No, oříšek to je tam... kamarád, oříšku je každý rád, když kolem jede nákladák.
1: Jaký nákladák? To s tím nemá nic...

0: tučnýho.
1: Oříšek do každé hříše. Oříšky, oříšek, krč mě. Louskejte.
0: Nech už tu krčmu.
1: Louskejte, jak jste klí, ne, abyste se sekli.
0: Taky ne.

0: Piggy básnička. Ruf, ruf. Já jsem pes. A kdo je víc? Ruf. Umím štěkat na měsíc. Ruf, ruf. Hlídám dům a zahrádku. Já jsem ctitel pořádku. Ruf. A teď ještě jednou. Já jsem pes. A kdo je víc? Umím štěkat na měsíc. Hlídám dům a zahrádku. Já jsem ctitel pořádku. Jestli se vám ta básnička líbila,
1: jděte na www.piggy.cz a tam

První sníh padal celou noc a ráno se údolí říčky Křemelné probudilo zahalené do bíla. Zdálo se, že závěj se malinko pohnula. Pak se z ní vynořil černý knoflík a za ním tlamička s dlouhými vousy a bystrýma očima. Vidrýsek vykoukl ze sněhu, povylezl, otřepal se a nevěřícně se rozhlížel na všechny strany. Poskočil a jako na saních sjel až k samé vodě. Na vteřinu strnul a pak bez zašplouchání, snad aby nenarušil šumění řeky, zmizel pod vodou. Ledňáček se skočil z pozorovatelny a těsně nad vodou odletěl někam proti proudu. Vidrýska sníh trochu zaskočil. Plaval při břehu a vypadalo to, že se bojí vylézt z vody. Vyhýbal se dokonce i balvanům v proudu a ani neznačkoval své území. Celý les i stráně nad řekou se zdály být úplně bez života. Vidrýsek ulovil dva malé pstruhy a snědl je ve vymletém břehu v jakési jeskynce, kam se s nich nedostal. Proti proudu řeky zamířil do jednoho ze svých příležitostných příbytků. Půl metru pod hladinou si do něho v příkrém břehu vyhrabal vchod a šikmou chodbou se dostal až do prostorného, suchého doupěte.

Následujícího dne se kraj úplně změnil. K polednímu vyšlo slunce a oteplilo se. Jižní vítr přinesl oblevu. Z větví padaly kusy sněhu a všude ze stromů kapalo. Příštího rána už sníh stmavnul vodou a brzy úplně zmizel. Vydrýsek opět cestoval po řece, jednou přespal v kořenech stromu a podruhé o několik kilometrů dál v upravené noře. Už zapomněl na nejistotu vyvolanou prvním sněhem. Za čas se však znovu ochladilo. Nepadal sníh, za to v noci přišel pořádný mráz. Nejprve zamrzly tišiny a tůně a pak se hezky od břehu led rozšiřoval dál do proudu. Vydrýsek vyhledával nezamrzlá místa, jenže po mrazivých nocích jich bylo stále méně a méně, až zůstaly otevřené pouze peřeje. Dokonce i malé vodopády se přeměnily v ledové kaskády. Pstruzy se ukryly do nezamrzlých prostor u dna, kam za nimi Vidráček nemohl. Ten už dostával pořádný hlad. Na řece zůstalo jen několik míst, kde mohl do vody nezamrzlými ledovými oky. Dokázal se dostat pod vodou od jednoho k druhému, ale taková hra v řece bez ryb jej nenasytila. Pustil se tedy opět proti proudu.

Za své cesty, během níž hledal domov, si pamatoval jedno místo se spoustou ryb. Kousek od soutoku šumavských řek se nacházely pstruží sádky a do nich se hladový vydrák vypravil. Trochu si dělal starosti, jak se dostat na oplocené prostranství. Zkoušel to vodou, tam jej však zastavili těsné mříže. Pokusil se tedy obejít plot a najít v něm nějaký otvor. Po dlouhé době a s trochou hrabání se nakonec dovnitř dostal. Na každé nádrži čeřila vodní hladinu v jediném nezamrzlém místě velká vrtule. Většina divokých vider by se takového zařízení bála, ale vidřísek měl z dětství strach z lidí i jejich věcí stále malinko potlačen. Ponořil se do vody a v mžiku byl venku s velkým duhovým pstruhem v tlamičce. Snědl jej úplně celého. Pak chytil ještě jednoho a stejnou cestou, jako přišel, se vrátil k řece. Usádek se zdržoval několik dnů, než mrazy povolili. Jakmile znovu napadl sníh, objevili jednoho dne rybáři zbytky pstruhu a cestičku z vidřích stop. A když vidřísek přišel na oběd do pstruží restaurace, čekalo tam nemilé překvapení. Díra v plotě byla pečlivě opravena a kolem běhal velký vlčák. Občas se zastavil a štěkal něco o tom, že vidrám je dosádek vstup zakázán.

0: Sníh popadával i v následujících dnech. Vydrýsek se vrátil zpět do zátočiny na Křemelné. A protože mrazy povolili, opět se otevřela uprostřed řeky vodní hladina. Zase mohl lovit pstruhy, potápět se a cestovat řekou. Nežil v nadbytku, občas měl hlad, ale tak už to v přírodě chodí.
1: Piggy vtip.
2: Paní učitelka se ptá v hodině biologie. Děti, který pták si nestaví hnízdo?
3: Přihlásí se Pepíček a říká, kukačka, paní učitelko.
2: Ano, správně. A proč tomu tak je? Ptá se učitelka dál.
3: Protože bydlí v hodinách.
1: Yeah.

0: Bob a Bobek z klobouku. Byl jednou jeden kouzelník a ten měl velice podivné jméno. Jmenoval se Pokustón. A zrovna tak podivně vypadal. Nevyžehlené kalohoty a na košili samý červený flíček. To proto, že stále jedl špagety s kečupem. Pravda, kdybychom si ho prohlédli lépe, zjistili bychom, že má na kalhotách i pár mastných flíčků. Ty byly od grilovaného kuřete, které si koupil vždycky, když sehnal trošku víc peněz. To si sedl na schůdky své maringotky, dal si papírový tácek na kolena a hodoval. No a pak si utřel ruce do kalhot a jel se svou maringotkou o kousek dál. Ale protože se mu častěji nedařilo, než dařilo, bylo těch špagetových flíčků na košili mnohem víc, než na kalhotách těch mastných kuřecích. Když dorazili na náves nebo na náměstí, postavil si někde vedle kolotoče či houpaček svůj stan a vyvolával. Vstupte, vstupte, vážení! Co uvidíte tady, neuvidíte jinde. Mému umění se obdivoval v daleké Sarasánii i celý harém paši Bublejchána. Já budu polikat meče a oheň. Nechám zmizet vše živé i neživé. Přátelé, na železné tyči udělám uzel. A na závěr, světe div se, světe vyval oči. Vytáhnu z klobouku dva slavné králíky, Boba a Bobka. A tak se také stalo. Ať před ním schovávali diváci červené eso sebelí, našel je v kapse nějakého pána. Z nosu i uší si táhl cigarety, nechal zmizet hodinky pana starosty a pak je našel u pana hostinského. Chodil po provaze a nakonec vzal kouzelnický klobouk. Ukázal všem, že je prázdný, zaklepal kouzelnickou hůlkou na dýnko a stal se zázrak. Z klobouku vyskočili Bob s Bobkem a hezky se uklonili publiku. To byl panečku aplaus. Lidé vstávali a volali bravo, bravo, úžasné, a nikdo neuhodl, jak to kouzelní Pokustón dělá. Jednou, když přejížděl kouzelník Pokustón z kalhotovic do sak, nemohl najít kouzelnickou hůlku. Tena, kam jsem jí mohl jen založit? Hledal v šuplíku, hledal pod stolem, hledal pod postelí a ne jí najít. A tak se rozhodl, že udělá konečně v maringotce pořádek. Zastavil na pasece, a zatímco se koník Ferda pásl na zelené trávě a okusoval větívky bezu, vynesl kouzelník Pokustón všechny věci z maringotky na trávník. A hledal a hledal. Jaký by to byl kouzelník bez kouzelnické hůlky? No a konečně ji našel. Byla mezi špagetami. To bylo radosti. Rychle naházel všechno zpátky, zapřáhl Ferdu a ujížděl, aby byl včas na dalším představení. A v samém schonu si nevšiml, že nechal na louce kouzelnický klobouk s Bobem a Bobkem. Když pak přijel do sak, musel sehnat za králíky náhradu. Místo nich na závěr představení uspal jednu paní a tu pak rozsekal šavlí na kousky a propíchal kordem. To byl panečku úspěch, když potom ta paní vyskočila a byla úplně živá. A protože se to panince líbilo, už u kouzelníka zůstala. Přes den mu vařila špagety a prala košile a čistila skvrny od grilovaných kuřat a večer se nechala před publikem rozsekat šavlí na cimpr campr. Kouzelník byl moc a moc spokojený a na králíky už si ani nevzpomněl.
1: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

jak se nevyplácí neposlušnost. Ona neposlušnost také není pěkná vlastnost. Neposlušné děti jsou něco zrovna tak nemilého, jako nepovedené jídlo, jako mýdlo, které nechce mydlit, jako mluvící panenka, která nechce mluvit, jako píšťalka, která nechce pískat a jako zlámaná koloběžka. Podle toho to s nimi pak dopadá. Nikdo o ně nestojí a užitek z nich není na světě žádný. Byl jednou jeden neposlušný kluk. Tak neposlušný, že naschvál neposlechl, když se na něm něco žádalo. Rodiče s ním měli veliké trápení. Představte si, jak byl neposlušný. Když jel ve vlaku a bylo na okně napsáno nenahýbati se ven, schválně se nahnul a ulítla mu čepice a div mu protijedoucí vlak hlavu neutrhl. Když bylo v parku na lavičce napsáno pozor, nesedejte, schválně si na lavičku sedl a co z toho bylo? Přilepil se a celý se umazal barvou, protože lavička byla čerstvě natřená. A když někde na vratech stálo pozor auto, schválně nedal pozor a jednou do něho narazilo auto a mnoho nescházelo a bylo by ho přejelo a zmrzačilo. Ještě měl dost štěstí při té své neposlušnosti, ten kluk. Ale jednou se mu ta jeho neposlušnost přece jen nevyplatila. Panečku, ten přitom prodělal, že pak celý život toho litoval. To bylo takhle. Šel jednou po ulici a teď slyší, že někdo za ním volá. Hej, chlapečku, počkej. Akorát nepočkám, řekl si ten kluk a běžel dál. A zase to za ním volalo. Hej, chlapečku, poslouchej. Naschvál nebudu poslouchat, řekl si ten kluk a běžel dál. Po třetí někdo za ním volal. Chlapečku, tak počkej. Nic nebudu čekat a poslouchat, řekl si ten kluk. Jen se tak ohlédl a vidí, že tak na něho volal nějaký starý pán s dlouhými bílými vousy. A pak zas ten neposlušný kluk běžel dál a ten starý pán se ho už nedovolal. No dobře. Ale on ten starý pán byl americký miliardář, který měl tolik peněz, že si toho dne umínil, že prvnímu chlapci, kterého potká, dá milion. Peněz měl dost a tak to mohl dělat. Proto na toho kluka tak volal. Ale neposlušný kluk nechtěl počkat a tak přišel o ten milion. Neměl nic. A představte si, co by si mohl za ten milion koupit. Po celý život toho litoval a říkal, když si na to vzpomene, že by se sám tloukl, jakou má za to na sebe zlost. Tak se někdy nevyplácí neposlušnost. Takový neposlušník se ani nenadá a už má někdy najednou ze své neposlušnosti velikánskou škodu. A těžko něco napravovat, když už je pozdě. To je stará zkušenost a veliká pravda. Každé rozumné dítě vám to potvrdí.

0: se děje?
1: Host se blíží přes závěje, přichází k nám potichu paní Zima v kožichu.
2: Sáně, brusle, lyže, sáně,
0: lyže,
3: brusle,
0: sáně,
3: lyže,
0: brusle,
4: lyže, brusle,
5: sáně, brusle, lyže, boby.
0: Spoustu sněhu do zásoby.
2: Spoustu sněhu do zásoby.
0: A na večer pohádku o sněhovém děvčátku. Ten se kloní, zvony zvoní, kouř se vyne z komína a pohádka začíná.
6: Žili byli muž se ženou. Pod střechou svou zasněženou usedali k večeři. Žili skromně, jindy lépe. Jednoho dne, kdo si klepe, stáří, stojí ve dveřích.
7: Jen pojďte dál, vzácný hoste. Pohoštění bude prosté, poslužte si. Chléb a sůl.
6: Když přidáte srdce půl...
8: Odpusť, stáří neveselé, jsem-li příliš otevřený, ale srdce ponech celé. Je to srdce mojí ženy. Nelze z něho rozdávat.
6: Chápu. Chápu, máš jí rád. Že děkuju za almužnu, byla dobrá. Byla sytá. Víc už nejsem vítán v domě, tedy už k vám nezavítám. Žijte jeden pro druhého. Když vám stáří nevoní, pro mládí se obětujte, než vám navždy odzvoní.
7: Pro mládí se obětovat? Jak, když děti nemáme?
8: Ještě není všem dnům konec. Snad se přeci dočkáme.
7: Nedočkáme. Minul čas. Zešedivěl. Jak náš vlas? K čemu náruč plná lásky?
8: Psst, neslyšíš dětské hlásky?
7: Chasa jede na saních.
8: Je tam krásně.
7: Padá sníh.
8: Jak se jiskří, pojďme ven.
7: Nedělej si dobrý den. Vyhasne mi v kamnech oheň.
8: Nevyhasne, pojďme honem.
7: Co tu venku, prosím tebe, já chci domů. Mě tu zeber. Au.
8: To nic, dostala si koulí. Děti se tu koulují, nebudeš mít bouli.
7: Muži, já tě varuji.
8: Toho sněhu, až to láká postavit si sněhu láká.
7: Měl jsi pivo nebo rum?
8: Proč?
7: Že jsi přišel o rozum.
8: A ty přijdeš o svou duši. Tuze, málo ti to sluší, když se na mě mračíš. Šťastnou tě mám radši.
7: Blázny jeden, chceš mě svádět? Se sněhem si zadovádět, jako když jsi za mlada?
8: To bývala paráda.
7: Sliboval jsi sněhuláka, ale mě to nebaví.
8: Děťátko si uprácáme?
7: Co ti vlezlo do hlavy?
8: Děvčátko si zkusme slepit, vždycky jsem si dcerku přál.
7: Nikdy bych se nenadála, že by se o ní taky stál.
8: Nožky bílé jako kněžna.
7: Prsty křehké, ručka něžná.
8: Tílko útlé, hlavně v pase.
7: Už se klube v celé kráse.
8: Ještě pěkná hlavička.
7: Nejhezčí sníh na víčka. A pod víčka modré oči, po jakých se chlapci točí. Tvářičky jak sněžný prach.
8: Začínám mít o ní strach.
7: A sněhovou pusinku.
8: Zamysli se chvilinku, je třeba jí vybrat jméno. Pozdrav, pánbu, ženo.
7: To je sněhu.
8: Sněhu je... Sněhu?
7: sněhu.
8: Sněhu?
7: Sněhurka se jmenuje. Muži, koukni. Vždyť je živá. Sněhurečko, moje milá. No, přece bys neplakala. Za chvilku jsme pod střechou. Sněhurko, má útěcho.
8: Slyšíš zvonky, cinkinky, už jsi v teple u maminky. Dva si krůčky zavraty a jsi doma u táty.
7: Splnilo se naše přání.
8: Je to boží požehnání.
7: Máme spolu miminko.
8: Je to zázrak, maminko.

0: Teto Marie, já vám nesu koláče. Dnes je svaté Lucie.
1: Lucko, pst!
0: Kdo se to dal do pláče?
1: Tiše, tiše, tichounce.
0: Víš, teto Marie, po vsi běží novina, že prý máte maličké, že jste zkrátka rodina. Je to pravda?
1: Lucko, kuš. Vzbudila si Sněhurku. Probouzí se i můj muž. Běž už.
0: Vzbudila jsem Sněhurku? Kde má komůrku? Co papá ta malička? Potřebuješ vajíčka? Nebo skočit pro mléko? Však to není daleko. Na rybníce zmrzá led. Přiběhnu ho. Jsem tu hned.
1: Že děkujem za koláče.
2: Teta, kdo to u vás pláče?
1: Ach, Honzíku, to je Sněhurka.
2: Je.
1: Má asi hlad. Já už musím utíkat.

0: Co je? Co je, Honzo?
1: Co se stalo?
0: Sněhurka se narodila. Já ji viděl. Celá bílá, jenom vlásky ze zlata.
1: Nekasej si, Kaďata. Co ty jsi viděl, starou Belu?
0: Pozor, ať ti nenamelu.
1: Honzo, na růženku nesahej.
2: Jen ať mluví Vítku. Povídej.
0: Za okénkem leží v koši. Tedy já vám řeknu, hoši, že je krásná jako sen. Vlásky hebké jako len. Oči modré, líčka bílá.
3: Komu by se nelíbila?
1: Vítku, já ti nestačím. Mě máš přece nejradši.
4: Žádlíš na ně, růženko? Je to ještě miminko.
0: Vždyť je přece ještě malá.
4: Co ti k čertu udělala?
1: Nehádej se.
0: Zrovna dnes
1: štěkáš na ně jako pes.
0: Podívejme toho meska.
1: Já jsem přece taky hezká.
4: Vždyť já ti to neberu.
0: Tu tvou vzácnou nádheru.
1: Černé vlasy. Černé oči.
0: Těma si nás nezotročíš.
4: Ticho bude, říkám dost. Máme jinou povinnost. Dnes je svaté Lucie.
5: Lucie. Lucie, noci upije.
6: Lucie, Lucie.

0: Sláva Lucce!
1: Co si přeješ? Pro mě? Ani kůrku. Všechny dárky pro Sněhurku.
2: Dobrá, ale jaké dárky?
3: Vždyť my máme čerstvé škvarky. Letím pro ně, jsem tu hned.
4: Pozor, abys neupadla. Je tam led?
0: Já donesu mísu sádla.
4: A co já?
0: Ty, Vítku, vem košík chvojí, ať má teplo po pokoji. Ať má plnou světnici vůně po borovicích.
3: Tak já běžím, Lucie.
0: Mám to letos zvláštní svátek. Samý hon a schon a zmatek. K tomu mráz až v duši zebe. A to dítě spadá z nebe. Vymodlené, vytoužené, šarmocí narozené, krásné prý jak hvězdička. Jenže je to holčička.
5: Táto, pojď sem. To je prostě pravý zázrak. Malá roste.
6: Jen ať roste, jako z vody. Děcka to mají od přírody. Co je na tom divného?
7: Joj, pro boha živého.
8: Tatínku můj, maminko má, to jsem ráda, že jsem doma. Kde jsem se to toulala?
7: Po Hajanech, má malá.
8: Zdálo se mi divné snění o mracích a chumelení.
6: Vrať se na zem, má milá, čas, aby ses vzbudila.
8: Je to pravda, venku sněží.
5: Vyspinkaná, pěkná, svěží. Půjdeš s dětmi chvilku ven? Už se probuď. Dobrý den.
9: Dobrý den.
0: Nesem dary pro to děcko.
8: To je pro mě. Tohle všecko. Moc pěkně vám děkuju.
0: To je ona?
8: Sněhurka se jmenuju.
0: Proč je takhle veliká?
6: Inu, život utíká. A vy taky utíkejte.
5: Jen mi na ní pozor dejte, na děvenku nevinou. Mám jenom ji jedinou. Chovám ji jako oko v hlavě.
0: Teta.
10: My ji zvládneme.
0: Hravě.
10: Svezeme ji po ledu.
0: Naučíme koledu. Hádanky a písně k tomu.
8: Já se těším.
6: Přijď včas domů.

0: ten čas letí. Sotva vzdychneš po dítěti, už tě zase opouští. Žena je jak na poušti. Věčně čeká, věčně sama.
1: No, jako každá máma.
2: Honzo, Víku, puste mě ven, sotva dýchám.
3: Šáteček mám pomačkaný.
4: To je toho, já zas nohy zamotaný.
5: Co to slyším? Buďte sticha.
3: Nedělní zvon.
6: To už zvoní.

Odkud ty znám? Čím to voní moje dávná vzpomínka? Kde jsem žila? Čí jsem byla? Kdy jsem byla malinká?

0: Pojďte, Sněhurka se směje.
1: Hodíme ji do závěje.
2: Mráz, zanechty se mi vkrádá.
3: Já mráz ráda, tuze ráda.

0: Lucie, ty krásně zpíváš. Vítku, zas už po jiné se díváš.
1: A proč by se nedíval? Ty jsi tedy žárlivá. Růženko, co ti pořád vadí? Můžem se mít všichni rádi.
2: Jasně.
0: Má pravdu.
3: A že pěkně zpívá, to jí přej. A věčně se nehádej, nebo z tebe budu smutná.
0: Tak si buď, mně je to putna, Sněhurko.
3: Proč se na mě rozlobila?
1: Nepláč. Vždyť jsi celá bílá.
3: Slíbila mi koledu.
1: Nebul.
4: Vsadím stoku jedné, že to zvládnem odpoledne.

0: Co pak, dítě? Nechutná ti?
1: Ale chutná, chutná, máti.
2: Zažehneš nám postní svíčku?
1: Nechci oheň, pan tatíčku.
2: Nad talířem nespí malá.
0: Jáhly, už si ochutnala?
2: A což hvězdu v jablíčku?
1: Mám dost, věř mi, tatíčku.
0: Dítě, vždyť jsou Vánoce. Nač pak suším ovoce, nač oříšky, mandle v mléce. Tak si vezmi, vem si přece.
1: Tolik mozků u oběda. Nemůžu.
2: Je trošku bledá. Už ji nenuť, nemá hlad. Snad to spraví slunovrat.
1: Slunovrat? A co pak je to?
2: Když za horou zívne léto.
0: Den se dlouží, noc se krátí.
1: Já se bojím, mami, tati. Až mi k srdci stoupá chlad. Chci za dětmi, chci si hrát.
2: Tady ji máš. To je strachu. Hned je chorá, hned zas v prachu. Příliš rychle rozkvétá.
0: Co mužský, to popleta. Vždyť ty tomu nerozumíš.
2: Poraď jí, jak sama umíš. Skočí na dvůr pro chrastí.
1: Oblaka jak koušť a stín. Bude sněžit. Žijo, mami.
0: Baže bude. Pán Bůh s námi. Ztratíme se v závějích.
1: Sláva, sláva. Padá sníh.
0: Dítě, dítě, vrať se přece. Brzy bude štědrý večer. Nepustím tě ani krok.
2: Nech ji. Vzpomeň, loňský rok, jak jsme byli osamělí. Letos máme, co jsme chtěli. Vlastní dítě u stolu.
0: Kéž jsme navždy pospolu.
2: Navždy? Nejsi nejskromnější. Bude se chtít jednou vdát, navždy ani chleb ve zdejší nevydrží. Nemám rád matky, co jsou dětem v cestě.
0: Co hned mluvíš o nevěstě? Běž přiložit, ale syp.
2: Dobrá, svaříš punč, zas bude líp.

0: Viděla jsem Jezulátko s celou svatou rodinou. Byl to zázrak nad zázraky. Zamával mi Boží syn.
1: Hej, hej, povím vám, co pak? Narodil se Kristus Pán.
2: Kde pak?
1: V městě Betlémě, jen tam pospěšme.
3: Počkej, Vítku, počkej trochu, jen co vlezem do kožichů.
1: Hej, Sněhurko, pojď hned s námi.
3: Pust se sukně svojí mámy.
2: Sklouzneme se po ledu.
4: Zaspíváme koledu o tom, co se v skutku stalo, že se lidem narodilo děťátko.
0: Mami, tati, já mám hlad.
5: To jsem ráda.
6: To jsem rád.
0: Teď zavřete oba oči.
5: Už?
0: Ne, ještě ne. Teď, tu máš, mami.
5: Co pak to je?
0: Sáček s křížalami.
5: A ten druhý?
0: Nepovím. Překvapení tátovi.
5: Taky jsme ti přichystali. Táto, kam pak jsme to dali?
0: Nána. Náno, moje náno, to jsi šťastná, že mě máš. Pohrajem si zítra ráno. Teď se u mě vyspinkáš.
6: Sama od sebe jdeš spát? To ti musím něco dát. Šťastnou cestu na hajánky.
0: Sánky. Táto, já mám sánky.
6: Jdi ty kotě, vem si hračky a běž spát. Mamo, pojď zaspívat.

0: Vyspinkáš.
1: Přišlo jaro do vsi. Kde jsi, zimo? Kde jsi?

0: vyvezli ho na saních.
1: Tati, mami, kdy je mráz?
2: Zalila ho jarní hráz.
1: K čemu tahle proměna?
0: To je jaro, jaro je tu.
2: Je tu vesna zelená.
1: Viděla jsem ve snu. Ve snu byla celá ze zlata. Z náruče i ze životku drala se jí poupata. Byla horká a ta vůně. Bože.
2: Táto, vždyť nám stůně.
0: Stůně spíš dospívá.
2: Ježíš Maria, táto, ať se na mě podívá.
0: Dones vodu. Vodu, slyšíš? A ti pěkně ledová. Na mou duši mě naspravdu sněhurka nám omdlívá. No tak, děvče, vzpamatuj se.
2: Pojď sem, máma pochová.
0: Pochovat bys ji chtěla a není to předčasné, milá zlatá, to se dělá jen když život vyhasne. Už je velká do náruče, už musí být statečná. Hleď, nadýchla se, srdce tluče, vstávej, holka nevděčná. Ty jsi nás ale vystrašila.
1: Já nechtěla, kde jsem byla?
3: Hej, Sněhulko,
4: kde pak jsi?
3: Nesem zimu po návsi.
1: Jakou zimu? Kde je zima?
0: Tam, ta smrtka. Jen běž s nima, snad by ses jí nebála.
2: A ne, aby ses uhřála.
0: Co ji balíš jako starou? Vždyť jdou vítat jaro. Jaro.

0: Kam nesem tu bílou panu?
1: Do potoka, už je v pánu, už dovládla zubatá. Už je konec pro Moranu. Vítej, vesno copatá.
2: Hej, hej, rup!
0: Paní Zimo.
3: Nechy plavat, chřipku s rýmou. Nechy plavat. Co ti chybí? Chtěl jsem...
0: Co pak, Vítku?
3: Jen, že se mi líbíš.
1: Hola, hola, slyšíte? Proč pak se nás straníte?
4: Růženo, sleduješ nás jak ten pes?
1: To se dozví celá ves. Vítek chodí za sněhulí, za tou chudinkou, co bolí, ani vlastně neví proč.
4: Mlč!
1: Jen si klidně povyskoč, však si na mě ještě krátký. Já nevěřím na pohádky.
4: Pusu drž!
5: Poslyš, Vítku, správný muž k žádné dívce není sprostý.
4: Tohle slyším nejmíň postý.
0: Teď má pravdu Lucie. Však si ještě užijem starostí a dospělosti. K čemu spěchat?
4: Za radostí!

0: jara. Připadám si strašně stará.
1: Ohně hoří, ohně hoří, svatojánské ohně hoří. Ohně svítí holky, sypte do nich klíčí. Ohně hoří, ohně svítí.
0: Tolik slunce, až se dusím. Musím s nima, asi musím. Jsem tak sama, strašně sama.
2: Sněhurko! Sněhurko! Sněhurko!
0: Musím s nima a jsem jiná. Kde je moje paní zima? Nerozumím sama sobě. Pane Bože, vem mě k sobě.
3: Sněhurko, pojď, to je krása.
0: Lucko, ty jsi můj spása, ty jsi můj zlatá holka.
3: Je ti těžko?
0: Asi zhorka, nemohla by...
3: Nemohla. Ráda bych ti pomohla a to věřše od hodiny. Půjdem spolu na byliny na tvé věčné nemoci.
0: Já nemůžu, slunce svítí.
3: Sněhurko, pojď, skákej s námi.
4: Pust se sukně svojí mámy, skákej přes oheň.
1: Ohně hoří, ohně svítí.

0: Jurko, vyskoč vzhůru jako rybka, blízkni se jak zlatá šipka.
1: Nechci, Vítku, já se bojím, nepřeskočím, neobstojím. Kouř se valí, oči pálí, v srdci jako by se vzněly oranžové plameny. Nechci.
0: Jaká závrať letět vzhůru, kde tě země netíží? Letět ohněm vzhůru k nebi!
1: Mlč už, vždyť mi ublížíš.
2: Pozor, letím na koštěti. Chyťte si mě, milé děti, kdo polapí kouzelnici, která lítá na trdlici.
3: Chytíme ji!
0: To se ví!
2: Trdla, trdla, trdlatá, kdo bude můj pan táta?
1: Vstali, pak se dívají. Já to zkusím potají. Neslýcháno, že se bojím. Zkušenost mi za to stojí.

0: podívejte, hvězda stoupá.
1: Jak by mohla stoupat, hloupá?
2: Hleďte, tam u lesa. Nevidíte? Zvolna klesá.
0: Ale před chvílí šla vzhůru.
3: Slyším píseň jako z kůru.
0: Prosím vás, mně se na tom něco nezdá. Je to vločka nebo hvězda?
1: Vločka? Počkat, to je snadné. Z vás to nikdo neuhádne, ale za to Sněhurka.
3: Kde je?
1: Kde je?
3: Kde je?
1: Kde je moje Sněhurka?
3: Kde je naše Sněhurka?

0: co má dáti. Jenom moje žena dosud.
1: Vrátí se. Viď, že se vrátí.
0: Co se vrátí? Naše mládí, naše dcerka? Ach, ženo, dost si stará, dost si velká, aby ses mě na to ptala. Hodně sis už poplakala.

0: Vím své o tom děvčeti. No přes rok zas přiletí jako svěží bílá vločka. Do té doby třeba počkat. Věřte v pohádky a zkazky. Nikdy není konec lásky. Věřte písním, věřte dětem. Bez konce se toulám světem, znám, co vám je neznámé. Láska nikdy nesklame. Ani smrt tu neobstojí. To se lidé jenom bojí za svou láskou pevně stát. Ale kdo má v skutku rád, věčně láme chléb ve zdejší, stále jej má komu dát.
1: Stáří, ty jsi nejmoudřejší.
2: Na světě se dějí divy.
0: Zpět s pánkem spravedlivých. Čarmocí odletěla, čarmocí přiletí.
2: Štědrý den nám znovu vrátí sen o našem dítěti.
3: Ohně hoří, ohně hoří, svatojánské, ohně hoří, přeskočme je.

0: ohně hasnou.
1: Vandrovala blecha, potkala jí veš. Kam pak ty, milá blecho, kam pak ty vandruješ?
2: Vandruju já do mlínice, mlínářovi do čepice, musím tam být dnes.
3: Tyky hádanka.
4: Rybář sítí čeří vzduch, místo ryb je plná much.
3: Kdo na to přišel?
5: Rybář sítí čeří vzduch.
3: To znamená, že sítí prochází vzduch. Místo ryb je plná much.
4: Kdo papá mouchy?
3: Mouchy v síti přece jí
4: pavouk.

0: Mě tady vůbec nebaví takhle tady sedět a koukat, jak Hugo, pojď něco hrát.
1: Já si teď čtu, Piggy.
0: Hugo, já se hrozně nudím.
1: No, tak si něco zahrajte s Justínou. Já tady mám zrovna něco. To je zajímavé.
0: S tebou tady je opravdu zábava. A vůbec.

0: vůbec? Máme louskat jazykové oříšky, plácám se sem v dešti a s tebou nic není. Cestinu taky ne. Hugo!
1: Vždyť už jsem jich s tebou dneska rozlousknul aspoň pět.
0: No jo, jenže přišla Justýna a sedí tady a prší a...
2: No jistě, přišla jsem právě proto, že prší. Když prší, nemohu se jít starat o zahrádku. Mohu se samozřejmě věnovat jiným domácnostním pracem. No, tedy, tady by to, jak se koukám, potřebovalo trochu uklidit a zútulnit. No, tak když se nehraje slovíčkové oříškování, tak tu Hugovi vygruntujeme, Piggy. A hned se krásně zabavíme.
0: Hugo! Hugo! Nečti? Hugo, nebezpečí! Justýna v akci! Hugo! Hugo!
2: Podívej se jen na tu knihovnu. Jak tam má všechny ty knihy nastrkané, jen tak, jak mu přišly pod ruku. Věci musí mít stát. Řád. Všechny knihy vyndáme, oprášíme a seřadíme znovu do poliček podle velikosti nebo podle larvy. Totiž toho barvy.
0: Tomuhle ty říkáš zábava, jo?
2: No samozřejmě. Já mám své staré knihy seřazeny hezky na poličce. Kuchařky v jedné, zahradničení ve druhé, domácnostní příručky ve třetí, knihy po babičce na půdě. Skvělý systém. Jde se na to. Úklid kypí.
0: Já bych tedy mnohem radši něco hrál.
2: Ty by si pořád jen hrál, Piggy. No. Je čas věnovat se vážným klecem. Věcem. Hugo, přesuň se od knihovny sem do rohu, ať se do toho můžeme pustit.
0: Hugo, prosím tě, přestaň si číst, nebo se pak budeš strašlivě divit a bude už pozdě. Hugo!
2: Neslyší, nevadí. Ne. Tak čapneme křeslo a šoupneme ho i s tím křeslem. Na tři, jú?
0: Ne, ne.
2: Raz, ne. Dva, ne. A...
1: Co je? Co je? Co se mnou cukáš?
2: Necukám. Úklid kypí. Posuneme tě a pak si s růžovkou báječně zauklízíme ve tvé knihovně.
1: Cože? Co chcete dělat s mojí knihovnou?
0: Justýna ti chce seřadit knihovnu.
1: Cože?
2: No jistě, potřebuješ to jako půl, sůl.
1: No tak to tedy opravdu v žádném případě. Moje knihovna zůstane tak, jak je, mám v ní systém.
2: Systém? Jaký, prosím tě?
1: No, systém.
2: Nemůžeš mít systém, když nemáš knížky seřazené podle barvy nebo podle velikosti.
1: Manko, te mám svůj systém. Piggy, neměli jste spolu něco hrát? Jak to, že mi chce uklízet knihovnu? Jeden se tady na chvilku zabere do čtení a málem je z toho katastrofa.
0: Znáš, Justýnu, chtěla jen slovíčkové oříškování, jenom hru, ne? Pak si vzpomněla na to uklízení.
2: No, tak Hugo, šup, posuň to křeslo.
1: Nic se posouvat nebude. Knihovna zůstane tak, jak je, Justýno. Je to od tebe tedy velice pozorné, Justýno, ale děkuji, není to třeba.
2: Není to třeba? Podívej se, jak to tam máš všechno zasázené, totiž naházené. V domácnosti musí být řád. To jistě chápeš. A já jsem domácnostní kachna.
1: Mám pro vás jeden oříšek.
0: A vždyť jsi říkal, že už žádné oříšky nemáš.
1: Ale teď jsem si vzpomněl. Poslouchejte. Pamatujete, jak jsme si začali vysvětlovat různá stará slova, která se objevují v pohádkách a my už jim dnes běžně nerozumíme? Tak mám ještě jedno takové pohádkové slovo. Objevuje se tam docela často. Takže možná budete vědět hned. Takže, jestli pak víte, co nebo kdo je to štolba.
0: Je! To vím, Hugo. Já to vím.
2: Já to také vím, samozřejmě. To je přece ten tonoc. Teď mi to vypadlo. No, co jsem to... To je přece ten, no...
1: Piggy?
0: Je to jednoduché, Hugo. Štolba, to je člověk, který se stará o koně.
1: Vidíš, Piggy, máš bod.
2: A teď jsem to říkala, že je to správce konírny.
1: Pozdě, Justino. První to řekl Piggy, takže má bod Piggy.
0: Já mám bod.
1: Ale jinak máš pravdu. Štolbovi se říkalo také pod koní. A když jsme u těch koní, jestli pak víte, jak se dřív říkalo stáji?
2: Maštal! Je to maštal!
1: Správně. Bylo to stavení u statku, kde byly ustájení koně. Na patře nebo někde poblíž, pak většinou býval seník.
2: Tam se dávalo seno.
1: No, to hned tak někoho nenapadne. Seník, seno, že?
2: Samozřejmě. Já jsem přece mimořádná domácnostníkách na Justína a mám bod za maštal a seník.
1: Bod má Piggy za štolbu. Maštal a seník byly mimo soutěž.
2: Mimo? Tak já jsem mimo?
1: Promiň, že to tak musím říct, ale mimo si už poněkud delší dobu.
2: Tak to bychom měli. Já se tady chystám štrůdlovat, gruntovat a medvěd takhle, že jsem mimo soutěž, tak to ne. Za to, co jste řekl, negruntuji. Ať ti tu knihovnu...
1: Knihovnu?
2: Knihovnu uklidí někdo jiný.
1: Sláva, děkuju ti. To přesně jsem chtěl slyšet.
0: To jsme ten oříšek rozlouskli, ale rychle, co?
2: Jo, tak. Takže ty nechceš, abys tu měl pořádek, aha. Tak abys věděl, já se otrávit nenechám. Do té knihovny se pustím. Takhle tě tu nemůžu nechat. Nesrovnaného podle barev a velikosti. To mi má domácnostní nátura nedoloví. Nedovolí.
0: Je! Podívejte! Už přestalo pršet!
1: Hurá!
2: No, to ovšem mění situaci. Piggy poběží za Vojtou a já musím rychle na zahrádku. Oříšek jsme louskli, tak máme pro dnešek splněno a knihovna počká, až napadne sníh.
1: Taky si myslím. Tak ahoj, ahoj, uvidíme se zase
2: ahoj,
1: příště.
2: Ahoj,
1: příště,
2: ahoj. Ahoj.
1: A já si to konečně můžu dočíst. Kde jsem to skončil? Aha, tady.
2: No, kdyby pršelo ještě o chvíli déle, měl by Hugo krásně srovnanou knihovnu. Takhle si v tom nepořádku ani pořádně nepočte.
0: No to se neboj, Justino. Počte.
2: No.
0: A parádně.

0: vlky se rádi baví.
1: Jsou to ptáčci povídaví.
0: Jsou to ptáčci zpěvaví.
1: Zpěv je dobrý pro zdraví.
0: No a teď ještě jedno. Andulky se rádi baví.
1: Jsou to ptáčci povídaví.
0: Jsou to ptáčci zpěvaví.
1: Zpěv je dobrý pro zdraví.
0: Jestli se vám ta básnička líbila,
2: jděte na www.pigy.cz a tam

0: Tak Hurvínku, co pak je nového?
1: Ale nic, tati, všecko při starém.
0: Na to se tě neptám, já se ptám, co je nového jako ve škole. Co jste posledně brali a hlavně, co ti nešlo?
1: Nešlo všechno, tati, akorát dělení mi nešlo.
0: No jo, ty počty, co pak je to nějaká věda, dělení? Dělení, násobení, sečítání a přičítání patří mezi nejzákladnější lidské úkony. A dělení je přece tak jednoduché, že nic jednoduššího být ani nemůže.
1: Když mi nebylo jasné, tati, jak to, že se v tom dělení...
0: Ale jak to? V dělení žádné jak to neexistuje. Dělili jste dvouciferným číslem nebo jakým?
1: Žádným, tati.
0: Žádným, nějakým jste dělit museli, ne? Museli vám ve škole říct, že jako jednak dělenec, žano, jednak dělitel a potom výdělek, ne?
1: My jsme dělili zvířata, tati, ne dělence.
0: Jaká zvířata?
1: My jsme dělili zvířata na ptáky, savce, plazy a tak, víš?
0: Jo, vy jste měli přírodopis?
1: Simano, tati.
0: A co ti na přírodopisu může být nejasného? To mi tedy vysvětli.
1: Mně nejasného, že velryba není ryba.
0: Jak to?
1: Že ačkoliv plave ve vodě a má ploutve, tak není ryba.
0: A co by byla, když není ryba?
1: Že je prý savec.
0: Kdo?
1: Velryba.
0: Která?
1: Grónská, velryba je prý největší savec, tati.
0: No ovšem, že je savec, grónská, žano velryba, co jsi myslel, že je?
1: Já myslím, že je ryba.
0: Ale jak můžeš něco takového myslet, prosím tě? Velryba je pochopitelně savec a dokonce největší. Hleď, veškeré, já bych řekl takhle, veškeré živočišstvo dělíme na co?
1: Na savce, ptáky.
0: No?
1: Plazy.
0: No?
1: Obojživelníky a bezobratlé.
0: Vidíš, jak to výborně chápeš? Ptáci se vyznačují čím?
1: Že letají do povětří.
0: Ano, plazí se plazí, ryby plavou ve vodě, žano. A savci, teď jsme u toho, savci se vyznačují tím, že no?
1: Že chodí.
0: No chodí, oni nemusí zrovna chodit, oni hlavně co?
1: Hlavně leží.
0: Žádné leží, hlavně se vyznačují tím, že jejich mláďata sají mléko.
1: Savci?
0: Ovšem, že ano. Podívej se, telátko, no, co dělá?
1: Bučí, tati.
0: No, bučí, ale hlavně saje mléko, nebo kůzlátko, že ano, co dělá kůzlátko?
1: Kůzlátko mečí.
0: Žádné mečí.
1: Bučí.
0: Žádné bučí, ale podobně jako telátko, co?
1: Chodí.
0: Saje mléko.
1: Saje mléko.
0: Chodit může kde co a meče taky, ale sát může jenom savec. A velryba je taky savec, protože její mláďata co?
1: Mečí.
0: Ale
1: chodí.
0: Ani nemečí, ani nechodí. Velryba ani nemůže chodit, když nemá chodidla, žano. Ale to ještě neznamená, že je savec, když nechodí.
1: Tak co tedy je, tati?
0: Kdo?
1: Velryba.
0: Vždyť povídám, že savec. Co je ti na tom záhadného?
1: Mně na tom záhadného, jak to, že je savec, když pořád plave ve vodě. Že by měla být přeci jenom ryba, protože ryba plave ve vodě.
0: Ale pořád plave ve vodě. To s tím nemá nic společného. Necky taky plavou ve vodě a jsou ryba?
1: Nejsou.
0: No ta vidíš.
1: Oni jsou savec.
0: Kdo?
1: Necky.
0: Necky nejsou savec. Pro pána krále. Necky jsou necky. Velryby jsou savci, protože jich mláďata sají, co?
1: Necky.
0: Hernáč, dej sem ten sešit.
1: Nač, tati?
0: Na nic se neptej a dej sem sešit.
1: No sešitu, tati, smím psát akorát já a vyučující, tati. A někdo jiný tam psát nesmí, protože...
0: Tak já tam zrovna napíšu.
1: To se nesmí, tati.
0: Napíšu do školy, ať vás učí o něčem užitečném. O koní, o koroptví, nebo o praseti a basná. Co pak mám kvůli velrybě přijít o zdraví?
1: No sešitu, nikdo psát nesmí, tati.
0: Ať vás učí o třeboňských kaprech, o velryby. Ať se učí v Grónsku, když je ta velryba grónská. Nehledě na to, že ani jeden grón nemá tak natvrdlý dítě.
1: Akorát vyučující smí psát do sešitu a já, a jinak nikdo, protože...
0: Tak ti to tam psát nebudu, ale koukej to ve škole vyřídit, buď tak laskav.
1: Simano, tati.
0: A zaklapni se i se sešitem do aktovky a aspoň týden se mě na nic neptej.
1: Já se neptal. Ty jsi se ptal. Naschledanou.
0: Naschledanou.
2: Piggy vtipk.
3: Povídá paní Nováková svému muži. Tato, vzal jsi ten lék po obědě?
4: Nevzal, už jsem zdravý, já to nepotřebuju.
3: Já vím, ale když dneska nemáme žádný moučník...
5: Bere prášky místo moučníku.
2: No prášky se nemají jíst vůbec, když je nepotřebuješ.

0: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!
1: Vsuvka o paní Květuš, Františkovi a Hubertovi. Tahle noc byla a ještě pořád je nekonečná a plná překvapení nejen pro lichožrouty. I vdova Voráčková zažila něco mimořádného. Bylo to v hotelu Zátiší, kde se každý lichý pátek konal seznamovací večírek pro starší a osamělé. K tanci tu hrála rytmická skupina, která si říkala Poslední rande. Pan Vavřinec s nimi rád hostoval, protože mohl předvést to nejlepší, co znal ze svateb i z pohřbů. Při jednom valčíku se paní Květuš smetla na naleštěných parketách, ale nezachytil ji její tanečník, ten zůstal trčet a jen koukal. Před pádem ji zachránil nějaký Bartoš František, jak se v zápětí představil. Celý večer si pak povídali, pan František jí během řeči spravil nalomený podpatek, ale protože sebou neměl ten správný vercajk, jak řekl, raději ji po půlnoci doprovodil až k domu. Cestou si on stěžoval, že je takový jako vyprahlý a ona naopak, že je jako studna, z níž ale nikdo nepije. Na ponožky, které ve větru kolem nich poletovaly, vůbec nehleděli. Před vilou se rozloučili, slíbili si další setkání v Zátiší a tím idyla skončila. Domem otřásal štěkot jejího Bernardína. Hubert už jen sýpal, ale přesto nebyl k utišení, protože všude cítil lichožrouty. I když se z bytu nedostal, byl díky svému citlivému čenichu jediným svědkem nočního drancování na půdě profesora Kadeřábka.
0: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

vastupiiri kauslani. Simsala bum, bim. Teď jsem tu s vámi, netopír Pierre, kouzelníček s vytříbeným smyslem pro všechno líbezné, čarokrásné a udivující. Dnes jsem si pro vás připravil sladké lentilkové kouzlíčko. Naučíme se na něm zase něco o barvách. Ach, barvy jsou tak fascinující, nemyslíte? Tahle duhová kouzlíčka, těch není nikdy dost, ale asi už se ptáte, co budete potřebovat. Dnes to bude jednoduché. Nachystejte si jenom mělký, tedy nemoc hluboký talíř. Krabičku lentilek. Každý z vás je zná, jsou to barevné bonbonky. A vodu ve čbánku. Nejprve je potřeba lentilky rozstřídit podle barev. To není těžký úkol, že? Od každé barvy nám na dnešní trik budou stačit 3 lentilky. Co uděláte se zbytkem, nechám na vás. Vezměte talíř a na něj rozmístěte lentilky podle barev kolem okraje talíře. Vždy ty 3 stejně barevné k sobě. Takže 3 červené, o kousek vedle 3 zelené. Nechávejte mezi nimi několika centimetrové rozestupy. A vedle zase 3 žluté a tak dál a tak dál. Až budou lentilky na svých místech, vezměte čpán s vodou a opatrně lijte vodu doprostřed, opravdu jenom doprostřed talíře, ale jen tolik vody, aby lentilky nezačaly plavat. Musí být jen trochu ponořené, jen po bříško. Vodu lijte pomalu, aby se vám lentilky nerozutekly po celém talíři, ale aby zůstaly pěkně na svých barevných hromádkách. A teď, co teď? Teď pozorujte, co se bude dít. Za malý okamžik se cukrový obal lentilek začne rozpouštět a začne tak obarvovat vodu kolem sebe. Lentilky pro vás udělají na talíři nádherné barevné představení. Co na to asi řekne vaše velevážené domácí publikum? Jak říkám, kouzelník se umí dobře dívat a všímá si, jaký je svět kolem něj, aby z něj pak stvořil svět iluzí a snů. Sametová křídla mávnou, pohladí tě po čele, v roji jisker zmizí přítel, který kouzlí veselé.

0: Raráš a Šetek. V Běcharech byl jeden sedlák, říkali mu Kmotr Palička. Ten jednou šel do Kopidlna na trh a našel v poli pod hruškou kuře. Bylo černé a zmoklé, třáslo se zimou a típalo. Kmotr Palička je vzal pod plášť a dal doma za kamna, aby uschlo, a pak je pustil na dvůr mezi jiné slepice. V noci, když už všecko spalo, slyší Palička najednou v komoře něco šramotit. A hned na to nějaký pronikavý hlas, napolou člověčí, napolou slepičí.
1: Pan táto, přinesl jsem vám brambory.
0: Hospodář skočil z postele a běžel do komory. Co to? I vidí ohnivé kuře a tři hromádky zemčat. Lítalo z hromádky na hromádku. Fí, neplecho! Odplivnul sedlák uleknutím, bouchl dveřma a šel zaslehnout. Ale starostí nemohl do rána spát. Už věděl, co si domů přinesl. Ráno pak, když se rozednilo, všecky ty brambory do hnoje vyházel. Druhou noc zase slyší.
1: Pan táto, přinesl jsem vám pšenici, žito, ječmen.
0: Sedlák už nešel se dívat, co to, ale třásl se strachem jak osika i neustále se modlil. Vysvoboď nás od zlého. A jakmile začalo svítat, vzal lopatu a chvoště a zas to obilí všecko vyházel a vymetl, aby tam ani zrnka nezůstalo. Byl celý zarmoucený, nevěděl, jak si pomoci a taky se bál, aby si toho ze sousedů nikdo nevšimnul. Ale sousedé všimli si toho přec. Viděli v noci něco k Paličkovům dostavení lítat, jak plamený výšek, a nezapálilo. A ve dne pozorovala sousedka taky to černé kuře na dvoře mezi slepicemi. Tu hned byla po vsi jedna řeč, že Kmotr Palička se čertu zadal. Někteří povážlivější kroutili hlavou. Od jak živa ho znali za boha bojného i za poctivého a umínili sobě, že mu dají výstrahu. Přišli tam a on jim upřímně všecko pověděl, co a jak, i žádal jich, aby mu poradili, co dělat. Jaká rada? Povídá jeden mladý sedlák. Zabijte tu potvoru. A hned sám popadl polínko a po kuře ti jím uhodil. Ale v tom okamžení vskočilo mu kuře na hřbet a tak ho tepalo jako polenem a při každé ráně volalo: já jsem raráš, raráš, raráš. Potom radili někteří Paličkovi, aby se odtud vyprodal a jinam přestěhoval, že raráš zůstane v tom stavení. Sedlák se toho hned chytil a hledal kupce, ale nikdo mu stavení s rarášem nechtěl koupit. Palička pak si zas umínil stůj, co stůj, že se raráše musí zprostit. Prodal obilí, dobytek i všecko, čeho nevyhnutelně nepotřeboval, i koupil si jiné stavení v druhé vsi a stěhoval se tam. A když potom už naposledy přijel s vozem a škopky, necky, brány a jiné takové nářadí naložil, šel a sám si své doškové stavení zapálil, byloť o samotě, a nikomu se nemohla škoda stát. Potom práskl bičem a chtěl jet. Zatím se ještě jednou ohlídl na své stavení, jak chytalo, a povídá: schoř si tam, neplecho. Za to místo přec ještě něco utržím. Ozvalo se něco vzadu na voze. Palička koukne. Na hrabici tam sedělo to černé kuře, zatřepalo křídlama a začalo si zpívat.
1: Už se stěhujem, už tu nebudem, už tu nebudem, už odtud půjdem. Už tu nebudem, už se stěhujem, jinde krást budem.
0: Kmotr Palička zůstal, jako by ho byl hrom omráčil. Už nevěděl, co si počít. Potom jemu připadlo, zdali by si Raráš nedal říci a sám neodešel, kdyby jej dobře krmil. I nařídil ženě, aby mu dávala talíř dobrého mlíka a 3 buchty k tomu. Raráš měl se dobře, ale nezdálo se, že by se chtěl odtud hýbat. Jednou na večer přijel Pacholek z pole domů a vidí na schodech ty 3 buchty, co tam Selka položila Rarášovi. Měl hlad i přitočil se a jednu snědl. Lepší, když já ji sním, nežli ta obluda, povídá sobě sám. Ale v tu chvíli už mu seděl na zádech Raráš a křičel: jedna bušta, druhá bušta, 3. buštu Vašek sněd. A přitom pokaždé jemu takovou ránu vsadil dozad, že Pacholek potom dlouho ještě měl modřiny. Ráno, když Palička vstal a šel Pacholka budit, našel ho celého stlučeného, sotva, že se mohl hýbat. A když se dověděl, co a jak, šel k Rarášovi a prosil ho, aby se od něho vystěhoval, že sice žádný Pacholek nebude chtít u něho sloužit.
1: Hehehe, zachechtal se Raráš a řekl: dones mne tam, kde jsi mne vzal, nebude mi tebe žal.
0: Sedlák vzal hned na sebe plášť a donesl kuře zas pod tu hrušku, kde je našel. A Raráš potom už ho nechal. V Liběnicích v ovčárně zdržoval se taky Raráš, ale tu mu říkali Šetek. Vypadal jako malý klouček, jenže měl na rukou a na nohou pazourky a mnoho veselých kousků si tam o něm vypravují. Rád škádlíval psy, kočky a moráky a taky pacholkům a děvečkám nikdy nic dobrého neudělal a kde co podtají kutili, všecko vyzradil. Proto taky čelátka psí hubu měla na něj, ale bála se jemu co udělat, aby se nepomstil. A taky hospodář ovčák nic nedal na něj dopustit, a to proto, že za celý ten čas, co Šetek byl v ovčárně, ovce žádná ani nezastonala. V zimě sedával Šetek obyčejně na kamnech, ohříval se. A když děvečka do světnice přinesla plévy, aby je spařila, vždycky jí z kamen do škopka na ně skočil, říká je: šup na plévky. Ale jednou zle se opálil. Děvečka přinesla škopek jak obyčejně, ale venku do něho nalila vařící vody a jen povrchu plevami posypala.
1: Šup na plévky, povídá si Šetek a hup.
0: Ale v tom okamžení byl zas už venku ze škopka, křičel a svíjel se bolestí a čelátka se smála, až okna zinčeli. Ale Šetek toho děvečce nedaroval. Jednou, když lezla na půdu po žebříce, zapletl ji do něho tak, že jí museli přijít na pomoc a měli co dělat, aby jí z žebříka zas vypletli. V létě spávali ovčákovi čeledínové na půdě. Jednou v noci tam přišel taky Šetek Vylezl do polou žebříka a škádlil psy, co tu pod poklopem leželi na dvoře. Nastrkoval jim jednu nožku po druhé a pokřikoval neustále na ně.
1: Jedna nožka, dvě nožky, za kterou mě chytíš?
0: Psi štěkali, mohli se vzteknout. Pacholky potom už mrzelo, že jim nedává pokoje. Jeden vstal, vzal otep slámy a na Šetka ji hodil i shodil jej tou otepí z žebříku dolů. Psi hned na něj a zle ho přivítali, sotva, že jim vyvázel ze zubů. Pacholek věděl, že ho pomsta nemine. A proto se měl před Šetkem na pozoru, zdaleka se mu vyhýbal, ale nic mu to platné nebylo. Jednou pásl u louky na Občinách a sedl si na louce za kupku sena. Najednou strhne se mu nad hlavou šumot a než se spamatoval, měl celou kupku sena do vlasů zamotanou. Pacholek dal se do křiku, sekáči se zběhli, ale dělej, co dělej, seno mu z vlasů nemohli vyplést. Tak mistrně bylo jedno s druhým stočeno. Pacholek musel si dát hlavu dohola ostříhat. A když potom zase na pastvu hnal a přišel na Občinách pod planou hrušku, seděl na ní na vršku Šetek, strouhal mrkvičku a posmíval se jemu. Holej, holej, holej!
2: A co to je to dumky žalky?
3: To je právě to smutno.
4: Hele, a to by nešlo. Abyste byli vidět zífny s těma prvníma nočníma ptákama.
3: Šlo, tatínek by vám musel půjčit zjevný pergamen. Kdo by ho přečetl, tomu se zjevíme i za bílého dne.
4: No prosím, on má zjevný pergamen a nepůjčí nám ho, krkoun jeden.
5: A? Tomu říkáš krkoun, ty liško ryšavá.
3: Dobrý den.
5: Dobrý den ve spolek. Zjevný pergamen je zde, hleďte.
2: Kluci, počkej.
5: Ale hned tak někomu ho nepůjčím.
2: Ale mě jo, že jo?
5: Ty se mi zamlouváš ze všech nejvíc. Podej mi ten Francův nápoj.
2: Pěkně z ručky do ručky. Bělejstro a já Francův nápoj.
5: Zapůjčím vám ho, ale až skončí oprava hradu, vrátit.
3: Te amice spiritus guaesumus audinos et statim aparas fiat. Funguje to.
5: Už vidíš?
3: Ano.
2: Ale já nikoho nevidím. Musíte se postavit do řady za toho, kdo to čte, pak ho uvidíte.
3: Já prostě nic nevidím.
2: Když neumíš číst, tak ho nemůžeš vidět.
6: Švagrová, jak jsi mohla zradit? Jak jsi mohla?
2: Čti?
6: Pětičlenná rodina.
2: No.
6: V Praze Kobylisích snědla košík. Košík jedovatých hub v domnění, že se jedná o žampiony. A kvůli tomu si hlasovala proti žampionům.
7: A taky je tam o úplacích. A my jsme upláceli to Níku, ty řemeslníky. V obci Chuchvary u Kolína se na to přišlo a hnali to k soudu.
6: No, Chuchvary u Kolína. U Kolína je rovina. Tam je hned všechno vidět. Než to my jsme v kopcích. Švagrová, ty se z té černé kroniky jednou zblázníš. Víš, co jsi způsobila? Mohl jsem být žampionový král?
7: Nezlob se na mě, švagře.
6: Na slzy je brzo. To neznáte, Jouzu. Pamatuješ na bratrance Karla, co byl Andule na svatbě?
7: Jo, ten divnej.
6: Jo, ten vlivnej. A vzpomínáš si, co tam říkal na té svatbě? Rodino, já vás nedám.
7: To už bylo k ránu, to nevěděl, co mluví.
6: A já za ním vyrazím.
7: Počkej.
6: A hned, ten jim ukáže.
7: Ale švagře, snad ne autem.
6: Myslivečku.
7: Vždyť si požil.
6: Vždyť chtěl. Žampiony na divané.
7: V obci Doxy požil řidič Mácha alkohol a skončil v Máchově jezeře.
8: Spí, to je jenom osoba.
6: Dobrý den, Přejete si?
2: Volant! Ten se mě hodí. A ty sedí na svou.
6: Děkuji, ústivě. Dobrou noc. Přijďte zas.
8: Piggy vtipk. Pepíček se vrátil od moře. A ve škole se vytahuje na spolužáky.
9: Celý prázdniny v cizině. Tak jsem si zvykl na moře, že když se chci napít vody, musím si ji osolit.
8: Já nemám vytahovací děti rád. Ale tohle je naštěstí jenom v těch byt.
7: Houba se vůbec nedá utrhnout.
10: Květiny taky ne. To je ale legrační paseka. Ne, nezkusíme se pohoupat.
11: Zvířátka skákala z větve na větev, hopsala po zvláštním trávníku, který je pokaždé odpéroval až ke sluníčku, jako na trampolíně. Bavilo je to, ale po nějakém čase posmutněli.

o kvíčale a želvičce. Jestli pak víte, jak vypadá kvíčala. Inu, to je, jako by narostla slípce místo zobáčku dlouhá pinzeta a dole místo nožiček žabí klapky, jenomže je to pták. Žere v lese tou pinzetou žížaly a jiné makarony a přitom radostně kvičí. A víte, jak vypadá želvička? To je zase takový kulatý domeček, na kterém je namalováno plno okének, ale dveře má dvoje a opravdové. Z předních dveří vykukuje rozumná hlavička a ze zadních dveří je vystrčen ocásek. Domeček má čtyři nohy, chodí pomalu a pochutnává si na salátu, protože ví, že jsou v něm schovány vitamíny. A vůbec. Dělá jenom samé hodné věci. Tak. A teď, když už to všechno víte, snadno si domyslíte, že se kvíčala tuze skamarádila s želvičkou a domluvili se, že by spolu chtěli bydlet na nějaké hezké malé hvězdě. Šli tedy na hvězdonautický úřad a řekli to jednomu hvězdáři v brýlích, který tam měl zrovna službu. Ten si odkašlal a řekl, no prosím, a jaká by ta hvězda podle vás měla být? Kvíčala zakvičela. Mělo by tam být plno žížal. A želvička dodala a také salátek. Pan hvězdář nad takovým přáním kroutil hlavou a listoval ve velkém seznamu hvězd, až konečně po dlouhém hledání jednu našel a řekl, měl bych tu jednu hvězdičku. Její obyvatelé jsou pouze žížaly. Ale nevím, jestli vám to nebude vadit. Oni jsou totiž dlouhé s odpuštěním jako makarony. Kvíčala zakvičela. Je, to je prýma! Ale želvička řekla starostlivě. A jak pak to tam vypadá ohledně salátu? Pan hvězdář řekl. No, právě. Salát by tam sice byl, jenomže je trochu zanedbaný, takový vyžlavý. Oni mu totiž ty žížaly nezdárnice pořád oždibují kořínky. Jinak by to byl salátek radost pohledět. Aha, řekli kvíčala i želvička zároveň. Tak nám tedy dejte dva lístky na tu žížalí hvězdu. Pan hvězdář řekl, prosím, dva lístky na žížalí hvězdu a zpáteční hned k tomu, že ano. Kvíčala i želvička řekli, ne. Pan hvězdář pokrčil rameny a tuze kroutil hlavou. Ale podal jim přece jen dva lístky, na každý dal bledě fialkové razítko a řekl, nastupte si do rakety číslo 964. Odlet je za malou chvíli. Přeji vám veselou a šťastnou cestu a kdyby se vám přece jen na té hvězdě nelíbilo a bylo vám tam smutno, mávejte salátovým lupenem na nejbližší kolem letící raketu naší společnosti. Víte, žížalí hvězda je zastávka pouze na znamení. Za pár hlávek salátu vás jistě rádi vezmou nazpět. Kvíčala i želvička mu pěkně poděkovali, nastoupili do rakety číslo 964 a odletěli expres na žížalí hvězdu. Ale abych vám řekl pravdu, ono se to stalo už vlastně dost dávno. Ba dokonce se na celou tu příhodu zapomnělo.
Až onehdy dělali hvězdáři veliký soupis neboli inventuru hvězd za pomoci dalekohledů. A tu přišla řada také na žížalý hvězdu. I dívají se na ní všichni hvězdáři s otevřenými pusami a svým brejlím nevěří. Na žížalý hvězdě je překrásná úroda salátu. Radost pohledět. Mezi ním se prochází v modrých pracovních kalhotkách Kvíčala. Spod kořínků vytahuje pinzetou žížaly dlouhé jako guma do trenýrek a než by se stačil kdo pořádně nadát, každou slupne. Přitom slyšeli hvězdáři přes dalekohledy, že si kvičí nějakou veselou písničku. Druhý hlas se ozýval z opačné strany hvězdy. Ta hvězdička je totiž veliká jen asi jako kuchyňka. To želvička pilně zalévala konvičkou z umělé hmoty salátek. Sem tam si nějaký ten lísteček utrhla a pochrumkávala si ho. To je aspoň něco, že? Takových hvězd je ale opravdu tuze málo. A dost možná, že jenom tahle jediná. Já vím, vy byste chtěli vědět, která je to hvězda na obloze a chtěli byste se tam jít podívat. Raději ne. Mohli byste Kvíčale a želvičce pošlapat salátek a bodky byste si zamazali od bláta a mamince byste zamazali podlahu. To nejde. Ona je to opravdu velice maličká hvězdička. Zrovna tak pro jednu Kvíčalu a jednu želvičku.

0: Piggy, Piggy, pojď sem ke mně. Já jsem našel v jedné knížce od pana Hrubína takovou krásnou básničku.
1: V téhleté?
0: Jo. A já bych ti moc chtěl přečíst.
1: Je, tady je na obrázku prasátko.
0: No, ono se to taky jmenuje, prasátko.
1: Tak čti.
0: Stůj, prasátko, líbíš se mi?
1: Já.
0: Proč pak pořád riješ v zemi? Kdybys v zemi nerylo, víc by se s nám líbilo.
1: No.
0: Jak bys bylo roztomilé, celé jako z cukru bílé. Kdybys v ní však nerylo, prasátkem bys nebylo. Tak ještě jednou a pomalu, jo? Prasátko. Stůj, prasátko, líbíš se mi?
1: Stůj, prasátko. Líbíš se mi.
0: Proč pak pořád ryješ v zemi?
1: Proč pak pořád ryješ v zemi?
0: Kdybys v zemi nerylo?
1: Kdybys v zemi nerylo?
0: Víc by se s nám líbilo.
1: Víc by se s nám líbilo.
0: Jak bys bylo roztomilé?
1: Jak bys bylo roztomilé?
0: Celé jako z cukru bílé.
1: Celé jako z cukru bílé.
0: Kdybys v ní však nerylo?
1: Kdybys v ní však nerylo?
0: Prasátkem bys nebylo.
1: Prasátkem bys nebylo.
0: Tak to bylo pro tebe.
1: Děkuju.
2: Jestli se vám básnička líbila, jděte na www.piggy.cz a tam ji najdete. Mňau.

0: o zvířátkách a loupežnících. Domácí zvířata se nabažila živobytí na hospodářově dvoře a tak si řekla, že půjdou do světa na zkušenou. I pustili se do světa psík s kočičkou, kozel s beránkem a husa s kohoutkem. Šli celý den. Večer se ocitli v lese a nevěděli kudy kam. Radili se, co budou dělat. Chytrý psík navrhl, aby kohoutek vyletěl na vysoký strom a podíval se, jestli někde v okolí neuvidí nějaké světýlko. Ta rada se zalíbila a tak kohoutek vyletěl na větev a pak skákal z větve na větev a poletoval výš a výš, až se dostal na vrcholek stromu. Ohlédl se na všechny strany. Napravo za lesem spatřil světlo, natáhl krk a plným hrdlem zakokrhal. Kikriký, napravo se svítí. Potom sletěl zase zpět mezi své druhy. Dali se na pravou stranu a dostali se šťastně z lesa. Tam spatřili chaloupku, ze které vycházelo to světýlko. Tiše se připlížili k chaloupce a jeden po druhém nahlédli dovnitř. Ale jak se vyděsili, když u stolu uviděli několik loupežníků, kteří měli před sebou veliké hromady peněz a právě se o ně dělili. Zvířata se zalekla loupežníků, protože se bála, aby je nechytili a nezabili. Ale najednou se kozel postavil na zadní nohy, vrazil hlavou do okna, až se rozbilo sklo a ukázal loupežníkům svou bradatou tvář a dlouhé rohy. Loupežníci se lekli a mysleli, že se na ně dobývá čert, nechali peníze na stole a byli ti tam. A tak se zvířata nastěhovala do chaloupky. Každé z nich si vybíralo místo na nocleh. Kozel pravil: já rád klásky, a usadil se do stodoly. Beránek řekl: já miluju chládek, a zůstal v síni. Kočička povídala: já ráda mlsám, a sedla si v kuchyni na ohniště. Pejsek zase řekl, že rád okusuje kosti a lehl si ve světnici pod stůl. Kohoutek, který byl zvyklý sedat vysoko, si sedl na bydlo u kamen. A husa, která se přehrabovala ve smetí, zůstala na dvoře. Zatím loupežníci, kteří utekli do lesa, se brzy vzpamatovali a moc litovali peněz, které nechali v chaloupce. Rádi by byli věděli, co se děje v chalupě, ale žádný z nich si netroufal se vrátit. Loupežníci měli u sebe pacholka a toho tedy vyslali na zvědy. Mysleli si, že ho nebude škoda, kdyby se mu něco stalo. Pacholek tedy šel. Když vyšel z lesa, obcházel z dálky chaloupku a protože neviděl žádné světlo, osmělil se a vešel dovnitř. Když vstoupil do síně, beránek ho začal hlavou tlouci do boku. Pacholek se ulekl a pospíchal do světnice. Ale v tom kohoutek zakokrhal: kikriký! A pes pod stolem zaštěkal: haf, haf, haf, haf, haf. Pacholek se rychle obrátil a běžel do kuchyně. Ale tu na něho skočila kočka a poškrábala mu ruce do krve. Když se dostal na dvůr, hnala se za ním husa a štípala ho do nohy. Pacholek, který nevěděl, kam se podít, běžel ke stodole, ale tam byl kozel, ten ho nabral na rohy a mrštil pacholkem o zem, až mu kosti zapraštěly. Když se konečně pacholek vzpamatoval, vzal nohy na ramena, přiběhl k loupežníkům a vypravoval jim o těch ukrutnících, kteří se jim nastěhovali do chaloupky. Och, milí bratři, pravil, do nejdelší smrti mě tam nedostanete. Poslouchejte, jak se mi vedlo. Když jsem přišel do síně, byl tam bednář, který do mě nemilosrdně tloukl palicí. Vešel jsem do světnice a tam kdosi zuřivě vzkřikl: podej mi ho sem. A jiný přitakával: tak, tak, tak, tak. Ze světnice utíkám do kuchyně, ale tam byl švec a ten mi rozedřel ruce do krve. Na dvoře mě honil kovář a kleště mi mě štípal do nohy.
1: A když jsem se chtěl ukryt ve stodole, byl tam sedlák s vidlemi, popadl mě a mrštil mnou o zem, až mě omráčil. Jakmile jsem se vzpamatoval, běžel jsem k vám, abych vám tu zlou novinu oznámil. Loupežníci se lekli, nechali chalupu i peníze a začali si hledat novou skrýš. Zvířata se rozdělila o peníze a s veselou se vrátila domů.

0: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: Velký šéf a špetka historie. Ramses a Tullamore junior byli hoši z lepší rodiny. Jejich otec Tullamore senior si nadělal ohromné ponožkové jmění v časech, kdy lichožroutům hrozil hlad, žaludeční potíže a málem i vyhubení. Byla to doba, kdy maminky a babičky přestaly mít čas a náladu na štupování děravých ponožek. Musíš pořád kopat do té meruny, koukej, zase se ti vyklubal palec, zlobili se. Jenomže palečky se klubaly z ponožek i holčičkám a slečnám, které už chodily na rande, a také rozvážným tatínkům a dokonce i těm maminkám a babičkám, co s brýlemi na nose a s hříbečkem v jedné ruce a s jehlou v druhé ruce ty děravé ponožky po večerech zašívaly. A tak vědci vynalezli umělé vlákno a továrny začaly chrlit ponožky, které se jen tak nerozklubou. O ty bavlněné a vlněné najednou už nikdo nestál. Pro lidi to byla móda, ale pro lichožrouty hotová pohroma. Silon, nylon, dederon a jak se všechny ty umělotiny jmenují, se nedali rozkousat a strávit. A když je chudák lichožrout z hladu spolikal, měl z toho břicha bol a ošklivé sny. Naštěstí i lidi si začali stěžovat, že se jim v nových umělých ponožkách potí nohy a že je všechno svědí. A tak se svět pomalu začal vracet ke staré, poctivé bavlně. Otec malého Ramsese a Tullamora juniora se v časech té silonové módy stal hlavou gengu, který podnikal loupežné výpravy do bazarů a domácností, kde ještě měli ty staré nemoderní bavlněné ponožky. Brali je po celých párech a tím porušili první lichožroutí zákon, který zní: nikdy nevezmeš celý pár. Ale to jim nestačilo. Nakonec se spojili s tlupami pašeráků, loupili ve skladištích a přepadali kamiony a nákladní vlaky. Z Tullamora seniora se stal velký šéf, neboli padre. Nashromáždil takové množství ponožek, že zabrali celou půdu v jedné staré vile, která patřila panu profesorovi Kadeřábkovi. Ten obýval celou ohromnou vilu sám, jen přízemí pronajal vdově Voráčkové a jejímu Bernardínovi Hubertovi. Jinak tu žil samotářsky a všechen čas trávil v pracovně, kde bádal, spal a psal učené pojednání o lichožroutech. Teď už o nich věděl víc než kterýkoliv jiný badatel na světě. Až na jednu maličkost, že mu jistá blahobytná lichožroutí rodina bydlí už řadu let rovnou nad hlavou. Ale jak se to měl dozvědět, když na půdu nikdy nechodil? Ani padre půdu neopouštěl. Co potřeboval, to si vyřídil telefonem. Pořád měl ve městě své lidi, i když s podnikáním skončil a vedl počestný život. Byl tak tlustý, že se pohyboval jen s největším úsilím a po smrti své krásné manželky Mochity už jenom seděl na hromadě ponožek a svých synů si moc nevšímal. Ramses a Tullamore junior měli v kopcích ponožek četné chodby a rozličné skrýše. V nich se dalo číhat a pak se přepadat nebo si hrát na schovávanou. Ale když trochu dospěli, našli si zábavu ve hře na šikanu. To si vyhlídli na ulici osamělého lichožroutka a nutili ho, aby skákal po jedné noze, nebo ho v parku přivázali ke stromu a pak chtěli, aby zpíval nějakou sprostou písničku. A tak různě a podobně. A protože takový malý, zatoulaný lichožrout mýval obyčejně kromě strachu i hlad, dali mu nějakou chutnou bavlněnou ponožku. Proč? Výměnou zamlčení. Musel jim slíbit, že to šikanování doma nepráskne. Ale teď nejraději pokoušeli pana profesora Kadeřábka, což se jim jednoho osudného dne nevyplatilo.
0: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

do kopce pěšky s kopce koloběžkou. Jela teta Veška za tetou Bleškou. Našla ji uprostřed práce na zahrádce, jak z kořáce míchá pivo vařečkou. Tam Bleším domečku na krčím kopečku ve všivé zahrádce. Slepičí z kořápce Bleška pivo vařila. Bleška vňuká, že je to práce těžká, na to Veška ať po dvaru nezmešká. Tom Bleška vařečkou trhne a už se do piva zvrhne a opaří se Bleška. Tam Bleším domečku na krčím kopečku ve všivé zahrádce, slepičí z kořápce Bleška pivo vařila, celá se opařila. Teta Veška ani chvíli nemešká, začne křičet, že to Bleška nepřečká. Koloběžka plná vervy, řve na ní nervy, mi nervy, to je jediná vařečka. Tam Bleším domečku na krčím kopečku ve všivé zahrádce, slepičí z kořápce. Řve vařečka na Vešku, Veška na koloběžku, Bleška pivo vařila, celá se opařila. To a slyší to veliký mrak, chtěl by taky pomoct, ale neví jak. Jak byl velký, tak byl hloupý, spustil dolů velký kroupy a za kroupa maliják. Podemlel domeček, zatopil kopeček a potlouk zahrádku, odplavil z kořápku i vařečku, i Blešku, koloběžku, i Vešku. Alil, alil, alil, až se vylil a nebyl. I ta sebelepší vůle zaniká, když z vůle vzniká z vůle a panika.

Netopiri kouzlení. Simsala bum, bim, teď jsem tu s vámi. Já, francouzský elegán, ctitel romantického příšeří a čarokrásných zákoutí, netopír Pierre, kouzelník s cylindříkem na míru a sametovým pláštěm místo křídel. Či skřídly místo sametového pláště. Dnes společně prozkoumáme vlastnosti některých obyčejných věcí. Takových obyčejných věcí, které nám poslouží při nějakém dalším kouzlohraní. Na kouzla a čáry totiž musíte znát dobře vlastnosti věcí kolem nás, abyste je potom mohli správně využít. Dnes budeme zkoumat průhlednost. Ta je přeci sama kouzelná, nemyslíte? Připravte si baterku na svícení, bílý papír, barevný papír, papírové víko od krabice, kousek látky nebo třeba povlak z polštáře, kousek alobalu a igelit. Ten, co si vždycky dáváme na stůl. Ještě jednou. Co si připravíte? Bílý papír, barevný papír, papírové víko od krabice, kousek látky, kousek stříbrného alobalu a igelit. Vezměte baterku, přiložte k ní bílý papír a baterku rozsvítěte. Jak moc je papír průhledný? Je světlo z baterky stejné, jako kdyby před ní papír nebyl? Teď to stejné vyzkoušejte s barevným papírem. Látkou, igelitem, vším, co máme nachystáno. Kolik každý předmět propustil světla? Žádné? Trochu? Hodně? Který materiál propustil světla nejvíc a který nejmíň? Nezapomeňte si z dnešního pozorování udělat poznámky o tom, který materiál propustí kolik světla. Budou se vám hodit na naše další setkání a na kouzlíčka schovaná nejen pod mým kouzelným cylindrem. Říkám to pořád. Kouzelník se umí dobře dívat a všímá si, jaký je svět kolem něj, aby z něj pak stvořil svět iluzí a snů. Těším se na naše příští setkání. Sametová křídla má v nohu, pohladí tě po čele, v roji jisker zmizí přítel, který kouzlí vesele. Oh yeah.

ochasníku, který sloužil v pekle. Byl jednou chlapec sirotek, říkali mu Jiřík. Tatíčka zabilo mu dřevo v lese, mamička potom v bídě a soužení žila, až dožila. Tenkrát bylo chlapci 7 let. A zůstal on sám ve světě, jako v poli planá hruška. Sedlák ze sousedního statku vzal z útrpnosti chlapce k sobě, ale hrubě se o něho nestaral. Dal mu husy pást a když byl Jiřík větší, udělal z něho pasáka dobytka a později čeladína. Ale dobře se Jiříkovi nevedlo. Sedlák byl skoupý až běda. Tak Jiřík často ohladu býval a v rozedraných šatech chodil i ve svátek. O platu, jaký patří čeledínovi, ani řeči. A tak, když Jiříkovi docházel 20. rok, řekl on si, věru jsem té bídy dost zakusil, už tady neostanu. Pravda, sedlák se mě za mlada ujal, ale to už jsem mu odsloužil. Půjdu já do světa hledat štěstí. Sebral se a šel. Ale štěstí je vzácná květinka. Kdo ji hledá, často marně hledá, nenajde. Tak Jiřík dlouho chodil, širé kraje procházel, ale o štěstí nezavadil. Ptal se po službě a nikde žádné nenašel. Jednoho dne přišel ke dvorci na samotě. V otevřených vratech hospodáře uviděl a hned zase prosil o práci. Ale hospodář, kdo ví, proč byl rozezlený, ani slyšet ho nechtěl, ať prý si jde po svých. Ach, pan táto, povídá Jiřík, slitujte se, za stravu budu vám dělat, jen mě tu nechte. Hospodář byl mrzutý, utrhl se na Jiříka, táhni k čertu. A vrata před ním přibouchl. Smutně bral se chasník ode dvorce. Lítostí mu slzy vyhrkly. Silnici se ubíral, kam ho nohy nesly, ani neviděl na cestu. Za chvíli div se nedostal pod kopyta koně, který tamtudy s jezdcem uháněl. Kůň se vzepjal, skočil stranou a pán zlostně zavolal. Nemůžeš-li z cesty uhnout, hlupáku? Jiřík jako ze sna vytržený chtěl něco povědět, ale pán už křikl, jdi k čertu. Dal koni ostruhy a hnal se dál. To už druhý dnes k čertu mě posílá, povídá si Jiřík. Věru, že bych se k němu na službu vydal, jen kdybych věděl, kudy se tam dostanu. Jistě by ta služba nebyla tak zlá, jako je moje bída. Když bylo na večer, došel Jiřík do hustého lesa. Silnice se tím lesem táhla, konce neměla. Stmívalo se valem, tma mezi stromy houstla, na silnici vystupovala. Jiřík sotvaže viděl na cestu. Za chvíli slyší za sebou koňský dusot a hrčení vozu. Stoupne ku kraji silnice a v šeru hledí, černý kočár jede, pár koní statných zapřaženo, ale kočího nebylo. V kočáře seděl pán, sám otěže držel v ruce. Jak spatřil u cesty Jiříka, hned zastavil a ptá se ho, kam jede. Službu hledat, vzácný pane, povídá Jiřík. A pán hned vybízí, pojď ke mně do služby, nebudeš litovat. Jiřík hned přisvědčil, že by šel sloužit. Pán ho pobídl do kočáru a jeli. Pořád se hustým lesem táhla silnice, až přijeli do pusté krajiny.
skály a rokle divoké tam byly a po lidech ani stopy. Konečně přijel kočár k nějaké bráně tmavé mezi skalami a koně zastavili. Už jsme doma, povídá pán. Vrata se otevřela a Jiřík viděl, že je v pekle. Ale byl kurážný, nedal na sobě strachu znát a kráčel za pánem. Přišli do velkých síní klenutých, kde v řadách černé kotle stály, pod nimi plápolala výheň pekelná. Tmavé postavy míhaly se kolem ohňů, přikládali pilné štěpiny smolného dříví. Pán zavedl Jiříka do jedné takové síně, na řadu kotlů ukázal a pravil: tu je tvoje práce, přikládej pilně a o jiné se nestarej. Až vysloužíš, zaplatím dobře. A tak Jiřík našel službu. Chodil kolem kotlů, smolným dřívím oheň živil. Byl on tam v jedné té síni, jeden čert starý u kotlů a také tam přikládal. Ale hnáty už mu dobře nesloužily a tak ho Jiříkovi bylo líto. Přikládal sám za dva a čertovi jen říkal, aby si odpočinul. Starý byl rád a povídá: že jsi mi tak ulehčil, poradím ti. Až vysloužíš a pán se tě bude ptát, co chceš, nic jiného nežádej, než tu malou kabelu koženou, kterou má u pasu. Bude ti dávat pytle zlata, jen abys ji nechtěl, ale ty jináč nedej a stůj na svém. Tak bylo. 7 let přešlo, ani Jiřík nevěděl, a po 7 letech přijde pán. Jiříka pochválí za věrnou službu a povídá: pověz, jak tě odměním? A Jiřík na to: dejte mi tu kabelu, kterou máte u pasu. Pán nechtěl. Sliboval Jiříkovi pytle zlata, potom 2 dával i 3. Jiřík byl stálý, jen kabelu chtěl a nic jiného. Konečně pán povídá: tu ji máš tedy. Abys věděl, jaká ta kabela, když ji otevřeš, obrátíš a zatřeseš, začnou se z ní dukáty sypat. Jiřík vzal kabelu, poděkoval, rozloučil se s pánem a chtěl jít. Pán ještě povídá, že jsi tu 7 let u nás byl, tvář tvoje při ohni osmahla a lidem se líbit nebudeš. Ale nic si z toho nedělej. Až bude potřeba, zbavím tě toho. A kdybys někdy se mnou chtěl mluvit, zatoč kabelou v povětří. Přijdu. Vyprovodil Jiříka z pekla a ten kráčel vesele do světa. Lidé se mu sice vyhýbali, byl černý jako čert, ale z toho on si nic nedělal. Vytřepal dukátů dost z kabely, vystavil si pěkný zámek a tam byl dobře živ. Byl v té zemi starý kníže. Ten měl 3 dcery. 2 z nich byly velké marnotratnice, všechno chtěli mít nejkrásnější, šatů hedvábných, stříbrem a zlatem pošívaných, plné almary, hromady šperků, všeho nejdražšího hojnost. Na to otcovi peníze brzo nestačily a chudák kníže s hrůzou viděl, že je na dně svého bohatství. Všechny statky byly zastaveny, hrozilo knížeti, že mu prodají knížectví. Ale dcery se neumoudřily, jinak nedali, než že musí být na jejich zábavy peněz dost, vem kde vem. Kníže svým dcerám ničeho odepříti nedovedl a tak se staral, kde by sehnal peníze. Zvěděl on,
že si v té zemi cizí pán zámek vystavěl nadiv krásný a že má také peněz nespočítaných. Ten by mi mohl pomoci, pomyslel si kníže a hned jej k sobě pozval. Jiřík přijel v krásném kočáře, dva páry běloušů a kočí a lokaj samé zlato. Kníže Jiříka pěkně uvítal, k hostině jej pozval a při ní seděli také dcery knížecí. Po hostině zavedl kníže Jiříka do svého pokoje, posadil ho k sobě a všechno mu vypověděl. Že slyšel o Jiříkovi, jaký je bohatý a snad, že by pomohl. Jiřík, kterému se při hostině princezny líbili, povídá knížeti: dejte mi jednu ze svých dcer za manželku a já vám pomohu. Povězte jim, co jsme spolu jednali. Pozejtří přijdu pro odpověď. Potom Jiřík odejel a kníže šel dcerám povědět, co vyjednal. Milé dcery, povídá, nezbývá, než aby některá z vás do toho kyselého jablka kousla. Vím, že není on krásný, ale zdá se hodný a bohatství má veliké. Ta první povídá, hleda bych rozumu pozbyla, abych si vzala takového šeredu. A druhá na to, říkáte, otče, že ženich není krásný? Třeba by byl nehezký, jen kdyby tak černý nebyl. Vždyť on je ve tvářích zrovna jako čert z pekla. Za nic na světě bych takového muže nechtěla. Hambou bych se propadla. Kníže zarmoucený obrátil se k dceři nejmladší. Ta byla jiná než sestry, hodná a tichá, učiněná dobrota. Co ty, má drahá, ani ty nechceš otce vysvobodit z bídy a hamby? Ptá se jí. Ach, tatíčku, bojím se ho, takový je ošklivý, ale z lásky k vám si ho vezmu. Když přijel Jiřík na pozejtří pro odpověď, kníže přivedl dceru nejmladší, takže bude jeho. Hodná princezna, milina Jiříkali, otřásla se hrůzou, když svému ženichovi ve tvář pohlédla, ale přemohla se a podala mu ruku. Hned smluvili, že bude svatba za 3 neděle, aby se všechno náležitě schystalo. Jiřík poslal knížeti 2 vozy plné pytlů peněz, aby bylo na výbavu a na hostinu. Všecko se na kvap strojilo, ale nádherně. Jen obě sestry marnotratné se zlobily. Ani na svatbu nepůjdem, ta hamba, takový šereda. Lidé se budou smát, tak říkali. Milina byla tichá, ale potají si přec často zaplakala. Jiřík dobře pozoroval, že nevěstu něco trápí a dobře také uhádl, co. Vzpomněl si na slova čertova. Zašel za zámek do lesa a zatočil kabelou v povětří. Černý pán hned tu byl a ptá se, co mu Jiřík chce. A Jiřík povídá, slyšíš-li, mám se oženit s knížecí dcerou a trápí ji, že jsem takový nepohledný. Slíbil jsi mi, že pomůžeš, budu-li chtít. Pomoz tedy. Pojď, povídá čert. Uchopil Jiříka v pase a vyletěl s ním do povětří. Letěli dlouho, až čert snesl se na pusté místo mezi skalami. Tam blýskala se malá studánka křišťálová. Umyj se tu, řekl čert. Jiřík tak učinil a čert ho odnesl zase nazpátek. Když přišel den svatby,
Milina byla chudáček všecka utrápená. Pod závojem slzy se řinuly. V tom najednou před zámkem hluk se strhl, slávy volání, vůz šestispřežní zahrčel a v malé chvilce ženich vstupoval v nádherném průvodu do zámku. Ale jaký byl úžas Milinin, když Jiřík do sálu vešel. Tvář jeho byla bílá. Nevěsta nemohla ho poznat, až na ní promluvil. Byla z toho velká radost a hned jeli do kostela. Obě starší princezny v skutku na svatbu nešly. Stály v knížecí zahradě, kolem níž svatební průvod se bral. Dychtivě čekali, jaká bude podívaná. Ale div úžasem domdlop nepadly, když v kočáře vedle Miliny uviděli krásného ženicha, zářící a usměvavé tváře. Jak průvod přejel, náhle princeznám někdo na ramena ruce položil, ohlédli se a spatřili před sebou čerta. Šklebil se na ně a povídá: "No, krasotinky moje, černého ženicha se vám nechtělo. Což kdybych já teď jednu z vás si vzal a druhé v pekle našeho ženicha?" Obě padly na kolena a prosili čerta, aby je nechal. Čert se zachechtal: "Říkala z vás jedna, že by se hanbou propadla. Tak se stane." Uchvátil čert obě princezny za ruce, zadupal a hned se země otevřela a pohltila obě nezdárné princezny. Šli tam, kam už je dávno lidé posílali. Do pekel.

0: Paní učitelka se ptá při matematice Pepička. Když ti dá maminka jednu žvíkačku a tatínek dvě, co budeš mít?
1: Svěží dech, prosím.

vyskočil a hned ho míti chtěl. Žádal plísňák a posmažený, tím byl celý snímek zkažený. Uklidněte prosím, chlapečka.

volal Eda a prudce se zved. A že obelhal ho fotograf, do ruky ho z nenadání raf. Odveďte si toho pobudu, fotografovat ho nebudu. Druhý pokus máme teprve, že ano, a já už mám ruku od krve.

0: kolonkuje.
1: Slon. Docela malé uši nejsou k ničemu. Kdo má moc malé uši, neslyší skoro nic a ani neví, jestli mu jdou náramkové hodinky. Ale moc velké uši nejsou také nic příjemného. Sloni mají ohromné uši a neřekli byste, jaké s tím mají trápení. Když jsou sloni ještě maličcí, mají uši skoro jako vy. Slyší z dálky hvízdat vlak a zblízka čmeláka. Slyší zpívat ptáky a bubnovat déšť. Slyší to všechno a nepřipadá jim to nijak zvláštní. A také, co je na tom zvláštního? Ale sloni rostou. Mají uši větší a větší a slyší čím dál víc věcí. Ze začátku je to baví. A říkají si mezi sebou, slyšels, jak spadla omítka? Kde to mohlo být? Tady přece žádné zdi nejsou. To víte, že maličcí sloni závidí těm větším slonům, že slyší tolik věcí a těší se, až vyrostou. Ale starší sloni rostou a rostou, začínají mít uši jako malé náměstí a slyší tolik věcí, že se to nedá spočítat. Jdou třeba dva velcí sloni vysokou trávou. Daleko široko se nic nepohne. Maličkému slonu by se zdálo, že je všude úplné ticho. Ale dva velcí sloni slyší hluk. Slyší všechno možné. Slyší, kde si v dálce bouchání dveří. A křik na chodbě, rány z pušek, volání kamelotů, saxofon a výkřiky a smích a třeskot skla a rány na dveře a 20 sirén. Slyší to všechno na své procházce vysokou trávou, kde se široko daleko nic nepohne. Chtěli by si něco povídat ti dva sloni, ale nemohou, nerozumí vlastnímu slovu. A myslí si, tohle přece nelze snášet a běží si koupit vatu do uší. Ale kde vzít tolik vaty do obrovských uší? Slonů je hodně a vaty málo. To by se na světě nemohlo vyrábět nic, než vata do uší. A sloni, čím jsou starší, tím jsou zuřivější. Nepřál bych vám potkat starého zuřivého slona. Poznáte ho z dálky. Běží vysokou trávou, protože si myslí, že tomu uteče, ale pozná, že je to marné. A troubí svým chobotem, dělá veliký rámus svým zdviženým chobotem, aby přehlušil aspoň na chvíli to, co už nemůže poslouchat. Tehdy si velcí sloni přejí být malými slony, což malí sloni nikdy nepochopí. Tučňák. Tučňák je nešťastný pták. Má jedny jediné šaty a musí v nich všude. V divadle to ještě jde. V divadle to není tak špatné. Horší je, když chce v létě na koupaliště. Marně prohlíží skříň už po 20. Nemá tam nic, vůbec nic. Žádné plavky, ani krátké kalhoty,

tam přijede, vidí, že tenhle nápad neměl sám, je tam asi tak milion tučňáků a všichni se koupou ve smokingu.

0: Písničku.
1: Povídala moucha mouše.
2: Já se bojím chocholouše. Skáče kolem, hop, hop, hop. My jsme jeho ptačí zob.
0: A teď ještě jednou.
1: Povídala moucha mouše.
2: Já se bojím chocholouše. Skáče kolem, hop, hop, hop. My jsme jeho ptačí zob.
0: Jestli se vám ta básnička líbila,
3: jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete.

0: jak se pasou žížaly. Dnes si vzal můj člověk zase jednou do hlavy, že mě bude zlobit. Začal mě vyhazovat do výšky a chytat mě. To se mi vždycky směje, když strachy brečím. A tak jsem si řekl, a zrovna ne. Ani jsem nemňoukl a jak mě tak vyhazoval těsně u chaloupky, udělal jsem najednou hup a byl jsem na střeše. Vyběhl jsem až docela nahoru, tam jsem si sedl, jakože o něm nechci nic vědět. On mě volal a když jsem si ho nevšímal, udělal, že taky o mě nechce vědět. Mě to přestalo bavit a řekl jsem si, že slezu. Ale kočky, ono to nešlo. Jak jsem chtěl jít dolů, tlapky pode mnou ujeli. Jel jsem po zadečku, až jsem si jel za komín. Tam jsem začal strachy brečet. Můj člověk se mi dole smál. Smál se tak dlouho, až jsem se urazil a jako by nic, začal jsem se mít. A pak se stala podivná věc. Když jsem se na olíznutou tlapku postavil, neklouzala. Olízl jsem druhou a vida taky neklouzala. A tak jsem si ještě jednou pořádně obě přední tlapky olízal a teď to šlo dolů pěkně. Kočky, ten můj koukal, jak jsem chytrý. Sešel jsem docela až na kraj střechy, skočil jsem mu na rameno a předl mu do ucha. On mě velice chválil a pak mě položil na vyhřáté místo v trávě. Byl jsem velice pyšný, jak jsem chytrý. Jak tak ležím a myslím na to, jak jsem chytrý, začala ze země přímo přede mnou vyrůstat černá hromádka. A bylo to velice zajímavé. Trochu jsem do ní hrábl a hromádka přestala růst. Stojím nad ní a čekám, jestli ještě neporoste. A najednou ta hromádka povídá,
1: čekáš, barde, já nevylezu.
0: A já povídám, jak to, že nevylezeš, když už tě takový kus vylezl. Za hloubí hromádky se ozval zase hlas.
1: Ty jsi ještě nějaký hloupý. To, co vylezlo, to přece nejsem já. To je hlína z mé chodby. Já dneska uklízím.
0: Tak jsem hromádku trochu rozhrábl a poznal jsem, že ten hlas opravdu nepatří hlíně. Byl cítit jinak než hlína. A ten hlas zase povídá, jestli budeš hrabat, tak ti uteču. Já pod zemí běhám rychleji než ty po zemi. Ty víš, kdo já jsem? Ptám se. Pod hromádkou to začmuchalo a řeklo, pes nejsi, liška taky ne, ty budeš asi kočka. Já nejsem kočka, já jsem kocour modroočko, představil jsem se a hlas povídá, to souhlasí, páchneš velice ostře. A co tam děláš pod tou zemí? Lovím, co bych tu dělal. A jak můžeš lovit, vždy tam nic nevidíš. Oči jsou k ničemu. Stačí dobrý nos. Já ve svých chodbách vyčenichám každou žížalu. A co to je žížala? Zeptal jsem se toho pod zemí. Když nevíš, co je žížala, nevíš, co je dobré. Každý večer, když jdou žížaly na pastvu, prolezají býby chodbaby. A to mám co dělat, abych je všechny pochytal. Chytám je také ráno, když se vracejí z pastvy dolů, do země. To dá hodně běhání, ale stojí to za to. Pomlaskával si ten podzemí a pak se ptal, jestli jsem viděl někdy hada. Já jsem mu řekl, že znám hada zmíji, která mě chtěla kousnout do nosu. Ale ježek Franta Šramota jí snědl. Ten dole řekl, že žížela vypadá zrovna jako had, jenže je o moc menší. Pak najednou začmuchal a povídá, že v chodbě za rohem cítí žížalu a to, že je v tuhle dobu pro krtka velká vzácnost. Hromádka stichla a já zůstal nahoře sám. Vím jen, že ten dole je krtek, který chytá žížaly a když pod zemí uklízí, že na zemi vyrůstají černé hromádky. Řekl jsem si, že se večer podívám, jak se pasou žížaly.
2: Digi hádanka.
3: Co se to leskne v rybníce? Komu to spadla čepice? Třpití se, leskne u sítí, nikdo ji rukou nechytí.
4: Mňau, už víte. bude asi zlatá rybka.
2: No ne, zlatá rybka, když se nedá chytit rukou, to asi nebude rybka.
4: No a chytil jsi někdy zlatou rybku?
2: Zatím ještě ne.
4: No, tak ale, vidím.
2: Ale já si o tom sním a až jí chytím, tak si budu přát, abych se mohl dostat raketou na měsíc.
4: Je, počkej, a měsíc se přece odráží v hladině.
2: Na

0: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: Slovenská pohádka, jak šlo vejce na vandrovku. Za starých časů se stalo, že šlo vejce na vandrovku. Když tak jde, potká je vůl i ptá se ho. Kam jdeš? Jdu do světa trochu se poohlédnout, odpovídá vejce. A tak budeme aspoň dva, řekl vůl a šli dále. Potkali koně. Kam jdete? Ptá se. Jdeme na vandrovku. No i to půjdu také, budeme tři. Šli dále a potkají kočku. I ta šla s nimi a bylo jich čtvero. Zase šli dále, potkala je kačice. Také ta šla s nimi a bylo jich patero. Šli dál a potkají krocana. Kam vás tolik jde? Jdeme do světa na vandrovku. I to já půjdu s vámi, bude nás aspoň víc. A bylo jich už šestero. Potkali raka, i ten šel s nimi a bylo jich sedmero. Šli a šli, až přišli do jednoho lesa. Ale tam nebylo ani ptáčka, ani zvířátka. Všude všecko pusto. Vandrovníčkové měli hlad, nebylo čeho pojísti a noc se blížila. Vypravilo vejce kočce. Ty máš dobré oči. Vyškrab se na vrchol stromu a podívej se, není-li nikde vidět světélka. Kočka ihned vydrápala se na strom. A když byla nahoře, uviděla chaloupku a v jejich oknech světlo. Rychle slezla dolů a povídala to ostatním. Tak je dobře, půjdeme tam a kdyby v té chaloupě i čerti byli, musí nám dát najíst, řeklo vejce a už také v tu stranu všichni zamířili. Když došli až k chaloupce, povídá vejce koni, aby zabouchal na dveře. Kuň zabouchal na dveře a tu vyšla ven stará babice. Co tu chcete? Co tu hledáte? Otázala si jich. Honem, utečte, než moji chlapci přijdou, sice vás všecky pobíjí, spustila na ně. I pobíjí, nepobíjí. Jen ty se o nás nestarej a raději dej nám jíst, povídá vejce. Že tě kozel nevezme i s tvými kamarády, já pro takové pocestné nic nemám, zlobí se baba. Tu vejce se rozhněvalo a kázalo volu, aby babu vzal na rohy a odnesl do lesa. To se také v okamžení stalo, načež vůl zase přiběhl. Vešli do chýše, ale než v ní se mohli poohlédnouti, slyší přicházeti člověka. Všichni se lekli, jen vejce ne. I poručilo koni, aby se postavil za dveře. Volu pak rozkázalo, aby se postavil do prostřed jizby. Kočka, aby na pec vlezla. Krocan na polici, pod lavici kačice, kdežto rak musel vlézt do škopku plného vody. Načež vejce samo se zahrabalo do popelníku. Obyvatelé té chýšky byli loupežníci. Dva přišli domů, tři však zůstali načíhané. I podivili se, že není světla v chatě a že jim baba nejde otevřít.
2: Asi zaspala, praví jeden.
3: Jak já ji hned zbudím, řekl druhý a vešel do dveří.
1: Ale tu kůň vyhodil, až loupežník odletěl.
3: Kýho víra,
1: volá loupežník a skočí do jizby, ale tam začne ho vůl rohama trkat. A když zbojník skočí k ohništi, aby rozsvítil, kočka začne ho drápat. A jak sáhl do popele, vejce se rozpukne a zastříkne mu oči. I skočí loupežník ke škopku, aby si vymyl oči, ale tam rak popadne ho za prst.
3: Co se to jen děje? Co se to jen děje? Žasne loupežník. Tady je všecko nějaké učarované.
1: Zvolá a už hledá dveře, aby se dostal ven. Ale vůl ho ještě více trká a krocan křičí udry, udry, udry, když to kachna tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak. Loupežníka pojal takový strach, že ani nevěděl, jak se dostal ven, kde vypravoval kamarádům, co se mu v chatě přihodilo.
3: Tam za dveřmi vám stojí mlatec se čtyřmi cepy. V prostřed jizby zas jiný stojí s železnými vidlemi. Na peci je nějaký drapáč, z popelníka jeden střílí a ve vodě je nějaký střihač. Když to na polici někdo křičí odři, odři a pod lavicí tak, tak, tak.
1: Když to slyšeli ostatní loupežníci, utekli do lesa a do chýše se více nevrátili. Od té doby žilo tam vejce se svými tovaryši, dokud nesnědli, co tam našli. A potom nejspíše se zase navrátili domů.
0: Hurvínek na Piggy!
4: Ahoj, taťoldo!
5: Jeje, Hurvaj, jsi doma ze školy?
4: Vidíš, ne?
5: A co vidíš, vidíš, no.
4: Je, a jak to vypadáš? Proč máš zavázané ucho?
5: Ale prosím tě, no, žehlil jsem si kalhoty a v tom zazvonil telefon.
4: Páni, a proč máš zavázané i to druhé?
5: Ale prosím tě, to jsem si spálil, když jsem volal paní Kateřině, aby mě poradila, co mám dělat.
4: A co ti poradila?
5: Ať přestanu žehlit, no.
4: Já.
5: A co ty? Jak bylo ve škole?
4: Zvítězil jsem.
5: Cože?
4: Hodinu mě vyslýchali a nedostali ze mě ani slovo.
5: Šmanko, te, s tou školou je věčné trápení.
4: Viď, já bych rád věděl, kdo ji vymyslel.
5: Jak to myslíš?
4: No, jako, jestli ji vymyslel doktor nebo učitel, víš?
5: Jo, takhle, no, tak to asi učitel.
4: Nejspíš. Doktor by to nejdřív vyzkoušel na krysách, že jo? To mi nejde do hlavy, proč ji nezruší. Zvlášť, když se říká, že je na školách nedostatek učitelů. Viď, tati?
5: No, to máš pravdu.
4: Tak vidíš, jakou já mám smůlu. Všude chybí učitelé, jen v té naší škole, ne? Ale moment. Teď mě něco napadlo.
5: Je, jenom to ne.
4: Když je hodně dětí na málo učitelů, tak co bys řekl tomu, že bych škole pomohl a pár týdnů zůstal doma?
5: Jo, tak tohle by se ti hodilo, viď?
4: No to mi povídej.
5: A jinak?
4: Co jinak?
5: Jinak bylo ve škole co?
4: Jinak bylo ve škole, že jsme byli taky u doktora.
5: A co doktor?
4: Byl legrační, taťuldo.
5: Jo?
4: Vzal mě za ruku a kontroloval, jestli mu jdou dobře hodinky.
5: Aha.
4: A pak jsme se ještě zastavili u zubaře, víš?
5: Aha, zoubečky, jo?
4: No jo, teda to byl den, tatí.
5: No dobře, a co zoubečky? Co zoubečky, jsou v pořádku?
4: Zuby, jo. Jen žvíkačku si prý mám vyměnit.
5: Takže jsi zdravý.
4: Ne tak docela, tatí. Doktor, když si mě prohlížel, tak říkal: Hurvínku, ty se mi nelíbíš.
5: Ale, no to tady od něj vůbec nebylo hezké.
4: Že jo, nikdo mě nepochválí. Abych řekl pravdu, tak zítra bych raději do školy nešel.
5: Kdepak, chlapče, do školy se chodit musí. No proč myslíš, že tě tam posílám?
4: Abys měl doma klid, viď, to je jasný.
5: Jo, ale...
4: Ale teď tě bohužel budu muset zklamat.
5: Proč?
4: Zůstanu doma. Já se totiž doopravdy necítím dobře.
5: Kde?
4: Ve škole.
5: Hurvínku, já se tě ptám, kde? Čili na kterém místě tě něco bolí?
4: No, bolí.
5: No dobře, ale kde?
4: Bolí mě.
5: A co tě bolí?
4: Bolí mě hlava. Mě bolí.
5: Hlava?
4: Pak nohy.
5: Taky?
4: Jo, uši mě bolej. Nos, vlasy, nechty.
5: Ty toho nech. Zase si vymýšlíš, viď? Nechceš se učit? To je to.
4: A divíš se?
5: Divím. Když jsem já byl v tvém věku, prosím tebe, tak jsem se učil jako blázen.
4: A v kolika letech jsi přišel k rozumu?
5: Hele, nebuď hubatej. Hurvajs, školu máš mít rád.
4: Já proti škole taky nic nemám.
5: No.
4: Budova je to pěkná. Novou střechu nám udělali. Jenom nějak nemám rád ten čas mezi začátkem školy a Vánocem, jo? A od Vánoc do začátku prázdnin, jo?
5: Počkej. Takže ti vadí vlastně celý školní rok.
4: No tak nějak by se to dalo říct.
5: Ale proč?
4: Je to ztracený čas.
5: Ale děti...
4: Fakt. Teď naše učitelka vůbec nic neví.
5: Ale prosím tě, to mě neříkej.
4: Pořád se mě na něco ptá.
5: No, a co ty?
4: Nechám ji, ať si na to přijde sama. Prosím tě, přece ji nebudu rozmazlovat.
5: Ajajaj. Už tuším, co mě čeká.
4: No, tak to nejsi sám, no.
5: Tak, synku, už to nemůžeme oddalovat. Čeká nás oba trpká chvíle.
4: Jaká trpká?
5: Ukaž mi žákovskou knížku.
4: Je, táťuldo, já mám pořád takovou smůlu. Oni mě ji ukradli.
5: Urvajs, nevymlouvej se. Před týdnem ti vítr vzal čepici, pak šálu, předevčírem ti do kanálu sami od sebe upadly cvičky, včera se pod tebou propadl chodník.
4: No vidíš, jaký já jsem smolář. No a dnes mě zase přepadly lupiči.
5: A co ti vzali?
4: No to žáka jdou přece.
5: Hurvinku.
4: Opravdu.
5: Tak víš co, když nemáš žákovskou knížku, tak mě ukaž vysvědčení.
4: Cože?
5: Nedělej, že neslyšíš. Vysvědčení. Kde jste ho přeci dostali, ne? To já dobře vím.
4: No jak myslíš? Tu máš.
5: Ukaž. No ne. Urvajs. Teda to jsi mě překvapil. Samé jedničky. To jsem ještě neviděl nikdy, jakhle pohromadě. Jak jsi to dokázal, kluku jeden?
4: Jednoduše. Říkal jsi mi, že ti bez hezkého vysvědčení nemám chodit na oči. A ty je máš tak hezké.
5: Myslíš?
4: Určitě, taťuldo. A já bych nerad o ten jejich milý pohled přišel. No, a tak jsem si to vysvědčení vypůjčil od Máničky.
5: No, to jsem si mohl myslet. Hurvajs.
4: Ale nerozčiluj se. Mám pro tebe i dobrou zprávu.
5: A to ti mám věřit?
4: Věř. Vypadá to, že letos mi nemusíš kupovat učebnice do vyšší třídy. Vystačím si s těmi letošními.
5: Jej, synu, nestraš. Ukaž mi vysvědčení. To tvoje.
4: No, teda jak myslíš, no. Ale pak si nestěžuj, že máš špatnou náladu. No, ale předem tě chci upozornit, že počítač a televize mě už stejně nebaví. Takže kdybys mi to chtěl zakázat, tak je to úplně zbytečné, že jo?
5: Je, to je nadělení.
4: Viď? A co myslíš, můžou za to geny nebo špatný vliv okolí?
5: Kluku, co jsi na světě, tak jsem s tebe neměl pořádnou radost.
4: A předtím ano.
5: To tvoje vysvědčení se mě ani trošku nelíbí.
4: Mně taky ne. Ale zase je hezké, že máme oba stejný vkus, co? Jsi rád?
5: Rád? Z tohohle se mám radovat? Já ti řeknu, že tak hrozné vysvědčení zasluhuje tak akorát pořádně naplácat.
4: Že ano. Tak pojď, já tě za tou naší učitelkou zavedu. Já vím, kde bydlí.
5: Počkej, prosím tě, nikam nechoď. Ty zasloužíš trest, ne paní učitelka. Tak, chlapče, nastanou ti těžké časy. Nejdřív ze všeho napíšeš domácí úkol.
4: Už jsem si ho napsal.
5: Kde?
4: Ve škole, o přestávce.
5: Nelžeš mi?
4: No dovol, to bych si nedovolil.
5: Ukaž.
4: Tady je.
5: Šmagode, necřepej s tím.
4: To se mi jen tak klepe ruka radostným vzrušením, víš?
5: Dej to sem. Jeden... 20, 14, 15. Hurvinku, lidi, já jsem tady na jedné stránce našel 15 hrubých chyb. Co tomu říkáš?
4: Že záleží na tom, jak pečlivě hledáš, že jo?
5: Musím se ale přiznat, že je na tebe spolehnutí.
4: Děkuju.
5: Stále dokola ty samé chyby.
4: No jo, paměť, to já mám dobrou.
5: Hele, víš co, tak si pamatuj, že slajdáním je konec. Co uděláš, aby si ten počet hrubek na každé stránce vylepšil?
4: Koupím si sešit, co má menší stránky.
5: No, třeba tady. Jak jsi mohl napsat včela s F?
4: To nic, toho si nevšímej. Jen jsem se spletl. Původně jsem chtěl napsat včera, víš?
5: Hrůza!
4: Viď, jenom tady si nejsem jistý, to bys mi mohl poradit. Automobil se píše s měkkým nebo tvrdým I?
5: Tak napiš radši auto, no, to je kratší. Hele, co tu tady máš v té tašce za čmáranici?
4: No dovol, to je přece můj školní výkres. Měli jsme nakreslit, jak vypadá náš otec.
5: Tohle, že mám být já?
4: Ty.
5: A proč nemám kalhoty?
4: Došla mi černá barva.
5: Tak proto jsi mě nakreslil se zelenými vlasy?
4: To ne, to jsem zase neměl plešatou pastelku.
5: A co ty oči?
4: Líbí se ti, že jo?
5: Prosím tě, vypadám jako ufon. Co pak mám oči velké jako talíře?
4: Asi jo, Manička říkala, že jsem ti vypadl z oka. Tak to ti nemůžu nakreslit nějaké puntíky, ne? Teda kreslení to mě baví. V tom jsem tatí borec. To říká i Mánička. Ale taková matika nebo čeština, brr, teda. To je hruza, ale já se tím moc nepárám, víš? Dneska jsem například napsal úplně nejkratší písemku ze všech.
5: Prosím tě.
4: Na sotva jsem začal, už jsem byl v koncích. Ještě, že se od zítřka učíme jen 3 dny v týdnu.
5: Prosím tě, co se za 3 dny asi tak stihnete naučit?
4: No nic.
5: A co tomu říká paní učitelka?
4: Nic, ona o tom ještě neví.
5: Tak to si počkej, co ti poví, až jí to oznámíš.
4: Víš, já jí to raději říkat nebudu.
5: No to bych ti taky radil.
4: Já když nemusím, tak se s ní nebavím. Nikdy mi neudělá radost. No, už jsem ti všechno řekl. Hezky jsme si popovídali, viď? Tak teď bych šel, ne, tati, můžu jít ven?
5: Počkej, s tak špinavou košilí?
4: Ne, s Máničkou bych šel, tati, když mám ten úkol a všechno umím. Prosím, prosím, prosím.
5: Umím, jo? A jak to můžeš s takovou jistotou říct?
4: Tak jistě jako, že 2 a 2 je 5.
5: Aj. 2 a 2 jsou 4.
4: Já vím, já jsem tě jenom zkoušel.
5: Aha, no jo, tak teď si tě vyzkouším zase já.
4: Ne, tatí, ne.
5: Snad se nebojíš mých otázek?
4: Tvých otázek ne, bojím se svých odpovědí.
5: Tak moment. Odlož si tu bundičku a hezky se posaď.
4: Tati.
5: Vyhlašuji bleskové zkoušení.
4: Tati, Uldo.
5: Čeština.
4: Tati.
5: Vyjmenuj mi nějaké zájmeno.
4: Kdo? Já?
5: No vidíš, to bylo správně.
4: Tak já bych šel.
5: Šel správně. Šel. Vyčasuj mi sloveso chodit.
4: Chodím, chodíš, chodíme.
5: Rychleji.
4: Běžíme. Už bych běžel, co říkáš?
5: Že tě nikam nepustím. Zatím si mě nepotěšil.
4: No, ty mě taky ne.
5: Procvičíme si časování. Když řeknu, byl jsem na obědě, co to bylo za čas?
4: Poledne.
5: Hurvajč. Jaký čas to je, když řekneš, jsem nemocen?
4: Krásný čas.
5: A jaký je budoucí čas, řekněme, od slova krást?
4: Sedět.
5: Množné číslo od slova dítě je?
4: Dvojčata.
5: Tak raději z jiného soudku. Co je to bajka?
4: Když si povídá osel a kůň, tak jako já teď s tebou.
5: Umíš alespoň pořádně abecedu?
4: No je, to bych řekl. Od 1 až do 100.
5: Tak si to řekl. Takže teď tvé oblíbené počty.
4: Je, jen to ne.
5: Když ti dá Mánička žvíkačku a já ti dám dvě, co budeš mít?
4: Svěží dech, taťulínku.
5: Teď dávej pozor, nebo tě roztrhnu.
4: Ano.
5: No, takže když roztrhnu papír na dvě části, budu mít dvě poloviny.
4: Správně.
5: Podejže správně, to mě nemusíš povídat. Takže, když ho roztrhnu na čtyři části, dostanu čtyři čtvrtiny. Chápeš?
4: Ano.
5: Takže, když ty čtyři čtvrtiny roztrhám na osm částí, co budu mít?
4: Konfety, taťuldo.
5: Tak dál. Kde leží Trója?
4: Mezi dvojou a čtýrou.
5: No to je na dělení tohleto. Zatím je to spíš na pěťu. Zeměpis. Kde leží Austrálie?
4: Na mapě.
5: O kolik je Amazonka delší než Nil?
4: O pět písmen.
5: A můžeš mi jmenovat jedno město v Itálii?
4: Ano, jen mi řekni, které chceš.
5: Pomoc!
4: To by mě zajímalo, jak daleko je Itálie.
5: Skoro 1000 kilometrů. Proč se ptáš?
4: Protože jeden spolužák jezdí do školy na kole a přitom tvrdí, že je Ital.
5: Zkusíme dějepis, jo? Aspoň ten dějepis. Alespoň mi řekni, v které bitvě padl Richard III.
4: To dá rozum, přece v té poslední.
5: Tak raději něco lehčího.
4: To už bych ti pomalu radil, no.
5: Jak se jmenoval první muž na světě?
4: Adam.
5: No, vidíš, no, správně. A kdo byla první žena?
4: Jeho matka.
5: Uriko. To je nadělení.
4: To je, ale s tím nic neuděláš.
5: Já ne. To záleží jenom na tobě, jak to s tou školou vyřešíš.
4: Jenže mě nic nenapadá, no. Leda, kdyby mě tak chtěl pokousat vzteklý pes?
5: Cože, co s tím?
4: Pokousal bych všechny učitele a byl by pokoj. Je to pravda. No jo, taťuldo, všímáš si? Asi na mě fakt něco leze.
5: Říkáš pravdu, Hurvajs?
4: Jistě, taťulínku. Jakože jedna a jedna je pět.
5: Hurvajs.
4: Legrace. No, já si raději dolehnout. Ještě bych při té mé smůle někoho nakazil. A navíc, jak tak koukám, s takhle špinavýma rukama by mě do školy stejně nepustili.

0: se rádi baví.
1: Jsou to ptáčci povídaví.
0: Jsou to ptáčci zpěvaví.
1: Zpěv je dobrý pro zdraví.
2: No a teď ještě jedno.
0: Andulky se rádi baví.
1: Jsou to ptáčci povídaví.
0: Jsou to ptáčci zpěvaví.
1: Zpěv je dobrý pro zdraví.
2: Jestli se vám ta básnička líbila,
3: jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete.

0: Moje milí písklata, jsem tady zase. Od blikajícího monitoru a zběsile cvakající klávesnice vás zdraví vaše internetová myška Bibi. Dneska jsem dostala, jak říká Piggy, jeden čupr éňo něňo dotaz. A teda ten je. Ahoj Bibi, já jsem Honzík Šepulaj a potřebuju se zeptat, co je čupakabra. No to jsem teda valila očiska, že jo? Něco takového jsem v životě neslyšela. Čupakabra. Tak jsem chvíli přemýšlela a říkala jsem si. No jo, to zní jako párek s kečupem. Čupakabra. Ale ať jsem nad tím špekulovala, jak jsem chtěla, stejně jsem nic nevymyslela. Tak jsem šupadila k internetu a zadala tohle prapodivný slovo do vyhledavače. A ty jo? Tak to jsem teda zírala. Hned vám řeknu, co to je. Ta čupakabra. Na internetu se píše. Čupakabra, ze španělského el chupacabras, čupakabra, znamená to doslova vysávač kos. A správně se to čte čupakabra. Je to legendární zvíře, který žije v některých částech Severní a Jižní Ameriky. A teď se podržte. V různých koutech světa se stává, že farmáři občas nahlásí výskyt podivného tvora. Všechny popisy toho divného zvířete nejsou úplně stejný, ale shodujou se v tomhle. Zvíře je bez chlupů, říká se tomu, že je lysé, chodí po zadních nohách, má velký tesáky, zuby a oči, který mají tvar mandle. Tyjo. Několikrát bylo zvíře, který se pokládalo za čupakabru, i nějak chycený, do pastí nebo tak, ale nikdy se nepodařilo ho zkoumat nějak dobře, živý a v celku, a většinou se i tak stejně přišlo na to, že to byl kojot nebo pes s nějakou chorobou kůže. Proto byl bez chlupů, jako vypadali mu, protože byl nemocnej. Čupakabru viděli úplně poprvé v roce 1995 v Portoriku. Tam prej vysála krev z 8 ovcí. Brr, no tak to se mi nezdá. Ule. Další zprávy o téhle tajemné potvoře následovaly z Mexika, Texasu a z mnoha dalších států. Teprve v roce 2006 se vědcům dostal do rukou první dobře uchovaný vzorek té údajné čupakabry. Vědci ji tak poprvé mohli prozkoumat. A bylo po záhadě. Šlo o kojota, který měl prašivinu. No to je nemoc kůže. Všechno ostatní do sebe bezvadně logicky zapadlo. Ve zvířeti bez srsti lze jen obtížně rozeznat nějaký známý druh zvířete. Vypadá zkrátka jinak než se srstí, no. Je oslabený nemocí a není schopný lovit divoká zvířata. Aby se uživilo, hledá si snadnější kořist a tou jsou domácí zvířata. Naposledy viděla čupakabru rodina texaských farmářů loni v dubnu. A konečně. Poprvé se povedlo, že byl podobný živočich odchycený živej. Pár dní ho měli v kleci a dokonce ho i nafilmovali. Jo. Zvíře ulovený letos v Texasu ale není žádnej obyčejný kojot. V kleci se živilo masem z kočičích konzerv a potravu si přidržovalo obratnýma rukama s dlouhýma prstama, který se nepodobaly tlapám nějaký psovitý šelmy. Brr, no tak to vypadá, že je třeba tentokrát šance, že to bude fakt ta čupakabra. Vědci dosud zvíře ke zkoumání nedostali, živý už není, a než ho dostanou, tak jen zatím odhadujou, že by mohlo jít o nemocnýho mýbala. No jo, tak čupakabra zůstane nejspíš fakt jenom legenda, jak to vypadá. Ale kdo ví? Na definitivní vyřešení záhady vysavače kos si tak musíme ještě chvíli počkat. Tak čau, písklata.
1: Kolébavka.
2: Spí, hurvínku. spí.
1: Tati.
2: Zavří očka svý.
1: Taťulo.
2: Ano?
1: Můžu už spát, nebo budeš ještě zpívat?
2: Ale no jo, tak spí, spínkej. Hezky ti načekrám peřínku, no tak.
1: Ale ne, tati, počkej, počkej s tím. Jo, teď jsem si vzpomněl. Za chvilku budou v televizi vysílat horor, tati.
2: Horor? No tak to ne.
1: Tati!
2: To není nic pro tebe, ne, ne, ne, ne, ne. Takový horor není pro děti.
1: Ale táťo, Olda.
2: Hurvajš.
1: Když já bych...
2: Hele, ukaž jazyk.
1: Co? Vé.
2: No vidíš, a teď tak chvilku vydrž. A ještě by si zbál. Víš co? Jestli nemůžeš usnout, tak... Hele, tady. Tady, vem si tu knížku. A dej pokoj, jo? Já chci spát, no. Hele, to jsou karafiátový broučci, ne?
1: Ik.
2: Cože?
1: Ik.
2: Prosím tě, zastrč už ten jazyk.
1: No, tak jo.
2: A dobrou noc.
1: Dobrou. Jo, tak co pak to tady máme? Slunko bylo u samého západu a svatojánští broučci vstávali. Tatínek ležel v posteli a hezky si hověl. Ten broučiší tatínek je úplně jako ten můj taťulda. Brouček si lehl na zádečka. Co? Na zádečka? Asi, že na zadek. Nebo na záda. A to je stejně fuk. Zdvihl všecky nožičky. Všecky nožičky? Teda to by mě zajímalo, kolik nohou může mít takový svatojánek. Tati! Taťulo! Tati!
2: Co se děje?
1: Nic, neboj, malej, hodnej, holohlavej. Já jen, že kolik nohou má brouk?
2: Brouk, co? A kvůli tomu mě budíš?
1: No když, hele, tady píšou, že svatojánek zdvihl všechny nožičky. Všechny nožičky, rozumíš? Tak mě by zajímalo, kolik jich zvedl těch nožiček.
2: Nožiček, no 8, 7 nebo 9. Jaké to záleží na broukovým.
1: Aha, že jako kdyby si některou zlomil, že jo?
2: No, právě, ano. Nech brouka žít. Je taky písnička, nech brouka žít, no. A spí nebo si čti a... A mě nech být. Dobrou.
1: Brouček si lehl na zádečka. A já na zádečka, no. Zdvihl všecky nožičky. No, to nevíme kolik. Nožičky do povětří. Do povětří. Že asi do vzduchu. A po

0: a najednou se to jaksi moc rozhoupalo. Houpy, houpy, hou, hou, hou, hou, hou, hou. A Brouček ležel na zemi a křičel, co mu hrdlo stačilo. Au!
1: Au, co děláš, když jsi mě schodil z postele?
0: To já ne, to Brouček.
1: Co to meleš, hurvajs?
0: Nemelu, to bylo tady v té knížce. Poslouchej.
1: Co?
0: Tatínkem to trhlo. I ty jeden zatrápený Broučku, co pak tak musíš křičet? Ale tatínku, když já jsem se tak udeřil, plakal Brouček.

0: Brouček vyletěl hned po slunce západu a celou noc pěkně svítil.
1: Brouk svítil. Ale ty už zhasni, jo?
0: Já ještě chviličku, jo, tati, a pak dám pokoj, jo?
1: Ano, to dobře, no, tak jo. A jenom chviličku.
0: A když Brouček letěl domů, tu se objevila taková velikánská žluna. No tak nevím, mám se bát? Žluna. Tatěldo. Tati!
2: Co je? Co se děje?
0: Já, nic neboj, neboj. Já jen, jestli nevíš, co je to žluna. Žluna.
1: Žluna, no, to by to tak... Žloutek, ne? Z vajíčka, no, nevíš, no, to... A už zmínky, já už taky zmínky.
0: Žloutek? No to nevím, teda to nevím. Hej, kde to bylo? Jo, tady. A tu se objevila taková velikánská žluna. A už chtěla Broučka zaživa spolknout. A pozor, to je nějaká hloupost tohleto. Že by žloutek spolknul Brouka? To je divný, to se mi teda nezdá. Taťoldo! Tati!
2: Co je?
0: Já tě nechci rušit, toho jsem dalek, ale tati...
1: Už mám vážně dost.
0: Promiň, já tě fakt nerad ruším, ale víš, když já tady něčemu v té knížce nerozumím doopravdy.
1: Tak to čtení odlož na ráno. Ráno moudřejší večera. A ty musíš jít taky vyspalý do školy, ne?
0: Já vím. Však já se taky na tu školu moc těším, víš? Já už půjdu spát, no.
1: No dobře. Tak dobrou.
0: Velmi brou, dobrou. No a kde jsem to přestal? Jo, je by tady. Já. A Brouk byl mrtvý. A jak se ti Broučci naplakali, pak vykopali před okny v mechu hrobeček. Zaplakali.
2: Hrnej, zhurvaj.
0: Nic, neboj, tatíle, to bude, já už to dokončím. Poslouchej, tady píšou Pac a Pusu. A už leželi a spali a ještě si to dobře dopadlo, já dobrou.
1: Dobrou, no a co teď já, tady knížka dopadla dobře, ale jak jsem dopadl já, no, z postele jsem vypadl. Ach jo, no teď už stejně neusnu, no co, tak... Tak si taky kousek přečtu. Třeba. Jo, třeba tady je takový hezký obrázek. No, ne. A co pak ty, Broučku, tak pláčeš? Ale já jsem se tak udeřil, když jsem spadl z postele. No, to znám. Dobře mu tak, Broukovi jednomu, nemá dělat hlouposti. Říznul sebou taky jako já.
0: Baťuldo!
1: Promiň. A spínkej, tadej, kluku malej.
0: A dobrou.
1: Dobrou. A jej, dadej, kluku malej.
0: Tati, já chci vážně spát, tak mě neruš.
1: To jistě. No tak, už spínkáš?
0: Jo.
1: Tak to je prýma, už spínká.
0: Úplně tvrdě.
1: No, tak já si to klidně dočtu, to jsou věci. A Broučci vykopali před okny v mechu hrobeček.

0: zaplakali. To je nějaký smutný tohle. To je smutný.
1: Tati!
0: Promiň.
1: Já fakt takhle nemůžu spát.
0: Ale spíkej. Už je to snad v pořádku. No tak dadej, broučku malej.
1: No dobře, no tak jo.
0: No už zase chrápe. Tak. A broučkové letěli dál, když tu najednou před nimi cosi strašně zahučelo. Bylo to takové veliké, mračno, mělo to oči jak řezavé uhlíky a zobák takový zahnutý. Nic, spíkej radši, schovej se pod polštář, urvajc.
1: Tak jo.
0: A drápy to mělo až hrůza. Brouček byl celý bez sebe. No to já už jsem taky, to jsou nervy tohle. Já se bojím.
1: Taťuldo, ty se tak třeseš, že se pode mnou třese celá postel.
0: Ale to bude dobrý už. Už bude jenom to řezavé, pak taky usnu. Snad.
1: No jenom aby.
0: Jak to bylo dál? Tady. A brouček už strachy zalézal do trávy a myslel, že ho žluna spolkla, že... Co žveš?
1: Ty žveš!
0: Kote, ty jsi mě tak polekal.
1: A co ty mě? Teď už teprve neusneme.
0: Ještě by se nám něco hrozného zdálo, viď?
1: No právě, teda zatím, ale já ti řeknu, to je teda nápad. Dát mi číst před spaním takový nervák, takový krvák, jako jsou karafiátovi broučci.
0: To jsem to nevěděl, no.
1: A bys chtěl něco poklidného, víš?
0: No, tak si vezmi telefonní seznam, tam je klidu dost.
1: No.
0: Já jenom kouknu, jak to dopadlo. Tatíček běžel za broučkem se slovy: neboj, to není žluna, to je sova, ta broučku nic nedělá. Jak mě buší srdíčko, to byly nervy.
1: Vej, taťo, mě tak ještě trošku buší, poslechni.
0: Ukáž, no jo, ťuky ťuk.
1: Já mám nápad, tati, jak se uklidníme před spaním.
0: Vážně? Ano?
1: Pustíme si konečně ten horor v televizi.
0: Jo, tak to jo.
1: Vidíš to? Ten upír má ale zubiska, co?
0: Ale, jak mi kousat, co?
1: Já to ti povím.
0: Málo platné, takový horor. To je alespoň švanda, viď?
1: Moje řeč.
0: A jak se při něm hezky usíná, co?
1: To jo.
0: Dobrou noc.
1: Dobrou. Pusu.

dobře. Bejvávalo dobře po škole. Ha, ha.

0: Kapitola 10. Proč se nemá park žehlit?
1: Takové krásné počasí, ale...
2: Profesor Kurama se vykláněl z okna, díval se na park a kroutil hlavou.
0: Nikde neviděl svou známou holčičku.
1: Dneska ráno byla pořádná zima, jestli pak se nenachladila.
2: Bylo mu však divné, že v parku vůbec nikdo nebyl. Obvykle se tam procházela spousta lidí a teď tam nebyl ani pes.
0: Profesor Kurama se rozhodl, že to půjde prozkoumat.
2: Když došel do parku, zjistil, že jsou cesty i trávníky jedna louže.
0: V noci byl mráz a všechno zmrzlo. Dopolední slunce zase všechen led rozehřálo.
2: A tak bylo všude samé bláto. Proto po parku nikdo nechodil a děti si tu nehrály, protože by byly celé ublácené a jejich maminky by se zlobily.
1: Už to mám,
0: řekl si profesor Kurama a vrátil se do své laboratoře.
1: Když je země zmrzlá, všechno stuhne. Když svítí sluníčko, zase všechno roztaje. Musím celý park vysušit.
2: A profesor Kurama začal přemýšlet o veliké žehličce, která by dovedla vysoušet hlínu.
0: Jako vždycky, obklopil se knihami a dal se do studování.
2: Pak si zavolal na pomoc odborníka z továrny na auta a pracoval společně s ním.
0: Když byli hotovi, odešli do továrny.
2: Po několika dnech vjel do parku podivný válec, na kterém seděl profesor Kurama a jeho spolupracovník.
3: Tady začneme,
0: řekl odborník z továrny na auta a spustil žehlící stroj.
2: Pod válcem to zasyčelo a vyvalily se mraky páry. Zahalena v páru projížděla velká žehlička parkem. Za válcem zůstávala světlá, vysušená cesta.
0: Teď může pršet a mrznout, jak chce. Stroj vždycky vyžehlí zemi a děti si budou hrát v každé roční době.
3: Ještě jednou to přejedeme, pane profesore,
2: řekl muž a znovu uvedl stroj do pohybu.
0: Tu se za válcem ozvalo temné hučení.
2: Vypadalo to, že přichází přímo ze země.
3: Co to? Snad jsme půdu příliš nevysušili.
2: Země za válcem začala pukat, bortit se a nadzdvihovat, jako kdyby se na povrch dobýval nějaký obrovitý krtek.
0: Kupa hlíny se stále zvětšovala a zvětšovala, až se na jejím vrcholku začalo cosi proklubávat.
2: Ukázala se hlava podobná velikému hadu.
3: To je nějaký ještěr.
2: Oba muži se skočili z válcovačky a překvapeně zírali na netvora, který se dobýval ze země.
0: Z hlíny se teď vynořila celá postava obrovského ještěra.
2: Byla to obluda, jaké žili na zemi před mnoha tisíci roky.
1: Jak se to mohlo stát?
0: Divil se profesor Kurama.
1: Aha, už chápu. Zřejmě jsme příliš zahřáli půdu, ve které leželo několik tisíc let ještěří vajíčko. A z toho se působením tepla vylíhl ještěr.
2: Měl asi pravdu. Jenže co teď?
0: Takový obrovský ještěr mohl snadno zničit celé město.
2: O neobvyklé příhodě se už dověděli první lidé ve městě. Přivolali policii.
0: Policejní hlídka se ihned dostavila, ale nevěděla, jak zakročit.
2: Ještěr stál na místě a nechápavě kroutil dlouhým krkem. Jistě ani sám nemohl pochopit, jak se sem dostal. Jeho ohnivé oči podrážděně blýskaly.
0: tu před sebou uviděl veliký smrk.
2: Přikolébal se k němu a v mžiku ho spolkl.
0: Jako by to bylo párátko.
2: Velitel policistů zbledl.
4: Pane profesore, co budeme dělat?
0: Profesor Kurama se omlouval.
1: Je to moje vina, že se z pravěkého vajíčka vylíhl ještěr. Kdyby se někomu něco stalo, nesl bych za to plnou odpovědnost. Nesmíme sem nikoho pustit.
2: Do parku už proudily zástupy lidí, kteří se doslechli o ještěrovi.
0: Ale nikdo nevěřil, že ještěr je opravdový.
2: Lidé si mysleli, že ho vyrobili pracovníci filmových ateliérů pro nějaký televizní nebo filmový pořad.
0: Strážníci volali na shromážděné lidi. Rozejděte se!
5: To je skutečný ještěr. Je velmi nebezpečný.
2: Jak to lidé slyšeli, dali se do křiku a vzali nohy na ramena.
0: Ještěr pokyvoval svou velkou hadí hlavou a rozhlížel se kolem dokola.
2: Pak si zhluboka oddechl, až zařinčela okna ve všech okolních budovách.
0: Jestli okamžitě někdo nezasáhne, stane se strašné neštěstí.
2: Ještěr váhavě vykročil. Policisté na něj několikrát vystřelili, ale ještěr se ani neotřásl.
0: Asi mu to připadalo, jako kdyby ho píchl komár.
2: V té chvíli se už profesor Kurama potil ve své laboratoři. Pekl koláč, veliký jako mlýnské kolo.
0: Policejní velitel za ním přiběhl.
6: Pane profesore, nebezpečný ještěr začíná zuřit a vy si tady pečete koláče? Co to má znamenat?
1: Jen se uklidněte a pošlete mi sem 10 silných mužů.
2: Řekl profesor Kurama. Jak si přál, 10 nejsilnějších strážníků odneslo velikánský koláč a připevnilo jej ještěrovi na ocas.
0: Ještěr zavětřil, koláč příjemně voněl.
2: Obluda rozevřela svou obrovskou tlamu a zakousla se do koláče. Začala jej polikat i se svým ocasem.
0: Ještěr se stočil do klubíčka, aby mohl pokračovat v hostině a hltal sousto za soustem.
2: Koláč mu ohromně zachutnal. Žral tak dlouho, až sežral sám sebe a zmizel.
0: Zbylo po něm pouze jakési ozubené kolo.
2: Když se udivení policisté přišli podívat, co to tam leží v trávě, vysvětloval jim profesor Kurama se smíchem.
1: Po ještěru zůstaly jenom jeho zuby. Ty ovšem sežrat nemohl.
0: Profesor Kurama seděl ve své laboratoři a měl hlavu v dlaních, jako žáček, který dostal vyhubováno.
2: Před ním stála jeho známá holčička a vypadala jako maminka, když peskuje svého nezdárného syna.
7: Pane profesore, vy se nechováte vůbec jako univerzitní profesor. Vždyť vy provádíte jeden uličnický kousek za druhým jako malý kluk.
1: Já za to nemohu. Já jsem přece nevěděl, jak to dopadne.
7: To je všechno proto, že jste si nikdy nehrál, když jste byl malý, pane profesore. Že jste se pořád jenom učil. Proto teď děláte taková alotria.
1: Ale já jsem to nechtěl udělat. Chtěl jsem jenom přijít na nějaký vynález.
0: Bránil se pan profesor.
7: To říkají všichni kluci, když je někdo přistihne při darebáctví.
1: Ach jo,
0: vzdychl si pan profesor.
7: Jestli pak víte, co se stane takovým uličníkům?
1: Maminky je pořádně vyplatí.
0: Pravil pan profesor smutně.
1: Ty mě chceš taky vyplatit?
7: Kde pak?
2: Zasmála se holčička.
7: Jen se nebojte. Já přece nejsem vaše maminka. Ale za trest mi teď uděláte velikou čokoládu, která nebude nikdy ubývat.
1: Ach jo.
0: Povzdechl si pan profesor ještě jednou.
8: Co tomu říkáte, milí čtenáři?
0: Nechcete se taky stát vynálezci?
8: Možná, že by vás profesor Kurama přijal do učení.
0: Ale museli byste za ním jet až do Japonska. Konec.

0: se tě na něco zeptat?
1: Říkám ti, že nebudu.
0: Ale pane Spejble, slyšíte ho?
2: No, slyším. Co to povídáš, Horvajs? Jaké nebudu, Švankote?
1: No, nebudu.
2: Víš ty vůbec, na co se tě Mánička ptala?
1: No, jestli se mě může na něco zeptat.
0: No, jsem se ptala.
2: No tak? A na to můžeš odpovědět jenom buď ano, nebo ne. Ale nemůžeš přeci říkat ne, nebudu.
1: Milý taťulínku, tuto dívku mám prokouknutou. Když odpovím záporně, řekne, že to nevadí a že se mě stejně zeptá. Je to tak, Máni?
0: No ano.
1: No vidíš. A když odpovím kladně, zeptá se mě, jestli si s ní budu hrát na školu. Takže jsem to zkrátil a rovnou odpověděl, že nebudu. Jasné?
0: Náhodou jsem se tě chtěla zeptat na něco docela jiného, víš? Na něco strašně hrozitanánsky moc důležitého, víš?
1: Hrozitanánsky moc důležitého, to zas bude moudro.
0: Ale to, co mě neposmívá, pořád.
2: No tak, Máničko, tak co se ho budeš doprošovat, milost pána? Zeptej se mě.
0: I když se to týká Horvínka.
2: No klidně, svoje synstvo snad znám, ne?
0: No tak dobrá. Pane Spejble, je Horvínek op?
2: No jsem... Cože?
1: Jestli jsem opice, no?
0: Já myslela...
2: Počkej, co je tohle za otázku, Máničko?
1: No, já si to vysvětlím, taťuldo. Mánička má ráda zvířata.
0: No to ano.
1: Jenže do zoologické zahrady je to poněkud z ruky.
0: Co?
1: No tak přišla za mnou.
0: No a...
2: Co sem pleteš? Zoologickou zahradu, Šmankote.
1: No, sleduj, taťuldo. Kolikrát už jsi mi řekl, že jsem osel.
2: No dobře.
1: Že dubu jako slon.
2: No prosím.
1: Že řvu jako lev.
2: No ano.
1: Že se vztekám jako křeček, že se předvádím jako páv, že zpívám jako vrána.
2: No prosím.
1: Že si táhnu jako slimejš, že strkám hlavu do písku jako pštros.
2: Ale já jsem myslel...
1: Že skáču jako kozel, že jsem líný jako lenochod, že jsem slepý jako krtek, že jsem mazaný jako liška, že se někam hrabu jako medvěd, že jsem spocený jako myš a že jsem čuněn.
2: No, no jistě.
1: A kolikrát jsi slyšel ty ode mne, že mám hlad jako tykr, že když chci, tak dovedu být pilný jako bobr, že plavu jako vidra, že šplám jako veverka, nebo že funím jako hroch. No.
2: No, prosím, ale já...
1: No tak vidíš, takže z toho vyplývá, že když se Mánička koukne na mne, no tak má celou zoologickou pohromadě. Jenom ta opice jí tam chyběla.
0: Jej, Dananky, co máš pořád s tou opicí? Já přece neříkala opice, ale op.
1: Zvíře jako zvíře.
0: Nech mě konečně domluvit. Já nemyslím op jako zkratku pro opici, ale opé, čili no.
1: No.
0: Zkratku pro ochránce přírody.
1: Cože?
0: No, zkrátka chtěla jsem vědět, jestli jsi ochránce přírody, no.
1: Jestli já...
2: Tedy, Máničko, počkej, jak ty dokážeš všechno zašmodrchat?
0: Já.
1: Já jako ochránce přírody, jestli jsem, no to se ví, že jsem.
2: Že jsem si ani nevšiml, Horvajs. A jak se u tebe ta chválihodná činnost projevuje?
1: No přece třeba...
2: No, to jsem zvědav, co z tebe teďka vypadne.
1: No, že mám rád kytky.
2: Jo.
1: No a jinou zeleninu, zvláště melouny.
2: No jo, tím přírodě náramně pomůže.
0: No bodeď, takový ochránce přírody se projevuje tím, že přírodu chrání.
2: No, to je no, správné, Máničko, co říkáš.
0: Že
2: no a ještě musíš říci, jak jí tedy prospívá, no?
0: No, to tak, že jí ochraňuje.
2: Ano?
0: No, a taky jí hájí.
2: Hájí.
0: A případně i brání.
1: Jasně, tati.
0: No.
1: To jsi nevěděl?
2: No tak, teď jste mě poučili, že ano, co to ten ochránce je.
1: No, to mi rádi.
2: No jistě, ale když máte takové hluboké znalosti, tak mě jistě laskavě prozradíte, co je vlastně ta příroda. No, Hurvínku.
1: Příroda?
2: No, co je příroda?
1: Co je příroda?
0: Je, on neví.
1: A že ty to tak víš?
0: No, jenom že ty to nevíš ještě mnohem víc, než to nevím já, abys věděl, víš?
1: No, dovol, prosím. No.
2: Počkej, nehádejte se. Já vám pomůžu. Příroda je všechno, co vidíme, kolem. Žáno.
0: Kolem.
1: Kolem.
0: Jde nanky, pane Spejble. Třeba tenhle ten kberík.
1: To se mi nezdá, taťuldo.
0: Ne, taky ne.
2: No, kberík. Tak ještě jinak. Příroda je všechno, co člověka obklopuje.
0: No.
2: Ale co sám nevytvořil.
0: Aha.
2: Například, Máničko, no? No?
0: Sim šaty.
2: Co šaty?
0: No, sim, ano. Obklopují mě kolem dokola a koupili jsme je hotové.
1: Tak to no, seš vedle jak ta jedle, Máni. Šaty svlékneš, jo, svlékneš no. A přestanou tě obklopovat.
0: Jo, to víš, to víš, to víš. Zrovna kvůli tobě, hambáři, budu chodit na hata. Akorát teda to ne.
2: Já měl na mysli, jak si, Máničko, že všechno, co se vyskytuje kolem nás, že ano, ale co nevzniklo působením člověka.
0: Aha.
1: Aha.
2: No, tak například co? No já, tak třeba
0: Vrány.
2: Ale vrány pořád, šmanko, ty děti, soustřeďte se. No.
1: Krakonoš.
2: Ale nešaškuj. Krajina. Například.
0: Aha.
2: Horniny. To jak roste, stromy.
0: Aha.
2: Jak to dýcháme, vzduch, no, jak se v tom čachtáme, voda, podnebí, všechna ta krása přírody. No, jak se zpívá v té písnice, krásný vzhled
0: je na ten boží svět.
2: No.
1: Ty modravé hory,
2: no háju, pěvců, sbory, rozkošné dědiny, města roviny, no, tak vidíte, že víte, když chcete, že ano. Tak to bychom konečně měli. Tohle všechno je příroda. No a dál, co ještě příroda?
1: Jak dál?
2: No, co ještě příroda, se ptám, třeba ží.
1: Žirafa.
2: Ale nejenom žirafa sama, že ano, ale co? No, tak pomoz mu, Máničko.
0: Ano, prosím. Taky tě mohlo napadnout, hodinku, že žirafa sama přírodu nedělá. Celé stádo žiraf.
2: Ach jo.
0: Že jo.
1: Když taťulda vzdychne, ach jo, znamená to ach ne, dívtko. Takže jsme oba vedle. Asi to neměli být žirafy, ale žížaly.
2: Šmanko, to je žížaly. Živočichové. Aha. Mezi které patří i kdo? No, lino.
1: Linoleum.
2: Ale ne,
1: Liliputáni. Neboli trpajzlíci.
2: No dobře, i liliputáni jsou...
1: Mrňaví.
0: Spíš prťaví.
2: Neptám se, jací jsou, ale co jsou?
1: Co jsou?
2: No jsou to lidi, že ano.
1: Jo,
2: no jistě. Tedy mezi živočiky patří i...
1: Liliputáni.
2: I člověk.
1: Aha, i člověk. Takže když chráníme přírodu, máme chránit i člověka, jestli ti správně rozumím.
2: No samozřejmě.
1: Já ti to připomenu, až na mě půjdeš s rákoskou, taťuldo.
2: No tak, no tomuhle rozumíte oba hned. Ale jinak, jestli pak víte, když si člověk poprvé uvědomil, že musí přírodu opatrovat.
1: Já nevím, já se dám podat.
2: No tak, já vám to prozradím. Vzniklo to tehdy, když u nás byla založena první přírodní rezervace na světě.
0: U nás?
2: No, víte kde?
1: Ne, nevíme.
2: No přece Žofínský prales v Novohradských horách, ale to už je dávno. Říkám, byli jsme první na světě, to už je v minulém století.
0: Jo,
2: tohle,
0: to no? Jsme ale měli moudré předky, co?
1: No, ale my, jejich zadkové, jsme ještě moudřejší. Víte, taťuldo?
0: Tedy neříká se zadkové, ale potomci, Hurvínku.
2: Ale nechte naše předky, nechte naše tedy potomky, že ano, není důležité, kdo je moudřejší nebo kdo byl moudřejší. Důležité je, že my sice máme na ochranu přírody zákony, ale ten problém spočívá v tom, že sebelepší zákon je, abych tak řekl, pro kočku.
0: A to se vám zdá spravedlivé, pane Spejble?
2: Co zase?
0: No, že zrovna pro kočku se vymýšlejí ty nejlepší zákony.
2: Ale
0: proč ne taky třeba pro lasičku Kolčavu? Nebo... Jak k tomu přijde taková onadatra?
2: Jaká onadatra?
1: Snad ondatra.
0: No počkej, ondatra je sameček, ale ona Datra je samička.
1: No jo, a oni Datra jsou celá rodina, veď?
0: No, to...
1: Ty jsi ale popleta, dívku.
0: Už se zase vytahuje, jak jeho guma do trenýrek.
2: No, přestaňte už s tím neustálým škádlením. Já jsem chtěl jenom říct, že i sebelepší zákon je k ničemu, když ho lidi nedodržují.
1: Aha.
0: No ano, ale právě ti, co chtějí přírodu chránit, tak ty zákony dodržují, že ano?
2: No konečně. Ovšem, ještě třeba dodat, Máničko, že k tomu potřebují znát moc věcí. Kdo chce přírodu chránit, no tak musí taky o něco vědět, musí znát, že ano?
0: Já si neznám, pane Spejble. Přece si nespletu meloun s pampeliškou.
1: Ne? No, nebo krávu s veverkou, no. Ano.
2: Ale děti nešťastný, já to myslel jinak. Že byste právě jako ti ochránci přírody měli vědět, co přírodě prospívá, no a co jí škodí.
1: Aha, myslíš tedy, jak si tvory užitečné a tvory škodlivé?
0: No, ty musíme rozlišovat.
1: No, to musíme.
0: To je jasňačka.
1: To je jasňačka.
2: No, a proč myslíte? Proč myslíš zrovna ty, Máničko? No?
0: No, jak se tak můžete ptát, pane Spejble? Abychom ty užitečné chránili. No, a těch škodlivých přírodu zbavovali, ne?
2: Říkáš.
0: No?
2: Říkáš.
1: Co se ti zase nezdá, taťuldo? No,
2: ale nic, jenom... Mohli byste mi jmenovat nějakého škodlivého tvora?
0: No klíďo, no, tak například...
2: No.
0: Zmije!
2: No, vidíš. A víš jistě, že zmije je škodlivá?
0: Úplně docela naprosto jistě.
2: Ano?
0: Ano, jednak je to plas.
2: No to ano.
0: Aha, já se bojím. Hmm? A za druhé, je hrozně moc jedovata.
2: A čím pak se taková zmije živí?
0: Myslím třeba myšima.
2: Myšima.
0: A jo.
2: No vidíš, takže milá Máničko, zmije je vlastně užitečná, že ano?
0: Když to berete takhle, tak ano.
2: No vidíš, prostě v přírodě nemůžete rozdělovat zvířátka na užitečná a neužitečná. Každé zvířátko je svým způsobem užitečné a svým způsobem i škodlivé. Ale každé zvířátko má svůj význam, abych tak řekl. Rozumíte? No tak schválně. Jestli pak víte, kdo je největší škůdce přírody?
1: To myslíš jako největší jako na metry?
0: To ne, to spíš na škůdcování, ne?
1: No tak to by mohl být hraboš polní, ne? Nebo liška.
2: Ale kde pak? To je přece člověk.
0: Ne.
2: Ne, že ne. Ano.
1: No jo, na tom něco je, Máni. Nebo už si viděla lišku, aby v lese zahazovala plechovky od konzerv, nebo hraboše polního?
0: Ne.
2: No to dá rozum, že hraboš polní, ani liška by něco takového neudělala, ale člověk ano.
0: Jenže, pane Spejble, příroda je mocná a s nějakým znečištěním si dokáže poradit sama.
2: Někdy. Máničko, ale trvá to nějaký časek. Nesmí se na přírodu spěchat.
1: Časek?
2: No jistě.
1: Že to trvá? A jaký časek?
2: No hádejte, schválně. Za jak dlouho zryzaví a zmizí plechová konzerva? No, já vám napovím. Za jedno...
0: Dopoledne.
1: Máni, za dopoledne zmizí z lesa ledata tulda někam na svačinku.
0: No jo, to je fakt. Tolik spěchat na přírodu zase nesmíme. Tak jak je to? Za jedno týden to nejde. Za jedno měsíc taky ne.
1: Za jedno rok je taky nesmysl.
0: No.
1: Za jedno 10 let.
0: To taky ne.
1: Počkat, už to mám, dívko.
0: Jo.
1: Za jedno 10 let.
0: No.
2: Přidej, Hurvajs.
1: Přidat?
2: No, za jedno 100 let.
0: No to je teda pěkný časek, pane Spejble.
2: No to bych řekl.
0: No.
2: Podívej, takový igelitový sáček se rozloží až za 320 let.
1: Neříkej.
2: No jistě, hliníkový obal za 400 let.
1: Ježkovi zraky to je, ale doba.
2: A oskleněný střep se může říznout ještě za 4000 let, Hurvajs.
1: To jsou řečičky.
2: No ba ne, chlapče, žádné řečičky, to je vědecky dokázáno.
1: Já říkám, že to není pravda.
0: Teda já nevím, Hurvinku, že ty musíš všechno vědět líp. když pan Spejbl povídá, že se řízneš ještě za 4000 let?
1: Já jo. Jejde. Se říznu.
0: Je, pane Spejble, teďka jste ale opravdu vedle, jak ta jedle.
2: No, rozčilujte mě, sklo přetrvá 4000 let, povídám.
0: No ano, jenomže hurvínek ne. No, takže se nemůže říznout,
1: to jsi mě drobátko přeceněl, taťoldo.
2: Jo, takhle, no, abyste mě nechytali za slovíčko.
0: Teda, doba je to hrozitánská, pane Spejble. Nemohla by si ta příroda drobátko přichvátnout?
2: Příroda ne, Máničko, ale stačilo by, kdyby lidi vzali rozum do hrsti a pomohli jí, že ano? Copak je to taková štrapáce, házet odpadky tam, kam patří?
0: No, a když to neděláme, vlastně škodíme sami sobě.
2: No, sama sebou. A jak, Máničko? Například, když znečišťujeme vodu, no nebude trvat dlouho a voda bude na zlato.
0: Jo, tak to v klenotnictví dostanu za litr vody třeba zlatý prstýnek.
2: Ale ne, tak jsem to nemyslel. Chci říct, že čistá voda bude drahocenější než zlato. Žáno.
1: Taťuldo, nápad. Budu šetřit vodu. Dám si závazek, že se denně budu mít o jedenkrát méně.
0: Aha. A jedna bez jedné je nula, hurvínku. Takže to by se už nemel vůbec.
2: No jo, chlapče, Mánička má pravdu. To na tobě nemůžeme chtít, no. Hurvajs.
1: Ale taťuldo, to já se rád obětuju.
2: Ale není třeba.
1: Bude málo vody, tati.
2: Neboj se, chlapče, já ti něco prozradím. Ona totiž odpadová voda se zase čistí a vrací do oběhu, víš?
0: Takže ti sklaplo, heč.
2: Jo, horší je, když takový bezohledný automobilista míje auto někde u řeky nebo u rybníka, nebo když tam dokonce vyleje použitý olej.
1: To se nemá?
2: Ale to se dokonce nesmí, protože jeden litr oleje znečistí, poslouchejte dobře, 1 000 000 litrů vody.
0: Jú, a co tomu říkají rybičky?
1: Co by tomu říkali? Ryba není papoušek, dívko, ta toho moc nenamluví.
2: Ale kdyby mohla mluvit taková ryba, tak by volala: lidi, jde o život mě i vám.
0: Tedy víte, pane Spejble, co bych já udělala?
2: Co pak?
0: Každému takovému necitovi bych dala té znečištěné vody napít.
1: To je dobrý nápad, ten by si to podruhé rozmyslel.
0: No.
2: Myslíš to dobře, Máničko, ale tím bys mu mohla ublížit.
0: No a co? On rybám neubližuje a jiným vodním živočichům a lidem.
2: No jo, máš pravdu, Máničko, asi by to pomohlo rozhodně víc než taková pokuta, že ano? Jenže zákon, děvenko, takové tresty nedovoluje.
1: A taková znečištěná voda se vyčistit nedá, taťuldo?
0: Nejsi na hlavičku, hurvínku. Jak asi? Vezmeš sidol a začneš ji vlnku po vlnce pulírovat, ne?
2: No to zrovna ne, Máničko, ale vyčistit se dá. Ano,
0: jo?
2: Vyčistit. Ale ano, dá se, jenomže to dá moc práce, víš? Trvá to pěkně dlouho a stojí to fůru peněz.
1: A vyplatí se to vůbec, taťuldo?
2: Šmanko, to je otázka. Samozřejmě, že se to vyplatí. Víte proč?
1: Pro slepší kvoč.
2: Ano, tak. Já nevím, Máničko, ten kluk ví houbelec, ale pořád mele pantem.
0: No,
1: já jsem jenom...
2: Ale vem si příklad tadyhle z Máničky, ta aspoň mlčí, že?
0: Nebo jsem sticha, že ano?
2: No, to je to tež.
0: A nebo případně nemluvím,
2: no,
0: že?
2: No, tak dobře, tak... Počkej, pust mě, prosím tebe, ke slovu, ty mlčenlivá. Tedy, proč se čištění vody vyplatí, no? No, protože vodu nelze ničím nahradit. Co se zase hýňáš?
1: No, protože se nahradit dá.
2: A čím pak asi?
1: Límoškou.
2: Jo.
1: No jistě, taťoldo.
2: A z čeho pak si asi dělá límoška, no?
1: No přece ze šťávy a...
2: No a?
1: Z vody. No jo, máš pravdu.
2: No a bez vody není? No, co není bez vody?
1: Mokro.
0: A taky louže. Případně kalužiny, no.
2: Mankoty.
0: Já nevím, proč šmankotujete, pane Spejble, ale bez vody louži neuděláte, ani kdybyste se ušmankotoval.
2: Jenže já chtěl říct, Máničko, že bez vody není života.
1: Ovšem, I s tou vodičkou se musí někdy opatrně, aby to nedopadlo, jako v té říkánce. Haj, husičky od vodičky, koupání je onemoc, místo vody tečou splašky a na dně je střepu moc.
0: A husičky neposlechly, ve vodě se koupali,
3: vylezli jak komíci, nohy si pořezali.
2: Takže tím více musíme o vodu starat. A aby té vody bylo pořád dost, o to se stará kdo? No,
0: zelená barva, prosím.
2: A děte, snad zeleň, ne?
0: No, a už jste někdy viděl červenou zeleň?
2: Ale Máničko...
0: Nebo žlutou.
2: Prosím, ty nech mě mluvit.
0: Když
2: říkám zeleň, mám na mysli rostlinstvo, že ano? A především les.
0: Les.
2: Řekl jsem les. Řekl jsem les. Co je to les, Hurvínku?
1: Les?
2: No?
1: Les je strašně hrozně moc stromů pohromadě.
2: No dobře, no prosím, velmi zjednodušeně řečeno. Ale teď mě vysvětli, proč je les tak důležitý pro udržování zásob vody. No?
1: To bych také rád věděl.
2: No tak přemýšlej trochu.
1: No tak jak se začne mluvit o vodě, tak to já mám plnou hlavu rybníků, řek a potoků. Tak...
0: No, až sem slyším, jak ti tam šplouchá v hlavičce.
2: No, počkej, Máničko. No tak jak je to s tím lesem a vodou?
1: No, jak je to s tím lesem? Že les neroste v rybníce.
2: Ale voda přece nemusí být jenom ve skupenství tekutém. Co říkáš, Máničko?
0: No, že mě nenachytáte, pane Spejble. Vy myslíte led, že ano. Tuhle, prosím, už jste viděl v lese jeden jediný ledoborec.
2: Prosím tě,
1: Máničko. Počkej, Máni. A co páry, Taťuldo?
0: Co páry? Ani dvojici ledoborců jsem tam neviděla.
1: Nemyslím páry jako dvojice, ale vodní páry.
0: Jo tak.
2: Správně, Hurvajs. A takových vodních pár, čili taky vody, že ano?
1: No právě.
2: Vypařují stromy velké množství.
0: No jo, ale kde ji vezmou, pane Spejble?
2: No, ze země, Máničko. Aha. Čerpají vodu takovým, řekl bych, důmyslným potrubím, kterému se říká jak?
1: No jak?
2: No, napovím,
1: Kokosy.
2: Ježmanko, teď co mají stromy v zemi?
0: Kořeny, ne kokosy, abys věděl, no. A kořeny jsou to jejich potrubí, jak jste říkal.
2: Ano, no, a čím pak tu vodu vypařují do vzduchu, no? Co má strom nahoře?
0: Korunu!
1: Korunu! A stromek! Když je malej, tak má jenom padesátník, když celý velký strom má korunu.
2: Ano, tak se uklidni. No tak Hurvajs. Korunu má, že ano, to jsme si řekli, a ta koruna si skládá z čeho?
1: Z větví, víte, že jo.
0: A taky z větviček, víte, že jo.
2: No to víte, že jo. No a ještě?
1: Z ratolestí.
2: No a ještě?
0: Z výhonků.
2: No dobře, to taky, a na těch větvích vidíme co?
1: Housenky.
0: A ptáčky.
2: No kráva na větev nevyleze, to dá rozum.
0: Ne.
2: Děti, soustřeďte se. Co ještě na těch větvích? No tak já vám napovím. Jak je rozeznáváme stromy?
0: Já vím. Jehličnaté a listnaté, prosím.
2: Správně, Máničko. No. A na těch jehličnatých je co? Jehli.
0: Čí, Hurvínku?
1: No jak mám vědět, čí ty jehly jsou?
2: Ale žádné.
0: Jehličí, no.
2: Vidíš, Máničko.
0: A pan Spejbl z nás mámil, že na listnatých stromech jsou...
1: Listy.
0: No.
2: Ano, správně. A těmi lístečky strom vypařuje vodu. A ne málo. 1 kilogram březových listů vypaří například za 24 hodin celých 8 kilogramů vody.
0: Fuh, to se teda tuží tady.
2: To ano. A když u nás roste skoro 8,5 miliardy stromů, tak si snad i vy popletové dovedete představit, kolik vody vypaří do ovzduší a jak jsou tedy pro nás důležité, že ano?
1: To si tedy dovedu představit.
0: Ale já si to dovedu představit ještě mnohem víc, než si to Hurvínek dovede představit,
1: no
0: pane Spejble. Víte, já se nechci vytahovat.
1: To ne.
0: Ale řekla bych, že si Hurvínek vůbec nedovede představit, jak já si to dovedu představit.
1: Jo, nechceš nám prosím tady uspořádat nějakou přednášku?
2: Až vy dva dostanete rozum. Ale abychom pokračovali. Zeleň dětí není jenom naší zásobárnou vody, ale je také našimi plícemi, že ano, protože vyrábí co, no? Potřebujeme to, no? To k dýchání, no?
0: Žábry.
1: No jasně, pokud se ryba, dívtko.
2: Ale ne, žábry, přece kyslík, že ano, no?
1: Ale kyslík je ve vzduchu, tati.
2: No samozřejmě. A když ten vzduch lidí znečistí, tak zeleň nám ho pomáhá čistit a zadarmo.
0: No, to dá rozum, že stromům nebudeme platit, pane Spejble.
1: A k čemu taky? Strom si za to přece nemůže koupit zmrzku nebo jít na kolotoč, taťulinku.
2: No. No dobře, platit jim nemůžeme, i když by si to zasloužili. Jeden vzrostlý košatý strom vyrobí totiž za svůj život kyslíku za 500 000 korun.
1: Páni, ten by z kolotoče vůbec neslez.
0: No a to je zmrzky.
2: Vy taky co neochutnáte, to si neumíte představit. Prostě děti, zeleň taky ochlazuje vzduch za horka, zachycuje prach, tlumí hluk a tak dále, že ano.
1: Vidíš, taťuldo, já myslel, že lesy jsou dobré akorát k těžení dřeva.
2: Ale kde pak? Tedy platit stromům nemůžeme.
1: To jsme si řekli.
2: No dobře, ale můžeme jim to oplatit.
0: No, třeba tak, že o každý strom budeme pečovat jako oko v hlavě, že ano?
2: To je správný názor, Máničko. No. Už taky proto, že každý takový stromeček, o který přijdeme, znamená velkou ztrátu nejen pro přírodu, ale i pro člověka.
1: Tak se zase vysadí, doroste. No,
2: vysadí, doroste, ale za jak dlouho?
0: No, protože strom není jako houba, aby vyrostl, než se otočíš.
2: Než
0: víš?
2: Se otočíš, správně no. Říkáš, Máničko, samozřejmě, některé dřeviny rostou rychleji.
0: A jiné pomaleji,
2: ano,
0: že?
2: Ano,
1: to snadá rozumné.
0: Hlavně, že jsem to věděla, víš?
2: Počkej, ale když jsi tak chytrá, Máničko, tak mi jistě správně odpovíš na tuhle těžkou otázku.
0: Jasnačka.
2: Tak pozor, za jak dlouho vyroste stoletý dub?
1: Víš to, Máni?
0: To záleží na tom, jestli dub roste rychle nebo pomalu, ne?
1: No jo, když je mu 100 let.
0: Jo, tak, když je 100 letý, tak roste 100 let, no jo, to byla chytačka.
2: No, že snad to ještě přišlo, Máničko. Ovšem, les nejsou jenom stromy, děti. No, je tam ještě přeci celá řada dalších rostlin a živočichů. Například, vemte si takové houby, že ano, které vidíte v lese, že ano. Ačkoliv chyba, Máničko, chyba. Houbu vlastně nevidíš?
0: Ne.
1: Ježkovi zraky, taťuldo, co to povídáš? Když vidím houbu, tak ji nevidím?
2: No, správně.
0: Co?
1: Takže ji vlastně nevidím, ačkoliv ji vidím.
2: No správně.
1: No z toho mi jde hlava kolem koukolem.
0: No já nevím, čemu se tak divíš, Hurvínku. Třeba taková tma, že ano, tu taky nevidíš, i když ji vidíš.
1: No. A tu neviditelnou houbu očistíš, nakrájíš a uděláš si s vajíčkem.
0: A jo, no jo, to je nějaké divné, pane Spejble.
2: No jo, jenomže, Hurvínku, když si chceš pochutnat, řekněme, na praženici, no tak do ní přece nekrájíš houbu, ale pouze její plod.
1: Jaký plod?
2: No, tak jak se odborně říká, plodnici.
0: Jak to?
2: Jo? No, protože houbu tvoří podhoubí, které je vlastně uloženo, roztroušeno v půdě. Proto také při sběru hub dětí nikdy nerozhrabujeme půdu v okolí nalezené plodnice. Ano?
0: Aha, abychom neporušili to podhoubí, jak říkáte.
2: No právě, protože tím bychom se nejen jaksi ochudili o další porci, dejme tomu, křemňáků nebo hříbků, ale ještě bychom znemožnili, aby se podhoubí ujalo svých dalších úkolů.
0: Jakých?
2: No, jako je třeba rozklad listí a jehličí, které tím přeměňují se v úrodnou půdu, kterou zase potřebují k životu. Další rostliny, jako například
0: lesní jahody nebo maliny, ostružiny, lískové oříšky.
2: No a fůra dalších rostlin a keřů. No a na těch zase závisí, co?
0: Jestli si ty oříšky nebo jahody můžeme nazbírat, ne?
1: Dívko, myslíš ty taky na něco jiného než na jídlo?
0: To bys koukal. Když dostanu žízeň,
2: tak... Máničko, Máničko, pochop, ty se bez těch lesních dobrot obejdeš. Ale pro některá lesní zvířátka je to denní potrava, chápeš?
1: Takže kdyby ubylo lesů, ubylo by i potravy a tím pádem by ubylo i ptáčků a zvířátek v lese.
0: No jo, tak no. Od teďka už si neutrhnu ani oříšek, aby mi to taková veverka třeba nevyčítala.
2: Ale utrhnout si oříšek nebo sebrat jahodu ještě neznamená pustošit les, že ano? Rozumíš, se svými běžnými nepřáteli si umí příroda poradit, to ano.
1: Třeba, že smrk na ježí jehličí, nebo tak, víš, Taťuldo?
2: Ano, to zrovna ne, ani to není zapotřebí. Má totiž ve svém středu mocné obránce.
0: Je a koho?
2: No koho, má to šest nohou a jednu hlavu.
0: Pane Spejble, není to naopak. Kdyby to mělo šest hlav a jednu nohu, tak by to mohla být jednonohá šestihlavá saň.
2: Není to naopak.
0: A víte jistě, že jste se nepřepočítal?
2: Ano jo, pořád. Já ti napovím, Maničko. Když tě brní končetina, říká se, že tam máš co? No, hurvajs.
1: Brnění.
0: Co je brnění, má šest nohou. A stejně, pane Spejble, celé brnění by se Hurvínkovi do jedné končetiny nevešlo.
2: Šmanko, ty říká se, že tam mám mravence, že ano.
1: A to má být ten mocný obránce lesa, prťavý bravenec.
0: Jo.
2: No a jak mocný, abys věděl? Ve velkém kruhu kolem mraveniště lesního mravence je les dokonale vyčištěný od všech mizích škůdců, abys věděl.
0: Faktiš?
2: No jistě. Představte si, že jedno mraveniště lesního mravence spotřebuje za rok přes 30 tun, to je asi dva vagóny hmyzu.
1: Teda máni? Klobouk dolů, před mravencem.
0: To ano.
2: No, a dalším takovým bojovníkem proti hmyzím škůdcům je například síkora koňadra.
0: Koňadra?
2: Jo, no ano, ta je stejně těžká jako třeba tři karamely. Takových, to je takových asi, abych řekl, 17 gramů. A kolik myslíte, že tahle 17 gramů těžká síkora spořádá za den hmyzu?
1: No, když počítám snídani, přesnídávku, oběd, svačinu, večeři, no a jsem tam něco na zub.
0: To říkáš nesmysl, Hurvínku.
2: Ano jo, teď ho znáš. Proč říká nesmysl? Proč máš?
0: No, protože síkorka si nemůže vzít nic na zub, když žádné zuby nemá, když má zobáček, že?
2: Manko, to je proto, že jí taková síkorka jenom jednou denně.
0: Jo, takhle. Ona drží dietu. Asi chce zhubnout o dvě karamelky, že ano?
2: No, ale houbelec. Jí sice jednou denně, ale za to od rána do večera a spořádá toho tolik, kolik sama váží, že
0: no, ano? To nic není. To by já taky svedla hravě. Já kolikrát sním víc než tři karamelky denně.
2: Panenko skákavá, Máničko, ty ano, ale představ si, že bys byla taková, že bys byla takovou síkorkou.
0: No, to by byl život. Já bych nechodila do školy a jenom bych lítala a lítala a pípala a pípala.
1: No, tak to děláš tak jako tak.
2: Tak zase zavři zobáček, Máničko, a soustřeď se.
0: Ano.
2: Kdybys chtěla být jako síkorka, no tak bys musela sníst tolik, kolik sama vážíš. Rozumíš tomu?
0: Aby ne.
1: Ty máš ale štěstí, Máni.
0: Já, a proč?
1: No, že nejíš tolik jako síkora koňadra. To by si musela vozit jídlo na trakaři.
0: No, dovol.
2: A pak tu máme ještě zvěř, děti. A k ty máme také své povinnosti, že ano?
1: No jasně, tati hodná zvířátka chránit před dravci.
2: Ale kde pak? Dravci nedovolí, aby bylo zvěře víc, než je třeba, a tím udržují v přírodě rovnováhu.
0: Jo, tak to máme naopak chránit dravce před ostatními zvířaty.
1: No, tati, třeba by zajíc nevyprášil kožich lišce.
0: No, nebo aby taková síkora koňadra zase...
2: Šmanko, ty Máničko, zapomeň už na síkorku a raději si zapíš za uši, že vy děti nejvíc pomůžete zvěři tím, že ji nebudete plašit, že nebudete v lese hlučet, zvláště v červnu, kdy se rodí mláďata. Nepřibližujte se k hnízdům, nepřibližujte se k mláďatům, když je náhodou uvidíte.
0: Já to si nesmím pohladit ani takové srnčátko nebo zaječátko.
2: Ne, nesmíš, Máničko.
0: To mě mrzí.
2: No, to se nedá nic dělat. No a pak tady máme plazy.
0: Jo, kde? Fuj.
1: Nevyváděj, Máni. Taťulda myslí, že nesmíme zapomenout na plazy. Aha. Vidíš, jo, tatí?
0: No, tak to jsem si oddychla. Hadi, fuj.
2: Co fuj?
0: No.
2: Žádné fuj. Už jsme si řekli, že užitečná je třeba zmije. A to tež platí i o takové užovce, že ano?
0: Aha.
1: A mezi plazy patří ještě... ještě...
0: Nekoktej.
1: Chtěl jsem říct ještě... ještě...
0: Nekoktej, Hurvínku.
1: Kdybys mě nechala domluvit. Ještě ještěrka.
0: Ještěrky mám ráda. Ale nechtějí se mnou kamarádit. Vždycky utečou.
1: A ty nevíš, dívtko, jak ještěrku úplně snadno chytneš?
0: Ne.
1: Když jí totiž nasolíš ocásek.
0: Fakt? No to zkusím. Já jenom, že jaký mám nasolit ocásek, když mi napřed uteče?
1: No to je právě ono.
0: No tak, vtípky.
1: No, vtípky, ještě těžší je nasolit ocásek žábě.
0: Na to ti nenaletím, protože žádný nemá, víš?
2: Počkejte, děti, ovšem... Ochránce přírody, ještěrky a žáby nechytá, ale chrání, protože ví, jak jsou důležité tím, že nás zbavují hmyzích škůdců.
1: No konečně.
2: Jaké konečně?
1: Konečně se zmínil zase jednou o ochráncích přírody.
0: To je pravda, pane Spejble. O přírodě jste nám toho napovídal až.
1: Skoro až běda.
0: No, ale co všechno může takový ochránce přírody dělat? Na to jste zapomněl.
2: Ale nezapomněl, Máničko. Ovšem nejdřív jsem se vám pokusil vysvětlit, co to vlastně ta příroda je. A čeho máte být ochránci?
1: No jo, to bychom, taťuldo, věděli, ale nevíme, jak na to. Jak mám na jednom konci lesa hlídat mraveniště, na druhém chránit ještěrky?
0: Hurvínku, kolik má ten tvůj les konců, prosím tě?
1: No právě, co pak to můžu stihnout?
2: No to je právě to. Jeden člověk nedokáže nic.
1: A to se mám rozpůlit?
2: A proč bys to dělal?
1: No, aby mě bylo víc.
2: Hurvajs, i kdyby jsi třeba rozporcoval jako vánoční kapr, pořád by ti bylo málo.
0: Jo, ale to je škoda, protože já jsem přišla za Hurvínkem proto, aby mi pomohl. Ale když i s rozporcovaným Hurvínkem by nás bylo málo, tak co máme dělat, pane Spejble?
2: No konečně rozumná otázka. Takových dětí, které chtějí přírodě pomoci, je přece víc. No tak si dejte dohromady.
1: Jak to myslíš, tatí? Dej nějaký příklad.
2: No příklad, vezměte třeba skauty, že ano?
0: Nebo skautky, že?
2: Nebo skautky, Máničko, správně. Takový skaut, nebo skautka, že ano?
0: No.
2: A příroda, to patří všechno nerozlučně k sobě. Skaut, že ano? Nebo skautka, samozřejmě, ano. Ten rozumí přírodě, jo? Umí se v ní pohybovat, aha, takový skaut. Nebo skautka, samozřejmě.
0: Ano, nebo skautka.
2: A ví, čím může příroda prospět takový skaut.
0: Nebo skautka.
2: Nebo skautka, že ano. No a tak si potom v přírodě najdete nějaký kousek krajiny, třeba les, kde zurčí potůček, že ano, vyrůstá kopeček.
0: Dálnici.
2: Dálnici
0: určitě ne, jsem chtěla říct.
2: No a pak tam půjdete, že ano, ale s otevřenýma očima.
1: Dá rozum, tatí, se zavřenýma očima bych se někde přerazil.
0: Ne, ale ne, Hurvínku, pan Spejble myslí, že si nemáme hrát na slepou bábu, že ano?
2: Ale ano, ale ne, to
0: ne.
2: Je omyl.
0: Nemáme.
2: S otevřenýma očima znamená, že se budete kolem sebe pozorně a dobře dívat, že ano? Nejen na to, co je třeba...

0: Naopak.
1: Jak naopak? A blešní tvor nevyplašil nás?
2: Je, ty jsi natvrdlý, Gurinku. Když slyšíme nějaké zvuky, máme napomenout
0: právě,
2: toho lesního tvora, aby byl sticha.
0: Manko, to co to povídáš?
2: Ne.
0: Napomeneme lidi, kteří v lese hlučí.
2: Jo, lidi.
0: Nebo rozkopávají, řekněme, muchomůrky, nebo lámou větve, žáno.
1: A to je všechno? Co musíme udělat, taťuldo?
0: Ale ne, jsou i jiné možnosti, jak přiložit ruku k dílu.
1: Jednou rukou bych toho moc nesvět, tatí.
0: No tak tedy přilož v obě ruce, nebo ještě lépe, každý z vás dvou přiložte svou po dvou, nebo kolik.
2: No.
0: Žáno, no. A pak tedy můžete vyčistit třeba zanesenou studánku.
1: Nebo třeba vytahat z potoka naházené odpadky.
0: No výborně. A nebo tebe nenapadá nic, Máničko?
2: Napadá.
0: No.
2: Vytahat z potoka naházené odpadky.
0: A to říkal Hurvínek.
2: Já jsem myslela z jiného potoka.
0: No šmonko, to s tebou je práce.
2: Hmm.
0: A v lese vás nenapadá nic?
1: Že je tam hrozně krásně, taťulko.
2: Že je tam hrozně...
0: To už říkal Hurvínek.
2: Ne, já myslela, že je tam hrozně moc odpadků. No, a že je kolikrát les rozježděný od aut.
0: No, vidíš, Mančko, výborně.
2: No?
0: I takový les můžete vyčistit, ano. A co uděláte třeba s těmi nalezenými krabicemi, plechovkami, z hadry, se sklem a tak? No, co s tím uděláte?
1: No, my to, tatí, my to...
0: Vykopete?
1: Ano, my to vykopeme z lesa ven.
2: No, ale musíme dávat pozor, abychom se nezranili,
0: ale
2: prosím.
0: Ale houbelec.
1: Tak musíme dávat pozor, aby nás nikdo neviděl, že ano?
0: Ale ne, vykopete jámu, kterou zasypete hlínou a osadíte drny.
2: Drny?
0: Ale ne, drny.
2: Drny
0: těma, no takovýma těma hroudama s tím strávou, že ano? No. A když najdete pohozené kovové předměty, jako třeba staré sporáky, kamna, roury, drátěnky a podobně, no tak co?
2: To by bylo škoda zakopat, ne? To se přece dá dát do sběru.
0: No právě, tak takové věci naskládáte na jedno místo, ohlásíte to.
1: Jasně, a les bude jako klícka.
0: No, a aby nám stromu neubývalo...
2: Budeme pomáhat při vysazování nových.
1: A když to budeme dělat pořád a pořád, bude v přírodě zase krásně.
3: Přijde jaro, přijde, bude zase maj. Usmívá se slunce, usmívá se haj.
0: Co, Hurvínku, jsi op?
1: Určitě. Máni, a naše heslo ode dneška?
2: V lese, v horách, u vody, jsme ochránci přírody.
1: A kdo nechce být op, je horší než lido op.
4: Mám pro vás novou Piggy básničku.
5: Kdy jsme spolu vlastně chodili?
6: Víš, že si to vážně nepamatuju?
5: Myslím...
4: Až ti sluně, sluníčko, šlápne ráno na víčko. Nepláč, vždyť to nebolí. A běž honem do školy. A teď ještě jednou. Až ti sluně, sluníčko, šlápne ráno na víčko. Nepláč, vždyť to nebolí. A běž honem do školy.
7: Jestli se vám tahle básnička líbila, tak běžte na www.piggy.cz a tam ji najdete.

Milí posluchači, vítám vás u své pravidelné rekreace, totiž relace, tedy u svého podřadu, totiž pořadu. Jsem vaše známá, oblíbená domácnostní kachna Justýna.

0: Kristýna, odpornice, odbornice na domácnostní práce všeho druhu, jakož práce venkovní a výšivkové. Dnes jsem si pro Piggyho nachystala něco zajíkavého, zajímavého. Ale kde je ten růžovka ušatá? Jeden. Už tady měl dávno být. To je nepořádek. Pořádek a tento nonstop...
1: Justýno, už jsem tu.
0: No, no, pozdě, Piggy.
1: Já jsem se zdržel, protože jsem se zastavil u slečny učitelky Hedy Okaté a ona mi vysvětlovala rozdíl mezi šnekem a slimákem a dostala se od nich ke kapustě a od kapusty, ani nevím jak, k letajícím balónům a pak řekla, ať počkám, že mi ukáže obrázky dinosauru a pak přiletěl netopír Pierre a ona mu šla ukazovat nějakou knihu o tropických rostlinách a já jsem tam čekal a představoval jsem si ty dinosaury, jak letají v balónech a pak se ty balóny změnily ve šneky a dinosauři taky měli ulity na zádech a kolem létaly kapusty a na nich seděli slimáci a pak mě Pierre probudil, protože jsem usnul. Tak jdu pozdě, promiň.
0: Usnul? No toto, dinosauři v bombónech.
1: V balónech.
0: No jistě, v balónech, to jsou věci. To by rovnou mohli létat na avokádu.
1: Proč na avokádu?
0: Já nevím, proč mě napadlo avokádo. Proč místo balónu avokádo... Vlastně vím, vím. My si dnes, Piggy, totiž zasadíme balón.
1: Zasadíme si balón. Aha, dobře.
0: Proč bychom zasazovali balón? Co to zase plácáš?
1: Já nic neplácám. Ty jsi říkala, my si, Piggy, dnes zasadíme balón.
0: Já jsem určitě řekla, zasadíme si avokádo. Proč bych říkala balón, když zasadíme avokádo? Avokádo jsem říkala. Já jsem si jistá.
1: Ty jsi si tím jistá?
0: Samozvážně. Totiž samozřejmě. Já se přece nikdy nepotento. Potamto. Nepletu.
1: Tak jo, tak avokádo. Mně je to jedno. Já bych bral i ten balón. Dneska je stejně takový zvláštní den. Tak, avokádo, to je taky zvláštní. Je, avokádo používáme občas na vaření u laskonky, ale že bychom ho mohli zasadit, to mě nenapadlo. To je něco. To až řeknu laskonce, že jsme zasadili avokádo. Je! A to, když ho zasadíme, tak bychom taky mohli pěstovat svá vlastní avokáda. A měli bychom avokádový obchod. A já bych měl zástěru. A byl bych paní prodávačka. A prodával bych, že jo? Jo?
0: No, Piggy, Piggy. Hezky si zase sedni a uklidni se. Avokádo zasadíme, ale přeci jen bude nějakou dobu trvat, než vyroste. Takže sklízet hned tak ke dluben. Totiž nebudem. Nebudem.
1: Já se už tak těším.
0: Dnes si zasadíš kecku. Chci říct pecku. Řeknu ti, jak na to.
1: Mám to ale nějak stručně, Justýno. Stačí, že jsem čekal u Hedy a teď budu čekat na ty avokáda. Já tak nerad čekám. Připadám si jako na pustém ostrově. Jako ten Robinson, víš, jak ten Robinson měl pátka a čekal tam a čekal, než si po mě někdo dojede.
0: Piggy, poslouchej. Nebo pak zase nebudeš vědět, jak to bylo. Tak, vezmi si tady plot avokáda. Co o avokádu víš?
1: Já vím. Od veverky laskonky vím, že avokádo je ovoce. To jsem se divil. Já myslel, že když je to zelené, tak je to zelenina. Ale laskonka říkala, že botaníkové.
0: Botaníkové. Správně. Tedy odborníci, kteří rozumějí hodinám. totiž rostlinám. Ti řadí avokádo k ovoci.
1: Mm-hmm. A má zelenou a vrásčitou slupku. A na to, že je to ovoce, moc ovocně nechutná. Má máslovo oříškovou chuť.
0: A že je avokádo lidem prospěšné, ale nesmí se dávat papouškům, ani kanárkům, ani pejskům, ani kočičkám. To víš?
1: Nevím.
0: Obsahuje látku, která je pro některá zvířátka jedovatá.
1: A pro lidi?
0: Pro lidi je avokádo léčivé. Když někdo potřebuje přibrat na váze, nebo je hodně unavený po velké práci, avokádo ho posílí. Má smělé, totiž skvělé účinky při nejrůznějších zdravotních potížích, třeba s kůží nebo se srdcem.
1: Takže lidi by nemuseli brát léky, kdyby jedli víc avokáda.
0: Kdyby lidi jedli zdravě a necpali by do sebe tolik jedovatostí, jen proto, že jim chutnají, určitě by tolik nasklamali. Totiž nestonali. Kdyby ti sova Herda, totiž Heda, nevyprávěla o dinosaurech s ulitami, ale o důležitých věcech, tak bys už taky dávno do sebe nechtěl cpát barevná žvejkátka a bublinkové přeslazené mlátičky, totiž ty limonádičky, že? A všechny ty hnusníčky a fujtají blíčky, co mají barevné obaly z obrázky a přitom dětem tyhle otraviny, totiž potraviny, nedělají vůbec dobře.
1: My jsme Verkou Laskonkou, ale vaříme zdravě, víš, tak se nemusíš rozčilovat.
0: Já se nerozčiluju. Já sázím pecku z avokáda. Avokádo, když se rozkrojí, tak má uprostřed co?
1: Pecku. Ale krásnou pecku.
0: A tuhle pecku teď co?
1: Zasadíme.
0: Musíme ale pecku očistit od všech zbytků dužiny. Dužina je co?
1: Nevím.
0: Dužina je vrstva, kterou jsme co?
1: Kterou jsme co?
0: No snědli.
1: Když jsme ji snědli, tak už tam není, ne?
0: Zbytky tam ale ještě zůstaly. Aha. Takže pecku otři a pak ji omyj pod studenou vodou.
1: Provedu.
0: Kdyby tam nějaká dužina zůstala, víš, co by se stalo, Piggy? Časem by na pecce začala hnít a přerušila by tím proces kvíčení, klíčení samozřejmě. Ale co jsem to, už vím. Ta avokádová pecka má tvar trochu jako vajíčko.
1: Avokádová slepička snesla vajíčko.
0: Vezmi si pecku tak, aby její špičatější část byla nahoře. Z té špičičky porostou lístky, víš?
1: Už jí mám špičkou nahoru. Co teď?
0: Teď si vezmi tady ty 4 párátka, co jsem ti připravila, a zapíchni je po stranách do pecky. Proti sobě je zapíchni. A tak hluboko, aby párátka pecku udržela.
1: Proč?
0: Protože dáme pecku do sklenice s vodou a drápátka, totiž párátka, budou držet na okraji sklenice, takže ta kecka, pecka, no, ano, správně, pecka, nespadne tak docela dovnitř.
1: Ta pecka je snad ze dřeva, já tam nemůžu se ale, tam dopíchnout.
0: Ale neboj, Piggy, ta pecka je jenom obalená takovou dřevnatou vrstvou. Kdyby vám to nešlo, děti, někdo starší vám určitě pomůže. Ukaž, Piggy, no, dobré je to, dobré.
1: Mám v pecce párátka. Je, kdybych pokračoval, vyšel by mi z toho ježek nebo sluníčko.
0: Ty jsi jeden chodící vejmysl. Nesmysl. Vezmi sklenici a naplní vodou. Šup.
1: A mohl bych na to vzít i hrnek?
0: Hrnek, misku, lednici.
1: Lednici.
0: Ale sklenici samozřejmě. To je jedno. Cokoliv, kam se pecka tak akumulovala. akorát vejde.
1: Aha. Mám sklenici, mám.
0: No, párátka, která jsou kolem pecky, opřeme o okraj sklenice tak, aby pecka byla ponořená ve vodě jen do poloviny.
1: Ve vodě? Hm? Justino, a neměla by ta pecka být zasazená v hlíně?
0: Ale ty si dnes vážně netrpělivý seš. A já jsem domácnostní kachna Justína a už jsem toho zasadila a vypěstovala tolik, ano, že mě opravdu nemusíš poučovat o tom, jestli semínko patří do půdy, nebo ne.
1: No, no. Mi to přijde zvláštní. Vždycky sázíme rovnou do hlíny.
0: A avokádová pecka z půlky ponořená do vody nejdřív krásně naklíčí a teprve potom se bude zaklapovat. Zasazovat. Sklenku s peckou postav tady na okno, aby k ní mohlo co nejvíc denního světla. Musíme kontrolovat, jestli má pecka pořád dost vody. Musí být pořád jedním koncem obnošená. Totiž ponořená.
1: No. Takže voda se musí pravidelně dolévat.
0: Přesně. A když se o tuhle svou pecku budeš, Piggy, dobře starat, tak asi tak za měsíc nahoře jukne, a nejukne, lupne, praskne a začne z ní růst stonek a první dírečky.
1: Dírečky?
0: Lístečky. A ze zdola vyroste kořínek a až potom se co?
1: Až potom se zasadí.
0: A až kořeny zaplní většinu sklenice a z pecky bude čouhat vysoký stonek, pak teprve můžeme avokádo překvapovat. Přesazovat do květináče. Tak, do zeminy se pecka zasadí jen tak zlehka. Většina jí musí zůstat houkat. Koukat nad zemí.
1: Avokádo houká. A jak se mám o avokádo pak starat dál?
0: To je jednoduché, jako o každou jinou rostlinu. Když moc poporoste, přesadí se do většího klepetáče. Květináče. Zalévat se musí do hlíny, hlavně, aby nestála voda v klepičce. Totiž v mističce. A pozor, nepřelévat. Když avokádo přeliješ, zhnědnou mu okraje písku, lístku samozřejmě, a pak opadají.
1: Tak, pojď vysadit avokáda aspoň dvě. Jedno moje a jedno tvoje. A uvidíme, kdo se o ně líp postará.
0: Piggy, já jsem domácnostní kachna Justína a vyprošuju si, abys o mých zahradnických schopnostech pochyboval. Já ti dokážu, že moje avokádo bude úplně nejlepší, nejúžasnější.
1: Já vím. Hele, to nejavokádovatější avokádo ze všech avokádových avokád. Řekni to.
0: To nejdálkavější advokávo ve všech advokát.
1: No právě.
0: No, to jsi vymyslel spláchně. Schválně, že? Schválně. Já se nenechám nachytávat na ty tvoje slovní chmatanice. Chytanice. Na tohle si hraj s Hugem, ten ti to šprtí. Strpí. Já jsem docela mostní machna pustína a každý ví, co to zmatená. Znamená.
1: No právě, na tebe nikdo nemá, ty jsi totiž nejlepší.
2: Beran vodí ovečky na stráně a kopečky, tam spasou do syta, večer si je spočítá.
3: Zlověstné úkazy. Ve stejnou chvíli stál profesor Kadeřábek u psacího stolu se sluchátkem v ruce a vypadal poněkud, slušně řečeno, zmateně. Právě se chystal zavolat své podnájemnici paní Květuši Voráčkové z přízemí, aby mu dneska ani zítra nic nenosila a vůbec až do odvolání, aby k němu nechodila. Paní Voráčková byla hodná a pořádná osoba, vdova, která mu občas uklidila, vyprala a každé odpoledne mu nosila něco od oběda, aby si to ohřál k večeři. Ale Hubert, ten její Bernardín Hubert, ten by tu při své zvědavé nátuře určitě lichožrou tam vyslídil. Teď je nejdůležitější všechno udržet v tajnosti, nikoho nevpustit za práh tohoto bytu, zamknout dveře, neotvírat okna, zatáhnout záclony. Tohle všechno si pan profesor říkal, ale zatím pořád držel v ruce sluchátko, z kterého před chvíli slyšel něco moc podivného. Ještě teď mu to bzučelo v hlavě, hlavně Pepu Padráta a Škrtiče Čanga. V noci vás čekám. Kdo to mluvil? A proč mluvil do jeho telefonu? Jeho uvažování přetrhl náhlý smích. To se zachechtal Tulamur junior, který ten hlas z telefonu taky slyšel a dokonce poznal. Lichožroutova dobrá nálada hned přivedla profesora na radostnější myšlenky. Asi se mi do sluchátka připletl zvuk z televize. Nějaký hloupý horor, řekl si. A pak už čile zalhal vdově Voráčkové, že ho přijela navštívit neprovdaná neteř z Podivína a že se u něho pár dnů zdrží a o všechno se postará. A co jídlo? Je tu v Praze cizí. Neví, kam má zajít, já vám alespoň přinesu nákup, starala se paní Květuš. Ne, děkuji, jste moc laskavá, ale když má milá neteř otevřela v kuchyni kufr, co byste řekla, že v něm bylo? Jitrnice, jelítka, půlka zabíjačky, paní Voráčková. Profesor Kadeřábek položil sluchátko a poskočil si jako mladík. Vždyť ho čekají krásné dny s lichožroutem, který, jak to vypadá, si už v teráriu zvykl a má výbornou náladu. Nejraději by se hned pustil do nových výzkumů. Musí vyzkoušet, jestli lichožrouti trvají pouze na jednom jediném tradičním druhu stravy. Co když je jejich jídelníček pestřejší? Co třeba kapesníky? Také se přece lidem ztrácejí. A byl původce těch ztrát někdy odhalen? Nikdy. Profesor René Kadeřábek kypěl štěstím a smělými vědeckými myšlenkami. Měl jich tolik, že nevěděl, co dřív. Vyfotit, blesklo mu hlavou. Vyfotografovat z profilu, z anfasu, v klidu i v pohybu, všechno zaznamenat. Obrazová dokumentace přece v jeho díle Život lichožroutu trestu hodně chybí. Jedním skokem je u stolu a druhým u terária. V ruce drží digitální fotoaparát. Odstoupí dva kroky a hledá nejvhodnější úhel svého historického snímku. První člověk vstoupil na měsíc a první lichožrout za okamžik vstoupí do jeho fotoaparátu. Ano, lichožrout rozpřahuje ruce, hrdě se usmívá. Teď vykročil, profesor stiskl tlačítko, právě zachytil ten historický okamžik. Krůček pro lichožrouta, velký krok pro lidstvo. Ale na displeji nic nebylo. Místo usměvavého lichožrouta tu zůstala jen rozmáznutá bílá šmouha. Ani při nejlepší vůli se v ní podoba Tullamora juniora nedala vytušit. Profesor Kadeřábek pohasl, ale nevzdával se. Zkusil to ještě několikrát, párkrát s bleskem, párkrát bez, z různých úhlů a z různých vzdáleností, jenže vždycky to dopadlo stejně. V hledáčku lichožrout přímo pózoval, ale po stisknutí spouště aparát pokaždé zaznamenal jen jakýsi nezřetelný stín a bílou šmouhu. Jak je to možné? Najednou pocítil nepříjemné mrazení v zádech. Do dosud tak klidné pracovny vstoupilo něco zlověstného. Nejdřív ten hlas v telefonu a teď tohle. Profesor Kadeřábek uložil fotoaparát do horní zásuvky psacího stolu a z dolní zásuvky vytáhl Viržinko. Zapálil si a přemýšlel. Ne, na přemýšlení není čas. Udusil Viržinko v popelníku, vstal a začal jednat. Zamkl dveře a pro jistotu je ještě zatarasil botníkem. Zavřel okna, zatáhl záclony, vyvěsil telefon. Ze zdi sundal tenisovou raketu. Neměl ji v ruce od dob studií. Teď se mu bude hodit. Jeho údery do tenisové zdi bývaly proslulé. S raketou na klíně se profesor Kadeřábek posadil před terárium a čekal, i když nevěděl proč a na koho.
4: Za panování vznešeného a moudrého kalifa Vatika Bilaha, vnuka to kalifa z nejslavnějších a z nejmoudřejších Haruna al-Rašida, zalíbilo se Allahovi seslat na Damašek černou zhoubu. Začínala nevinně. Postižení si stýskali, že se jim točí hlava a že mají nejistý krok. Druhý den už jim ji lomcovala zimnice, nohy už je neunesly a pak to šlo rychle. Do rána zčernali a byl s nimi konec. V Damašku nebyl rodiny, kde by pro někoho nenaříkali. A nejvíce byl zasažen mečíř Behemrila. Ze 13 synů 10 mu zemřelo během jediného měsíce. Kde donedávna hlaholil smích a mladé hlasy, zavládlo mrtvé ticho. A jen z dílny doléhaly rány kladiv do ocelových čepilí, jak je tam mlčky vykovávali zbylí tři bratři. A byli to podivní bratři. Hrbáči to byli. Všichni tři. Hrbáči. Na levé oko slepí a kulhali na pravou nohu. K tomu ke všemu byli k nerozeznání jeden od druhého jako cechín od cechínu. Nejstarší z nich byl Inat, nejmladší Babekan. Prostřední se jmenoval Siahuk. A zruční mečíři to byli. Kovali dýky a meče, uměli kalit ocel po damašském způsobu a pracovali od rána do večera, aby nebyl čas myslet na neštěstí, které je potkalo. Děti se jim posmívali. Vymýšleli na ně potupné přezdívky, plivali po nich, posuňkovali a pokřikovali, protože děti bývají někdy velmi kruté. Neboť z čeho by rostli zlí lidé, ne-li ze zlých dětí. Hrbáči si toho nevšímali, zdálo se, že to ani nevnímají. A přece. Kluk Murat, jedináček bohatého kupce, zlobou duše a sprostáctvím jazyka, vynikal nad všechnu chátru Damašku. Dosud mu prošla každá lumpárna a neřest. Táta měl dlouhé prsty a vždycky všecko ututlal, po dobrém nebo po zlém. Dnes Murat zlobou zrovna soptil, stál v otevřených dveřích dusné dílny a vykřikoval neslýchané urážky, až, jak básníci rádi říkají, číše hněvu Babekanova se naplnila. Koval zrovna krásnou damascenskou čepel. Náhle se prudce obrátil a vrazil ji Spratkovi Muradovi do břicha. Přibouchl dveře a s bratry se v tmavé a parné dílně zabarikádovali. Bylo to celkem zbytečné, protože Kádí přišel s 8 ozbrojenými pochopy a když bratři nechtěli otevřít, dal rozkaz dveře vyrazit. Bratři stáli jako pokroucené sochy u doutnající výhně. Kádí si prohlížel jednoho po druhém. Tak. Který z vás to byl? Hrbáči mlčí. Honem. Máte tu vedro k zalknutí. Který z vás? A spod turbanu mu začal crčet pot. Zavolali očité svědky. Propích, ale jako kerej, no to je, no jeden z nich to musel být, ale Honenku, jestli tenhle ten nebo tamhle ten. Kádí ze svědků víc nevysoukal. Kádí ho zavolal kalif. Co to mám za sudího, když je neví rady? Každému z nich po storanách na bosách chodidla, však oni se rozespívají. Dali jim pro jistotu po 120 ranách baštonády, ale bratři se nerozespívali. Tak kalif rozkázal, aby je vyhnali z Damašku na věky věků. Dokymácili se až k malinké studánce, napili se a usedli kolem. Chladili si rozbité nohy. Babekan se dívá do hladiny studánky jako do zrcadla a povídá: vidíte, co vidím já? No a co vidíš? Vidím jednoho kulhavýho, ošklivého hrbáče s jedním okem. Pohled, který budí soucit. A teď se nahněte nad hladinu i vy dva, no. A teď vy vidíte toho ubožáka třikrát. Třikrát. To už není takový pohled pro soucit. Třikrát. To už je pro smích. Musíme se rozejít. Vydali se tedy každý po svém. Babekan se toulal po Sýrii, nikde mu však štěstí nepřálo, až přišel do Bagdadu. Tam žil jistý nahout, nožíř. Člověk strašně žárlivý na svou ženu. Žádný pomocník u něj nevydržel, každého nakonec stloukl a vyhnal. Kromě toho to byl pijan. Když se nepral, tak pil. Obchod upadal a žena byla nešťastná. Babekan se u něj scháněl po práci a nahout ho přijal. Na šeridu hrbáče nebude muset žárlit, řekl si. A když pak viděl, co všecko Babekan umí, dal si i poradit. Z nožíře se stal mečířem, prodával kalené dýky i meče do tenka vykované a obchod šel, jako když praští. A nahout pil, jak nezavřený. Pil, až byl tak prosáklý kořalkou, že jednou, když se pokoušel rozfoukat oheň, jeho dech se vzňal a nahout schořel celé dílně před očima. 2 dny se mu ještě kouřilo z uší, takže museli odložit pohřeb. A potom Babekan se oženil s Nahoudovou vdovou. A vdova mu svěřila, co před neboštíkem pijanem tajila, že totiž ví, jak se z kvašených datlí destiluje kořalka. No zbraně a kořalka, to víme všichni, jsou nejvýnosnější obchod na světě. Není tedy divu, že Babekan se brzo stal jedním z nejbohatších Bagdaďanů. Jelikož chudí příbuzní mají odjak živa na bohaté příbuzné, tedy, jak se řekne, nos, teď říkáme radar, bratr Siahuk a bratr Inat se to dozvěděli a div do sebe nevrazili v Bagdadu zrovna před Babekanovou kovárnou a kořalnou. No, měli dost rozumu, aby přišli nenápadně, až zašera. Babekana to netěšilo, naopak. Velice se rozčílil. Copak jsme si neřekli, že se už nikdy nesejdeme? Copak nám nestačí, co nás postihlo v Damašku? On vyplatil každému z nich 50 zlatých cechínů a ještě toho večera je vyvedl nejkratší cestou z Bagdadu. Siahuk a Inad došli kousek za Bagdad. No a než se uložili ke spánku, měli zajímavý rozhovor. 50 zlaťáků je hodně peněz, uvažovali. Ale na to bohatství, kterým Allah Babekana zahrnul, to ani tak moc peněz není. Není moc, říkáš, já říkám, že to je málo. No já říkám, že skoro nic. Ale možná je to urážka. Víte, pocit vděčnosti člověka většinou ponižuje. No tak ti, kteří nechtějí být ponížení, se stávají nevděčníky. A tím se jim velice pak uleví. Nejradši bych mu hodil pod nohy to všechno, pravil Inad. Siahuk dobře věděl, že by to Inad za nic neudělal a přece se přidal. Já taky, pacholech jedna lakomá. Vrátíme se a neodejdeme, dokud nepřidá. Však on rád přidá. A pěkně se jim usínalo. Druhého dne popolední stali před Babekanovým obchodem, špacírovali sem a tam a těšili se, až Babekan vylítne jako cvrček z pelíšku, vtáhne je do domu a rád zvýší výpalné. Jenže Babekan nevylítl, protože odcestoval. Měl se vrátit až za 12 dní. To jim sdělila jeho žena, když je byla v Lídně pozvala do domu. Pohostila je, zrovna dojedli bohatou večeři a chystali se zapálit nargile, když někdo začal bušit na dveře jako blázen a křičet jako dva blázni: otevřete, otevřete, otevřete! Babekan se vrátil. Zabije nás všecky, když nás tu najde. Do sklepa, rychle, rychle do sklepa. Zahnala bratry do sklepa a tam je ukryla za sudy datlové kořalky. Honem zahladila stopy po pohoštění a otevřela dveře zuřivému Babekanovi. Prohledal celý dům i do sklepa nakoukl, ale za sudy nebylo vidět a bratři ani nepípali. Pak si kecl na nejlepší polštář a zachroptil. Máš štěstí, že jsi tu neměla chlapa. Zmeškal jsem karavanu. S tím si nepočítala. Co? Jeho žena znala ta jeho zmeškání. S oblibou se náhle vracel. Ze žárlivosti. Neboštík nahout také žárlil, ale nelíčil na ní pasti. Žárlil z lásky, srdcem. Babekan žárlil z rozumu. V hloubi duše si říkal, že ženská s tak ošklivým, kulhavým, jednookým hrbáčem za muže, že by nebyla opravdická ženská, kdyby nezatoužila po pěkném chlapíkovi. Ale jeho žena snad nebyla opravdická ženská, nebo byla opravdická až moc, protože ho celou noc prakticky přesvědčovala, jak netouží po nikom jiném než po něm. No a tím se stalo, že Babekan skoro celý příští den spal a povaloval se a teprve k večeru se oblékl a odešel ke svému příteli na večeři, klidný a celkem dobré náladě. Sotva vytáhl paty, žena letěla do sklepa pro bratry. Leželi na zemi vedle sebe jako dvě poražená dobytčata. Studení a bez dechu. Lomcovala jedním a pak druhým. Pokoušela se chudák i o umělé dýchání a přitom zoufale přemýšlela, co bude dál, co bude dál. Vzpomněla si na Halefa Hasana, nejsilnějšího a také nejhloupějšího nosiče v Bagdadu. Vyvlekla ze sklepa jednoho z bratrů do chodby a pak běžela pro Hasana. Namluvila mu, že jakýsi hrbáček přišel žebrat a trefil ho šlak. Dej ho do pytle a hoď ho do Tigridu. Dáš 4 zlatý cechíny? Dám ti 2. Až to provedeš, dostaneš 2. Silák strčil hrbáče do pytle a šel k řece. Zatím žena přinesla ze sklepa 2. A když se Silák vrátil pro doplatek, spustila na něj: jakej ty seš nešiká, koukni, teď on se vrátil, byl tu dřív než ty, špatně jsi to vykonal. A to udělal dobře, paní, ale a je to nějaký syčák mazaná, a ho mrsknu daleko, daleko od břehu. Tentokrát už bluňklo dál od břehu a Hasan se dobře koukal, jak se pytel potápí. Až teprve, když už nic neviděl, vracel se pro dva cechíny. Ujde pár kroků po nábřeží a vidí, jak hrbáč, který ho zrovna hodil do vody, si vykračuje a ještě si tiše prospěvuje, pacholek. Trošku se motá, to je pravda. Ale kdo by se nemotal po dvou studených lázních v Tigridu? Jeden uličníku, neutopitelná, zařval Hasan a popad vyjeveného babekana, který se podroušil na večeři u svého přítele a teď se potácel domů. Popad ho, nadhodil, chytil za nohy, nad hlavou roztočil a vší silou jim mrštil do řeky. Ten už se k vám nevrátí, smál se Hasan, když to vyprávěl babekanově ženě. Vrahu, vrahu, pištěla babekanová, to byl můj muž. Co si to všechno nemyslíš, bábo? Abys mě nemusela zaplatit lůžny dva cechiny, zlobil se Hasan. Kádí ho zavolám, roztvrtit tě dám, vrahu mýho muže. Neplatil ještě, kešemu vyhrožovat to mám rád. Tak pojď, záplaveš si taky, ropucho. Popatí za vlasy a vláčeli k řece. Lamentovala, křičela, svolávala lidi na pomoc, ale marně. Lidi spali. No a kdo nespal a slyšel volání, tak dělal jako, že spí a že neslyší. Ještě by mohl mít oplétání s úřadem, kdo si co uvaří, ať si to sní. Tehdejší malý člověk a dnešní malý člověk jsou na fous stejně malí človíčkové, víte, a opatrní. Když už byli kousek od nábřeží, ze tmy se ozval hlas, který pravil: pust tu ženu! Řekl to vysoký snědý muž s tak konečnou platností, že Hasan povolil pěst, ruka se otevřela a babekanová se mu vytrhla. Utíkala, oněmělá hrůzou domů, zamkla na 11 západů a omdlela. Vysoký muž poručil Hasanovi, aby šel za ním. Zavedl ho k rybářům, od kterých koupil, co chytnou prvním raním zátahem sítí. Muž poručil Hasanovi, aby si na každé rameno dal po jednom pytli úlovku. A ten třetí už jste připravili? Ptal se rybářů. Zde v pytli. A pomohli mu s ním na rameno. Muž s Hasanem prošli Bagdadem, až došli do krásné zahrady, kde dlouhá alej cipřišů je zavedla do malého letohrádku. Složili pytle na koberec. Vysoký snědý muž tasil dýku a ráz na ráz pytle rozpáral. Vykutalili se tři hrbáči z Damašku. Hasan vykulil oči a pak zařval: pusťte mě šavli, efendi! Já jim useknu hlavy, jinak se budou množit do nekonečna. Velice se rozčílil silák a hlupák Hasan. Byl neodbitný, takže vysoký snědý muž uznal za vhodné zatleskat. Jen tak učinil a rozhrnula se opona a vešel nubiec, otrok, ne tak mohutný jako Hasan. Za to facka, kterou Hasanovi přilepil, ta byla mohutná. Hasan po ní na chvilku usnul. Když přišel k sobě, vyprávěl o tom, co ho potkalo, a snědý pán se pěkně bavil. Tak zavolali lékaře. Ti dva jsou úplně na mol. Tenhle ten ne tak docela. Dýchají, sice slabě, ale přežijí to. Dostanu 50 zlatých cechínů. Snědý pán se usmál, nubiec pokročil k lékaři. Lékař uznal, že se přeřekl a vzal 5 cechínů. Vysoký snědý muž byl vznešený a moudrý kalif Vatik Bilach, vnuk Haruna al-Rašida. Chodil mezi lidi, aby zažil život tak, jak jej lidé žijí. Tentokrát se zajel až do Bagdadu. Chtěl se přesvědčit, jaké mají úlovky rybáři a zdali cena ryb odpovídá námaze spojené s jejich lovením. Co rybáři chytili, už víme. Zatímco hrbáči vyspávali, kalif jim dal ušít krásné obleky do detailu přesně stejné. Když se probudili, kázal je vykoupat, bradýřem stejně přistřihnout, obléknout a předvést. Stáli proti němu v řadě. Kalif si pomyslel, že kdo vidí jen jednoho, už vlastně nemusí vidět druhé dva. Kdo vidí druhé dva, nemusí už vidět třetího, nebo také kdo jednoho potkal třikrát, může si myslet, že potkal všechny tři po sobě, nebo prvního dvakrát a třetího jednou, nebo třetího dvakrát. A honem vstal a odešel vedle, aby se jim nemusel chechtat do očí. Kázal přivést Babekanovu ženu. Ukázali vyšňořené bratry a pravil. Vyber z nich svého muže. Koukala z jednoho na druhého. Brada se jí roztřásla. A Kalif zase musel vedle a tam se chechtal, až se válel po koberci. Když se vrátil, stáli ti čtyři lidé proti sobě a mlčeli. Tak to zkusíme jinak, povídá Kalif. Babekane, obejmi svou ženu. Babekan chce poslechnout, ale jeho bratři ze zlosti a z pomsty činí to, co činí on. Všichni tři objímají Babekanovou, ta skučí studem i zlosti, hrbáči můžou umačkat, Kalif zapomíná na dobré vychování a chektá se, řve smíchy, pláče smíchem, bránice se svírá v křeši smíchu, podechu lapá, zase se chechtá, padá na záda, nohy kreby a řve, chrapí, škytá, tak dost, povídám, už dost. A musel zatleskat. Přišel Nubiec, bábu vytrh z klubka a postavil za Kalifa. Ticho a klid. Kalif si utírá uslzené oči, trochu heká, trochu se stydí, že podlehl směšnosti tak, jak se na Kalifa nepatří. Tak. Tak. Odechl si. A obrátil se k Nubici, vezmi z nich toho, který je Babekan a vysázíš mu 1000 ran baštonády. Siahuk a Inad odskočili každý do jiného kouta. Babekan sám jako kůl v plotě stojí a pomaloučku se sveze na kolena a spíná ruce. Proč? Co jsem učinil? Své bratry si z města vypudil. Zapřel společnou krev. Ne společnou krev, pane. Společnou šrednost. Společné neštěstí. Vše, co jest, jest z vůle Allaha. Má vás tak, jak vás chtěl mít. Nechtěl, pane. Nechtěl. Allah jen žertoval. Napadlo ho jednou stvořit něco, co by mu na tváři vyloudilo smích, co by mu zahnalo starosti. Allahovi je všecko známo, i to, že smích lidem prospívá. Ale když nás postavil vedle sebe, tak poznal, že smích, který budíme svou šrednou bohostí, že ten smích lidem neprospívá, neboť hloupí a zlí se nasmějí nejvíc. Hodní a slušní si však někdy neumí pomoct a smějí se také, ale pak se v hloubi duše stydí a jsou smutní. Vězte, pane, byl to boží žert, který Allah trochu přehnal a zapomněl napravit. A nebo snad nechtěl, neboť, pane, čím větší moc, tím menší povinnost nápravy. Allah mě netrestej. Mluvíš směle, mečíři, ale nemluvíš hloupě, pravil Kalif. Pokusíme se to rozřešit sami, pod vedením Allaha samozřejmě. Ožením tvé bratry dobře a bohatě, ty je vezmeš za své společníky. Až budete nejbohatší a nejlepší zbrojíři mé říše, lidi zapomenou, že jste bývali nejšerednější ze všech chudáků. Je to neuvěřitelné, ale je to tak. Patrně jiný žert Allahův. Kalif dal rozhlásit, že dívky, které si vezmou bratry za muže, dostanou po 20 000 zlatých cechínů věna. Doufal, že se nějaká zvadlá chudinka přihlásí. Přihlásilo se jich 11 111 a pak ještě jedna. A nebyly zvadlé, byly mladé a krásné. A byly přístupné, přístupné každému možnému, ba i nemožnému vyzkoušení, s radostí ochotné. Bratři zkoušeli, vybírali, zvyšovali požadavky. Kalif se dlouho bavil a smál. A pak už jen vrtěl hlavou v údivu. Až konečně nařídil svatby do dvou dnů a bylo to. Tři bratři se stali společníky, dali hlavy dohromady, postavili fabriky, dodávali zbraně armádě a lidu kořálku a byli vážení a ctění. Lidi se jim neposmívali, netupili je, neponižovali. Naopak, záviděli jim.
5: Čí je Pampeliška? Když přijde čas Pampelišek, je jich pokaždé všude tolik, že se ještě nenašel nikdo, kdo by je dokázal spočítat. A tak jednou Čmeldu s Brundou napadlo, že by mohli vyhlásit Pampeliškovou soutěž. Ten, kdo napočítá nejvíc Pampelišek, zvítězí a vyhraje první a jedinou cenu. Hrníček Pampeliškového medu.
6: Pampeliškový med mám moc rád. Můžu taky soutěžit?
5: Ptal se Pučmelout. Jestli umíš dobře počítat, tak proč ne? Řekli čmeláci.
6: Na jeden hrnek medu moje počty úplně stačí.
5: Pomyslel Pučmelout a přihlásil se. Mám počítat svoje nožky nebo pampelišky. Počty jsou přece tak zábavné, povídala stonožka čmelákům, ale ti moc nevěřili. A když se spletu, pokračovala, tak jsou úžasně napínavé. Ta vaše pampelišková soutěž je vůbec báječný nápad. Gratuluji vám k němu a pochopitelně se do vaší akce hlásím.
7: Já taky, zapište mě, prosím,
5: volalo sluníčko sedmitečné.
7: I když mám jenom sedm teček, každý den si je přepočítávám. Jeden nikdy neví, kdy ho potká štěstí a objeví se nějaký ten puntík navíc.
5: Soutěž začala vesele, ale skončila zamračeně. Usmívala se stonožka, která napočítala celou stovku pampelišek. Uměla počítat dosta, jako když bičem mrská, a vyhrála hrníček pampeliškového medu. I sluníčko sedmitečné se usmívalo. Spočítalo sedm nejhezčích pampelišek a všichni ho za to chválili. Mračil se jenom Pučmelout. Spočítal jednu jedinou pampelišku a ještě křičel, že soutěž neplatí.
6: Jedna kytka, jeden hrnek, já ho vyhrál a ne stonožka.
5: Pleteš se, Pučmeloude, vysvětlovali mu čmeláci. Nauč se počítat a příště třeba vyhraješ ty. Ale s Pučmeloudem nebyla rozumná řeč. Takovou měl chuť na pampeliškový med, že si největší pampelišku zabral sám pro sebe.
6: Tahle bude jenom moje. Tu jsem si spočítal a z té si udělám vlastní med.
5: Kdo by se chtěl hádat s Pučmeloudem? Jak myslíš, Pučmeloude? My máme stejně radši jetel. Růžový, sladký jetelíček, řekli Čmelda s Brumdou. Ale pokud víme, pampelišky tady u nás odjakživa patřily všem. Viď, kvapníku? Kvapník pospíchal kolem, neohlížel se napravo, nalevo, ani nevěděl, že už pampelišky rozkvetly.
8: Jaké pampelišky? Proč mě pořád zdržujete? Pozvala mě stonožka na met, nebo na led, nebo já už nevím na co, ale vím, že mám zpoždění. Poroučím se.

0: Tlačím, nestihnu to, nestačím, promiňte vážení, mám veliké zpoždění.
1: Zatím začal Pučmeloud kolem Pampelišky stavět plot. Pučmeloudovu plotu se nejvíc nasmály píďalky.
2: Tenhle plot, tak přelezeme Pampelišku, okoušeme.
1: Pokřikovali na Pučmelouda a opravdu šplhali po plaňkách vzhůru a Pučmeloud je zaháněl holí. Jenže sotva odehnal píďalky, musel pohrozit i jedné zvědavé žížale, která chtěla plot podlézt. Pučmeloud teď neměl ani chvilku klidu. A nakonec tu svoji Pampelišku stejně neuhlídal. Objevil se malý motýlek, přeletěl plot a usadil se na samém vršičku květu jako na rozhledně.
3: Jedeš, kša,
1: a dokonce
3: táhni,
1: křičel na něho rozlobený Pučmeloud, mával holí a plácal rukama.
3: Nebo okamžitě zaplať vstupné.
1: Vstupné na Pampelišku? Kdo tohle kdy slyšel? Čmeláci i Stonožka se smáli a smál se každý, komu to pověděli. Jenom Pučmeloud se mračil čím dál víc.
3: Co je tady k smíchu na mé soukromé Pampelišce? Nikdo bez vstupenky sedět nebude.
1: A protože ten malý motýlek neměl čím by zaplatil, Pučmeloud třikrát foukl a motýlka neplatiče odfoukl. Teď už se nesmál nikdo. Stonožka Pučmelouda přísně napomenula. Tedy to bylo naposledy. Ještě jednou a dojdeme pro Pučmeloudku. Ta by ti nedovolila ubližovat malým motýlkům, přidali se čmeláci.
3: Dovolila, nedovolila, já se nikoho ptát nebudu,
1: vytahoval se Pučmeloud.
3: Zahnal jsem píďalku, žížalu i motýla, mé Pampelišky se nikdo ani nedotkne.
1: Když tohle řekl, tak potom šel a udělal na Pampelišku klec. Pampeliška a v kleci. Pampelišky se přece do klece nezavírají. Jenže Pučmeloud je Pučmeloud a jeho Pampeliška v té kleci zůstala. Její zlatý květ zbělel a proměnil se v lehounká bílá paraplíčka, která klec neklec rozfoukal vítr na všechny strany. A když potom jednou zase běžel kolem kvapník, byla klec prázdna.
4: Leč máme na louce klec?
1: Vyptával se čmeláků a teprve od nich se dozvěděl, jak to bylo s Pampeliškovou soutěží a s Pučmeloudem.
4: Ani jsem si nevšimnul, že kvetly Pampelišky. To je tím, že pořád chvátám. Ale teď oslavíme se Stonožkou, že dokázala počítat do stovky, řekl kvapník.
1: Pak se podíval na Pučmelouda.
4: A ty máš, Pučmeloude, čím dál hloupější nápady. Polepši se, konečně. Ale nejdřív uklid tu klec.

0: pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: Pero poděkovalo za pochvalu a vyzvalo další účinkující. Lampička na stole, kterou zapomněl skladník Machač zhasnout, posvítila na režný děravý pytel plný cibule. Pytel se postavil do pozoru, až to v něm zašustilo a řekl.
2: Promiňte, prosím, že jsem plný cibule. Já pocházím ze všetat a tady jsem teprve první den. Je nás tu víc a my bychom chtěli...
3: Snad my bychom chtěli. Mluvte správně česky, když chcete vyprávět pohádku.
2: My bychom chtěli zborově zaspívat píseň Hop, hej, cibuláři, cibuláři jedou. Solo budu mít já, protože jsem plný cibule. Prosil bych malou...

0: na to hop, hej, praskla v pytlích díra a cibule začaly padat mezi ostatní předměty.
1: Dost, tu cibuli seberte. A probuďte prosím své příbuzné spací pytle, ať vám pomohou a nespí.
0: Spací pytle se probudili a zaspívali veselou píseň.

0: Když skončili, ozvala se nesměle černá dámská kabelka. Byla v ní rtěnka, pudřenka, zrcátko, kapesník a legitimace na jméno
1: Světluška Zářivá, provdaná Neonová, narozená ve Světlé nad Sázavou, stáří 38 let. Byla zaměstnaná u plynoslužby. Měla ráda světlo a teplo. Kluci jí říkali paní Bambusová, to pro tu dlouhou tyč. Paní Světluška se zlobila. Už celý týden prší. Plášť mi ani nemůže uschnout. Rozsvítím tady před lékárnou a skočím dovnitř koupit lípový čaj a sirup proti kašli. Jen abych nedostala horečku a nemusela do postele. Kdo by potom tady na Starém městě rozsvítil starým lidem na cestu? Paní Světluška skutečně onemocněla. Na Starém městě byla tma. Nikdo nerozsvítil. Tma tmoucí. Tma jako v pytli. Tma, že by se krájet dala. Tma měla na lampy, na měsíc, na hvězdičky zlost, že vůbec svítily. Dnes ale byla ráda a tropila neplechu. Dávala tmu do pytlů, do kamen, aby se maminky zlobily, že jim to zase nehoří. A také moudrým sovám přišla velice vhod. Sundali brýle a ve tmě vyprávěli naspaměť sovým klukům a holčičkám pohádky. Jedné z plynových lamp se leknutím pustilo na punčoše očko, že dnes ještě nesvítila. Jindy svítí už hodinu. Stála 10 let vedle transformátoru a 10 let se s ním denně hádala. Zrovna jako dnes v té veliké tmě.
2: Do roka a do dny na tomto místě, co stojíte vy, budou stát lampy elektrické.
1: Hučel transformátor.
2: Elektřina je věc budoucnosti. Elektřinu přenáším já, transformátor.
3: Vy se nevyvyšujte.
1: Nevyvyšujte, syčela lampa ve tmě.
3: Vy jenom světlo přenášíte.
1: Přenášíte.
3: A sám svítit nemůžete.
1: Nemůžete.
3: A starost o lidi, jako mám já,
1: jako mám
3: tu nemáte.
1: Já, tu nemáte. Jen elektrické hodiny na náměstí svítily a na ručičce jim seděl rozcuchaný vrabec. Posunul ručičky. Děti přijdou pozdě do školy, mysleli si lampy. Taková tma. Pejsek hav štěkl a v té veliké tmě zvedl na lampu nožičku. Copak oni jsou patník? Oni, plynové lampy? Že dnes nesvítí, za to nemohou. Taková tma. Lidem už to bylo chvíli divné.
4: Copak to dnes je?
1: Divila se babička Štípková a vyšla se svíčkou před dům. Už je tu zpráva, kterou větřík vědět dává. Ten ví všechno.
5: Světluška Zářivá, vaše velitelka, je nemocná. Pije čaj s medem a má ručník kolem krku. Mám plíce jako 2700 kovářských měchů. Přifoukal jsem světlušky, celý roj. Zaženou tmu a lidem bude dobře.

0: A už byl vítr o 715 metrů dál. Lampy ani pěkně poděkovat nestačily. 3333 světlušek svítilo pod skleněným kloboučkem v každé lampě. 100×3333 světlušek, to už je nějaké světlo, skoro jako v poledne. Až lidé mžikali pravým okem. A než se paní Zářivá uzdravila, světlušky za ní svítily. To je všechno a to je konec.
1: Ostrov blaženosti.

0: Konečně skončila ta dlouhá, předlouhá vojna s Turkem a vojáčci se vraceli domů. Tak tomu bylo i s Vojtěchem. Ve zlámané lhotě měl domeček po rodičích a už se docela těšil, jak zase pomaloučku začne hospodařit. Pár slepic si pořídí a psa, aby ho hlídal a dělal mu společnost. Jenže pak potkal Vojtěch přítele a ten mu vyprávěl o ostrovu blaženosti. Jaké rajské místo to prý je, kde žije každý docela bezstarostně. Nikdo tam nikdy nemá hlad, protože pečení holuby sami do úst létají. Z kašen tam proudí teplé mléko i studené víno a po celý den tam hraje muzika.
1: To by byl život,
0: nadchl se Vojtěch.
2: Kolik lepší než ve zlámané lhotě.
0: A kde je ten ostrov blaženosti? Zeptal se přítele.
3: Ale ten jen rameny krčil, prý neví. Co slyšel, povídá dál. Snad na polední straně světa, kdo ví.
0: Vojtěch rázem zapomněl na sny o slepicích a psu a že půjde ten bájný ostrov hledat.
3: Co když jsou to jenom pohádky?
0: Zkoušel přítel, vida, že Vojtěch to myslí vážně.
3: No, neníž prochu, aby na něm nebylo pravdy trochu,
0: odvětil lehkomyslně Vojtěch.
3: Hůř než ve zlámané lhotě mi jistě ve světě nebude.
0: A dost možná, že ostrov blaženosti jednou doopravdy najdu. Už na nic nečekal, rozloučil se s přítelem a vydal se na polední stranu. Všude, kudy jeho cesta vedla, vyptával se na ostrov blaženosti, ale nikdo mu nedokázal dobře odpovědět.
3: Jaká pak blaženost na nějakém ostrově?
0: Smála se Vojtěchovi jakási babička.
3: Tu musíš v sobě hledat, synku, podívej. Já mám hodné děti a hodné vnoučky. Jsem zdravá a chutná mi jíst. Co bych si mohla ještě přát lepšího? Ale Vojtěcha ta odpověď ani zamák neuspokojila.
0: Tak obyčejná lidská radost? Co pak v tom tkví blaženost?
3: Dny, měsíce, ba i léta ubíhala a Vojtěch byl stále na cestách. Čas mu do vlasů kreslil stříbrnou tuštičkou a i nohy zdály se mu být čím dál těžší.
0: Posadil se konečně vysloužilý voják unaveně pod vysoký dub a než bys řekl švec, usnul jako špalek a měl nádherný sen. Byl v něm zase úplně malým klukem, který jen tak bos a s kalhotami s jednou kšandou běhal po zahradě domečku ve zlámané lhotě. Dokola voněly koláče s tvarohem, co je máma právě vytáhla z horké trouby, ale tu je, v červené zástěře s dlaněmi ještě poprášenými moukou. Vzadu na dvorku naklepává táta kosu.
3: Jaká blaženost.
0: Mámo, chtěl zavolat Vojtěch, ale v tom se probudil.
3: Ještě tak chvíli seděl, díval se před sebe a po tvářích se mu skutálely dvě slzy jako hrachy velké.
1: Měla babička pravdu, pomyslel si ještě. Ostrov blaženosti není kdesi na samém konci světa. Ale doma, tam, kde se člověk narodil.
0: Cesta zpět do zlámané lhoty byla jaksi mnohem delší. Kameny pod nohama ostřejší, déšť studenější a mokřejší než kdykoliv předtím.
4: Pojďte, dědečku, pomohu vám přes lávku.
0: Nabídla Vojtěchovi mladá dívka a vysloužilý voják si uvědomil, že je doopravdy už starý. Že nejlepší roky svého života utratil v honbě za hloupým snem. Nakonec však do zlámané lhoty přece jen dorazil. Domeček už sice málem zarostl kopřivami a ve vsi si na Vojtěcha nikdo nepamatoval, ale už mu to tolik nevadilo. Byl rád, že konečně našel ten svůj ostrov blaženosti. Co nevidět, mu na trávníku před domem pobíhalo několik slepiček a ve zbrusu nové boudě odpočíval pes Brok. No, to už je vlastně konec příběhu, neboť Vojtěch žil potom ještě dlouhý a takový obyčejný život, ale moc dobře věděl, že už má ten svůj ostrov blaženosti.

0: má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
1: Ty lenochu jeden, to víš, že tě zaměstnáme, volali včely. Aspoň pořádek bys tu mohl dělat. Zavedli ho ke bráně úlu, do ruky mu dali kartáč a lopatku. Budeš oprašovat všechny včely, které přiletí zvenku. No práce bylo dost. Včela za včelou přilétávali, každá měla na sobě tolik žlutého prachu, že se sotva hýbala. A pytlík z nich za chvíli skartáčoval plný kbelík pilu. Také byste se nemuseli v každém květu motat, jen se darmo zamažete, ručel a spěchal s kbelíkem zevrat, aby skartáčovaný pil vyhodil na smetiště. Jedeš, strhli ho včely ještě včas zpátky, my se s tím sbíráme a ty to chceš vyhazovat, vždyť u nás se z toho peče cukroví. No to ovšem pytlík nevěděl. Tak aby se o tom přesvědčil, dovolili mu včely příští den také se podívat do kuchyně, jak se to cukroví peče. Ach, to bylo sladkostí. Jedny včely přinášely kádě čistého medu, druhé do toho sypali kbelíčky pilu, třetí z toho míchali těsto a čtvrté z toho těsta dělali rohlíčky, koláčky, bochánky, piškotky a všechno se to peklo pro malá včelí miminka. Chceš s námi? Můžeš se podívat, jak jim budeme dávat papáníčko, zvali ho. No podívaná stála na mou věru za to, kam ses ohlédl, byla komůrka vedle komůrky, tisíce komůrek natlačených na sebe až růza a ve všech byli červíčci, včelí miminka. Dělnice chodili s plnými koši a cpali červíčky sladkostmi. Některá miminka byla tak malinká, sotva vylíhlá, červíčci jako malé puntíčky, těm dávali včeli kašičku a utírali jim tvářičku. Větším dávali preclíčky a kolečka do pusinky a těm dorostlým strčili prostě do ruky kornoutek. Na, už si veliký klacek, obsluž se sám. A dorostlý červíček spapal cukroví i s kornoutkem, protože i ten byl z medového papíru. Některá miminka byla už tak veliká, že musela přestat papat, jinak by přerostla přes komůrku ven. No, pak se to muselo dělat takhle. To si vždy k takovému tlustouškovi sedla nějaká včela, na papance uspala, potom dvířka jeho komůrky zavřela a zalepila voskem. A až se začas miminko probudí, nebude to už červíček, ale hotová včela. A tak přicházejí všechny včely na svět. Náhle však ustaly včely v krmení a tichounce štuchly do pytlíka. Koukej, támhle, královna. Pytlík viděl nejprve jen veliký schon a chvat. To byly královniny strážkyně, služky, kuchařky a komorné. A teprve po chvíli spatřil, že uprostřed toho šumu je jedna včela větší než všechny ostatní. A to byla královna. Byla v nejpilnější práci, v nejvznešenější práci úlu, ve které se královna nikdy nezastaví. Ona totiž nedělá nic jiného, jen chodí od jedné komůrky ke druhé a snáší do každé prázdné komůrky jedno vajíčko. Dnes, zítra, pozítří, každý den. A když jich, prosím vás, má snést takhle třeba 50 tisíc za rok, tak to je, panečku, práce. Vždyť nemá nikdy na jídlo. Zatímco jde od komůrky ke komůrce a do každé klade jedno včelí vajíčko, kuchařky jí podávají jídlo, komorné utírají po každém soustu pusu, služky jí umývají ruce, když si je někde umaže, a kartáčují chloupky, jinak by chudinka neměla na nic čas. A strážkyně dávají kolem pozor, aby jí šli všichni z cesty a aby jí nikdo nevyrušoval. Najednou blesk. Taková rána se ozvala a kornoutek cukroví se rozsypal po zemi. Že se nestydíš, pytlíku, brát miminkům jejich oběd. Co pak si se dost nenajedl, začala hubovat jedna včela, tak až se všechny ohlédli a i královna se dala ptát, co se stalo. Ani byste nevěřili, co se stalo. Pytlík, jak se všichni dívali na královnu, začal uštipovat cukroví pro miminka, začal brát z košů preclíčky a kolečka, několik si jich nacpal do kapes, až si nakonec vzal do ruky celý kornoutek cukroví a začal jíst. Včela ho pleskla po ruce, až mu kornoutek vypadl na zem. Mně se zdá, že bychom tě měli zapřáhnout do práce. S tebou je ještě tak nejlíp, když kropíš. Zvíkujeme.
0: pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
2: Jednou víla Amálka potkala na úzoučké vílí pěšince Beránka Kudrnu. Kam pak jdeš, Beránku?
3: Rovně,
2: povídá Beránek Kudrna. Já jdu taky rovně. A stáli tam proti sobě. Uhneš mi z cesty? Řekla Amálka.
3: Já nevím,
2: zamyslel se Beránek Kudrna.
3: To víš, já mám tvrdou hlavu.
2: Nakonec ale Beránek Kudrna odskočil z pěšinky a řekl.
3: Já jsem si to, Amálko, rozmyslel. Jdi první.
2: A za tohle já ti povím něco, co nikdo neví, pošeptala Beránkovi Amálka. V tomhle lese je tajná louka a já tě tam dovedu. A dovedla ho tam. Na té louce byla všechna stébla trávy dlouhá od konce až do konce a rostly tam byliny. S těmi musíš, Beránku Kudrno, opatrně, řekla víla Amálka. Některé mají tak divnou moc, že se v tom málem ani sama nevyznám. Potom Amálka udělala před Beránkem poklonku, Beránek se poklonil Amálce a rozešli se. Víla Amálka pospíchala dál přes louku. Beránek Kudrna se začal pást. Napásl se stébel trávy dlouhých od konce až do konce, potom si pro lepší chuť uštípl několik květů. Ale pořád jako by tomu chybělo kořeníčko. Kudrna se dal do bylin. Stála tam jedna docela o samotě, nebyla vysoká, ale tvářila se jako celé neštěstí. Beránek Kudrna jí povídá, proč pak jsi tak nešťastná? Bylina vyronila slzičku. Už šlo kolem 7 beránků, řekla. A lhala. Ale žádný si ze mě neuštípl ani lístek. Proto jsem nešťastná.
3: Já si jeden lístek vezmu, abych ti udělal radost,
2: řekl Beránek Kudrna a už kubl si a pomaloučku žvíkal. V tu chvíli mu ale něco přeložilo kopítka křížem a nebe a země jako by si vyměnili místo. Beránek Kudrna chce z pastvy domů, ale ať jde, kudy jde, nikam nedojde. Vede ho divný hlásek, bílý hlásek a špitá. Tudy netudy. Místo do ovčince došel Beránek Kudrna k suché řece a na mokrý suchopár. Do třetice ale bylo nejhůř. Hlásek byli hlásek ho vyvedl na samý krajíček vysoké skály a tam mu pošeptal, udělej ještě krůček. Už ani krůček, zavolala z dola víla Amálka. Došla si pro Beránka Kudrnu na skálu a odvedla ho na louku k hluboké studánce. Kudrna si položil bradu na kopítka a usnul, aby se prospal z toho divného čarování. Víla Amálka se posadila do trávy a čekala, až se Beránek probudí. Za chviličku jí byla dlouhá chvíle a tak si povídá, obtancuju 7x studánku. To už byl čas, kdy se tmí a vychází měsíc. Vyšel si na nebeskou vyhlídku a rozhlíží se po horách a po lukách. V tom uviděl vílu Amálku, jak tancuje tanec. Chtěl vidět líp, naklonil se a smekla se mu stříbrná noha. Vzdychla si Amálka. Měsíček sletěl rovnou do studánky. Ležel na dně na stříbrných zádech a polikal andělíčky. Aby bylo ještě hůř, začalo se ve studánce kalit od měsíčního chladu. Až dojde sedmá vteřina, nikdo už měsíček v té studánce nenajde. V tom se probudil beránek Kudrna. Klekl si na kolena a vypil studánku až na dno. Měsíček si otřepal stříbrnou hlavu a odešel nahoru na nebeskou vyhlídku. Opřel se pořádně o zábradlí a povídá: děkuji ti, Amálko, a děkuji ti, beránku. Jinak bych navěky ležel ve studánce a v noci by vždycky byla jen tma.
4: Léčení ještě chvilkýny. Každý večer, když hodiny odbyly osmou, volala paní Šedivá na Bertíka, Láďu a Zuzanku: děti, je 8 hodin, máte nejvyšší čas jít spát. Snažila se, aby její hlas zněl vesele, ale ve skutečnosti by se nejradši rozplakala, protože už věděla, co bude následovat. Zuzanka, Bertík i Láďa spustili jeden přes druhého, že se jim ještě nechce, právě si začali hrát a žádný kamarád nemusí chodit spát už v 8. Každý může být vzhůru i po 8. A pak znovu: prosím, jen co to dohrajeme, ještě chvilku, jenom chvilililinku, prosím. Paní Šedivé pomalu docházela trpělivost. Bertíku, Láďo i ty, Zuzanko, jestli chcete vyrůst, potřebujete vydatný spánek, to vás ve škole jistě učili.
5: My nechceme vyrůst, chceme jen dohrát tuhle hru, vysvětlil mamince Bertík.
4: Paní Šedivá se s nimi večer co večer handrkovala, přemlouvala je a prosila, aby už šli do postele. A než přestali smlouvat a loudit, bylo skoro 9. Maminka si s nimi už vůbec nevěděla rady. Jednoho dne zavolala své přítelkyni paní Peroutkové.
6: Dobrý den, tady Šedivá. Ráda bych se vás zeptala, v kolik hodin chodí Kateřina s Frantíkem spát?
4: Paní Peroutková odpověděla: kolem 8. Pokud ovšem nepřijde na večeři strýček Milivoj a nevypráví nám své historky z vojny. To víte, to jsou nápady mého muže. Nejenom, že dětem dovolí, aby zůstali vzhůru až do 9:30, ještě jim dává peníze, že strýčka Milivoje poslouchají.
6: Ale obyčejně chodí do postele v 8 večer, ne? Vrátila se paní Šedivá ke své otázce.
4: Samozřejmě, protože dobře vědí, že jinak bych jim příště nedovolila poslouchat strýčka Milivoje a on k nám chodí někdy i 4x do týdne.
6: Protože Šedivých neměli žádného strýčka Milivoje, usoudila maminka, že jí paní Peroutková asi nepomůže, a rozloučila se s ní.
4: Pak telefonovala paní Zahradníčkové.
7: Dobrý den, tady Šedivá. Volám jen kvůli tomu, kdy chodí váš Vilém s Gabrielou večer spát.
8: U nás si nepotrpíme na ponocování, pravila paní Zahradníčková. Manžel chodí z práce v 5, večeříme v 6:30 a v 6:30 už jsme v posteli.
7: V 6:30? Nevěřila paní Šedivá svým uším. Proboha, není to zas až moc brzy?
4: Na to paní Zahradníčková řekla, že ne, protože vstávají v 4:30 ráno.
7: Komu by se chtělo vstávat už v 4:30? Zhrozila se paní Šedivá.
8: Nám tedy ano, odsekla paní Zahradníčková uraženě a třískla sluchátkem.
4: A tak paní Šedivá přemýšlela, až si najednou vzpomněla, že jí zrovna včera maminka Jardy Tomka vyprávěla o nějaké paní Láry Fáry. Přestože ji v životě neviděla, rozhodla se, že jí hned zatelefonuje a zeptá se, co má dělat s nočními sůvičkami.
7: Dobrý den, tady Šedivá, maminka Bertíka, Ládi a Zuzanky, představila se zdvořile. Ano, ano, vím, jak se jim vede, řekla paní Larifáry. Neviděla jsem je od té doby, co se vrátili z tábora. Paní Šedivá si povzdechla. Což o to, všem se nám vede docela dobře, ale jen do 8 hodin do večera. Pak začnou děti zlobit a smlouvat, aby nemuseli do postele. Paní Larifáry chvíli uvažovala. A pořád škemrají ještě chvilku, mami, ještě chvilku? Je to tak?
5: Proboha, jak to víte? Zarazila se paní Šedivá.
7: Paní Larifáry se zasmála. Ještě chvilkýna je jeden z nejběžnějších dětských neduhů. Jak jste začala o tom, že jsou do 8 večer hodní, už jsem věděla, co mi povíte dál.
5: Poradíte mi, co s tím? Zeptala se paní Šedivá. Jak by se to dalo vyléčit?
7: Ach, to je velice prosté, zvolala paní Larifáry. Ode dneška je k ničemu nenuďte. Nechte je vzhůru, jak dlouho budou chtít. Vy s manželem běžte klidně spát a dětí si nevšímejte.
5: Nebudou z toho nemocné. Nezničí si zdraví, strachovala se maminka.
7: Nebojte se, uklidnila ji paní Larifáry. Pár dní bez pořádného spánku jim neuškodí. Opravdu, za pokus to stojí. A pokud budete mít nějaké pochybnosti nebo se vám bude zdát, že ta léčba neúčinkuje, kdykoliv mi zavolejte.
4: Večer odbyly hodiny 8. A paní Šedivá dál v klidu zašívala ponožky. Ani slovem se nezmínila o posteli. Tatínek si přelaďoval různé rozhlasové stanice, zatímco Bertík, Láďa a Zuzanka hráli Člověče nezlob se. Hodiny odbyly 9. Paní Šedivá odložila ponožky a sáhla po časopisu pro ženy. Tatínek si stále ladil rádio a Bertík, Láďa a Zuzanka dál hráli Člověče nezlob se. Když hodiny odbyly 10, paní Šedivá zívla a odložila časopis. Tatínek vypnul rádio, ale Bertík, Láďa a Zuzanka rozehráli další kolo. V 11:30 odešli rodiče spát a nechali děti v pokoji. O půlnoci se paní Šedivá probudila. Nejdřív se lekla, myslela si, že v domě jsou lupiči, ale pak si vzpomněla na své sůvičky, sešla po špičkách ze schodů a nahlédla do pokoje. Bertík, Láďa a Zuzanka ještě stále hráli Člověče nezlob se. Další den spali do 11:30. Kolem 9:00 se pro ně stavoval Jarda Tomek, jestli nepůjdou na plovárnu. Ale paní Šedivá mu popravdě řekla, že všichni ještě spí. Nakonec se probudili a hned se začali hádat a hašteřit. Jak se doslechli o Jardovi a o plovárně, zlobili se. Proč si nás nevzbudila? A Jarda taky na nás mohl počkat. To bych ráda věděla, proč by si Jarda kvůli vám kazil den. Měl čekat, až se uráčíte vstát? Ale dost řečí, pojďte se nasnídat. Toho večera se tatínek s maminkou vypravili do kina. Bertík, Láďa a Zuzanka zatím doma hráli blechy. Když se rodiče kolem 10:30 vrátili, děti stále hráli blechy a nemohli se dohodnout, kdo je na řadě. Třetí den byli na 9:00 ráno objednaní k zubaři. Proto je maminka v 8:00 vzbudila.
9: Zuzanka byla tak ospalá, že se nemohla ani nasnídat. Láďa zíval, až mu zaskočilo vajíčko natvrdo. Museli ho obrátit hlavou dolů a pořádně s ním zatřást. Bertík jen seděl, mlčel a mnul si oči. Cestou k zubaři usnul hned v autě.
6: Zuzanka až v čekárně a Láďa teprve na zpáteční cestě.
4: Když večer tatínek s maminkou odešli spát, navrhl Láďa:
1: máme pořád trčet doma, pojďme si hrát ven.
4: Vyběhli do tmy, nasadili si kolečkové brusle a začali na nich jezdit po ulici.
6: Paní Mráčková od naproti vyběhla v županu před dům a spustila křik: nevšimli jste si, uličníci, že je skoro půlnoc? Co pak se v noci takhle vyvádí?
10: My už nemusíme chodit brzo spát. Můžeme být vzhůru, jak dlouho chceme, řekl Láďa.
6: Tak se běžte honit někam jinam. Tady bude ticho. Paní Mráčková se otočila na podpatku a praskla za sebou dveřmi.
4: Dětem nezbylo nic jiného, než se vrátit domů. Vytáhli si hrací desku Na člověče nezlob se. Zuzanka prohlásila, že si vezme růžové figurky.
6: Ale Láďa ji hned zarazil. Pardon, teď jsem na řadě já.
4: Zuzanka mu připomněla, že on měl růžové včera, Bertík předevčírem, a tak dneska je řada na ní. A pro jistotu se ještě rozbrečela.
6: Láďa se zamračil a s výkřikem sežer si je,
4: mrštil figurkami po sestře. Jeden panáček zapadl do krbu a děti museli svorně přehrabovat vychladlý popel, dokud ho nenašli. Když už chtěli začít hrát, Bertík usnul s čelem opřeným o hrací desku. Zuzanka s Láďou tedy hráli sami. Bertíkovu hlavu figurkami přeskakovali. Zuzanka pak taky usnula, právě když jí padla šestka. Hodiny odbíjely jednu po půlnoci.
11: Další den se v blízkém kině hrálo dopolední dětské představení. Dávali dobrodružný film o indiánech, kovbojích a cestovatelích a děti se velice těšili. Jakmile však našli svá sedadla a usadili se v přítmí sálu, v tu ránu usnuli. Přišli o týdeník, o krátký film s myšákem Mikim i o celý film o indiánech. Promítání skončilo a ostatní děti odešli domů na oběd. Ale Láďa, Zuzanka a Bertík spali dál. Zuzanka se probudila první, posadila se a protřela si oči. Kde to jsou? Proč je tu taková tma? Byla celá rozlámaná, bolely jí ruce, nohy, záda. Šťouchla do Bertíka a Ládi, až se taky probudili. Pořádně se lekli, když viděli, že jsou ještě v kině. Teď už v tmavém a opuštěném. Jen v první řadě seděly dvě krysy, chroupaly praženou kukuřici a Zuzanka se dala do hlasitého nářku. Všichni už jsou pryč a my tu teď umřeme hlady. Mlč, ty káčo ubulená, za mnou, ozval se Láďa. Tápali ve tmě uličkou k nejbližším dveřím. Byly zamčené. Zkoušeli další východy, ale ani ty nešli otevřít. Zuzanka se znovu rozbrečela.
6: Já mám hlad a chci domů.
11: Bertík řekl, musí tu někde být nouzový východ. Pojďte se podívat. Znovu šátrali po tmě uličkou mezi sedadly, až vylezli na pódium před plátnem. V tom se otevřely dveře. Tmu prořízlo ostré světlo baterky a čísi hlas zavolal: hej, co tady děláte vy uličníci?
4: Byl to vrátný pan Murdych. Bertík, Láďa i Zuzanka měli velkou radost, že ho vidí. Rozběhli se k němu a přilepili se na něj jako klíšťata. Vysvětlovali jeden přes druhého.
9: My jsme tu byli zamčení, asi jsme usnuli. Kolik je hodin? Pusťte nás ven.
4: Pan Murdych se jim smál, odemkl hlavní vchod a dovedl je domů.
11: U šedivých se hrála odpolední partie kanasty s andrlovými,
4: A tatínek s maminkou se příliš nedivili, že děti zaspali kino.
9: Na stole v kuchyni máte jídlo. A nezapomeňte po sobě všechno uklidit,
4: řekla paní Šedivá a pokračovala ve hře.
9: Děti se odšourali do kuchyně, ale byly příliš unavené, než aby mohli něco sníst. A tak šli rovnou do svého pokoje a svalili se do postelí.
4: Následujícího dne, byl to už pátý den od začátku léčby, měla sousedovic Petra narozeniny. Při té příležitosti se konala velká oslava s různými soutěžemi, kouzelníkem, který předváděl všelijaké triky, s hrami, balónky a odměnami pro děti. I Láďa, Bertík a Zuzanka byli mezi hosty. Ale celé odpoledne seděli jako zařezaní. Zuzanka měla tak černé kruhy pod očima, až Petřina maminka dostala strach, že se jí udělalo špatně a nedovolila jí jíst další dobroty. Bertíkovi klesla hlava právě v okamžiku, kdy kouzelník vytahoval z klobouku králíka. Kouzelníka se taková nezdvořilost dotkla a tak věnoval králíka Hubertu Preclíkovi. Láďu přepadl spánek v sedě. U stolu si opřel tvář o talířek se zmrzlinou, zavřel oči a nechal si zdát, že je na severním pólu. Petřina maminka přivolala všechny děti, aby se na něj podívali. Byla z toho ostuda jako hrom. Když se večer přiblížila 8:00, tatínek s maminkou seděli nad rodinným rozpočtem a moc toho nenamluvili. Zuzanka, Láďa a Bertík do sebe na gauči šťouchali, aby neusnuli. Nakonec hodiny odbyly. Bim, bam, bim, bam, bim, bam, bim, bam. Děti okamžitě vyskočili. Už je 8:00, smíme jít spát. Už nikdy nechceme ponocovat. Paní Šedivá se podivila. Myslela jsem, že se vám to líbí. Říkala jsem si, že v jiných rodinách to asi dělají taky tak. Děti se div nerozplakali. Nikdo nechodí spát tak pozdě jako my. Pusťte nás už spát. Prosím. Prosím.
9: Tak dobře. Když budete hodní, smíte chodit do postele každý den v 8:00. Nechala se přemluvit maminka.

0: Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Odkud ty jsi mohl přijít?
1: Co je to za věc?
0: To není věc, to létá. To je letadlo. Moje letadlo.
1: Jejda, ty jsi spadl z nebe?
0: Ano.
1: Je, to je divné. Tak ty jsi spadl z nebe? Z které planety?
0: A ty?
1: Nemohl jsi přijít z velké dálky.
0: Dovedete si představit, jakou zvědavost ve mně probudila zmínka o jiných planetách. Chtěl jsem se dozvědět více. Odkud přicházíš, človíčku? Kde je tvé doma? Kam chceš odvést svého beránka?
1: Dobře, že jsi mi dal tu bedínku. V noci to bude jeho domeček.
0: Ovšem, a budeš-li hodný, dám ti taky provázek, abys ho mohl ve dne přivázat.
1: Přivázat? No, to je divný nápad.
0: Víš, když ho nepřivážeš, půjde, kam ho napadne a ztratí se. Můj malý přítel se zamyslel a pak se zasmál.
1: A kam by šel?
0: Kamkoliv. Stále rovně.
1: To nevadí. U mě je to velice malé. Když jde člověk stále rovně, daleko nedojde.
0: Malý princ sklonil hlavu a smutně se zeptal.
1: Může beránek také spást květiny?
0: Ano, to může.
1: Ale květiny mají trny. A ty je přece musí chránit.
0: Možná je chrání před utrhnutím, ale ne proti snězení.
1: Tak proč je mají?
0: Nevím. Asi naschvál.
1: Nevěřím ti.
0: Květiny jsou slabé a bezmocné. A nevědí to.
1: Proč by měli trny, kdyby nevěřili, že je ochrání? Abys věděl, to, co tu dělám, je velmi vážné.
0: Vážné? Už miliony let si květiny tvoří trny a beránci je přesto okusují. Jedí je.
1: A to není vážná věc?
0: Jistě, že je.
1: Znám jednu květinu. Je jedinečná na celém světě. Neroste nikde jinde, jen na mé planetě. A co, když mi tu květinu nějaký beránek zničí? Jen tak, to není důležité?
0: Předpokládám, že je.
1: To, co nechápeš, je, že když má někdo rád jedinou květinu, která roste jen na jeho planetě, mezi dalšími miliony a miliony jiných planet, stačí mu, aby byl šťastný, když se na ty hvězdy dívá. Tam někde je má květina. Ale sežere-li beránek květinu, bude to, jako by najednou všechny hvězdy pohasly. A to není důležité? To pro tebe není vůbec důležité, že?
0: No ale počkej, pojď zpátky. Musím se ti omluvit. Choval jsem se jako dospělý. Tvá květina je velmi důležitá. Přísahám. Ale malý princ jakoby neslyšel. Ztrácel se mi před očima a s ním i jeho tajemství.

0: Mám hlad.
1: Mám tady pro tebe celou hostinu. Ale rád bych něco nechal na zítřek. Tedy, pokud nejsi tolik hladový.
0: To je všechno, co máš?
1: Ano.
0: Tohle mi bude úplně stačit. Děkuji.
1: Jak jsi mluvil o té jedné květině, kterou máš? Jediné na planetě a o tom beránkovi, to je opravdu velice důležité. Vlastně nevím o ničem jiném, co by bylo důležitější. Tedy, chtěl jsem ti povědět o jednom nápadu. Myslím, že mám řešení s tvojí květinou. Řeknu ti svůj plán, tedy pokud ho schválíš. Tak za prvé, nakreslím pro tvého beránka náhubek. A za druhé, pokud mi do detailu popíšeš svoji planetku, tak ti ještě můžu nakreslit velký a pevný plot kolem tvé květiny.
0: To opravdu můžeš udělat?
1: Můžu.
0: Mám tam 3 sopky. Sahají mi ke kolenům. Vymetám je každý den.
1: Všechny úplně sám?
0: Nikdo jiný tam není.
1: A kde je tvůj dům?
0: Na odvrácené straně. A taky jsou tam 3 keře baobabů. Jsou to teprve výhonky. Ale nemusíš je kreslit. Moje květina je krásná. Když jednou začala ze země klíčit, bál jsem se, že je to další baobab. Ale pak začala rozkvétat a jednoho zářivého dne rozkvetla.

0: Dobré ráno.
1: Přestaň.
0: Co pak je?
1: Dej mi chvilku, abych se probudila.
0: Omlouvám se. Jak jste krásná.
1: Já vím. Přišla jsem na svět zároveň se sluncem. Všiml jsi z toho?
0: Ne.
1: Víš, že jsi docela sobecký.
0: Sobecký?
1: Jo, sobecký. Místo, abys myslel na mé potřeby, stále si tu děláš to, co sám chceš. Zíráš na mě.
0: A co potřebujete?
1: Vodu.
0: Vodu? Uvědomuju si, že je tohle velmi nevybavená planetka. Hned vám ji přinesu.
1: Je hrozná zima, když slunce zapadá. Nemáš nějaký poklop, kterým bys mě na noc přiklápěl?
0: To by vás oslabilo. Noční vzduch je pro květinu zdravý.
1: Je mi chladno.
0: Není zima.
1: Slíbil jsi mi skleněný poklop. Máš mě vůbec rád?
0: Ano, mám vás velmi rád. Udělala jste mu planetu krásnější.
1: Nevěřím tomu. Kdybys mě měl rád, věděl bys, jak je mi chladno.
0: Slibuji vám, že noc nebude dlouhá. Uvidíte.
1: Máš mě rád?
0: Jdu pro poklop. Nic jsem nechápal. Nemohl jsem pochopit ani ji. Měl jsem ji rád. Ale byl jsem tak nešťastný. Začal jsem si uvědomovat, že nerozumím vůbec ničemu. Proto jsem se rozhodl opustit svoji planetu a projít vesmírem, abych se něčemu naučil. Byla chyba opustit ji. Ale ani po čase jsem nic nepochopil. Byl jsem moc malý.
1: Zajímalo by mě, kdo mě bude navštěvovat, když tu nebudeš. Jsou tu dvě housenky. Nemám je ráda. Ale musím je přece snést, když chci poznat motýly. Konec konců mám své trny. Tedy, když odcházíš, jdi. Buď šťastný. Zapomeň, že pláču. Nemysli na to, jak mi bude, až celá zapadnu sněhem. Buď šťastný. Šťastný. Šťastný. Šťastný. Šťastný. Šťastný.

Aby mohl opustit planetu, využil tahu divokých ptáků. Ráno před odchodem dal svoji planetu pěkně do pořádku. Pečlivě vymetl nevyhaslé sopky, vytrhl poslední výhonky baobabů, zalil květinu, ale když se jí chystal zakrýt poklopem, zjistil, že je mu do pláče. Ještě se naposledy ohlédl a jako by nadnášen porivy větru opustil svoji planetu.

0: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: Tedy hurvínku, letos se mi ty vanilkové rohlíčky obzvláště povedly. No, žaričku, přestaň loudit. Ne. Žádné ochutnávání nebude. Dočkej času. Vánoce jsou už zítra. Tak se brzy dočkáš, víš?
2: Jenom aby. Bojím se, abys do zítřka nezapomněl, kam si ty rohlíčky schoval. Znáš se?
1: Ale děti, prosím tebe. Ačkoliv, víš, že jsem ty loňské ještě nenašel?
2: Nemůžu říct, že mě to překvapuje.
1: Hele. Raději mě řekni, jestli už si napsal Ježíškovi. Urvínku, kdy je nejvyšší čas?
2: A co myslíš, že tady asi tak smolím?
1: Dojemné. Ještě pořád ho to drží. Tak hele, ať tam nemáš zase hrubky, jako posledně.
2: Tatulinku.
1: Co je?
2: Jak to víš, že jsem měl v dopise pro Ježíška hrubky? Doufám, že nečteš Ježíškovi poštu.
1: Já?
2: No.
1: Ne. To on se mi sám zmínil, že by ses měl v pravopise polepšit, víš? To když mě předával ty dárky.
2: Jo, tak. No neboj, ostudu ti neudělám, taťuldo. A až to dopíšu, tak mu ten dopis zase pošleš. Že jo? Na tu jeho tajnou adresu, co znáš jenom ty? Že jo?
1: No samo sebou. Ostatně jako každý rok, že? Teď přece víš, že jsem s Ježíškem jedna ruka. No.
2: Dojemné. Ještě pořád ho to drží.
1: A prosím tě, teď už konec řečí. Musím dát plech s rohlíčky do trouby, jo? Tak mě nezdržuj.
2: Dobrá. Takže kde jsem to skončil? Jo, tady. Milý Ježíšku, chtěl bych tě poprosit, jestli bys mi mohl nadělit nové boty. Jo, to je dobrý. A tečka, ne, vykřičník. Dál. Moc bych si přál kecky. Jo. Šněrovací, výbušně červený, takzvaně kotníkový. Jo. No to nejenom proto, že mám potíže se spolužákem Vomáčkou, který mě kvůli tomu, že nosím dřeváky, neřekne jinak než dřevák. Ale taky proto, že bych si přál konečně něco normálního na sebe. Tak dál. A abych tě opravdu obměkčil, tak bych ti pomáhal. Ne, chyba. Tak bych taťuldovi pomáhal celý rok s mytím nádobí. Taky vykřičník. No, jo, ještě podepsat. Hůr Vínek. Je. Jo, Žery, promiň, já jsem na tebe úplně zapomněl. A Žeričkovi, prosím tě, přines pořádnou kost od Šunky.
3: Ne.
2: Tak ne, počkej. Raději Šunku od Kosti. Ne? No, tak ještě lid, počkej. Šunku od Kosti i z kostí.
4: No.
2: Děkuji předem, Tatuldo. Ježíšku. Hotovo. Já teď ještě ten dopis zalepit. Fuj, teda, to je hrůza. Teda ani to lepidlo už není to, co bývalo. Prosím tě, Žeričku, zalep to, jo? Díky, to stačí, to stačí. Tať Hulda, kde jsi?
5: Ve špajzu, mezi majoránkou a novým kořením. Hledám vanilku. No co je?
2: Dopis jsem dopsal a teď se půjdu trošku vyvenčit, jo? Co říkáš?
5: No vidíš, no ten nápad, no jen běž, jen běž. Jo, vem si sebou Želička, jo?
4: No.
5: Aspoň mi tu nebude při pečení překážet.
2: Tak Želi, jdeme! Nazdar!
5: Nazdar. Je, to, no konečně to je klid. Tak. A teď honem ten dopis. Vodička už bublá. A jak známo, otevřít obálku jde nejlépe na páru. No, jo, a je to. Tak co pak nám to ten kluk načmáral? Milý Ježíšku, já bych si psal kecky? Už zase kecky? Já nevím, kdy ten kluk konečně pochopí, že ty jeho dřeváky nejsou jen tak obyčejné, že jsou doslova kouzelné. Vždyť jenom co toho pamatují a přitom jsou stále jako nové. A on by je vyměnil za obyčejné hadrové křápy. To nevydrží ani jednu sezónu, ach jo. No, co tam píše dál? Já bych pomáhal Tačuldovi celý rok smítím nádobí. No, vida. Ovšem musím říct, že taková výpomoc není k zahození. No tak, Ježíšku. Co s tím uděláme?
6: Pohádka o lidce, která stále žalovala. Nikdo si přesně nepamatuje, kdy lidka začala žalovat, ale všichni se shodují v tom, že to bylo velmi brzy. Strýc Milan například tvrdí, že uměla žalovat dříve, než mluvit. Teta Máňa si vzpomíná, že Lidka začala žalovat, když ona byla na léčení v Luhačovicích, léčila si tam srdce a když se vrátila, Lidka už žalovala.
7: Otec si pamatuje, že to bylo jednoho dne, když přišel z práce. Lidka mu žalovala, že sousedu fanouš jí poplival. Otec šel za sousedem a řekl mu, že jestli fanouš Lidku ještě jednou poplivá, tak uvidí.
8: I maminka si něco pamatuje. Bylo tehdy velmi sichravo a Lidka měla na sobě svetřík a puntíkovanou sukni.
9: Jen dědeček si nepamatuje nic. Je starý a hlava už mu neslouží.
6: Nikdo si též neumí s jistotou vzpomenout, od koho se Lidka naučila žalovat.
7: Strýc Milan například tvrdí, že v Lidčině případě jde o vrozenou chorobu, takže se nemusela od nikoho nic učit.

0: nežaloval a proto nechápe, kde se to mohla Lidka naučit.
1: Jen dědeček si na nic nevzpomínal. Je starý a v hlavě to má úplně přeházené.
2: Stejně si už nikdo nedokáže vzpomenout, na koho Lidka nejčastěji žalovala.
0: Strýc Milan například tvrdí, že Lidka žalovala nejen na lidi, ale i na zvířata, věci. Několikrát se dokonce stalo, že žalovala i na sebe samu.
1: Teta Máňa má jiný názor. Lidka žalovala jen na zlé děti, zlá zvířata a nepodařené věci, jinak se nežalovalo na nikoho. Na léčení v Karlových Varech to ovšem pacientům potvrdil i doktor Sebehrys, který se v žalování odborně vyznal.
0: Tatínek to vidí konkrétně. Lidka nejčastěji žalovala na bratrance a sestřenice. Vždy, když přišli na návštěvu, Lidka na ně začala žalovat a přestala až 2 dny po jejich odchodu. Ve všední dny to bylo jiné, tehdy Lidka žalovala na sousedovic Fanouše ráno, v poledne i večer.
1: Maminka si vzpomíná, že Lidku od žalování někdy i bolela pusa a proto ji na ní musela dávat studené obklady. Tehdy Lidka na nikoho nežalovala, což mohou potvrdit i různí svědkové.
2: Jen dědeček si nepamatuje nic, je starý a v hlavě mu cosi přeskakuje.
3: Dnes si nikdo nedokáže s jistotou vzpomenout ani na to, jak Lidka vlastně žalovala.
0: Strýc Milan například tvrdí, že Lidka žalovala tak strašně a odporně, že ho z toho vždycky rozbolela hlava, potom zuby, uši, nohy, ruce, břicho a nakonec játra. Na tváři mu vyrazily vředy, opuchl mu jazyk a celý se roztřásl a začal koktat. Trvalo to sice jen chvilku, ale nepřál by to ani svému největšímu nepříteli.
1: Teta Máňa, ta má jiný názor. Lidka se sice při žalování válela po zemi, zuřivě křičela a z nosu jí visela dlouhá nudle, ale na léčení v Pěšťanech jeden lékař povídal, že v určitém věku je to normální a přirozené. Zamyslet by se měli zejména učitelé ve školách. Na léčení v Pěšťanech mnoho spolupacientů tetě Máně potvrdilo, že dnes není ničím zvláštním, když se dítě svalí, zuřivě sebou mlátí o zem a žaluje jedna radost.
0: Otec si pamatuje, že vždy, když Lidka začala žalovat, zastavili se v kuchyni hodiny a bratranci a sestřenice se schovali pod postel nebo do skříně.
1: Maminka si vzpomíná, že Lidka byla velmi čistotná a proto se ani jednou nestalo, aby si lehla do bláta nebo kaluže, jak to při žalování dělali jiné děti.
2: I dědeček by možná něco řekl, ale nespomíná si na nic, je starý a hlavě má všechno naopak. Stejně už nikdo neumí říct, co se stalo, že Lidka přestala žalovat.
0: Strýc Milan například tvrdí, že Lidce od žalování zdřevěnil jazyk a proto přestala žalovat.
1: Máňa má jiný názor. Lidce nezdřevěnil jazyk od žalování, ale od úleku. Na léčení v Mariánských lázních měl o takovýchto případech odbornou přednášku doktor Kobliha. Dítěti prý stačí ukázat něco strašného, ona se lekne a jazyk mu zdřevění raz dva.
0: Otec si pamatuje, že to bylo tehdy, když strýc Milan vzal bratrance a sestřenice do ústavu pro neposlušné děti. Nikdo neví, co se stalo, ale bratrancům a sestřenicím tam zdřevěněli hrůzou hlavy.
1: Maminka si vzpomíná, že od té doby vždy, když bratranci a sestřenice přišli na návštěvu, už nechtěli žádné buchty a jen slušně a tiše seděli v koutku. A Lidce zdřevěnil jazyk proto, že jí strýc Milan ukázal fotografii ředitele ústavu pro neposlušné děti, profesora Samojeda.
0: Strýc Milan naproti tomu tvrdí, že kdyby Lidka nežalovala, že bratranci a sestřenice si navzájem otloukají dřevěné hlavy, určitě by jí nezdřevěnil jazyk.
1: Teta Máňa by chtěla ještě podotknout, že dřevěný jazyk je dnes rozšířenější než dřevěné hlavy.
0: Otec si pamatuje, že sousedovic Fanoušovi zdřevěněli jen uši, což je dost nespravedlivé.
1: Maminka si vzpomíná, že dřevěná hlava a uši se dají nalakovat, ale jazyk ne.
2: I dědeček by rád něco řekl, ale už je starý.

0: Ludvínku?
1: Máni tiše, kručí mi v břiše.
0: A proč mám být kvůli tomu sticha?
1: Něco hledám. A když brebentíš, nedokážu se soustředit.
0: A co hledáš?
1: Sýr. Pěknej byl. Žluťoučce svítil, jak tady na tom stole ležel. Řeknu ti, Máni, tak jsem se na něj těšil a teď je fuč.
0: Na ně divu, když tu máte takový nepořádek. To by se u nás doma stát nemohlo.
1: Neříkej mi, že ty jsi pořádná.
0: No ne, bábinka.
1: To je fakt. Paní Kateřina natírá leštěnkou i zahradní hadici.
0: No a?
1: Tuhle mi dokonce sežehlila dřeváky na placku.
0: Pořád lepší, když žehlí ona, než když k tomu jednou za rok pustí pana Spejbla.
1: Jak to myslíš?
0: Když ti žehlil kalhoty na školní besídku, tak se mě ptal, jestli nevím, kterou nohavicí si obrácen k publiku.
1: No co je na tom? Proč by se měl s tou druhou zbytečně namáhat? Šetří si sílu.
0: To bych ráda věděla na co. Ani knoflík ti nepřišije. Všechno musí dělat bábinka.
1: Ale přišel by, přišel. Jenomže se mu nepodařilo najít jehlu.
0: Jo, tak to mi ani nepřipomínej. Tohle mě nutil, abych běhala celé dopoledne bosá po koberci.
1: A našli jste ji?
0: No, našli.
1: No vidíš, tak neremcej. Co byste prvé řekla na Pepíka Vondráčku?
0: No, ho neznám.
1: No to ani nemůžeš. Je u nás ve třídě teprve 6 dnů.
0: Aha.
1: Je páťák a za těch 5 let vystřídal už 10 škol.
0: Jak to?
1: No, jak to, no. Říkal mi, že se stěhují pokaždé, když mají plný popelníky.
0: Jo, tak to by se panu Spejblovi stát nemohlo.
1: Vidíš.
0: Protože nekouří.
1: Ha, ha, to je for.
0: Dobrý. Bábinka tvrdí, že v pořádku je systém, který usnadňuje práci a šetří čas.
1: A Tatilda zase tvrdí, že pořádek je největší nepřítel lidstva, protože ničí tvořivost. Jeho systém je v nepořádku.
0: Tomu nerozumím.
1: Tak já ti to vysvětlím. Názorně, jo?
0: No.
1: Chci si třeba vzít chleba se sýrem. Já mám hlad. Sleduješ?
0: Jo.
1: K tomu potřebuju co?
0: No sýr.
1: Ne.
0: Chleba.
1: Ne.
0: Ne?
1: Nůž. Nůž potřebuju.
0: Aha.
1: No.
0: Ale chleba taky.
1: Jo.
0: I sýr.
1: No jo. To nebude jednoduchý. Tak teda. Chci nůž.
0: Jo. Na sýr.
1: A na chleba.
0: To taky, no.
1: Odložím sýr a chleba na stůl a jdu hledat ten nůž. Chápeš?
0: Co je na tom k nepochopení?
1: Sláva. Otevřu tedy příborník a v něm najdu co?
0: Nůž.
1: Ne.
0: Ne?
1: Dálkovej ovladač k televizi, který jsem hledal celý měsíc.
0: Sláva.
1: Donesu ho k televizi a tam najdu co?
0: Nůž.
1: Ne.
0: Ne?
1: Holicí strojek, co Tatulda dlouho postrádal.
0: Vida.
1: Zanesu ho do koupelny a ve vaně najdu co?
0: Sýr.
1: Co by dělal sýr ve vaně?
0: No tak co já vím? Asi se koupal.
1: Sýr?
0: Pan Spejbl. A jedl sýr.
1: Ve vaně, jo.
0: A kde jinde by se měl pan Spejbl koupat, než ve vaně?
1: Já myslím ten sýr. Proč ten byl ve vaně?
0: A co teda bylo ve vaně?
1: Nůž.
0: A co dělal nůž ve vaně?
1: Co já vím. Asi se s ním Tatulda holil, když nenašel ten holicí strojek.
0: A co? Jsi holil?
1: Ale Máni, Tomáš, jedno. Dovol mi, abych ti objasnil náš systém, jo?
0: Tak jo, no, ale trvá ti to teda.
1: Tak tedy. Hledal jsem co?
0: Sýr.
1: Ne.
0: Chleba.
1: Ne.
0: Ne.
1: Nůž.
0: Nůž, no. A našel jsi ho.
1: Právě. A spolu s ním i spoustu užitečných věcí. Tak vidíš. Není nad systém.
0: No a teď mi teda pověz, kde je ten sýr.
1: No jo.
0: No.
1: Ani mi ho nepřipomínej. Takovej byl pěkňoučkej.
0: Kulaťoučkej.
1: Žluťoučkej.
0: No a co teď s tím nožem?
1: Leda.
0: Leda?
1: Leda, že bych ho zanesl do sklepa.
0: Proč do sklepa?
1: Protože za chvíli přijde zima a já budu hledat sáníky. Tak jdem.
0: Jdi si sám.
1: Máně, pojď se mnou.
0: Nepůjdu.
1: Pojď.
0: No, ty se tam sám bojíš, co?
1: To ne, to není pravda. Pojď se mnou, abys viděla, že se nebojím.
0: A tak jo, třeba cestou potkáme tu myš, co ti ten sýr jistě zblajzla.
1: Tak jo.

0: Figi má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
1: Egon je největší kamarád. Pan Vavřinec nikdy Hihlíkova dědu neviděl a jeho návštěva by mu rozhodně udělala radost. Ale jednu radost mu už dneska udělali jeho žáci. Luboš, Michal a Prokop zahráli na té školní akademii moc dobře a pochvalu od ředitele hudebky dostal i jejich učitel. Mohl se tedy spokojeně vrátit domů, kdyby nemyslel na Jihlíka a na to, že bar Kilimandžáro rozhodně není místo, kde by se měl slušný lichožrout zdržovat. A tak se tam pozdě večer vypravil, bez trumpety, tentokrát jenom jako host. V okolních ulicích bylo prázdno, žádné auto tu nestálo. Proti Kilimandžáru se tyčil vysoký jeřáb a na vratech byla cedule zavřeno. Přesto se dovnitř dostala parta pankáčů. Hráli trochu falešně a hodně nahlas. Pan Vavřinec si dal pivo na vysoké stoličce u barového pultu. Odtud byl nejlepší rozhled po sále. Po svých zkušenostech měl už na lichožrouty nos. Objížděl očima všechny skuliny a temné kouty, kde by se mohly objevit. Dneska tu ale nebyli. Kudla Dederon jim ponocování zakázal, protože zítra je čeká velká akce s názvem Výkupné. Najednou ucítil, jak ho někdo tahá za nohu. Byl to Hihlík. Choval se nezvykle obezřetně a tajemně. Naznačil Egonovi, že ho má následovat a rychle se prosmíkl do chodby za šatnou. Odtud vedli polorozpadlé schody do suterénu. Hihlík hopsal před ním. Celou dobu mlčel. Teď vklouzl do otevřených železných dveří. Egon pokrčil rameny a vešel za ním. Až tady Hihlík promluvil. Egone, ty jsi můj největší kamarád.
2: Proč tak najednou?
1: Zeptal se pan Vavřinec poněkud zatrpkle. Protože kamarádovi se nemusí nic vysvětlovat. Hihlík ukázal na dva obrovské igelitové pytle v rohu místnosti. Tyhle pytle, prosím tě, rychle popadni a zmiz, nebo to se mnou špatně dopadne, řekl. A Hihlíkův největší kamarád pytle popadl a zmizel. Měl takový neurčitý pocit, že ho někdo z úkrytu pozoruje, ale třeba se mýlil. V jedné uličce za Kilimandžárem se podíval, co to vlastně nese. Panešky, mám, zvolal jako pan Liku. Už se těšil na Číňanův rozesmátý obličej, až mu zachráněný lup ráno přinese. O Hihlíka se nebál. Všiml si, že našel svůj amulet. Třeba, že sám na žádné amulety nevěřil, řekl si, že nějaký mít není zas tak špatné. Když člověk nebo lichožrout může věřit sám sobě, proč by si nedopřál i víru v nějaké to kouzlo? Že ano?
0: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Figim!

0: nastala zima. U kouzelnického domečku byla sněhová bouře a lomcovala okenicemi, ale malé čarodějnici to pramálo vadilo. Seděla teď den za dnem na lavici před kachlovými kamny a hřála si záda. Čas od času zatleskala a polínko samo skočilo z bedny vedle kamen do plotny. Havranu a Braxasovi se to docela líbilo, ale malou čarodějnici přestalo to líné živobytí bavit. Jednoho dne prohlásila.
1: Pojď, vyletíme si. Cože?
0: Zděšeně zvolal Abraxas.
1: Zač mě vlastně máš? Copak jsem ledňáček? Pěkně děkuju za pozvání. Zůstaňme raději doma v teplé světnici.
2: No dobrá, jak chceš, poletím tedy sama.
0: Navlékla si 7 sukní, pěkně jednu za druhou, potom si uvázala kolem hlavy vlněný šátek, vklouzla do zimních bot a natáhla si 2 páry palčáků. Takto vyzbrojena se vyšvihla na koště a vylítla komínem. Venku byla krutá zima. Stromy měly tlusté bílé kabáty, kostelní věž měla huňatou sněhovou čepici a ze všech komínů se kouřilo. Na kopečcích za vesnicí se hemžily děti na sáňkách. Malá čarodějnice se dívala a dívala, jak se o závod ženou ze svahů. Mezitím ale notně prostydla, třeba že měla 7 sukní a 2 páry palčáků. Když se Zašera zase vrátila domů, chtěl Havran a Braxas vědět, co z toho výletu měla. Ale malá čarodějnice jen drkotala zuby.
1: To ti povím později. Ze všeho nejdříve si musím uvařit čaj, protože je mi taková zima, že sotva mluvím.
3: O, tak vidíš, krákal Havran. Mě si ovšem poslechnout nechtěla.
0: Malá čarodějnice si rychle navařila veliký hrnec bylinkového čaje.
3: Já tě někdy prostě nechápu, řekl Havran. Kdybych byl tebou a uměl čarovat, určitě bych pro zahřátí nepotřeboval bylinkový čaj.
1: Ale vždyť já udělala všecko, co jsem mohla, řekla malá čarodějnice. Navlékla jsem si 2 páry palčáků, zimní boty, vlňák a 7 sukní.
3: Prosím tě, vykřikl Havran, to bych věděl lepší věc pro zahřátí než 7 sukní.
1: Lepší než 7 sukní?
0: Malá čarodějnice mu pořád ještě nerozuměla.
3: Věc je přece jasná. Když znáš tolik kouzel, řekni mi, proč nemůžeš zahřát sama sebe.
1: Ach, je,
0: zvolala malá čarodějnice a plácla se do čela.
1: Že mě to nenapadlo dřív, od čeho jsem vlastně čarodějnice, že? Ty jsi ale opravdu nejmoudřejší Havran. A jestli chceš, zahřeju kouzelnou průpovídkou i tebe, abys nemusel být doma, když já někam letím.
3: O, vidíš, tak platí, řekl Abraxas.
0: A od té doby si mohli vyletět na procházku i za nejtužší zimy a vůbec nepocítili mráz.

0: Kde pak děti? To vy nevíte, co si ptáci povídají. Oni si totiž vypravují lidským jazykem jenom časně z rána, při východu slunce, kdy vy ještě spíte. Později za bílého dne už nemají pokdy na mnoho řečí. To víte, to dá nějakou schánku, tady se zobnou zrničko, tam vyhrabat žížalu, nebo tuhle čapnout ve vzduchu mouchu. Takový ptačí tatínek, aby si ulítal křídla, zatímco ptačí maminka musí doma opatrovat děti. Proto si ptáci povídají jenom časně z rána, když otevřou ve svých hnízdech okna, vyloží peřinky k vyvětrání a vaří si snídani.
1: Brý ráno!
0: Křičí kos, co má hnízdo na borovici, na souseda vrabčáka, co bydlí v okapu.
1: Už je čas? Vím, vím, vím,
0: povídá vrabec.
1: Už abych lít, lít, kdybych něco štíp, štíp, štíp, štíp, aby bylo co jíst, viď?
2: Skrkmo, skrkmo,
0: brouká holub na střeše.
2: Jsou s tím starosti, brachu. Málo zrní, málo zrní.
1: Tak, tak,
0: přizvukuje vrabec, vylezaje z postýlky.
1: To dělají ta auta, víš? Dokud bylo víc koní, bylo všude rozsypáno zrní, ale teď... Teď auto přeletí a nenechá po sobě nic, nic, nic, nic.
2: Jenom smrdí, jen smrdí, vrká holub. Zatrápený život, brr. Raději prašti tou rachotou, člověče. Co já se na krovu žím a navrkám a co za tu práci mám, ani hrsku zrní. To jsou hrozné poměry.
1: Myslíš? Že vrabci jsou na tom líp?
0: Čepiří se vrabec.
1: Já ti povím, kdybych tu neměl rodinu, já bych někam ulít.
0: Jako ten vrabec Davids, ozval se v houští střízlík.
1: Z Davids?
0: Řekl vrabec.
1: Tam mám jednoho známého. Mám, jmenuje se Filip.
0: To není ten, pravil střízlík. Ten vrabec, co ulít, se jmenoval Pepík. Tak to vám byl takový ježatý vrabčák, ani se pořádně nemyl a nečesal a jenom celý den nadával, že prý je v Davicích nuda a otrava a co pak jiní ptáci, ti prý si na zimu letí na jih, takhle na Riviéru nebo do Egypta, jako špačci a čápy a vlašťovky a slavíci. Jenom vrabec, aby se po celý život držel v Davicích.
1: A ty já tak nenechám,
0: pokřikoval ten vrabec, co se jmenoval Pepík.
1: Když si může letět někdo do Egypta, třeba taková vlašťovka, co bydlí na lůžku, proč bych tam lidičky neletěl já? A jest tam poletím, abyste věděli, něco si zbalí svůj katáček na zuby a roční košily a pálku a míčky, abych tam mohl hrát tenis. Počkejte, počkejte, jak já to každému v tenise natřu. Já už mám na to fortel a fintu. Já budu dělat, jako bych vyhazoval míček, ale místo míčka poletím já sám. A když pro mě plácnou raketou, tak jim frknu, frknu, neboli pláchnu, víš, víš, víš. A když je všechny porazím, koupím si valšinský palác a tam si udělám na střeše hnízdo, ale ne z nějaké obyčejné slámy, ale z rýžové slámy a z marzolánu a ratafie a z mořské trávy a konských žíní a vevrčích ocásků, heč, heč.
0: Tak se kasal ten vrabčák a každou rána povykoval, že už má těch Davids až po krk a že poletí na Riviéru.
1: A letěl?
0: Ptáš se z borovice kos.
3: Letěl,
0: pokračoval houští střízlík. Hned z rána se pustil na jih, jenže vrabci nikdy na jih nelítají a proto neznají tu pravou cestu. A ten vrabec Pepík neměl ani dost brků neboli peněz, aby mohl v hospodě přenocovat. To víte, vrabci jsou odjakživa proletáři, protože se po celý den jen tak proletují po střechách. Zkrátka, vrabec Pepík se dostal jen do Kardášovy řečice a dál už nemohl, neměl ani findy. Ještě byl rád, že mu vrabčí starosta v Kardášově řečici přátelsky řekl:
4: Ty kujone toulavá, ty budeš k ničemu. Ty si myslíš, že v Kardášově řečici máme dost koňských koblížek a kobylinců pro každou pobudu, krajánka, vandrovního, čili poběhlíka? Chceš-li, abychom ti povolili pobyt v Kardášově řečici, tak nesmíš zobat na náměstí, ani před hospodou, ani na silnici, jako my starou sedlíci, ale brž jenom za humny. A zabit se ti z moci ouřední vykazuje věchýtek slámy v kulničce u popisného čísla 57. Tady podepiš ten konstripční list a sip, ať už tě nevidím.
0: A tak se stalo, že vrabec Pepík z Davids, místo aby letěl na riviéru, zůstal v Kardášově řečici.
4: A je tam podnes?
0: Ptal se holub. Podnes, řekl střízlík. Já tam mám tetičku a tam mi o něm povídala. Prý se jenom posmívá Kardášovo řečickým vrabcům a povykuje. To prý je holá nuda a otrava být vrabcem v Kardášově řečici. Ani tramvaj prý tam nemají, jako v Dejvicích, ani tolik aut, ani hřiště Slávie a Sparty. No dočista nic. A že ho ani nenapadne, aby umřel dlouhou chvíli v Kardášově řečici. On že má pozvání na riviéru a že jen čeká, až mu dojdou z Dejvic peníze. A tolik toho napovídal o Dejvicích a riviéře, že i v Kardášově řečici vrabci začali věřit, že by jim bylo jinde líp. A proto si už nehledí ani svou zobání. A jen čimčarají a povykují a reptají, jako to dělají vrabci všude na světě. A říkají, všude jinde líp, líp, líp, líp. Ba, ozvala se sejkorka sedící v dřínovém keři. Jsou takový divný ptáci. Tuhle u Kolína v takovém úrodném kraji žila jedna vlašťovka a ta se dočtla v novinách, že u nás se dělá všechno špatně, ale za to v Americe, panečku, tam jsou jinačí filutové, co všechno dovedou a kde si, co si. Tak si ta vlašťovka vzala do hlavy, že se do té Ameriky musí podívat a jela tam. Jak? Zeptal se honem střízlík. To nevím, pravila se jí korka. Nejspíš na lodi. A třeba také po vzducholodi. To si mohla udělat na bříšku vzducholodi hnízdo neboli kabinu s takovým okýnkem, aby mohla vystrkovat hlavu a třeba i plivnout dolů. Zkrátka za rok se zase vrátila a říkala, že byla v Americe a tam, že je všechno jinačí než u nás. Kde pak? To prý není srovnání, jaký tam je pokrok. Například ani žádní skřivení prý tam nejsou. A domy prý jsou tam tak strašně vysoké, že kdyby měl vrabec na střeše hnízdo a z toho hnízda by mu vypadlo vajíčko, že by to vajíčko padalo tak dlouho, než by dopadlo, že by se z něho cestou vylíhl mladý vrabec a dorostl by a oženil by se a měl by hromadu dětí a zestárl by a umřel by v požehnaném věku, takže by dolů na chodník místo vrabčího vajíčka dopadl starý, mrtvý vrabec. Tak vysoké domy prý tam jsou. A taky ta vlaštovka říkala, že v Americe se všechno staví z betonu a že ona se tomu naučila. Ať jen prý si přijdou všechny vlaštovky podívat, že ona jim ukáže, jak se staví vlaštovčí hnízdo z betonu. A nejen tak z bláta, jako ty hloupé vlaštovky dělali doposud. A tak se vám sletěly vlaštovky až z Mnichova Radiště a Čáslavě a Přelouče z Českého Brodu a z Nymburka, ba i ze Sobotky a z Čelákovic. To bylo tolik vlaštovek, že pro ně lidi museli napnout 17 349 metrů telefonního a telegrafního drátu, aby ty vlaštovky měly vůbec na čem sedět. A když byly všechny vlaštovky pohromadě, řekla ta amerikánská vlaštovka. Tak dávejte hoši a holky pozor, jak se v Americe stavějí domy neboli hnízda z betonu. To se nejdřív nanosí hromádka cementu, potom se nanosí hromádka písku, pak se na to naleje voda a udělá se taková kaše a z té kaše se staví moderní hnízdo. Ale když nemáte cement, tak si nebudete stavit hnízdo z betonu, ale jenom z malty. To se udělá z vápna a písku taková kaše, ale to vápno musí být zhašené. Nejdřív vám ukážu, jak se hasí vápno. To řekla a frrrrrk, už letěla k novostavbě, co stavěli zedníci pro nehašené vápno. Vzala zrnko vápna do zobáčku a frrrrk, už s ním letěla zpátky. Ale protože v zobáčku je vlhko, začalo se jí to vápno v puse hasit a syčet a pálit. Vlašťovka se lekla, upustila to zrničko vápna a vykřikla, tak, teď
1: Vždyť už víte, jak se hasí vápno. Jejdáčku to pálí. Krinda pána toto štípe. Kruci turci, jej. Šmanko, da, ochuchuchuk. Oulala, kruci, na, jemina, safra, fujlo, ty pro pána, jene, jeminačku. Jachichachik, na moutě ty to, doufuf. Panenko skákavá, kruci fagotovej, mami, jej, kote. Ech, lidičky, brr, kruci písek, ujuj, pro pánečka, sakulente, aj, kruci puti. Teda, takhle se hasí vápno. Když ostatní vlašťovky slyšeli, tak tu se naříkat a lamentovat, ani nečekali, co bude dál. Zatřásli ocáskem a letěli domů. To by tak hrálo, řekli si, abychom si také tak spálili zobák. A proto si vlaštovky podnes stavějí hnízda z bláta a ne z betonu, jak je tomu chtěla naučit ta vlaštovka z Ameriky. Ale nic platno, lidičky, teď musím letět nakupovat.
3: K motrosej, Korko, ozvala se paní Kosová. Když už poletíte na trh, kupte mi tam kilo žížal, ale pěkných dlouhých. Já na to dnes nemám pogody, protože musím učit lítat své děti.
1: To vám, sousedko, ráda udělám. Ráda, řekla se Jikorka. To já má zlatá, vím, co to dá práce naučit děti slušně lítat.
5: A že nevíte, řekl Špaček na bříze, kdo naučil nás ptáky lítat, tak já vám to povím. Já to mám od Karlštejnského Havrana, co jsem tehdy přilít, když byly ty velké mrazy. Ten Havran je už 100 let starý a slyšel to od svého dědečka, kterému to říkal jeho pradědeček, který to měl od prastříčka své babičky z maminčiny strany, takže to je svatá pravda. Teda, jak víte, někdy v noci je vidět, jak padá hvězda. Ale některá ta padající hvězda není žádná hvězda. To je zlaté andělí vejce. A protože to vejce padá až z nebe, rozhaví se tím velkým pádem a svítí jako oheň. A to je svatosvatá pravda, protože mě to říkal ten Karlštejnský Havran. Jenže lidé těm andělým vejcím říkají jaksi jinak, jako metr, nebo montér, mentor, nebo motor, či jak.
6: Meteory, řekl Kos.
5: Tak, souhlasil Špaček. A tehdy ještě ptáci neuměli lítat, ale běhali po zemi jako slepice. A když viděli pana z nebe takové andělí vejce, řekli si, že by je chtěli vysedět, aby viděli, co se z něho vylíhne za ptáka. A to je opravdická pravda, protože to taky říkal ten Havran. Jednou za večera zrovna o tom hovořili, když docela blízko za lesem bums, spadlo z nebe zlaté a zářící vejce. Jen to svištělo. Tu se tam všichni rozběhli, nejvíc předu Čáp, protože má nejdelší nohy. A Čáp to zlaté vejce našel a vzal je do rukou, ale ono bylo tím pádem celé žhavé, takže si Čáp popálil obě ručičky. Ale přece jen donesl to řezavé vajíčko mezi ptáky. Potom honem hups skočil do vody, aby si ochladil popálené ručičky. Proto se od té doby čápy prodí ve vodě, aby si chladili pařátky. To mě povídal ten Havran.
7: A co ti povídal dál?
5: Ptal se střízlík. Potom, pokračoval Špaček, se přikolíbala divoká husa, aby to horoucí vejce vyseděla. Ale to vejce bylo ještě celé žhavé, takže si husa popálila bříško a musela skočit do rybníka, aby si to bříško ochladila. Proto husy podnes plavou bříškem na vodě. A pak přišel jeden ptáček za druhým a sedl si na to andělí vejce, aby je vyseděl.
7: Střízlík taky?
5: Ptal se střízlík. Taky, řekl Špaček. Všichni ptáci na světě na tom vejci seděli, aby je vyseděli. Jenom když řekli slepici, že je na ně řada, aby šla sedět, povídala slepice. Topak. Co pak mám a to kdy? Já musím zopak. Lepak. Topak. To by byla hlupák. A nešla vysedět andělí vejce. A když se všichni ptáci na tom zlatém vejci vystřídali, vyklubal se z něho boží anděl. A když se vylíhl, nezačal zobat ani pípat jako jiní ptáci, ale letěl rovnou k nebi a zpíval Aleluja Hosana. Potom řekl,
0: ptáčkové, co vám mám da vaši lásku dát, že jste mě vyseděli. Za to budete ode dneška lítat jako andělé. Helejte, to musíte takhle zamávat křídly a šups, už to letí. Tak pozor, 1, 2, 3.
5: A když řekl 3, začali všichni ptáci lítat. A lítají až podnes. Jen slepice neumí lítat, protože nechtěla sedět na andělím vejci. A to všechno je svatá pravda, protože tak to povídal Karlštejnský havran. Tak pozor, řekl kos. 1, 2, 3.
0: A tu všichni ptáčci potřásli ocáskem, mávli křídly a vzletěli, každý za svým zpěvem a svým živobytím, jak je tomu naučil Boží anděl.

0: Ahoj, taťuldo. Je, co to tu máš za fošny?
1: Žádné fošny, Hurvajs, ale brž sportovní náčiní. Co pak nevidíš, že jsou to lyže?
0: Tohle, lyže, ty dvě zahnuté dřevěné traverzy.
1: Nepomluvejme lyže, ano. Je to náčiní fortelné, podívej, no, ale a bitelné. Nikdy mě nesklamali, chlapče, nikdy jsem je nezlomil.
0: Odeď by si zlomil, to by ti je musela přejet 111 Tatra. A ty halapartny s talířem na konci snad to nejsou?
1: No holé.
0: Holé?
1: No.
0: To ti půjčili v nějakém muzeu?
1: Ale prosím tebe, to je mé náčiní z doby bujaré mladosti, kdy jsem svištěl po prudkých stráních horských velikánů.
0: Po velikánech jsi svištěl?
1: No, jsem svištěl.
0: A proč už nesvištíš?
1: No to víš, léta přišla, životní boj na mě dotíral, na svištění nebyl čas. Teď však bude jinak, Hurvajs. Rozhodl jsem se, že opětně obnovím svůj lyžařský um.
0: Jestli tomu správně rozumím, chceš opět zkusit lyžovat?
1: No ovšem, je to sport na zdravém povětří, rozumíš? No a musím přece něco udělat pro své zdraví, žáno.
0: Například si vyvrknout nohu.
1: Hele, nevykládej. Abys věděl, pojedeme na hory.
0: Vážně, taťuldo?
1: Ano, už jsem se rozhodl.
0: Já to se těším, taťuldo.
1: No a počkej, které hory bys doporučoval, Hurvajs?
0: No rozhodně takové, kde je vyspělá horská služba a nejhustší síť nemocnic.
1: Prosím tebe, ty toho naděláš. Musíme se nejdřív připravit a pak bude všechno hladce. Zejména ty, chlapče, ty jsi začátečník a nemohu připustit, aby ses tam motal jako bezduch s nepřítomnem, že ano?
0: Bezduch s nepřítomnem?
1: No ano, proto si provedeme suchý trénink.
0: Ale tati, vždy tam budem celý týden, to se natrénujem.
1: Hurvajs, věř zkušenému lyžníku, na horách je sníh a na tomto klouže, to je těžko trénovat. Základy do sebe musíš vstřebat v kuchyni, když máš ještě pevnou půdu pod nohama.
0: Ale já umím trochu lyžovat.
1: No já ti to neberu, ale musíš jezdit stylově, tu rakouskou školu a ne tu středočeskou, kterou jezdíš.
0: No když myslíš, to jsem tedy zvědav na ten slalom mezi Plotnou a Kanapem.
1: Na nic nebuď zvědav, vše v zápětí uzříš. Přines knížku, bude si instruktorovat.
0: To je tedy draze vykoupený zájezd na hory tohleto.
1: Tak ticho, máš tu knížku?
0: No, tady je.
1: Tak dobře, a začneme pěkně od začátku.
0: A skončíme na konci.
1: No.
0: To jsi moc nového nevymyslel.
1: Hele, nebuď hubatej a dělej všechno, co ti řeknu. Základní postoj.
0: Jaký?
1: Nohy těsně u sebe. Máš nohy těsně u sebe?
0: Ano, právě jsem je přifařil.
1: No, dobře. A teď pěkně přenes váhu.
0: Váhu?
1: Ano.
0: Přenést?
1: Ano.
0: Kam?
1: Neptej se a dělej.
0: To mám vzít i se závažím?
1: Co blázíš je? Já bych tě...
0: Ono napřed mě nařídíš, abych přenes decimálku a pak mě hubuješ. To je taky...
1: Ale žádnou decimálku. Ale brž váhu těla z nohy na nohu. No, nevíš. No, to jsou všechno teprve začátky a nevíš.
0: To jsem zvědav na ty konce.
1: Tak pokračujem. Vytočíme pánev ke svahu? No, tak vytoč pánev ke svahu.
0: Žádnou pánev nemáme. Nestačil by lívanečník?
1: Hurvaj smysly přece pánev. To je něco na nás, součást člověčího těla, že ano?
0: Kde to je?
1: Co, kde je?
0: Ta pánev na nás, jako součást člověčího těla, kde je ta pánev?
1: Kde?
0: No,
1: počkej, není toto, tadyhle.
0: A to je pobřešnice.
1: To je taky knížka. Tak nezbývá, než to přeskočit a doufat, že to přijde samo. Co je dál? A tady, ruce.
0: Co ruce?
1: Ruce volně podle těla. Máš je volně?
0: Ano, myslím, jak uschlé haluze na vrbě.
1: V pořádku. Snížíme těžiště. No, jak se to dělá?
0: Jednoduše, to si takhle dřepnu.
1: Hele, nic si nedřepej a dělej to pořádně. Jednou máš snížit těžiště, tak to neodbývej tím, že si dřepneš. No, prosím. A navíc máš přitom ještě lehce lehoulince sklouznout.
0: To sklouznu určitě, taťuldo, to se spolehni. Dokonce velmi lehce.
1: No, dobře. A při tom skluzu máš jít trupem do strany.
0: No tak v tomhle se od rakouské školy liším. Já přitom jdu hlavou do sněhu.
1: Tak dost. Necháme toho, když máš tolik řečí. Já se to učit nepotřebuju. Já podle úsudku jiných jezdím božsky.
0: Vážně, tatí? To řekli nestranní pozorovatelé?
1: Ano, jeden mi řekl doslova. Pane Spejble, vás vidět na lyžích, to je podívaná pro bohy. Tak, Hurvínku, no a jsme tady, to je nádhera, co? Jestli pak Lukáš z plných pohrudnic křišťálový ozon?
0: Zajisté, taťuldo, lok, lok, lok, lok.
1: No, jen lokej, lokej, lokej, tohle v Praze nemáme. Snížeček je jako peřinka, jen se po nás zapráší.
0: Zapráší se určitě, jen aby toho nebylo moc, ještě jsem se nevzpamatoval z cestovních útrap.
1: Ty toho naděláš, prosím tebe, všechno dobře dopadlo, ne?
0: Dopadlo, ale ty nervy předtím...
1: Co, to myslíš, jak jsem v Praze na nádraží trošku šťouchl lyžemi do toho bufetu?
0: No, myslím, že si do něj šťouchl tak, že si prorazil skleněnou stěnu a způsobil rose v teplých párků po peróně. Vedoucí prodejny se musel zachránit divým útěkem.
1: No, mohu snad za to, že tam ten bufet tak nešikovně postavili? Měli přece počítat s tím, že se tam někdy bude chtít otočit sportovník s lyžemi na ramenou.
0: Oni s tím počítali, ale nemohli vědět, že se tam bude chtít otočit muž se dvěma fušnami kválení pivovarských sudů.
1: Neurážej mé lyže, ano? Sám si přece viděl, jaký budili ohlas na veřejnosti.
0: To jsem viděl, zvláště když si při další piruetě s nimi srazil k zemi přednostu, který šel dát znamení k odjezdu. Než ho vzkřísili, měl vlak 20 minut zpoždění.
1: Za to nemohu. Mají mít přednostu rezervního, který by fungoval v tom případě, že se ten první náhodou nalezám v mdlobách. Žáno.
0: A proč jsi se vlastně prál s těmi dalšími lyžaři?
1: Kdože se pral, jasná? Vůbec ne. Pouze jsem se postavil na obranu svého majetku, když mi chtěli vzít lyže.
0: Oni tě přece nechtěli vzít. Chtěli tě dopravit sami do vlaku, abys nespůsobil nějaké hromadné neštěstí.
1: Jak? No, dobře, tak to mohli říct dřív, to jsem nemohl vědět. Ostatně vždyť jsem jim tak moc neudělal.
0: Jo, ne, jednomu si pouze propíchl tou strašnou holí batohy s fuherským salámem a druhému si pouze narazil na krk.
1: Hele, máš moc řečí. Čas utíká. Je nutno vrhnout se střemhlav do náruče bílého opojení. Nastal čas, že se zeptá zima, co jsme dělali v kuchyni. Jsi připraven?
0: Jsem, ale je mi poněkud úzko v břišní krajině.
1: Žádný strach, Hurvajs, hlavně všechno dělej po mně.
0: To na mě nežádej, taťo.
1: Dělej všechno po mně, povídám.
0: To vážně nemohu, taťuldo.
1: Co nemůžeš, proč?
0: Protože bych měl lyže špičkami dozadu. Nasazuješ si je obráceně.
1: No, nasazuju, no dobře. Tak se stane, Žano, jsem tolik roztržit z ty nádhry kolem. Počkej, která lyže je vlastně levá?
0: U nás na tom nezáleží, my budeme mít levé obě.
1: Co pak si z toho suchého tréninku už nic nepamatuješ?
0: Pamatuju, jenže tam byla rovná kuchyň, ale tady ta sopečná činnost nepříjemně nadzdvihla krajinu.
1: Hele, nech krajinu krajinou a soustřiď se na to, co jsem tě učil. Těžiště nechat klouzat.
0: Nechat klouzat.
1: Trup splývá volně podle těla. Po břišnici natočit ke svahu.
0: Ale taťul...
1: Kolena do rukou, povídám, a ta pánev už nějak dopadne.
0: Ale na konci svahu je chata.
1: Chata, nechata, o té v knížce nic nebylo, tak se o to nestarej.
0: Otče, rozvaž ještě jednou své počínání. Což kdybychom to šli zkusit nejdřív někam na louku?
1: Ani nápad. Jednou jsem lyžník, tak svištím strmými stráněmi a neplandám se na žádné louce. Tam mohu jít v létě na kopretiny.
0: No dobře, taťuldo. Přenechme to tedy osudu. Ale aspoň prosím tebe při jízdě hodně brzdi.
1: Bez starosti, to by brzdil. Do jízdy musíš dát srdce a tenhle temperametr. Když jedu, tak jedu, já jedu, pomoc.
0: Šmangote, běda. S taťuldou je zle, musím honem za ním. Pozor, taťuldo! Tati! Sláva, už jsem u chaty, teď ještě zastavit? Dobře to dopadlo. Ale kde je taťulda? Prosím vás, dědečku, neviděl jste tu někde taťuldu? Pomozte mi ho najít.
2: Na to nemám čas, hochu. Musím uklízet výdelně. Nějakej potřeštěný lyžář nám tam letěl oknem jak dělová koule, svrchním vyrazil dveře, převrch 4 stoly a rozbil 20 talířů.
0: Moc krát děkuju, tak to byl určitě ta Tulda. Tati! Tati, co jsem se tě nahledal? Tati, není ti nic?
1: Celkem držím pohromadě, že no, jen jsem si narazil...
0: Co je?
1: Jsem si narazil pánev.
0: Tak už víš, co to je?
1: Vím. Až moc dobře to vím. Tuhle vzadu je to... Kdyby to napsali do té knížky rovnou, tak jsem si dával kakramenský pozor.
3: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
4: Jak si Rumcajs nechal poručit od babičky Plušky. Jičínský sládek Kule byl taková tíha, že ho země sotva nesla. A tak starosta Toušek jednou povídá.
5: Aby měla městská rada větší váhu, vezmeme sládka mezi konšely.
4: Dali pro něho udělat židli z křemeláku. Jiná by se pod ním byla rozletěla na třísky. Nedlouho potom vzkázal jičínský kníže pán starostovi, že od zítra nebude jezdit kočárem po silnici, ale rovnou přes louku u rybníka. Starosta Toušek řekl písaři, písař vzal klíč a šli otevřít kasu. Kasa měla zámek a muselo se v něm 9krát otočit klíčem. Před léty ho vykoval kovář Hrášek. Nikdo po něm by to už nedokázal. Otevřeli kasu, starosta do ní sáhl pro knihu a v knize bylo psáno, že louka u rybníka už 300 let patří městu Jičínu. Starosta dal knihu zpátky pod víko, 9krát otočil klíčem na druhou stranu a k tomu povídá.
5: Ať kníže pán přijde a my mu ukážeme, čí je ta louka.
4: Když to kníže pánovi vyřídili, vyjela do něho taková zlost, až od něj syčelo. Ani kočár si nezavolal, přirajtoval rovnou na koni.
6: To je rebelie, povídá starostovi Touškovi a všem radním. A někdo si to odnese.
4: Dovedli ho ke kase a řekli.
5: Kníže pán sám uvidí, co je psáno v knize.
4: Jičínský kníže pán jen poťukával kramflíčkem u boty od laždici. Starosta tedy kývil na písaře.
5: Otvírej.
4: Písař nasadil klíč, ale jak se třásl písařskou bázní, klíč se mu vysmekl z ruky. Rozjel se pod laždicích rovnou pod nohy Sládkovi. Kule jednou nohou stačil uskočit, za to druhou dostoupil na klíč. Ten klíč už nikdy nebude otvírat. Sládek ho roztlápl na macísek. Kníže pán přestal poťukávat kramflíčkem, postavil se na celou nohu a povídá.
6: Quel malheur! Teď už si nepřečtu, že ta louka u rybníka není má.
4: Odešel z radnice, vyskočil na koně a rajtoval přes ring zpátky do zámku. Odpoledne dal zapřáhnout do kočáru a rozkázal točit se s kočárem po louce u rybníka. Když kníže pán odrajtoval, postál starosta s radními nad rozšlápnutým klíčem. Nakonec řekli.
5: Ty si to, Kule, udělal, tak to zas odčiň.
4: Sládek Kule vzal klíč a obešel s ním všech 6 kovářů, co tloukli v Jičíně kladivem. Kováři se na klíč podívali a řekli.
7: Aby s tím Kule snad šel do Hradce.
4: Sládek Kule se vypravil do Hradce a obešel s roztlápnutým klíčem 11 lepších kovářů. Podívali se na klíč a povídají.
7: Tohle by nesvedli ani v Praze.
4: Kule strčil klíč za košily a vracel se zpátky do Jičína. Mračil se, až se mu nad hlavou zbíralo na mraky. Tou dobou seděl Rumcajs před jeskyní a zatloukal pěstí kámen do kamenu, aby si vyzkoušel loupežnickou sílu. V tom se začne prohýbat země.
7: To bude Sládek Kule, povídá Rumcajs.
4: Provlékl se houštím a potkal se se Sládkem na horní cestě nad Řáholcem. Povídá mu.
7: Tak jak si pořídil s klíčem v Hradci?
8: Takhle.
4: Povzdychl si Kule smutně, až od toho málem spadla rosa. Sáhl za košily a položil Rumcajsovi do dlaně roztlápnutý klíč. Rumcajs si klíč přehodil z ruky do ruky a řekl.
7: S jičínským starostou jsem se nikdy neměl nejlíp, ale s knížepánem vždycky mnohem hůř. Víš co, Kule? Prospí se tamhle v trávě a já se na to podívám.
4: Sládek Kule si opatrně lehl, aby neublížil pramínku podzemí nebo jezevci v noře, a než došla chvilička, spal. Rumcajs s roztlápnutým klíčem si sedl na to místo, kde prve zatloukal kámen do kamenu. Nadýchl se, až se na dubech hnulo listí, a dal se do klíče. Velikou silou ho mačkal a hnětl, až v železe skřípalo jako ve sněhu. Lopotil se s klíčem po délce i napříč, palci pracoval nejsilněji, malíčky jen přiťukával. Když to mělo být hotové, rozevřel dlaně a povídá.
7: Sakriš.
4: On mu v dlaních neležel klíč, ale ševcovské kladívko. Rumcajs si ofoukl čelo a dal se do toho znova. Místo klíče mu ale vyšlo železné kopítko, co na ně švec usadí botu, když chce zarazit hřebík do kramfleku. Tak Rumcajsovi vycházely všechny možné ševcovské vrcajky, až nakonec železo rozemnul v hrst cvočků. Povídá.
7: Kule, neznám kovářský fortel, jdu na to po ševcovsku.
4: Už jen čekal, až se Kule probudí, aby mu řekl, na radnici vyřiď, že starosta louku u rybníka před kníže pánem neuhájí. Jenže to už tam chvíli chodila kolem babka Snůší. A spíš babička, protože to byla taková pluška, co s ní postrčí každý větříček. Snůše jí vonělo jako z paseky. Dívá se na Rumcajse, jak pro samé rozpaky nad pokaženým klíčem znova začal zatloukat kámen do kamenu a povídá.
2: Ty jsi ale silák.
7: Jak kdo naroste,
4: řekl do vousu Rumcajs. Babička ukázala prstem na sládka uloženého v trávě.
2: A tohle je zas nějaká váha.
7: Jak kdo naroste,
4: řekl do vousu Rumcajs.
2: Za to já jsem hotová pápěra.
4: Politovala se babička, blízklo jí v očích a dořekla.
2: Co kdybych já, camprlička, vám dvěma silákům poručila? Poslechli byste?
7: Za sebe můžu slíbit, povídá Rumcajs.
2: A co kdybych ti poručila po knížecím?
4: Rumcajs se už klíbil jako pošťovíku, ale nakonec povídá.
7: Třeba po knížecím, když ti to, babičko, bude pro radost.
4: Babička Pluška se divně zajíkla, když křikla.
2: Auf!
4: Rumcajs vyskočil, jako by ho vyhodilo pérko. A babička Pluška zas na sládka.
2: A ty taky auf.
4: Rumcajs strčil do sládka loktem a Kule vyskočil taky.
2: A teď se chytráci podívejte.
4: Zaťukala si prstem na čelo babička.
2: Co jste málem zmařili svou nekřesťanskou silou a tíhou?
4: Rumcajs se podíval pod sebe a podíval se pod sládka.
7: Krucíš, povídá Rumcajs. Vždyť jsme málem zalehli, co se tu zelená. Vždyť on tu kvete zámečníček.
4: Babička Pluška už nečekala. Pospíchala, aby pověděla ve třech vsích, jak poručila Rumcajsovi. Rumcajs si klekl na koleno a utrhl dva zámečníčky i z kvítky. Tou dobou stál starosta Toušek s radními kolem zamčené kasy, aby jedovali, že kníže pán už zas jezdí do kolečka po louce u rybníka. Kníže pán se vyklánil z kočáru a volal na kočího.
2: A teď kalopem, aby se vidělo, kdo je té louky pán.
7: Taky, že se uvidí,
4: povídá někdo vpředu u koní. A on to Rumcajs. Vyšel z houští, sáhl koním po ohlávce a už to všecko vede k radnici. S Rumcajsem jde Kule, ten zas nese pod čepicí oba zámečníčky, aby je nevytrousil z tlustých prstů. Na radnici ty zámečníčky dali jednoho před kasu a druhého za ní. Ten vpředu táhl, ten vzadu tlačil a zámek odskočil. Pod víkem ležela kniha a v ní bylo napsáno, čí je ta louka u rybníka.

co jsem ještě neskusil. Být kovářem je pěkné řemeslo. Budu kovat koně? To je práce pro mužskýho, ne pro ženskou. A jaká je ta kovářovic terka? Pěkné, statné děvče je to, bude se ti líbit. Chválila kovářovu dceru babka a vedla Honzu do vsi. Sotva Honza v kovárně pozdravil, už tu byla terka. Prohlídla si ho od hlavy k patě a zeptala se. Sílu máš? Kovář musí být silný. Sama ho popadla v pase a než se Honza vzpamatoval, zvedla ho do výšky a zatočila se s ním po kovárně. Pak vzala železný prut a stočila ho do oblouku. Honza obdivem jen vydechl. Naše terka má sílu jako chlap, smál se její otec. Ale ať se radši učí v kuchyni vařit polívky. A taky péct koláče a smažit koblížky. Ženská má být u plotny, ne u kovadliny. Tak je to, Terinko. Kývl na svou silnou dceru. Co říkáš? Vezmeme ho do učení? Ať to zkusí, když si troufá. Krčila rameny terka. A Honza u kováře zůstal. Nejdřív jenom foukal do výhně. Pak se učil perlíkem bušit do železa. Honza se divil, jak se ten žhavý kousek musí všelijak obracet a protahovat, namáčet do vody a zasekovat. Jaké je to umění vykovat pěknou podkovu. I motyky, radlice a lopaty se naučil. Brzy ho z té práce bolely ruce i záda. Ale když viděl, jak se na něj terka po očku dívá, nepolevil. V poledne, když pak všichni seděli u stolu a Terinka mu nalívala polívku do talíře, pohladil jí ruku. A na všechnu tu kovářskou dřinu rázem zapomněl. Ty se mi tak líbíš, Terinko, vzdychal Honza zamilovaně. Jsi pěkná a silná, takové děvče jsem ještě nepotkal. Chtěl bych tě za ženu. Až budeš mít sílu jako já, vezmu si tě, smála se terka a zas popadla Honzu jako pírko a točila s ním po kovárně. Jednou Honza zametal před chalupou a v tom vidí, jak se k němu blíží černovlasý mládenec na velkém černém koni. Potřebuju toho hřebce okovat, hlásil, sotva seskočil z koně. Z kovárny vyběhla terka a hned se s mládencem vítala. Buď zdrav, Petře, vidíš, máme nového učedníka. Ten oková tvého Urgoše. To je Petr z Pikovické tvrze, povídá kovář Honzovi. Říkají mu Černý Petr, umí čarovat. Tak pěkné koně, jako má on, nemá nikdo v celém kraji. Terka rozhodla, že budeš jeho koně kovat. Bude to zkouška tvého kovářského umění. Honza obrousil kopyto a přikoval první podkovu. Ale v tom se kuň vzepěl a kopl ho, až se odkutálel. Terka i Petr se smáli. Jen kovář povídá, ještě to neumíš, Honzo. A okoval hřebce sám. Pak si terka vymyslela, že se musí Honza na koni projet, když přibyl první podkovu. Nikam nepojedu. Nikdy jsem na koni neseděl, bránil se Honza. Ani mě pro radost to neuděláš? Vyzvídala terka. Pro tebe všechno, Terinko, kýval Honza. Terka ho hned popadla, hodila do sedla a kůň vyrazil. Honza se zoufale držel hřívy. Křičel, ale kůň s ním uháněl dál. Už byl daleko za vsí. Cesta tam byla plná kamení a v tom křísl Urgoš kopytem o kámen a ztratil podkovu. Zrovna tu na levé noze, kterou Honza přibíjel. Pak vyhodil zadkem, Honzu schodil a obloukem se vracel do kovárny. Když se Honza s hekáním přiloudal, měl už hřebec novou podkovu. Moc toho ještě neumíš, Honzo, smála se terka. Teď se projedu já s Petrem. Černovlasý mládenec ji vysadil do sedla a sám si vyskočil za ní. Objal ji a Honza viděl, jak jí dává na tvář hubičku. To je moje děvče, kam ji vezeš, křikl. A ještě dřív, než kuň vyrazil, chytil se ho za ocas. Ale Černý Petr mlaskl, pobídl koně a ten se vznesl do vzduchu. Honza se držel koňského ocasu jako klíště. Křičel hrůzou, ale terka se po něm jen otáčela a ještě víc se smála. Letěli nad polem, nad rybníkem a nad lesem. Urgoš stoupal stále výš. Už byli skoro na vrcholu kopce. Tam stála Pikovická tvrz. Terka se ohlídla a když viděla, že se Honza pořád koňského ocasu drží, něco špitla Urgošovi do hřívy. Ten vykopl zadníma nohama a schodil Honzu do trní na samém vrchu.

0: holukopce. Honza dopadl doprostřed ostružiní. Nad sebou viděl Urgoše, jak přeletěl hradbu a zmizel s Terkou a Černým Petrem za zdí tvrze. Terinko, co jsi mi to vyvedla? Jsi jako ty Krejčíkovy holky, naříkal Honza. Jak se o tu dostanu? Bodliny z ostružinových listů se mu zabodávaly do šatů, pohnout se nemohl. A v tom si vzpomněl, že má v kapse klubko se zlatou nití, které si schoval, když z Krejčíkovic holkami prchal z jeskyně Skalních mužů. Vyndal je z kapsy, přivázal konec niti na keř a hodil klubko dolů. Podél zlaté nitky se udělala volná cestička. Honza se tou škvírou protahoval, až se dostal pod kopec. Pak se vydal přes les a přes pole zpátky ke kovárně. Přišel tam až další den v poledne. Před kovárnou stál jiný kůň, ještě větší a statnější než Urgoš. A Terka už byla doma. Kde se touláš, Honzo? Vítala ho. Za stolem seděl i Černý Petr. Terinka uvařila dobrou polívku a taky koblížky nasmažila.
1: Dá ti jich pár na cestu, povídá kovář.
0: Na jakou cestu? Divil se Honza. Terka už umí vařit polívky i péct koláče a po práci v kovárně se jí stýská. Už tě nepotřebujeme, dodal kovář. Tak, tak, kýval Černý Petr a zazdal Terce pusu na tvář. Už mě na ty vaše koblihy přešla chuť. Zamračil se Honza. Nenaříkej, Honzo, svět je veliký. Jistě v něm najdeš děvče, co se ti bude líbit. Chlácholil ho kovář. Neumím děvče očarovat, nemám pět divokých koní, ani tvrz na kopci. Tak, abych šel. Vzdychl Honza. Na cestě našel tu podkovu, kterou ztratil kůň Urgoš. Vezmu si ji pro štěstí, řekl si. Oprášil podkovu a čím víc se od kovárny vzdaloval, tím víc na Terku zapomínal.

Kola visí výprask a já za ní peru.

0: o Kateřince a tlustém červeném svetru. Byla jedna holčička, jmenovala se Kateřinka, a ta dostala k Vánocům krásný červený svetr, ale nechtěla ho nosit, ani když byl ten největší mráz. Proč pak si nevezmeš ten červený svetr, Kateřinko? Ptala se maminka a Kateřinka řekla, nechci ho, protože kouše. No to snad není možné, řekla maminka a šla a otevřela skříň, ale svetr udělal raf a kousl jí do prstu.
1: Ale podívejme se, řekla maminka,
0: ten svetr kouše jako pejsek. Až nebude mráz, dáme ho na dvůr hlídat a tobě upletu nový svetr z něčeho, co máš ráda. Tak mi upleť svetr ze špagetů, řekla Kateřinka. Ty já mám nejraději. A maminka řekla, proč ne? A upletla Kateřince svetr z teplých špagetů. A Kateřinka šla bruslit a každý se divil, jaký to má zvláštní svetr, kde kdo chtěl ochutnat, ale Kateřinka řekla, to tak, abyste mi snědli rukáv, už takhle je v něm zima. A opravdu, špagety brzo vystydnou, Kateřinka dostala rýmu, doma si vypila horký čaj, dala svetr do skříně a šla spát. Ale představte si, ráno nemohla svetr najít. Ve skříni byl jen ten červený a Kateřinka na ní spustila, kde je můj nový svetr? Přiznej se, co jsi mu udělal? A běžela do kuchyně a volala. Maminko, ten ošklivý hlídací svetr mi snědl můj nový svetr ze špagetů. A maminka řekla, to je ale tvoje chyba, Kateřinko. Neměla si ho dávat do skříně, když si věděla o červeném svetru, co je zač. A šla ke skříni a řekla, to se dělá, co? A červený svetr se začervenal a řekl, promiňte, ale měl jsem už takový hlad, že mi přišly vhod i studené špagety, ale mohu vás potěšit sdělením, že když se najím, nekoušu, račte mě pohladit a uvidíte. Jenom jestli nelžeš, řekla Kateřinka a zkusila ho pohladit, ale červený svetr opravdu nekousal, byl měkonký a huňatý a Kateřinka si ho oblékla a bylo jí krásně. A tak každý den u snídaně krmila Kateřinka červený svetr drobečky z rohlíků a červený svetr byl tlustší a tlustší a čím byl tlustší, tím víc hřál a Kateřinka v něm mohla bruslit od rána do večera.

0: Figi má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
1: Křemílek a Vochomůrka si dělali klouzačku. Nejdřív ji jen zhruba projeli a pak ji brousili. Povedla se jim klouzačka ostrá a zahnutá jako šavle. Sluníčko stálo na nebeském balkóně a dívalo se, jak se Křemílek s Vochomůrkou klouzají. A dostalo chuť sklouznout se taky a zavolalo.
2: Teď jedu já. Ať tě to ani nenapadne, křikl Vochomůrka. Jsi moc horké a zkazilo bys nám klouzačku.
3: Já bych zavřelo obě oči, povídá mírně sluníčko. A když zavřu obě oči, tak vůbec nejsem horké.
2: Jojo, ještě bys upadlo a kdo by tě pak zvedal, křikl Vochomůrka.
1: Potom se s Křemílkem ještě chvíli klouzali, ale začalo jim být zima.
2: Pojď, půjdeme se ohřát do chaloupky, řekl Křemílek.
1: A doma u roztopené pece jim bylo dobře. Ale aby jim bylo ještě líp, přinesl Vochomůrka z půdy pytel kaštanů.
2: Nejlepší jsou pečené, povídá. Rozhrábni Křemílku v peci a já budu sázet.
1: Křemílek rozhrábl oheň a Vochomůrka nasázel kaštany do pece.
2: Aby se rychle upekly, přihodíme ještě otýpku chrastí, jo,
1: povídá netrpělivě Vochomůrka. Oheň začal hučet a kaštany začaly vyvádět. První pukl, až to zazvonilo v oknech. Druhý bouchl, až se hnula pec.
2: Jo, za chvíli už budou, to už budou,
1: povídá spokojeně Vochomůrka. V tom vám rána, až se pec rozvalila na kusy. Dveře u světnice to vydržely, ale okna se vylámala z rámů a do chaloupky vletěl mráz. Nač dýchl, to se zamžilo a nač sáhl, to zmrzlo. Na Vochomůrku se jen podíval a Vochomůrka povídá
2: Už jsem zase hrozně nastek.
1: Křemílek ho uložil do promrzlé postele.
2: Ach je, mně je pořád hůř,
1: stěžoval si Vochomůrka.
2: Zamrzlo ve mně kýchnutí.
1: Od mrazu už pukaly hrnečky na polici a polínka v koutě.
2: Aj. Teď je mi nejhůř,
1: povídá Vochomůrka.
2: Dež napočítám do sedmi, je se mnou, amen.
1: Jenže v tom se otevřely dveře a do světnice přišlo sluníčko. Nic se nebojte, povídá, já tu nic nevyvedu. Ale máte tu tedy mráz jako v morně. A pec je nad ranc. A co tamhle Vochomůrka snad nestůně?
2: Stůně, špitl Křemílek. Už zas v něm zamrzlo kýchnutí.
1: Sluníčko otevřelo dlaň, usmálo se a na dlaní mu vykvetla kytka. Přivoň si, povídá Vochomůrkovi. Vochomůrka si čichl a rovnou
2: emčičičí.
1: Vyšlo z něj takové tíchnutí, že to zasadilo zpátky vyražená okna, postavilo rozvalenou pec, naštípalo polínka, rozškrtlo sirku a podpálilo na ohništi.
3: Za chvilku začne pec hřát, řeklo sluníčko a odešlo.
1: Venku se opatrně ohlídlo a sklouzlo se na té jejich klouzačce.

0: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: Každičký chléb má kůrku dvojí, ptáček si z hnízda vyletěl. Trochu se těší, trochu se bojí, cože ho čeká ve světě. Kam složí hlavu, co když se ztratí, kdo pak ho vezme pod křídla? Co dělá táta, kde pak je máti, která by na vše dohlídla? Štěstí je malé světelko v dálce, máš ho a ještě uneti. Tak tedy držme princezně palce, ať k svému štěstí.

0: Když budeš hezky poslouchat, povím ti pohádku o tom, jak chytrá liška napálila vránu. Černá vrána Krákalka poletovala nad vesnicí a rozhlížela se, kde by našla něco dobrého k snědku. Když tu uviděla na jedné zahradě stoleček, na stolečku talíř a na talíři veliký kus krásného a voňavého sýra. Krákalka se pozorně rozhlédla a když zjistila, že u stolu ani na zahradě nikdo není, šup! Už měla sýr v zobáku a odnášela si ho na kraj lesa. Tam se pohodlně usadila na větvi a těšila se, jak si na tom dobrém sýru pochutná. Jenže sýr tak krásně voněl, že ho ucítila liška, která byla nedaleko. Čenichala, odkud ta vůně přichází, až přiběhla ke stromu a na něm uviděla vránu Krákalku se sýrem v zobáku. Lišce se začaly zbíhat sliny. Přemýšlela, jak by se k sýru mohla dostat. To musí být výborný sýr, když tak krásně voní. Viď, Krákalko, povídá liška. No však ty si ho zasloužíš. Každý přece ví, že v celém lese není krásnější pták než si ty. Máš hezké lesklé černé peří. Překrásný silný zobák a ty pěkné štíhlé nohy. Vrána Krákalka se natřásala samou radostí, že jí liška tak chválí její peří, zobák a nohy. Liška se usmála pod fousy a pokračovala. A kamarád medvěd mi dokonce říkal, že prý máš úžasně silný hlas a umíš nádherně zpívat. Ale tomu já vůbec nevěřím, kde pak. Já si myslím, že žádný silný hlas nemáš. Určitě jenom slaboučce pípáš, jako malý vrabeček.
1: To Krákalku dopálilo. Každý přece ví, že umím krákat tak silně, až se to rozléhá široko daleko,
0: pomyslela si.
1: Jak může ta hloupá liška říkat, že já pípám jako vrabeček?
0: A rozhodla se, že svůj silný hlas musí lišce okamžitě ukázat. Zhluboka se nadechla a plná hrdla zakrákala na celý les. Jenže, jak otevřela zobák, sýr jí vypadl na zem a už ho měla mlsná liška v tlamě a spokojeně si ho odnášela do lesa. Teprve naše milá Krákalka pochopila, jak hloupě se nechala od lišky napálit.

0: přišel s tím mladej Šubr. Poradil totiž Imlaufovi, že když u vody pořád usíná a nevidí na splávek, že by si měl dát na prut rolničku a když ryba zabere, že ji uslyší, když už ji nevidí. Samozřejmě, že ticho bylo na hrázi i potom, protože ryby místní rybáře znali, věděli své a co nechtěli, nebrali. Jenomže potom dostal okoun Felix ten hudební nápad.
1: Je tady nějak smutno. Chtělo by to muziku. První zvonko hra na pardoubku a okolí. Jdeme si zacinkat.
2: Jak si chceš zacinkat?
1: To je náramně jednoduchý, Pepíku. Každý z těch rybářů má jinou rolničku. Ten trouba Imlauf, dokonce malej zvoneček. Když se rozdělíme a opatrně budeme tahat za háčky pěkně v rytmu a po pořadě, bude z toho písnička jedna radost.
2: A co budu dělat já?
3: A co budeme dělat my malí?
4: A co budeme dělat my, co nemáme hudební sluch? Ne, že bych se chtěl vnucovat.
1: Uplatní se každej, kdo se hudební produkce zúčastní. Tak jak jsem říkal, Pepa dvakrát, Aneška jednou, Lojza za zvoneček Imlaufovi a já budu jezdit, co to dá. Ty se zatím drž vzadu, tlusťochu, až se Lojza unaví, zaskočíš u zvonu.
0: A potom to skutečně začalo.

0: Na hrázi rybníka Pardoubek propuklo nejenom veliké cinkání, ale také pobíhání, trhání za rybářské pruty a také velikánské volání, naříkání a rozčilování, když na konci prutu nebylo nic a to tedy nebylo nikdy.
1: To je legrace.
2: Legrace to možná je, ale ne pro všechny. Podívej se na mladýho Šubra.
1: Nemá hudební sluch, jinak by neseděl jako boží umučení a tancoval po hrázi s ostatníma.
3: Co je s mladým Šubrem, Aneško?
2: Je smutný. A já vím proč.
3: Proč je smutný, Aneško?
2: Protože je zamilovaný, abys věděl.
1: No jo, ženská. Sotva se chlap na chvilku zamyslí, už je podle ní zamilovaný. A smím se zeptat, do koho, dámo?
2: Tak to vám můžu říct oběma a přímo. Šupr je zamilovaný do Haničky Zemlejna.
4: Do naší Haničky?
2: Správně, do naší Haničky.
1: No, i kdyby. Ale proč je z toho ten chasník smutný? Když je zamilovaný, tak má juchat, stepovat po hrázi a vyhrávat na zvonky místo nás. Zamilovaný a smutný, to jsem ještě nezahlídnul.
2: Jenomže on je zamilovaný nešťastně.
1: Ach, ty můj smutku nefalšovaný a žížalo slibovaná. Podle ženský musí být každej zamilovaný nešťastně, jinak to není ono. Kam na to chodí, ctnostná pana?
2: Já vím dokonce i proč je zamilovaný nešťastně.
5: Šťastně, nešťastně, ono to vyjde na stejno. Takovej chudák je nejdřív nešťastný, když ho ženská nechce, a když ho ženská chce, tak je nešťastný taky potom, protože mu udělá smutný život.
2: Jenomže ono je to složitější, abyste věděli. Tuhle jsem poslouchala Frolíka, jak na hrázi říkal Šťovíčkovi, že si prý s mlynářem Kotykem už plácli.
3: Koho plácli? Aneško.
2: Neřekla jsem ho, ale si plácli.
6: To jako, že se na něčem domluvili.
1: Takže je to jasný. Šubr chce Haničku a tatík ji slíbil Frolíkovi. No a

0: Proč nejsem lidi?
1: No jo, ale koho by chtěla naše Hanička?
2: Správně, Pepíku. Já vím najisto, koho chce Hanička Zemlejna za muže.
3: Tak schválně, jestli na to přijdu. Hanička nechce mladýho Kubu Šubra, protože chce starýho kulhavýho alkoholika, Frolíka, že jsem na to kápnul.
2: Přesně obráceně, ty nezdvořáku.
3: To by mě skutečně nenapadlo, štíhlá krasavice.
4: Nenapadlo. Co s tím budeme dělat?
1: Musíme Haničce a mladýmu Šubrovi nějak pomoct.
0: Jenomže jak? Proč nejsem lidi?
5: Povzdechnul si Lojzík, který opravdu nevěděl, co teď. Vždyť on měl přece Haničku Zemlejna rád úplně stejně jako mladý Šubr. Ale po rybím.
3: A co starý rybí šaman a děd vševěd Horymýr? Všechno ví, všechno zná, všude byl, všechno už tady podle něj jednou bylo. Tak ať se zamyslí.
5: Právě v tu chvíli, kdy ryby vymýšlely pomoc pro Haničku, sumec Horymýr ochutnával přesně tu samou vodu, co ji u pivovaru vylévali sladovníci do pardoubku, protože s ní právě umyli kádě od piva a sladu.
6: To zas bude proslov.
4: Horymýr zase nebude vědět, kdy přestat.
7: To už se bude muset nějak vydržet.
5: Povzdychnul si také Karásek Lojzík, který měl Haničku Zemlejna přece také moc rád. A tak plul s ostatními k tůni pro radu.
1: Jenom aby měl Horymýr náladu.
8: Tady se!
1: Jdeme kvůli Haničce, Horymýre.
8: Taky jste si všimli? Víte, proč chce dát mlynář Haničku Frolíkovi? Nevíte nic? On totiž mlynář Kotyk potřebuje ten kus louky za náhonem, co patří právě Frolíkovi. Tak to teď budou měnit. Mlynář dá Haničku a Frolík louku, co Kotykovi chybí.
3: Co nám raději, vyšehradský vladyko?
8: Musí se to zvážit, ale až se dneska večer zase sejde Hanička s Kubou tajně, měli byste někdo poslouchat, co si domlouvají a jestli na něco už náhodou nepřišli. Třeba mají svůj plán.
5: A tak to také udělali. Když zvonilo klekání a když se nárazy uvodomila pardoubského, mihnul stín Kotykovic Haničky a hned za ním také stín Šubrovic Kuby. A když se ti dva posadili do vrbiček, aby je nikdo neviděl, vystrčili ryby hlavičky nad vodu, aby jim nic neušlo.
9: Víš co? Já už vím, co udělám. Hodím ho do vody.
2: Ale to není správný, Kubo. Co z toho budeš mít, když ho namočíš? Co když se utopí a ty půjdeš do šatlevy?
9: Nic se mu nestane, spadne do vody a já ho zase vytáhnu. Nejdřív mě ale bude muset slíbit, že tě nechá na pokoji a mlynáři řekne, že si to s tou svatbou rozmyslel.
2: To taky není úplně správný, Kubo. A potom, tatínek chce přece tu louku. Ten nepovolí a bude se ptát, proč si to Frolík rozmyslel tak najednou. Ten mu to poví a to už tatínek nedovolí naši svatbu vůbec.
9: Tak co mám dělat, Haničko?
2: To, kdybych věděla. Tak ti to přece povím, ty můj Kubo ustaranej.
9: Ach jo.
2: Ach jo.
3: Kde pak? Ten se nerozhoupá. Musíme to vzít do ruky my. Nejlíp já. Plujem zpátky do tůně za Horymýrem.
8: Už je to opravdu hodně dávno. V Podolí bydlel bohatý dřevař, co měl pilu a kupoval klády zborů. No a ten měl taky dceru jako obrázek. Skoro stejně tak hezkou, jako je naše Hanička Zemlejna. A za ní chodili taky dva. Jeden řezník z Nuslí a jeden voraš z Podskalí. No samozřejmě, že tatík byl radši bohatýho řezníka než chudýho voraře, jenomže ten voraš mu byl zase přece jenom blíž, když byl od vody a od dřeva. tak nakonec se rozhodl pro řezníka, protože rád uzený a tomu bylo ještě blíž než smrkový klády z voru. Ten mladý od vorařů se trápil, holka taky, protože chtěla mladýho voraře a ne tlustýho starýho řezníka z nuslí. Tak jsem to nakonec musel zachránit já sám.
1: A jak jsi to všechno zachránil, Horimíre? Nakonec?
8: No jak? Počkal jsem si, až půjde řezník po hrázi a dojde na ten cíp, co patřil už tomu podolskýmu dřevaři, který měl tu holku. No a tam jsem na něj vystrčil z vody hlavu, zafuněl a zapukal. Ten pane uháněl, vodník, křičel. A když voraři ještě v hospodě na výtoni potvrdili, že na pile u toho dřevaře, co měl tu slečinku navdávání, skutečně bydlej vodníci, měl Mirej voraž pod řezníka pokoj.
3: No jo, blahorodí, ale kde tady seženeme vodníka? A potom... Mlejn je přece hezký kousek od Pardoubku. To by mě zajímalo, jak se tam chtějí při vší úctě vaše ctihodnosti přesunout a zahrát si zase na Hastrmana pro dobrou věc.
1: Tak to teda asi nepůjde.
0: To teda asi ne. Proč nejsem lidi?
6: Kde pak? Tam se Horimír asi nedostane. Teda jestli se nepletu.
4: Dostane. Ale už se nedostane zpátky do Pardoubku.
3: Jsou chvíle, kdybych je vyloučil z rybníka do konce zápasu vašnosti. Nám jde o Haničku a vlastně i mladýho Šubra, voní komiko. Jestli na to náhodou nezapomněli při svým stáří.
6: Něco se děje. Po hladině pluje loďka po rybního šťovíčka, ale asi prázdná.
4: Něco se děje. Po hladině pluje šťovíček.
2: Něco se děje. Po hladině pluje Frolík a rovnou k Vodomilovi, aby věděl, co si Kuba s Haničkou povídají.
1: Tak to teda ne.
4: To nedovolíme.
3: To teda ani náhodou. Nemůžete Frolíka trochu pohoupat vaše sumčí fousatosti?
8: Ale s největší radostí.
9: Slyšela, Haničko? Někdo se topí.
10: Vydrž!
5: Kuba mezi tím vyskočil z vrbiček a skočil do vody. Potom plaval, co mu síly stačily za tím hlasem, protože jinak se nedalo, když už byla hned letma. To už ale Frolík stál. Prskal a nadával všem a na všechny strany. Od bašty jsem běžel po rybný šťovíček a scháněl svou loďku, že by tedy šel také jako na pomoc, jenomže jak by mohl jít na loďku, když si ji předtím vzal Frolík a milá šťovíčková loďka teď plula dnem nahoru někde u Rákosí.
1: Tak z toho zachránění zase asi nic nebude.
4: Kde pak? Už se z toho Frolík dostal.
0: A Kuba má pohrdinství. Teď mu Frolík neslíbí nic. Kde pak neslíbí, když má pod sebou pevno?
3: Že by tam šoupli zase toho Hastrmana jako v Podolí jasnosti?
8: Správně, ještě nemá vyhráno. Vodník! Vodník!
9: Nevyvádí Frolíku a nastup si tady do loďky.
8: Vodník! Já ho viděl! Velikánský vodník!
9: Žádný vodník. Sumec to byl ty, Matějko. Já ho viděl. Největší sumec na světě.
8: Sumec. Obrovský sumec. No, chtěl mě polknout sumec.
5: A že by hlídal jikry? No, to sumci někdy dělají. Hlídají jikry a to napadnou i člověka. Oh, žádná jiná ryba to nedělá než sumec. No jo, ale teď, na podzim. Ale to už si říkal opravdu jenom pro sebe, protože on svým rybám rozuměl a začínal tušit, jak to všechno asi bylo. Mrknul na Kubu a potom pověděl Frolíkovi přímo.
8: Kuba ti zachránil život, ty Matějko. Měl by se smířit. Podívej, jak jim to sluší.
11: Asi máš pravdu, šťovíčku. To byl jenom takovej... To byl takovej divnej nápad mlináře Kotika.
10: Nelži, Frolíku. Myslím, že se sem blíží ten sumec.
11: Tak jo. Všechno dobrý, Kubo.
9: Všechno dobrý, Frolíku.
5: A tak to bylo konečně všechno, jak to mělo správně být. A ještě pozdě v noci přišla Hanička s Kubou vděčně nahráz.
9: Děkuju, ryby. Už vás chytat nebudu. I když mi ty chvilky nahrázy budou chybět.
2: Proč bys nechodil k vodě, Kubo? K vodě choď. Chytej, aby ostatní neřekli a nepoznali, kdo nám pomohl. Ale chytej na korálek. Místo háčku si tam dej korálek a na korálek těstíčko. Nebo koláč, co jim napeču. Ryby si ho stáhnou a nic se jim nestane. Děkuju vám, ryby. Ryby, moje ryby.

0: Pán na Sobíně, Ctibor, byl silný kníže. V jeho državách vládl zákon. Labkové se do těch krajů neodvážili a poddaný lid si vážil jeho spravedlnosti. Jenže, jak už to bývá, i on měl svoji slabinu. Byl to jeho jediný syn, Bystrík. Ale věru, že ho to jméno příliš nezdobilo. Mladý pán byl od přírody hlupáček, bezbraný jako malé dítě. Ctibor se o syna velmi bál, ale místo toho, aby ho naučil samostatnosti, obklopil ho vychovateli, kteří ho chránili před okolním světem. Chlapec znal jenom Sobín a laskavé rady svých pečovatelů. Ti Ctiborovi domlouvali, ještě snad není pozdě, aby se Bystrík do života něco přiučil. Ovšem, když jim dal Ctibor konečně za pravdu, stala se tragická nehoda a pán ze Sobína zahynul při lovu. Bystrík zůstal sám a sám ve světě, který neznal. To se ví, že se brzy stal kořistí lehkoživků, kteří na Sobíně přišli k dobrému živobytí. A právě tehdy se to stalo. Mohl jsem si vybrat, kdo mě smí po mé smrti vidět. A vybral jsem si tebe, ozvalo se pod zemím. Permon Kantor, který tudy procházel, se zarazil. Na sudu ve sklepní chodbě seděl duch hradního pána a světlo louče se odráželo od jeho svátečního roucha. To je pro mě veliká čest, pane, uklonil se Permoník. Jenom nevím, proč se jí dostalo zrovna mě. Váš syn by vás viděl určitě raději. Jeho jediného jsem nesměl zvolit. Je to můj trest za chyby, kterých jsem se při jeho výchově dopustil. Kantor uvážlivě pokýval hlavou. Něco na tom bude. Jsi drzý, Kantore. Já si nevybral vás, ale vy mě, odsekl Permon. Ctibor si povzdychl, chtě nechtě mu musel dát za pravdu. Říká se o tobě, že jsi dobrý učitel, začal pán ze široka. Dám ti zprávu pro syna, ty mu ji předáš a navrch přidáš i radu. A jak si to představujete? Mám přijít za Bystrýkem a říct mu, toho vyžeň, před tamtím zavři dveře? Pověděl jste vůbec synovi o Permonících? Když se před ním objevím, zešílí strachy, bojí se i myší v kuchyni. Co pak myši? Už utíkají, povzdychl si Ctibor. Ty z kuchyně i ty lidské. Vyjedli Sobín a půjdou ohrad dál. Jen jeden zůstává. A toho se bojím. Kantor věděl, o kom je řeč. Kornel si říkal alchymista a utekl na Sobín od císařského dvora. Měl nos na zlato, věřil, že je ukryté ve sklepení. Trávil hodně času v knihovně, našel staré mapy a na nich tajné značky vyznačující cestu k rodinnému pokladu. Už se blížil k cíli. Jakmile najde zlato, zmizí v dalekých zemích. Kantor ho bedlivě sledoval, neboť permonickým úkolem je už odedávna hlídat staré poklady. Na dnešní noc si Kornel vypočítal, že prokope poslední překážku k sobínskému pokladu. Také Kantor se připravoval. Spolu se svými žáčky celý den přetahovali truhly se zlatem ze staré skrýše do náhradní. Přesně o půlnoci se ve stěně uvolnily kameny a do skrýše se vsoukal Kornel. Nevěřil světlu louče. Tolik času věnoval studiu map a výpočtům a byl si tak jist a teď nikde nic. Běsnil, kopal do stěn, běhal dokola, ale nebylo mu to nic platné. Poklad tu nebyl. Snad už od něj máme pokoj, zadoufal Kantor. Ale kde pak? Ani si nestačil po rušné noci odpočinout a byl tu Ctibor. Víš, co ten darebák udělal, chroptil s námahou. Kantor ho chtěl upozornit, že by ho mohla skolit mrtvice. Pak si ale řekl, že v jeho případě už je to jedno. Uspořádal pro mého syna parádní představení, vztekal se Ctibor. Vyvolával mého ducha. Je to šarlatán, podvodník, břichomluvec. Bystrý k tomu uvěřil? Ctibor smutně pokýval hlavou. Kantor se pousmál a zamířil ke dveřím. Počkej, kam jdeš? Číst si v moudrých knihách, řekl kantor. Druhý den Bystrík nedočkavě poposedával v křesle. Uslyším ho? Ozve se znovu? Už se na vás těší, ujišťoval ho Kornel a připravoval stůl s ubrusem dlouhým až na zem, aby nebyly vidět provázky, za které bude tahat, až duch začne lomcovat nábytkem. To Permoníkovi vyhovovalo. Nepozorovaně vklouzl pod stůl, zatímco se sál plnil hosty a zvědavým služebnictvem. Kornel zasedl za stůl, vše utichlo. Duchu pana Ctibora, jsi mezi námi? Kornel zatáhl za provázek a stůl se pohnul. To víte, že jsem tady, ozval se kantor a vysoukal se spod stolu. Lekli se všichni, nejvíc Kornel. Co to má znamenat, křičel a ve všeobecném zmatku vynikal Bystrýkův pláč. Můj otec tak hele nevypadal, vznikal chlapec. Jistě, že ne, usmál se kantor. Za to může on, ukázal na Kornela. Strkal mě pod stůl, až jsem se takhle zmenšil. To je lež, nikdy jsem toho skřeta neviděl, křičel Kornel. Ale to už kantor zvedl ruku a ze všech koutů se vynořili Permoníčkové. Mě taky zmenšil, mě taky a mě jak by smet, ozývalo se ze všech stran. Nevěřte jim, neumím zmenšovat lidi ani vyvolávat duchy, neumím vůbec nic, volal Kornel, běhal síní a marně uhýbal bouchancům rozezlených hostů. Nikdo mu nevěřil. Nakonec vyskočil z okna. Naštěstí bylo v přízemí. A Permoníčkové ho doprovodili až k bráně. Takhle jsem si to nepředstavoval, mračil se Ctibor, když se později sešli s kantorem ve sklepení. Chtěl jste, aby podvodník zmizel? Chtěl. A zmizel? Zmizel. Jenže Bystrík si teď myslí, že jsi jeho otec. Kde pak? Jeho srdce mu prozradilo, že to tak není. Jenže rozum a srdce k sobě někdy mají spletitou pouť záludnější, než jsou chodby v podzemí. Co uděláš? Kantor se dlouho rozmýšlel. Nastalo září, a Bystrík přišel prvně do Permonické třídy. Zmateně se rozhlížel. Jsou tu jenom malé stoličky? Samozřejmě, protože jsou pro malé Permoníky. Ty si, chlapče, budeš muset přinést velkou židli. A kde rostou velké židle? Zeptal se Bystrík bezelstně. Kantor zavřel oči. S tím klukem bude ale práce, pomyslel si. A rychle začal listovat v moudrých knihách.
1: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!
2: Zrovna jsem vyndala z tašky velkou průhlednou krabici řízků, když se ode dveří kupé ozvalo supění. Ohlédla jsem se a s hrůzou vyskočila na sedadlo. Ta obluda, kterou Vašek zval do kupé a nazýval něžně pejsánkem, byl obrovský Bernardín.
3: Pojď, pejsánku, pojď. Nic se neboj. To je moje maminka.
2: Křičela jsem hrůzou.
4: Okamžitě pošli to tady pryč.
2: Ale můj hlas zanikl v houkání vlaku, který právě vyjížděl do tunelu. Sotva do kupé proniklo světlo, z pejsánka byl už vidět jenom ohon a z řízků nezbylo nic.
3: No, mami, a co já?
2: U podivně ublížený pohled Vaška mě nedojal. To máš z toho, že se kamarádíš s každým, koho potkáš, pomyslela jsem si s lehkým zadosti učiněním.

0: Mami,
1: jakmile jsem na ohradě uviděl plakát Jsme připraveni na zimu, věděl jsem, že vypuklo léto. A taky jo. Teploměr šel nahoru, punčochy dolů a už jsme si to frčeli do náruče matky přírody, kde se nám nabízely nejrůznější rozkoše, jako opékané bořty, včelí žihadla, rozbitá kolena, hrady, převozy a zámky. Největší hrad byl Karlštejn a největší převoz, když jsme s Taťuldou převezli jeden druhého.

0: rodiče běží, tady někde určitě bude nějaké strašidlo.
1: Kde by se tu vzalo?
2: Na starých hradech vždycky bývají strašidla, pane Spejble.
1: Co vás nemá, děti? Žádná strašidla nejsou.
0: Nejsou? Tak to si mi vykládal Báchorky.
1: Jaké Báchorky?
0: O strašidlech. To bylo nějakého povídání o hejkalech a čertech, o bílé paní a o bludičkách nad močálem.
2: A o bezhlavém rytíři, o tom jste vykládal taky.
1: Jo, pohádky, ale to jste byli ještě malí.
0: Jen to nezamluvej, taťulinku, tak jsou strašidla nebo nejsou, nebo z nich děti vyrostou. Když jsou děti malé, tak strašidla jsou, a když vyrostou, tak už strašidla nejsou.
1: Ale vždyť povídám, že to je jen taková báchorka. To lidi si ty pohádky vymyslili, protože... Protože se báli.
0: Neblázni, holka, když tata Tatulda opovídá, že strašidla nejsou.
1: Já se tam radši podívám.
0: Želiku, ticho.
1: Tak víte, co to bylo? Průvan. Obyčejný průvan. Přibouch dveře a dveře přiskřípli Kastelánovi kočce ocas. Vždyť jsem vám to povídal, strašidla nejsou a basta.
0: To je tedy škoda.
1: Proč, prosím tě?
0: Že když už se tu na hradě díky panu Kastelánovi můžem uložit na noc a nemusíme vliáku hnát až do vesnice, že tady ani toho bezhlavého rytíře neuvidíme.
1: A co bys z toho měl?
2: Já bych se ho bála.
0: Byla by psina. A měl bych po prázdninách klukům o čem vykládat. Hele, tatí, a to ten rytíř nosí hlavu v podpaží jen tak, nebo v kufříku?
2: Yes.
1: Hele, nech už toho, nebo nás tu všecky svamfrníš. Půlnoc je na spadnutí a my tady strašíme v průvanu. Hybaj do komnaty a už ať jste poduchnou.
0: Stejně je to škoda. Tak pojď, máni.
2: Dobrou noc, pane Spejble.
1: Tak se na tu žeríku podívej. Ten kluk je celý nešťastný, že nemůže vidět bezhlavýho rytíře. A přitom je to úplná hloupost. Že ne? No, copak o to, já bych mu takovou podívanou docela rád poskytnul, aby si přišel na svý, víš? Ale jak to udělat, aby... Leda bychom to strašidílko Hurvínkovi udělali sami? Noční košili si vysoukám až přes hlavu, do ruky kopí, co říkáš? Tak pojď, jde se na to.
0: Já ponesu ten smyták se strašidelnou parádou nahoře a ty budeš vzadu držet prostěradlo, aby pěkně plandalo.
2: Jo, jo.
0: A to jsem na taťuldu vážně zvědavej, co na to řekne.
2: A to pořád povídal, že strašidla nejsou?
1: Netáhej za tu ženku. Mám to v tebe, kdy to všechno spadne. Pěkně potichu vpřed.
0: Pozor, máni, a pořádně drž.
1: Jsme milování, bude velký duchu. Nemohli bychom se dohodnout po dobrým?
0: Už budu hodnej.
2: Pomoc, strašidlo!
1: Pomoc, strašidlo! Šmankote, Hurvínku, to jsi ty?
0: To jsi ty, taťuldo?
2: Pane Spejble, a já jsem se tolik bála.
1: Co vás to napadlo? V člověku se duše třese jako puding na talíři.
0: A proč? Sám si přece povídal, že strašidla nejsou.
1: Nejsou. Samo sebou, že nejsou, ale jeden si nemůže být dost jistý, že ano? A já tu kvůli tobě šaškuju.
2: To se povedlo?
1: jakej pak rytíř. Žerik v brnění a žádný strašidlo.

0: Troček vezl kanón na Zebín. Jednou se vídeňský císař pán díval na mapu a povídá: vidím u Jičína pěkný kopeček, co mu říkají Zebín. A jestli pak on na tom kopečku stojí pořádný kanón? Hned hnal ordonance, aby se na to v Jičíně zeptal. Ordonanc dojel, obhlídl Zebín a vrátil se do Vídně s vyřízením: melduju, že na tom kopci kanon nestojí, jen pár třešní tam roste a kluci je drbou a cvrnkají po sobě pecky.
1: Od pecky ani moucha nepadne, povídá císař pán. A proto se tam postaví kanon, aby z něho bylo všude kdo střelení.
0: Hned dal takový kanón ulít a poslal ho po železnici do Jičína. V Jičíně radost neměli. Kanónu bylo plné nádraží a ještě ho kus přečníval za stanici. Přiběhl k němu jičínský generál a všichni obrsti z kasáren. Na ja, povídá generál, po železnici jel kanón jako po mydlině. Ale jak my ho teď dostaneme na ten kopec Zebín? Protože v Jičíně ani ve vsích kolem nebyl takový vůz, co by císař pánský kanon uvezl, a nebylo tam ani spřežení, které by kanon utáhlo. A to už taky hrálo v telegrafních drátech z Vídně do Jičína. Kdy bude stát ten kanon, co jsem poslal na kopci Zebíně, a kdy už se z něho dá první šůz? Podepsán byl císař pán. Jičín.

0: z generálského rozkazu vyvezeš kanón z nádraží na kopec Zebín.
1: A to ne, povídá mírně Šejtroček, protože z kanónu se střílí po lidech. Lejtnant zčervenal jako generálské podšití.
0: Tak ho tam vyvezeš z rozkazu samotného císařpána.
1: A to taky ne, zasmírně Šejtroček. Lejtnant zbledl jako nedošlý pecen.
0: Za tu neposlušnost tedy půjdeš sám na vojnu a rovnou na 14 let. Tohle už byla pro Šejtročka zlá studie. V tom se mu ale přitočil Valach Žemlička hubou k uchu a šeptá: jen řekni, že dovezeš. A všecko se uvidí.
1: Tak tedy dovezu,
0: řekl forman Šejtroček. Lejtnant se vrátil do barvy a odešel s tím vyřízením k generálovi. Ten den, co měl Šejtroček vést kanón z nádraží, nesměl v Jičíně nikdo vyjít na ulici, to aby kanónu nic nepřekáželo. Celý batalion vojáků musel přijít z kasáren, aby kanón složili z vagónu na Šejtročku v vůz. Jičínský generál a obrsti si jen dívali a sykali přes zuby, když vojáci s kanónem někde trochu zadrhli. Forman Šejtroček do toho pořád: kdyby svět věděl, jak já nerad ten kanón povezu. Od telegrafu pořád lítali s císařpánským poptáním, kdy už ten kanón bude stát a kdy se z něho vystřelí. Když kanón vezli, šel generál a obrsti po špičkách, aby se kanón nepřevážil. Forman Šejtroček nevesele poponášel opratě, jen Valach Žemlička si bystře vykračoval před vozem a co chvilku se zasmál. Prošli Jičínem a dál a jsou pod Zebínem. Jičínský generál ukázal šavlí. A teď direkcion na ten kopec. Valach Žemlička zabral do postraňků a v tom jako by se mu zvrtlo kopito. Vozem trhlo, kanon se převážil a všecko to sletělo. Pod Zebínem je tvrdo a tak se kanon ohnul. V Šejtročkovi ustydla krev. A už k němu skočí generál a všichni obrsti. To si zodpovíš samotnému císařpánovi. Jenže v tom zas Valach Žemlička Šejtročkovi něco přišeptl a on povídá: a co já bych se zodpovídal? Kůň šel na rozkaz pana generála. To musel jičínský generál uznat. Chvíli se radil s obrsty a křikl: ať se ten kanón co nejrychleji vyveze na kopec, jak je, a honem ať se z něho vystřelí. Přitom generála pořád překřikovali ordonanci, že císařpán z Vídně pilně vzkazuje, co je s tím kanónem.

Nakonec stál kanón na samém vršku kopce Zebína. Kanonýři ho naládovali a pak s ním mířili. Šejtroček se opíral bokem o vůz a pořád tak nevesele. Kdo ví, kam ta koule půjde? Kdo ví, komu ublíží? Žemlíčka se k němu přitřel hubou ještě do třetice a přišeptl: však se to uvidí. A namířeno. Jičínský generál křikne: an fire! Kanon vystřelil. Vystřelil kouli, že až bylo pro strach. Nesla se

ale jen kousek. Uhodila rovnou do pole Turků pod Zebínem. To proto, že kanon byl od nárazu ohnutý. Šlo to jen do Turku, ublížilo to jen dýním. Vydýchl si vesele šejtroček. Jenže teď s tím zasměli mutaci jičínský generál a obrsti. Strachy se jim až omžily zlaté knoflíky. Až se císař pán doví, jak jsme si vedli s jeho kanónem, vězení na festunku se nevyhneme. S těžkým srdcem vyslali na poštu lejtnanta, aby císař pánovi poslal telegram. Kanón střelil, ale doletělo to jen k Turkům. Císař pán si ve Vídni telegram přečetl, dal si podat mapu a chvíli na ní měřil. Potom rozkázal jičínskému generálovi a všem obrstům sofort pošlete po zlaté medaily. Byla to přece rána rovnou mě pro parádu. Vždyť je to od Zebína k Turkům nejmín 900 mil. A to všecko proto, že v telegramu je písmeno jako písmeno. Jičínský generál a obrsti si mohli nad císařskými medailemi hlavu ukroutit a přivodilo jim to motolici. Ale to už zas Valach Žemlička dávno stál ve stáji a šejtroček ho jemně hřebelcoval.

0: Králík jde na návštěvu. Po té dobrodružné noci u pana Vavřince se Hihlík probudil až v poledne, ale stejně byl nevyspalý a houpal se mu žaludek. Horší bylo, že musel strávit dědečkovi výtky.
1: Hihlíku, to si můj vnuk. Nechat se chytit na kousek špeku nebo čeho, jako nějaká hloupá myš.
2: Ale dědo, já se na žádný špek nechytil. Já se jenom snažil zachránit ten jeho palec, vysvětloval Hihlík.
1: To ti chválím, roztal trochu dědeček. Pan Vavřinec je moc hodný, pan domácí, ale vidět tě nemusel. Hrome hochu, měl jsi s něčím splynout, aby tě nespatřil.
2: A s čím asi? Stekal se Hihlík. S tou pastí? S tou jsem byl splynutý až moc, když jsem byl chycený.
0: Děda pokýval hlavou, ale úplně spokojený nebyl.
1: Tak dobrá, viděl tě. Ale to mi řekni, proč jsi se s ním musel pustit do hovoru?
2: On si začal, žaloval Hihlík. Začal se vyptávat, co jsem zač, tak jsem se mu představil a tak dále a tak dále a tak dále.
1: A tak dále a tak dále,
0: děda se chytil za hlavu. No nic, je to vlastně moje vina, já tě vychovával k ochotě, slušnosti a zdvořilosti. Kvůli tomu nás teď pan Vavřinec vyhodí na ulici.
2: Nevyhodí, řekl Hihlík rozhodně, já ho znám. On je, dědo, takový jako osamělej, nebo co? No, vzpomeň si, měl tu snad někdy nějakou návštěvu?
1: To ne, připustil děda, pak se zamyslel a řekl, člověk potřebuje společnost jako vrána.
2: Jaká vrána?
1: Chlapče, vrána k vráně se dá, člověk člověka si hledá a pan Vavřinec nikoho nemá.
2: Ale má?
1: A koho?
2: Nás,
0: zvolal Hihlík triumfálně.
2: A já ho teď půjdu navštívit, ale netajně, jako až doteďka vždycky. Já na něho slušně zaklepám.
0: A hned na to vybral v prádelníku 3 neokousané licháče, nadechl se a než mu v tom děda mohl zabránit, zabouchal na zeď.
3: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

0: Polka, ta není vůbec těžká. Podívej. To bych tě naučil v několika lekcích.
1: To je hezký zvyk, co tam u vás máte.
0: Jaký zvyk?
1: No myslím, jeden muž a jedna žena. No, žena.
0: Jo. To je u nás normální. Tak, například pan Drnec má paní Drncovou. A dost. A pan Lustyk, než ovdověl, měl paní Lustykovou. A dost.
1: A ty?
0: Já? Já nemám nikoho.
1: A dost?
0: A dost.
1: Víš, co je zvláštní? Ty neznáš naši řeč, já neznám vaši a přece si rozumíme. Čím to je?
0: Nevím. Podívej. Tam to je souhvězdí Orion. Tamhle Kassiopeia.
1: Hvězdy umíš jmenovat. Sekerou se ohánět.
0: Prý se budeš vdávat.
1: Budu sedmá žena.
0: Sedmá žena? A koho?
1: Nějakýho sultána.
2: Převezete doktory přes poušť, vsadíte na loď a hajdy zpátky.
3: Jo, ale kde vězí ten kluk?
4: Pane Drnec! Pane Drnec! Je zle! Lotran dostuje.
5: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!

Náladová ježibaba. Stojí ježibaba na ulici a o čem si přemýšlí. Najednou jí přeletěla kolem nosu moucha a ježibaba dostala zlou náladu. A tamhle jdou do školy dva kluci. Nejsou učesaní, čemu si se smějí a loudají se. A nepozdravili ježibabu. Ježibaba se zamračila a zvolala: čáry máry fok, ať jsou z vás pudlové. A z kluků se stali dva pudlové a už uháněli po čtyřech do školy. Tam hlede celá smečka kluků. Čáry máry fok, ať jsou z vás knírači. A smečka knírачů uhání se štěkotem do školy. A tuhle zase cupitají chichotající se holčičky. Čáry máry fok, ať jsou z vás foxteriéři. A smečka foxteriérů uhání s veselým štěkotem do školy. Já vám ukážu, bando, jedna nečesaná, loudavá, co neumí slušně pozdravit, volá za ním ježibaba. Paní učitelka sotva vstoupila do třídy, jenže neomdlela. Všude plno psů, každý sice sedí na židličce, koukají na paní učitelku prosebně a přitom žalostně vyjí. Paní učitelka se vypotácela ven ze třídy a rovnou za panem školníkem. Ten vzal pometlo a všechny psy vyhnal ze školy ven, protože tohle není žádná psí škola. A obrovská psí smečka běží pryč a štěká. Trochu radostně, protože nemusí sedět ve škole a mohou se venčit, ale také trochu smutně, protože když se stanou z dětí psové, čeká je psí život. A kdo ví, jaký to je život? A ježibaba ještě pořád stojí na tom místě a o čem si dumá. V tom jí přeletěla nad hlavou vlaštovka a ježibaba dostala dobrou náladu. A jak kolem ní běží s hrozným štěkotem ta smečka psů, usměje se a řekne: čáry máry fuk, ať jsou z těch psů zase děti. A opravdu už jsou z nich zase kluci a holky. Koukají všichni trochu udiveně, cože se to vlastně s nimi dělo. V tom jedna holčička koukne na hodinky a zvolá: páni, ono je 8:45 a my ještě nejsme ve škole, to bude paní učitelka hubovat. A všichni zase běží naspět do školy. Ježibaba se tomu jen zasměje: čáry máry fuk, ať je teprve 7:30. A také, že je. Děti by se mohly docela pomalu loudat, ale jen ať se proběhnou, to jim nezaškodí. Ježibaba se uculuje pod fousy a šmatlá pomalu k lesu do své chaloupky na kuří nožce.

0: jak štěňátko dostalo chuť na med. Bylo léto. Kopretiny, sedmi krásky, poměnky, slzičky, mateří douška, zlatobíl a modré zvonky. To všechno kvetlo a vonělo. Sluníčko svítilo a štěňátko skákalo po louce a hrálo si na honěnou smotýli. Vonělo ke kytičkám. A svět se mu zdál moc a moc krásný. Sluníčko do něj z legrace píchalo svými paprsky. Ty ale ani trochu neboleli. Zabzučilo mu najednou těsně kolem ucha, až si leknutím sedlo. Co to je? Ošklivý ovád, který štípe? Ale ovád bzučí jinak. Tohle bude asi včelička, řeklo si štěňátko a trochu se rozlobilo, že ho tak polekala. Já ti dám, pěkně tě proženu, že si to budeš dlouho pamatovat. Ale kde je? Teď tu byla a najednou tu není? Ozvalo se znova, jako kdyby se mu včelička smála. Počkej, až já tě chytím. Nic ti nepomůže, že se schováš do kytiček. Mně neutečeš. Už ji vidělo. Už po ní chňaplo, ale včelička najednou vznesla se vzhůru a letěla pryč. A štěňátko za ní, přes louku, přes sad, přes pole, skákalo, až se několikrát překulilo. Včelička doletěla až k červenému domečku na čtyřech nohách a tam zmizela. Štěně zklamaně obcházelo kolem. Co to tam uvnitř může být? Bydlí tu včelička? No asi ano, protože vidělo i jiné včelky, jak létají dovnitř a zase ven. A jak to tu voní? Co to jen může tak krásně vonět? Štěně si tu vůni odněkud pamatovalo, ale nemohlo si vzpomenout, co to je. Určitě něco moc a moc dobrého. Nemohlo by aspoň kousíček té vonavé dobroty ochutnat. Čenichalo kolem, ale nikde nic. A tou škvírou, co létají včeličky, se neprotáhne. Pak uvidělo, že má domeček vzadu dvířka. Má zkusit je otevřít. Vždyť nechce udělat včeličkám nic zlého, jen zkusit, jak to vonavé chutná, malinko si líznout. Odhodlalo se. Opatrně odsunulo petlici na dvířkách a vyskočilo dovnitř do úlu. Rozhlédlo se, v šeru vidělo naskládané pláty, ze kterých vycházela ta vůně. Konečně poznalo, co to vlastně voní. Med. Jednou mu doma dali kousek chleba namazaného medem a dodnes si tu nádhernou chuť pamatovalo. Ty včeličky se mají, vzdychlo si závistivě. Bydlí si v domečku plném medu. Jeho tu tolik, že jistě ani nepoznají, když si kousíček odnese. Chytlo plástev, vytáhlo ji ven a mlsalo, až mělo med až za ušima. Už se vůbec nezlobilo na včeličku, že je svým bzučením tak polekala. Naopak, jak by jinak přišlo k takové dobrotě, blaženě se olizovalo. Ale co to? Co to hučí? Jako kdyby tu najednou tekla řeka. Divoká řeka s peřejemi. A nad ním se vznášel mrak, hučící černý mrak. Kde se tu vzal a co mu chce udělat? Tohle opravdu nevypadá dobře, řeklo si štěňátko. Kdo uteče, ten vyhraje. Rozhodlo se, nechalo met medem a honem uhánělo ke své boudičce. Přes louku, přes sad, přes pole.
1: dobře vědělo, co je to za divný hučící mrak, který vyletěl z červeného domečku a řítil se za ním, stále blíž a blíž, až na dvorek a domů. Ale marně štěně utíkalo. Rozhněvaným včeličkám neuteklo. Vletěli za ním i do boudičky a pod jejich pichlavými šavličkami štěňátko úplně přešla chuť na med. Ještě, že přišla jeho paní a všechny ty píchance mu ošetřila a obvázala. Když večer vysvítl měsíček, rozesmál se na celé kolo. Poštípaný a opuchlý pejsek v obvazech. To byl pohled. Vypadal, jak kdyby utekl z nemocnice. Ale štěňátku do smíchu nebylo. Ani trochu. Dlouho nemohlo usnout. Převalovalo se z boku na bok a i ve spánku vzdychalo a naříkalo, až ho měsíčku začalo být líto. Zaklepal paprskem na červený domeček a dlouho, dlouho s včeličkami něco domlouval. Štěňátko neklidně spalo a najednou cítilo, že se v boudičce něco děje. Něco se tam hýbe. Je to sen nebo není to sen? Štěňátko vidělo velikou plástev medu. Chtělo si líznout, ale pak se zarazilo. Dobře si pamatovalo, co se stalo odpoledne. A to už se také na vršíčku plástve objevila včela. Včela byla obrovská. Větší než štěňátko. Jestli tam mě píchne, je se mnou konec, pomyslelo si s hrůzou. Ale včela se na ně docela přívětivě usmála a podala mu pár křídel stejných, jako měla sama. Tady máš křídla a poleď se mnou, nařídila mu. Štěně si je neobratně obléklo. Možná, že ta včela není tak obrovská a já jsem tak malinké, přemýšlelo. Letělo honem za ní, ale moc mu to nešlo. Zadeček mělo těžký, packy se mu pletly a bálo se, že spadne. Kéž by si tak mohlo odpočinout. Ale včelka létala z květu na květ, v každém se chvilku zastavila a hned zas letěla dál. Vůbec nechápu, proč se musíme tak trmácet, stěžovalo si. Včela v květech pořád něco sbírala, něco pila, hrabala nožičkami. Co to tam děláš? Divilo se udýchané štěně. Však uvidíš, odbyla ho včelka, a také něco pochopíš. Ale teď mě nezdržuj a honem poleď. Máme ještě moc práce. Nekonečně dlouho létali a štěně se únavou už jen motalo. Konečně tu byl známý červený domeček na čtyřech nohách. Včelka vklouzla dovnitř a štěně, které už se dávno přestalo divit tomu, co se s ním děje, za ní. Vonělo to tady tak krásně, až se štěňátku zase začaly zbíhat sliny. Možná, že teď dostane za všechnu tu námahu trochu té dobroty. Ale co to? Všechny komůrky plástve, ke které včelka zamířila, byly prázdné. Jen do jedné z nich uložila šťávu, kterou nazbírala v kytičkách. Tak málo, divilo se štěně. Ale raději se dál nevyptávalo a místo toho se ustrašeně přikrčilo, protože ze všech stran přilétaly další a další včelky. Jenže ty neměly čas všímat si nějakého malého štěňátka. Jedny nosili šťávu, druhé s ní míchali a jiné zasmávali křidélky, aby se z ní odpařila zbytečná voda. To je tedy práce, než se vyrobí kapka medu, vzdychlo si štěně. Nedivím se, že jste mě tak poštípali. Ale kdo to mohl vědět? Včela, která ho sem přivedla, rozvážně pokývala hlavou. Už to nikdy neuděláš, viď? Řekla a štěně se probudilo. Bylo zas ve své boudičce a všechno se zdálo stejné jako dřív. I jeho velikost byla v pořádku. Honem se ohlédlo, jestli mu nezůstala křidélka na zádech, ale zas bylo jen zabalené do obvazů, které mu dala jeho paní. To byl divný sen, pomyslelo si. A byl to vůbec sen? Vyhlédlo ven, všude ticho a klid. Jen šibal měsíček se na obloze usmíval, ale odpověď mu nedal. A najednou, ťap, ťap, ťap, něco se hýbe u plotu. Štěňátko zpozornělo. Co se zas bude dít? Chtějí ho včelky ještě potrestat? Ale včelky nedělají ťap, ťap. Kdo pak se to tichounce plíží přes dvůr? Ale podívejme se, slečny myšky a hned tři pohromadě, co pak asi mají za lubem? Štěně opatrně vyklouzlo z boudičky a pustilo se za nimi. Však tu cestu dobře znalo, přes louku, přes sad, přes pole až tam, kde stojí červený domeček na čtyřech nohách. Co tam ty potvory myšky chtějí? Určitě něco nekalého. Ale to už štěně vidělo, jak první myška šplhá nahoru a za ní druhá a třetí. Protáhli se dovnitř do domečku a vzduchem zavoněl med. Štěně se rozběhlo k úlu. Zaštěkalo, až se to rozlehlo krajem. Já vám dám, zlodějky, chodit včeličkám na med. Já vás naučím. Včeličky se začaly probouzet a hrozivě bzučely. Vyděšené myšky vyběhly z úlu a pádily pryč, co jim síly stačily. A štěně za nimi, přes pole, přes sad, přes louku. Zrovna vyšlo sluníčko a vidělo tu honičku. Jen jim dej, štěňátko, jen jim to spočítej, volalo na něj, ať ti neutečou. Uf, žádný strach, přede mnou se neschovají. Smálo se štěňátko, když myšky zalezly do díry. Hrabalo, hrabalo, až hlína létala kolem. Ale myšky vylezly druhou stranou ven a k rybníku. Tak vy si myslíte, že mě napálíte? Rozlobilo se štěně. Však já vás dohoním. A znova se za nimi rozběhlo. Bojte se! Už vás mám! Ani v zápalu té divoké honby si nevšimlo, že postrácelo své obvazy. Najednou bylo docela zdravé. A myšky? Ty se chytily sami, zamotaly se do těch bílých tkaniček obvazů jak do pavučiny a skutálely se do rybníka. Teď máte, co vám patří! Chichotalo se štěně na břehu, když vidělo, jak zmáčené myšky usilovně plavou přes rybník. Takový osud čeká všechny zloděje. A najednou od sadu se blížil známý černý mrak a hučel a hučel. To myšky, já ne, vykřiklo štěně celé nešťastné a dalo se do běhu. Skrčilo se v boudičce do koutku a odevzdaně čekalo, co se stane. Už se ozývá bzučení nad střížkou. Už hrozí vniknout dovnitř. Štěňátko zavřelo oči, ale bzukot náhle zeslábl, vzdaloval se a když štěně vykouklo ven, ležela tam plástev plná medu. Tak včeličky se nezlobí, vydechlo blaženě. Vědí, že jsem teď jejich ochránce. A s velkou chutí se pustilo do té sladké, voňavé dobroty.

0: Štěňátkovi léčí. Mňav, mňav, mňav, písnička štěněčí.
1: Zachránil mě Franta Šramota. Bylo pěkné, teplé odpoledne. Vyhříval jsem se u lesa. Najednou koukám, v trávě se sune nějaký ocásek. Lezl a lezl a vůbec nikomu nepatřil. Lezl docela sám. Řekl jsem si, že to musím vyzkoumat. A ocásek jsem trochu packou napálil. Ocásek začal lézt rychleji. Vzal jsem ho trochu drápkem a on lezl ještě rychleji. Začalo to být velice zajímavé. Ocásek uháněl a já pořád do něho ťáv, ťáv, ťáv, ťáv. Ocásek se najednou zastavil, stočil se do kolečka a já koukám, uprostřed toho kolečka se zvedá hlavička. Na hlavičce dvě malé oči, pod očima tlamička a z ní každou chvíli vyběhnou dva červíčci a zase se schovají. Malá očka se na mě upřeně dívají a tlamička dělá jen... Sedím a koukám, jak se ta hlavička pořád víc zvedá. Její oči se na mě dívají velice zlé. Já sedím a dívám se do těch zlých očí, jako bych docela zdřevěněl. Tlamička se blíží k mému čumáčku a já vidím, že z ní nevybíhají dva červíčci, ale tenký jazyk na konci rozdvojený. Tlamička říká velice zlé, seknu, kočky. Nemohl jsem se ani hnout. Čuměl jsem na tu tlamičku, která pořád říkala, seknu. A nesekneš, zafuněl nějaký hlas. Pak to chruplo a hlavička klesla k zemi. Vidím, že za tou hlavičkou je zakousnutý dlouhý špičatý rypáček a za tím rypáčkem a kolem něho samé pichláky. Rypáček pořád chrup a za chvíli z toho ocásku nezbylo docela nic. Rypáček se otočil ke mně, pichlavá očka na mne zamžourala a rypáček řekl, máš víc štěstí než rozumu, modrá očko. Kdybych byl náhodou nepřišel, dostal si rovnou do čumáčku a bylo po tobě. Velice mě udivilo, že mě špičatý rypáček zná, ale divil jsem se ještě víc, když řekl, ty bydlíš tady s tím člověkem v chaloupce. Náhodou vím o tobě všechno. No, a kdo pak jsi ty? Ptám se špičatého rypáčku. Já jsem Franta Šramota. Franta Šramota? To je divné jméno, takové nějaké, ne naše, ale člověčí. A on povídal, no však mi ho také dal ten tvůj člověk. Já jsem náhodou ježek. Loni jsem s tím člověkem žil v chaloupce, zrovna tak pohodlně jako ty. Každý den miska mléka a jiné dobroty. Nakonec mě toho mrzelo a utekl jsem na svobodu. Nemohl jsem se s tvým člověkem dohodnout. On v noci spí, já náhodou nejraději v noci lovím. Celé noci jsem po jeho chaloupce běhal, ale ani kobylky, ani šváby, zkrátka nic pořádného tam nebylo. A tvůj člověk ještě huboval, že celou noc šramotím, že jsem Franta Šramota. Tak jsme se rozešli. Víš, modročko, není nad svobodný život. A co je to svobodný život, Franto Šramoto Ježku? Zeptal jsem se. Ježek nakrčil čelo, až mu bodliny zakryly skoro celou tvář a povídá, víš co, říkej mi fanouši, to je hezčí. Tak mi říkal tvůj člověk, když se na mě náhodou nezlobil. Ježek potom vykládal, že žít na svobodě znamená nepatřit vůbec nikomu. Všechno si sám udělat, o všechno se postarat, nečekat, až někdo všecko připraví pod nos. Ukázalo se, že Franta Šramota, totiž fanouš, je veliký lovec. Že loví myši, šváby, žáby, brouky a že se nebojí ani tak zlého zvířete, jako je ocásek s hlavičkou, kterému se správně říká zmije. Franta Šramota tvrdil, že zmije dovede kousnutím zabít i člověka. A já byl velice rád, že jí Franta snědl. Co bych si počal, kdyby zmije zabila mého člověka? Já nedovedu žít na svobodě. A Ježek mi pak vyprávěl, že žít na svobodě je zajímavé, ale že to není žádná legrace, protože když se jeden zmýlí, nikdo mu nepomůže. Jak si kdo ustele, tak si léne. Někteří kamarádi si na zimu špatně ustlali a na jaře, když se měli probudit, tak se neprobudili, protože byli zmrzlí. A taky, že je veliká starost s tím, aby se v létě hodně jedlo, aby se tloustlo, aby bylo při dlouhém zimním spánku z čeho trávit. Bylo to všecko velice podivné a já jsem se chtěl ještě na mnoho věcí zeptat, ale Franta Šramota najednou zdvihl rypáček, zavětřil a řekl, jestli mě můj nos nemýlí a já mám náhodou moc dobrý nos, tak je nablízku ten tvůj člověk. Raději zmizím. Buď zdrav, modročko, a zmým se vyhýbej, ty nejsou náhraní. Franta si to odšramotil do křoví a nevzal můj člověk do předních tlapek a hladil mě, protože měl radost, že jsem se mu nestratil. Protože jsem musel pořád přemýšlet o tom svobodném životě, zapomněl jsem na předení a tak můj člověk ani nepoznal, že je mi s ním dobře.
2: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!
3: Pavoučí les se probudil do pěkného rána. Pája vstal a vypravil se na návštěvu k paní Rosničce. Čekala na něho před zelenou tůňkou. Tiše, máme tu rybáře, šeptala. Pája se rozhlédl a spatřil zavalitého kluka. Seděl v místech, kde potok tvořil hlubokou tůňku. Vedle sebe měl sklenici plnou žížal a v ruce udici s háčkem na konci. Zašmátral prsty, ve sklenici vytáhl jednu žížalu. Vypadala divně, byla svázaná na uzel. Páni, vykřikl pája, to není obyčejná žížala, to je přece žížalák. Ty ho znáš, podivila se Rosnička. Jednou jsem ho potkal, je to vsteklón a protiva, je svázaný na uzel a proto mu všecko vadí a nikoho nemá rád. I tomu klukovi vadilo, že má návnadu svázanou na uzel a taky zručně rozvázal. Teď se chystal žížaláka nabodnout na háček. Pomoc! Ozval se tenký žížalý hlásek. Slyšíte, paní Rosničko, musíme ho zachránit, prosil pája. Ale jak? A vlastně proč? Když je to vsteklón a protiva, nechápala Rosnička. Já, když někoho slyším volat o pomoc, musím ho zachraňovat, přiznal pája. Potom se na chvilku zadumal a dostal nápad. Třeba se ten kluk bojí pavouků, pomyslel si v duchu pája. Vyskočil a zakomíhal se na nitce těsně před obličejem toho malého rybáře. Kluk vyjekl, ohnal se a upustil háček. Žížalák spadl do trávy. Pája se znovu zahoupal klukovi před očima. Sláva, ten cvalík se bál pavouků. Popadl udičku a utíkal pryč. Přitom porazil sklenici a osvobozené žížaly se rychle zavrtávaly do země. Jenom žížalák nikam neutíkal, jen sebou mrskal a vykřikoval, to je úleva, to je krása, no to je pohodlíčko, já už nejsem na uzel, prostě byl celý odvázaný. Až pak si všiml páji a prohlásil dojatě, bráško, já mám rád celý svět, já mám rád i pavouky. Doufám, že ti to vydrží, odpověděl pája chladně, jak se na hrdinu sluší. Upaluje radši domů. Ten kluk se určitě vrátí, řekla Rosnička. Žížalák ještě asi 10krát poděkoval, než zmizel v zemi. A v tom se nad tůňkou objevil popelavý mráček. A ten mráček se třepotal a ševelil. Co to je? Vylekal se pája. To je hejno knihomalů, odpověděla Rosnička. Hej, no knihomolu, to jsem tu ještě nikdy neviděl, podivil se Pája. Jsou z Prahy, jako já, vysvětlovala Rosnička. Vzpomínáš, jak jsem ti vyprávěla o tom úžasném pokoji s tou úžasně velkou knihovnou, kde jsem bydlela v tom úžasném akváriu? Než vás ten zlý pán vyhodil, doplnil Pája. Ano, přikývla Rosnička. A nás taky vyhodil, celou knihovnu vyhodil, knížky dal do sběru a nás vyhnal oknem, hořekovalo hejno knihomolů. Co teď s námi bude? Příroda je tak hrozná, slunce pálí, vítr fouká a nikde tu nejsou žádné knížky, co budeme jíst? Hejno knihomolů naříkalo jedním hlasem a ten hlas zněl asi tak, jako když si průvan listuje stránkami starého slovníku. Pája nerozuměl skoro ničemu a hejno knihomolů dál hořekovalo a vznášelo se nad potokem jako stará šedivá pavučina. Naštěstí Rosnička rozuměla každému slovu a všechno Pájovi vysvětlila. Mol je něco podobného jako noční můrka. V Praze jsme mívali plno molů. Někteří žili v šatníku, jiní v mouce, ale tyhle jsem měla nejradši. Bydleli v knihovně a byli úžasně sečtělí a zdvořilí. Musíme něco vymyslet, jinak tu zemřou hlady. Můžu jim nachytat nějaké mušky, navrhl Pája. A na to hejno knihomolu znovu spustilo nářek. Mušky bzučí, vzduch se tetelí, plžím laskají, voda studí, příroda je hrozná. Všude samá tráva nebo stromy a nikde tu neroste žádná kniha, aspoň noviny, kdyby tu byly. Už týden jsme neměli v žaludku ani řádku. Chudinky, řekla Rosnička smutně, docela určitě tu hlady umřou. Ale proč? Nechápal Pája. Nejsou tu žádné knihy, křikla Rosnička už netrpělivě. Knihomolové se živí papírem. Papírem? Obyčejným papírem? Nejraději mají staré slovníky a učené spisy, vysvětlovala Rosnička. Ale v nouzi jsou jim i noviny dobré a vůbec kde jaký kousek papíru. Na to Pája začal poskakovat jako vždycky, když dostal nějaký nápad. Už to mám, v lese se válí plno papíru. Po lidech zůstane všude plno papíru, pytlíky, ocvačiny, staré noviny. Přerušil ho jásot knihomolů. Sláva, v lese se prý válí plno papíru, dokonce i staré noviny, všichni do lesa, jsme zachráněni. Pájo, ty jsi hlavička, pronesla Rosnička, když se hejno knihomolů zatočilo nad potokem a zmizelo v lese. O tobě by měl pan Šrut napsat knížku. To by si knihomolové pošmákli, smál se pavouček Pája. Ale Rosnička se vůbec nesmála. Myslela to docela vážně.
4: Panáček a panenka spali v bílém domečku. Říkalo se jim sklenění milenci, neboť byli ze skla. A měli se rádi. V domečku s nimi spali ovečky s beranem, které byly také skleněné. Pro všechny bylo místa dost, protože domeček byla vlastně krabice na boty číslo 46, což je i u pánské obuvy značná velikost. Spali vždycky až do Vánoc, protože to byly ozdoby na stromeček. Když přišly Vánoce, panenka se probudila, trošičku zívla, trošičku se protáhla a řekla, to jsem se pěkně vyspala. Podívala se na panáčka, pohladila ho po tváři a políbením ho probudila. Vstávej, můj milý, jsou Vánoce. Už, já bych si ještě zdřímnul. To nejde, Je náš čas, řekla panenka. A hnali ovce pod stromeček. Jak je hnali, panenka se z nenadání zastavila, neboť v tu chvíli úžasla. Vidíš ten zámek? To je krása. Stál před nimi, celý modrý, posetý zlatými hvězdami a šla z něj vůně čokolády. Právě snídají horkou čokoládu. Taky bych si dala, olízla se panenka. Panáček hned nevěděl, ale potom se rozhodl. Jaký pak zámek? Je to škatule s vánoční kolekcí. Pojď už. A vykročil za ovcemi. Ale panenka se nehýbala. Já bych se do zámku ráda podívala. Všude bude samet, hedvábí a krajky a drahocenný nábytek. Co pořád stojíš? Podívej se, kde už jsou ovce, řekl panáček. Vzal ji za ruku a odvedl ji. Přišli ke stromečku. Panenka si vyskočila na větev a snila o zámecké nádheře. Panáček pískal na píšťalu vánoční melodie. Jemine, kde jsou ovečky? Probudila se ze snění panenka. Ovcím se pod stromečkem nelíbilo. Houfem se sebrali a s beranem v čele vypásali kytičky z květovaného koberce. Panáček, vlastně pasáček, na berana zapískal, ale beran dělal, že neslyší. A tak si na něj dokročil. Panenka seděla na větvi, dívala se na modrý zámek s hvězdami a představovala si, co se děje uvnitř. V tom se zámek otevřel a vyšel z něj průvod. Nejdřív se objevili mouřeníni a nesli nádoby ušlechtilých tvarů, svícny, stříbrné řetězy, ozdobné skřínky, hudební nástroje a jiné drahocenosti. Za nimi vyšly dívky snědých tváří, v oděvech třpitných barev. Kolem poskakovali psi a poletovali cizokrajní ptáci. Nakonec ze zámku vladařským krokem vykročil muž. Byl oděn v krásný staniolový šat. Jeho kabátec zdobily šperky. Kalhoty byly baňaté a pruhaté. Co pruh, to jiná barva. Špičaté střevíce měl ohnuté nahoru, jako když se nad něčím ohrnuje nos. Průvod mířil k vánočnímu stromku a tam se zastavil. Cizokrajní ptáci posedali po větvích, mouřeníni rozvěšovali stříbrné řetězy a svícny, dívky zdobily stromek vzácnými předměty. Muž vladařského vzezření přikazoval, co kam přijde. V tom spatřil panenku. Přistoupil blíž, uklonil se jí a řekl: jsem princ z Čokolandu, krásná princezno. Nejsem princezna, jsem obyčejná panenka. Chci tě do své kolekce. A to zas ne, řekla panenka. Ale zvědavost jí nedala. A zeptala se, není ta kolekce náhodou modrý zámek se zlatými hvězdami? Princ vyskočil na větev, přisedl k ní a otázal se jí sladkým hlasem. Chtěla by ses podívat dovnitř? Nechtěla, řekla panenka a vyběhla o větev výš. A princ z Čokolandu za ní. Je tam hodně krajek, atlasu a hedvábí, zeptala se zase. Provedu tě a všechno sama uvidíš, řekl princ a sedl si zase vedle ní. Panenka vyskočila, vyběhla ještě o větev výš a princ za ní. Mě nechytíš, řekla panenka a utíkala po větvi. Doběhla až nakonec a nikam dál už nemohla. Prince blížil, vztahoval k ní ruce a když se jí dotkl, zachvěla se. Jak jsi chladná, krásko, řekl princ. Jsem skleněná, odpověděla panenka. A taky je tu zima, netopí se. Pojď se mnou na šálek horké čokolády, řekl princ. Ta by tě zahřála. A jak by mě chutnala, pomyslela si panenka. Princ ji objal kolem ramen a už jí odváděl po větvi, už spolu sjížděli po stříbrných řetězech jako na toboganu, už vcházeli do modrého zámku s hvězdami. Co nádhery bylo v zámku a co sladkostí. Panenka pila horkou čokoládu, jedla bombóny s náplní citronovou, nugátovou, oříškovou a potom pomerančovou a ještě lanýžovou a ještě jeden fondánový a oči chtěli pořád víc a víc. Když pasáček vyhnal ovečky z kytičkovaného koberce, vrátil se s nimi pod stromeček a užasl, co viděl.

0: vrazil dovnitř a zůstal úlekem stát. Uprostřed komnaty na atlasovém loži ležela panenka bez hnutí a nad ní se skláněl princ z Čokolandu. Zabil jste ji, vykřikl pasáček. Spí, řekl princ. V tom panenka otevřela oči a vzdychla. Mně je strašně špatně. Otrávil jste ji, budeme se bít, znovu vykřikl pasáček. Ale kde pak, řekl princ, předspala se cukrovým. Ale to už se pasáček vrhl do boje a dostal ránu do hlavy, jen to zadunělo. Máš prázdno v hlavě, posmíval se princ. A vy jste zase nádiva, zvolal s opovržením pasáček a píchl ho píšťalkou do břicha. V skutku jsem nadívaný nejjemnějším nugátem, stačil ještě pyšně říci princ a chytil se za břicho. Pasáček toho využil, vzal panenku do náruče, vyběhl s ní ze zámku a zámek za sebou zavřel píšťalkou na petlici. A tak princ přišel o panenku do kolekce. Panenka už nechtěla čokoládu ani vidět a byla ráda, že jsou zase spolu s pasáčkem. Potom se slavili Vánoce. Po svácích se pasáček s panenkou a ovečkami vrátili do svého bílého domečku, ulehli a spali a budou spát zase až do příštích Vánoc.
1: A hele, mese, Máně jablka nese. Cože tak málo, jak se to stalo, že ty jsi je snědla sama se všema jadíkama. Září bylo jenom chvíli. Ruce mi to nestačily. Má drahá mami, budem na jabka sami. Srdce mi buší, vezmem si nůši.

Lež. Určitě už jste někdy slyšeli, jak někdo řekl, že lež má krátké nohy. No a to znamená, že když někdo lže, tak se to brzy prozradí. Kdybychom třeba lhali mamince a ta by se na nás pozorně podívala, hned by to poznala. Kdyby si nebyla jistá, tak by nám sáhla na nos a kdyby byl měkký, bylo by jasné, že jsme lhali. Byl jednou jeden chlapeček, ani ho radši nebudu jmenovat, a ten lhal, jako když tiskne. Když mu třeba maminka připomněla, aby si nezapomněl před spaním vyčistit zuby a potom se ho zeptala, vyčistil jsi zuby? On hned odpověděl, ano, vyčistil. A přitom dobře věděl, že si zubního kartáčku ani nevšiml. Myslel si, že je všechno v pořádku až do chvíle, kdy se na něho maminka podívala. Ty jsi mi lhal, řekla přísně. No zkrátka to hned poznala, lež měla zase krátké nohy. Jak je to možné, že ta moje maminka mohla hned poznat, že jsem lhal? Vždyť jsem jí ty zuby neukazoval. Divil se a přijít na to nemohl. Druhý den mu maminka připomněla, aby si pěkně před spaním srovnal svoje věci do skřínky, ale on to tam naházel jak brambory. Když mu potom maminka šla dát dobrou noc, zeptala se ho, máš ty věci ve skřínce srovnané? A on klidně odpověděl, ano, maminko.

0: jsem si to tam uklidil.
1: Opravdu? Povídá maminka. Podívej se na mě, přikázala.
0: No a jak se na maminku podíval, tak už věděla, že lhal. Maminko, zeptal se chlapeček, jak to, že když lžu, tak ty to hned poznáš?
1: To proto, řekla maminka, že ti to vidím na očích.
0: Aha,
1: povídá si pro sebe chlapeček, už to mám. Když budu mamince zase někdy lhát, tak zavřu oči a ona nic nepozná. Neuplynul ani týden a chlapeček to hned vyzkoušel. Šel si hrát na hřiště a protože bylo po dešti a na zemi byly velké kaluže, maminka povídá, a neskákej do kaluží, ať si nepromáčíš boty. Na tu radu chlapeček zapomněl a také proto, že to tak pěkně cákalo kolem, proběhl se snad všemi kalužemi, které na hřišti byly. Když přišel domů, hned se ho maminka zeptala, neběhal jsi v kalužích? Chlapeček zavřel oči a povídá, kde pak, nevlezl jsem ani do jedné. A přitom mu tekla z bot voda, jak z rozvodněného potoka.
0: Nedá se nic dělat, tatínku, povzdechla si maminka a hned pokračovala. Budeme muset toho našeho chlapce potrestat. On totiž pořád lže.
1: Tatínek pokyvoval hlavou a chlapeček se styděl a sliboval, že už nikdy lhát nebude. Já nevím, jak je to možné, ale ona to ta maminka stejně vždycky pozná, i kdybyste jí lhali třeba se zavřenýma očima. A proto si myslím, že bude lepší, když mamince nikdy lhát nebudeme. Jednak proto, že je jí to určitě líto a také proto, že to stejně na nás pozná a my máme jenom ostudu. Ona totiž, ta lež, má opravdu krátké nohy.

0: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
1: Život na ruby. Z pana Vavřince táhlo pivo.
2: Ty jsi byl v hospodě,
1: obvinil ho Hylík. Byl. Dal jsem si mexický guláš a pivčo, nebo dvě.
3: Ale co se staráš, kamaráde? Ty už mě přece nepotřebuješ,
1: odpověděl pan Vavřinec vyčítavě.
2: Jako ne, já tě potřebuju, ani nevíš, jak moc. A právě teď,
1: volal Hylík.
3: Tak to vyklop.
2: Já už jsem vypátral toho vandala. Je to Kugla Dederon.
3: Žádný člověk se takhle nemůže jmenovat,
1: ušklíbl se pan Vavřinec.
2: Taky to žádný člověk není, je to lichožrout.
3: Hylíku, zahořekoval pan Vavřinec. Ty jsi mi obrátil život na ruby jako...
2: Jako ponožku, navrhl Hylík.
3: Dost, já už nechci až do smrti o ponožkách nic slyšet.
2: Tak se nezlob, řekl Hylík smutně. Jenom si pamatuj, že jestli mi teď nepomůžeš, stane se ze mě lupič a vyvrhel.
3: Cože?
1: Pan Vavřinec dopadl na židli.
3: Pane vrchní, ještě jednu plzeň,
1: zvolal, ale Hylík se nezasmál. Naopak ho pomalu a opatrně zasvětil do svého plánu. Řekl mu jen část pravdy. Řekl, že v baru Kilimandžáro objevil lichožroutský brloch a v něm přesně ty licháče, které se ztratili z krámku pana Liku. Ví to jistě, měl přece sebou pár vzorků. Už taky ví, jak by je mohl pan Liku dostat zpátky, ale má to háček.
3: Jaký háček?
1: Zeptal se Egon s neblahou předtuchou.
2: Nejdřív, teď musím pár licháčů ukrást. Nemoc, jenom co unesu. Myslím, že jedna igelitka by stačila.
1: Pan Vavřinec vyskočil od stolu a držel se za hlavu. Hylík počkal, až se trochu uklidní a řekl, že je tu ještě jedna možnost. Kdyby pan Liku panu Egonovi tu tašku licháčů půjčil nebo daroval, on, Hylík, by nemusel krást. Ba naopak, všechny ty ponožky tentokrát už do páru by zítra nebo pozítří, to podle situace, zcela určitě a k Číňanově radosti, co? No, vrátil. A Egon, aby se ubránil dalšímu gejzíru Hylíkovi výmluvnosti, práskl dveřmi a odešel. Za pár minut byl zase zpátky s taškou plnou licháčů. O tom, co říkal on a co říkal pan Liku, se nechtěl šířit. Ostatně nebyl na to čas. Pan Vavřinec spěchal do školy. Dnes se tu při podvečerní besídce představí školní orchestr, v němž poprvé hrají i jeho žáci Luboš, Michal a Prokop. Už teď měl místo nich trému, ale byl rád, že ji má. Když má člověk trému, myslí na úplně jiné věci, než když ji nemá.
4: Sluníčko už vyšlo a Moja stále ještě spala schoulená v mámině náruči. Kidžuvu byla zhůru, ale nechtěla Moju budit. Ať si ještě chvilku pospí, dneska musí mít hodně síly, říkala si potichu, zatímco se na ní starostlivě dívala a nižně jí hladila. Přišel k ním i táta Richard a Kamba se Šindou. Všichni si potichu sedli a sledovali, jak Moja klidně spí a vůbec netuší, jak velký den jí dnes čeká. Najednou Moja otevřela jedno oko, pak i druhé a hned je vyvalila na ostatní. Co se stalo? Proč tu všichni sedíte? Co se děje? Ptala se zmateně. Táta Richard se ujal vysvětlování. Pamatuješ si, jak jsem ti vyprávěl o kouzelné díře a o velkém gorilákovi? Ano, odpověděla nejistě Moja. Richard se zhluboka nadechl a pak řekl: a tvůj velký den je právě dnes. A než stihla Moja cokoliv říct, už jí ze všech stran zasypávali radami na cestu a hned byla vypravená a měla jít. Ale kudy? Zeptala se. A mamka Kidživu, skrývajíc pláč, řekla: jen jdi, Mojo, až budeš připravená, kouzelná díra se ti sama objeví. Neboj se, jen jdi. Tak se Moja rozloučila a vydala se hledat kouzelnou díru. Hlavou jí šly vzpomínky na víru Sábu a na tátovo vyprávění a jiné prapodivné myšlenky. Až z toho dostávala strach. Co, když tu díru nikdy nenajdu? A nebo jsem třeba moc zlobila a velký gorilák řekne kouzelné díře, aby mě spolkla, a ona mě spolkne? Sábě to přeci taky udělala. Jak tak přemýšlela, šla čím dál tím pomaleji a kouzelnou díru už najít ani nechtěla. Bála se jí. No jo, ale když k ní musí jít každý, to ona by si mě určitě sama našla, kdybych ji přestala hledat, a velký gorilák by mě pak mohl potrestat ještě víc než Sábu. Moja byla v koncích. Věděla, že musí hledat dál, ale na druhou stranu se moc bála. V tom si vzpomněla na babičino vyprávění o bílé gorile. Jung byl přeci taky sám a dokázal se postavit obrovskému Levhartovi. Budu jako Jung, pomyslela si Moja a kurážně vyrazila dál, už se ani trochu nebála, a aby se jí strach nevrátil, brblala si jako zaklínadlo: u všech bílých goril, u všech bílých goril, u všech bílých goril. A když to vyslovila po 100 000 páté, zahřmělo a před Mojou se objevila kouzelná díra. Moja napětím celá stuhla, ale dobře si pamatovala, jak jí mamka Kidživu říkala, že se má nahnout úplně blizoučko k díře a říct, co si přeje. Jen chvililinku zaváhala. To se jí zase vracel strach, ale hned si rychle připomněla statečného Junga. Naklonila se ke kouzelné díře a odvážně spustila. Velký goriláku, ty, který umíš splnit všechna přání, přineste těšindě miminko a tátovi hodně melounu a mámě košíky na hraní a i kambiete, taky něco dej. Děkuju, děkuju, děkuju ti. Moja si úlevně sedla vedle kouzelné díry a začala si pro sebe vypočítávat. Pro tátu jsem si přála, pro mámu jsem si přála, je... Já jsem zapomněla na tetu Šindu. Ne, vlastně nezapomněla. Pro kambu jsem si přála? Je, já jsem zapomněla na sebe. A jak si to Moja uvědomila, hned se znovu natahovala ke kouzelné díře, aby si mohla přát taky něco pro sebe. Jenže co? Zarazila se. Co si mám přát? Ale v tom k ní promluvil sám velký gorilák. Nemusí se lámat hlavu s tím, co by si směla přát, Mojo. Vím dobře, po čem toužíš. A protože jsi byla hodná a přála jsi něco nejen pro sebe, ale i pro ostatní, pošlu ti brzy to, co ti nejvíc schází. Kamaráde. Moja překvapením ani nedutala. Vždyť k ní promluvil sám velký gorilák. Chvíli nehnutě seděla a naslouchala, ale když už se nikde nic neozývalo, začala jí pomalu docházet slova velkého goriláka. Kamaráda, kamaráda je! Já budu mít opravdového kamaráda! Zaradovala se Moja a samým štěstím z té náhlé zprávy metala jeden kotrmelec za druhým až domů.
0: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!
5: O oslím vejci.

0: Žil jednou jeden Durakos a ten měl hrozně dlouhý nos. A ten Durakos měl ženu a ta se jmenovala Durakosová a vypadala jako sova. Ten Durakos, co měl tak hrozně dlouhý nos, a ta paní Durakosová, co vypadala jako sova, byli moc hloupí. Jednou ten Durakos, co měl hrozně dlouhý nos, šel do města na trh. Tam stál jeden Tatar a prodával melouny.
1: Co to je?
0: Divil se ten Durakos. Tatar, když viděl, že před ním stojí nějaké tululum, řekl:
1: oslí vejce! V každém jeden mladý oslíček.
0: A ten Durakos, co měl tak dlouhý nos, dal Tatarovi za meloun všechny peníze, co měl, a šel domů. Cestou si liboval, jak dobře pořídil. Ale cesta byla dlouhá a Durakos, co měl tuze dlouhý nos, si chtěl chvíli odpočinout. Natáhl se do chládku. Meloun položil vedle sebe, ale ten se rozkutálel z kopce. Než Durakos vstal a rozběhl se za ním, měl už dost velký náskok. A Durakos volal:
1: osle, oslíčku, počkej na svého pána chviličku.
0: Ale kde už byl meloun? Durakos běžel, co mohl, ale meloun běžel rychleji. Najednou se mu do cesty postavil strom a meloun se nevyhnul. Rozprskl se na všechny strany. Za stromem spal zajíc a když meloun křachl do stromu, vylekal se a začal kličkovat z kopce. A Durakos zase volal:
1: osle, oslíčku, počkej na svého pána chviličku.
0: Ale kde už byl zajíc? Durakos, co měl ten tuze dlouhý nos, přišel smutný domů. Vyslechla ho paní Durakosová, co vypadala jako sova, a rozplakala se. A když se vyplakala, hrozně se rozhněvala.
2: Chtěla jsem jen v neděli k sestře. Mohla jet na našem oslíkovi a ty si ho nechal utéct. Co se dá dělat? Osedlám si tebe.
0: A Durakos, co měl tak dlouhý nos, se musel nechat zapřáhnout do vozíku a na něm jela paní Durakosová, co vypadala jako sova.

0: Čarodějka s korunkou. Pan král ležel na zádech pod pruhovanou peřinou a vzdychal. Někdy jen tak jemně. Aj, aj, aj. A někdy taky. Je mi ne. Barborka ležela pod podobnou peřinou a otráveně se dívala do stropu. Na rozdíl od tatínka jí bylo všecko jedno. Honza ležel na trávníku za chalupou v Poříčí a díval se do modrého nebe s kadeřavými obláčky. Ale to bylo někde úplně jinde a jeden o druhém zatím nevěděli. Pan král utrápeně povzdechl a převrátil se na bok. Ne, že by to nějak pomáhalo. Barborka byla na to, aby se převracela na bok, trochu moc líná. A tak dál ležela na zádech. Honza se obrátil na bok a zašustili pod ním noviny. Byl to velice oblíbený pohádkový zpravodaj. Honza se tu dočetl, že do Jestřebích hor se přistěhoval od Jičína starý drak Kulajda, takový drak důchodce, kterého už nebavilo práce s rytíři a spouštět hrůzu na pocestné. Pořídil si tedy se slevou starší ojetý drakomobil a jezdil od města k městu. Kde byla nějaká pouť, posvícení nebo zabíjačka, tam za malý poplatek dělal dětem kolotoč. Bylo v tom zpravodaji, že hledání pokladu loupežnického hejtmana Moučky Matyáše pokračuje. Zatím bez úspěchu. A byly tu i inzeráty nabízející amulety a čarodějné bílí, zaříkávání i ušknutí všeho druhu. A na poslední stránce, pěkně v rámečku, stálo velkými písmeny. Král provdá dceru s bohatou výbavou. Hrdinové vítání. Kdo ptání v Bukovici číslo 17. To by bylo něco, řekl si Honza. Taková venkovská princezna by nebyla k zahození. On sám měl už draků plné zuby. Už se viděl, jak ho královští sloužící obskakují. Honzova maminka zrovna dodělávala buchty. Honza si je narovnal do tlumoku, přihodil pár žvíkaček, zamával rodnému Poříčí a pelášil na vlak. Když bude mít štěstí, bude v Bukovici za půl hodiny. Sotva nastoupil do vagónu, přistoupil k němu štětinatý dědek. Honza koukal, že je to vlastně jeho starý známý, Hejkal Šramota, co dřív strašil lidi v lesích na Trutnovsku. No to víš, to hulákání v lese mě už dost namáhalo, přiznával Hejkal, sotva se přivítali. A taky naši páni přišli na to, že v lese se ani hejkat nemá. Děsí to prej nejen lidi, ale taky zvěř, a to je ještě horší. Takhle vyvolávám akorát stanice a kontroluju lístky, ale taky je s tím někdy trápení. Zahučel a z ničeho nic se rozkřikl, až to ve vagónu zadunělo. Nejdrzejší jsou trpaslíci. Chtělo by se jim jezdit na poloviční lístek, ale co pak to jde? Trpaslík je jednou trpaslík, starý bůh ví kolik let. Kam by pak ty dráhy přišly? A oni se ti, darebové, sotva mě zahlédnou, schovávají pod lavice a na poličky, kam se dávají kufry, lezou lidem do tlumoků a do kabátů, no rejdí po vagónu jako zběsilí, že se jich člověk ani Hejkal nedopočítá. Trochu si postěžoval, že v lese u Trutnova bylo přece jenom líp, jenže hulákat po lese nesmí. Tak nakonec vzal tu práci u dráhy. Když pak vyvolává Náchod, Hronov, Kozínek, police nadmetují, to podle toho, na které trati má právě službu, lidé si naopak libují, že takový Hejkal je nad všechny nádražní tlampače a nad rozhlas, kterému někdy není ani pořádně rozumět. Než se nadáli, byli v Bukovici. Honza vystoupil a pustil se ušlapanou cestou mezi poli. Ani se nenadál a došel k malému rybníčku, kde se dělo něco nekalého. Dvě podivná chlapiská s vyholenými lebkami se smála a poskakovala a třetí se právě chystal s velikým rozmachem něco hodit do vody. Honzovi to všechno bylo nějaké divné a ozval se v něm dávný smysl pro pořádek a spravedlnost. Co pak to tu máte? Povídá. A jak se na něj ten největší z kolohnátů škaredě podíval, bezděčně sevřel sukovici. No, tak si jen pochlup, co to tady vyvádíte. Přidal Honza na hlase a zamával klackem, který by stačil i na draka. Kolohnát se zarazil a ostatní dva se notně ošívali. Jakoby při pohledu na ramenatého mládence měli už zaděláno na útěk. Tak bude to, vykřikl Honza. A ten habán, očividně velice nerad, pustil balík v plátěném pytlíku na zem. Jak pytlík dopadl, lítostivně v něm cosi zamňoukalo. Že by nějaké zvířátko? A tak to tedy ne, povídá Honza. Zatočil sukovicí, habán se polekal, ještě ze vzdoru do pytlíku kopl a v zápětí se už dal na útěk a ostatní dva za ním. Utíkali podél kolejí k Hronovu, až zmizeli. Honza se sehnul, rozvázal tkaničku, kterou byl pytlík zavázán, a do trávy u jeho nohou vypadl čert. No, tedy čert. Spíš by se mělo říct čírtě, protože Honzovi sahal sotva po kolena. Ledva se trochu otřepal a promnul si uslzené oči, zasypal Honzu mektavou vděčností. Děkuju ti, kamarádem, moc krát ti děkuju, breptal udýchaně. Už jsem měl na mále, ti darebové mě chtěli hodit do vody. A víš, co je to voda pro čerta? Já se ti odměním. Možná tomu nevěříš, ale když přijde na to, i čert může být vděčný. Kdybys něco potřeboval, pomohu ti. A co pak tady hledáš? Znám tu kde koho, ale tebe ne. Kde jsi se tu vzal? Honza mu svěřil, že má namířeno do Bukovice. A co tam hledá? Že tam nějaký král vdává svoji dceru. V Bukovici? Divil se čert. To jsem teda blázen. Žádný zámek v Bukovici není. A kde by se tam vzala princezna? Všechny ty rozmazlené holky máme v evidenci. Ale tak to bylo v novinách, povídá Honza. Třeba tam mají nějaké větší hospodářství, krčil rameny. Podívej se, taková popelka taky nebyla ze zámku. Začínala přebíráním čočky a hrachu. A kam to nakonec dotáhla? Až na královnu. No jo, popelka, pohodil čertík hlavou. To byla ještě jiná doba. Ale jestli chceš, já ti tu princeznu pomůžu najít. A tak šli. V Bukovici jako vymeteno. Domečky pěkné, ale zámek žádný. A zeptat se nebylo koho. Až najednou Honza kouká, na jednom domě je výstavná cedule a na té stojí psáno velkými písmeny. Pečivo a mouka, denně čerstvé zboží. A pod tím menším písmem král Alois. Tak, takhle to je. Popotáhl Honza trochu zklamaně. To je mi teda pěkné království. To se v těch novinách nepsalo. No ale, když už jsme tady.
1: Vystoupil pár schodů ke vchodu do krámku a čert ho poslušně následoval. V krámku, třeba že zvoneček nahlas zacinkal, jako by nikdo nebyl. Až se pohnul jeden zamoučený pytel opřený vzadu o stěnu a povídá.
2: Račte si přát.
0: On to byl sám pekař, jenže tak tlustý a tak zamoučený, že se od těch velkých pytlů nedal na první pohled rozeznat.
1: Honza na to povídá. Máme čest s panem králem? Když král přisvědčil, Honza pokračoval.
0: Víte, četl jsem v pohádkovém zpravodaji.
2: Jo, ten inzerát,
1: řekl pan král a jeho hlas zněl teskně jako ševelení smuteční vrby.
2: Tak vy taky. To je těžká věc. Já ten inzerát snad vůbec neměl dávat,
1: pravil pan král, který vlastně ani nebyl králem, tím korunovaným.
2: Ale co mám dělat?
1: Drmolil nešťastně a zamoučněné koutky úzce mu chvěly.
2: Já jsem člověk poctivej a živnostník zachovalej a tak vás musím předem varovat. Ona Barborka není, nebo aspoň nebejvala špatná holka. A tu výbavu od nás zaručeně dostane, jen co půjde z domu. Jenomže k tomu vám musím napřed něco říct.
1: Honza a s ním i ten diblík nestačili zírat. Pan král se jim svěřil, že Barborku poslal na prázdniny k tetě do lesů na Hejšovině.
2: Sestra mé ženy je totiž lesní čarodejnice. Ono v každé rodině je něco. a nám se přinatrefilo tohle. Barborka se u té báby, Bůh mi odpust, ale jinak to říct nemůžu, naučila trochu čarovat. A v Bukovici, co se vrátila, se jí už nechce líbit, že tu není žádný kulturní a společenský život. A že by si chtěla vzít nějakého prince, který by ji odtud odvedl. Jenže to je právě to, stěžoval si pan král, že se jí teď z princů žádný nelíbí. A jak se jí nelíbí, tak ho těmi kouzly, co se přiučila od tety, promění. Pánové, řekl pan král, já už mám plný dvorek drůbeže a nevím, co s tím. Ona z těch princů nadělala kohouty a slepice. Co pak můžu jen tak z ničeho nic zaříznout nějakého prince? Nebo je nutit, aby snášeli vajíčka? A jak to dělá? Stačí, že si nasadí takovou čarodějnou korunu a každé kouzlo se jí na to tata splní.
0: No co, neskusíme to, otočil se Honza na čerta. Horší než s paní Krucajdou to nebude. S tou jsem se nakonec docela dobře domluvil. Pan král byl z toho celý na měko. Prý kdyby se to povedlo, že jim bude rohlíky a dalamánky vozit zadarmo až do Poříčí celý rok. Když vstoupili do světnice, nejdřív ze všeho bylo vidět obrovskou postel, na ní ještě větší peřinu a dvě nohy čouhající spod peřiny. Dobrý den, pozdravil Honza hezky zvučně. Ani si nevšiml, že v tu ránu čertík někam zmizel. Peřina se pohnula, nohy na jednom konci zmizely a na druhém se vynořila rozcuchaná hlava s obrovskýma rozespalýma očima. Co je? Proč mě nenecháte spát? Ozvalo se nevrle a hlava se zase schovala pod peřinu. No, nazdar, řekl si Honza. Při pohledu na děvče ho napadlo, že by bylo asi lepší stát proti rozlobenému drakovi, protože ta holka byla protivná už na první podívání. V tom ho něco zatáhlo za nohavici. Co pak chceš? Obrátil se na čerta, který tam stál a culil se jako batole. No nevím, co je tady k smíchu, mračil se Honza. Já pro tebe něco mám, usmíval se potutelně čertík. Vždyť jsem ti to říkal, ty mě, já tobě. A taky teď říkám malej, ale mazanej. A podával mu malou korunku. Opravdu spíš tak pro děvčata. Já jsem jí sebral, sotva vystrčila hlavu.
2: Romský dílo, ulevil si Honza. To bychom teď mohli...
0: Nemáš nějaký nápad? No, šeptal mu čert, ale musel hodně povyskočit. Co kdybychom, když ze všech těch princů nadělala drůbež...
1: Honza si nasadil korunku, vyslovil zaklínadlo, co mu čertík napověděl, a na polštáři seděla rozčepířená tlustá slepice. Zlostně kvokala, otáčela na Honzu vyčítavě své krhavé oči, ale nic víc nemohla.
0: A teď odčarujeme ty chudáky, co běhají po dvoře.
1: Pane králi, prohlásil slavnostně, když se vrátili do obchodu. Budete mít na čas o jednu vypasenou slepici víc. Dávejte si na ně pozor. Za nějakou dobu by mezi tou havětí mohla přijít k rozumu. A tu korunku někde dobře schovejte. Třeba se vám ještě bude hodit. A inzeráty do novin už radši nedávejte.
0: Pan král jim poděkoval v skutku královsky. A s těmi rohlíky to prý platí. Na dvoře se najednou hemžili rytíři, princové, hrabata, dokonce i jeden místokrál a honem po vesnici scháněli auta, taxíky, povozy a bryčky, aby se co nejrychleji dostali pryč.
1: No a co s tebou, povídá Honza čertovi. Trefíš vůbec domů? Takovej malej.
0: Malej, ale mazanej, šklíbil se čertík. Neboj se, peklo se už z dálky pozná počuchu.
1: Říkávalo se ve starých dobách. Čin čertu dobře, peklem se ti odmění. To však musí být už hodně stará moudrost. Tihle dva se loučili jako nejlepší kamarádi.

0: Hurvinko, mamičko, pojďte sem.
1: Ano, pane Spejble.
0: Hurva, pojďte, pojďte, tady k oknu.
2: Proč?
0: Něco uvidíte.
2: Ale proč kvokneš?
0: Jak to?
2: Jsi říkal tady k oknu.
0: Nic takového jsem neříkal, říkal jsem pojďte sem, něco uvidíte, postavte si tady k oknu.
2: No tak vidíš, říkáš tady k oknu a když na to čekáme, tak nekvokneš.
0: Já neříkám, že k oknu, já povídám, že k oknu se máte postavit, abyste viděli, co je ptáčku na krmítku. Pojďte, pojďte, pojďte, pojďte.
1: To je ptáčku. Na naše krmítko jich nechodí tolik jako na vaše, Hurvínku.
0: Podívejte se těch síkorek.
1: A ten ptáček s modrou hlavičkou.
2: To je totiž taky síkorka. Modřinka, viď, tatí?
0: Ovšem, že ano.
2: A ty tlustý jsou síkory koňadry, že ano?
0: Ovšem, že velice správně, Hurvajs.
1: Je to já ani nevěděla, že jsou dvě síkorky. Já myslela, že síkorka je síkorka a jinak, že síkorky nejsou.
0: Ale kde pak, Máničko, síkorek je? Je. Jenom když to tak vezmu, tak je síkorka koňadra, že ano? Síkorka modřinka, síkorka úhelníček, síkora babka, že ano?
2: Síkora dědek.
0: Ano, síkora tam.
2: Síkora tetka, síkora strojda.
0: Hernaj, žádnej dědek.
2: Jak to?
0: Je síkora babka, ale ne síkora dědek. Místo, abys Máničku poučil, tak jí akorát mateš.
2: Nahoru síkora dědek?
0: Nech toho povídám. Co pak může někdo vidět síkoru dědka, když vůbec není?
2: Nahoru je.
0: Já ti dám, že je.
2: Sedí vždycky na lavice u pumpy a když jdeme do školy, tak říká: kluci, pusťte dneska školu k vodě a pojďte si se mnou radši zahrát karty.
0: Tak to pro tebe není žádný dědek síkora, rozumíš?
1: To je přece pan síkora.
0: Ovšem, že ano, pan síkora, rozumíš, pan? Budeš mu říkat jedině pane síkoro.
2: To my mu říkáme jedině pane síkoro.
0: Jistě, už vás slyším.
2: Fakticky, tatí, to se ho zeptej. My vždycky říkáme pane síkoro, to je bašta nápad. Nám se stejně do školy moc nechce. Rozdejte karty, pane síkoro.
0: Tak to vás tedy poženu místo do školy hrát karty s dětkem síkorou.
2: S panem síkorou.
0: A s nikým. Když je škola, tak půjdete rovnou do školy.
1: A když není škola?
0: Tak půjdete rovnou domů a ne se někde klackovat.
1: A jaké jsou ještě síkorky, pane Spejble?
0: No, které jsem vlastně říkal?
1: Síkoru babku jste říkal?
0: Ano.
2: No. Síkoru dětka, tedy radši vypustíme.
0: Ovšem, že ano. Už o něm nechci taky ani slyšet.
2: Já o něm taky mlčím.
0: Buď tak dobrý.
1: Pak síkorku modřínku jste říkal.
0: Správně. Vidíš, jak si to dobře pamatuješ?
1: No. Kobylu.
2: Jakou kobylu, člověče?
0: Koňadru, Máničko, síkoru koňadru.
1: Ano, síkoru koňadru.
0: A pak ještě, pokud vím, pak je ještě síkora úhelníček.
2: To jsi taky říkal?
0: No tak ji řeknu ještě jednou.
2: To už ji řekneš po třetí.
0: Já ji řeknu třeba po čtvrté, aby si to Mánička pamatovala. O tom jde, že ano.
1: Když je jako úhelníček, tak to je jako uhlí, vidíte asi.
0: No právě, ta je černá jako bota, Máničko. No, proto se jí říká uhelníček.
2: To snad ne, tatí, to je snad kos.
0: Žádný kos, síkora, uhelníček.
1: Ona je úplně celá černá, pane Spejble, že?
0: No, celá ne, Máničko, celá ne. Jenom na zádech a na hlavě. Ale hodně, vždy říkám, že jako kdyby nosila to, jak si...
2: Botu.
0: Ovšem.
2: Ona nosí jen jednu?
0: Kdo?
2: Ona.
0: Co?
1: Botu.
2: Botu, taťuldo.
0: Kde?
2: Na hlavě.
0: Na hlavě žádnou botu nenosí.
1: Ani jednu,
0: to jsem jen tak říkal, že je jaksi černá jako bota, protože když je to síkora uhelníček, že ano?
2: Tak nosí uhlí.
0: No právě.
2: A nosí ho v putně nebo jen tak?
0: Co v putně?
1: To uhlí, pane Spejble.
0: Ale uhlí, co pak by taková malinká síkorka unesla plnou putnu uhlí?
2: Neunesla, že ne?
0: No to se rozumí, že ne.
1: To se musí naložit jenom půlku, vidíte, pane Spejble?
0: Ani půlku ne, ona je prostě černá, jako kdyby nosila uhlí. Proto se jí říká, no, Hurvajs?
2: Proto se jí říká,
0: no?
2: Síkora.
0: Síkora uhelníček. Hernajs, abyste ji rozpoznali od těch druhých. Že ano.
2: Od kterých?
0: Vždyť se vám je jmenoval aspoň pětkrát.
1: A jmenoval jste nám už všechny, pane Spejble?
0: To víš, že asi ne, ono jich je moc.
2: Kterou si například neřek?
0: A já ani nevím.
1: Vzpomeňte si, pane Spejble.
0: No třeba, už vím. Parukářku jsem neřek.
1: Koho? Síkoru parukářku? Co vypadá, jako by měla na hlavě paruku?
2: Jakou ruku?
0: Paruku. Ty nevíš, je to paruka?
2: Nevím, tati.
1: Já také ne, pane Spejble.
0: Paruka, Žano, to je vlastně... To jsou vlastně vlasy, Žano, které si nasadíš na hlavu a zase sundáš.
2: Proč, tati?
0: No třeba, když ty nemáš vlasy, Žano, nebo Mánička nemá vlasy...
1: Ale my je přece máme, vlasy, já i Hurvínek.
0: Dobrá, vy jo, ale někdo je třeba nemá a ten si právě může nasadit na hlavu paruku a vlasy má hned.
2: Cizí.
0: Ovšem, když svoje nemá, tak má přeci hlavu holou, Žano, lisou.
2: Takzvanou pleš, vytatí.
0: Takzvanou pleš.
2: Pleš neboli bleskovku.
0: No ano.
2: Bleskovku neboli klouzačku, Žano, tatí.
0: No dobrá, tak...
2: Prostě má hlavu jako koleno, vytatí.
0: No tak má hlavu jako koleno, tak mu ji nech, no.
2: Já mu ji nechám.
0: Buď tak laskavej. No co mi brejlíš na hlavu pořád?
2: Já na ní nebrejlím.
0: Nebrejlíš a přitom brejlíš a to mě rozčiluje.
2: Proč nenosíš paruchu, tati?
0: Co bych ji nosil?
1: Vám to sluší i takhle, vidíte, pane Spejble.
2: No, jsem myslel, že bys mohl taky nosit paruchu, tati. Jako ta síkorka parukářka.
0: No tak nemysli a uděláš líp.
1: Pane Spejble, vy jste říkal, že dneska půjdete ke Krmelci. Že nás vemete sebou.
0: No dobře, musíte se ale pořádně obléknout. Já si jdu taky pro zimník a vy se zatím připravte šálu, Žano, čepici, rukavice a tak za chvilku, ať jste hotoví.
1: To se těším. Taky se těšíš, jak půjdeme s panem Spejblem, Hurvínku?
2: No se ví, že se těším.
1: No, zapni mi prosím tě... Čepici pod bradou, mě to nejde.
2: Protože to máš překroucený.
1: No, počkej.
2: Ukáž.
1: No?
2: No, vidíš, a je to. No.
1: Hurvínku, do krmítka vlezla kočka.
2: Fakt? Člobrdo, to je sousedovic kocour.
1: Jestli tam teď vletí ptáček, tak ho třeba ten kocour spotřebuje. Co budeme dělat?
2: Neboj, toho vyženu. Hele, otevři tichounce dveře do síně, ať nevrznou. A já na něj zařvu, že z toho bude magor. Tichounce Máni, jo? Raz, dva, tři. Jedeš ven, ty holonku starej, nebo tebe přerazím koště?
0: Co si to ke mně dovoluješ, Hurvájs?
1: To on, pane Spejble, to on.
2: Já jsem totiž tati, abys tomu rozuměl.
0: Já tomu dobře rozumím. Jsem u tebe nějakej hej nebo počkej?
2: Ale kde pak, tati?
0: Aby jsi na mě dovoloval jako nějakej tento voděkud?
2: Jsem ti, tati, nic neřekl, já jsem...
0: Aby se schoval jako já nevím kdo?
1: Pane Spejble, on to Hurvínek totiž myslel jinak, víte?
0: Jen ho neomlouvej, Máničko, roste jako dříví v lese. Místo do školy si mladý pán hraje karty, Žano, někde u pumpy...
2: Tati, to já říkal jen tak, já nehraju.
0: No, nehraješ na housle. Tadyhle si nehrál už kolik neděl. Už jsem tě neviděl s houslema v rukou, ani nepamatuju.
2: Tati, ty si nedáš nic vysvětlit?
0: Nic mi nevysvětluj, housle a stupnici.
2: Tati, podívej.
0: Stupnici?
2: Když je to taková nešťastná náhoda.
0: Hraj, hernajs? Hraj!
2: Až mi ten kocour ale přijde do cesty, tak mu namaluju klackem na záda takovou stupnici, že ji nezahraje ani Paganini.
3: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!
4: Krásná stará borovice na kraji lesa chřadla. Všimla si toho i veverka, kterou borovice vždycky zvala na šišky a dávala jí ty s nejchutnějšími semínky. Poslouchej, milá borovice, netrápí tě nějaká choroba? Zeptala se jednou veverka. Snad to není choroba, řekla borovice, jen mě pořád svědí pod kůrou a v těle... Jakoby něco vrtalo. Zavolám ti doktora, řekla veverka. Kuku, kuku. Na co, doktora? Ozvalo se z vedlejšího stromu. Seděla tam kukačka a poslouchala, co si borovice s veverkou povídají. No koho jiného než doktora, podivila se Veverka. Takovou věc umím vykurírovat lepší než doktor, řekla Kukačka. Ty bys uměla? To je pro mě maličkost, jen kdybych měla čas. Musím kukat pro celý les. Kuku, kuku, kuku, kuku. A kukala, aby se vidělo, co má práce. Počkej, pověs jen, co se má dělat a já všecko zařídím, řekla Veverka. Moc si troufáš. Já bych to aspoň zkusila. A ty bys jen na mě dohlédla. Bez odborného dozoru by to vůbec nešlo, řekla Kukačka velice důležitě. Obstarej tedy pavoučí sádlo, housenčí jatýrka, kukly, lišaje, smrtihlava a stehínka z kobylek. To všechno utřeš do masti, která má čarovnou moc, poručila si. Veverka scháněla a přinesla všechno, co Kukačka nařídila. Kukačka se hned pustila do stehínek, sezobla tři kukly lišaje smrtihlava, labužnicky pomlaskávala, lízla si pavoučího sádla a začala dňobat do housenčích jatýrek. Počkej přece, vždyť všechno sníš a nic nezbude do masti, křičela Veverka. Jak si to představuješ? Rozkřikla se Kukačka. Musím zkontrolovat, jestli je všechno čerstvé, jinak by mast nepůsobila. No, promiň, řekla Veverka a ze zbytků udělala mast. Tou mastí s východem slunce potřeš kořeny borovice a tak to budeš dělat pořád, dokud neřeknu dost, přikázala Kukačka a ještě dodala, mast musí být ovšem každý den čerstvá. Veverka den co den dělala mast, Kukačka den co den měla vydatnou snídani a borovice pořád víc a víc chřadla. Už ani nešuměla větrem a jen sténala. Pro pět šišek tohle kurírování na nic není, řekla jednou Veverka, když už to nemohla poslouchat. Jdu pro doktora. Ale doktor Žluna doma nebyl. A tak šla za Sojkou, protože Sojka má v lese na starosti zpravodajství. Hned taky z místního rozhlasu bylo slyšet hlášení. Doktor Žluna, nech se i hned dostaví do své ordinace. Ať si nikdo nemyslí, že doktor Žluna všeho nechal a hned spěchal. Strašně rád chodil na mravence, jako rybáři chodí na ryby. Svému doktorskému řemeslu rozuměl, to se musí nechat, ale mravenčení mu bylo nade všecko. Když se konečně mezi stromy objevila jeho červená doktorská čepička, Veverka mu běžela naproti a vyprávěla mu, jakou mastí kurigruje borovici a jak to k ničemu nevede. Kdo ti tohle nakukal? Vztekal se doktor Žluna. Kukačka to poradila. To jsem si mohl myslet. Kobylky, pavouci, housenky, to jsou její lahůdky. A ty hloupá jí je ještě scháníš. Ukaž mi radši pacienta. Doktor Žluna borovici důkladně prohlédl od paty až nahoru, jen se jeho zelený kabátek míhal po kmeni a jak se patří jí proklepal, až mu červená čepička poskakovala na hlavě a klepání bylo slyšet po celém lese. Náš doktor ordinuje, šuměli stromy. Když skončil, povídá, je celá prolezlá kůrovcem. Ta šarlatánka Kukačka, takhle zanedbat chorobu. Víš ty, co z toho může být? Pohroma pro celý les. Co budeme dělat? Zeptala se Veverka. Mám dávat dál tu mastičku, k šípku s mastičkou. Tady pomůže jen chirurgický zákrok, řekl doktor a dodal, jestli není pozdě. Tak už se do toho dejte, prosila Veverka. Kůrovec není zrovna můj obor, řekl Žluna. Já jsem odborník na larvy tesaříků, zlatohlávků a vůbec nejradši mám mravenčí masíčko. Je pikantní, kořeněné. Veverka se netrpělivostí ošívala. Já vím, že tě to nezajímá. Zavolám doktora Straka Pouda. Je sice ještě mladý, ale už vynikající specialista na kůrovce. Straka Pout přiletěl, co by křílem mávl, řeči nenadělal a dal se do díla. Borovici proklepal a jak zjistil nemocné místo, bušil do něj jako pneumatickým kladivem, že se mu červená doktorská čepička svezla do zátylku, až se dostal ke škůdci a hned ho vyoperoval. Rámusu bylo jako v kovárně, ale do večera byl s prací hotov. Borovice vydechla úlevou a rozvonila se pryskyřicí. Poslyšte, kolegáčku, co kdybyste tady zůstal a otevřel si u nás praxi, nabídl mu doktor Žluna. Specialista na kůrovce nám v obvodě chybí. Což o to, líbí se mi tady. Bylo dohodnuto. Doktor Straka Pout si brzy vydlabal útulný byteček ve starém stromě a nastěhoval se do něj s paní Straka Poudovou. A jeho starší kolega Žluna byl spokojen. Měl teď dost času na svou zálibu v mravenčení.

Skřítek u hokynáře. Byl jeden opravdický student, bydlel v podkroví a nepatřilo mu nic. A byl jeden opravdický hokynář, ten bydlel v přízemí a patřil mu celý dům. A toho se držel skřítek, protože vždycky na Štědrý večer dostal mísu kaše a v ní velkou hroudu másla. To si hokynář mohl dovolit. Skřítek tedy zůstával v obchodě a to je velice poučné. Jednou večer přišel student za nimi dveřmi, protože si potřeboval koupit světlo a sýr. Poslat neměl koho a tak šel sám. Dostal, co si poručil, zaplatil a dostalo se mu i pokývnutí od hokynáře i jeho paničky. A to prosím byla ženská, co dovedla víc, než jen pokývat hlavou. Měla totiž dar výřečnosti. A student taky pokývl hlavou a zůstal stát a četl z papíru, co do něho byl zabalen sýr. Byl to list vytržený ze staré knihy. A tu by byli bývali neměli roztrhat. Byla to stará kniha, plná poezie. No, je tady z toho z ní víc, prohodil hokynář. Jedné staré ženské jsem za ní dal pár zrnek kávy. Když mi dáte 8 krejcárků, máte mít i ten zbytek. Děkuju, řekl student. Tak mi ji dejte místo toho sýru. Chleba můžu jíst suchý. A byl bych hřích celou knihu roztrhat na kousičky. Jste znamenitý muž, člověk praktický, ale poezii rozumíte asi jako tadyhle ten kyblík. A to byla slova nehezká. Zvlášť pro kyblík. Ale hokynář se zasmál, i student se zasmál, však to myslel jako jakýs taký žert. Skřítka zlobilo, že se někdo odváží něco takového říct hokynáři, když je majitel nemovitosti a prodává to nejlepší máslo. Když nastala noc, krám byl zavřený a všichni až na studenta už byli v posteli, šel skřítek a vzal hokynářčinu vyřídilku. Ta ji nepoužívala, když spala. A ať jí skřítek v sednici nasadil na jakýkoliv předmět, měl ten rázem dar výřečnosti a mohl vyjadřovat své myšlenky a city zrovna tak dobře jako hokynářka. Ale mohl jí dostat vždycky jen jeden a to bylo dobře, protože jinak by se přece navzájem překřikovali. A skřítek nasadil vyřídilku na kyblík, trčeli z něho staré noviny. Je pravda, zeptal se, že nevíte, co je to poezie? No ale jistě, že vím, odpověděl kyblík. To je to, co stojí úplně dole v novinách a lidi si to vystřihují. Řekl bych, že toho já mám v sobě víc než celý pan student. A to jsem proti hokynáři jen obyčejný kyblík. A skřítek nasadil vyřídilku na kafemlejnek, no ne, ten teda jel. A pak ji nasadil na soudek s máslem a na šuplík s penězi a všichni byli téhož názoru jako kyblík. A na čem se shodne většina, to je nutno respektovat. Teď to pan student schytá a skřítek potichoučku vystoupal zadním kuchyňským schodištěm do podkroví, kde student bydlel. Měl tam světlo. A tak se skřítek podíval klíčovou dírkou a uviděl, že si student čte v té rozedrané knížce ze zdola. Ale jak jasné tam bylo světlo. Z knihy zářil jasný paprsek a měnil se v kmen, ba v mohutný strom, tyčil se do výše a doširoka nad studentem rozprostíral větve. Každičký list byl krásně svěží a každičký květ byla krásná dívčí hlava. Tu s očima tmavýma a jiskrnýma, tu zase modrýma a podivuhodně jasnýma. Každičký plot byla zářivá hvězda a všechno se to rozeznívalo divukrásným zpěvem. Ne, tak takovou nádheru si skřítek dřív vůbec nedovedl představit, natož aby ji spatřil a vnímal.
A tak zůstal stát na špičkách a díval se a díval, dokud tam vevnitř nezhaslo světlo. Student patrně sfoukl plamínek lampy a uložil se ke spánku. Ale maličký skřítek tam stál dál, neboť zevnitř ještě stále jemným a krásným tónem zaznívala píseň Studentova rozkošná ukolébavka. Tady je to úžasné, žasl skřítek. Něco takového jsem vůbec nečekal. Myslím, že u studenta asi zůstanu. Jenže pak chvíli uvažoval, a uvažoval rozumně, a pak si povzdechl. No, kaši student nemá. A sebral se a šel. No ano, šel zpátky dolů k hokynáři. A dobře udělal, protože kyblík zatím by potřeboval skoro veškerou hokynářčinu vyřídit.

moudrosti a zvěstí. Kde pak? Jakmile se v podkrovní komůrce rozsvítilo světlo, jakoby paprsky byly mohutná kotevní lana a táhli ho vzhůru, chtě nechtě musel vyběhnout a dívat se klíčovou dírkou a tam pak se kolem něho rozburácela mohutnost, jako ta, již pociťujeme u zvlněného moře, když se po něm v bouři žene sám Bůh. A to se pak rozplakal, nevěděl ani sám, proč vlastně pláče, ale bylo v tom pláči něco nesmírně blaženého. Jak by muselo být jedinečně krásné sedět se studentem pod tím stromem? Ale to nešlo. A tak byl spokojen alespoň u klíčové dírky. A tak tam na studené chodbě stál, ještě než se vikýřem rozfoukali podzemní vichřice a bylo tam tak zima, ale tak hrozně zima. To však maličký pocítil, až když uvnitř v podkrovní komůrce zaslo světlo a tóny zanikly ve větru. Otřásl se zimou a zalezl si zase do svého vyhřátého koutku. Tam bylo příjemně a pohodlně. A když přišla vánoční kaše s velkou hrudkou másla, inu, to pak byl hokynář, zase pán. Ale v hloubi noci se skřítek probudil příšerným randálem na okenicích. Lidé zvenku do nich bušili, ponocný troubil, vypukl veliký požár a celá ulice byla ozářená plameny. Bylo to u nich v domě nebo u sousedu, kde? To bylo ale zděšení. Hokynářka byla tak vyvedená z míry, že si odepěla zlaté náušnice z uší a strčila je do kapsy, aby aspoň něco zachránila. Hokynář utíkal pro své obligace a služka pro hedvábnou mantilu, takovou si mohla dovolit. Každý chtěl zachránit to nejcennější. A skřítek taky. Několika skoky vyletěl nahoru ke studentovi. Ten stál naprosto klidně u otevřeného okna a pozoroval oheň řádící ve dvoře u sousedu. Skřítek popadl tu zázračnou knihu, ukryl ji ve své červené čepičce a držel ji oběma rukama. Největší poklad v domě byl zachráněn. A pak vyběhl z komůrky a rovnou na střechu, až nakonec komína. A tam seděl osvětlený planoucím domem naproti a oběma rukama svíral červenou čepičku, v níž byl zabalen poklad. Teď už věděl, kam ho srdce táhne, ke komu doopravdy patří. Jenže když oheň uhasili a skřítek nabil opět rozvahy, řekl si, rozdělím se mezi ně. Kvůli kaši nemůžu přece hokynáře dočista zavrhnout. A to je úplně lidské. My ostatní si také chodíme k hokynáři pro kaši.

0: Vsuvka. Příběh Carlose a Tullamora. Znali se od klukovských let. Tullamor vedl partičku uličníků a rváčů na levém břehu řeky, Carlos byl vůdcem party na pravém břehu. Levobřežníci a pravobřežníci si přísně střežili svá území a to byla záminka k věčným bitvám. Ze starých stvrdých podkolenek si udělali pendreky a těmi se mlátili hlava nehlava. Jak už to mezi vojevůdci bývá, Carlos s Tullamorem byli sice nepřáteli na život i na smrt, ale zároveň si jeden druhého vážil. A když skončil čas klukovských her, podali si ruce a stali se z nich přátelé. Ani Carlos, ani Tullamor se nechtěli smířit s tím, že je čeká spokojený domácký život jako valnou většinu všech lichožroutů, kteří, když vyrostou, zařídí si v rodinách svých domácích pánů vlastní lichožroutí rodinky a nestarají se už o nic jiného než o obživu. Rozhodli se, že budou žít jinak. Carlos se chtěl jenom toulat, cestovat, užívat si svobody.
1: Když nic nemáš, tak ti všechno patří, říkával.
0: Jenže Tullamora sváděla touha pomoci a po majetku. Netrvalo dlouho a stal se z něho padre alias velký šéf. Přesto zůstali přáteli, dokud se ve městě neobjevila Mochita. Mochita byla žhavá a opojná Mexičanka a v jejich životě se objevila čirou a nešťastnou náhodou. Její pan domácí, mexický obchodník s ponožkami, se chystal na cestu do Evropy. Mochita nakoukla ze zvědavosti do jeho otevřeného lodního kufru naditého nejrůznějšími vzorky podkolenek, punčoch a ponožek. Jenže cvak! Víko sklaplo a lodní kufr i s Mochitou po několika dnech doputoval do města, v němž žili Tullamor s Carlosem. Tullamor se o příjezdu tohoto cizince dozvěděl a zmocnila se ho touha po mexickém zboží. Vloupal se do jeho hotelového pokoje a když kufr otevřel, na první pohled se zamiloval. Žádnou ponožku si neodnesl, ale unesl Mochitu. Krásná mexická lichožroutka v cizím sichravém městě nikoho neznala. Obtloustlý Tullamor rozhodně nebyl její typ, ale zahrnul ji péčí a vlněnými punčochami a také bydlení na prostorné půdě vily profesora Kadeřábka bylo na zdejší poměry víc než luxusní. Mochita neměla ani potuchy o tom, že je mafiáno. Doma se choval jako vzorný manžel a starostlivý otec jejich dvou synů, Tullamora juniora a Ramsese. A Carlos jí nic neřekl. Zachoval se čestně k svému příteli, i když Mochitu tajně miloval. Často ji navštěvoval, byla téměř nepřetržitě nachladlá a ona mu vyprávěla o svém stezku po horkém slunci, po bzukotu komárů a drnčení kytar. A pak, když sichravé počasí přetrhlo nit jejího života, Carlos se s Tullamorem ani nerozloučil a zmizel. Musel poznat tu zemi Mochity, kytar, komáru, spalujícího slunce a pálivých papriček. Celé dlouhé roky o něm nikdo neslyšel.
2: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

0: Bída. Schudlý hospodář měl hezkou dcerušku, kterou sobě jeden starý mládenec, pán té vsi, vší mocí chtěl za ženu vzít. Ale že holka ho neměla ráda a rodiče k tomu sňatku taky svolit nechtěli, týral je starý ženich jak mohl, naléhal na ně robotou a pro dost malou příčinu dával je být. Tak, že ubohý hospodář toho déle nemohl vydržet a sobě umínil, že se z té vsi vystěhuje. V chalupě, kde ten hospodář zůstával, často něco za pecí vrzávalo. I ačkoliv všecko přehledali a přepícek najednou na vrub obrátili, přece nikdy nic nemohli najít. Ale když už se stěhovali a poslední nářadí vyklízili, uslyšeli najednou za pecí něco hlasitěji vrzat. I poslouchali všichni, co to. A vrz? Vrz? Šup, šup? Vyskočila ze zápecí štíhlá a bledá osůbka, podobná švižné paně.
1: Aj, ty to ďábel,
0: zvolal otec.
2: Pro pána boha,
0: vykřikla matka a za ní všechny děti do křiku sedali.
3: Nejsem žádný ďábel,
0: řekla ta štíhlá bledá pana.
3: Ale jsem vaše bída. A když se teď odtud vystěhujete, musíte mě taky sebou vzít do svého nového příbytku.
0: Hospodář, čiperná hlava, viděl, že bídy své nechytí ani neuškrtí. A protož poklonil se jí hluboce a řekl. Dobře, má zlatá milost, paničko, když se ti tak u nás líbí, tedy pojď s námi. Ale vidíš sama, že sobě sami všecko přenášíme, i pomoz nám taky něco nést, abychom se rychleji odstěhovali. Bída k tomu svolila a chtěla vzít několik kousků drobného nářadí z domu. Ale hospodář rozdal drobné nářadí dětem, aby je nesli, a řekl, že je na dvoře ještě špalíček. Ten, že se taky musí vzít. Poté vyšel na dvůr a špalík sekerou z hůry do polou rozštípnul a zavolal v bídu, pěkně jí prosil, aby mu ten špalík pomohla nést. Bída nevěděla, jak má ten špalek vzít. Až jí hospodář ukázal to rozštěpení, i vstrčila své dlouhé a vyzáblé prsty do skuliny. A hospodář, jakoby z druhé strany chtěl špalek zdvihnout, sekeru honem ze štěrbiny vytáhl a její dlouhé vyzáblé prsty zůstaly tak pevně ve špalku vězet, že jich nikterak nemohla vytáhnout. I křičela, co jí hrdlo stačilo, ale nic nebylo platné. Hospodář všechny věci své s dětmi sebral a potom už nikdy se na to místo nevrátil. I zůstával v jiné vsi a tu se mu tak dobře vedlo, že brzy v celé vsi byl nejbohatším. Hezká jeho dcerka vdala se za poctivého zámožného selského synka a celá rodina byla šťastná. Zatím pak té předešlé vsi pán, co ty chudáky tak trýznil, chtěl tu opuštěnou chalupu jinému sedlákovi dát. I přišel se do ní podívat a vida bídu, jak má ve špalku prsty sevřené a bolestí se svíjí, smiloval se nad tou bladou panou a pomocí klínu prsty jí vyndal a zúplna ji vysvobodil. Od té doby bledá pana na krok neodstoupila od vysvoboditele svého. A když pak pán na stará kolena láskou se sfanfrnil a utrácel, až utratil všecko, co měl.
4: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!

0: Proč havran skáče? Když Bůh stvořil havrana, obdařil ho nejen silnými křídly, ale i pevnýma nohama, aby se mu po zemi dobře chodilo. Havran byl se svým tělem spokojen. Jednoho dne však spatřil kráčet holubici a jeho štěstí bylo pryč. Jaká krásná, ladná chůze, rozplýval se. Tak chodí vznešený pták, ne stěžka, jako já. Havran holubici bedlivě pozoroval a potají se snažil napodobit její kroky. Nadnášel se, natřásal se, připadal si krásný a důstojný, ale najednou nezvyklý takové chůzi špatně došlápl a zlomil si nohu. Jak se jen havran styděl. Všichni ptáci se mu smáli a havran ve svém ponížení netoužil po ničem jiném, než aby zase chodil jako dřív. Konečně se uzdravil. Postavil se, chtěl udělat první krok, jenže ouha, svou starou chůzi zapomněl a jako holubice chodit neuměl. Začal tedy po zemi skákat a skáče dodnes. Ne nadarmo se říká, kdo usiluje o příliš mnoho, ztratí i to málo, co má.
1: O 12 měsíčkách.

0: Jedna matka měla dvě dcery. Vlastní a pastorkyni. Svoji velice milovala, ale na pastorkyni ani hleděti nemohla, protože byla Maruška krásnější než její holena. Dobrá Maruška neznala svoji krásu. Nemohla si pomyslit, která to je, že se matka tak velmi na ní hněvá, kdykoliv na ní pohlédne. Všecku práci sama udělat ji musela. Poklízela v chýši, vařila, prala, šila, předla, tkala, trávu nosila, i kravičku samotinka obstarávat ji musela. A holena, ta se jen strojila a na zápraží si hověla. Ale Maruška všecko ráda dělala. Byla trpělivá jako beránek. Nebylo to však nic platno. Obě byly den ode dne horší, a to jedině proto, že se Maruška stávala čím dále tím krásnější a holena škaredější. I pomyslila si matka, až přijdou chlapci na námluvy, zamilují si Marušu a nebudou chtít holenu. Od toho okamžení hleděli macecha i dcera její, jak by se ubohé Marušky zprostili. Hladem ji mořili, byli ji, ale ona trpěla a i při tom všem stávala se den ode dne krásnější. Takových utrpení si na ní vymysleli, že by poctivému člověku ani na rozum nepřišli. Jednoho dne, bylo to v polovici ledna, zachtělo se holeně vůně fialek.
1: Marušo, jdi, přineseš mi z lesa kytici fialek. Chci je mít za pasem,
0: no abych pořád voněla, rozkázala sestře.
2: Ach bože, sestro milená, což to kdo slýchal, aby rostly pod sněhem fialky, pravila ubohá dívka.
3: Ty smolnoško, usmolená, co ty máš co povídat, když já ti rozkážu? Rychle jdi, a jak nepřineseš z lesa fialky, zabiju tě,
0: zahrozila jí holena. Macecha Marušku vystrčila ze dveří a za ní pevně zavřela. Děvče šlo v hořkém pláči do lesa. Sněhu leželo vysoko, nikde nebylo stopy. Děvče bloudilo, dlouho bloudilo. Hlad jí mořil, zima jí třásla. Prosila Pána Boha, aby si ji raději vzal z tohoto světa.
1: Tu zahlédne zpovzdálí světlo. Jde po záři i přijde až na vrch hory. Na vrcholku hoří veliký oheň, vatra a okolo vatry na kamenech sedí 12 mužů. 3 jsou bělovousí, 3 jsou mladší než oni, 3 ještě mladší a ti 3 nejmladší jsou nejkrásnější. Nemluvili, jen tiše seděli a do ohně pohlíželi. Těch 12 mužů bylo 12 měsíců. Leden seděl nahoře, ten měl vlasy i vousy bílé jako sníh a v ruce držel hůl. Maruška zůstala chvíli v udivení stát, pak ale přistoupila blíž a pozdravila.
4: Dobrý den, dobří lidé boží, nechte mě ohřát u vatry, zima mnou třese.
0: Leden pokývnul hlavou.
2: A proč pak si přišla, děvče moje? Co tu hledáš?
4: Jdu na fialky,
0: odpověděla Maruška s pláčem.
2: Ho, teď není čas chodit na fialky, vždyť je sníh,
0: řekl.
4: Já vím, ale sestra holena a macecha mi přikázali přinést fialky z lesa. Když je nepřinesu, zabijí mě. Pěkně vás prosím, strýčkové, kde pak je najdu?
0: Tu se zdvihl leden, popošel k nejmladšímu měsíci a dal mu hůl do ruky. Bratříčku březne,
1: sedni si nahoru.
0: Měsíc březen sedl nahoru na kámen a máchl holí nad vatrou. V tom okamžení vzplanula vatra výše, sníh začal roztávat, stromky začaly pučet, pod mladými buky zazelenala se travička, v travičce růžověla se poupátka chudobek a bylo jaro. Pod křovím uschovány pod lístky rozkvětaly fialky a než se Maruška nadála, všude jak by modrou plenu prostřel. Maruško, rychle trhej, rychle, kázal jí březen. Maruška s radostí trhala, až měla velikou kytici fialek. Potom měsíčkům pěkně poděkovala a pospíchala domů.
1: Divila se holena i macecha, že Maruša přináší fialky. Šli ji otevřít a vůně fialek po celé chýši zavanula.
3: Já pak si je natrhala,
0: ptala se zarputile holena.
4: Ach, vysoko v lese rostou, pod keříčky, dost jich tam je, pravila Maruška.
0: Holena vzala fialky, přivoněla, dala i matce přivonět, dala si je za pas, ale sestře neřekla, přivoň si. Druhý den hověla si holena u pece a zachtělo se jí jahod. I zavolala si na sestru.
3: Jdi, Marušo, jdi a přines mě z lesa jahody.
4: Ach bože, sestro milená, kde pak najdu jahody? Což to kdy slýchal, aby pod sněhem jahody rostly?
0: Pravila Maruška.
3: Ty smolnoško, usmolená,
1: co budeš povídat, když já ti rozkážu? Rychle ti, a tak nepřineseš jahody, zabiju tě.
0: Zahrozila zlá holena. Macecha Marušku vystrčila ze dveří a za ní pevně zavřela.

0: Děvče šlo v pláči do lesa. Sněhu leželo vysoko na váto. Bloudila, dlouho bloudila, hlad jí mořil, zima jí třásla. Tu vidí zpovzdáli světlo, co viděla včera. S radostí se k němu pustila. Přišla zase k té veliké vatře, okolo níž sedělo 12 měsíčků. Leden seděl nahoře.
1: Dobrý den, dobří lidé boží, nechte mě ohřát u vatry, zima mnou třese,
0: prosila Maruška. Leden pokývnul hlavou. Proč pak si zase přišla? Co pak tu hledáš, děvče?
1: Jdu na jahody,
0: odpoví Maruška.
2: Ale vždyť je zima a na sněhu jahody nerostou, pravil leden.
1: Vždyť já vím,
0: smutně povídá Maruška.
1: Ale sestra Holena i Macecha přikázali přinést jahody. Když je nepřinesu, tak mě zabijí. Pěkně vás prosím, stříčkové, povězte mě, kde pak je najdu.
0: I zdvihl se leden, popošel k měsíci, který mu seděl naproti, a dal mu hůl do ruky. Bratříčku Červne, sedni si nahoru. Měsíc Červen sedl nahoru na kámen a máchnul holí nad vatrou. Vysoko vyšlehla vatra. Žárem roztál sníh. Země se zazelenala. Stromy obalily se listem. Ptáčkové začaly prospěvovat. Rozmanitých kvítků pole se rozkvétalo. A bylo léto. Pod mladými buky zrály jahůdky a než se Maruška nadála, bylo jich, jako by krve rozlil.
1: No tak, rychle sbírej, Maruško, sbírej!
0: Rozkázal měsíček Červen. Maruška s radostí sbírala, až měla plnou zástěrku. Potom měsíčkům pěkně poděkovala a domů pospíchala.
2: Podivila se Holena i Macecha, že nese Maruša v skutku domů jahody, plnou zástěrku. Běželi ji otevřít a vůně jahod hned po celé chýši zavanula.
3: Kde pak si je nazbírala?
0: Ptala se zarputile Holena.
1: Ach, vysoko v lese, pod mladými buky,
0: pravila Maruška. Holena vzala jahody, najedla se do syta, i Macecha se najedla, ale Marušce neřekli. Vezmi si také. Zmlsala se Holena na jahodách a třetího dne zachtělo se jí červených jablek.
3: Jdi, Marušo, jdi do lesa a přines mi červená jablka,
0: rozkázala sestře.
1: Ach bože, sestro milená, kde pak by se v zimě jablka na stromě vzala?
0: Namítala ubohá Maruška.
4: Ty smolnoško usmolená, co budeš povídat, když já ti rozkážu? Rychle jdi do lesa a jak nepřineseš červená jablka, uvidíš, že tě opravdu zabiju?
0: Zahrozila zlá Holena. Macecha Marušku vystrčila ze dveří a pevně za ní zavřela.

0: Děvče pospíchalo v pláči do lesa. Sněhu leželo vysoko, převysoko. Maruška však již nebloudila, ale přímo pospíchala na vrch hory, kde veliká vatra hořela, okolo níž 12 měsíčků sedělo. A leden seděl nahoře.
1: Dobrý den, dobří lidé, boží, nechte mě ohřát u vatry, zima mnou třese, prosím.
0: Leden pokývnu v hlavu.
2: A proč pak si přišla, děvče? Co pak tu zase hledáš?
1: Ach, jdu pro červená jablka.
0: Zima je. V zimě přece nerostou červená jablka.
1: Ach, vždyť já vím. Ale sestra Holena i macecha mi přikázali, abych přinesla z lesa červená jablka. Když je nepřinesu, zabijou mě. Pěkně vás prosím, strýčkové. Povězte mě, kde pak je mám hledat?
0: Tu se zdvihl leden, popošel k jednomu ze starších měsíčků a dal mu hůl do ruky. Bratříčku září, sedni si nahoru. Měsíček září sedl nahoru na kámen a máchnul holí nad vatrou. Vatra rudě zahořela, sníh se ztrácel, ale stromy neobalovaly se listem. Jeden lísteček po druhém opadával a chladný větřík je roznášel po zažloutlém pažitu. Jeden sem, druhý tam. Nikdy neviděla Maruška tolik rozmanitých kvítků. Po stráně kvetla turanka, červenaly se karafiátky, v údolích naháčky, pod mladými buky rostlo vysoké kapradí a hustý zimostrás. Maruška se ale dívala jen po červených jablkách a tu vidí v skutku jabloň a na ní vysoko mezi ratolestmi červená jablka. Maruško, rychle zatřes, rychle, rozkázal měsíček. Maruška s radostí třásla jabloní. Spadlo jedno jablko, zatřásla po druhé, spadlo další. Jdi už, Maruško, pospíchej domů, volal na ní měsíček. Maruška hned uposlechla, sebrala spadlá jablka, měsíčkům pěkně poděkovala a pospíchala domů. Podivila se Holena i macecha, že opravdu nese Maruša domů jablka. A kde pak si je natrhala? Ptala se Holena.
1: Ach, vysoko v lese rostou a dost jich je tam ještě na stromě.
3: A proč pak si jich víc nepřinesla? Nebo si je snědla po cestě?
0: Osopila se na ní Holena.
1: Ach, sestro Milena, nesnědla jsem ani jediné. Když jsem poprvé stromem zatřásla, spadlo jedno. Když jsem po druhé zatřásla, spadlo druhé a víc mě třást nenechali. Volali, aby šla rychle domů.
3: Aby do tebe hrom uhodil,
0: klela Holena a chtěla Marušku být.
1: Maruška se pustila do hořkého pláče, prosíc Pána Boha, aby si ji raději vzal k sobě a nedal od zlé sestry a macechy ubít.
0: Utekla do kuchyně. Mesná Holena nechala prozatím klení a začala jíst jablko.
3: Zdálo se jí lahodné a tvrdila, že takovou dobrotu ještě jak živé neokusila.
0: I maceše zachutnalo. Snědli obě a zachtělo se jim více.
3: Dej mi, matko, kožíšek, jdu sama do lesa, řekla Holena. Ta smolnoška by nám je zase po cestě snědla.
0: Však já najdu to místo a všecky je setřesu, i kdyby na mě volali. Darmo ji matka zrazovala. Holena vzala kožíšek, plenu na hlavu a pustila se do lesa. Matka starostlivě stála na prahu.
3: Sněhu plno. Nikde stopy. Holena bloudila, dlouho bloudila. Mlz ale poháněl ji dál a dále. To viděla zpovzdálí světlo. Pustí se k němu. Přijde na sám vrch, kde hoří veliká vatra. Okolo vatry na 12 kamenech sedí 12 měsíčků. Holena se zalekne. Hned se ale vzpamatuje, přistoupí blíže k vatře a stáhne ruce, aby se ohřála. Neptá se měsíčků, smím se ohřát, či nesmím. Ani nepozdraví.
2: Proč pak jsi přišla, děvče? Co pak tu hledáš? Mrzutě zeptal se jí leden.
3: Ty starý blázne, proč pak se mě vyptáváš? Nemusíš vědět, kam jdu.
2: Odsekla zarputile holena, odvrátila se od vatry a šla do lesa. Leden svraštil čelo a holí máchl nad hlavou.

tom okamžení zachmuřilo se nebe. Vatra nízko jen hořela. Sníh začal se sypat, jako by cíchu rozsypal. Ledový vichr začal dout po lese. Holena nevidí ani na krok před sebe. Bloudí, bloudí, padá do závějí, údy slábnou, křehnou. Ustavičně sníh se sype, sype, sype. Ledový vítr duje. Holena laje na Marušu i na Pána Boha. Údy v teplém kožichu však pomalu mrznou. Čeká matka Holenu. Vyhlíží z okénka, vyhlíží ze dveří. Nemůže se dcery dočkati. Ubíhá hodina za hodinou. Holena nepřichází. Co pak jí tak jablka zachutnala, že se jí od nich nechce, či co? Musím se jít sama podívat, kde jenom je. Pomyslela si konečně macecha. Vzala kožíšek, plenu na hlavu a za Holenou se pustila. Sněhu plno. Nikde ani stopy. Volala Holenu. Nikdo se neozýval. Bloudila. Dlouho bloudila. Sníh se jen sypal a ledový vítr dul po lese.

Doma Maruška uvařila oběd, obstarala kravičku, ale Holena ani Macecha nepřicházejí. Kde pak se tak dlouho zdrželi, povídá si Maruška u přeslice. Již je plné vřetánko, již se v jizbě setmělo a Holena ani Macecha se nevracejí. Ach bože, co pak se jim to asi přihodilo, stýská si dobré děvče a úzkostlivě ven okénkem se dívá. Nebe se třpití, zem se svítí, ale člověka nevidětí. Smutně zavírá okénko, udělá křížek a modlí se za sestru i matku. Ráno čeká se snídaní, čeká s obědem, ale nedočká se ani Holeny, ani Macechy. Obě v lese zmrzly. A tak dobré Marušce zůstala chýška i kravička, kousek pole, našel se k tomu i hodný mladý hospodář a dobře se jim oběma spravedlivě žilo a pracovalo.

Boty, klobouk a plášť. Byli kovář a kovářka a měli syna. Jak už to v pohádkách bývá zvykem, jmenoval se Jan. Protože byl jediný, dali ho učit do škol. Jan prospíval svědomitě, se učil, ale nastaly zlé časy, kovář schudl a musel vzít syna domů. Jan měl 6 škol, ale na nic mu to v těch bídných časech nebylo. Nedokázal uživit sebe ani rodiče. Rozhodl se a řekl, kancelář tu není, abych v ní byl písařem a abych se vyučil řemeslu a koval koně, na to jsem starý. Půjdu do světa, až to někam dotáhnu, prodáte kovárnu a odstěhujete se za mnou. Rodiče se rmoučili, ale nakonec ho pustili do světa. Jan šel celé dopoledne, o polednách se posadil u studánky pod lípou, vytáhl z kapci krajíc chleba a zapíjel sousta vodou. Pak šel dál, až ho zastihla noc. Musel přenocovat v lese. 2. dne pokračoval v cestě neznámým krajem, až přišel do zeleného údolí a v tom údolí uviděl 3 bratry, kteří se spolu do krve hádali. Zeptal se jich, proč se spolu přete? Bratři odpověděli, umřel nám otec a odkázal nám boty, klobouk a plášť. Jan se usmál a řekl, tady je rada snadná. Jeden si vezme boty, druhý plášť a 3. klobouk. Bratři však řekli, to není jen tak. Ty věci mají velikou moc. Kdo obuje boty, ujde v nich 1 krokem 10 mil. Kdo si obleče plášť, může letět jak vysoko a daleko se mu zachce. A kdo si nasadí na hlavu klobouk, stane se neviditelným. Jan povídal, vy jste bratři a nesluší se, abyste se hádali. Dejte mě ty věci, já je spravedlivě mezi vás rozdělím. Bratři mu ty věci dali. Jan si nasadil na hlavu klobouk a rázem byl neviditelný. Oblékl si kabát a ulétl ten tam. Boty držel v ruce. Když uletěl hodný kus cesty, snesl se na zem, posadil se na kládu. Seděl na kládě a rozhlížel se kolem sebe. Uviděl v zemi díru. Obul si kouzelné boty, vlezl do díry a narazil na pevné schody. Udělal na schodech krok a hned byl 10 mil pod zemí. Tam byla rozlehlá komnata. Uprostřed komnaty stál stůl. A na stole bylo prostřeno pro 1 osobu. Jan měl hlad, sedl za stůl a jedl. Když se nasytil, přišla do komnaty stařenka a řekla, jak pak ti chutnalo? Dobře, poděkoval Jan. Smím u vás zůstat na nocleh? Stařenka řekla, můžeš, jen jestli to dokážeš. O půlnoci přijde 20 strašidel a budou tě nutit, abys s nimi hrál v karty a tancoval až do rána. Ty ale seď a nic na jejich řeči nedej. Po 11. hodině se objevilo v komnatě 20 strašidel a ta strašidla Jana přemlouvala, aby si s nimi zahrál karty a Jan nechtěl. Ozvala se líbezná hudba a strašidla zvala Jana k tanci. Když odmítl, začala se o něho tahat a rvát. Jan už si myslel, že s ním bude konec, ale v tom udeřila hodina k půlnoci a strašidla zmizela. Jan si lehl na zem a usnul. Ráno ho stařenka vzbudila a řekla, jak ses vyspal. Jan řekl, že dobře. Stařenka nevěřila a řekla, 2. noc bude ještě horší, ale musíš vydržet. Přijde 40 strašidel, budou tě nutit hrát v karty a do tance, ale ty seď, nic na jejich přemlouvání nedej. A nastala 2. noc.
Po 11. hodině se přihrnulo 40 strašidel, jedno strašnější než druhé, a nutilo Jana do karet a tancování. Ale on odmítl. Strašidla se o něho trhla, všelijak ho trápila, ale uhodila 12. Strašidla zmizela. Ráno přišla stařenka, vzbudila Jana a ptala se, jak se vyspal. Jan řekl, dobře. Ale stařenka mu málo věřila a řekla, třetí noc bude ze všech nejhorší. Tu noc se přinalo 60 ukrutných strašidel, obklopila Jana a hulákala a křičela a rvala a nutila ho do karet a do tance. Když nechtěl, strašila se na něho ukrutně sápla, až byl celý bez sebe a 12. hodinu ani být neslyšel. Ráno přišla stařenka, vzkřísila Jana z mdloby a řekla, proto se ti vedlo tak zle, že si bratry o dědictví připravil. Ale že si poslechl mé rady, osvobodil si ze zakletí město a krásnou princeznu. Jan se podíval z okna a uviděl na ulici chodit lidi a pochodovat vojáky sem a tam. Do komnaty vešla krásná princezna a se slzami v očích mu děkovala za to, že vyvedl město z podzemě zase na světlo. A za odměnu mu nabídla svoji ruku a s ní celé království. Jan proti tomu nebyl. Jenom princezně řekl, že musí napřed povědět doma, jaké štěstí ho potkalo. Princezna nechtěla Jana pustit, ale on si přehodil přes ramena plášť, obul boty a na hlavu si nasadil klobouk. Všechno doma rodičům věrně vyložil a pozval je do svého království, aby tam s ním žili ve štěstí a spokojenosti až do smrti. Cestou zpátky k princezně se zastavil v tom zeleném údolí a vrátil bratrům jejich dědictví. To snad ani neměl. Nedávno tudy kdosi šel a vyprávěl potom ve městě na hospodě, že v hlubokém lese je zelené údolí a v tom zeleném údolí se tři bratři perou o staré boty, rozbitý klobouk a děravý plášť.

0: Poď si se mnou hrát. Poď si hrát s Piggym.
1: Páni, vydechla paní Fousková, když se dveře zavřely, kdo by si to byl pomyslel? To je určitě proto, že smekl klobouk, usoudila Juditka. Udělalo to dobrý dojem. Paní Ptáčková má ráda slušné lidi. Paní Fousková se znovu dala do pletení. Asi by někdo měl napsat jeho tetě Lucii. Určitě by ráda věděla, že je v pořádku, otočila se na Juditku. Možná by nebylo špatné, kdyby si ji napsala ty s Jonatánem. Mimochodem, ozval se pan Fousek, když o tom tak přemýšlím, kde je vlastně Paddington? Nesedí pořád v pokoji, že ne? Juditka vzhlédla od psacího stolu, kde zrovna hledala dopisní papír. Je v pořádku, jen se koupe. Koupe? Paní Fousková se zatvářila ustaraně. Je trochu malý na to, aby se koupal sám. Nedělej si starosti, Marie, zabručil pan Fousek a pohodlně se usadil s novinami do křesla. Vsadím se, že nic takového ještě nezažil. Pan Fousek byl poměrně blízko pravdě, když říkal, že Paddington nic jako koupel ještě nezažil, i když bohužel to nebylo úplně tak, jak si myslel. V blažené nevědomosti o tom, že se dole rozhoduje o jeho osudu, seděl Paddington uprostřed koupelny a pěnou na holení kreslil na zem mapu Jižní Ameriky. Paddington měl zeměpis rád. Přesněji měl rád svůj druh zeměpisu, což znamenalo poznávat zvláštní místa a cizí lidi. Než odjel na onu dlouhou cestu z Jižní Ameriky do Anglie, naučila ho jeho teta Lucie, která byla velice moudrá medvědice, všechno, co uměla. Pověděla mu o místech, která na cestě spatří, a dlouhé hodiny mu předčítala o lidech, které tam potká. Byla to dlouhá cesta kolem půlky světa a tak zabírala Paddingtonova mapa skoro celou podlahu koupelny a spotřeboval na ní většinu holicí pěny, která patřila panu Fouskovi. S tím málem, co zbylo, se pak znovu pokusil napsat své nové jméno. Zkusil několik variant a nakonec se rozhodl pro Paddington. Vypadalo to zdaleka nejdůstojněji. Teprve, když mu na nose přistála kapka vody, uvědomil si Paddington, že vana už je plná a začíná přetékat. S povzdychem vylezl na okraj vany, zavřel oči, packou si zacpal nos a skočil. Voda byla teplá, plná mýdlových bublinek a mnohem hlubší, než očekával. Musel stát na špičkách, aby vůbec udržel čumák nad hladinou. V tu chvíli zjistil něco velice nepříjemného. Jedna věc je dostat se do vany, ale něco úplně jiného je dostat se ven. Zvlášť pokud vám voda sahá až k nosu. Stěny kloužou a oči máte plné mýdla. Neviděl ani natolik, aby mohl vypnout kohoutky. Pomoc! Zkusil zavolat. Nejprve jen potichu a potom pořádně nahlas. Pomoc! Pomoc! Chvíli počkal, ale nikdo nepřicházel. V tom dostal nápad. Ještě štěstí, že má pořád na hlavě klobouk. Sundal si ho a začal jim vylévat vodu z vany. Klobouk dříve patřil jeho strýci a tak byl velmi starý a místy poněkud děravý. Ale i když vody moc neubývalo, alespoň jí nebylo víc. To je zvláštní, řekl pan Fousek, vyskočil z křesla a zamyšleně si promnul čelo. Přísahal bych, že na mě káplo. Neblázni, drahý, jak by tady mohlo kapat? Paní Fousková ani nevzhlédla od pletení. Pan Fousek něco zamručil a vrátil se k novinám. Byl si jistý, že něco cítil, nemělo ovšem smysl se hádat. Podezíravě se podíval po dětech, ale Juditka i Jonatán byli plně zaměstnáni psaním dopisu. Kolik stojí poslat dopis do Limy? Zeptal se Jonatán. Juditka se chystala odpovědět, když v tom spadla ze stropu další kapka. Tentokrát přímo na stůl. Pro pána! Vyskočila a táhla Jonatána za sebou. Na stropě přímo nad jejich hlavou byl ošklivý mokrý flek. Právě v místě, kde byla koupelna. Kam pak jdete, zlatíčka?
2: zeptala se paní Fousková.
1: Jenom nahoru, podívat se, jak je na tom Paddington.
2: Juditka vystrčila Jonatána ze dveří a rychle je za sebou zavřela.
1: Šmánkote,
2: vyjekl Jonatán, co se děje?
1: Paddington,
2: křikla Juditka přes rameno a hnala se po schodech.
1: Myslím, že je v nebezpečí.
2: Přeběhla přes odpočívadlo a zabušila na dveře koupelny.
1: Jsi v pořádku, Paddingtone, zakřičela. Můžeme dovnitř?
3: Pomoc, pomoc,
2: volal Paddington.
1: Pojďte prosím dál, bojím se, že se utopím.
3: Pro pána Paddingtone.
2: Juditka se naklonila přes okraj vany a pomohla Jonatánovi vytáhnout mokrého a velice vyděšeného Paddingtona na podlahu.
1: Díky bohu, že jsi v pořádku.
2: Paddington ležel na zádech v kaluži vody.
1: Ještě štěstí, že jsem měl sebou klobouk,
2: lapal po dechu.
1: Teta Lucie mi odjakživa říkala, ať ho nikdy nesundávám.
2: Ale proč si pro všechno na světě nevytáhl špunt, ty hlupáčku? Zeptala se Juditka.
1: Aha,